0: Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb.
1: Tatínek začínal na Sázavě a dnes mu patří celá Vltava. Jo, protože se přiženil do té vaší bohaté familie.

0: dovedla... A dnes mu patří celá Vltava.
1: Jo, protože se přiženil do té vaší bohaté familie, to já bych dovedla taky.
0: Koho si chceš...
1: A Vltava. Jo, protože se přiženil do té vaší bohaté familie, to já bych dovedla taky.
0: Koho si chceš vzít...
1: Protože se přiženil do té vaší bohaté familie, to já bych dovedla taky.
0: Koho si chceš vzít?
2: Dám se do...
1: Do té vaší bohaté familie, to já bych dovedla taky.
0: Koho si chceš vzít?
2: Dám se do ciziny.
3: Tak...
1: Familie, to já bych dovedla taky.
0: Koho si chceš vzít?
2: Dám se do ciziny.
3: Tak počkej.
1: Dovedla taky.
0: Koho si chceš vzít?
2: Dám se do ciziny.
3: Tak počkej. Jako hlava...
0: Koho si chceš vzít?
2: Dám se do ciziny.
3: Tak počkej.
0: Vzít?
2: Dám se do ciziny.
3: Tak počkej. Jako hlava všeho vodnictva v Čechách
2: Dám se do ciziny.
3: Tak počkej. Jako hlava všeho vodnictva v Čechách Tak počkej. Jako hlava všeho vodnictva v Čechách zodpovídám za to? Počkej. Jako hlava všeho vodnictva v Čechách zodpovídám za to, že... Jako hlava všeho vodnictva v Čechách zodpovídám za to, že u nás vodníci nevyhynou. Jako hlava všeho vodnictva v Čechách zodpovídám za to, že u nás vodníci nevyhynou. Roky vodnictva v Čechách zodpovídám za to, že u nás vodníci nevyhynou. Tak zodpovídám za to, že u nás vodníci nevyhynou.
4: Rock Radio.

za vteřinu kapačky ukrají. Vteřinu za vteřinu. Vteřinu za vteřinu kapačky ukrajujou. Vteřinu za vteřinu.

zase v naději zase stojíš na nohu. V naději zase stojíš na v naději zase stojíš v naději zase stojíš na nohu. V naději zase stojíš na nohu.

0: Herdens aus zum Jeden za 18, druhý. Jeden za 18, druhý. Jeden za 18, druhý bez. Jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr. Jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr. Za 18, druhý bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muž, druhý bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým přeset. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den s Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den se připravte na nálož. Muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den se připravte, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí chtělo mikrofonu. Každej všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí. Každej všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí. Každej všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapný den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každý a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, kapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každý všední den od 15 do 8 žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každý všední den od 15. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každý všední den od 15 do 18. Na rokledne s Kubou a Petrem, každý všední den od 15 do 18. Na Rock Rádiu. A Petrem, každý všední den od 15 do 18. Na Rock Rádiu. Každý všední den od 15 do 18. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Na všední den od 15 do 18. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. 15 do 18. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pustí. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pustí. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Pane Junek.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Pane Junek. Pane Junek.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Pane Junek. Pane Junek, mistře. Pane Junek. Pane Junek, mistře.
2: Moje děti jak...
1: Pane Junek. Pane Junek, mistře. Pane Junek. Pane Junek, mistře.
2: Moje děti jak se na kanapě kočkovali.
1: Pane Junek. Pane Junek, mistře.
2: Moje děti jak se na kanapě kočkovali, hele, tak srazili tu...
1: Pane Junek, mistře.
2: Moje děti jak se na kanapě kočkovali, hele, tak srazili tuhle plastiku a
1: přes mistře.
2: Moje děti jak se na kanapě kočkovali, hele, tak srazili tuhle plastiku a přerazili Anděličko. Moje děti jak se na kanapě kočkovali, hele, tak srazili tuhle plastiku a přerazili Anděličkovi prdýlku. Děti jak se na kanapě kočkovali, hele, tak srazili tuhle plastiku a přerazili Anděličkovi prdýlku. Nespravil byste se kočkovali, hele, tak srazili tuhle plastiku a přerazili Anděličkovi prdýlku. Nespravil byste to.
3: Pani.
2: Hele, tak srazili tuhle plastiku.

0: plastiku a přerazili Andělíčkovi prdýlku. Nespravil byste to.
1: Paní.
0: Když tuhle plastiku a přerazili Andělíčkovi prdýlku. Nespravil byste to.
1: Paní, já jsem akademický.
0: Plastiku a přerazili Andělíčkovi prdýlku. Nespravil byste to.
1: Paní, já jsem akademický.
0: Andělíčkovi prdýlku. Nespravil byste to.
1: Paní, já jsem akademický malý, já žádný
0: prdýlku. Nespravil byste to.
1: Paní, já jsem akademický malý.
0: Nespravil byste to.
1: Paní, já jsem akademický malý, já žádný prdýlky nespravuju. Paní, já jsem akademický malý, já žádný prdýlky nespravuju.
2: Mám to udělat.
1: Já jsem akademický malý, já žádný prdýlky nespravuju.
2: Mám to udělat.
1: Akademický malý, já žádný prdýlky nespravuju.
2: Mám to udělat.
1: Ej malý, já žádný prdýlky nespravuju.
2: Mám to udělat.
0: Spravit Andělíčkovi prdýlku, no tak.
1: Prdýlky nespravuju.
2: Mám to udělat.
0: Spravit Andělíčkovi prdýlku, no tak.
1: Pane, spravuju.
2: Mám to udělat.
0: Spravit Andělíčkovi prdýlku, no tak.
2: Mám to udělat.
0: Spravit Andělíčkovi prdýlku, no tak.
1: Pani, já jsem udělal...
0: Spravit Andělíčkovi prdýlku, no tak.
1: Pani.
0: Spravit Andělíčkovi prdýlku, no tak.
1: Pani, já jsem udělal slabikář pro děti a ty jsem...
0: Prdýlku, no tak.
1: Pani, já jsem udělal slabikář pro děti a ty jsem... Pani, já jsem udělal slabikář pro děti a ty se podle něj učej už 10. Pani, já jsem udělal slabikář pro děti a ty se podle něj učej už 10. Já jsem udělal slabikář pro děti a ty se podle něj učej už 10 let. Tak já nemůžu spravovat. Jsem udělal slabikář pro děti a ty se podle něj učej už 10 let. Tak já nemůžu spravovat. Slabikář pro děti a ty se podle něj učej už 10 let. Tak já nemůžu spravovat nějaký anděl a ty se podle něj učej už 10 let. Tak já nemůžu spravovat nějaký andělíčky, pochopte to. Podle něj učej už 10 let. Tak já nemůžu spravovat nějaký andělíčky, pochopte to. 10 let. Tak já nemůžu spravovat nějaký andělíčky, pochopte to.
3: Já chci být zas...
1: Já nemůžu spravovat nějaký andělíčky, pochopte to.
3: Já chci být zasloužilej umělec.
1: Nějaký andělíčky, pochopte to.
3: Já chci být zasloužilej umělec.
1: Pochopte to.
3: Já chci být zasloužilej umělec.
4: Rock.
3: Já chci být zasloužilej umělec.
4: Rock Radio.
3: Já chci být zasloužilej umělec.
4: Rock Radio.
3: Být zasloužilej umělec.
4: Rock Radio. Konec legrace.
3: Umělec.
4: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace.

0: Názes. Opravdu ti hodím na Rock Rádiu. Rock Rádio. Názes. Rock Rádio. Názes. Opravdu. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví. Názes. Opravdu vás pobaví. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Když myslíte teda...
0: Opravdu vás pobaví.
1: Když myslíte teda...
0: Pobaví.
1: Když myslíte teda... To počtu jako myslíte... Když myslíte teda... To počtu jako myslíte... Když myslíte teda... To počtu jako myslíte teda... Když myslíte teda... To počtu jako myslíte teda... Tak... To počtu jako myslíte teda... Tak jestli jako... To počtu jako myslíte teda... Tak jestli jako myslíte, že v zájmu co jako myslíte teda... Tak jestli jako myslíte, že v zájmu celku snad teda... Tak jestli jako myslíte, že v zájmu celku snad... Tak já bych to teda... Tak jestli jako myslíte, že v zájmu celku snad... Tak já bych to teda do počtu... Tak jestli jako myslíte, že v zájmu celku snad... Tak já bych to teda do počtu... Jako myslíte, že v zájmu celku snad... Tak já bych to teda do počtu, kdyby to radši vzal někdo jiný. V zájmu celku snad... Tak já bych to teda do počtu, kdyby to radši vzal někdo jiný. Snad... Tak já bych to teda do počtu, kdyby to radši vzal někdo jiný.
2: No výborně, to je slovo chlapač.
1: Tak já bych to teda do počtu, kdyby to radši vzal někdo jiný.
2: No výborně.
1: To teda do počtu, kdyby to radši vzal někdo jiný.
2: No výborně, to je slovo chlapač, čili jako srmí nastupuje hemel.
1: Kdyby to radši vzal někdo jiný.
2: No výborně, to je slovo chlapač, čili jako srmí nastupuje hemel.
1: Radši vzal někdo jiný.
2: No výborně, to je slovo chlapač, čili jako srmí nastupuje hemelka.
1: Nej.
2: No výborně, to je slovo chlapač, čili jako srmí nastupuje hemelka.
1: Koudelka.
2: No výborně, to je slovo chlapač, čili jako srmí nastupuje hemelka.
1: Koudelka.
0: Rock Radio.
2: Slovo chlapač, čili jako srmí nastupuje hemelka.
1: Koudelka.
0: Rock Radio.
2: Jako srmí nastupuje hemelka.
1: Koudelka.
0: Rock Radio. Konec legend.
2: Nastupuje hemelka.
1: Koudelka.
0: Rock Radio.
1: Koudelka.
0: Rock Radio. Konec legrace.
1: Ka.
0: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace.

Nestihli jste o víkendu žádnej koncert a máte... Nestihli jste o víkendu žádnej koncert a máte málo živý... Nestihli jste o víkendu žádnej koncert a máte málo živýho... Nestihli jste o víkendu žádnej koncert a máte málo živýho... Nestihli jste o víkendu žádnej koncert a máte málo živýho roku v krvi? Jste o víkendu žádnej koncert a máte málo živýho roku v krvi? Žádnej koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout... Máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muziku živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním... Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si rok... Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si rok rádio v neděli... Nalaďte živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si rok rádio v neděli... Před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si rok rádio v neděli večer... Náročným pracovním týdnem? Nalaďte si rok rádio v neděli večer... Týdnem. Nalaďte si rok rádio v neděli večer. Nalaďte si rok rádio v neděli večer. Si rok rádio v neděli večer. A vychutnejte si rokovej živ. Neděli večer. A vychutnejte si rokovej živák. A vychutnejte si rokovej živ. A vychutnejte si rokovej živák. Místo v... A vychutnejte si rokovej živák. Místo v první řadě na koncertech. Vychutnejte si rokovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rokovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rokovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rokových. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rokových skupin vám drží. To v první řadě na koncertech těch nejlepších rokových skupin vám drží Kamil Dráb. Na koncertech těch nejlepších rokových skupin vám drží Kamil Dráb. Rokovej v těch nejlepších rokových skupin vám drží Kamil Dráb. Rokovej živák těch rokových skupin vám drží Kamil Dráb. Rokovej živák každou neděli od deva kupin vám drží Kamil Dráb. Rokovej živák každou neděli od 19 drží Kamil Dráb. Rokovej živák každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Rokovej živák každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Rokovej živák každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Živák každou neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Rock Rádio. Na neděli od 19 hodin na Rock Rádiu. Rokra od 19 hodin na Rock Rádiu. Rock Rádio.

Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rádio.

0: Jirka Němý. Šetrně usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama. Mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama. Šetří slovama. Šetří Jirka Němý. Šetří slovama. Šetří slovama. Šetří emocema. Němý. Šetří slovama. Šetří slovama. Šetří emocema. Šetří emocema. Šetří slovama. Šetří slovama. Šetří emocema. Šetří emocema. Šetří slovama. Šetří emocema. Šetří emocema. Ale vaše ušní bubama. Šetří emocema. Šetří emocema. Ale vaše ušní bubínky rozhod. Šetří emocema. Šetří emocema. Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Emocema. Šetří emocema. Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Šetří emocema. Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc. Emocema. Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší. Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší. Bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší rokový muzik. Hodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší rokový muzik. Nebude. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší rokový muziky. Od pondělí do pátku od večera. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší rokový muziky. Od pondělí do pátku od večera plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku od večera do rána roko lepší rockový muziky. Od pondělí do pátku od večera do rána roková noc s Jirkou Němým muziky. Od pondělí do pátku od večera do rána roková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku od večera do rána roková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku od večera do rána roková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku večera do rána roková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku od večera. Roková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku od večera do rána. Na rok noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku od večera do rána. Na Rock Rádiu Němým. Od pondělí do pátku od večera do rána. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Od pondělí do pátku od večera do rána. Na Rock Rádiu. Rock od večera do rána. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Večera do rána. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opra. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Pánové, já jsem četl.
0: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Pánové, já jsem četl v časopise Stop.
0: Jo. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Pánové, já jsem četl v časopise Stop.
0: Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Pánové, já jsem četl v časopise 100 plus 1 zahraničních zajímavostí.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Pánové, já jsem četl v časopise 100 plus 1 zahraničních zajímavostí.
0: Pobaví.
1: Pánové, já jsem četl v časopise 100 plus 1 zahraničních zajímavostí. Takovou zajímavost. Pánové, já jsem četl v časopise 100 plus 1 zahraničních zajímavostí. Takovou zajímavost. Že průměrná v časopise 100 plus 1 zahraničních zajímavostí. Takovou zajímavost. Že průměrná 1 zahraničních zajímavostí. Takovou zajímavost, že průměrná těch zajímavostí, takovou zajímavost, že průměrná ženská žena si takovou zajímavost, že průměrná ženská žena že průměrná ženská žena že průměrná ženská žena misi na sex na ženská žena misi na sex každá ženská žena. Misi na sex každých 5 minut. Ženská žena. Misi na sex každých 5 žena. Misi na sex každých 5 minut. Misi na sex každých 5 minut. A průměrný člověk, muž na sex každých 5 minut. A průměrný člověk, muž každých 5 minut. A průměrný člověk muž, chlap, na to myslí 5 minut. A průměrný člověk, muž, chlap, na to myslí a průměrný člověk, muž, chlap, na to myslí každých 7 minut. Člověk, muž, chlap, na to myslí každých muž, chlap, na to myslí každých 7 minut. Chlap, na to myslí každých 7 minut. Na to myslí každých 7 minut. Na to myslí každých 7 minut.

0: Rock Rádio, roková noc.
1: Každý večer po desátý hodině.
0: Rock Rádio, roková noc. Každý večer po desátý hodině.
1: Usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý.
0: Každý večer po desátý hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý.

zem. Ty se na mě díváš pohledem. Ty se na mě díváš pohledem.

0: Ahoj, tady Kuba. Ahoj, tady Kuba Ryba. Ahoj, tady Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. Ahoj, tady Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. Za chvilku. Ahoj, tady Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. Za chvilku si pos. Ahoj, tady Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. Za chvilku si poslech. Ahoj, tady Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. Za chvilku si poslechneš náš song. A kdyby jsi chtěl z kapely Rybičky 48. Za chvilku si poslechneš náš song. A kdyby jsi chtěl slyšet naživo, tak v květpeli Rybičky 48. Za chvilku si poslechneš náš song. A kdyby jsi chtěl slyšet naživo, tak v květnu na sum. Za chvilku si poslechneš náš song. A kdyby jsi chtěl slyšet naživo, tak v květnu chvilku si poslechneš náš song. A kdyby jsi chtěl slyšet naživo, tak v květnu na našich megakoncertech song. A kdyby jsi chtěl slyšet naživo, tak v květnu na našich megakoncertech v Kutné Hoře. Čau. A kdyby jsi chtěl slyšet naživo, tak v květnu na našich megakoncertech v Kutné Hoře. Čau.
1: Jedes
0: naživo, tak v květnu na našich megakoncertech v Kutné Hoře. Čau.
1: Je 10 hodin.
0: Tak v květnu na našich megakoncertech v Kutné Hoře. Čau.
1: Je 10 hodin ráno.
0: No, na našich megakoncertech v Kutné Hoře. Čau.
1: Je 10 hodin ráno.
0: Zerte v Kutné Hoře. Čau.
1: Je 10 hodin ráno.
0: Zelené
1: hoře.
0: Čau.
1: Je 10 hodin ráno.

píš do huby, myslel si, že je to znamenko. Kohoutí hnát si zapích do huby, myslel si, že je to houtí hnát si zapích do huby, myslel si, že je to znamenko. Rád si zapích do huby, myslel si, že je to znamenko.

slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika.

0: opravit. A v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit.
1: Mě by jenom zajímalo, kde udělali sochu.
0: Vás pobaví.
2: I am a lion and I want to be free.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rockovej víkend začíná v Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek. Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v pondělí ráno, víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šo. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu dovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit.

těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokejch. Turné 8 divokejch.

tady Vašek Blá. Rock Radio. Ahoj lidi, tady Vašek Blá ze skupiny Divoky. Rock Radio. Ahoj lidi, tady Vašek Blá ze skupiny Divoký byl. Rock Radio. Ahoj lidi, tady Vašek Blá ze skupiny Divoký byl. Zdravíme posluchače Rock Radio. Ahoj lidi, tady Vašek Blá ze skupiny Divoký byl. Zdravíme posluchače. Ahoj lidi, tady Vašek Blá ze skupiny Divoký byl. Zdravíme posluchače Rock Radia a těšíme se, až se uvidíme. Ahoj lidi, tady Vašek Blá ze skupiny Divoký byl. Zdravíme posluchače Rock Radia a těšíme se ze skupiny Divoký byl. Zdravíme posluchače Rock Radia a těšíme se, až se uvidíme přes léto na byl. Zdravíme posluchače Rock Radia a těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 Divoký posluchače Rock Radia a těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 a těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 Divokých.

0: dabu. Rock Radio. Rock Radio Stage v dabu. Rock Radio Stage v dabu. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Svobodný halík.
0: Jo. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Svobodný halík.
0: Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Svobodný halík. Takhle by...
0: Opravdu vás pobaví.
1: Svobodný halík. Takhle by to dál nešlo. Já rozumím, ty
0: vás pobaví.
1: Svobodný halík. Takhle by to dál nešlo. Já rozumím. Svobodný halík. Takhle by to dál nešlo. Já rozumím, ty vaši národní halík. Takhle by to dál nešlo. Já rozumím, ty vaši náročnosti, že jo? Takhle by to dál nešlo. Já rozumím, ty vaši náročnosti, že jo? Nešlo. Já rozumím, ty vaši náročnosti, že jo? Já rozumím, že... Já rozumím, ty vaši náročnosti, že jo? Já rozumím, že chcete ještě posměně zocelovat muži vaši náročnosti, že jo? Já rozumím, že chcete ještě posměně zocelovat mužstvo bojových výcvik, že jo? Já rozumím, že chcete ještě posměně zocelovat mužstvo bojovým výcvikem. Já rozumím, že chcete ještě posměně zocelovat mužstvo bojovým výcvikem. To já všechno rozumím, že chcete ještě posměně zocelovat mužstvo bojovým výcvikem. To já všechno peru halík. Ještě posměně zocelovat mužstvo bojovým výcvikem. To já všechno peru halík. Mě zocelovat mužstvo bojovým výcvikem. To já všechno peru halík. Mužstvo bojovým výcvikem. To já všechno peru halík. Ale věc má z marxistického výcvikem. To já všechno peru halík. Ale věc má z marxistického hlediska ještě. To já všechno peru halík. Ale věc má z marxistického hlediska ještě druhou stránku. No peru halík. Ale věc má z marxistického hlediska ještě druhou stránku. A tou je. Ale věc má z marxistického hlediska ještě druhou stránku. A tou je. Ale věc má z marxistického hlediska ještě druhou stránku. A tou je. Plnění. Ale věc má z marxistického hlediska ještě druhou stránku. A tou je plnění pracovních povinností marxistického hlediska ještě druhou stránku. A tou je plnění pracovních povinností vojáků ještě druhou stránku. A tou je plnění pracovních povinností vojáků naší čety. A tou je plnění pracovních povinností vojáků naší čety. Chápe, je plnění pracovních povinností vojáků naší čety. Chápe, uvědomění pracovních povinností vojáků naší čety. Chápe, uvědom povinností vojáků naší čety. Chápe, uvědomte si, že když potom vašem výcviku vojáků naší čety. Chápe, uvědomte si, že když potom vašem výci. Chápe, uvědomte si, že když potom vašem výcviku budou druhý. Chápe, uvědomte si, že když potom vašem výcviku budou druhý den. Uvědomte si, že když potom vašem výcviku budou druhý den padat na huby, že pánu půjde tam, no půjde do prdele. A jak jistě víte, tam, no půjde do prdele. A jak jistě víte, no půjde do prdele. A jak jistě víte, i my podle plnění plánu budeme brát jak prdele. A jak jistě víte, i my podle plnění plánu budeme brát jaký prdele. A jak jistě víte, i my podle plnění plánu budeme brát jaký prémie? Víte? I my podle plnění plánu budeme brát jaký prémie? I my podle plnění plánu budeme brát jaký prémie? Kurvy podle plnění plánu budeme brát jaký prémie? Kurvanější plánu budeme brát jaký prémie? Kurvanější nižší budeme brát jaký prémie? Kurva nižší prémie. Kurva nižší. Kurva nižší. Ale kurva nižší. Ale nižší. Ale politicky. Nižší. Ale politicky.
2: Nižší.
0: Halík. Politicky. Nesadr. Halík. Politicky. Nesadr. Halík.

0: Politicky. Nejsem ten politický halík. Politicky. Nejsem ten politický halík.
1: Rock Rády.
0: Politicky. Nejsem ten politický halík.
1: Rock Rádio.
0: Konecky. Nejsem ten politický halík.
1: Rock Rádio.
0: Nejsem ten politický halík.
1: Rock Rádio. Konec legrace.
0: Politický halík.
1: Rock Rádio. Konec legrace. Rock Rádio. Konec legrace. Rock Rádio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace. Grace.

Poctivej... Poctivej česk... Poctivej český festák non-stop. Poctivej český festák non-stop, ale ji... Poctivej český festák non-stop, ale jistě jak... Poctivej český festák non-stop, ale jistě jak... Poctivej český festák non-stop, ale jistě jak si račte přát. Jedině český festák non-stop, ale jistě jak si račte přát. Non-stop, ale jistě jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se stří... Ale jistě jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se stří... Jistě jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejk si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový český kapelist. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový český... Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími... Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami... Stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami... Dají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami... Světovýho roku... Rokový český kapely s největšími hvězdami... Světovýho roku... To kapely s největšími hvězdami světového roku. To největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků kultury světového roku. To nejlepší z festiáků kulturáků a za světového roku. To nejlepší z festiáků kulturáků a zábav roku. To nejlepší z festiáků kulturáků a zábav. To je Rock Radio. To nejlepší z festiáků kulturáků a zábav. To je Rock z festiáků kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage. Kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku, nikdy a zábav. To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku. To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku, nikde jinde. Rock Radio Stage. Víc českýho roku, nikde jinde neuslyšíš. O Stage. Víc českýho roku, nikde jinde neuslyšíš. Lať hrč. Víc českýho roku, nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio. Víc českýho roku, nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage. Roku, nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage v dabu, jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage v dabu, neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage v dabu. Lať Rock Radio Stage v dabu. Rock Radio Stage.

jsme na granáty. Pojistky vrátili jsme na granáty. Pojistky vrátili jsme na granáty. Čekáme na výstřely z aur. Vrátili jsme na granáty. Čekáme na výstřely z aur. Jsme na granáty. Čekáme na výstřely z aurory. Granáty. Čekáme na výstřely z aurory. Čekáme na výstřely z aurory. Ležíce v plný. Čekáme na výstřely z aurory. Ležíce v plný polní střely z aurory. Ležíce v plný polní na kanapy. Aurory. Ležíce v plný polní na kanapy. Ležíce v plný polní na kanapy. Ležíce v plný polní na kanapy. Ležíce v plný polní na kanapy. Polní na kanapy.

0: právě vám.
1: Festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Nost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj. Na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Více na www.nevajgluj.cz. Více na www.nevajgluj.cz. www.nevajgluj.cz. www.nevajgluj.cz.

Máte málo roku ve svém městě? My Rockin. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přikin. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho při... Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Alkeho ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Alkohol ho... My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Alkohol ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia. Alkohol horký, že slíže dim. Moderátoři Rock Rádia. Alkohol horký, že slíže Dimitri Trautenberg a traktři Rock Rádia. Alkohol horký, že slíže Dimitri Trautenberg. Horký, že slíže Dimitri Trautenberg a traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. Že Dimitri Trautenberg a traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. Trautenberg a traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. 23. května Trautenberg a traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. A traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. 23. května, který letos nikde jinde neuvidíte. 23. května v Česku nikde jinde neuvidíte. 23. května v Českých Budějovicích neuvidíte. 23. května v Českých Budějovicích. Lístky máme, laďte nás v 23. května v Českých Budějovicích. Lístky máme 3. května v Českých Budějovicích. Lístky máme, laďte nás v FM i DAB v Českých Budějovicích. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě. Máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě. A třeba je věnujeme, sledujte naše sociální sítě. A třeba je věnujeme právě vám. Sociální sítě. A třeba je věnujeme právě vám. A třeba je věnujeme právě.

Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v roku. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na... Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika.

0: Proficolor půjčují vzorníky domů. Písečná bouře nebo meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů. Takže se v nás bouře nebo meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů. Takže se v názvech barev nebo meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů. Takže se v názvech barev nestratíte. Kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů. Takže se v názvech barev nestratíte. Proficolor půjčují vzorníky domů. Takže se v názvech barev nestratíte. Wow! Barva mechaniky vzorníky domů. Takže se v názvech barev nestratíte. Wow! Takže se v názvech barev nestratíte. Wow! Barva mechanický pomeranč? Barev nestratíte. Wow! Barva mechanický pomeranč?
1: Hausbrand Café per favor.
0: Wow! Barva mechanický pomeranč?
1: Hausbrand Café.
0: Wow! Barva mechanický pomeranč?
1: Hausbrand Café per favore.
2: Sì, signora.
0: Wow! Barva mechanický pomeranč?
1: Hausbrand Café per favore.
2: Sì, signora.
0: Hausbrandský pomeranč?
1: Hausbrand Café per favore.
2: Sì, signora.
3: Hausbrand, tuhle kč?
1: Hausbrand Café per favore.
2: Sì, signora.
3: Hausbrand, tuhle kávu?
1: Hausbrand Café per favore.
2: Sì, signora.
3: Hausbrand, tuhle kávu?
1: Sì, signora.
3: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít.
1: Sì, signora.
3: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít.
4: Hausbrand káva.
3: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít.
4: Hausbrand káva.
3: Cbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít.
4: Hausbrand káva. CZ.
3: Tuhle kávu si zasloužíte pít.
4: Hausbrand káva. CZ.
3: Hausbrand káva. CZ.
5: Věda. Řemeslo.
3: Káva. CZ.
5: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Věci, na které můžeme být hrdí.
6: Vše pro bagr.

0: Partner pro vaši zahradu.
1: Do zachrání Presto.
0: Zafido@e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu. Zafido@e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už...
0: @e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde...
0: Z. Partner pro vaši zahradu.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde...
0: Pro vaši zahradu.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde... Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde... okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě...
3: Poslouchejte.
2: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu...
3: Prostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete vyset unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete vyset se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete vyset 101.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete vyset 101 metrů nad zemí.
2: A přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete vyset 101 metrů nad zemí.
2: A pak z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete vyset 101 metrů nad zemí.
2: A pak v Praze.
3: Budete vyset 101 metrů nad zemí.
2: A pak. Pak si to pěkně...
3: Budete vyset 101 metrů nad zemí.
2: A pak. Pak si...
3: ...na metrů nad zemí.
2: A pak. Pak si to pěkně se...
3: ...zemí.
2: A pak. Pak si to pěkně se běhnete dolů.
4: Maminko!
2: A pak. Pak si to pěkně se běhnete dolů.
4: Maminko!
2: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
4: Maminko!
2: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
4: Maminko!
3: Prostě pořádně...
2: Pěkně se běhnete dolů.
4: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Běhnete dolů.
4: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek...
4: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najde...
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek na...
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firman. Pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firman zážitek adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firman zážitek.
5: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče. Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče. Seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
6: Hledáme někoho, kdo přemýšlí.
5: Hledá lidi do přímé péče.
6: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje
5: do přímé péče.
6: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte... Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Všem někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré... Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré... Nevadí. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.cz, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.cz. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.sulicka.cz. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.sulicka.cz. Více na domov.sulicka.cz.
7: Jsou s užitkovými vozy
6: domov.sulicka.cz.
7: Jsou s užitkovými vozy Opel, jejich majitelé
6: Sulicka.cz.
7: Jsou s užitkovými vozy Opel, jejich majitelé. Jsou s užitkovými vozy Opel, jejich majitelé spokojení? Jsou s užitkovými vozy Opel, jejich majitelé spokojení?
8: Já.
7: Protovými vozy Opel, jejich majitelé spokojení?
8: Já.
7: Protože jsou spolehlivé? Opel, jejich majitelé spokojení?
8: Já.
7: Protože jsou spolehlivé?
8: Já, natyrli.
7: Ale spokojení?
8: Já.
7: Protože jsou spolehlivé?
8: Já, natyrli. Já.
7: Protože jsou spolehlivé?
8: Já, natyrli.
7: A se zárukou na pět.
8: Já.
7: Protože jsou spolehlivé?
8: Já, natyrli.
7: A se za...

0: Zárukou na 5 let zdarma? Jsou spolehlivé?
1: Já, natürlich.
0: A se zárukou na 5 let zdarma?
1: Já, Zicha, spolehněte. Já, natürlich.
0: A se zárukou na 5 let zdarma?
1: Já, Zicha, spolehněte se na Německo.
0: Natürlich. A se zárukou na 5 let zdarma?
1: Já, Zicha, spolehněte se na
0: zárukou na 5 let zdarma?
1: Já, Zicha,
0: spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitku na 5 let zdarma?
1: Já, Zicha,
0: spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitku.
1: Já, Zicha,
0: spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce. Pořiďte si užitkový vůz Opel Movano Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce. Užitkový vůz Opel Movano Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce. Opel Movano Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce. No Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce. Combo. Nyní v akční nabídce. V akční nabídce.
2: Katalpa. Využijte výhody. Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně. Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u... Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma. Svlaďte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma. Svlaďte své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabídneme. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu a nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více 30%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně pomlčka katalpa.cz. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně pomlčka katalpa.cz. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně pomlčka katalpa.cz. Kuchyně. Více na kuchyně pomlčka katalpa.cz. Rock Radio. Více na kuchyně pomlčka katalpa.cz. Rock Radio. Kuchyně pomlčka katalpa.cz. Rock Radio. Alpa CZ.

CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom. Je pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom. Je CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. V jednom místě. Pohodlné objednání.

0: nebo na Rádio Pohoda. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. I FM nebo na radia.cz. M nebo na radia.cz. Ardon nebo na radia.cz. Ardon, prémiové radia.cz. Ardon, prémiové CZ. Ardon, prémiové pracovní a Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděv. Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas, Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.vy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.buv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon. Čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Pořádný montérky. www.ardon.cz. www.ardon.cz. www.ardon.cz.
1: Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
2: Hezké.
1: Zprávy.
2: Hezké středeční ráno, je 6 hodin.
1: Zprávy.
2: Hezké středeční ráno, je 6 hodin a jsou tu zprávy.
1: Zprávy.
2: Hezké středeční ráno, je 6 hodin a jsou tu zprávy. Hezké středeční ráno, je 6 hodin a jsou tu zprávy. Hezké středeční ráno, je 6 hodin a jsou tu zprávy. Česko se připravuje na přijetí Američana s podezřením na nákazu. Česko se připravuje na přijetí Američana s podezřením na nákazu. Připravuje na přijetí Američana s podezřením na nákazu virem Ebola. Bude převezen do fakultní nemocnice Bulovka v Praze. Podle úřadu Američan nepředstavuje pro českou veřejnost riziko. Postupy pro podobné situace jsou jasně nastavené. Následně bude ve standard dokument v příštím měsíci dopracován do finální podoby.

0: Zahrádkář se raduje.
1: Chlédodání. Vše pro bagr.cz.
0: Zahrádkář se raduje.
1: Vše pro bagr.cz.
0: Zahrádkář se raduje.
1: Z bagr.cz.
0: Zahrádkář se raduje. Zahrádce se věnuje. Zahrádkář se raduje. Zahrádce se věnuje. Na Zafidu kup. Zahrádkář se raduje. Zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz. Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás
0: všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
0: Zafido.e-shop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
0: Zafido.e-shop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
3: S novinkou Natura Presto.
0: Z.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
3: S novinkou Natura
2: hobík nebo profík, u nás si vyberete.
3: S novinkou Natura Presto se snadno
2: hobík, u nás si vyberete.
3: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte svý Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto. Snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
0: Zafido pomlčka.
3: Přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
0: Zafido pomlčka.
3: Slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
0: Zafido pomlčka e-shop.cz.
3: Part. Zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
0: Zafido pomlčka e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Letošní úrodu zachrání Presto.
0: Zafido pomlčka e-shop.cz.

Písečná bouře nebo Meruň? Písečná bouře Písečná bouře nebo Meruňkový kompot? Písečná bouře nebo Meruňkový kompot? V Profikolor. Písečná bouře nebo Meruňkový kompot?

0: finální podoby. Následně bude ve standardním měsíci dopracován do finální podoby. Následně bude ve standardním připomínkovém. Pan Vladimír Putin se dnes setká se svým čínským protějškem Xi Jinpingem, se kterým bude podle médií
1: Lokálně na západě Čech postupně čekáme místy srážky i na

0: Na západě Čech postupně čekáme místy srážky i na ostatním území. Nejvyšší teploty 18 až 23 postupně čekáme místy srážky i na ostatním území.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startu slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18. Rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin.
2: Servis ano, Toyota Louman, nový servis u Pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.louman.cz.

0: Rock Radio. Rokovej rozjezd. Rokovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
0: Rokovej rozjezd. Dobré ráno, čumáci.
2: Hezkou středu.
3: Hezkou středu, protože středa vám se Honza. Anabel.
4: A Zuzka.
2: Tři minuty po šestý. Tři minuty po šestý, hezkou středu, protože středa vám se Honza. Anabel. A Zuzka. Tři minuty po šestý, protože středa vám se Honza. Anabel. A Zuzka. Tři minuty po šestý, 20. května vám se Honza. Anabel. A Zuzka. Tři minuty po šestý, 20. května ve středu, jak jsem říkal. Přátelé, vy to neslyšíte, ale tady moje dvě milé kolegyně.
5: Tady po ránu tak jako podivně
2: neslyšíte, ale tady moje dvě milé kolegyně tady po ránu tak jako podivně vzdychají únavou, ale tady moje dvě milé kolegyně tady po ránu tak jako podivně vzdychají únavou. Mě to docela baví poslouchat.
4: To je.
6: Já jsem nevzdychala únavou, já jsem šla spát 9.
4: Já takhle vypadám normálně a vypadám jak chlebo z tašky po ránu, prostě no, zatím mám na to říct.

0: Znáte to, přijde nečekaná 12 minut po 6. Přátelé, znáte to, přijde nečekaná návštěva, nemůže 6. Přátelé, znáte to, přijde nečekaná návštěva, nemůžete ji úplně vypakovat. Přátelé, znáte to, přijde nečekaná návštěva, nemůžete ji úplně vypakovat, protože to je vaše. Znáte to, přijde nečekaná návštěva, nemůžete ji úplně vypakovat, protože to je vaše. Přijde nečekaná návštěva, nemůžete ji úplně vypakovat, protože to je vaše milovaná tchýně, kterou milujete. Nemůžete ji úplně vypakovat, protože to je vaše milovaná tchýně, kterou milujete až za hrob podobně jako své. Úplně vypakovat, protože to je vaše milovaná tchýně, kterou milujete až za hrob podobně jako své kolegy. No a dostane vaše milovaná tchýně, kterou milujete až za hrob podobně jako své kolegy. No a dostane hlad, tak co udělá milovaná tchýně, kterou milujete až za hrob podobně jako své kolegy, no a dostane hlad, tak co uděláte, kterou milujete až za hrob podobně jako své kolegy, no a dostane hlad, tak co uděláte, no samozřejmě až za hrob podobně jako své kolegy, no a dostane hlad, tak co uděláte, no samozřejmě hodíte maso na podobně jako své kolegy, no a dostane hlad, tak co uděláte, no samozřejmě hodíte kolegy, no a dostane hlad, tak co uděláte, no samozřejmě hodíte maso na grill.
1: No a
0: dostane hlad, tak co uděláte? No samozřejmě hodíte maso na grill.
1: A display grillu vás informuje dokonce o jednotlivých fázích propečení.
2: Každopádně, kdyby nikdo nechtěl čekat.

0: Naštěstí, je podobně. Každopádně, kdyby někdo nechtěl čekat naštěstí, tak si ho může zakoupit ve 123. Každopádně, kdyby někdo nechtěl čekat naštěstí, tak si ho může zakoupit ve 123 prodejnách Planeo. Případně, kdyby někdo nechtěl čekat naštěstí, tak si ho může zakoupit ve 123 prodejnách Planeo, případně na Planeo. Kdo nechtěl čekat naštěstí, tak si ho může zakoupit ve 123 prodejnách Planeo, případně na Planeo. Tak si ho může zakoupit ve 123 prodejnách Planeo, případně na Planeo. Tak si ho může zakoupit ve 123 prodejnách Planeo, případně na planeo.cz. 123 prodejnách Planeo, případně na planeo.cz.
1: Ale jestli už se vám zbíhají sliny...
0: prodejnách Planeo, případně na planeo.cz.
1: Ale jestli už se vám zbíhají sliny a chcete to...
0: Planeo, případně na planeo.cz.
1: Ale jestli už se vám zbíhají sliny a chcete to...
0: na planeo.cz.
1: Ale jestli už se vám zbíhají sliny a chcete to štěstí...
0: cz.
1: Ale jestli už se vám zbíhají sliny a chcete to štěstí zkusit, tak není nic jednoduššího. Jestli už se vám zbíhají sliny a chcete to štěstí zkusit, tak není nic jednoduššího. Než napsat zbíhají sliny a chcete to štěstí zkusit, tak není nic jednoduššího. Než napsat a chcete to štěstí zkusit, tak není nic jednoduššího. Než napsat vzkaz, že ten, kdo chcete, a to štěstí zkusit, tak není nic jednoduššího. Než napsat vzkaz, že ten, kdo zkusit, tak není nic jednoduššího. Než napsat vzkaz, že ten, kdo chcete, a to opět do našeho mesta, není nic jednoduššího. Než napsat vzkaz, že ten, kdo chcete, a to opět do našeho... Než napsat vzkaz, že ten, kdo chcete, a to opět do našeho messengeru na Facebook. Vzkaz, že ten, kdo chcete, a to opět do našeho messengeru na Facebook. Nebo kdo chcete, a to opět do našeho messengeru na Facebook. Nebo na Rokrádově Instagram do vzkazů, opět do našeho messengeru na Facebook. Nebo na Rokrádově Instagram do našeho messengeru na Facebook. Nebo na Rokrádově Instagram do vzkazů, připsat tam telefon Facebook. Nebo na Rokrádově Instagram do vzkazů, připsat tam telefonní číslo, a protože je středa, nebo na Rokrádově Instagram do vzkazů, připsat tam telefonní číslo, a protože je středa, Rokrádově Instagram do vzkazů, připsat tam telefonní číslo, a protože je středa, do vzkazů, připsat tam telefonní číslo, a protože je středa, tak číslo, a protože je středa, tak rozdáváme v 7:30, takže do 7:30 můžete. Rozdáváme v půl osmí, takže do půl osmí můžete psát.
0: Držíme palec.
1: A teď už si dáme Nazarety a Láska.
0: Držíme palec.
2: Slušnej rok z vinilů.

Chris Cornell na Rock Radio. Chris Cornell na Rock Radio se svou hitovkou Nearly Forgot My Broken Heart. Chris Cornell na Rock Radio se svou hitovkou Nearly Forgot My Broken Heart. Chris Cornell na Rock Radio se svou hitovkou Nearly Forgot My Broken Heart. Právě teď 12. Cornell na Rock Radio se svou hitovkou Nearly Forgot My Broken Heart. Právě Radio se svou hitovkou Nearly Forgot My Broken Heart. Právě teď 12 minut po 6. Hitovkou Nearly Forgot My Broken Heart. Právě teď 12 minut po 6. Nearly Forgot My Broken Heart. Právě teď 12 minut po 6. Přátelé, Broken Heart. Právě teď 12 minut po 6. Přátelé, znáte to, přijde neček právě teď 12 minut po 6. Přátelé.

Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. S Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Dandou a Anabel Fárovou.

0: Rock Radio. Rockový. Rock Radio. Rock Radio. Rockový kulendárium.
1: 6 hodin.
0: Rock Radio. Rockový kulendárium.
1: 6 hodin.
0: Rock Radio. Rockový kulendárium.
1: 6 hodin 1.
0: Rockový kulendárium.
1: 6 hodin 21 minut a 20.
0: kulendárium.
1: 6 hodin 21 minut a 20. května středa znamená
0: kulendárium.
1: 6 hodin 21 minut a 20. května středa 6 hodin 21 minut a 20. května středa znamená, že 21 minut a 20. května středa znamená, že dneska svátek slaví Zbyšek. 20. května středa znamená, že dneska svátek slaví Zbyšek, případně paní května středa znamená, že dneska svátek slaví Zbyšek, případně pada znamená, že dneska svátek slaví Zbyšek, případně paní Hvězdoslava, že dneska svátek slaví Zbyšek, případně paní Hvězdoslava.
2: Je to hezký.
1: Svátek slaví Zbyšek, případně paní Hvězdoslava.
2: Je to hezký jméno.
1: Slaví Zbyšek, případně paní Hvězdoslava.
2: Je to hezký jméno.
1: Případně paní Hvězdoslava.
2: Je to hezký jméno Hvězdička Slava, to je pěkný.
1: Paní Hvězdoslava.
2: Je to hezký jméno Hvězdička Slava, to je pěkný. Neznám žádnou.
1: Hvězdoslava.
2: Je to hezký jméno Hvězdička Slava, to je pěkný. Neznám žádnou.
1: Já taky.
2: Je to hezký jméno Hvězdička Slava, to je pěkný. Neznám žádnou.
1: Já taky ne, že bych ale třeba dal nějaký.
2: Hezký jméno Hvězdička Slava, to je pěkný. Neznám žádnou.
1: Já taky ne, že bych ale třeba.
2: Neznám žádnou.
1: Já taky ne, že bych ale třeba dal nějaký svýmu dítěti nebo cizímu třeba.
2: Hvězdnou.
1: Já taky ne, že bych ale třeba dal nějaký svýmu dítěti nebo cizímu třeba.
2: Hvězdoslava.
1: Taky ne, že bych ale třeba dal nějaký svýmu dítěti nebo cizímu třeba.
2: Hvězdoslava.
1: Třeba dal nějaký svýmu dítěti nebo cizímu třeba.
2: Hvězdoslava.
1: Hvězdoslava svýmu dítěti nebo cizímu třeba.
2: Hvězdoslava.
1: Hvězdoslava Danda. Nebo cizímu třeba.
2: Hvězdoslava.
1: Hvězdoslava Danda.
2: Hvězdoslava.
1: Hvězdoslava Danda.
2: Danda. Danda.
1: Hvězdoslava Danda.
2: Danda.
1: To zní strašně. Hvězdoslava Danda.
2: Danda.
1: To zní strašně. Ne, to by byl Hvězdoslava Danda.
2: Danda.
1: To zní strašně. Danda.
2: Danda.
1: To zní strašně. Ne, to by byl, to by já bych to lak Danda.
2: Danda.
1: To zní strašně. Ne, to by byl, to by já bych to lak klukově, aby to bylo jako super.
2: Danda.
1: To zní strašně. Ne, to by byl, to by já bych to lak klukově, aby to bylo jako super. To zní strašně. Ne, to by byl, to by já bych to lak klukově, aby to bylo jako super. No tak přejeme. Ne, to by byl, to by já bych to lak klukově, aby to bylo jako super. No tak přejeme všechno nejlepší. By byl, to by já bych to lak klukově, aby to bylo jako super. No tak přejeme všechno nejlepší klukově, aby to bylo jako super. No tak přejeme všechno nejlepší. No a jinak tady máme to bylo jako super. No tak přejeme všechno nejlepší. No a jinak tady máme dneska dva význační muzikanty. Super. No tak přejeme všechno nejlepší. No a jinak tady máme dneska dva význační. No tak přejeme všechno nejlepší. No a jinak tady máme dneska dva význační muzikanty. Všechno nejlepší. No a jinak tady máme dneska dva význační muzikanty. Prvním je 71 letej. No a jinak tady máme dneska dva význační muzikanty. Prvním je 71 letej už. Dneska dva význační muzikanty. Prvním je 71 letej už. Muzikanty. Prvním je 71 letej už. Americký klávesák. Prvním je 71 letej už. Americký klávesák Steve George z kapely Mr. 71 letej už. Americký klávesák Steve George z kapely Mr. Mr. Spoluautor letej už. Americký klávesák Steve George z kapely Mr. Mr. Spoluautor.

0: Tak dobře, tak tohle jsem tě úplně...
1: Tak to zkusíme jinak je 82 let by pozýváváš. Zemřel už před 12 rokama ve svých 70.

0: Tedyž to takhle krásně zpíváš. Tedyž to takhle krásně zpíváš, tak na mě Exotiky, víš, jako tady z Holešovic tržnice. Přátelé, dobrou chuť, pokud zrovna Holešovic tržnice, jo, přesně tak. Kdo chce psa jíst, hůlky se vždycky najde. Za chvíli Harley.
1: Převeďte si půjčky k nám do komerční banky a můžete ušetřit. Více na KBC.
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt, a kam pojedeme?

0: 25 na slevy až 25% na bazény, grily, zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní. Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže
0: 5% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže
0: na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže 5 hvězd.
0: Grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže 5 hvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Nábytek a nejen to.
1: Takže 5 hvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je a nejen to.
1: Takže 5 hvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je to.
1: Takže 5 hvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory,
0: vždycky něco navíc.
2: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory,
0: co navíc.
2: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory. Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory. Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory. Ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní. Potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory. Ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory. Radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory. Teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory. Ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
3: Tak, takhle.
2: Přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
3: Tak, takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky.
2: Krmové ventilátory.
3: Tak, takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky. Tak, takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde. Tak, takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde. Takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory nikde jinde nenajdete. Ventilátory. Teď nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz. Jinde nenajdete. Ventilátory.cz. Najdete. Ventilátory.cz. Ventilátory.cz. Ventilátory.cz.
4: Kaufland.cz. Kaufland. V Kauflandu. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili. Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili. Fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili.
5: Kajarmark brambůrky 150.
4: Hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili.
5: Kajarmark brambůrky 150 gramů.
4: Jako vy. Proto jsme pro vás připravili.
5: Kajarmark brambůrky 150 gramů.
4: Jsme pro vás připravili.
5: Kajarmark brambůrky 150 gramů za 17,90.
4: A spravili
5: Kajarmark brambůrky 150 gramů za 17,90. A svijanský má Kajarmark brambůrky 150 gramů za 17,90. Brambůrky 150 gramů za 17,90. A svijanský más světlý ležák 50 gramů za 17,90. A svijanský más světlý plantkárt za 13,90. Až do 26. května 13,90. Až do 26. května
4: Kaufland
5: 90 až do 26. května
4: Kaufland.
5: Tati až do 26. května
4: Kaufland.
5: Tati ETF je teď
4: 26.
5: května
4: Kaufland.

0: Tati ETF.
1: Květn.
2: Kaufland.
0: Tati ETF je teď nejlepší věc.
2: Kaufland.
0: Tati ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
0: Nebo Tati ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
0: Nebo BTC. Tati ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
0: Nebo BTC, nebo NFT, i když ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
0: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co?
0: ...je teď nejlepší věc.
3: Aha.
0: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
0: ...lepší věc.
3: Aha.
0: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
2: Aha.
0: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
0: SSB? Co je? ...nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
0: SSB? Nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
0: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení.
0: I když to už...
3: A co SSB?
0: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení. Státní podpora. Co SSB?
0: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení. Státní...
0: Co je SSB?
3: Garantované úročení. Státní podpora. Bonusy.
0: A to je nějaká nová investice?
3: Garantované úročení. Státní podpora. Bonusy.
0: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební úročení, státní podpora, bonusy.
0: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební státní podpora, bonusy.
0: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření podpora, bonusy.
0: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
0: Aha. A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
0: Aha. Nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
0: Aha. A investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
0: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No, to je stavební spoření od Buřinky.
0: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No, normálně v Džordži. Spoření od Buřinky.
0: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No, normálně v Džordži. Stavební Buřinky.
0: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No, normálně v Džordži. Stavební spoření.
0: A kde se to dá stáhnout?
3: No, normálně v Džordži. Stavební spoření od.
0: Se to dá stáhnout?
3: No, normálně v Džordži. Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. No normálně v Džordži. Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusem. Normálně v Džordži. Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6. Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6. Spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete roční od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete roční. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka s let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
4: Mami.
3: Ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz. Až 5,3%. Buřinka.cz.
4: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
3: 5,3%. Buřinka.cz.
4: Mami, tati, víte,
3: Buřinka.cz.
4: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
5: Do zoo chleby!
3: Buřinka.cz.
4: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
5: Do zoo chleby!
4: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
5: Do zoo chleby!
4: Tam můžeme krmit daňky. Tati, víte, kam pojedeme na výlet?
5: Do zoo chleby!
4: Tam můžeme krmit daňky a pojedeme na výlet?
5: Do zoo chleby!
4: Tam můžeme krmit daňky a taky...
5: Do zoo chleby!
4: Tam můžeme krmit daňky a taky...
5: Do zoo chleby!
4: Tam můžeme krmit daňky a taky dykobrazy a majpy!
5: Tam můžeme krmit daňky a taky dykobrazy a mají tam i lvy!
4: Můžeme krmit daňky a taky dykobrazy. A mají tam i lvy.
5: Daňky a taky dykobrazy.
4: A mají tam i lvy.
5: Jo, a
4: dykobrazy.
5: A mají tam i lvy.
4: Jo, a můžeme tam přespat. To bude...
5: A mají tam i lvy.
4: Jo, a můžeme tam přespat. To bude jako v safari.
5: Mají tam i lvy.
4: Jo, a můžeme tam přespat. To bude jako v safari.
5: A jestli dostanu...
4: Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
5: A jestli dostanu hlad?
4: Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari.
5: A jestli dostanu hlad?
4: Tak tam mají nejlepší
5: tam přespat, to bude jako v safari.
4: A jestli dostanu hlad?
5: Tak tam mají nejlepší palačinky.
4: A to bude jako v safari.
5: A jestli dostanu...

0: Dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co? A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby. Tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
1: Pekelný os.
0: Nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
1: Pekelníky.
0: Tak co, jedeme? Zoo chleby.
1: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho.
0: Co jedeme? Zoo chleby.
1: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho.
0: Zoo chleby.
1: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho. 3. a 4. červen.
0: Chleby.
1: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho. 3. a 4. Pekelný ostrov se blíží, buď u toho. 3. a 4. července holý šofrov se blíží, buď u toho. 3. a 4. července holý šofrov, buď u toho. 3. a 4. července holý šofrov spálí švédští. 3. a 4. července holý šofrov spálí švédští Royal Republic. 4. července holý šofrov spálí švédští Royal Republic. Rybičky 40. holý šofrov spálí švédští Royal Republic. Rybičky 48 rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48 švédští Royal Republic. Rybičky 48 Dimitri divoký byl si Republic. Rybičky 48 Dimitri divoký byl si sestry. Rybičky 48 Dimitri divoký byl si sestry. 48 Dimitri divoký byl si sestry Škvor a další. Dimitri divoký byl, tři sestry, Škvor a další. Víc divoký byl, tři sestry, Škvor a další. Více na byl, tři sestry, Škvor a další. Více na pekelný ostry, Škvor a další. Více na pekelný ostrov CZ, mediálním por a další. Více na pekelný ostrov CZ, mediálním partnerem vší. Více na pekelný ostrov CZ, mediálním partnerem se na pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. Pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. Ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
2: Zase tankuju.
1: Festivalu je Rock Radio.
2: Zase tankuju. Po třetí ten...
1: Rock Radio.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden. Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš...
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD...
2: Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line.
2: Třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude.
3: Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude
3: úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Depak. Za cenu rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Depak. Za cenu běžného spalu. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Depak. Za cenu běžného spalováku.
2: A tak to bude drahé.
3: Depak. Za cenu běžného spalováku.
2: To bude drahé.
3: Depak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od... Depak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od... Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování. C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování. Více prostor. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování.

0: Tak posíláme gratulace.
1: Podlahy tu mám rád.
0: Tak posíláme gratulace.
1: Podlahy tu mám ráda.
0: To není přem. Tak posíláme gratulace.
1: Podlahy tu mám ráda.
0: To není přem. Tak posíláme gratulace.
1: Podlahy tu mám ráda.
0: To není přemek, to je Joe Cocker.
1: Vážně?
0: Posíláme gratulace.
1: Podlahy tu mám ráda.
0: To není přemek, to je Joe Cocker.
1: Vážně? Podlahy tu mám ráda.
0: To není přemek, to je Joe Cocker.
1: Vážně? Mám ráda.
0: To není přemek, to je Joe Cocker.
1: Vážně? Happy birthday to you.
0: To není přemek, to je Joe Cocker.
1: Vážně? Happy birthday to you.
0: Cocker.
1: Vážně? Happy birthday to you.

0: více prostoru. Z 99 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na BYD 1000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na BYD, méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na BYD.com, více prostoru. Zkušební jízda na BYD.com.
1: Nenechte si ujít skvělý...
0: Více prostoru. Zkušební jízda na BYD.com.
1: Nenechte si ujít...
0: Zkušební jízda na BYD.com.
1: Nenechte si ujít...
0: Jízda na BYD.com.
1: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní...
0: BYD.com.
1: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše...
0: ...com.
1: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní... Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70%. Nechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Cent na široký výběr.

FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. U i FM nebo na radia.cz. Rock FM nebo na radia.cz. Rock nebo na radia.cz. Rock radia.cz. Rock Radio. Povesta CZ.

0: 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and 26. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Toto je.
2: Dobravárt, vezeme...
0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Toto je.
2: Dobravárt, vezeme...
0: Sleeping and Living.
1: Toto je.
2: Dobravárt, vezeme vám pračku.
1: Toto je.
2: Dobravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
1: Toto je.
2: Dobravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme.
1: Toto je.
2: Dobravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme. Dobravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme. Rozbalíme, zapoprt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme. Rozbalíme, zapoprčku.
3: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme. Rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič od...
3: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme. Rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No.
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to.
2: Chceme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si.
2: Rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
4: Zapomeňme
2: a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
2: Spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
4: Zapomeňte na vrtání a šroubování.
1: No tak to si rozumíme.
4: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vašin.
1: Tak to si rozumíme.
4: Zapomeňte na vrtání a šroubování.
1: Rozumíme.
4: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vašinovou televizi zdarma. Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vašinovou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na. Na vrtání a šroubování. Vašinovou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Šroubování. Vašinovou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart. Tou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart. Opravdový. Zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart. Opravdový elektrospecialista. A pověsíme na zeď. Datart. Opravdový elektrospecialista. Pověsíme na zeď. Datart. Opravdový elektrospecialista.

FM v DABu i FM nebo na Rádia v DABu i FM nebo na Rádia.

0: on the... And he shoots, he scores! He scores! Uvolněte se a nemusíte ani za... Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte... Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať volněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá, musíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček. A hlavně nezdržujte hru. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček. A hlavně nezdržujte, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček. A hlavně nezdržujte hru. Vám šéf nedá krosček. A hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí nedá krosček. A hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej. A hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej. Tak hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej. Tak fanděte s náma. Držujte hru. Rock Radio fandí hokej, tak fanděte s náma. Každý den se... Rock Radio fandí hokej, tak fanděte s náma. Každý rádio fandí hokej, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci fandí hokej, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství. Jděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. A konce připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuš. Porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška na výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Rádiu. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Rádiu. Světa v hokeji. Každý den na Rock Rádiu. Každý den na Rock Rádiu. Top hokejové. Každý den na Rock Rádiu. Top hokejové. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionální. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel pro. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí. Hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí. Vitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí. Ve staveb dovozidel stave Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí. Ve staveb dovozidel stavební dodavatel profesionálního nářadí. Ve staveb dovozidel stavební a zahradní profesionálního nářadí. Ve staveb dovozidel stavební a zahradní technického nářadí, ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz techniky. www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz topcentrum.cz Rock Radio co.cz Rock Radio co.
1: Hezké ráno je půl sedmé, jsou tu krátké zprávy. Izraelský ministr zahraničí Gideon Saar

0: Půl sedmé jsou tu krátké zprávy. Izraelský ministr zahraničí Gideon Saar bude dnes v Praze s českým. Evropská unie v noci na dnešek předběžné dohody o legislativě, která má zrušit dovozní cla na průmyslové zboží z Ameriky.
1: Rock Rádio.
0: Slezané se do souboje o vítěznou trofej dostali poprvé.

0: do souboje o vítěznou trofej dostali poprvé.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Vítěznou trofej dostali poprvé.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes čekáme dostali poprvé.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes čekáme oblak.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes čekáme oblačno až polojasno.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes čekáme oblačno až polojasno, v Čechách může být přech.
1: Počasí.
0: Dnes čekáme oblačno až polojasno, v Čechách může být přechodně až zataženo, zpočátku se taky. Dnes čekáme oblačno až polojasno, v Čechách může být přechodně až zataženo, zpočátku. Čekáme oblačno až polojasno, v Čechách může být přechodně až zataženo, zpočátku se až polojasno, v Čechách může být přechodně až zataženo, zpočátku se taky objeví déšť lokálně na západě. V Čechách může být přechodně až zataženo, zpočátku se taky objeví déšť lokálně na západě Čech, přechodně až zataženo, zpočátku se taky objeví déšť lokálně na západě Čech postupně až zataženo, zpočátku se taky objeví déšť lokálně na západě Čech postupně. Zpočátku se taky objeví déšť lokálně na západě Čech postupně. Čekáme místy srážky i na dalším úseku. Objeví déšť lokálně na západě Čech postupně. Čekáme místy srážky i na dalším území. Nejvyšší déšť lokálně na západě Čech postupně. Čekáme místy srážky i na dalším území. Na západě Čech postupně. Čekáme místy srážky i na dalším území. Nejvyšší Čech postupně. Čekáme místy srážky i na dalším území. Nejvyšší teploty se budou pohybovat bez. Čekáme místy srážky i na dalším území. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi srážky i na dalším území. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi na dalším území. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 až 23 území. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 až 23. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 až 23 stupni Celsia. Teploty se budou pohybovat mezi 18 až 23 stupni Celsia. Pohybovat mezi 18 až 23 stupni Celsia.
1: Rock Radio.
0: 18 až 23 stupni Celsia.
1: Rock Radio.
0: 23 stupni Celsia.
1: Rock Radio. Doprava.
0: 20 stupni Celsia.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Na D1 stupni Celsia.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Na D1 se.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Na D1 se bouralo ve směru na Ostravu na dvou.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Na D1 se bouralo ve směru na.
1: Doprava.
0: Na D1 se bouralo ve směru na Ostravu na 229. Na D1 se bouralo ve směru na Ostravu na 229. a půltem. Na D1 se bouralo ve směru na Ostravu na 229. a půl. Bouralo ve směru na Ostravu na 229. a půltem kilometrů. V Opavě Ostravu na 229. a půltem kilometrů. V Opavě se řeší nehoda na křižovatce na 229. a půltem kilometrů. V Opavě se řeší nehoda na křižovatce 29. a půltém kilometru. V Opavě se řeší nehoda na křižovatce ulic Vodní a půltém kilometru. V Opavě se řeší nehoda na křižovatce ulic Vodní, Ratiborská a v Děčíně kilometru. V Opavě se řeší nehoda na křižovatce ulic Vodní, Ratiborská a v Děčíně pozor na Teršově. V Opavě se řeší nehoda na křižovatce ulic Vodní, Ratiborská a v Děčíně nehoda na křižovatce ulic Vodní, Ratiborská a v Děčíně pozor na Teršově ulici, křižovatce ulic Vodní, Ratiborská a v Děčíně pozor na Teršově ulici, kde auto narazilo do Vodní, Ratiborská a v Děčíně pozor na Teršově ulici, kde auto narazilo do plotu. Ratiborská a v Děčíně pozor na Teršově ulici, kde auto narazilo do plotu. V Děčíně pozor na Teršově ulici, kde auto narazilo do plotu. Teršově ulici, kde auto narazilo do plotu.
1: Instagram Rock Radio.
0: Kde auto narazilo do plotu.
1: Instagram Rock Radia.
0: Narazilo do plotu.
1: Instagram Rock Radia. Instagram Rock Radia. To je. Instagram Rock Radia. To je slušná jízda. Instagram Rock Radia. To je slušná jízda. Nezapomeň. Instagram Rock Radia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant. Instagram Rock Radia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky jízda. Nezapomeňte, že

0: Harley a song, který se jmenoval Hádej jak.
1: Povězte ho vejš.
0: Harley a song, který se jmenoval Hádej jak.
1: Povězte ho vejš.
0: Ať se houpá.
1: Není můj.
0: A song, který se jmenoval Hádej jak.
1: Povězte ho vejš.
0: Ať se houpá. Se jmenoval Hádej jak.
1: Povězte ho vejš.
0: Ať se houpá.
1: Není možný.
0: To už tam není. No,
2: to už tam není. Je tam jenom...
0: Hádej jak.
1: Povězte ho vejš.
0: Ať se houpá.
1: Není možný.
0: To už tam není. No,
2: to už tam není. Je tam jenom ta první půlka.
1: Povězte ho vejš.
0: Ať se houpá.
1: Není možný.
0: To už tam není. No,
2: to už tam není. Je tam jenom ta první půlka.
0: Ale.
1: Vejš.
0: Ať se houpá.
1: Není možný.
0: To už tam není. No,
2: to už tam není. Je tam jenom ta první půlka.
0: Ale vlastně trefila si to tak, že... Ať se houpá.
1: Není možný.
0: To už tam není. No,
2: to už tam není. Je tam jenom ta první půlka.
0: Ale.
1: Není možný.
0: To už tam není. No,
2: to už tam není. Je tam jenom ta první půlka.
0: Ale vlastně trefila si to tak, že získá.
2: Není. No, to už tam není. Je tam jenom ta první půlka.
0: Ale vlastně trefila si to tak, že získáváš ode mě zlatý obludíšky.
2: Je tam jenom ta první půlka.
0: Ale vlastně trefila si to tak, že získáváš ode mě zlatý obludíšky.
2: Půlka.
0: Ale vlastně trefila si to tak, že získáváš ode mě zlatý obludíšky AK ještě navíc. Vlastně trefila si to tak, že získáváš ode mě zlatý obludíšky AK ještě navíc. Prvotřídní poslech. Je to tak, že získáváš ode mě zlatý obludíšky AK ještě navíc. Prvotřídní získáváš ode mě zlatý obludíšky AK ještě navíc. Prvotřídní poslech tady Zuzky a zpráv. Zlatý obludíšky AK ještě navíc. Prvotřídní poslech tady Zuzky a zpráv.
2: Jupí.
0: Obludíšky AK ještě navíc. Prvotřídní poslech tady Zuzky a zpráv. Prvotřídní poslech tady Zuzky a zpráv.
2: Jupí.
0: Poslech tady Zuzky a zpráv.
2: Jupí.
0: And he shoots, he's... Tady Zuzky a zpráv.
2: Jupí.
0: And he shoots, Zuzky a zpráv.
2: Jupí.
0: And he shoots, he's...
2: Jupí.
0: And he shoots, he's...
2: Jupí.
0: And he shoots, he's... And he shoots, he's...
3: Uvolněte se.

mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až... Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Kontrolujte, až zastavíte. Zastavíte.

Zuzko Dík. Rock Radio. Rock Radio. Zuzko Dík za zprávy. Rock Radio. Zuzko Dík za zprávy, jedeme dál, teď už... Radio. Zuzko Dík za zprávy, jedeme dál, teď už 30 sekund... Radio. Zuzko Dík za zprávy, jedeme dál, teď už 30 sekund na Mars a... Zuzko Dík za zprávy, jedeme dál, teď už 30 sekund na Mars. Zuzko Dík za zprávy, jedeme dál, teď už 30 sekund na Mars. A božský oko. Právě jedeme dál, teď už 30 sekund na Mars. A božský oko. Dál, teď už 30 sekund na Mars. A božský oko. 30 sekund na Mars. A božský oko. Sekund na Mars. A božský oko. A božský oko. Jí oko.

0: po půl sedmí. Přátelé, mám pro vás dobrou zprávu. Ta zní necelých 6 minut po půl sedmí. Přátelé, mám pro vás dobrou zprávu. Ta zní alkohol minut po půl sedmí. Přátelé, mám pro vás dobrou zprávu. Ta zní alkohol po půl sedmí. Přátelé, mám pro vás dobrou zprávu. Ta zní alkohol horký žeslíže dymí. Přátelé, mám pro vás dobrou zprávu. Ta zní alkohol horký žeslíže Dimitri. Mám pro vás dobrou zprávu. Ta zní alkohol horký žeslíže Dimitri. Zprávu. Ta zní alkohol horký žeslíže Dimitri Trautenberg a traktor. Ta zní alkohol horký žeslíže Dimitri Trautenberg a traktor. Nejsou to alkohol horký žeslíže Dimitri Trautenberg a traktor. Nejsou to kapely, který budem dneska vyhrávat. Horký žeslíže Dimitri Trautenberg a traktor. Nejsou to kapely, který budem dneska vyhrávat tadyhle po Dimitri Trautenberg a traktor. Nejsou to kapely, který budem dneska vyhrávat tadyhle po 30 Seconds to Mars. Berg a traktor. Nejsou to kapely, který budem dneska vyhrávat tadyhle po 30 Seconds to Mars. Nejsou to kapely, který budem dneska vyhrávat tadyhle po 30 Seconds to Mars. Kapely, který budem dneska vyhrávat tadyhle po 30 Seconds to Mars. Jsou to kapely, který vykopnou, který budem dneska vyhrávat tadyhle po 30 Seconds to Mars. Jsou to kapely, který vykopnou další ročník tadyhle po 30 Seconds to Mars. Jsou to kapely, který vykopnou další ročník úžasný 30 Seconds to Mars. Jsou to kapely, který vykopnou další ročník. Jsou to kapely, který vykopnou další ročník úžasného festiáku Rock in a to, který vykopnou další ročník úžasného festiáku Rock in a to už tuhle sobotu 23. další ročník úžasného festiáku Rock in a to už tuhle sobotu další ročník úžasného festiáku Rock in a to už tuhle sobotu 23. května v úžasného festiáku Rock in a to už tuhle sobotu 23. května v Českých Budějovicích.
1: Ano.
0: Rock in a to už tuhle sobotu 23. května v Českých Budějovicích.
1: Ano, je to
0: už tuhle sobotu 23. května v Českých Budějovicích.
1: Ano, je to tak, čeká nás první
0: 23. května v Českých Budějovicích.
1: Ano, je to tak, čeká nás první Rock in, přátelé, takže už jsem
0: 23. května v Českých Budějovicích.
1: Ano, je to tak, čeká nás první Rock in, přátelé, takže
0: v Českých Budějovicích.
1: Ano, je to tak, čeká nás první Rock in, přátelé, takže už se na vás všichni. Ano, je to tak, čeká nás první Rock in, přátelé, takže už se na vás všichni moc těšíme, jedeme tam i s celým naším. Je to tak, čeká nás první Rock in, přátelé, takže už se na vás všichni moc těšíme, jedeme tam i s celým naším týmem. Nás první Rock in, přátelé, takže už se na vás všichni moc těšíme, jedeme tam i s celým. Rock in, přátelé, takže už se na vás všichni moc těšíme, jedeme tam i s celým naším týmem, takže už se na vás všichni moc těšíme, jedeme tam i s celým naším týmem, takže tam budete moc koupit ve stánku merch. Všichni moc těšíme, jedeme tam i s celým naším týmem, takže tam budete moc koupit ve stánku merch a tak dále. Jedeme tam i s celým naším týmem, takže tam budete moc koupit ve stánku merch a tak dál. A s celým naším týmem, takže tam budete moc koupit ve stánku merch a tak dál. A týmem, takže tam budete moc koupit ve stánku merch a tak dál. A pro jednoho z vás máme 10. Tam budete moc koupit ve stánku merch a tak dál. A pro jednoho z vás máme 10. Koupit ve stánku merch a tak dál. A pro jednoho z vás máme 10 lupenů merch a tak dál. A pro jednoho z vás máme 10 lupenů, takže nemusíte vyrazit sami. A pro jednoho z vás máme 10 lupenů, takže nemusíte vyrazit sami. Z vás máme 10 lupenů, takže nemusíte vyrazit sami, ale ne 10 lupenů, takže nemusíte vyrazit sami, ale i s celou partičkou kamarádů. 10 lupenů, takže nemusíte vyrazit sami, ale i s celou partičkou kamarádů, takže nemusíte vyrazit sami, ale i s celou partičkou kamarádů a jediný, co musíte vyrazit sami, ale i s celou partičkou kamarádů a jediný, co po vás chceme sami, ale i s celou partičkou kamarádů a jediný, co po vás chceme, je, abyste se s touhle partičkou kamarádů a jediný, co po vás chceme, je, abyste se s touhle partičkou vyfotili a půl kamarádů a jediný, co po vás chceme, je, abyste se s touhle partičkou vyfotili. Jediný, co po vás chceme, je, abyste se s touhle partičkou vyfotili a poslali nám to na e-mail. Co vás chceme, je, abyste se s touhle partičkou vyfotili a poslali nám to na abyste se s touhle partičkou vyfotili a poslali nám to na e-mail.
0: Studio zavináč
1: rok se s touhle partičkou vyfotili a poslali nám to na e-mail.
0: Studio
1: partičkou vyfotili a poslali nám to na e-mail.
0: Studio zavináč rokovejradio.cz
1: a poslali nám to na e-mail.
0: Studio zavináč rokovejradio.cz
1: nám to na e-mail.
0: Studio zavináč rokovejradio.cz a to ideálně do
1: mail.
0: Studio zavináč rokovejradio.cz a to ideálně do studio zavináč rokovejradio.cz a to ideálně do zavináč rokovejradio.cz a to ideálně do

0: zítřejších .cz a to ideálně do zítřejších 15 hodin, aby jsme tady tak a to ideálně do zítřejších 15 hodin, aby jsme tady tak pak aby to ideálně do zítřejších 15 hodin, aby jsme tady tak pak aby jsme tady do zítřejších 15 hodin, aby jsme tady tak pak aby jsme tady pak v pátek ráno 15 hodin, aby jsme tady tak pak aby jsme tady pak v pátek ráno v hodin, aby jsme tady tak pak aby jsme tady pak v pátek ráno vyhlásili, aby jsme tady tak pak aby jsme tady pak v pátek ráno vyhlásili, tak pak aby jsme tady pak v pátek ráno vyhlásili
1: jednoho šťastlivce.
0: V rokovém aby jsme tady pak v pátek ráno vyhlásili
1: jednoho šťastlivce.
0: V rokovém ty pak v pátek ráno vyhlásili
1: jednoho šťastlivce.
0: V rokovém vyhlásili
1: jednoho šťastlivce.
0: V rokovém rozjezdu.
1: Je to
0: vyhlásili
1: jednoho šťastlivce.
0: V rokovém rozjezdu.
1: Je to tak. No a ještě jsem jednoho šťastlivce.
0: V rokovém rozjezdu.
1: Je to tak. No a ještě jsem šťastlivce.
0: V rokovém rozjezdu.
1: Je to tak. No a ještě jsem chtěla říct, že přímo na stránkách.
0: V rokovém rozjezdu.
1: Je to tak. No a ještě jsem chtěla říct, že přímo na stránkách vlastně na Instagramu. Je to tak. No a ještě jsem chtěla říct, že přímo na stránkách vlastně na Instagramu. No a ještě jsem chtěla říct, že přímo na stránkách vlastně na Instagramu. Ještě jsem chtěla říct, že přímo na stránkách vlastně na Instagramu Rockin. Ten přímo na stránkách vlastně na Instagramu Rockin můžete získat lupeny do stránkách vlastně na Instagramu Rockin můžete získat lupeny do Plzně. Na Instagramu Rockin můžete získat lupeny do Plzně. Rockin můžete získat lupeny do Plzně, protože se schovávaly lístky. Můžete získat lupeny do Plzně, protože se schovávaly lístky. Můžete získat lupeny do Plzně, protože se schovávaly lístky kdesi v Plzni, lupeny do Plzně, protože se schovávaly lístky kdesi v Plzni. Plzně, protože se schovávaly lístky kdesi v Plzni. Je to tam, že se schovávaly lístky kdesi v Plzni. Je to tam na videu, kdybych vám schovávaly lístky kdesi v Plzni. Je to tam na videu lístky kdesi v Plzni. Je to tam na videu, kdybych vám mohla napovědět si v Plzni. Je to tam na videu, kdybych vám mohla napovědět tak v komentáři. Je to tam na videu, kdybych vám mohla napovědět, tak v komentářích můžete jenom opsat to. Tam na videu, kdybych vám mohla napovědět, tak v komentářích můžete jenom opsat to, co psali ty před váma. A je tam docela málo, kdybych vám mohla napovědět, tak v komentářích můžete jenom opsat to, co psali ty před váma. A je tam docela mohla napovědět, tak v komentářích můžete jenom opsat to, co psali ty před váma. A je tam docela málo komentářů. Tam můžete tářích můžete jenom opsat to, co psali ty před váma. A je tam docela málo komentářů. Tam můžete vyhrát 4, jenom opsat to, co psali ty před váma. A je tam docela málo komentářů, tam můžete vyhrát 4 tality před váma. A je tam docela málo komentářů, tam můžete vyhrát 4 lístky. A je tam docela málo komentářů, tam můžete vyhrát 4 lístky na plzeňský rokin. Málo komentářů, tam můžete vyhrát 4 lístky na plzeňský rokin. Takže to je tak. Můžete vyhrát 4 lístky na plzeňský rokin. Takže to je takové doporučení. 4 lístky na plzeňský rokin. Takže to je takové doporučení ode mě pro vás.
0: Tak to
1: na plzeňský rokin, takže to je takové doporučení ode mě pro vás.
0: Tak to zkuste, budete to mít.
1: Takže to je takové doporučení ode mě pro vás.
0: Tak to zkuste, budete to mít zadarmo.
1: Takové doporučení ode mě pro vás.
0: Tak to zkuste, budete to mít zadarmo.
1: Doporučení ode mě pro vás.
0: Tak to zkuste, budete to mít zadarmo.
1: Vás.
0: Tak to zkuste, budete to mít zadarmo.
2: Tvrdou.
0: Zkuste, budete to mít zadarmo.
2: Tvrdou muziku ti přináší
0: zadarmo.
2: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matra.

0: CZ. I s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ.
1: No a za chvilku si dáme...
0: Zdarma. Matrace za hubičku CZ.
1: No a za chvilku...
0: Matrace za hubičku CZ.
1: No a za chvilku si dáme...
0: Hubičku CZ.
1: No a za chvilku si dáme police. Every... No a za chvilku si dáme police. Every breath you take.
2: Já myslím, že mi...
1: No a za chvilku si dáme police. Every breath you take.
2: Já myslím, že mi jdeš domů udělat.
1: No a za chvilku si dáme police. Every breath you take.
2: Já myslím, že mi jdeš domů udělat polici.
1: A za chvilku si dáme police. Every breath you take.
2: Já myslím, že mi jdeš domů udělat polici.
1: Police. Every breath you take.
2: Já myslím, že mi jdeš domů udělat polici.
1: A skříň? Every breath you take.
2: Já myslím, že mi jdeš domů udělat polici.
1: A skříň?
2: Já myslím, že mi jdeš domů udělat polici.
1: A skříň?
2: Tak dobrý nápad. Já myslím, že mi jdeš domů udělat polici.
1: A skříň?
2: Tak dobrý nápad. Domů udělat polici.
1: A skříň?
2: Tak dobrý nápad.
3: Ahoj, jsem Martin.
1: A skříň?
2: Tak dobrý nápad.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglass.
2: Tak dobrý nápad.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z...
2: Dobrý nápad.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne... Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne... Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo... Jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo. Mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme. Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme. Asistenční. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme. Praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme. Asistenční systémy seřídíme. Prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou volejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na Carglass Čovnou, vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na Carglass.cz, vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
4: Carglass.
3: Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
4: Carglass opraví.
3: Sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
4: Carglass opraví.
3: Rychlé. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Stačí jen zajít na Carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: 4 dny to.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: 4 dny to ne
4: opraví, Carglass vymění.
5: 4 dny to nejlepšího metalu.
4: Carglass vymění.
5: 4 dny to nejlepšího metalu a přátelský a
4: vymění.
5: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelský atmosféry. 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelský atmosféry. To je Basin Fire Fest 2000. 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelský atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelský atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp Apokalyptika Predator metalu a přátelský atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp Apokalyptika. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp Apokalyptika Paradise Lost. Basin Fire Fest 2026. Wasp Apokalyptika Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 2026. Wasp Apokalyptika Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 46. Wasp Apokalyptika Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 20. Apokalyptika Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. až 20. A dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve kapel už 24. až 27. června ve spálném pozičí. A nebo vydaš na Bejzeny na otočku je 24. až 27. června ve spálném pozičí. A nebo vydaš na Bejzeny na otočku je do až 27. června ve spálném pozičí. A nebo vydaš na Bejzeny na otočku je do

0: prvního června ve spáleném pozičí. A nebo vyraž na Bejzin na otočku, je dodejní stupenky pro jednotlivce i dvojce, prodej v spáleném pozičí. A nebo vyraž na Bejzin na otočku, je dodejní stupenky pro jednotlivce i dvojce, prodej na Bejzin. A nebo vyraž na Bejzin na otočku, je dodejní stupenky pro jednotlivce i dvojce, prodej na Bejzin.cz. Bejzin na otočku, je dodejní stupenky pro jednotlivce i dvojce, prodej na Bejzin.cz. Je dodejní stupenky pro jednotlivce i dvojce, prodej na Bejzin.cz.
1: Bejzin Firefest.
0: Pro jednotlivce i dvojce, prodej na Bejzin.cz.
1: Bejzin Firefest media
0: i dvojce, prodej na Bejzin.cz.
1: Bejzin Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock
0: Day na Bejzin.cz.
1: Bejzin Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Bejzin Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Bejzin Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rockfest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Profi voda, s tou se... Slušná muzika.

0: Více na aquapalas.cz.
1: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
0: Aquapalas.cz.
1: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky...
2: Řešení je úvěr od Acema.
1: Ale já potřebuju půjčit hodně.
2: Řešení je Acema.
1: Ale já potřebuju půjčit tak.
2: Je úvěr od Acema.
1: Ale já potřebuju půjčit hodně.
2: Řešení je Acema.
1: Ale já potřebuju půjčit hodně.
2: Řešení je Acema.
1: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
2: Řešení.
1: Ale já potřebuju půjčit hodně.
2: Řešení je Acema.
1: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů. Půjčit hodně.
2: Řešení je Acema.
1: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
2: Řešení je Acema.
1: A co když
2: potřebuju je Acema?
1: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
2: Řešení je Acema.
1: A co když potřebuju 20 milionů? A já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
2: Řešení je Acema.
1: A co když potřebuju půjčit tak 10 milionů?
2: Řešení je Acema.
1: A co když potřebuju 20 milionů?
2: Řešení je
1: 10 milionů.
2: Řešení je Acema.
1: A co když potřebuju 20 milionů?
2: Řešení je Acema.
1: A co když potřebuju 20 milionů?
2: Řešení je Acema.
1: A 30?
2: Acema.
1: A 4?
2: Acema.
1: A co když potřebuju 20 milionů?
2: Řešení je Acema.
1: A 30?
2: Acema.
1: A 40?
2: Acema.
1: Když potřebuju 20 milionů?
2: Řešení je Acema.
1: A 30?
2: Acema.
1: A 40?
2: Acema.
1: A 20 milionů.
2: Řešení je Acema.
1: A 30?
2: Acema.
1: A 40?
2: Acema.
1: A 50?
2: Acema. Jde
1: ono.
2: Řešení je Acema.
1: A 30?
2: Acema.
1: A 40?
2: Acema.
1: A 50?
2: Acema.
1: Acema. A 30?
2: Acema.
1: A 40?
2: Acema.
1: A 50?
2: Acema.
1: Acema. A 40?
2: Acema.
1: A 50?
2: Acema. Jde to i bez banky.
1: 30?
2: Acema.
1: A 50?
2: Acema. Jde to i bez banky.
1: A 50.
2: Acema. Jde to i bez banky.
3: Tohle nepřeslechněte.
2: Acema. Jde to i bez banky.
3: Tohle nepřeslechněte.
2: Jde to i bez banky.
3: Tohle nepřeslechněte.
2: Volbanky.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen už... Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste... Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Proslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 100, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150, byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní. Je Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní. Již za 759 tisíc Brit s motorem o výkonu až 150 koní. Již za 759 tisíc 900 výkonu až 150 koní. Již za 759 tisíc 900 korun. A ikonický 50 koní. Již za 759 tisíc 900 korun. A ikonický ID Buzz. Již za 759 tisíc 900 korun. A ikonický ID Buzz. Již za 959 900 korun a ikonický ID Buzz, již za 959 900 korun a ikonický ID Buzz, již za 959 900 korun a ikonický ID Buzz, již za 959 900 korun. ID Buzz, již za 959 900 korun.
4: Nenechte si už...
3: Již za 959 900 korun.
4: Nenechte si ujít
3: 59 900 korun.
4: Nenechte si ujít skvělé
3: 900 korun.
4: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše. Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostor. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2070% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2070% na široký výběr výrobků.

Pokud jste to nepoznali... Pokud jste to nepoznali, tohle je novinka. 30 seconds to Mars. Pokud jste to nepoznali, tohle je novinka. 30 seconds to Mars, necelých 6 minut po půl sedmí. Přátelé, mám pro vás dobrý na Rock Rádiu necelých 6 minut.

0: Právě teď v prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jedno elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen ne slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položka. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skla z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo. E-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo. Nejlepší 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
1: Nejlepší výběr
0: tisíci položkami skladem. Planeo.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny.
0: Položkami skladem. Planeo.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny.
0: Skladem. Planeo.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou
0: Planeo.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nově nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbrad. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbrad. Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách. Nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na BS. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. V našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. V Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Benešově. Více na bene.cz.
2: Potřebuješ změnit splát.
1: Více na bene.cz.
2: Potřebuješ změnit
1: CZ.
2: Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjč. Potřebuješ změnit splátku s Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu. Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu, si s tím nemusíš dělat hlavu. Je změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu, si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc s flexibilní půjčkou od Home Creditu, si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň, s flexibilní půjčkou od Home Creditu, si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň, s flexibilní půjčkou od Home Creditu, si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, Home Creditu, si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna musíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc na míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc, druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 na potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. 50 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to Home Credit 15 minut online nebo na pobočce. A je to Home Credit pro lepší online nebo na pobočce. A je to Home Credit pro lepší příběhy nebo na pobočce. A je to Home Credit pro lepší. A je to Home Credit pro lepší příběhy.
3: Tento týden v
1: A je to

0: Kvalitní vrtané studny. Kvalitní vrtané studny. Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Přijďte si
0: studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro
0: s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalas
0: zárukou. Profivoda.cz.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalas Praha.
0: Profivoda.cz.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalas Praha.
0: CZ.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalas Praha.
2: U nás slun.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalas Praha.
2: U nás slunce svítí.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalas Praha.
2: U nás slunce svítí.
1: Ne jaro do Aquapalas Praha.
2: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů, vzduch.
1: Aquapalas Praha.
2: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů, vzduch. U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
1: Užijte
2: se svítí každý den. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu.
2: Den. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším.
2: Má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu.
2: Vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu v skluzavkách v mořském vlnu.
2: Ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu v skluzavkách v mořské. Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu v skluzavkách v mořském vlnobití nebo zábavu na nejdelším tobogánu v skluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi. Čím tobogánu v skluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
2: Aquapalas Praha
1: v skluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
2: Aquapalas Praha. Zábava na
1: kách v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
2: Aquapalas Praha.
1: Mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
2: Aquapalas Praha. Zábava na celý den.
1: Vlnobití nebo na pirátské lodi.
2: Aquapalas Praha. Zábava na celý den. Více na Aquapalas.
1: Na pirátské lodi.
2: Aquapalas Praha. Zábava na celý den. Více na Aquapalas.cz.
1: Lodi.
2: Aquapalas Praha. Zábava na celý den. Více na Aquapalas.cz. Aquapalas Praha. Zábava na celý den. Více na Aquapalas.cz.
3: Podnikám a pod
2: zábava na celý den, více na aquapalas.cz.
3: Podnikám a potřebuju půjčit
2: a celý den, více na aquapalas.cz.
3: Podnikám a pod

0: Credit. Pro lepší příběhy.
1: Tento týden v Kauflandu.
0: Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetřit.
0: Pro lepší příběhy.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte.
0: Pro lepší příběhy.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například
0: běhy.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky. Den v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 200. Opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 200. Ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofné druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylina limonáda 50 gramů za 32,90. Kofola originál, bylina limonáda je za 32,90. Kofola originál, bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. Kofola originál, bylina limonáda 1,5 litru za 21. Kofola originál, bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. Bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky X-náda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky X litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 50,21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 50,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 20 kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufky XXL za 59,90. Až do 26. května za 59,90. Až do 26. května. Kaufland 59,90. Až do 26. května. Kaufland 50. Až do 26. května. Kaufland. Do 26. května. Kaufland.
2: Léto.
1: Do 6. května Kaufland.
2: Léto.
1: Do Kaufland.
2: Léto. Doktor Max má vše. Léto. Doktor Max má vše. S letní. Léto. Doktor Max má vše. S letní. Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské to. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si s letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte kvůli se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max. A starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max. Starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max. Pusťte k vodě. Doktor Max.
3: Rock.
2: Doktor Max.
3: Rock Radio.
2: Doktor Max.

CZ. Tu neproležíš. Nyní od matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Žíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku.

jisk.cz. JISK. Scandinavian Sleeping and Living. Na 2026. Více na jisk.cz. JISK. Scandinavian Sleeping 26. Více na jisk.cz. JISK. Scandinavian Sleeping and Living. Více na jisk.cz. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.

Nemusíš mít školu roku, abys byl... Nemusíš mít školu roku, abys byl rocker. Nemusíš mít školu roku, abys byl rocker. Zkušná muzika pro všechny.

0: natáhnout a opalovat se. Tak to si řekl jeden, počasí se někde natáhnout a opalovat se. Tak to si řekl jeden muž nedávno v Přerově, kde natáhnout a opalovat se. Tak to si řekl jeden muž nedávno v Přerově, vyslíknout a opalovat se. Tak to si řekl jeden muž nedávno v Přerově, vyslíknout se do opalovat se. Tak to si řekl jeden muž nedávno v Přerově, vyslíknout se do slipů a plavat. Tak to si řekl jeden muž nedávno v Přerově, vyslíknout se do slipů a plavat. Nedávno v Přerově, vyslíknout se do slipů a plácnout sebou mezi zaparkovaný Přerově, vyslíknout se do slipů a plácnout sebou mezi zaparkovaný vyslíknout se do slipů a plácnout sebou mezi zaparkovaný auta na parkovišti, ale po slipů a plácnout sebou mezi zaparkovaný auta na parkovišti, ale pozor, na parkovišti plácnout sebou mezi zaparkovaný auta na parkovišti, ale pozor, na parkovišti umrtou mezi zaparkovaný auta na parkovišti, ale pozor, na parkovišti u mateřské školy. Zaparkovaný auta na parkovišti, ale pozor, na parkovišti u mateřské školy. Auta na parkovišti, ale pozor, na parkovišti u mateřské školy.
1: Pane bože.
0: Ale pozor, na parkovišti u mateřské školy.
1: Pane bože, on jako úplně nahej byl.
0: Na parkovišti u mateřské školy.
1: Pane bože, on jako úplně...
0: Parkovišti u mateřské školy.
1: Pane bože, on jako úplně nahej byl.
0: Byl ve slipech mateřské školy.
1: Pane bože, on jako úplně nahej byl.
0: Byl ve slipech.
1: Ve slipech, no.
0: Na školy.
1: Pane bože, on jako úplně nahej byl.
0: Byl ve slipech.
1: Pane bože, on jako úplně nahej byl.
0: Byl ve slipech.
1: Ve slipech, no. Aspoň,
2: ještě
1: tak.
2: Navíc je to... ve slipech.
1: Tak on jako úplně nahej byl.
0: Byl ve slipech.
1: Ve slipech, no. Aspoň,
2: ještě
1: tak.
2: Navíc je to... ve slipech, tak to no. Je teda...
1: Nahej byl.
0: Byl ve slipech.
1: Ve slipech, no. Aspoň,
2: ještě
1: tak.
2: Navíc je to... ve slipech, tak to no. Je teda nechutný, je jako víc než tam...
0: Byl ve slipech.
1: Ve slipech, no. Aspoň,
2: ještě navíc ve slipech, tak to je teda nechutný, jako víc než tam...
1: Ve slipech, no. Aspoň,
2: ještě navíc ve slipech, tak to je teda nechutný, je jako víc než tam,
1: no, aspoň,
2: ještě
1: tak.
2: Navíc to, ve slipech, tak to no, je teda nechutný, je jako víc než tam mateřská škola, fuj.
0: No ale pozor, takže...
2: Navíc ve slipech, tak to no, je teda nechutný,
0: je
2: jako víc než tam mateřská škola, fuj.
0: No ale pozor, takže samozřejmě to lidi nahlásili.
2: To je teda nechutný,
0: je
2: jako víc než tam mateřská škola, fuj.
0: No ale pozor, takže samozřejmě to lidi nahlásili.
2: Nechutný, jako víc než tam mateřská škola, fuj.
0: No ale pozor, takže samozřejmě to lidi nahlásili.
2: Víc než tam mateřská škola, fuj.
0: No ale pozor, takže samozřejmě to lidi nahlásili. Dorazila tam
2: mateřská škola, fuj.
0: No ale pozor, takže samozřejmě to lidi nahlásili. Dorazila pozor, takže samozřejmě to lidi nahlásili. Dorazila tam policie. A tam už samozřejmě to lidi nahlásili. Dorazila tam policie. A tam to lidi nahlásili. Dorazila tam policie. A tam už nahlásili. Dorazila tam policie. A tam už je hrozně naštvala. Dorazila tam policie. A ta muž je hrozně naštvala, on na ně začal křičet, že mu tam policie. A ta muž je hrozně naštvala, on na ně začal křičet, policie. A ta muž je hrozně naštvala, on na ně začal křičet, že mu sloní, že mu kradou sluneční. A ta muž je hrozně naštvala, on na ně začal křičet, že mu sloní, že mu kradou sluneční paprsky. Ta muž je hrozně naštvala, on na ně začal křičet, že mu sloní, že mu kradou sluneční paprsky. Naštvala, on na ně začal křičet, že mu sloní, že mu kradou sluneční paprsky. A že si na místě, on na ně začal křičet, že mu sloní, že mu kradou sluneční paprsky. Křičet, že mu sloní, že mu kradou sluneční paprsky. A že si na místě doplně kriticky nízkou mu sloní, že mu kradou sluneční paprsky a že si na místě doplně kriticky nízkou kradou sluneční paprsky a že si na místě doplně kriticky nízkou sluneční paprsky a že si na místě doplně kriticky nízkou hladinu vitamínu D. No, tak a že si na místě doplně kriticky nízkou hladinu vitamínu D. No, tak policajti se mu snaží na místě doplně kriticky nízkou hladinu vitamínu D. No, tak policajti se mu kriticky nízkou hladinu vitamínu D. No, tak policajti se mu snažili vysvětlit nízkou hladinu vitamínu D. No, tak policajti se mu snažili vysvětlit, že proto doplňování vitamínu D. No, tak policajti se mu snažili vysvětlit, že proto doplňování. No, tak policajti se mu snažili vysvětlit, že proto doplňování vitamínu. No, tak policajti se mu snažili vysvětlit, že proto doplňování vitamínu. Policajti se mu snažili vysvětlit, že proto doplňování vitamínu. Nezvolili vysvětlit, že proto doplňování vitamínu. Nezvolili úplně jako nejvhodnější místo pro to doplňování vitamínu. Nezvolili úplně jako nejvhodnější místo, načež teda to muž doplňování vitamínu. Nezvolili úplně jako nejvhodnější místo, načež teda to muž jako uznal. A mínu, nezvolil úplně

0: nejvhodnější místo, načež teda toho muž jako uznal. Nezval úplně jako nejvhodnější místo, načež teda toho muž jako uznal. A řekl, že už má jako nejvhodnější místo, načež teda toho muž jako uznal. A řekl, že už má doplněný místo, načež teda toho muž jako uznal. A řekl, že už má doplněný toho muž jako uznal. A řekl, že už má doplněný vitamín na provozu schopnou uznal. A řekl, že už má doplněný vitamín na provozu schopnou úroveň.
1: No tak to udělal dobře, prakticky skvělý řešení.
2: Já jsem si říkal, že už byl doplněný jinýma vitaminama právě. Třeba vitamin P.
1: Tak jako spousta lidí na vitamínu P potkávám po cestě.

chvíli. A vitamíny za chvíli. Vitamíny za chvíli.

0: Rádio. Co se nevešlo do zpráv.
1: 6 hodin a...
0: Rock Rádio. Co se nevešlo do zpráv.
1: 6 hodin a 4...
0: Rock Rádio. Co se nevešlo do zpráv.
1: 6 hodin a 49 minut.
0: Rádio. Co se nevešlo do zpráv.
1: 6 hodin a 49...
0: Co se nevešlo do zpráv.
1: 6 hodin a 49 minut. Zuzko.
0: Vešlo do zpráv.
1: 6 hodin a 49 minut. Zuzko.
2: Venku máme hezky.
0: Práv.
1: 6 hodin a 49 minut. Zuzko.
2: Venku máme hezky.
1: 6 hodin a 49 minut. Zuzko.
2: Venku máme hezky. Dální počasí se někde natáhne.
1: 49 minut. Zuzko.
2: Venku máme hezky. Dální počasí se někde
1: natáhnout. Zuzko.
2: Venku máme hezky. Dální počasí se někde natáhnout a opat. Venku máme hezky, dání počasí se někde natáhnout a opalovat se. Tak to si řekl. Venku máme hezky, dání počasí se někde natáhnout a opalovat se. Tak to si řekl jeden muž, nedaky dání počasí se někde.

zázrak, kámo. Touha je zázrak, kámo, zázrak. Touha je zázrak, kámo, zázrak. Touha je zázrak, kámo, zázrak.

cíl, který silech je to nemožný cíl, který si vymysl, je to nemožný cíl, který si vymyslný cíl, který si vymyslil, který si vymyslil, který si vymyslil, který si vymyslil, který si vymyslil. Je to jak jsem co myslil, je to jak jsem co ráno, je to jak jsem co ráno rozpustil den, je to jak jsem co ráno rozpustil den, je to jak jsem co ráno rozpustil den, nic není dost, je to jak jsem co ráno rozpustil den.

volej k nebi přání, velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání, pokusil. Volej k nebi přání. Volej k nebi přání. A vše. Volej k nebi přání. A všechno bude k mání, nebi přání. A všechno bude k mání. A všechno bude k mání. A všechno bude k mání. A všechno bude k mání. Touha je zázrak, kámo, zázrak. A všechno bude k mání. Touha je zázrak, kámo, zázrak. Mání. Touha je zázrak, kámo, zázrak.

síla, jak boží tvář. Je to skrytá síla, tvář, je to skrytá síla. Je to zlat, je to skrytá síla. Je to zlatá žíla, to skrytá síla. Je to zlatá žíla,

0: Za tři minuty bude 7 hodin ráno, poslouchat. Za tři minuty bude 7 hodin ráno, posloucháte středy. Za tři minuty bude 7 hodin ráno, posloucháte středeční. Za tři minuty bude 7 hodin ráno, posloucháte středeční rokový rozjezd na Rock Radio. Za tři minuty bude 7 hodin ráno, posloucháte středeční rokový rozjezd na minuty bude 7 hodin ráno, posloucháte středeční rokový rozjezd na Rock Radio a tedy jako tých 7 hodin ráno, posloucháte středeční rokový rozjezd na Rock Radio a tedy jako tých kráso Macbeth, posloucháte středeční rokový rozjezd na Rock Radio a tedy jako tých kráso Macbeth, středeční rokový rozjezd na Rock Radio a tedy jako tých kráso Macbeth, rokový rozjezd na Rock Radio a tedy jako tých kráso Macbeth, česká kapela nebo punk rádiu a tedy jako tých kráso Macbeth, česká kapela jako tých kráso Macbeth, česká kapela nebo původně teda československo Macbeth, česká kapela nebo původně teda československá z Aše Macbeth, česká kapela nebo původně teda československá z Aše a jejich galaxie, česká kapela nebo původně teda československá z Aše a jejich galaxie, česká kapela nebo původně teda československá z Aše a jejich galaxie, kde se to tady vzalo, nebo původně teda československá z Aše a jejich galaxie, kde se to tady vzalo, kde jsme československá z Aše a jejich galaxie, kde se to tady vzalo, kde jsme to z Aše a jejich galaxie, kde se to tady vzalo, kde jsme to vzali,
1: nevím, ale zní to
0: a jejich galaxie, kde se to tady vzalo, kde jsme to vzali,
1: nevím, ale zní to intergalakticky.
0: Kde se to tady vzalo, kde jsme to vzali?
1: Nevím, ale zní to intergalakticky.
0: No hodně. Kde se to tady vzalo, kde jsme to vzali?
1: Nevím, ale zní to intergalakticky.
0: No kde jsme to vzali?
1: Nevím, ale zní to intergalakticky.
0: No hodně intergalakticky.
1: Nevím, ale zní to intergalakticky.
0: No hodně intergalakticky.
1: Ale zní to intergalakticky.
0: No hodně intergalakticky, hlavně jako
1: intergalakticky.
0: No hodně intergalakticky, hlavně jako to nezní moc česky. No hodně intergalakticky, hlavně jako to nezní moc česky, že jo?
1: No právě.
0: Hodně intergalakticky, hlavně jako to nezní moc česky, že jo?
1: No právě.
0: Ani na tehdejší dobu jako to neznělo. Galakticky, hlavně jako to nezní moc česky, že jo?
1: No právě.
0: Ani na tehdejší dobu jako to neznělo. Hlavně jako to nezní moc česky, že jo?
1: No právě.
0: Ani na tehdejší dobu jako to neznělo. Jako to nezní moc česky, že jo?
1: No právě.
0: Ani na tehdejší dobu jako to neznělo. To je zní moc česky, že jo?
1: No právě.
0: Ani na tehdejší dobu jako to neznělo. To je, nevím, co se stalo.
1: No právě.
0: Na tehdejší dobu jako to neznělo. To je, nevím, co se stalo, jestli se tam to nezatoulalo. Tady. Na tehdejší dobu jako to neznělo. To je, nevím, co se stalo, jestli se tam to nezatoulalo. Tady od někdy jdem se zeptat, jako to neznělo. To je, nevím, co se stalo, jestli se tam to nezatoulalo. Tady od někdy jdem se zeptat. To je, nevím, co se stalo, jestli se tam to nezatoulalo, tady od někdy jdem se zeptat vedle kolegů. To je, nevím, co se stalo, jestli se tam to nezatoulalo, tady od někdy jdem se zeptat vedle kolegů na Blaník. Co se stalo, jestli se tam to nezatoulalo, tady od někdy jdem se zeptat vedle kolegů na Blaník. Jestli se tam to nezatoulalo, tady od někdy jdem se zeptat vedle kolegů na Blaník. Toulalo tady od někdy jdem se zeptat vedle kolegů na Blaník. To asi
1: myslíš,
0: ne.
1: Že zrovna
0: jdem se zeptat vedle kolegů na Blaník. To asi
1: myslíš,
0: ne.
1: Že zrovna z Blaníku?
0: Na Blaník. To asi
1: myslíš,
0: ne.
1: Že zrovna z Blaníku, jo? To...
0: Asi ne. Na Blaník. To asi
1: myslíš,
0: ne.
1: Že zrovna z Blaníku, jo? To...
0: Asi ne. No nic, za chvíli bude. To asi
1: myslíš,
0: ne.
1: Myslíš, že zrovna z Blaníku, jo? To...
0: Asi ne.
1: No nic. Myslíš, že zrovna z Blaníku, jo? To...
0: Asi ne. No nic, za chvíli bude 7 hodin ráno.
1: Blaníku, jo? To...
0: Asi ne. No nic, za chvíli bude... Asi ne. No nic, za chvíli bude 7 hodin ráno, takže?
1: Si dáme zprávy počasí.
0: No nic, za chvíli bude 7 hodin ráno, takže?
1: Si dáme zprávy počasí a dopravu.
0: No nic, za chvíli bude 7 hodin ráno, takže?
1: Si dáme zprávy počasí a dopravu.
0: Nic, za chvíli bude 7 hodin ráno, takže?
1: Si dáme zprávy počasí a dopravu.
0: Bude 7 hodin ráno, takže?
1: Si dáme zprávy počasí a dopravu.

0: hodin ráno, takže?
1: Si dáme zprávy, počasí a dopravu.
2: Kolik zážitků? Kolik zážitků se vejde do jednoho léta z pražského letiště? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu CZ.
2: Praho, připrav se na den, kdy bude
3: hubu ani za deště.
2: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června barevný, i ty barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku, i ty barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku, běh je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku, běh. 20. června v Praze, v parku Učeňku, běh. Barvy, smích a zhočerna v Praze, v parku Učeňku, běh. Barvy, smích a zážitek pro cel Praze, v parku Učeňku, běh. Barvy, smích a zážitek v parku Učeňku, běh. Barvy, smích a zážitek pro celou rodinu, venku, běh. Barvy, smích a zážitek pro celou rodinu, vem děti, kámoše, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kam smích a zážitek.

0: zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na bar, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na bar vám neutečeš.cz. Tak, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na bar vám neutečeš.cz. Tak pojďte, sbírají vzpomínky. Registrace na bar vám neutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Onky. Registrace na bar vám neutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální registrace na bar vám neutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální bar vám neutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš a do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda. Partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda. Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě. Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Bolkafest 20.
0: Autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Bolkafest
0: Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Bolkafest 2026
0: v Praze a v Náchodě.
1: Bolkafest 2026
0: v Náchodě.
1: Bolkafest 2026 už 29. Bolkafest 2026 už 29. a 30. května na Fest 2026 už 29. a 30. května na krásné louce 2026 už 29. a 30. května na krásné louce už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvoteho a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor Dimitri 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor Dimitri na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor Dimitri Rybičky 40 v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor Dimitri Rybičky 48. A Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších.
2: Bolkafest
1: Gang, Jiří Korn a mnoho dalších.
2: Bolkafest 2026
1: Korn a mnoho dalších.
2: Bolkafest 2026.
1: Vstupenky mnoho další.
2: Bolkafest 2026.
1: Vstupenky zakoupíš na vstup na
2: fest 2026.
1: Vstupenky zakoupíš na vstup na fest.cz.
3: Prodejna Honda
2: 2026.
1: Vstupenky zakoupíš na vstup na fest.cz.
3: Prodejna Honda Velká Chuchle
2: 26.
1: Vstupenky zakoupíš na vstup na fest.cz.
3: Prodejna Honda Velká Chuchle.
1: Vstupenky zakoupíš na vstup na fest.cz.
3: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší.
1: Zakoupíš na vstup na fest.cz.
3: Prodejna Honda Velká Chuchle je
1: na vstup na fest.cz.
3: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro
1: CZ.
3: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si Honda Velká Chuchle, je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda, je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda, nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda, realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo obě zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní technikou Ego, která se naprosto vyrovná techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní technikou Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům nebo objevte špičkovou aku zahradní technikou Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. Špičkovou aku zahradní technikou Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům.

0: akuzáhradní techniku EGO, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. Hondě vrní techniku EGO, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. Hondě velká chuchle, najdete EGO, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. Hondě velká chuchle, najdete i invalidní a senior s prosto vyrovná motorovým strojům. Hondě velká chuchle, najdete i invalidní a senior s motorovým strojům. Hondě velká chuchle, najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo strojům. Hondě velká chuchle, najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Hondě velká chuchle, najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda velká chuchle. Stavební seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda velká chuchle. Stavebniny Deky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda velká chuchle. Stavebniny Dek přináší mega. Přijďte se podívat. Prodejna Honda velká chuchle. Stavebniny Dek přináší mega. Prodejna Honda velká chuchle. Stavebniny Dek přináší mega. Prodejna Honda velká chuchle. Stavebniny Dek přináší mega akci. 2+1. Těka velká chuchle. Stavebniny Dek přináší mega akci. 2+1. Stavebniny Dek přináší mega akci. 2+1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěniny Dek přináší mega akci. 2+1. Ke každým dvěma kusům pistolové přináší mega akci. 2+1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace 2+1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dek Foam MX6+1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dek Foam MX6C. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dek Foam MX600. Nyní navíc dostanete tým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dek Foam MX600. Nyní navíc dostanete třetí kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dek Foam MX600. Nyní navíc dostanete třetí kusy pro tepelné izolace Dek Foam MX600. Nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce Dek Foam MX600. Nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek Plat MX600. Nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavet. Nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 20. Víc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 20. Třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dek Foam pro pěnách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dek Foam pro tepelné izolace zdarma. 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dek Foam pro tepelné izolace zdarma. 9. května. Tak si přijďte pro pěnu Dek Foam pro tepelné izolace zdarma. Více na detna. Tak si přijďte pro pěnu Dek Foam pro tepelné izolace zdarma. Více na dek.cz. Si přijďte pro pěnu Dek Foam pro tepelné izolace zdarma. Více na dek.cz. Dek Foam pro tepelné izolace zdarma. Více na dek.cz. Tepelné izolace zdarma. Více na dek.cz. Více na dek.cz.
1: Ve světě plném hrozeb je jistý
0: dek.cz.
1: Ve světě plklad. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. V Česku zajišťuje Alef. Je Alef.

0: Zprávy. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké středeční ráno.
0: Radio. Zprávy.
1: Hezké středeční ráno, je 7 hodin.
0: Zprávy.
1: Hezké středeční ráno, je 7 hodin, jsou tu další
0: zprávy.
1: Hezké středeční ráno, je 7 hodin, jsou tu další zprávy. Hezké středeční ráno, je 7 hodin, jsou tu další zprávy. Hezké středeční ráno, je 7 hodin, jsou tu další zprávy. 5 ze 6 českých ráno je 7 hodin, jsou tu další zprávy. 5 ze 6 českých firem cítí dopady konfliktu na blízkém hodin, jsou tu další zprávy. 5 ze 6 českých firem cítí dopady zprávy. 5 ze 6 českých firem cítí dopady konfliktu na Blízkém východě. 5 ze 6 českých firem cítí dopady konfliktu na Blízkém ze 6 českých firem cítí dopady konfliktu na Blízkém východě. Některé firem cítí dopady konfliktu na Blízkém východě. Některé kvůli tomu omezují investpady konfliktu na Blízkém východě. Některé kvůli tomu omezují investice na Blízkém východě. Některé kvůli tomu omezují investice prezidentu Petru Pavlovi to v úterý chodě. Některé kvůli tomu omezují investice prezidentu Petru Pavlovi to v úterý při schůzce kvůli tomu omezují investice. Prezidentu Petru Pavlovi to v úterý při schůzce na Pražském hradě omezují investice. Prezidentu Petru Pavlovi to v úterý při schůzce na Pražském hradě. Prezidentu Petru Pavlovi to v úterý při schůzce na Pražském hradě řekl prezident svazu průmyslu. Petru Pavlovi to v úterý při schůzce na Pražském hradě řekl prezident svazu průmyslu. Pavlovi to v úterý při schůzce na Pražském hradě řekl prezident svazu průmyslu a dopravy České republiky. Při schůzce na Pražském hradě řekl prezident svazu průmyslu a dopravy České republiky Jan Rafaj. Se na Pražském hradě řekl prezident svazu průmyslu a dopravy České republiky Jan Rafaj. Z hlavou státu je řekl prezident svazu průmyslu a dopravy České republiky Jan Rafaj. Z hlavou státu je svazu průmyslu a dopravy České republiky Jan Rafaj. Z hlavou státu jednal taky o státních investicích nebo o dopravy České republiky Jan Rafaj. Z hlavou státu jednal taky o státních investicích nebo o podnikatelské republiky Jan Rafaj. Z hlavou státu jednal taky o státních investicích nebo o podnikatelských delegacích na Rafaj. Z hlavou státu jednal taky o státních investicích nebo o podnikatelských delegacích. Hlavou státu jednal taky o státních investicích nebo o podnikatelských delegatů jednal taky o státních investicích nebo o podnikatelských delegacích na zahraničních cestách. Státních investicích nebo o podnikatelských delegacích na zahraničních cestách. Policie v souvislostích nebo o podnikatelských delegacích na zahraničních cestách. Policie v souvislostích delegacích na zahraničních cestách. Policie v souvislosti s nehodou autobusových na zahraničních cestách. Policie v souvislosti s nehodou autobusů na zahraničních cestách. Policie v souvislosti s nehodou autobusů a cestách. Policie v souvislosti s nehodou autobusu a tramvaje v Pražských Záběhlicích hledá svědky. Policie v souvislosti s nehodou autobusu a tramvaje v Pražských Záběhlicích hledá svědky, kteří viděli v souvislosti s nehodou autobusu a tramvaje v Pražských Záběhlicích hledá svědky, kteří viděli nehodou autobusu a tramvaje v Pražských Záběhlicích hledá svědky, kteří viděli jízdu řidiče autobusu před srážkou autobusu a tramvaje v Pražských Záběhlicích hledá svědky, kteří viděli jízdu řidiče autobusu před srážkou i Pražských Záběhlicích hledá svědky, kteří viděli jízdu řidiče autobusu před srážkou i samotný svědky hledá svědky, kteří viděli jízdu řidiče autobusu před srážkou i samotný stky, kteří viděli jízdu řidiče autobusu před srážkou i samotný střed s tramvají nebo mají viděli jízdu řidiče autobusu před srážkou i samotný střed s tramvají nebo mají kamerové záznamy z palubních kamer autobusu před srážkou i samotný střed s tramvají nebo mají kamerové záznamy z palubních srážkou i samotný střed s tramvají nebo mají kamerové záznamy z palubních kamer. Prosí, aby samotný střed s tramvají nebo mají kamerové záznamy z palubních kamer. Prosí, aby s tramvají nebo mají kamerové záznamy z palubních kamer. Prosí, aby se ozvali kamerové záznamy z palubních kamer. Prosí, aby se ozvali na linku 158 přinesli záznamy z palubních kamer. Prosí, aby se ozvali na linku 158 při nehodě se zranilo kamer. Prosí, aby se ozvali na linku 158 při nehodě se zranilo 18 lidí. Prosí, aby se ozvali na linku 158 při nehodě se zranilo

0: zranilo 18 lidí na linku 158. Při nehodě se zranilo 18 lidí, z toho dva měli závažná poranění.
1: Zajistila Rebna Bornhamtu.
2: Rock Radio. Počasí.
1: Dneska čekáme Bornhamtu.
2: Rock Radio. Počasí.
1: Dneska čekáme oblačno až polojasno v Čech.
2: Rock Radio. Počasí.
1: Dneska čekáme oblačno až polojasno.
2: Radio. Počasí.
1: Dneska čekáme oblačno až polojasno v Čechách.
2: Počasí.
1: Dneska čekáme oblačno až polojasno v Čechách. Může být přechodně až zataženo. Dneska čekáme oblačno až polojasno. V Čechách může být přechodně až zataženo. Zpočátku se objeví déšť lokálně na západě Čech,

0: postupně čekáme místy srážky i na ostatní. Vyjde lokálně na západě Čech, postupně čekáme místy srážky i na ostatním území. Nejvyšší teploty se budou lokálně na západě Čech, postupně čekáme místy srážky i na ostatním území. Nejvyšší teploty se na západě Čech, postupně čekáme místy srážky i na ostatním území. Nejvyšší stupně čekáme místy srážky i na ostatním území. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 a místy srážky i na ostatním území. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 i na ostatním území. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 až 23 stupni Celsia. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 až 23 stupni Celsia. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 až 23 stupni Celsia. Se budou pohybovat mezi 18 až 23 stupni Celsia. Pohybovat mezi 18 až 23 stupni Celsia. Až 23 stupni Celsia.
1: Ať už prší nebo
0: paří. 23 stupni Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsáší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18. můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každý startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí je v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava. Do každého počasí. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
0: Havlíčka.
1: Rock Radio. Doprava.
0: V Havlíčkově Brodě se...
1: Rock Radio. Doprava.
0: V Havlíčkově Brodě se řeší nehoda...
1: Rock Radio. Doprava.
0: V Havlíčkově Brodě se řeší...
1: Doprava.
0: V Havlíčkově Brodě se řeší nehoda na...
1: Doprava.
0: V Havlíčkově Brodě se řeší nehoda na Betkovského ulici, kde se... V Havlíčkově Brodě se řeší nehoda na Betkovského ulici, kde se srazili. V Brodě se řeší nehoda na Betkovského ulici, kde se srazili dva osobáky. Se řeší nehoda na Betkovského ulici, kde se srazili dva osobáky. Nehoda na Betkovského ulici, kde se srazili dva osobáky. Na D8 se boural ve Betkovského ulici, kde se srazili dva osobáky. Na D8 se boural ve směru na Ústí nad Labem, kde se srazili dva osobáky. Na D8 se bouralo ve směru na Ústí nad Labem, na 18. srazili dva osobáky. Na D8 se bouralo ve směru na Ústí nad Labem, na 18. a dva osobáky. Na D8 se bouralo ve směru na Ústí nad Labem, na 18. a na D8 se bouralo ve směru na Ústí nad Labem, na 18. a půl tam kilometru, tam se srazilo nákladňák, se bouralo ve směru na Ústí nad Labem, na 18. a půl tam kilometru, tam se srazilo nákladňák, směru na Ústí nad Labem, na 18. a půl tam kilometru, tam se srazilo nákladňák s osobákem a je tam neprůjezdný levý jízdní pruh. Levý jízdní pruh.
1: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši... Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zas mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Patří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.

0: Zastavujte, až zastavíte. Zastavíte. Rock Radio. Rock Radio. Rockovej rozjezd. Rock Radio. Rockovej rozjezd. Rock Radio. Rockovej rozjezd. Rock Radio. Rockovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
0: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
0: Rockovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Pěknou středu.
0: Rockovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Pěknou středeční opalovač.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Pěknou středeční opalovačku.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Pěknou středeční opalovačku před kojeňákem mám.
1: Čumáci.
2: Pěknou středeční opalovačku před kojeňákem mám přehonci. Pěknou středeční opalovačku před kojeňákem mám přehonci. Pěknou středeční opalovačku před kojeňákem mám přehonza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 3 minuty po 7. Středeční opalovačku před kojeňákem mám přehonza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 3 minuty opalovačku před kojeňákem mám přehonza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 3 minuty po 7. Kojeňákem mám přehonza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 3 minuty po 7. 20. května. Mám přehonza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 3 minuty po 7. 20. května.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 3 minuty po 7. 20. května. Protože středa. Minuty po 7. 20. května. Protože středa.
3: Ano.
2: Tak už za 20. května. Protože středa.
3: Ano.
2: Tak už za půl 20. května. Protože středa.
3: Ano.
2: Tak už jího května. Protože středa.
3: Ano.
2: Tak už za půl hodiny.
3: Budeme rozdávat.
2: Protože středa.
3: Ano.
2: Tak už za půl hodiny.
3: Budeme rozdávat.
2: Protože středa.
3: Ano.
2: Tak už za půl hodiny.
3: Budeme rozdávat.
2: Grda.
3: Ano.
2: Tak už za půl hodiny.
3: Budeme rozdávat.
2: Grill.
3: Jupi.
2: Ano. Tak už za půl hodiny.
3: Budeme rozdávat.
2: Grill.
3: Jupi.
2: Za půl hodiny.
3: Budeme rozdávat.
2: Grill.
3: Jupi.
2: Inteligentní kontaktní grill Sencor.
3: Budeme rozdávat.
2: Grill.
3: Jupi.
2: Inteligentní kontaktní grill Sencor SBG 600. Grill.
3: Jupi.
2: Inteligentní kontaktní grill Sencor SBG 600.
3: Jupi.
2: Inteligentní kontaktní grill Sencor SBG 6031 SS. Inteligentní kontaktní grill Sencor SBG 6031 SS. To číslo. Kontaktní grill Sencor SBG 6031 SS. To číslo říká Sencor SBG 6031 SS. To číslo říkáme za SBG 6031 SS. To číslo říkáme záměrně.
3: Wow.
2: Aby jsme 6031 SS. To číslo říkáme záměrně.
3: Wow.
2: 1 SS. To číslo říkáme záměrně.
3: Wow.
2: Aby jsme ukázali, že jsme skoro stejně. To číslo říkáme záměrně.
3: Wow.
2: Aby jsme ukázali, že jsme skoro stejně chytrý jako ten grill. To číslo říkáme záměrně.
3: Wow.
2: Aby jsme ukázali, že jsme skoro stejně chytrý jako ten grill. Záměrně.
3: Wow.
2: Aby jsme ukázali, že jsme skoro stejně chytrý jako ten grill.
3: Si mě označil. Wow.
2: Aby jsme ukázali, že jsme skoro stejně chytrý jako ten grill.
3: Si mě označil.
2: Aby jsme ukázali, že jsme skoro stejně chytrý jako ten grill.
3: Si mě označil, teda označil.
2: Ukázali, že jsme skoro stejně chytrý jako ten grill.
3: Si mě označil, teda označil.
2: Skoro stejně chytrý jako ten grill.
3: Si mě označil, teda označil.
2: Překvapil. Chytrý jako ten grill.
3: Si mě označil, teda označil.
5: Překvapil.
3: Si mě označil, teda označil.
5: Překvapil se, Čaří.
3: Teda označil.
5: Překvapil se,
2: Čaří. Já tě klidně označím.
5: Překvapil se, Čaří.
2: Já tě klidně označím, není problém.
5: Překvapil se, Čaří.
2: Já tě klidně označím, není problém.
3: Můžeme jít domů.
5: Překvapil se, Čaří.
2: Já tě klidně označím, není problém.
3: Můžeme jít domů.
2: Můžeme. Já tě klidně označím, není problém.
3: Můžeme jít domů. Můžeme. Já to jsem chtěla říct.
2: Já tě klidně označím, není problém.
3: Můžeme jít domů. Můžeme. Já to jsem chtěla říct už.
2: Označím, není problém.
3: Můžeme jít domů. Můžeme. Já to jsem chtěla říct už před.
2: Není problém.
3: Můžeme jít domů. Jinak já to jsem chtěla říct už předtím, ale řeknu.

0: až teď, můžeme jít domů, jinak já to jsem chtěla říct už předtím, ale řeknu to až teď, že chci pozdravit domů, jinak já to jsem chtěla říct už předtím, ale řeknu to až teď, že já to jsem chtěla říct už předtím, ale řeknu to až teď, že chci pozdravit, chtěla říct už předtím, ale řeknu to až teď, že chci pozdravit všechny sestřičky od předtím, ale řeknu to až teď, že chci pozdravit všechny sestřičky od Apolináře, řeknu to až teď, že chci pozdravit všechny sestřičky od Apolináře, protože jsem tam teď, že chci pozdravit všechny sestřičky od Apolináře, protože jsem tam včera byla na onkologii. Chci pozdravit všechny sestřičky od Apolináře, protože jsem tam včera byla na onkologii na gynekologickém. Všechny sestřičky od Apolináře, protože jsem tam včera byla na onkologii na gynekologickém oddělení. Od Apolináře, protože jsem tam včera byla na onkologii na gynekologickém oddělení a sestřičky na Apolináře, protože jsem tam včera byla na onkologii na gynekologickém oddělení a sestřičky na poslouchají. Tam včera byla na onkologii na gynekologickém oddělení a sestřičky nás poslouchají každé ráno. Na onkologii na gynekologickém oddělení a sestřičky nás poslouchají každé ráno. Takže moc zdravíme na gynekologickém oddělení a sestřičky nás poslouchají každé ráno. Takže moc oddělení a sestřičky nás poslouchají každé ráno. Takže moc zdravíme, byli strašně miloučký. Sestřičky nás poslouchají každé ráno. Takže moc zdravíme, byli strašně miloučký a děkuji za poslouchají každé ráno. Takže moc zdravíme, byli strašně miloučký a děkuji za krásné ráno. Takže moc zdravíme, byli strašně miloučký a děkuji za krásnou. Takže moc zdravíme, byli strašně miloučký a děkuji za krásnou péči. Tak to je vše. Byli strašně miloučký a děkuji za krásnou péči. Tak to je vše.
1: No tak kdyby náhodou
0: a děkuji za krásnou péči. Tak to je vše.
1: No tak kdyby náhodou sestřičky u Apolina
0: a děkuji za krásnou péči. Tak to je vše.
1: No tak kdyby náhodou sestřičky u Apolináře
0: za krásnou péči. Tak to je
1: no
0: vše.
1: Tak kdyby náhodou sestřičky u Apolináře chtěli v mezičase přijímání
0: péči, tak to je
1: no
0: vše.
1: Tak kdyby náhodou sestřičky u Apolináře chtěli v mezičase přijímání pacientů něco o grafy. Kdyby náhodou sestřičky u Apolináře chtěli v mezičase přijímání pacientů něco o grafy. Sestřičky u Apolináře chtěli v mezičase přijímání pacientů něco o grilovat třeba. U Apolináře chtěli v mezičase přijímání pacientů.

0: střel do tmy, no to se tam dělo taky.
1: Rock Radio.
0: To se tam dělo taky.
1: Rock Radio. Rock Radio.

0: Běhali jsme tam s brokovnicema a Hoňko Haunted House byl taky napůl rozpadlej a běhali jsme tam s brokovnicema. House byl taky napůl rozpadlej a běhali jsme tam s brokovnicema a honili jsme tam ty kolegy půl rozpadlej a běhali jsme tam s brokovnicema a honili jsme tam ty kolegy, který nemám rád. Běhali jsme tam s brokovnicema a honili jsme tam ty kolegy, který nemám ráda. Bylo to docela, byl tam s brokovnicema a honili jsme tam ty kolegy, který nemám ráda. Bylo to docela zábavný, mě to bavilo. Honili jsme tam ty kolegy, který nemám ráda, bylo to docela zábavný, mě to bavilo. A honili jsme tam ty kolegy, který nemám ráda, bylo to docela zábavný, mě to bavilo. Ty kolegy, který nemám ráda, bylo to docela zábavný, mě to bavilo.
1: To je úplně, teďka nevím, jak to...
0: Který nemám ráda, bylo to docela zábavný, mě to bavilo.
1: To je úplně, teďka nevím, jak to narou...
0: Bylo to docela zábavný, mě to bavilo.
1: To je úplně, teďka nevím, jak to narou...
0: Docela zábavný, mě to bavilo.
1: To je úplně, teďka nevím, jak to naroubovat na to, co se dneska slaví.
0: A ty jsi byl na
1: mojí... To je úplně, teďka nevím, jak to naroubovat na to, co se dneska slaví za svátky.
0: A ty jsi byl na mojí straně se Zuzkou, samozřejmě.
1: To je úplně, teďka nevím, jak to naroubovat na to, co se dneska slaví za svátky.
0: A ty jsi byl na mojí straně se Zuzkou, samozřejmě.
1: No tak to jsem rád, že jsem nebyl... Teďka nevím, jak to naroubovat na to, co se dneska slaví za svátky.
0: A ty jsi byl na mojí straně se Zuzkou, samozřejmě.
1: No tak to jsem rád, že naroubovat na to, co se dneska slaví za svátky.
0: A ty jsi byl na mojí straně se Zuzkou, samozřejmě.
1: No tak to jsem rád, že jsem nebyl ten zastřelený.
0: Byl na mojí straně se Zuzkou, samozřejmě.
1: No tak to jsem rád, že jsem nebyl ten zastřelený.
0: No tak to tebe bych nestřílel, nebo střílel do mě se Zuzkou, samozřejmě.
1: No tak to jsem rád, že jsem nebyl ten zastřelený.
0: No tak to tebe bych nestřílel, nebo střílel.
1: No tak to jsem rád, že jsem nebyl ten zastřelený.
0: Tak to tebe bych nestřílel, nebo střílel do vlastních řad.
1: Jsem rád, že jsem nebyl ten zastřelený.
0: No tak to tebe bych nestřílel, nebo střílel do vlastních řad.
1: Nebyl ten zastřelený.
0: No tak to tebe bych nestřílel, nebo střílel do vlastních řad, přece logicky. No tak to tebe bych nestřílel, nebo střílel do vlastních řad, přece logicky.
1: Doufám.
0: Tebe bych nestřílel, nebo střílel do vlastních řad, přece logicky.
1: Doufám.
0: Střílel do vlastních řad, přece logicky.
1: Doufám.
0: Já jsem vlastních řad, přece logicky.
1: Doufám. Já jsem docela široký, do mě by se strefila hned. Doufám. Já jsem docela široký, do mě by se strefila hned.
0: No tak já střílím do...
1: Doufám. Já jsem docela široký, do mě by se strefila hned.
0: No tak
1: já jsem docela široký, do mě by se strefila hned.
0: No tak já střílím.
1: Já jsem docela široký, do mě by se strefila hned.
0: No tak já střílím dobře, na to bacha.
1: Mě bys ustřelil o finku, široký, do mě by se strefila hned.
0: No tak já střílím dobře, na to bacha.
1: Mě bys ustřelil o finku, by se strefila hned.
0: No tak já střílím dobře, na to bacha.
1: Mě bys ustřelil o finku. Hned?
0: No tak já střílim dobře, na to bacha.
1: Mě bys ustřelil o finku.
0: No, já jsem děvče, co střílelo doma od... No tak já střílim dobře, na to bacha.
1: Mě bys ustřelil o finku.
0: No, já jsem děvče, co střílelo doma od malička. Střílim dobře, na to bacha.
1: Mě bys ustřelil o finku.
0: No, já jsem děvče, co střílelo doma.
1: Mě bys ustřelil o finku.
0: No, já jsem děvče, co střílelo doma od malička, takže na to pozor.
1: Střílelo o finku.
0: No, já jsem děvče, co střílelo doma od malička, takže na to pozor.
1: No a když jsme u toho střílení...
0: No, já jsem děvče, co střílelo doma od malička, takže na to pozor.
1: No a když jsme u...
0: Děvče, co střílelo doma od malička, takže na to pozor.
1: No a když jsme u toho střílení... Protože dneska mají svátek...
0: Doma od malička, takže na to pozor.
1: No a když jsme u toho střílení... Protože dneska mají svátek...
0: Takže na to pozor.
1: No a když jsme u toho střílení... Protože dneska mají svátek míry a váh... No a když jsme u toho střílení, protože dneska mají svátek míry a váhy.
0: Kromě toho, že mám za sebou krásnou liposukci, že mám jako hezký tvary, ale co se týče váhy, tak já říct, kromě toho, že mám za sebou krásnou liposukci,

Out. Now you do what they told you.

0: Chci, že mám jako hezký tvary, ale co se týče váhy, tak vážím jako jater toho, že mám za sebou krásnou liposukci, že mám jako hezký tvary, ale co se týče váhy, tak vážím jako jater krásnou liposukci, že mám jako hezký tvary, ale co se týče váhy, tak vážím jako jateční prase. Chtěla sukci, že mám jako hezký tvary, ale co se týče váhy, tak vážím jako jateční prase. Chtěla jsem se ptat, nemůžeme ty tvary, ale co se týče váhy, tak vážím jako jateční prase. Chtěla jsem se ptat, nemůžeme to trochu, ale co se týče váhy, tak vážím jako jateční prase. Chtěla jsem se ptat, nemůžeme to trochu posunout?
1: Ne.
0: Jakože váhy, tak vážím jako jateční prase. Chtěla jsem se ptat, nemůžeme to trochu posunout? Jako jateční prase. Chtěla jsem se ptat, nemůžeme to trochu posunout?
1: Ne.
0: Jako vzhledem k operaci, ale by to bylo prase. Chtěla jsem se ptat, nemůžeme to trochu posunout?
1: Ne.
0: Jako vzhledem k operaci, ale by to bylo docela spravedlivý, protože já... Můžeme to trochu posunout?
1: Ne.
0: Jako vzhledem k operaci, ale by to bylo docela spravedlivý, protože já jsem měla zákrok.
1: Ne.
0: Jako vzhledem k operaci, ale by to bylo docela spravedlivý, protože já jsem měla zákrok. Zuzi, co si o... Jako vzhledem k operaci, ale by to bylo docela spravedlivý, protože já jsem měla zákrok. Zuzi, co si o tom myslíš? Operaci, ale by to bylo docela spravedlivý, protože já jsem měla zákrok. Zuzi, co si o tom myslíš? Bylo docela spravedlivý, protože já jsem měla zákrok. Zuzi, co si o tom myslíš?
2: No, a dokdy jsme...
0: Protože já jsem měla zákrok. Zuzi, co si o tom myslíš?
2: No, a dokdy jsme říkali, že to má
0: do být? Prvního.
2: Do prvního.
0: Měla zákrok. Zuzi, co si o tom myslíš?
2: No, a dokdy jsme říkali, že...
0: Zuzi, co si o tom myslíš?
2: No, a dokdy jsme říkali, že to má
0: do
2: být?
0: Do prvního.
2: Do prvního června.
0: Jenomže prostě jak myslíš?
2: No, a dokdy jsme říkali, že to má
0: do
2: být?
0: Prvního.
1: Do prvního. Do prvního.
0: Jenomže prostě jak...
2: No, a dokdy jsme říkali, že to má
0: do prvního.
2: Do prvního. Do
0: prvního. Jenomže prostě jak nemůžu cvičit, nemůžu se...
2: No, a dokdy jsme říkali, že to má
0: do prvního.
1: Do prvního. Prvního.
0: Jenomže prostě jak nemůžu cvičit, nemůžu se hejbat,
2: víš. To chápu. Jsme říkali, že to má
0: do prvního.
1: Do prvního. Prvního.
0: Jenomže prostě jak nemůžu cvičit, nemůžu se hejbat, víš co, to je do prvního.
1: Do prvního.
0: Jenomže prostě jak nemůžu cvičit, nemůžu se hejbat, víš.
1: Do prvního.
0: Jenomže prostě jak nemůžu cvičit, nemůžu se hejbat, víš co, to je jako to. Jenomže prostě jak nemůžu cvičit, nemůžu se hejbat, víš co, to je jako to, je fakt spravedlivý, jak nemůžu cvičit, nemůžu se hejbat,
2: chápu,
0: víš
2: no.
0: Co, to je jako, to je fakt nespravedlivý, já přísahám Bůh, že můžu se hejbat,
2: chápu,
0: víš
2: no.
0: Co, to je jako, to je fakt nespravedlivý, já přísahám Bůh, že bych už,
2: chápu,
0: víš
2: no.
0: Co, to je jako, to je fakt nespravedlivý, já přísahám Bůh, že bych už cvičila, jenomže já 6 dnů nemůžu, jako to je fakt nespravedlivý, já přísahám Bůh, že bych už cvičila, jenomže já 6 dnů nemůžu cvičit.
2: No,
0: nespravedlivý. Já přísahám Bůh, že bych už cvičila, jenomže já 6 dnů nemůžu cvičit.
2: Pravda.
0: Přísahám Bůh, že bych už cvičila, jenomže já 6 dnů nemůžu cvičit.
2: No a já bych to dala až jakože...
0: Bych už cvičila, jenomže já 6 dnů nemůžu cvičit.
2: No a já bych to dala až...
0: Cvičila, jenomže já 6 dnů nemůžu cvičit.
2: No a já bych to dala až...
0: Jenomže já 6 dnů nemůžu cvičit.
2: No a já bych to dala až jakože do první...
0: 6 dnů nemůžu cvičit.
2: No a já bych to dala až jakože do prvního července.
0: Že jo, cvičit.
2: No a já bych to dala až jakože do prvního července. A já bych to dala až jakože do prvního
0: července.
2: Na začátek prázdnin, že až jakože do prvního
0: července.
2: Na začátek prázdnin, že byste měli být hubený.
0: Tak to odložíme o měsíc.
2: Prvního na začátek prázdnin, že byste měli být hubený.
0: Tak to odložíme o měsíc.
2: Prvence, na začátek prázdnin, že byste měli být hubený.
0: Tak to odložíme o měsíc. Že jo.
2: Prvence, na začátek prázdnin, že byste měli být hubený.
0: Tak to odložíme o měsíc.
1: Že jo. Já myslím,
2: na začátek prázdnin, že byste měli být hubený.
0: Tak to odložíme o měsíc.
2: Že jo.
1: Já
2: myslím, že začátek prázdnin, že byste měli být hubený.
0: Tak to odložíme o měsíc.
2: Že jo.
1: Já pak myslím, to chcete zase posunout, ne?
0: Tak
2: jo,
0: tak to odložíme o měsíc.
2: Že jo.
1: Já pak to chcete zase posunout, ne?
0: Odložíme o měsíc.
2: Že jo.
1: Já pak to chcete zase posunout, ne? Já bych to dal konec.
2: Že jo.
1: Já pak to chcete zase posunout, ne? Já bych to dal konce srpna.
0: Já
1: pak to chcete zase posunout, ne?
0: Já
1: bych to dal konce srpna.
0: Zase
1: posunout, ne? Já bych to dal konce srpna. Hej, Vánoce, ne? Já bych to dal konce srpna. Hej, Vánoce daleko, ne?
0: Ne, ale zelen k záchodu.
1: Já bych to dal konce srpna. Hej, Vánoce daleko, ne?
0: Ne, ale zelen k zákroku.
1: Konce srpna. Hej, Vánoce daleko, ne?
0: Ne, ale zelen.
1: Hej, Vánoce daleko, ne?
0: Ne, ale zelen k zákroku si myslím, že by to bylo fér.
1: Hej, Vánoce daleko, ne?
0: Ne, ale zelen k zákroku si myslím, že by to bylo fér.
1: Vánoce daleko, ne?
0: Ne, ale zelen k zákroku si myslím, že by to bylo fér.
2: Jo, to asi jo.
1: Ne,
0: ale zelen k zákroku si myslím, že by to bylo fér.
2: Jo, to asi jo.
1: Jak fér?
0: Ale vzhledem k zákroku si myslím, že by to bylo fér.
2: Jo, to asi jo.
1: Jak fér?
0: Zákroku si myslím, že by to bylo fér.
2: Jo, to asi jo.
1: Jak fér?
0: No, fér.
1: Já se těším...
0: ...by to bylo fér.
2: Jo, to asi jo.
1: Jak fér?
0: No, fér.
1: Já se těším na...

0: hnusný...
1: Jo, to asi jo.
2: Jak fér?
0: No fér.
2: Já se těším na ty hnusný ryby, jak budeš žít. Jak fér?
0: No fér.
2: Já se těším na ty hnusný ryby, jak budeš žrát se mnou.
0: Já budu žrát stejně, to
2: fér.
0: No fér.
2: Já se těším na ty hnusný ryby, jak budeš žrát se mnou.
0: Já budu fér.
2: Já se těším na ty hnusný ryby, jak budeš žrát se mnou.
0: Já budu žrát stejně, to buď klidu, když to posunem.
2: Se těším na ty hnusný ryby, jak budeš žrát se mnou.
0: Já budu žrát stejně, to buď klidu, když to posunem do konce července.
2: Ryby, jak budeš žrát se mnou.
0: Já budu žrát stejně, to buď klidu, když to posunem do konce července, ale budu
2: žrát se mnou.
0: Já budu žrát stejně, to buď klidu, když to posunem do konce července, ale budu mít, já budu žrát stejně, to buď klidu, když to posunem do konce července, ale budu mít tu stá než teď.
1: Honzo, přiznej.
0: Mě to buď klidu, když to posunem do konce července, ale budu mít tu stá než teď.
1: Honzo, přiznej se, že nechceš si platit další.
0: Když to posunem do konce července, ale budu mít tu stá než teď.
1: Honzo, přiznej se, že nechceš.
0: Do konce července, ale budu mít tu stá než teď.
1: Honzo, přiznej se, že nechceš si platit další měsíc krabičkový diety.
0: Honzo, ale budu mít tu stá než teď.
1: Honzo, přiznej se, že nechceš si platit další měsíc krabičkový diety. Nechceš si platit další měsíc krabičkový diety.
2: Chci, právě.
1: Přiznej se, že nechceš si platit další měsíc krabičkový diety.
2: Chci, právě. Že mě to baví.
1: Nechceš si platit další měsíc krabičkový diety.
2: Chci, právě. Že mě to baví, že hubnu a že budu.
1: Chci platit další měsíc krabičkový diety.
2: Chci, právě. Že mě to baví, že hubnu a že budu hezký konečně.
1: Ne, ale krabičkový diety.
2: Chci, právě. Že mě to baví, že hubnu a že budu hezký konečně. Chci, právě. Že mě to baví, že hubnu a že budu hezký konečně.
0: Ne, ale jako teda musím říct, že...
2: Ty, právě. Že mě to baví, že hubnu a že budu hezký konečně.
0: Ne, ale jako teda musím říct, že na rozdíl...
2: Že mě to baví, že hubnu a že budu hezký konečně.
0: Ne, ale jako teda musím říct, že na rozdíl...
2: Baví, že hubnu a že budu hezký konečně.
0: Ne, ale jako teda musím říct, že na rozdíl... Teda já jsem si to jako nechala odoperovat, ale...
2: Budu hezký konečně.
0: Ne, ale jako teda musím říct, že na rozdíl... Teda já jsem si to jako nechala odoperovat, ale na Honzíkovi je to opravdu... Jako teda musím říct, že na rozdíl... Teda já jsem si to jako nechala odoperovat, ale na Honzíkovi je to opravdu vidět. Teda musím říct, že na rozdíl... Teda já jsem si to jako nechala odoperovat, ale na Honzíkovi je to opravdu rozdíl. Teda já jsem si to jako nechala odoperovat, ale na Honzíkovi je to opravdu vidět, teda že nežere se.
1: Jo, mohli jste...
0: Já jsem si to jako nechala odoperovat, ale na Honzíkovi je to opravdu vidět, teda že nežere se.
1: Jo, mohli jste...
0: jako nechala odoperovat, ale na Honzíkovi je to opravdu vidět, teda že nežere se.
1: Jo, mohli jste to vidět i včera v našem Reels.
0: No. Na Honzíkovi je to opravdu vidět, teda že nežere se.
1: Jo, mohli jste to vidět i včera v našem Reels.
0: Na Honzíkovi je to opravdu vidět, teda že nežere se.
1: Jo, mohli jste to vidět i včera v našem Reelsku.
0: Vidět teda, že nežere se.
1: Jo, mohli jste to vidět i včera v našem Reelsku na Instagram.
0: Tak nežere se.
1: Jo, mohli jste to vidět i včera v našem Reelsku na Instagram.
0: Ale on to tam schválně.
1: Jo, mohli jste to vidět i včera v našem Reelsku na Instagram.
0: Ale on to tam schválně vystrkuje.
1: Jo, včera v našem Reelsku na Instagram.
0: Ale on to tam schválně vystrkuje.
1: Jo, včera v našem Reelsku na Instagram.
0: Ale on to tam schválně vystrkuje.
1: Jo, včera
0: v našem Reelsku na Instagram. Schválně vystrkuje.
1: Jo, určitě.
0: No, on to schválně vystrkuje, on tady když...
1: Instagram.
0: Tak, ale on to tam schválně vystrkuje.
1: Jo, určitě.
0: No, on to schválně vystrkuje, on tady když se stoupne na rohu. Ale on to tam schválně vystrkuje.
1: Jo, určitě.
0: No, on to schválně vystrkuje, on tady když se stoupne... Schválně vystrkuje.
1: Jo, určitě.
0: No, on to schválně vystrkuje, on tady když se stoupne na rovná se vystrkuje.
1: Jo, určitě.
0: No, on to schválně vystrkuje, on tady když se stoupne na rovná se v ramenou, takuje.
1: Určitě.
0: No, on to schválně vystrkuje, on tady když se stoupne na rovná se v rameno. No, on to schválně vystrkuje, on tady, když se stoupne, narovná se v ramenou, tak to nevypadá tak strašně. Schválně vystrkuje, on tady, když se stoupne, narovná se v ramenou, tak to nevypadá tak strašně. On tady, když se stoupne, narovná se v ramenou, tak to nevypadá tak strašně. No.
1: Nevypadá tak.
0: Stoupne, narovná se v ramenou, tak to nevypadá tak strašně. No.
1: Nevypadá.
0: Narovná se v ramenou, tak to nevypadá tak strašně. No.
1: Nevypadá tak strašně, to je největší pochvala.
0: No, tak to nevypadá tak strašně. No.
1: Nevypadá tak strašně, to je největší pochvala.
0: Vypadá tak strašně. No.
1: Nevypadá tak strašně, to je největší pochvala.
0: Strašně. No.
1: Nevypadá tak strašně, to je největší pochvala.
2: Já jsem rád, že...
1: Nevypadá tak strašně, to je největší pochvala.
2: Já jsem rád, že...
1: Tak strašně, to je největší pochvala.
2: Já jsem rád, že jsme chtěli mluvit o něčem úplně...
1: Strašně, to je největší pochvala.
2: Já jsem rád, že jsme chtěli mluvit...
1: Pochvala.
2: Já jsem rád, že jsme chtěli mluvit o něčem úplně... Tenhle ten 4-minutový nebo 5-minutový vstup probrali úplně nesmyslama, dobře? Tak 4-minutový nebo 5-minutový vstup probrali úplně nesmyslama, dobře? Tak jdem radši na muziku. Green Day, Know Your Role, 5-minutový vstup probrali úplně nesmyslama, dobře? Tak jdem radši na muziku. Green Day, Know Your Role, vstup

0: probrali úplně nesmyslama, dobře, tak jdem radši na muziku. Green Day, probrali úplně nesmyslama, dobře, tak jdem radši na muziku. Green Day, Know Your Enemy, znej svýho nepřítele. Smyslama, dobře, tak jdem radši na muziku. Green Day, Know Your Enemy, znej svýho, tak jdem radši na muziku. Green Day, Know Your Enemy, znej svýho nepřítele, což je
1: to
0: pro nás.
1: To já vím moc dobře.
0: Muziku. Green Day, Know Your Enemy, znej svýho nepřítele, což je
1: to
0: pro nás.
1: To já vím moc dobře. Dávej, ty si na mě pozor.

0: Rage Against the Machine. Rage Against the Machine, Killing in the Name. Rage Against the Machine, Killing in the Name of Senum Hugin Ask. Rage Against the Machine, Killing in the Name of Senum Hugin Askoroch. Rage Against the Machine, Killing in the Name of Senum Hugin Ask. Rage Against the Machine, Killing in the Name of Senum Hugin Askoroch. The Machine, Killing in the Name of Senum Hugin Askoroch. 14 minut ve středu. Killing in the Name of Senum Hugin Askoroch. 14 minut ve středu 20. května na Rock Rádiu. V 7 hodin Askoro 14 minut ve středu 20. května na Rock Rádiu. Hodin Askoro 14 minut ve středu 20. května na Rock Rádiu. 14 minut ve středu 20. května na Rock Rádiu.
1: Mně se zdálo dneska, že...
0: Ve středu 20. května na Rock Rádiu.
1: Mně se zdálo dneska...
0: 20. května na Rock Rádiu.
1: Mně se zdálo dneska, že jsem střílela.
0: Koho? Května na Rock Rádiu.
1: Mně se zdálo dneska, že jsem střílela.
0: Koho?
1: No kolegu. Mně se zdálo dneska, že jsem střílela.
0: Koho?
1: No kolegu. Nevím, byli jsme v nějakém obřím baráku, takovým jako Haunted House, byl takový napůl rozpadlý. Nějakým obřím baráku, takovým jako Haunted House, byl takový napůl rozpadlý a...

Rokovej rozjezd. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Honzou Dandou a Anabel Fárovou. A Anabel Fárovou.

0: Britská
1: královská... Na mácháči. Každopádně...
0: Mácháč dobrej za mě.
1: Britská královská mincovna vzdala hol... Každopádně...
0: Mácháč dobrej za mě.
1: Britská královská mincovna vzdala...
0: Mácháč dobrej za mě.
1: Britská královská mincovna vzdala...
0: Dobrej za mě.
1: Britská královská mincovna vzdala hold kapele Pink Floyd. Britská královská mincovna vzdala hold kapele Pink Floyd úplně poprvé. Britská královská mincovna vzdala hold kapele Pink Floyd úplně poprvé a vydala mincovna vzdala hold kapele Pink Floyd úplně poprvé a vydala vzdala hold kapele Pink Floyd úplně poprvé a vydala limitovanou se dala hold kapele Pink Floyd úplně poprvé a vydala limitovanou kapele Pink Floyd úplně poprvé a vydala limitovanou sérii pamětních mincí Floyd úplně poprvé a vydala limitovanou sérii pamětních poprvé a vydala limitovanou sérii pamětních mincí s motivem jejich nejznámějšího alba. Vydala limitovanou sérii pamětních mincí s motivem jejich nejznámějšího alba nebo asi nejznámějšího sérii pamětních mincí s motivem jejich nejznámějšího alba nebo asi nejznámějšího sérii pamětních mincí s motivem jejich nejznámějšího alba nebo asi nejznámějšího The Dark mincí s motivem jejich nejznámějšího alba nebo asi nejznámějšího The Dark Side of the Moon jejich nejznámějšího alba nebo asi nejznámějšího The Dark Side of the Moon jejich nejznámějšího alba nebo asi nejznámějšího The Dark Side of the Moon, což je takovej ten hraný alba nebo asi nejznámějšího The Dark Side of the Moon, což je takovej ten hranol, který ho rozděluje nejznámějšího The Dark Side of the Moon, což je takovej ten hranol The Dark Side of the Moon, což je takovej ten hranol, který ho rozděluje svět of the Moon, což je takovej ten hranol, který ho rozděluje světlo na jednotlivý duhový barvy Moon, což je takovej ten hranol, který ho rozděluje světlo na jednotlivý duhový barvy. Základní verze tý... Což je takovej ten hranol, který ho rozděluje světlo na jednotlivý duhový barvy. Základní verze hranol, který ho rozděluje světlo na jednotlivý duhový barvy. Základní verze, že ho rozděluje světlo na jednotlivý duhový barvy. Základní verze tý mince vyjde fanoušky jenom na světlo na jednotlivý duhový barvy. Základní verze tý mince vyjde fanoušky duhový barvy. Základní verze tý mince vyjde fanoušky jenom na 18.50. Základní verze tý mince vyjde fanoušky jenom na 18.50. Základní verze tý mince vyjde fanoušky jenom na 18.50 liber.
0: Fakt?
1: Což je vlastně vyjde fanoušky jenom na 18.50 liber.
0: Fakt?
1: Což je vyjde fanoušky jenom na 18.50 liber.
0: Fakt?
1: Jenom na 18.50 liber.
0: Fakt?
1: Což je vlastně dobrý. 18.50 liber.
0: Fakt? Což je vlastně dobrý. Dovolit i my dva?
1: Ano, a dát liber.
0: Fakt? Což je vlastně dobrý. Dovolit i my dva?
1: Ano, a daj se koupit.
0: Fakt? Což je vlastně dovolit i my dva?
1: Ano, a daj se koupit. No ale potom jsou tam nějaký růže vlastně dobrý.
0: Dovolit i my dva?
1: Ano, a daj se koupit. No ale potom jsou tam nějaký...
0: My dva?
1: Ano, a daj se koupit. No ale potom jsou tam nějaký různě omezený limit. Jasný. Ano, a daj se koupit. No ale potom jsou tam nějaký různě omezený limitky. Limitky. Se koupit. No ale potom jsou tam nějaký různě omezený limitky. No ale potom jsou tam nějaký různě omezený limitky. Těch potom jsou tam nějaký různě omezený limitky. Těch nějaký různě omezený limitky. Těch nejomezenějších nejdražších je jenom 100. Těch nejomezenějších nejdražších je jenom 100. A prosím, těch nejomezenějších nejdražších je jenom 100. A prosím tě, jedna nejomezenějších nejdražších je jenom 100. A prosím tě, jedna těch nejdražších je jenom 100. A prosím tě, jedna stojí 5000 je jenom 100. A prosím tě, jedna stojí 5320 liber.
0: Tak na tu.
1: A prosím tě, jedna stojí 5320 liber.
0: Tak na tu už nemám.
1: A prosím tě, jedna stojí 5320 liber.
0: Tak na tu už nemám.
1: No, v přepočtu přes jedna stojí 5320 liber.
0: Tak na tu už nemám.
1: No, v přepočtu přes 150 tisíc korun 5320 liber.
0: Tak na tu už nemám.
1: No, v přepočtu přes 150 320 liber.
0: Tak na tu už nemám.
1: No, v přepočtu přes 150 000 liber.
0: Tak na tu už nemám.
1: No, v přepočtu přes 150 tisíc korun a nejlepší na tom je to, že se
0: už nemám.
1: No, v přepočtu přes 150 tisíc korun a nejlepší na tom je to, že jsem koukal.

0: Ese... Je 7 hodin 23 minut. Je 7 hodin 23 minut tohle. Je 7 hodin 23 minut tohle jsou Def Leppardi a jejich Animal na Rock Radio. Je 7 hodin 23 minut tohle jsou Def Leppardi a jejich Animal na Rock Radio. Je 7 hodin 23 minut tohle jsou Def Leppardi a jejich Animal na Rock Radio. 23 minut tohle jsou Def Leppardi a jejich Animal na Rock Radio. Právě teď ve středečním rokovém. 3 minut tohle jsou Def Leppardi a jejich Animal na Rock Radio. Právě teď ve středečním rokovém. Def Leppardi a jejich Animal na Rock Radio. Právě teď ve středečním rokovém rozjezdu. A jejich Animal na Rock Radio. Právě teď ve středečním rokovém rozjezdu. Slaví se den Buď milionář Rock Radio. Právě teď ve středečním rokovém rozjezdu. Slaví se den právě teď ve středečním rokovém rozjezdu. Slaví se den Buď milionářem teď ve středečním rokovém rozjezdu. Slaví se den Buď milionářem, a protože ty jsi na prachy a na rokovém rozjezdu. Slaví se den Buď milionářem, a protože ty jsi na prachy a na mince a na zlato na zdu. Slaví se den Buď milionářem, a protože ty jsi na prachy a na mince a na zlato na všechny blížtivé. Slaví se den Buď milionářem, a protože ty jsi na prachy a na mince a na zlato na všechny blížtivé věci. Milionářem, a protože ty jsi na prachy a na mince a na zlato na všechny blížtivé věci. A protože ty jsi na prachy a na mince a na zlato na všechny blížtivé věci.
1: On dělá úplně takovou straku, ne? To já čekám, že
0: ty jsi na prachy a na mince a na zlato na všechny blížtivé věci.
1: On dělá úplně takovou straku, ne? To já čekám, že tady za chvilku odnese.
0: Na zlato na všechny blížtivé věci.
1: On dělá úplně takovou straku, ne? To já čekám, že tady za chvilku odnesu ty nějaké
0: blížtivé věci.
1: On dělá úplně takovou straku, ne? To já čekám, že tady za chvilku odnesu. On dělá úplně takovou straku, ne? To já čekám, že tady za chvilku odnesu ty nějaký matice ze úplně takovou straku, ne? To já čekám, že tady za chvilku odnesu ty nějaký matice ze straku, ne? To já čekám, že tady za chvilku odnesu ty nějaký matice ze stolu, ty jo, nebo tak
0: něco. No tak hele, vždycky ráno.
1: Čekám, že tady za chvilku odnesu ty nějaký matice ze stolu, ty jo, nebo tak něco.
0: No tak hele, vždycky ráno přineseš.
1: Odnesu ty nějaký matice ze stolu, ty jo, nebo tak něco.
0: No tak hele, vždycky ráno přineseš malou kabelku, odcházíš.
1: Matice ze stolu, ty jo, nebo tak něco.
0: No tak hele, vždycky ráno přineseš malou kabelku, odcházíš a má 10 kg.
1: Hele, ty jo, nebo tak něco.
0: No tak hele, vždycky ráno přineseš malou kabelku, odcházíš a má 10 kg.
1: Hele, všichni mají rádi peníze.
0: Hele, vždycky ráno přineseš malou kabelku, odcházíš a má 10 kg.
1: Hele, všichni mají rádi peníze. A kdo říká,
0: ráno přineseš malou kabelku, odcházíš a má 10 kg.
1: Hele, všichni mají rádi peníze.
0: A malou kabelku, odcházíš a má 10 kg.
1: Hele, všichni mají rádi peníze. A kdo říká, že ne, tak kecá.
0: Odcházíš a má 10 kg.
1: Hele, všichni mají rádi peníze. A kdo říká, že ne, tak kecá. Jako, víš co?
0: Hele, má 10 kg.
1: Všichni mají rádi peníze. A kdo říká, že ne, tak kecá. Jako, víš co? Mají rádi peníze. A kdo říká, že ne, tak kecá. Jako, víš co? Dobře. Říp se brečí v limuze. A kdo říká, že ne, tak kecá. Jako, víš co? Dobře. Říp se brečí v limuzíně, než na zastávce tramvaje. Říká, že ne, tak kecá. Jako, víš co? Dobře. Říp se brečí v limuzíně, než na zastávce tramvaje. A řekni, že to kecá. Jako, víš co? Dobře. Říp se brečí v limuzíně, než na zastávce tramvaje. A řekni, že to není pravda.
0: Samozřejmě.
1: Jako, víš co? Dobře. Říp se brečí v limuzíně, než na zastávce tramvaje. A řekni, že to není pravda. V limuzíně, než na zastávce tramvaje. A řekni, že to není pravda.
0: Samozřejmě, vždycky je lepší brečet z drink.
1: V limuzíně, než na zastávce tramvaje. A řekni, že to není pravda.
0: Samozřejmě, vždycky je lepší.
1: Na zastávce tramvaje a řekni, že to není pravda.
0: Samozřejmě, vždycky je lepší brečet s drinkem někde u moře, než
1: tramvaje a řekni, že to není pravda.
0: Samozřejmě, vždycky je lepší brečet s drinkem někde u moře, než na mách.
1: Řekni, že to není pravda.
0: Samozřejmě, vždycky je lepší brečet s drinkem někde u moře, než samozřejmě, vždycky je lepší brečet s drinkem někde u moře, než na mácháči. Každopádně, vždycky je lepší brečet s drinkem někde u moře, než na mácháči. Každopádně,
1: mácháč dobrej za mě.
0: S drinkem někde u moře, než na mácháči. Každopádně.
1: Mácháč dobrej za mě.
0: Britská kde u moře, než na mácháči. Každopádně.
1: Mácháč dobrej za mě.

0: No, v přepočtu přes 150 tisíc korun a nejlepší na tom je to, že jsem koukal, že na tom webu už jsou všechny ty 150 tisíc korun a nejlepší na tom je to, že jsem koukal, že na tom webu už jsou všechny tisíc korun a nejlepší na tom je to, že jsem koukal, že na tom webu už jsou všechny ty limitované série, které jsou nejlepší na tom je to, že jsem koukal, že na tom webu už jsou všechny ty limitované série, které jsou omezený počtem, že jsem koukal, že na tom webu už jsou všechny ty limitované série, které jsou omezený počtem.
1: Vyprodaný.
0: Že na tom webu už jsou všechny ty limitované série, které jsou omezený počtem.
1: Vyprodaný.
0: Rezervovaný. Už jsou všechny ty limitované série, které jsou omezený počtem.
1: Vyprodaný.
0: Rezervovaný. Už jsou omezený série, které jsou omezený počtem.
1: Vyprodaný.
0: Rezervovaný. Už jsou pryč. V podstatě. Série, které jsou omezený počtem.
1: Vyprodaný.
0: Rezervovaný. Už jsou pryč. V podstatě. Takže omezený počtem.
1: Vyprodaný.
0: Rezervovaný. Už jsou pryč. V podstatě. Takže už je ani nekoupíš.
1: Vyprodaný.
0: Rezervovaný. Už jsou pryč. V podstatě. Takže už je ani nekoupíš.
1: No.
0: Rezervovaný. Už jsou pryč. V podstatě. Takže už je ani nekoupíš.
1: No.
0: Jak teda můžeš být milionář, když si nemůžeš koupit? V podstatě. Takže už je ani nekoupíš.
1: No.
0: Jak teda můžeš být milionář, když si tě? Takže už je ani nekoupíš.
1: No.
0: Jak teda můžeš být milionář, když si nemůžeš koupit takový? Už je ani nekoupíš.
1: No.
0: Jak teda můžeš být milionář, když si nemůžeš koupit takovýhle věci? Píš.
1: No.
0: Jak teda můžeš být milionář, když si nemůžeš koupit takovýhle věci? Jak teda můžeš být milionář, když si nemůžeš koupit takovýhle věci?
1: Co to za dotaz?
0: Můžeš být milionář, když si nemůžeš koupit takovýhle věci?
1: Co to za dotaz?
0: No?
1: Já jsem to vůbec nepochopila.
0: Si nemůžeš koupit takovýhle věci?
1: Co to za dotaz?
0: No?
1: Já jsem to vůbec nepochopila.
0: Takovýhle věci?
1: Co to za dotaz?
0: No?
1: Já jsem to vůbec nepochopila. Se to snažím jako roz... Co to za dotaz?
0: No?
1: Já jsem to vůbec nepochopila. Se to snažím... Co to za dotaz?
0: No?
1: Já jsem to vůbec nepochopila. Se to snažím jako rozklíčovat, na co se mě ptáš.
0: No?
1: Já jsem to vůbec nepochopila. Se to snažím jako rozklíčovat, na co se mě ptáš. To vůbec nepochopila. Se to snažím jako rozklíčovat, na co se mě ptáš, ale to bude trvat. Se to snažím jako rozklíčovat, na co se mě ptáš, ale to bude trvat ještě další dva vstupy, tak si to řekneme, když taky.
0: Tak...
1: To snažím jako rozklíčovat, na co se mě ptáš, ale to bude trvat ještě další dva vstupy, tak si to řekneme, když
0: taky. Tak
1: to rozklíčovat, na co se mě ptáš, ale to bude trvat ještě další dva vstupy, tak si to řekneme, když
0: taky. Tak se to řekneme jindy, třeba.
1: Mě ptáš, ale to bude trvat ještě další dva vstupy, tak si to řekneme, když
0: taky. Tak se to řekneme jindy, třeba příští týden ve středu.
1: Bude trvat ještě další dva vstupy, tak si to řekneme, když
0: dobře,
1: tak
0: se to řekneme jindy, třeba příští týden ve středu.
1: Dva vstupy, tak si to řekneme, když
0: dobře, tak
1: jindy.
0: Se to řekneme jindy, třeba příští týden ve středu. Za chvíli komunál pod maskou.
1: Si to řekneme, když
0: dobře, tak
1: jindy.
0: Se to řekneme jindy, třeba příští týden ve středu. Za chvíli komunál.
1: Dobře,
0: tak se to řekneme jindy, třeba příští týden ve středu. Za chvíli komunál pod maskou klauna. Třeba příští týden ve středu. Za chvíli komunál pod maskou klauna. Jde ve středu. Za chvíli komunál pod maskou klauna. Za chvíli komunál pod maskou klauna.
2: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý pro mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočnic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospoda Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospoda rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Obdaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na Farma Němcova a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz tur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz Francimel. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz Francimel, to je boží nápoj. Váš na farmanemcova.cz Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář francova.cz Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. .cz Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. Francimel, to je boží nápoj.

0: Váš farmář František. Mel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
1: Trénírkárna.cz.
0: Váš farmář František.
1: Trénírkárna.cz.
2: Hej ty,
0: František.
1: Trénírkárna.cz. Trénírkárna.cz.
2: Hej ty. Ne ty, chceš mít.
1: Trénírkárna.cz.
2: Hej ty. Ne ty.
1: Trénírkárna.cz.
2: Hej ty. Ne ty, chceš mít trenky, boxerky,
1: ponožky.cz.
2: Hej ty. Ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo. Hej ty. Ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo ty. Ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30. Ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Není problém. Klikni na nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Ky se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenirkarna.cz 30%. Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Napiš kód rádio a jede to. Není problém. Klikni na trenirkarna.cz. Napiš kód rádio a problém. Klikni na trenirkarna.cz. Napiš kód rádio a jede trenirkarna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
3: Dnes objednáš
1: rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
1: Jde to. 30% na všechno s kódem rádio.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trénírka. 30% na všechno s kódem rádio.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trénírkárna techno s kódem rádio.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trénírkárna.cz.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trénírkárna.cz.
4: Spotřební daň.
3: A zítra máš.
1: Trénírkárna.cz.
4: Spotřební daň. Tvoří 14.
1: Trénírkárna.cz.
4: Spotřební daň. Tvoří
1: 14.
4: Spotřební daň. Tvoří 14% státního rozpočtu. Počtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
5: Mám barah.
4: Pro bohatší Česko.
5: Mám
4: či Česko.
5: Mám barák děravej. Mám barák děravej. Mě to. Mám barák děravej. Mám barák děravej. Mě to postele fič. Barák děravej. Mě to postele fič. Děravej. Mě to postele fičí. Mě to postele fičí. Mě to postele fičí. Snad známý postele fičí. Snad známý fičí. Snad známý poraděj. Snad známý poraděj. Snad známý poraděj. Snad známý poraděj. Jinak jsem známý poraděj. Jinak jsem poraděj. Jinak jsem. Jinak jsem. Jinak jsem.
6: Nabízí role ty nadsetky od.

0: Nabídku najdete také online na www a kompletní nabídku najdete také online na www. Topcentrní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. Centrum.cz www.topcentrum.cz.
1: Navštivte Mercedes-Benz Stud
0: www.topcentrum.cz.
1: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha
0: www.topcentrum.cz.
1: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii
0: www.topcentrum.cz.
1: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací i Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací ikonického designu a Mánes a oslavte s námi 140 let inovací ikonického designu a oslavte s námi 140 let inovací ikonického designu a technologií 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte s inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 50i. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha. 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha. Do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha. 4. května. Mercedes-Benz Studio Praha. Na Mercedes-Benz Studio Praha. Mercedes-Benz Studio Praha. Studio Praha.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili... V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás v Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Kajardu
2: fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Kajarmark Bramburky 150
2: stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Kajarmark Bramburky 150 gramů
2: za vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Kajarmark Bramburky 150 gramů za 7
2: pro vás připravili
3: Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17,90 a svěl
2: pravili
3: Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17,90 Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý burky 150 gramů za 17,90 a svijanský más 50 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland 90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 3 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května
2: Kaufland
3: Kart za 13,90 až do 26. května
2: Kaufland
3: 90 až do 26. května
2: Kaufland
4: Hele
3: až do 26. května
2: Kaufland
4: Hele vyšla nová
3: 26. května
2: Kaufland
4: Hele vyšla nová kaplinka
2: Kaufland
4: Hele vyšla nová kaplinka
5: Neříkej
4: Hele vyšla nová kaplinka
5: Neříkej kam se
4: Hele, vyšla nová kaplinka.
5: Neříkej, kam se vydáme tentokrát.
4: Hele, vyšla nová kaplinka.
5: Neříkej, kam se vydáme tentokrát.
6: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
5: Tak.
6: Oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
5: Tak to ber.
6: A prej totálně neodolatelný týpek.

0: okna Sukorady.
1: Okna Sukorady. Sukorady.
0: www.oknasukorady.cz.
1: Sukorady.
0: www.oknasukorady.cz.
1: Sukorady.
0: www.oknasukorady.cz. www.oknasukorady.cz. www.oknasukorady.cz. www.oknasukorady.cz.
2: Topcentrum.cz.
0: www.oknasukorady.cz.
2: Topcentrum.cz. Topcentrum.cz. Dodavatel. Topcentrum.cz. Dodavatel promistry. Topcentrum.cz. Dodavatel promistry. Topcentrum.cz. Dodavatel promistry svého řemesla. Topcentrum.cz. Dodavatel promistry svého řemesla. Objevte špičku. Topcentrum.cz. Dodavatel promistry svého řemesla. Objevte špičku. Dodavatel promistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Honda. Dodavatel promistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Hondy a Nova. Mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Hondy a Nova. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Hondy a nově i Husqvarny. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Zahradní techniku od Milwaukee. Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštěvny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštěvna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Pardubice s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Pardubicím vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Pardubicích nebo v jediné prodejně. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty. Nás v Rohovládově Bělé. Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Rohovládově Bělé. Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online. Akce, slevy a kompletní

0: Tak to beru. To je zase průšvih.
1: Totálně neodolatelný týpek.
0: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a
1: odolatelný týpek.
0: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizí
1: týpek.
0: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu. Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
1: Jasně. Romantický
0: zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
1: Jasně, romantický útěk v praxi.
0: Já ji otevřu a zmizím na víkend.
1: Jasně, romantický útěk v praxi.
2: Julie Kaplinová.
0: Otevřu a zmizím na víkend.
1: Jasně, romantický útěk v praxi.
2: Julie Kaplinová.
0: Zmizím na víkend.
1: Jasně, romantický útěk v praxi.
2: Julie Kaplinová. Penzion v Portugalsku.
1: Jasně, romantický útěk v praxi.
2: Julie Kaplinová. Penzion v Portugalsku.
1: Už vy. Romantický útěk v praxi.
2: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku.
1: Už vyšek v praxi.
2: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku.
1: Už vyšlo.
3: Právě teď v Planeu.
2: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku.
1: Už vyšlo.
3: Právě
2: Kaplinová, penzion v Portugalsku.
1: Už vyšlo.
3: Právě teď v Planeu.
2: Penzion v Portugalsku.
1: Už vyšlo.
3: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevou.
1: Už vyšlo.
3: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až
1: to.
3: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spnu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Neboj se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte, až 40%. Spěcháte? Nebojte, zboží vám na prodejně připravíme 30%. Spěcháte? Nebojte, zboží vám na prodejně. Spěcháte? Nebojte, zboží vám na prodejně připraví. Spěcháte? Nebojte, zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut. Nebojte, zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo. Připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo. Už do 15 minut od rezervace. Planeo.
4: Začalo to lakem na parkety a najednou
3: minut od rezervace. Planeo.
4: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokoj.
3: Rezervace. Planeo.
4: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý
3: Planeo.
4: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu. Parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu. Maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu. Pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
5: Fasádo, vrátím.
4: Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
5: Fasádo, vrátím se vzor.
4: Natřete celý dům, byt i zahradu.
5: Fasádo, vrátím se vzorníkem.
4: Byt i zahradu.
5: Fasádo, vrátím se vzorníkem. Fasádo, vrátím se vzorníkem. Fasádo, vrátím se vzorníkem. Fasádo, vrátím se vzorníkem. Vrátím se vzorníkem.
6: Rock Radio.
5: Vzorníkem.

0: Pivo vychlazený, kámoši pozvaní, maso naložený. Pivo vychlazený, kámoši pozvaní, maso naložený. Vychlazený, kámoši pozvaní, maso naložený. Jenže tu dobrotu nemazený, kámoši pozvaní, maso naložený. Jenže tu dobrotu nem kámoši pozvaní, maso naložený. Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct, pozvaní, maso naložený. Jenže tu dobrotu nemáte na čem maso naložený. Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct, drobná chyba naložený. Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct, drobná chyba v plánování. Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct, drobná chyba v plánování, ze který se ale nemůžu dobrotu nemáte na čem upéct, drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Máte na čem upéct, drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Odpéct, drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Laďte odpoňování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Laďte odpoň, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku, musíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzu. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Celý týden. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělé. Od pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily. Pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily. Na který je s Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pavel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i den pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Slušná skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilova, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v roko, kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovém roze i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rokrádiovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rokrádiu. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rokrádiu. Ječka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rokrádiu.
1: Jednoduše si už
0: do pátku v rokovém rozjezdu na Rokrádiu.
1: Jednoduše si užijte
0: kovým rozjezdu na Rokrádiu.
1: Jednoduše si užijte blesk
0: na Rokrádiu.
1: Jednoduše si užijte bleskové doručení své. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planet. Že si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Elektroniky už do druhého dne. Planeo. Do druhého dne. Planeo.

0: Gedeon Saar bude dnes v Praze. Izraelský ministr zahraničí Gedeon Saar bude dnes v Praze s českým šéfem jednat o prohloubení
1: Krizích v regionu Blízkého východu a jejich dopadu na Evropskou unii. Následně se Saar na Pražském hradě setká s prezidentem Petrem Pavlem. Měla zabránit zavedení vyšších amerických cel na výrobky z Evropské unie. Zatímco Severočeši budou usilovat o třetí triumf Molkapu Slezané se poháru.

0: Slezané se do souboje o vítěz, zatímco Severočeši budou usilovat o třetí triumf Molkapu, Slezané se do souboje o vítěznou trofej dostali poprvé.
1: Rock Radio.
0: Rock Radio.
1: Počasí.
0: Dneska bude oblačno až polojasný poprvé.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dneska bude oblačno až polojasný.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dneska bude oblačno až polojasno, v Čechách může být.
1: Radio. Počasí.
0: Dneska bude oblačno až polojasno, v Čechách může být
1: počasí.
0: Dneska bude oblačno až polojasno, v Čechách může být přechodně až zataženo. Dneska bude oblačno až polojasno, v Čechách může být přechodně až zataženo. Zpočátku se taky objeví déšť. Bude oblačno až polojasno, v Čechách může být přechodně až zataženo. Zpočátku se taky objeví déšť. Lokálně na západě. V Čechách může být přechodně až zataženo. Zpočátku se taky objeví déšť. Lokálně na západě. Přechodně až zataženo. Zpočátku se taky objeví déšť. Lokálně na západě Čech postupně čekáme místy srážky. Zataženo. Zpočátku se taky objeví déšť. Lokálně na západě Čech postupně čekáme místy srážky. Na ostatní zpočátku se taky objeví déšť. Lokálně na západě Čech postupně čekáme místy srážky. Na ostatním území objeví déšť. Lokálně na západě Čech postupně čekáme místy srážky. Na ostatním území a lokálně na západě Čech postupně čekáme místy srážky. Na ostatním území západě Čech postupně čekáme místy srážky. Na ostatním území a to ve formě občasného deště nebo přeháněk. Čekáme místy srážky na ostatním území a to ve formě občasného deště nebo přeháněk a hlavně na Moravě srážky na ostatním území a to ve formě občasného deště nebo přeháněk a ostatním území a to ve formě občasného deště nebo přeháněk a hlavně na Moravě a ve Slezsku odpoledne a to ve formě občasného deště nebo přeháněk a hlavně na Moravě a ve Slezsku odpoledne a formě občasného deště nebo přeháněk a hlavně na Moravě a ve Slezsku odpoledne deště nebo přeháněk a hlavně na Moravě a ve Slezsku odpoledne a zpočátku večer a hlavně na Moravě a ve Slezsku odpoledne a zpočátku večera i bouřek. Nejvyšší teploty se budou na Moravě a ve Slezsku odpoledne a zpočátku večera i bouřek. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 odpoledne a zpočátku večera i bouřek. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 a zpočátku večera i bouřek. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 až zpočátku večera i bouřek. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 až 23 stupni Celsia bouřek. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 až 23 stupni. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 18 až 23 stupni Celsia. Budou pohybovat mezi 18 až 23 stupni Celsia.
1: Rock Radio.
0: Mezi 18 až 23 stupni Celsia.
1: Rock Radio.
0: Až 23 stupni Celsia.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Auto s motorem 30 stupni Celsia.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Auto s motorkou 30 stupni Celsia.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Auto s motorkou 30.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Auto s motorkou se srazilo na Plzeňsku.
1: Rock Radio. Doprava.
0: Auto s motorkou se srazilo na Plzeňsku.
1: Doprava.
0: Auto s motorkou se srazilo na Plzeňské ulici v Ostravě. Auto s motorkou se srazilo na Plzeňské ulici v Ostravě. V Praze se bouralo. S motorkou se srazilo na Plzeňské ulici v Ostravě. V Praze se bouralo na ulici. Srazilo na Plzeňské ulici v Ostravě. V Praze se bouralo na ulici Milady Horákové. Plzeňské ulici v Ostravě. V Praze se bouralo na ulici Milady Horákové. A pozor taky na D8čce v Ostravě. V Praze se bouralo na ulici Milady Horákové. A pozor taky na D8čce ve Praze se bouralo na ulici Milady Horákové. A pozor taky na D8čce ve směru na Ústí nad Labem na ulici Milady Horákové a pozor taky na D8čce ve směru na Ústí nad Labem, tam se řeší nehoda v levém Milady Horákové a pozor taky na D8čce ve směru na Ústí nad Labem, tam se řeší nehoda v levém jízdním a pozor taky na D8čce ve směru na Ústí nad Labem, tam se řeší nehoda v levém jízdním pruhu na 18. mapu D8čce ve směru na Ústí nad Labem, tam se řeší nehoda v levém jízdním pruhu na 18. mapu na Ústí nad Labem, tam se řeší nehoda v levém jízdním pruhu na 18. mapu tam kilometru tvoří se tam se řeší nehoda v levém jízdním pruhu na 18,5 kilometru, tvoří se tam kolony. Řeší nehoda v levém jízdním pruhu na 18,5 kilometru, tvoří se tam kolony. V levém jízdním pruhu na 18.

0: 18,5 km, tvoří se tam kolony a další nehoda se řeší na 18,5 km, tvoří se tam kolony a další nehoda se řeší na silnici číslo 50,5 km, tvoří se tam kolony a další nehoda se řeší na silnici číslo 56, tvoří se tam kolony a další nehoda se řeší na silnici číslo 50, se tam kolony a další nehoda se řeší na silnici číslo 56 a další nehoda se řeší na silnici číslo 56 na trase Ostravice a se řeší na silnici číslo 56 na trase Ostravice Ostrava u obce Metylovice, silnici číslo 56 na trase Ostravice Ostrava u obce Metylovice na trase Ostravice Ostrava u obce Metylovice na 62. kilometru na trase Ostravice Ostrava u obce Metylovice na 62. kilometru. Ostrava u obce Metylovice na 62. kilometru.
1: Kolo.
0: U obce Metylovice na 62. kilometru.
1: Kolo.
0: Metylovice na 62. kilometru.
1: Kolony ne.
0: Na 62. kilometru.
1: Kolony neovlivníte. Servis ano.
0: 10. kilometru.
1: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota.
0: Metru.
1: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis. Ovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistit Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistit nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.lowman. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.lowman.cz. Zjistěte víc na letiště.toyota.lowman.cz. Na letiště.toyota.lowman.cz. Toyota.lowman.cz. Rock.lowman.cz. Rock.cz. Rock Radio. Rock Radio.
2: Zuzko, díky.
1: Rock Radio.
2: Zuzko, díky. Jedeme dál. Teď.
1: Rock Radio.
2: Zuzko, díky. Jedeme dál. Teď.
1: Rock Radio.
2: Zuzko, díky. Jedeme dál. Teď už Skillet a jejich hrdina.
1: Radio.
2: Zuzko, díky. Jedeme dál. Teď už Skillet a jejich hrdina. Zuzko, díky. Jedeme dál. Teď už Skillet a jejich hrdina a za chvíli bude. Zuzko, díky. Jedeme dál. Teď už Skillet a jejich hrdina a za chvíli bude hrdina jeden z vás. Proto díky. Jedeme dál. Teď už Skillet a jejich hrdina a za chvíli bude hrdina jeden z vás. Teď už Skillet a jejich hrdina a za chvíli bude hrdina jeden z vás. Protože rozdáme další Skillet a jejich hrdina a za chvíli bude hrdina jeden z vás. Protože rozdáme další grill. Hrdina a za chvíli bude hrdina jeden z vás. Protože rozdáme další grill. Bude hrdina jeden z vás, protože rozdáme další grill. Z vás, protože rozdáme další grill. Rozdáme další grill. Další grill. Grill.

0: Necelý 3 minuty po půl... Necelý 3 minuty po půl osmí komunál... Necelý 3 minuty po půl osmí komunál pod maskou... Necelý 3 minuty po půl osmí komunál pod maskou klauna Zuzka má při... Necelý 3 minuty po půl osmí komunál pod maskou klauna Zuzka... Necelý 3 minuty po půl osmí komunál pod maskou klauna Zuzka má připravený 3 minuty po půl osmí komunál pod maskou klauna Zuzka má připravený zprávy, pojďme na ně. Po půl osmí komunál pod maskou klauna Zuzka má připravený zprávy, pojďme na ně. Komunál pod maskou klauna Zuzka má připravený zprávy, pojďme na ně.
1: Pivo vychlazený, kámoši.
0: Maskou klauna Zuzka má připravený zprávy, pojďme na ně.
1: Pivo vychlazený,
0: kámoši. Zuzka má připravený zprávy, pojďme na ně.
1: Pivo vychlazený, kámoši pozvaní.
0: Připravený zprávy, pojďme na ně.
1: Pivo vychlazený, kámoši pozvaní.
0: Pojďme na ně.

0: Rock Radio. Rock Radio, co se děje? Rock Radio, co se děje?
1: Hezké ráno, krátko.
0: Rock Radio, co se děje?
1: Hezké ráno.
0: Rock Radio, co se děje?
1: Hezké ráno, krátce po půl osmé jdeme na rychlé zprávy.
0: Rock Radio, co se děje?
1: Hezké ráno, krátce po půl osmé jdeme na rychlé zprávy.
0: Radio, co se děje?
1: Hezké ráno, krátce po půl osmé jdeme na rychlé zprávy. Izraelský ministr zahraničí...
0: Co se děje?
1: Hezké ráno, krátce po půl osmé jdeme na rychlé zprávy. Izraelský ministr zahraničí... Hezké ráno, krátce po půl osmé jdeme na rychlé zprávy. Izraelský ministr zahraničí Gideon Saar bude dnes... Krátce po půl osmé jdeme na rychlé zprávy. Izraelský ministr zahraničí Gideon Saar bude dnes v Praze na rychlé zprávy. Izraelský ministr zahraničí...

0: Si signora.
1: Housebrand. Tuhle kávu.
0: Fore. Si signora.
1: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte.
0: Si signora.
1: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. Kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. CZ. Sloužíte pít. Housebrand káva. CZ.
2: Vidíš to?
1: Pít. Housebrand káva. CZ.
2: Vidíš to? Housebrand
1: káva. CZ.
2: Vidíš to?
3: Vidím.
1: CZ.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já? Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
4: Co?
2: Leď balónem.
3: Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
4: Co?
2: Leď balónem.
3: Slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
4: Co?
2: Leď balónem, bungee jumping, driftování.
3: Pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
4: Co?
2: Leď balónem, bungee jumping, driftování. No a víš, co vidím já?
4: Co?
2: Leď balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok. Já?
4: Co?
2: Leď balónem, bungee jumping, driftování, rafting.
4: Co?
2: Leď balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení. Balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení. Jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si
2: flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte
2: si lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásné
2: a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte
2: nezapomenutelných zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelnou,
2: který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelnou,
2: můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelnou, užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké. Užijte si Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma
2: vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný. A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na
3: když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou
3: nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a
3: obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků.
3: Může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete
3: vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek.
2: Nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
2: Zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
2: Nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
3: CZ.
2: Když ukazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
3: CZ.
2: Když uvidíte.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
3: CZ.
2: Když uvidíte Albert ne.
3: Zážitek.
5: Firma na zážitky.
3: CZ.
2: Když uvidíte Albert
5: na zážitky.
3: CZ.
2: Když uvidíte Albert neporazitelný.
3: CZ.

0: Just... A hero's gonna save me just in time. Hero's gonna save me just in time. Just in time. Save me just in time. Just in time, právě včas jsou skill... Just in time. Just in time, právě včas jsou skill... Just in time, právě včas jsou Skillet Hero, který končí, aby uvolnili místo v... Just in time, právě včas jsou Skillet Hero, který končí, aby uvolnili místo v 7 hodin. Just in time, právě včas jsou Skillet Hero, který končí, aby uvolnili místo v 7 hodin a 38 minut. Právě včas jsou Skillet Hero, který končí, aby uvolnili místo v 7 hodin a 38 minut. Jsou Skillet Hero, který končí, aby uvolnili místo v 7 hodin a 38 minut. Který končí, aby uvolnili místo v 7 hodin a 38 minut nějakýmu šťastlivci. Aby uvolnili místo v 7 hodin a 38 minut nějakýmu šťastlivci, kterýmu dneska rozdali místo v 7 hodin a 38 minut nějakýmu šťastlivci, kterýmu dneska rozdáme jen a 38 minut nějakýmu šťastlivci, kterýmu dneska rozdáme další 8 minut nějakýmu šťastlivci, kterýmu dneska rozdáme další grill nebo nějakýmu šťastlivci, kterýmu dneska rozdáme další šťastlivci, kterýmu dneska rozdáme další grill neboli inteligentní grill. Dneska rozdáme další grill neboli inteligentní grill značky Senkor. Rozdáme další grill neboli inteligentní grill značky Senkor, tak mobily do ručky. Další grill neboli inteligentní grill značky Senkor, tak mobily do ručky. Grill neboli inteligentní grill značky Senkor, tak mobily do ručky. Inteligentní grill značky Senkor, tak mobily do ručky. Značky Senkor, tak mobily do ručky.
1: Ahoj, jsem Martin. Měníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení. Protože děláme skla, a to tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení. Protože děláme skla, a to se pozná. Lidé se vrací a jsou spokojení. Protože děláme skla, a to se pozná. Je to snadné. Vrací a jsou spokojení. Protože děláme skla, a to se pozná. Je to snadné. Stačí, jsou spokojení. Protože děláme skla a to se pozná, je to snadné, stačí jen zajít, protože děláme skla a to se pozná, je to snadné, stačí jen zajít na Carglass skla a to se pozná, je to snadné, stačí jen zajít na Carglass.cz, se pozná, je to snadné, stačí jen zajít na Carglass.cz, Carglass opraví, je to snadné, stačí jen zajít na Carglass.cz,
2: Carglass opraví, Carglass vymění,
1: stačí jen zajít na Carglass.cz,
2: Carglass opraví, Carglass vymění,
1: jen zajít na Carglass.cz.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levně... Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Má Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo česitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo česká chuť 200. Levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo česká chuť 250 gramů. Nehledejte. Tento týden u nás. Máslo česká chuť 250 gramů s apkou. Tento týden u nás. Máslo česká chuť 250 gramů s apkou. Jen u nás. Máslo česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. Máslo česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. Máslo česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. Chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Štok půl litru 50 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Štok s apkou za 26,90. A Fernet Štok půl litru s apkou za 26,90. A Fernet Štok půl litru s apkou jen za 99. A Fernet Štok půl litru s apkou jen za 99,90. Půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srov s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13. 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.90. Albert. Dle srovnání k 13. 5.
1: Rybičky 48.
0: Albert. Dle srovnání k 13. 5.
1: Rybert.
0: Dle srovnání k 13. 5.
1: Rybičky 48.
0: Dle srovnání k 13. 5.
1: Rybičky 48 tě zvou na svý posteď.
0: K 13. 5.
1: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncert.
0: 13. 5.
1: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty. 20. Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty. 20. Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty. 21. až 20. 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty. 21. až 23. května v Kotou na svý poslední megakoncerty. 21. až 23. května v Kotohorském amfiteátru megakoncerty. 21. až 23. května v Kotohorském amfiteátru. Spousta hostů 21. až 23. května v Kotohorském amfiteátru. Spousta hostů 1. až 23. května v Kotohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny 23. května v Kotohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny května v Kotohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší český muziky v amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší český muziky. Lístky koupíš v síti. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší český muziky. Lístky koupíš v síti Go Out. A hostů a 3 dny tý nejlepší český muziky. Lístky koupíš v síti Go Out. Dny tý nejlepší český muziky. Lístky koupíš v síti Go Out. Český muziky. Lístky koupíš v síti Go Out. Lístky koupíš v síti Go Out. Koupíš v síti Go Out. Go Out.
2: Léto chutná v... Léto chutná v Itálii. Léto chutná v Itálii. Pokaždé jinak. Léto chutná v Itálii, pokaždé jinak. Léto chutná v Itálii, pokaždé jinak. Na Espresso do Florencie. Léto chutná v Itálii, pokaždé jinak. Léto chutná v Itálii, pokaždé jinak. Na Espresso do Florencie. Itálii, pokaždé jinak. Na Espresso do Florencie. Za večerní atmosférou, pokaždé jinak. Na Espresso do Florencie. Za večerní atmosférou, jinak. Na Espresso do Florencie. Za večerní atmosférou do Neapole. Na Espresso do Florencie. Za večerní atmosférou do Neapole. Nebo za sluncem do Brindisi. Florencie. Za večerní atmosférou do Neapole. Nebo za sluncem do Brindisi, z letiště Václava, za večerní atmosférou do Neapole, nebo za sluncem do Brindisi, z letiště Václava Havla Praha, atmosférou do Neapole, nebo za sluncem do Brindisi, z letiště Václava Havla Praha, Neapole.

Nebo za sluncem do Brindisi? Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Z letiště Václava Havla

0: téměř 200 destinací můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.italskýchměst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
1: Potisk, potisk, trička, potisk, CZ.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt... Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
2: A tomu říkáte problém?
4: Jsme Siegel, naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz. Jsme Siegel, naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
5: Stavební Dex.
6: Stavebniny Dex přináší mega akci.
7: Při zapůjčení akukladiv Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě.
8: Při zapůjčení akukladiv Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma.
9: Mega akce v půjčovnách Stavebním Dek platí do 29. května.

0: Knihovnách stavebním dek platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte a kupovním dek platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte a kukladiva Hilti Nuron 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte a kukladiva Hilti Nuron 9. května včetně rezervací. Tak si půjčte a kukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. A včetně rezervací. Tak si půjčte a kukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Rezervací. Tak si půjčte a kukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na... Tak si půjčte a kukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na dek.cz. Půjčte a kukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na dek.cz. Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na dek.cz. Se dvěma bateriemi zdarma. Více na dek.cz.
1: Svět není
0: je mi zdarma. Více na dek.cz.
1: Svět není jen
0: více na dek.cz.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý.
0: CZ.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky na slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si neruha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na který a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz. Jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz. Tyky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Jak to má motor a kola?
1: Si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Jak to má motor a kola? Dřív
1: hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Jak to má motor a kola? Dřív či později s tím budou problémy.
1: Nejlevnější pneu.cz.
2: Jak to má motor a kola? Dřív či později s tím budou problémy.
1: CZ.
2: Jak to má motor a kola? Dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě... Jak to má motor a kola? Dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím... Má motor a kola? Dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím... Obrovská zábra kola? Dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím... Obrovská zábava? Či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím... Obrovská zábava? Budou problémy. Ale ještě předtím... Obrovská zábava? Tohle moc dobře... Problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře, ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě. Předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě. Obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Marva. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Marcel Herbold. Je všude tam. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu. Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzín. Kukačka ve světě motosportu. Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem. Řvou motory. Motosportu. Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem. Řvou motory. Sportu. Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem. Řvou motory a rychlost. Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem. Řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Je všude tam, kde to voní benzínem. Řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte Motokec, to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte minem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte Motokec, motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte Motokeci Marcela Herbolta od rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte Motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku extrému. Poslouchejte Motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na rokra.
3: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů. U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých

svých řidičů váží. Sto víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz. Lomedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz. Lomeno kariéra. Firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz. Lomeno kariéra. Svých řidičů váží. Spedit.cz. Lomeno kariéra. Spedit.cz. Lomeno kariéra. .cz. Lomeno kariéra. Rock. Lomeno kariéra. Lomeno kariéra.

0: Honzo, ty jsi nám psal do vzkazu... Super, prosím tě. Honzo, ty jsi nám psal do vzkazu, že chceš ten grill... Super, prosím tě. Honzo, ty jsi nám psal do vzkazu, že chceš ten grill proto, aby si pak měl... Super, prosím tě. Honzo, ty jsi nám psal do vzkazu, že chceš ten grill proto, aby... Honzo, ty jsi nám psal do vzkazu, že chceš ten grill proto, aby si pak měl krásný fotky... Psal do vzkazu, že chceš ten grill proto, aby si pak měl krásný fotky chutných... Že chceš ten grill proto, aby si pak měl krásný fotky chutných jídel. Ty jsi tak jeden z těch ten grill proto, aby si pak měl krásný fotky chutných jídel. Ty jsi tak jeden z těch proto, aby si pak měl krásný fotky chutných jídel. Ty jsi tak jeden z těch uchyláků, co ne... pak měl krásný fotky chutných jídel. Ty jsi tak jeden z těch uchyláků, krásný fotky chutných jídel. Ty jsi tak jeden z těch uchyláků, co než aby to jídlo snědli, tak ho nejdřív 30krát chutných jídel. Ty jsi tak jeden z těch uchyláků, co než aby to jídlo snědli, tak ho nejdřív 30krát. Ty jsi tak jeden z těch uchyláků, co než aby to jídlo snědli, tak ho nejdřív 30krát vyfotěj.
1: Ne,
0: to... Z těch uchyláků, co než aby to jídlo snědli, tak ho nejdřív 30krát vyfotěj.
1: Ne, to určitě ne.
0: Co než aby to jídlo snědli, tak ho nejdřív 30krát vyfotěj.
1: Ne, to určitě ne.
0: To jídlo snědli, tak ho nejdřív 30krát vyfotěj.
1: Ne, to určitě ne.
0: Nejdřív 30krát vyfotěj.
1: Ne, to určitě ne. To spíš o tom, že to využije přítel...
0: Krát vyfotěj.
1: Ne, to určitě ne. To spíš o tom, že to využije přítelkyně, která... Ne, to určitě ne. To spíš o tom, že to využije přítelkyně, která ugrivluje a pošle... Ne, to určitě ne. To spíš o tom, že to využije přítelkyně, která ugrivluje a pošle... To spíš o tom, že to využije přítelkyně, která ugrivluje a pošle mi fotku mezi tím. To spíš o tom, že to využije přítelkyně, která ugrivluje a pošle mi fotku mezi tím, co jsem v práci. Že to využije přítelkyně, která ugrivluje a pošle mi fotku mezi tím, co jsem v práci.
2: Je, tak to je.
1: Přítelkyně, která ugrivluje a pošle mi fotku mezi tím, co jsem v práci.
2: Je, tak to...
1: Ugrivluje a pošle mi fotku mezi tím, co jsem v práci.
2: Je, tak to je.
1: Pošle mi fotku mezi tím, co jsem v práci.
2: Je, tak to je hezké, to je moc pěkné.
1: Takže tím, co jsem v práci.
2: Je, tak to je hezké, to je moc pěkné. Je, tak to je hezké, to je moc pěkné. Takže ty už se pak těšíš, tak to je hezké, to je moc pěkné. Takže ty už se pak těšíš jenom na ten hotový výsledek, že dostaneš. To je hezké, to je moc pěkné. Takže ty už se pak těšíš jenom na ten hotový výsledek, že dostaneš fotké, to je moc pěkné. Takže ty už se pak těšíš jenom na ten hotový výsledek, že dostaneš foto na pěkné. Takže ty už se pak těšíš jenom na ten hotový výsledek, že dostaneš foto na lákání slin. Ty už se pak těšíš jenom na ten hotový výsledek, že dostaneš foto na lákání slin a pak už jenom debuží. Šíš jenom na ten hotový výsledek, že dostaneš foto na lákání slin a pak už jenom debuží. Výsledek, že dostaneš foto na lákání slin a pak už jenom debužíruješ. Než foto na lákání slin a pak už jenom debužíruješ.
1: Přesně pak.
2: Na lákání slin a pak už jenom debužíruješ.
1: Přesně pak.
2: Slin a pak už jenom debužíruješ.
1: Přesně pak. Pak krásně za písniček Tyla Lindemana.
2: Jenom debužíruješ.
1: Přesně pak. Pak krásně za písniček Tyla. Přesně pak. Pak krásně za písniček Tyla Lindemana si to všechno sníme.
2: Tak to je romantika, čověče, jako z filmu.
1: No to se dovede představit tu romantiku.
2: Čověče, jako z filmu.
1: No to se dovede představit tu romantiku.
2: To jo, u toho Tyla Lindemana hodně z filmu.
1: No to se dovede představit tu romantiku.
2: To jo, u toho Tyla Lindemana.
1: No to se dovede představit tu romantiku.
2: To jo, u toho Tyla Lindemana hodně.
1: To se dovede představit tu romantiku.
2: To jo, u toho Tyla Lindemana hodně.
1: Tam. Vytu romantiku.
2: To jo, u toho Tyla Lindemana hodně.
0: Tam. To bude nějaký jiný film.
2: To jo, u toho Tyla Lindemana hodně.
0: Tam. To bude nějaký jiný film.
2: Přesně, jo, to je tam ty syru. Tyla Lindemana hodně.
0: Tam. To bude nějaký jiný film.
2: Přesně, jo, to je tam Lindemana hodně.
0: Tam. To bude nějaký jiný film.
2: Přesně, jo, to je tam ty syru.
0: Tam. To bude nějaký jiný film.
2: To je tam ty syrový ryby, který on háže do publika a podobně.
0: No vidíš to, což mi vlastně...
2: Syrový ryby, který on háže do publika a podobně.
0: No vidíš to, což mi vlastně...
2: Který on háže do publika a podobně.
0: No vidíš to, což mi vlastně připomíná, no a jaký masíčka...
2: ...publika a podobně.
0: No vidíš to, což mi vlastně připomíná, no a jaký masíčka ryba... No vidíš to, což mi vlastně připomíná, no a jaký masíčka ryba, třeba taková dobrá na grilu. No vidíš to, což mi vlastně připomíná, no a jaký masíčka...

0: Rock Radio. Je 7 hodin. Rock Radio. Je 7 hodin 42. Rock Radio. Je 7 hodin 42 minut ve studiu. Je 7 hodin 42 minut ve středu na Je 7 hodin 42 minut ve středu na Rock Radio rozda. Je 7 hodin 42 minut ve středu na Rock Radio. 7 hodin 42 minut ve středu na Rock Radio rozdáváme další 42 minut ve středu na Rock Radio rozdáváme další inteligentní kontaktní grill. 7 minut ve středu na Rock Radio rozdáváme další inteligentní kontaktní grill. 7 na Rock Radio rozdáváme další inteligentní kontaktní grill Senkor a jeho šťastný rozdáváme další inteligentní kontaktní grill Senkor a jeho šťastným majitelem další inteligentní kontaktní grill Senkor a jeho šťastným majitelem inteligentní kontaktní grill Senkor a jeho šťastným majitelem kontaktní grill Senkor a jeho šťastným majitelem je Honza z trhových Senkor a jeho šťastným majitelem je Honza z trhových svin a jeho šťastným majitelem je Honza z trhových svin šťastným majitelem je Honza z trhových svin nebo sviní. Dobré ráno. Je Honza z trhových svin nebo sviní. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Honza z trhových svin nebo sviní. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Trhových svin nebo sviní. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Nebo sviní. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Sviní. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Čau. Ráno.
1: Dobré ráno.
0: Čau.
1: Dobré ráno.
0: Čau. Čau. Prosím tě, trhové sviny. Čau. Prosím tě, trhové sviny asi nejsou trhové. Čau. Prosím tě, trhové sviny asi nejsou trhové svině, že jo?
2: Ne, no mé sviny.
0: Dobře, dobře.
1: To je někde u Plzně, ne? Nebo kdo to je?
2: Jenom mé sviny.
0: Dobře, dobře.
1: To je někde u Plzně, ne? Nebo kdo to je?
0: Nevím, kde to je. Kde? Dobře, dobře.
1: To je někde u Plzně, ne? Nebo kdo to je?
0: Nevím, kde to je.
1: Kde to je? U čeho? To je někde u Plzně, ne? Nebo kdo to je?
0: Nevím, kde to je.
1: Kde to je? U čeho to je větší, ne? Nebo kdo to je?
0: Nevím, kde to je.
1: Kde to je? U čeho to je větší?
0: Nevím, kde to je.
1: Kde to je? U čeho to je většího?
2: Bude.
0: Nevím, kde to je.
1: Kde to je? U čeho to je většího?
2: To je znovu bude jít kousíček.
1: Kde to je? U čeho to je většího?
2: To je znovu bude jít kousíček.
1: U čeho to je většího?
2: To je znovu bude jít kousíček.
1: U Budějovic, aha, tak to jsem úplně vedle.
2: To je znovu bude jít kousíček.
1: U Budějovic, aha, tak to jsem úplně vedle.
0: Takže
2: to je znovu bude jít kousíček.
1: U Budějovic, aha, tak to jsem úplně vedle.
0: Takže to
2: bude jít kousíček.
1: U Budějovic, aha, tak to jsem úplně vedle.
0: Takže to seš jeden z našich skalních tím pádem.
1: U Budějovic, aha, tak to jsem úplně vedle.
0: Takže to seš jeden z našich skalních tím pádem.
1: Aha, tak to jsem úplně vedle.
0: Takže to seš jeden z našich skalních tím pádem.
1: Úplně vedle.
0: Takže to seš jeden z našich skalních tím pádem.
2: To víš, to nepíš.
0: Jeden z našich skalních tím pádem.
2: To víš, to nepíš.
0: Super, prosím tě, skalních tím pádem.
2: To víš, to nepíš.
0: Super, prosím tě, Honzo, ty jsi nám psal do vzkazu.
2: To víš, to nepíš.
0: Super, prosím tě, Honzo, ty jsi nám psal do vzkazu, že chceš ten...
2: To víš, to nepíš.
0: Super, prosím tě,

0: ryba třeba taková dobrá. Víš to, což mi vlastně připomíná, no a jaký masíčka ryba třeba taková dobrá na grilu, vlastně připomíná, no a jaký masíčka ryba třeba taková dobrá na grilu, ne? Ano, a jaký masíčka ryba třeba taková dobrá na grilu, ne?
1: Taky ryba.
0: Masíčka ryba třeba taková dobrá na grilu, ne?
1: Taky ryba.
0: Ryba třeba taková dobrá na grilu, ne?
1: Taky ryba. Nebo nějaké síry hermelín.
0: Dobrá na grilu, ne?
1: Taky ryba. Nebo nějaké síry hermelín. Ne? Taky ryba. Nebo nějaké síry hermelín. No. Taky ryba. Nebo nějaké síry hermelín. No.
0: Že nechce tvoje přítelkyně na mě telefonní číslo, že by mi ty fotky posílala taky? Chce tvoje přítelkyně na mě telefonní číslo, že by mi ty fotky posílala taky? Myslím, že no, přítelkyně na mě telefonní číslo, že by mi ty fotky posílala taky? Myslím, že no, telefonní číslo, že by mi ty fotky posílala taky? Myslím, že toho by mi ty fotky posílala taky?
2: Myslím, že toho jídla. Nedávala, jestli můžu
0: posílala taky?
2: Myslím, ne, já bych mu to jídla. Nedávala, jestli můžu poradit, tak já bych mu to nedávala.
0: Myslím,
2: ne, já bych mu to
0: jídla.
2: Nedávala, jestli můžu poradit, tak já bych mu to nedávala.
0: Myslím,
2: ne, já bych mu to
0: jídla.
2: Nedávala, jestli můžu poradit, tak já bych mu to nedávala. Ne, já bych mu to
0: jídla.
2: Nedávala, jestli můžu poradit, tak já bych mu to nedávala.
0: No nic, ne.
2: To nedávala, jestli můžu poradit, tak já bych mu to nedávala.
0: No nic, ne, já jsem chtěl, že by...
2: Jestli můžu poradit, tak já bych mu to nedávala.
0: No nic, ne, já jsem...
2: Tak já bych mu to nedávala.
0: No nic, ne, já jsem chtěl, že bychom si vyměňovali takhle...
2: Nedávala.
0: No nic, ne, já jsem chtěl, že bychom si vyměňovali takhle nějaký fotky chutného jídla. No nic, ne, já jsem chtěl, že bychom si vyměňovali takhle nějaký fotky chutného jídla, protože mě naval... No. No nic, no já jsem chtěl, že bychom si vyměňovali takhle nějaký fotky chutného jídla, protože mě naval... No nic, no já jsem chtěl, že bychom si vyměňovali takhle nějaký fotky chutného jídla, protože mě naval... nalákali ty grilované sýry. Já jsem chtěl, že bychom si vyměňovali takhle nějaký fotky chutného jídla, protože mě naval... nalákali ty grilované sýry. Ale nic, že bychom si vyměňovali takhle nějaký fotky chutného jídla, protože mě naval... nalákali ty grilované sýry. Ale nic, Honzo, takhle nějaký fotky chutného jídla, protože mě naval... nalákali ty grilované sýry. Ale nic, Honzo, prosím tě, grill dorazí chutného jídla, protože mě naval... nalákali ty grilované sýry. Ale nic. Honzo, prosím tě, grill dorazí, nalákali ty grilovaný sýry, ale nic. Honzo, prosím tě, grill dorazí někdy v průběhu příštího týdne, moc si ho kali ty grilovaný sýry, ale nic. Honzo, prosím tě, grill dorazí někdy v průběhu příštího týdne, moc si ho uhýry, ale nic. Honzo, prosím tě, grill dorazí někdy v průběhu příštího týdne. Honzo, prosím tě, grill dorazí někdy v průběhu příštího týdne, moc si ho užij. Grill dorazí někdy v průběhu příštího týdne, moc si ho užij. Klidně nám potom pošli nějakou takovouhle zlovi. Grill dorazí někdy v průběhu příštího týdne, moc si ho užij, klidně nám potom pošli nějakou, tak v průběhu příštího týdne, moc si ho užij, klidně nám potom pošli nějakou takovouhle zlověstnou fotku, moc si ho užij, klidně nám potom pošli nějakou takovouhle zlověstnou fotku, jak grillujete, užij, klidně nám potom pošli nějakou takovouhle zlověstnou fotku, jak grillujete s přítelkyní něco dobrý, potom pošli nějakou takovouhle zlověstnou fotku, jak grillujete s přítelkyní něco dobrýho, a je takovouhle zlověstnou fotku, jak grillujete s přítelkyní něco dobrýho, a jinak se měj pěkně snou fotku, jak grillujete s přítelkyní něco dobrýho, a jinak se měj pěkně a zase se někdy ozvi.
1: Jasný.
0: Jak grillujete s přítelkyní něco dobrýho, a jinak se měj pěkně a zase se někdy ozvi.
1: Jasný.
0: S přítelkyní něco dobrýho, a jinak se měj pěkně a zase se někdy ozvi.
1: Jasný, určitě.
0: Přítelkyní něco dobrýho, a jinak se měj pěkně a zase se někdy ozvi.
1: Jasný, určitě, díky.
0: A jinak se měj pěkně a zase se někdy ozvi.
1: Jasný, určitě, díky.
2: Gratulujeme.
0: Jak se měj pěkně a zase se někdy ozvi.
1: Jasný, určitě, díky.
2: Gratulujeme, krásný.
0: A zase se někdy ozvi.
1: Jasný, určitě, díky.
2: Gratulujeme, krásný.
1: Jasný, určitě, díky.
2: Gratulujeme, krásný den, ahoj.
0: Hezký ráno, ahoj. No.
1: Jasný, určitě, díky.
2: Gratulujeme, krásný den, ahoj.
0: Hezký ráno, ahoj. No a přátelé.
2: Gratulujeme, krásný den, ahoj.
0: Hezký ráno, ahoj. No a přátelé.
2: Gratulujeme, krásný den, ahoj.
0: Hezký ráno, ahoj. No a přátelé, vy máte jedinečnou možnost si o další
2: krásný den, ahoj.
0: Hezký ráno, ahoj. No a přátelé, vy máte jedinečnou možnost. Hezký ráno, ahoj. No a přátelé, vy máte jedinečnou možnost si o další. No ahoj. No a přátelé, vy máte jedinečnou možnost si o další kontaktní grill napsat ještě zítra. No a přátelé, vy máte jedinečnou možnost si o další kontaktní grill napsat ještě zítra. Vy máte jedinečnou možnost si o další kontaktní grill napsat ještě zítra.

0: anebo pozítří, a to je jedinečnou možnost si o další kontaktní grill napsat ještě zítra, anebo pozítří, a pokud by si o další kontaktní grill napsat ještě zítra, anebo pozítří, a pokud by se kontaktní grill napsat ještě zítra, anebo pozítří, a pokud by se vám nechtělo čekat ještě zítra, anebo pozítří, a pokud by se vám nechtělo čekat, nebo si ho prostě chcete koupit, protože se vám, anebo pozítří, a pokud by se vám nechtělo čekat, nebo si ho prostě chcete koupit, protože se vám teď začaly zbíhat zítří, a pokud by se vám nechtělo čekat, nebo si ho prostě chcete koupit, protože pokud by se vám nechtělo čekat, nebo si ho prostě chcete koupit, protože se vám teď začaly zbíhat, nechtělo čekat, nebo si ho prostě chcete koupit, protože se vám teď začaly zbíhat sliny jako nám, nebo si ho prostě chcete koupit, protože se vám teď začaly zbíhat sliny jako nám tady, tak ho můžete koupit na jedný, tě chcete koupit, protože se vám teď začaly zbíhat sliny jako nám tady, tak ho můžete koupit na jedný ze 120, protože se vám teď začaly zbíhat sliny jako nám tady, tak ho můžete koupit na jedný ze 123 zbíhat sliny jako nám tady, tak ho můžete koupit na jedný ze 123 prodejen Planeo, a nebo jako nám tady, tak ho můžete koupit na jedný ze 123 prodejen Planeo, a nebo na webu, tak ho můžete koupit na jedný ze 123 prodejen Planeo, a nebo na webu www. Můžete koupit na jedný ze 123 prodejen Planeo, a nebo na webu jedný ze 123 prodejen Planeo, a nebo na webu www.planeo 123 prodejen Planeo, a nebo na webu www.planeo.cz prodejen Planeo, a nebo na webu www.planeo.cz Planeo, a nebo na webu www.planeo.cz webu www.planeo.cz.
1: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Elektroniky už do druhého dne. Planeo. Už do druhého dne. Planeo. Planeo.

0: A teď už si pojďme hrát muziku.
1: Hello.
0: A teď už si pojďme... A teď už si pojďme hrát muziku.
1: Hello.
0: A teď už si pojďme hrát muziku.
1: Halloweeny Future World.
0: A teď už si pojďme hrát muziku.
1: Halloweeny Future World.
0: A teď už si pojďme hrát muziku.
1: Halloweeny Future World.
0: Muziku.
1: Halloweeny Future World. Halloweeny Future World. The world.

Nemusíš být kdo ví jak kozatá, aby Nemusíš být kdo ví Nemusíš být kdo ví jak kozatá Nemusíš být kdo ví jak kozatá, abys byla rockerka. Rock je... Nemusíš být kdo ví jak kozatá, abys byla rockerka. Nemusíš být kdo ví jak kozatá, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika. Kdo ví jak kozatá, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika pro všechny. Kozatá, abys byla rockerka. Rock je slušná muzika pro všechny. Byla rockerka. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Slušná muzika pro všechny. Muzika pro všechny.

0: 53 minut, za chvíli bude 8, je středa, to znamená, že tvůj oblíbenec. V 7 hodin a 53 minut, za chvíli bude 8, je středa, to znamená, že tvůj oblíbenec. 53 minut, za chvíli bude 8, je středa, to znamená, že tvůj oblíbenec. Minut, za chvíli bude 8, je středa, to znamená, že tvůj oblíbenec. 8 je středa, to znamená, že tvůj oblíbenec.
1: Marcel. Jo, Marta.
0: To znamená, že tvůj oblíbenec.
1: Marcel. Jo, Marcela je Olomoucovic.
0: Že tvůj oblíbenec.
1: Marcel. Jo, Marcela je Olomoucovic.
0: Marcel.
1: Jo, Marcela je Olomoucovic, jdeme na to.
0: Marcel.
1: Jo, Marcela je Olomoucovic, jdeme na to.
0: Bylo to těžký najít nějaký oblíbence.
1: Řekl, jo, Marcela je Olomoucovic, jdeme na to.
0: Bylo to těžký najít nějaký oblíbence.
1: Marcela je Olomoucovic, jdeme na to.
0: Bylo to těžký najít nějaký oblíbence.
1: Já jsem přemýšlel, co po mně chceš, ty, jaký oblíbence. Je Olomoucovic, jdeme na to.
0: Bylo to těžký najít nějaký oblíbence.
1: Já jsem přemýšlel, co po mně chceš, ty, jaký oblíbence, jdeme na to.
0: Bylo to těžký najít nějaký oblíbence.
1: Já jsem přemýšlel, co po mně chceš, ty, jaký oblíbence, tady kromě vás na to.
0: Bylo to těžký najít nějaký oblíbence.
1: Chceš ty jaký oblíbence?
0: Těžký najít nějaký oblíbence.
1: Já jsem přemýšlel, co po mně chceš ty jaký oblíbence, tady kromě vás dvou, tady nikdo.
0: Jaký oblíbence?
1: Já jsem přemýšlel, co po mně chceš ty jaký oblíbence, tady kromě vás dvou, tady nikdo takový není, možná ještě opatro. A co po mně chceš ty jaký oblíbence, tady kromě vás dvou, tady nikdo takový není, možná ještě opatro. Ještě jaký oblíbence, tady kromě vás dvou, tady nikdo takový není, možná ještě opatro, vejš, ale o dvě teda, ale tady kromě vás dvou, tady nikdo takový není, možná ještě opatro, vejš, ale o dvě teda, ale tady dvou, tady nikdo takový není, možná ještě opatro, vejš, ale o dvě teda. Ale tady ne. Možná ještě o patro vejš, ale o dvě teda, ale tady ne.
2: Motokeci Marcela.
1: Ještě o patro vejš, ale o dvě teda, ale tady ne.
2: Motokeci
1: Marcela. Ale o dvě teda, ale tady ne.
2: Motokeci Marcela
1: Herbolta. Ale tady ne.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Česká rally mapa.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Česká rally mapa, to je vlastně jeden velký...
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Česká rally mapa, to je vlastně jeden velký zážitkový...
2: Marcela Herbolta.
3: Česká rally mapa, to je vlastně jeden velký zážitkový program, totiž...
2: Bolta.
3: Česká rally mapa, to je vlastně jeden velký zážitkový program, totiž když by se na... Česká rally mapa, to je vlastně jeden velký zážitkový program, totiž když by mapa, to je vlastně jeden velký zážitkový program, totiž když by se náhodou vašemu fa... jeden velký zážitkový program, totiž když by se náhodou vašemu favoritovi nedařilo, nebo by zážitkový program, totiž když by se náhodou vašemu favoritovi nedařilo, nebo by nedej bože skončil moc program, totiž když by se náhodou vašemu favoritovi nedařilo, nebo by nedej bože skončil moc brzy, máte šanci si, když by se náhodou vašemu favoritovi nedařilo, nebo by nedej bože skončil moc brzy, máte šanci si vždy vašemu favoritovi nedařilo, nebo by nedej bože skončil moc brzy, máte šanci si vždy užít něco jiného, kdyby nedařilo, nebo by nedej bože skončil moc brzy, máte šanci si vždy užít něco jiného, klad, nedej bože skončil moc brzy, máte šanci si vždy užít něco jiného, klatové krásné šum, skončil moc brzy, máte šanci si vždy užít něco jiného, klatové krásné šumovské vozdy, pohořelicách dvoj, máte šanci si vždy užít něco jiného, klatové krásné šumovské vozdy, pohořelicách dvojku, chci si vždy užít něco jiného. Klatové krásné šumovské vozdy. Pohořelicách dvojku bílého. Něco jiného. Klatové krásné šumovské vozdy. Pohořelicách dvojku bílého. Bezlině. No to radši vynechá. Klatové krásné šumovské vozdy. Pohořelicách dvojku bílého. Bezlině. No to radši vynecháme. A v Krumlově šumovské vozdy. Pohořelicách dvojku bílého. Bezlině. No to radši vynecháme. A v Krumlově se můžete jít podívat na krásné. Pohořelicách dvojku bílého. Bezlině. No to radši vynecháme. A v Krumlově se můžete jít podívat na krásné. Dvojku bílého. Bezlině. No to radši vynecháme a v Krumlově se můžete jít podívat na krásno Bezlině, no to radši vynecháme a v Krumlově se můžete jít podívat na krásný zámek a topící se vodáky, i když radši vynecháme a v Krumlově se můžete jít podívat na krásný zámek a topící se vodáky, i když v Krumlově se můžete jít podívat na krásný zámek a topící se vodáky, i když v tom posledním případě můžete jít podívat na krásný zámek a topící se vodáky, i když v tom posledním případě na krásný zámek a topící se vodáky, i když v tom posledním případě by to dost možná byla a topící se vodáky. I když v tom posledním případě by to dost možná byla škoda. Cí se vodáky, i když v tom posledním případě by to dost možná byla škoda, protože pořadatelé i v tom posledním případě by to dost možná byla škoda, protože pořadatelé rally Krumlov si pro vás nachystali. V posledním případě by to dost možná byla škoda, protože pořadatelé rally Krumlov si pro vás nachystali. By to dost možná byla škoda, protože pořadatelé rally Krumlov si pro vás nachystali. Nejedno překvapení.
4: Zdravím posluchače.
3: Škoda, protože pořadatelé rally Krumlov si pro vás nachystali. Nejedno překvapení.
4: Zdravím posluchače.
3: Pořadatelé rally Krumlov si pro

0: Vás nachystali nejedno překvapení.
1: Zdravím posluchače Rock Rádia, tady Adam Březí.
0: Krumlov si pro vás nachystali nejedno překvapení.
1: Zdravím posluchače Rock Rádia, tady Adam Březí.
2: Průjezd cílovou rampou je v půl páté v sobotu v Krumlově v Jelení zahradě.

0: informací cílovou rampou je v 4:30 v sobotu v Krumlově v Jelení zahradě. Víc informací na www.4:30 v sobotu v Krumlově v Jelení zahradě. Víc informací na www.raliekrumlov.cz v sobotu v Krumlově v Jelení zahradě. Víc informací na www.raliekrumlov.cz. Víc informací na www.raliekrumlov.cz. zahradě. Víc informací na www.raliekrumlov.cz. Informací na www.raliekrumlov.cz.
1: Rock Radio Mod
0: na www.raliekrumlov.cz.
1: Rock Radio Mod
0: www.raliekrumlov.cz.
1: Rock Radio Motokeci
0: www.raliekrumlov.cz.
1: Rock Radio Motokeci
0: .cz.
1: Rock Radio Motokeci. Rock Radio Motokeci. Rádio Motokeci. Motokeci. Motokeci.

Muse aj Starl. Muse aj Starlight v 7:53. Muse aj Starlight v 7:53. Za chvíli bude 8. Je středa, to znamená Starlight v 7:53.

0: minuty před 8 na Rock Rádiu. Co, chceš si to zaspívat?
1: Tak.
0: Před 8 na Rock Rádiu. Co, chceš si to zaspívat?
1: Tak kopni na tý bedny.
0: Rádiu. Co, chceš si to zaspívat?
1: Tak kopni na tý bedny.
0: Co, chceš si to zaspívat?
1: Tak kopni na tý bedny, ať pan Svrček.
0: Co, chceš si to zaspívat?
1: Tak kopni na tý bedny, ať pan Svrček.
0: Zpívat?
1: Tak kopni na tý bedny, ať pan Svrček.
0: Že jsem se ptal?
1: Kopni na tý bedny, ať pan Svrček.
0: Že jsem se ptal?
1: Tý bedny, ať pan Svrček.
0: Že jsem se ptal?
1: Pan Svrček.
0: Že jsem se ptal?
1: Co jsem k tomu čeká?
0: Že jsem se ptal? Co jsem k tomu udělal? Že jsem se ptal? Co jsem k tomu udělal? Že jsem se ptal? Co jsem k tomu udělal? Co jsem k tomu udělal?
2: Ale máš mě rád, viděl.
0: Co jsem k tomu udělal?
2: Ale máš mě rád, viděl.
0: Samozřejmě, ježišmarja, namazal bych. Co jsem k tomu udělal?
2: Ale máš mě rád, viděl.
0: Samozřejmě, ježišmarja, udělal.
2: Ale máš mě rád, viděl.
0: Samozřejmě, ježišmarja, namazal bych si tě na...
2: Ale máš mě rád, viděl.
0: Samozřejmě, ježišmarja, namazal bych si tě na...
2: Ale máš mě rád, viděl.
0: Samozřejmě, ježišmarja, namazal bych si tě na chleba a polil medem. Samozřejmě, ježišmarja, namazal bych si tě na chleba a polil medem. Samozřejmě, ježišmarja, namazal bych si tě na chleba a polil medem. Samozřejmě, ježišmarja, namazal bych si tě na chleba a polil medem. No tak za chvíli 8. hodina zůstává. Namazal bych si tě na chleba a polil medem. No tak za chvíli 8. hodina a polil medem. No tak za chvíli 8. hodina Zuzka už tady pečlivě zase vymýšlí. No tak za chvíli 8. hodina Zuzka už tady pečlivě zase vymýšlí další zprávy. No tak za chvíli 8. hodina Zuzka už tady pečlivě zase vymýšlí další zprávy a nehody. Chvíli 8. hodina Zuzka už tady pečlivě zase vymýšlí další zprávy a nehody a takové věci. Ještě teda myslím na ty zprávy. No a v 9:30 hospodský kvíz?
2: Ano. Dáme
0: mohla
2: si.
0: By si zahrát ty zprávy. No a v 9:30 hospodský kvíz?
2: Ano. Dáme
0: mohla
2: si.
0: By si zahrát.
2: No tak asi.
0: No a v 9:30 hospodský kvíz?
2: Ano. Dáme
0: mohla
2: si.
0: By si zahrát.
2: No tak asi budu muset. Tak doufám, že
0: hospodský kvíz?
2: Ano. Dáme
0: mohla
2: si.
0: By si zahrát.
2: No tak asi budu muset. Tak doufám, že vyhraju. Já většinou vyhrávám. Ano. Dáme
0: mohla
2: si.
0: Mohla by si zahrát.
2: No tak asi budu muset. Tak doufám, že vyhraju. Já většinou vyhrávám.
0: Dáme mohla by si zahrát.
2: No tak asi budu muset. Tak doufám, že vyhraju. Já většinou vyhrávám.
0: Zahrát.
2: No tak asi budu muset. Tak doufám, že vyhraju. Já většinou vyhrávám.
0: Dneska určitě.
2: Dneska to o čem? No tak asi budu muset. Tak doufám, že vyhraju. Já většinou vyhrávám.
0: Dneska určitě.
2: Dneska to o čem? Muset. Tak doufám, že vyhraju. Já většinou vyhrávám.
0: Dneska určitě.
2: Dneska to o čem? Doufám, že vyhraju. Já většinou vyhrávám.
0: Dneska určitě.
2: Dneska to o čem?
0: Nevím.
2: Vyhrávám.
0: Dneska určitě.
2: Dneska to o čem?
0: Nevím.
2: Nevíme, takže to nevíme.
0: Dneska určitě.
2: Dneska to o čem?
0: Nevím.
2: Nevíme, takže to nevíme. Dozvíme se. Vyhraju, uvidíme.
0: Určitě.
2: Dneska to o čem?
0: Nevím.
2: Nevíme, takže to nevíme. Dozvíme se. Vyhraju, uvidíme. Dneska to o čem?
0: Nevím.
2: Nevíme, takže to nevíme. Dozvíme se. Vyhraju, uvidíme.
0: Nevím.
2: Nevíme, takže to nevíme. Dozvíme se. Vyhraju, uvidíme. Víme, takže to nevíme. Dozvíme se. Vyhraju, uvidíme.
3: V drogerii Teta Jiný.
2: Takže to nevíme. Dozvíme se. Vyhraju, uvidíme.
3: V drogerii Teta.
2: Vyhraju, uvidíme.
3: V drogerii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na... V drogerii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všech... V drogerii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť... V drogerii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče... Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské... Akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Plus jedna zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn Adelke a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další.

0: stačí. Vyberte si krémy, séra i masky. Pealpari, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na Tetadro, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz. Další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz. Vítejte krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
1: Vítejte v kempu
0: i masky. Více na tetadrogerie.cz.
1: Vítejte v kempu, vaše místo.
0: Více na tetadrogerie.cz.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 860
0: Gerie.cz.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867 sektor
0: Z.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867 sektor G. Vítejte v kempu, vaše místo je 867 sektor G. V kempu, vaše místo je 867 sektor G. Místo je 867 sektor G. 67 sektor G. 67 sektor G.

0: kompresory vzduchotechnika CZ. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačení kompresory vzduchotechnika CZ. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, vzduchotechnika CZ. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, technika CZ. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, a nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pro příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího, jste na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
1: Chceš žít značkový?
0: Na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
1: Chceš žít značkový život?
0: Kompresoryvzduchotechnika.cz.
1: Chceš žít značkový život?
0: Nebo ten vzduchotechnika.cz.
1: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový?
0: Z.
1: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si. Žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka svůj život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.opravdovej. Značka si ty. www.bezpotisku.cz. Značka si ty. www.bezpotisku. Značka si ty. www.bezpotisku.cz. Počka si ty. www.bezpotisku.cz.
2: Podnikám a potřebuju půjčit.
1: Ty. www.bezpotisku.cz.
2: Podnikám a potřebuju půjčit.
1: www.bezpotisku.cz.
2: Podnikám a potřebuju půjčit.
1: www.bezpotisku.cz.
2: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banka
1: .cz.
2: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
1: .cz.
2: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou. Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
3: Řešení
2: a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
3: Řešení je úvěr od ACEMA.
2: Potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
3: Řešení je úvěr od ACEMA.
2: Ale já ale banky na mě kašlou.
3: Řešení je úvěr od ACEMA.
2: Ale já potřebuju na mě kašlou.
3: Řešení je úvěr od ACEMA.
2: Ale já potřebuju půjčit hodně.
3: Řešení je ACEMA.
2: Ale já pot.
3: Řešení je úvěr od ACEMA.
2: Ale já potřebuju půjčit hodně.
3: Řešení je ACEMA.
2: Ale já.
3: Řešení je úvěr od ACEMA.
2: Ale já potřebuju půjčit hodně.
3: Řešení je ACEMA.
2: Ale já
3: od ACEMA.
2: Ale já potřebuju půjčit hodně.
3: Řešení je ACEMA.
2: Ale já potřebuju půjčit. Ale já potřebuju půjčit hodně.
3: Řešení je ACEMA.
2: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů. Potřebuju půjčit hodně.
3: Řešení je ACEMA.
2: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
3: Řešení je ACEMA.
2: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
3: Řešení je ACEMA.
2: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
3: Řešení je ACEMA.
2: A co když potřebuju půjčit tak 10 milionů?
3: Řešení je ACEMA.
2: A co když potřebuju půjčit tak 10 milionů?
3: Řešení je ACEMA.
2: A co když potřebuju 20 milionů?
3: Řešení je ACEMA.
2: A co když potřebuju 20 milionů?
3: Řešení je ACEMA.
2: A 30?
3: ACEMA. Řešení je ACEMA.
2: A co když potřebuju 20 milionů?
3: Řešení je ACEMA.
2: A 30?
3: ACEMA.
2: A 4?
3: ACEMA.
2: A co když potřebuju 20 milionů?
3: Řešení je ACEMA.
2: A 30?
3: ACEMA.
2: A 40? Potřebuju 20 milionů.
3: Řešení je ACEMA.
2: A 30?
3: ACEMA.
2: A 40?
3: ACEMA.
2: A 50?
3: ACEMA. Řešení je ACEMA.
2: A 30?
3: ACEMA.
2: A 40?
3: ACEMA.
2: A 50?
3: ACEMA. Řešení je ACEMA.
2: A 30?
3: ACEMA.
2: A 40?
3: ACEMA.
2: A 50?
3: ACEMA.
2: Jde. A 30?
3: ACEMA.
2: A 40?
3: ACEMA.
2: A 50?
3: ACEMA. Jde to i bez banky.
2: ACEMA. A 40?
3: ACEMA.
2: A 50?
3: ACEMA. Jde to i bez banky.
4: Domov pro seniory.
2: 40?
3: ACEMA.
2: A 50?
3: ACEMA. Jde to i bez banky.
4: Domov pro seniory.
2: A 50?
3: ACEMA. Jde to i bez banky.
4: Domov pro seniory Sulická
3: hledá. ACEMA. Jde to i bez banky.
4: Domov pro seniory Sulická hledá lidi.
3: Jde to i bez banky.
4: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče. Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
5: Hledáme.
4: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
5: Hledáme někoho, kdo přemýšlí.

panstvo ne... Tam kopni do tý bedny, ať panstvo nečeká. Tam kopni do tý bedny, ať panstvo nečeká. Tam kopni do tý bedny, ať panstvo nečeká. Ať panstvo nečeká, dlouhý schody do nebe, až trekne, ať panstvo nečeká, dlouhý schody.

0: přímé péče.
1: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a
0: Hledá lidi do přímé péče.
1: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má
0: přímé péče.
1: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter. Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte. Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučí. Má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučí. Respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní. Nevadí. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Učíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov pomlčka včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov pomlčka Sulická benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov pomlčka Sulická. Přijďte se k nám podívat. Více na domov pomlčka Sulická CZ. Podívat. Více na domov pomlčka Sulická CZ. Více na domov pomlčka Sulická CZ.
2: Ardon.
1: Prka Sulická CZ.
2: Ardon.
1: Prémka.cz
2: Ardon. Prt. Ardon. Prémiové pracovní a Ardon. Prémiové pracovní a Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montér outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Pořádný montérky. www.ardon.cz. www.ardon.cz. www.ardon.cz. www.ardon.cz. www.ardon.cz.

0: smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Zelená smažák.
1: Kempovat můžeš i... Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. Tak, zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz. To bez kempu. www.bezkempu.cz. www.bezkempu.cz. www.bezkempu.cz.
2: Co je?
1: www.bezkempu.cz.
2: Co je? Funguje. Co je? Funguj. Co je? Funguj ty, křáp. Co je? Funguj ty, křápe. Co je? Funguj ty, křápe.
3: Já to musím dneska...
2: Je, funguj ty, křápe.
3: Já to musím dneska dodělat.
2: Funguj ty, křápe.
3: Já to musím dneska dodělat.
2: Křápe.
3: Já to musím dneska dodělat.
4: Kliknul vám...
2: Pe.
3: Já to musím dneska dodělat.
4: Kliknul vám kompresor.
3: Já to musím dneska dodělat.
4: Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový
3: dneska dodělat.
4: Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu. Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na BB. Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na BBB. Kompresor. Kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na BB. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na BBB. Kompresory vzduchotechnika CZ. Si nový, kvalitní a za skvělou cenu na BBB. Kompresory vzduchotechnikní a za skvělou cenu na BBB. Kompresory vzduchotechnika CZ. A skvělou cenu na BBB.

Česko se připravuje na přijetí Američana s podezřením na nákazu virem. Jsou tu zprávy. Česko se připravuje na přijetí Američana s podezřením na nákazu virem Ebola. Česko se připravuje na přijetí Američana s podezřením na nákazu virem Ebola. Česko se připravuje na přijetí Američana s podezřením na nákazu virem Ebola. Bude převezuje na přijetí Američana s podezřením na nákazu virem Ebola. Bude převezen Američana s podezřením na nákazu virem Ebola. Bude převezen do fakulty podezřením na nákazu virem Ebola. Bude převezen do fakulty nákazu virem Ebola. Bude převezen do fakultní nemocnice Bulovka v Praze. Ebola bude převezen do fakultní nemocnice Bulovka v Praze. Podle úřadu Američana bude převezen do fakultní nemocnice Bulovka v Praze. Podle úřadu převezen do fakultní nemocnice Bulovka v Praze. Podle úřadu Američan nepředstavuje pro českou veřejnost fakultní nemocnice Bulovka v Praze. Podle úřadu Američan nepředstavuje pro českou veřejnost Bulovka v Praze. Podle úřadu Američan nepředstavuje pro českou veřejnost riziko postupy v Praze. Podle úřadu Američan nepředstavuje pro českou veřejnost riziko post úřadu Američan nepředstavuje pro českou veřejnost riziko postupy pro podobné situace nepředstavuje pro českou veřejnost riziko postupy pro podobné situace jsou jasně nastavené nepředstavuje pro českou veřejnost riziko postupy pro podobné situace jsou jasně nastavené veřejnost riziko postupy pro podobné situace jsou jasně nastavené ono jako postupy pro podobné situace jsou jasně nastavené. O nové koncepci armády pro podobné situace jsou jasně nastavené. O nové koncepci armády bude dnes ráno na ministerstvu situace jsou jasně nastavené. O nové koncepci armády bude dnes ráno na ministerstvu obrany jasně nastavené. O nové koncepci armády bude dnes ráno na ministerstvu obrany jednat premiér a ne. O nové koncepci armády bude dnes ráno na ministerstvu o nové koncepci armády bude dnes ráno na ministerstvu obrany jednat premiér Andrej Babiš s ministrem obrany armády bude dnes ráno na ministerstvu obrany jednat premiér Andrej Babiš s ministrem obrany bude dnes ráno na ministerstvu obrany jednat premiér Andrej Babiš s ministrem obrany Jaromírem Zunou na ministerstvu obrany jednat premiér Andrej Babiš s ministrem obrany Jaromírem Zunou Zunu obrany jednat premiér Andrej Babiš s ministrem obrany Jaromírem Zunou Zuna Andrej Babiš s ministrem obrany Jaromírem Zunou. Zuna v úterý řekl, že na základě diskuze Andrej Babiš s ministrem obrany Jaromírem Zunou. Zuna v úterý řekl, že na základě diskuze a případných obrany Jaromírem Zunou. Zuna v úterý řekl, že na základě diskuze a případných mírem Zunou. Zuna v úterý řekl, že na základě diskuze a případných pokynů premiéra. Zuna v úterý řekl, že na základě diskuze a případných pokynů premiéra bude dokument řekl, že na základě diskuze a případných pokynů premiéra bude dokument v příštím měsíci dopě diskuze a případných pokynů premiéra bude dokument v příštím měsíci dopracovaných pokynů premiéra bude dokument v příštím měsíci dopracovaný do finální podoby premiéra bude dokument v příštím měsíci dopracovaný do finální podoby ruský prezident bude dokument v příštím měsíci dopracovaný do finální podoby ruský prezident příštím měsíci dopracovaný do finální podoby ruský prezident Vladimír Putin se dnes setká s dopracovaný do finální podoby. Ruský prezident Vladimír Putin se dnes setká se svým čínským do finální podoby. Ruský prezident Vladimír Putin se dnes setká doby. Ruský prezident Vladimír Putin se dnes setká se svým čínským protějškem. Ruský prezident Vladimír Putin se dnes setká se svým čínským protějškem Sitím. Vladimír Putin se dnes setká se svým čínským protějškem Sitím Fingem, se kterým se dnes setká se svým čínským protějškem Sitím Fingem, se kterým bude podle médií hovořit o setká se svým čínským protějškem Sitím Fingem, se kterým bude podle médií hovořit o čínským protějškem Sitím Fingem, se kterým bude podle médií hovořit o Fingem, se kterým bude podle médií hovořit o mezinárodních a regionálních otázkách, se kterým bude podle médií hovořit o mezinárodních a regionálních otázkách, nebo bude podle médií hovořit o mezinárodních a regionálních otázkách nebo o navrhovaném hovořit o mezinárodních a regionálních otázkách nebo o navrhovaném novém plynovodu z národních a regionálních otázkách nebo o navrhovaném novém plynovodu síla si bez regionálních otázkách nebo o navrhovaném novém plynovodu síla Sibeře 2 v otázkách nebo o navrhovaném novém plynovodu síla Sibeře 2. Ten by měl podle představ Moskvy navrhovaném novém plynovodu síla Sibeře 2. Ten by měl podle představ plynovodu síla Sibeře 2. Ten by měl podle představ Moskvy umožnit přepravu plynu Sibeře 2. Ten by měl podle představ Moskvy umožnit přepravu plynu z ruských polárních koní.

Varastovky. Varastovky a jejich cover. Varastovky a jejich cover bedny od. Varastovky a jejich cover bedny od. Varastovky a jejich cover bedny od whisky 2 minuty před. Varastovky a jejich cover bedny od whisky 2 minuty před 8 na Rock Rádiu. Varastovky a jejich cover bedny od whisky 2 minuty před 8 na Rock. A jejich cover bedny od whisky 2 minuty před 8 na Rock Rádiu. Jejich cover bedny od whisky 2 minuty před 8 na Rock Rádiu. Co, chceš si to zaspívat? Od whisky 2 minuty před 8 na Rock Rádiu. Co, chceš si to zaspívat?

0: 2. Ten by měl podle představ Moskvy umožnit přepravu plynu z ruských polárních končin. Italové budou dnes čtvrtým soupeřem českých hokejistů přes Mongolsko do Číny.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude oblačno až v finále.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno v Čechách.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno v Čechách, může jít přechodně až...
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno v Čechách, může jít...
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno až polojasno v Čechách, může jít přechodně až zataženo místy. Dnes bude oblačno až polojasno v Čechách, může jít přechodně až zataženo místy taky zaprší.
1: Hotel Devín, Mariánské Lázně.
0: 20 stupňů Celsia.
1: Spa Hotel Devín, Mariánské
0: Lázně. Celsia.
1: Spa Hotel Devín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí. Spa Hotel Devín, Mariánské Lázně. V krásném Spa Hotel Devín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské Spa Hotel Devín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Spa Hotel Devín, Mariánské Lázně. Spa Hotel Devín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny.

0: Sezenské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa, hotel, turistika, léčivé prameny. Spa, hotel, Děvín. Léčivé prameny. Spa, hotel, Děvín. Léčivé prameny. Spa, hotel, Děvín. Spa, hotel, Děvín. Hotel Děvín. Rock Radio. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
1: V Táboře se řeší vážná nehoda na
0: Rock Radio. Doprava.
1: V Táboře se řeší vážná nehoda na
0: Rock Radio. Doprava.
1: V Táboře se řeší vážná nehoda na Soběslavské ulici.
0: Jo, doprava.
1: V Táboře se řeší vážná nehoda na Soběslavské ulici.
0: Doprava.
1: V Táboře se řeší vážná nehoda na Soběslavské ulici. Tvoří se tam. V Táboře se řeší vážná nehoda na Soběslavské ulici. Tvoří se tam kolony. Bouralo se vážná nehoda na Soběslavské ulici. Tvoří se tam kolony. Bouralo se nehoda na Soběslavské ulici. Tvoří se tam kolony. Bouralo se taky u obce Slavské ulici. Tvoří se tam kolony. Bouralo se taky u obce Bašci. Tvoří se tam kolony. Bouralo se taky u obce Baška na silnici číslo 56, natáčí se tam kolony, bouralo se taky u obce Baška na silnici číslo 50 kolony, bouralo se taky u obce Baška na silnici číslo 56, bouralo se taky u obce Baška na silnici číslo 56 na trase Ostrava Ostravice, se taky u obce Baška na silnici číslo 56 na trase Ostrava Ostravice na srbce Baška na silnici číslo 56 na trase Ostrava Ostravice na 57. kilometru na silnici číslo 56 na trase Ostrava Ostravice na 57. kilometru 56 na trase Ostrava Ostravice na 57. kilometru na D3 se taky bourá 6 na trase Ostrava Ostravice na 57. kilometru na D3 se taky bouralo ve směru na Čes Ostrava Ostravice na 57. kilometru na D3 se taky bouralo na 57. kilometru na D3 se taky bouralo ve směru na České Budějovice na 10. kilometru na D3 se taky bouralo ve směru na České Budějovice na 3 se taky bouralo ve směru na České Budějovice na stém na D3 se taky bouralo ve směru na České Budějovice na stém 8,5 kilometru a ve směru na České Budějovice na stém 8,5 kilometru a pozor České Budějovice na stém 8,5 kilometru a pozor si dejte taky u obce Metce na stém 8,5 kilometru a pozor si dejte taky u obce Met 8,5 kilometru a pozor si dejte taky u obce Met kilometru a pozor si dejte taky u obce Metylovice na silnici číslo 56 a pozor si dejte taky u obce Metylovice na silnici číslo 56 na trase Ostrava si dejte taky u obce Metylovice na silnici číslo 56 na trase u obce Metylovice na silnici číslo 56 na trase Ostravice Ostrava na 2 a Metylovice na silnici číslo 56 na trase Ostravice Ostrava na 2 na silnici číslo 56 na trase Ostravice Ostrava na 2 a 60. kilometru číslo 56 na trase Ostravice Ostrava na 62. kilometru. 6 na trase Ostravice Ostrava na 62. kilometru. Ostravice Ostrava na 62. kilometru. 62. kilometru.
0: Instagram Rock Rádia. To je
1: kilometru.
0: Instagram Rock Rádia. Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.

0: Příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rock Radio. Rockovej rozhyb. Rock Radio. Rock Radio, rokovej rozjezd.
1: Dobré ráno,
0: Rock Radio, rokovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
0: Rock Radio, rokovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
0: Rokovej rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Pěkný střed
0: rozjezd.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Pěkný střed.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Pěkný středeční ráno s vašimi oblíbenými kolegy vám.
1: Dobré ráno, čumáci.
2: Pěkný středeční ráno s vašimi oblíbenými kolegy.
1: Čumáci.
2: Pěkný středeční ráno s vašimi oblíbenými kolegy vám přeje Honza.
3: A na ve.
2: Pěkný středeční ráno s vašimi oblíbenými kolegy vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: Pěkný středeční ráno s vašimi oblíbenými kolegy vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 4 minuty po 8. Vesno s vašimi oblíbenými kolegy vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 4 minuty po 8. ve středu 20. Mými kolegy vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 4 minuty po 8. ve středu 20. vám přeje Honza.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 4 minuty po 8. ve středu 20.
3: Anabel.
4: A Zuzka.
2: 4 minuty po 8. ve středu 20. května.
3: A Zuzka.
2: 4 minuty po 8. ve středu 20. května. 4 minuty po 8. ve středu 20. května. Ta ebola v těch zprávách, o tom zpívali už Ela. 8. ve středu 20. května. Ta ebola v těch zprávách, o tom zpívali. Ne, to nejde ono.
5: Nemáš volizovat krysy a budeš v pohodě.
2: Já bych si nějakou zrovna
5: polizul. Analyzuj ty potkané.
2: Ne, to nejde ono.
5: Nemáš volizovat krysy a budeš v pohodě.
2: Já bych si nějakou zrovna
5: polizul. Analyzuj ty. Nemáš volizovat krysy a budeš

už vezmeme zase nějakou muziku z našeho playlistu. Midnight Oil, Bad Star Burning, to by šlo. Rock Radio.

0: Zprávy.
1: Hezké.
0: Rock Radio. Zprávy. Radio. Zprávy.
1: Hezké ráno.
0: Zprávy.
1: Hezké ráno, máme minutu po osmé.
0: Zprávy.
1: Hezké ráno, máme minutu po osmé, jsou tu zprávy.
0: Zprávy.
1: Hezké ráno, máme minutu po osmé, jsou tu zprávy. Česko se připravuje na... Hezké ráno, máme minutu po osmé, jsou tu zprávy. Česko se připravuje na přijetí... Hezké ráno, máme minutu po osmé, jsou tu zprávy. Česko se připravuje na přijetí Ameriky... Máme minutu po osmé, jsou tu zprávy.

0: Středa 20. května mám tady pro tebe zajímavost historického okna. Středa 20. května mám tady pro tebe zajímavost historického okna.
1: Ano.
0: 20. května mám tady pro tebe zajímavost historického okna.
1: Ano.
0: 20. května mám tady pro tebe zajímavost historického okna.
1: Ano.
0: 20. května roku 1980. Zajímavost historického okna.
1: Ano.
0: 20. května roku 1980. okna.
1: Ano.
0: 20. května roku 1980. Německý Hamburg.
1: Ano.
0: 20. května roku 1980 německý Hamburg a britský pankáč května roku 1980 německý Hamburg a roku 1980 německý Hamburg a britský pankáč The Clash tam hráli takový normální. A to vrážení dopadlo tak, že se tam všichni strašně agresivně seřezali. Mm-hmm. Vrážení dopadlo tak, že se tam všichni strašně agresivně seřezali. Mm-hmm. Rozeběhlo tam všichni strašně agresivně seřezali.
1: A byl ožralej.
0: Ale tak tím, že byl střílel, zbyl tu hlavu a tu kytaru.
1: A byl ožralej.
0: A byl ožralej.

0: ožralej, ale tak tím, že byl tu hlavu a tu kytaru...
1: A byl ožralej.
0: A byl ožralej, ale tak tím, že byl střízlivej...
1: Že střízlivej můžeš někoho...
0: Kytaru...
1: A byl ožralej.
0: A byl ožralej, ale tak tím, že byl střízlivej...
1: Že střízlivej můžeš někoho přizabít kytaru.
0: Byl ožralej. A byl ožralej, ale tím, že byl střízlivej...
1: Že střízlivej můžeš někoho přizabít kytaru. To je dobrá zpráva.
0: Byl ožralej, ale tím, že byl střízlivej...
1: Že střízlivej můžeš někoho přizabít kytaru.
0: Tím, že byl střízlivej...
1: Že střízlivej můžeš někoho přizabít kytaru. To je dobrá zpráva pro vás, pro všechny. Že střízlivej můžeš někoho přizabít kytaru. To je dobrá zpráva pro vás, pro všechny, až budete chtít někoho přizabít kytarou, tak prosím. Můžeš někoho přizabít kytarou. To je dobrá zpráva pro vás, pro všechny, až budete chtít někoho přizabít kytarou. To je dobrá zpráva pro vás, pro všechny, až budete chtít někoho přizabít kytarou, tak prosím. To je dobrá zpráva pro vás, pro všechny, až budete chtít někoho přizabít kytarou, tak prosím, předtím nepíte.
0: Tak, kdyby
1: Německo pro vás, pro všechny, až budete chtít někoho přizabít kytarou, tak prosím, předtím nepíte.
0: Tak, kdyby něco, ty Německo,
1: až budete chtít někoho přizabít kytarou, tak prosím, předtím nepíte.
0: Tak, kdyby něco,
1: zabít kytarou, tak prosím, předtím nepíte.
0: Tak, kdyby něco, ty, které Německa tam někomu střízlivý může...
1: Tak prosím, předtím nepíte.
0: Tak, kdyby něco, ty, které Německa tam někomu střízlivý...
1: Nepíte.
0: Tak, kdyby něco, ty, které Německa tam někomu střízlivý, můžete rozbít kytaru, bude to danke schön auf Wiedersehen. Tak, kdyby něco, ty, které Německa tam někomu střízlivý, můžete rozbít kytaru, bude to danke schön auf Wiedersehen. Případně v dnešní době už i salam aleikum, třeba. Něco takového. Případně v dnešní době už i salam aleikum, třeba. Něco takového. V dnešní době už i salam aleikum, třeba. Něco takového.
1: Tak krásný zprávy, Honzičku.
0: Salam aleikum, třeba. Něco takového.
1: Tak krásný zprávy, Honzičku, děkujeme.
0: Třeba. Něco takového.
1: Tak krásný zprávy, Honzičku, děkujeme.
0: Něco takového.
1: Tak krásný zprávy, Honzičku, děkujeme.
0: Tak jdem dál.
1: Tak krásný zprávy, Honzičku, děkujeme.
0: Tak jdem dál. Happy Olmegi.
1: Tak krásný zprávy, Honzičku, děkujeme.
0: Tak jdem dál. Happy Olmegi.
1: Krásný zprávy, Honzičku, děkujeme.
0: Tak jdem dál. Happy Olmegi. A teď si dáme opilýho.
1: Děkujeme.
0: Tak jdem dál. Happy Olmegi. A teď si dáme opilý. Tak jdem dál. Happy Olmegi. A teď si dáme opilý. Happy Olmegi. A teď si dáme opilýho. Sailor, to je námořník. Happy Olmec Diesel, a teď si dáme opilýho Sailor, to je námořník. Diesel, a teď si dáme opilýho Sailor, to je námořník.
1: Námořník.
0: Drunken. Si dáme opilýho Sailor, to je námořník.
1: Námořník.
0: Drunken. Sailor, Sailor, to je námořník.
1: Námořník.
0: Drunken. Sailor.
1: Je to tak.
0: Co ty tady... Sailor, to je námořník.
1: Námořník.
0: Drunken. Sailor.
1: Je to tak.
0: Co ty tady...
1: Já si tady srovnávám.
0: Sailor, to je námořník.
1: Námořník.
0: Drunken sailor.
1: Je to tak.
0: Tady,
1: já si tady srovnávám námořník.
0: Drunken sailor.
1: Je to tak.
0: Tady,
1: já si tady srovnávám ty prsa.
0: Drunken sailor.
1: Je to tak.
0: Tady,
1: já si tady srovnávám ty prsa.
0: Jako vy...
1: Je to tak.
0: Tady,
1: já si tady srovnávám ty prsa.
0: Jako vy to nevidíte.
1: Já si tady srovnávám ty prsa.
0: Jako vy to nevidíte, ale Anabel si tady...
1: Já si tady srovnávám ty prsa.
0: Jako vy to nevidíte.
1: Tady srovnávám ty prsa.
0: Jako vy to nevidíte, ale Anabel si tady srovnává svůj...
1: Vám ty prsa.
0: Jako vy to nevidíte, ale Anabel si tady srovnává svůj...
1: Prsa.
0: Jako vy to nevidíte, ale Anabel si tady srovnává svůj výstřih přede mnou... Vy to nevidíte, ale Anabel si tady srovnává svůj výstřih přede mnou, zatímco já se tady snažím. Vy to nevidíte, ale Anabel si tady srovnává svůj výstřih přede mnou, zatímco já se tady Anabel si tady srovnává svůj výstřih přede mnou, zatímco já se tady snažím dělat svou práci. To je srovnává svůj výstřih přede mnou, zatímco já se tady snažím dělat svou práci. To je prostě naprvý výstřih přede mnou, zatímco já se tady snažím dělat svou práci. To je prostě přede mnou, zatímco já se tady snažím dělat svou práci. To je prostě naprosto nelegální zavřít. Zatímco já se tady snažím dělat svou práci. To je prostě naprosto nelegální zavřít. Se tady snažím dělat svou práci. To je prostě naprosto nelegální zavřít. Minimálně dělat svou práci. To je prostě naprosto nelegální zavřít. Minimálně. To je prostě naprosto nelegální zavřít. Minimálně kuzlátka a zpátky do chlívku. Naprosto nelegální zavřít. Minimálně kuzlátka a zpátky do chlívku. To nelegální zavřít. Minimálně kůzlátka a zpátky do chlívku. Pojďme na to, jo, a poslouchat. Vřít. Minimálně kůzlátka a zpátky do chlívku. Pojďme na to, jo, minimálně kůzlátka a zpátky do chlívku. Pojďme na to, jo, a posloucháte Rok Rádio, mimochodem. Kůzlátka a zpátky do chlívku. Pojďme na

0: to, jo, a posloucháte Rock Radio, jo, mimochodem.
1: Jo, chtěla stáhnout dolů, se omlouvám.
0: Pojďme na to, jo, a posloucháte Rock Radio, jo, mimochodem.
1: Jo, chtěla stáhnout dolů. Nyní,
0: pojďme na to, jo, a posloucháte Rock Radio, jo, mimochodem.
1: Chtěla stáhnout dolů.
0: Pojďme na to, jo, a posloucháte Rock Radio, jo, mimochodem.
1: Chtěla stáhnout dolů.
0: Nyní, jo, a posloucháte Rock Radio, jo, mimochodem.
1: Chtěla stáhnout dolů.
0: Radio, mimochodem.
1: Chtěla stáhnout dolů.
0: Jo, mimochodem.
1: Chtěla stáhnout dolů. Chtěla stáhnout dolů. Nyní.

Ace Frehley a... Ace Frehley a jeho Ace Frehley a jeho poslední Ace Frehley a jeho poslední Ace Frehley a jeho poslední solová deska a Ace Frehley a jeho poslední solová deska a zní song Back into My Arms Again. A jeho poslední solová deska a zní song Back into My Arms Again. Jeho poslední solová deska a zní song Back into My Arms Again. Rok 2024. Poslední solová deska a zní song Back into My Arms Again. Rok 2. Solová deska a zní song Back into My Arms Again. Rok 2024. Rok předtím než nás. Deska a zní song Back into My Arms Again. Rok 2024. Rok předtím, než nás opustil. Song Back into My Arms Again, rok 2024, rok předtím, než nás opustil. 8 hodin 13. Back into My Arms Again, rok 2024, rok předtím, než nás opustil. 8 hodin 13 minut, tam tady svítí. Rok 2024, rok předtím, než nás opustil. 8 hodin 13 minut, tam tady svítí, je středa. 24 rok předtím, než nás opustil. 8 hodin 13 minut, tam tady svítí, je středa. Předtím, než nás opustil. 8 hodin 13 minut, tam tady svítí, je středa. 8 hodin 13 minut, tam tady svítí, je středa 20. května, mám tady pro tebe zajímavost. 8 hodin 13 minut, tam tady svítí, je středa 20. května, mám tady pro tebe zajímavost. 13 minut, tam tady svítí, je středa.

Rock Radio. Slušnej rok pro... Rock Radio. Slušnej rok pro paměť. Rock Radio. Slušnej rok... Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Slušnej rok pro pamětníky. Rok pro pamětníky.

Cocina. Cocina. Cocina, chtěl bych se. Cocina, chtěl bych se vrátit po nějaké. Cocina, chtěl bych se vrátit po nějaký ten rok zpátky. Cocina, chtěl bych se vrátit po nějaký ten rok zpátky. Usínám a chtěl bych se vrátit po nějaký ten rok zpátky. Teď zase malým klukem, který si rád. Usínám a chtěl bych se vrátit.

0: Mardi z Vy... A asi teda tím pádem i věkově soukmenovec Mardi z Vypsaných fixy.
1: Je
0: to... Tím pádem i věkově soukmenovec Mardi z Vypsaných fixy.
1: Je to tak, kluci dorazí na...
0: Soukmenovec Mardi z Vypsaných fixy.
1: Je to tak, kluci dorazí na...
0: Novec Mardi z Vypsaných fixy.
1: Je to tak, kluci dorazí na rozhovor za kam...
0: Mardi z Vypsaných fixy.
1: Je to tak, kluci dorazí na rozhovor za Kamílkem, takže se dozvíte spoustu zajímavých...
0: Z Vypsaných fixy.
1: Je to tak, kluci dorazí na rozhovor za Kamílkem, takže se dozvíte spoustu zajímavých... Je to tak, kluci dorazí na rozhovor za Kamílkem, takže se dozvíte spoustu zajímavých... Tak, kluci dorazí na rozhovor za Kamílkem, takže se dozvíte spoustu zajímavostí. Teď jim vyšla nová pecka, takže určitě pohrazí na rozhovor za Kamílkem, takže se dozvíte spoustu zajímavostí. Teď jim vyšla nová pecka, takže za Kamílkem, takže se dozvíte spoustu zajímavostí. Teď jim vyšla nová pecka, takže určitě pohovořej i o tom i s videoklipem, takže se dozvíte spoustu zajímavostí. Teď jim vyšla nová pecka, takže určitě pohovořej i o tom i s videoklipem. Dokonce vyšla spoustu zajímavostí. Teď jim vyšla nová pecka, takže určitě pohovořej i o tom i s videoklipem. Dokonce vyšla. Teď jim vyšla nová pecka, takže určitě pohovořej i o tom i s videoklipem. Dokonce vyšla.
0: Fucking party se jmenuje.
1: Nová pecka, takže určitě pohovořej i o tom i s videoklipem. Dokonce vyšla.
0: Fucking party.
1: Určitě pohovořej i o tom i s videoklipem. Dokonce vyšla.
0: Fucking party se jmenuje.
1: I o tom i s videoklipem dokonce vyšla.
0: Fucking party se jmenuje.
1: Klipem dokonce vyšla.
0: Fucking party se jmenuje.
1: Ano, tak to je krásný.
0: Fucking party se jmenuje.
1: Ano, tak to je krásný název songu. Každopádně samozřejmě...
0: Fucking party se jmenuje.
1: Ano, tak to je krásný název songu. Každopádně samozřejmě...
0: Jmenuje.
1: Ano, tak to je krásný název songu. Každopádně samozřejmě, kdyby nedej bože stejně... Ano, tak to je krásný název songu. Každopádně samozřejmě, kdyby nedej bože jste něco měli. Krásný název songu. Každopádně samozřejmě, kdyby nedej bože jste něco měli od 9, tak nemusíte být songu. Každopádně samozřejmě, kdyby nedej bože jste něco měli od 9, tak nemusíte být smutní a plakat doma v rohu, protože spádně samozřejmě, kdyby nedej bože jste něco měli od 9, tak nemusíte být smutní a plakat doma v rohu. Kdyby nedej bože jste něco měli od 9, tak nemusíte být smutní a plakat doma v rohu, protože si to můžete pustit. Jste něco měli od 9, tak nemusíte být smutní a plakat doma v rohu, protože si to můžete pustit zpětně na od 9, tak nemusíte být smutní a plakat doma v rohu, protože si to můžete pustit zpět. Musíte být smutní a plakat doma v rohu, protože si to můžete pustit zpětně na a plakat doma v rohu, protože si to můžete pustit zpětně na našich streamovacích platformách a to už v rohu, protože si to můžete pustit zpětně na našich streamovacích platformách a to už můžete pustit zpětně na našich streamovacích platformách a to už dnes během odpoledne pustit zpětně na našich streamovacích platformách a to už dnes během odpoledne nebo i dopoledne podle toho, jak v našich streamovacích platformách a to už dnes během odpoledne nebo i dopoledne po streamovacích platformách a to už dnes během odpoledne nebo i dopoledne podle toho, jak děvčata budou rychle a to už dnes během odpoledne nebo i dopoledne podle toho, jak děvčata dnes během odpoledne nebo i dopoledne podle toho, jak děvčata budou rychlá.
0: Tak a dokonce
1: odpoledne nebo i dopoledne podle toho, jak děvčata budou rychlá.
0: Tak a dokonce
1: i dopoledne podle toho, jak děvčata budou rychlá.
0: Tak a dokonce pokud byste nechtěli
1: ne podle toho, jak děvčata budou rychlá.
0: Tak a dokonce pokud byste ne
1: děvčata budou rychlá.
0: Tak a dokonce pokud byste nechtěli poslouchat podcast
1: rychlá.
0: Tak a dokonce pokud byste nechtěli poslouchat podcast, ale chtěli byste tak a dokonce pokud byste nechtěli poslouchat podcast, ale chtěli a dokonce pokud byste nechtěli poslouchat podcast, ale chtěli byste, aby za Mardiho mluvila jeho muzika, tak dokonce pokud byste nechtěli poslouchat podcast, ale chtěli byste, aby za Mardiho mluvila jeho muzika, tak pokud byste nechtěli poslouchat podcast, ale chtěli byste, aby za Mardiho mluvila jeho muzika, tak nová deska Ideálovi poslouchat podcast, ale chtěli byste, aby za Mardiho mluvila jeho muzika, tak nová deska Ideálovi Vypsaný fixe podcast, ale chtěli byste, aby za Mardiho mluvila jeho muzika, tak nová deska Ideálovi jste, aby za Mardiho mluvila jeho muzika, tak nová deska Ideálovi Vypsaný fixe vychází už tenhle ten mluvila jeho muzika, tak nová deska Ideálovi Vypsaný fixe vychází už teda, tak nová deska Ideálovi Vypsaný fixe vychází už tenhle ten pátek 22. května. Nová deska Ideálovi Vypsaný fixe vychází už tenhle ten pátek 22. května. Vypsaný fixe vychází už tenhle ten pátek 22. května. Vychází už tenhle ten pátek 22. května.
1: Vypsaný fixek to řek na
0: Babiša. Tenhle ten pátek 22. května.
1: Vypsaný fixek to řek na Babiša.
0: To je pátek 22. května.
1: Vypsaný fixek to řek na Babiša.
0: To je to fixa bez 22. května.

0: Spát, probouzím se a zase se nemohu. Nemohu spát, probouzím se a zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se. Nemohu spát, probouzím se a zase se nemohu ubránit myšlence. Nemohu spát, probouzím se a zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Probouzím se a zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. A zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Bejt zase malým klukem, mohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Bejt zase malým klukem, který si chce vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Bejt zase malým klukem, který si rád hraje, který je nějaký ten rok zpátky. Bejt zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou zpátky. Bejt zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou. Bejt zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou. Který si rád hraje, který je s tebou. Hraje, který je s tebou. Který je s tebou.
1: Slunečný hrob a... Slunečný hrob a Blue Effect na Rock Radio v 8, že jsme udělali radost tady naší Anabel, která ten song miluje.
2: Já jsem si úplně tady zaspovídal.
1: Tady naší Anabel, která ten song miluje.
2: Já jsem si úplně tady zaspovídala na mládí a na pelíšky.
1: Naší Anabel, která ten song miluje.
2: Já jsem si úplně tady zaspovídala na mládí a na pelíšky.
1: Která ten song miluje.
2: Já jsem si úplně tady zaspovídala na mládí a na pelíšky. Já jsem si úplně tady zaspovídala na mládí a na pelíšky, nebo v čem. Si úplně tady zaspovídala na mládí a na pelíšky, nebo v čem to je?
1: Na rok 1930.
2: Povídala na mládí a na pelíšky, nebo v čem to je?
1: Na rok 1935, kdy se starý...
2: Mládí a na pelíšky, nebo v čem to je?
1: Na rok 1935, kdy se starý dělá? Výbory.
2: A na pelíšky, nebo v čem to je?
1: Na rok 1935, kdy se starý dělá?
2: Nebo v čem to je?
1: Na rok 1935, kdy se starý dělá? Výbory. Prosím tě. Na rok 1935, kdy se starý dělá? Výbory. Prosím tě. 1935, kdy se starý dělá? Výbory. Prosím tě. 5, kdy se starý dělá? Výbory. Prosím tě. Bude tu dneska v 9. Výbory. Prosím tě. Bude tu dneska v 9 na rozhovor. Prosím tě. Bude tu dneska v 9 na rozhovor hvězdnej host. Tvůj miláček. Bude tu dneska v 9 na rozhovor hvězdnej host, tvůj miláček taky a bude tu dneska v 9 na rozhovor hvězdnej host, tvůj miláček taky a dneska v 9 na rozhovor hvězdnej host, tvůj miláček taky a asi teda tím pádem je na rozhovor hvězdnej host, tvůj miláček taky a asi teda tím pádem věkově soukmenovec, hvězdnej host, tvůj miláček taky a asi teda tím pádem věkově soukmenovec, Márdí, tvůj miláček taky a asi teda tím pádem věkově soukmenovec, Márdí, zvy taky a asi teda tím pádem věkově soukmenovec, Márdí.

0: Vypsaný fix, jak to řek na Babiša.
1: To je díky to fixa bez fixy.
0: Vypsaný fix, jak to řek na Babiša.
1: To je díky to fixa bez fixy, fixe.
0: Sex to řek na Babiša.
1: To je díky to fixa bez fixy, fixe, Erik, jo?
0: Jo.
1: To je díky to fixa bez fixy, fixe, Erik, jo?
0: Jo, jakože tý vypsaný fixe.
1: To je díky to fixa bez fixy, fixe, Erik, jo?
0: Jo, jakože tý vypsaný fixe.
1: Ano.
0: Já už jsem to
1: To je díky to fixa bez fixy, fixe, Erik, jo?
0: Jo, jakože tý vypsaný fixe.
1: Ano.
0: Já už jsem
1: bez fixy, fixe, Erik, jo?
0: Jo, jakože tý vypsaný fixe.
1: Ano.
0: Já už jsem to pochopil. Já už dneska nejsem.
1: Erik, jo?
0: Jo, jakože tý vypsaný fixe.
1: Ano.
0: Já už jsem to pochopil. Já už dneska nejsem nejbystřejší, tužkaže tý vypsaný fixe.
1: Ano.
0: Já už jsem to pochopil. Já už dneska nejsem nejbystřejší tužka v pedále. Fixe.
1: Ano.
0: Já už jsem to pochopil. Já už dneska nejsem nejbystřejší tužka v pedále. Já jsem to pochopil. Já už dneska nejsem nejbystřejší tužka v pedále. No nic, tak pojďme dál. Já už dneska nejsem nejbystřejší tužka v pedále. No nic, tak pojďme dál.
1: Za chvíli.
0: Já už dneska nejsem nejbystřejší tužka v pedále. No nic, tak pojďme dál.
1: Za chvíli Metallica.
0: Nejsem nejbystřejší tužka v pedále. No nic, tak pojďme dál.
1: Za chvíli Metallica. Shed but true.
0: Nejbystřejší tužka v pedále. No nic, tak pojďme dál.
1: Za chvíli Metallica. Shed but true. Smutný.
0: No nic, tak pojďme dál.
1: Za chvíli Metallica. Shed but true. Smutný, ale pravdivý.
0: Tak pojďme dál.
1: Za chvíli Metallica. Shed but true. Smutný, ale pravdivý.
0: To je můj příběh.
1: Za chvíli Metallica. Shed but true. Smutný, ale pravdivý.
0: To je můj příběh.
1: Metallica. Shed but true. Smutný, ale pravdivý.
0: To je můj příběh.
1: Shed but true. Smutný, ale pravdivý.
0: To je můj příběh.
1: True, smutný, ale pravdivý.
0: Zlortno, to je můj příběh.
1: Smutný, ale pravdivý.
0: Zlortno, to je můj příběh.
2: Nové styly pro vaše...
0: Zlortno, to je můj příběh.
2: Nové styly pro vaše léto.
0: Můj příběh.
2: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kick. Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kick. Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kick. Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kick. Šortky už od 99 styly pro vaše léto. Právě teď v Kick. Šortky už od 99 korun. Jedno to. Právě teď v Kick. Šortky už od 99 korun. Teď v Kick. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kick. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kick. Víc každý den a pro zvláštní momenty. Kick. Víc než si myslíte a pro zvláštní momenty. Kick. Víc než si myslíte. Momenty. Kick. Víc než si myslíte. Kick. Víc než si myslíte. Víc než si myslíte. Víc než si myslíte.
3: Když ultravýhodné nabídky... Když ultravýhodné nabídky se... Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50... Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%... Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart ví. Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart. Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v 1 až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 10, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v 1 jen za 5590 Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v 1 jen za 5599 korun. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v 1 jen za 5599 korun. Nejnižší cena

0: poslední vysavač 4 v jednom jen za 5599 korun. Nejnižší cena za poslední v jednom jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. 99 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Vyšně Allegro.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské tradiční pomazánkové různé druhy chutí za 19,90.

0: příměstský tábor pro děti v Praze.
1: Celý den.
0: Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
1: Celý den. Tanec.
0: Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
1: Celý den.
0: Letní příměstský tábor pro děti v Praze.
1: Celý den. Tanec, zábava, kamarádi.
0: Městský tábor pro děti v Praze.
1: Celý den. Tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy
0: pro děti v Praze.
1: Celý den. Tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy.
0: Celý den.
1: Tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
0: Přihlaste
1: zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
0: Přihlaste děti na www.kamarádi
1: a k tomu i základy španělštiny.
0: Přihlaste děti na www.latropical.cz
1: už k tomu i základy španělštiny.
0: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táboru.
1: Základy španělštiny.
0: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táboru v červenci i srpnu je na www.latropical.cz už teď. Kapacita táboru v červenci i srpnu je latropical.cz už teď. Kapacita táboru v červenci i srpnu je omezena už teď. Kapacita táboru v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Kapacita táboru v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Táboru v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančkal. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančky. Vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách je naučíme tančit. I o prázdninách.
2: Kontejnery.
0: Učíme tančit. I o prázdninách.
2: Kontejnery Siegel, dobrý.
0: I o prázdninách.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
0: I o prázdninách.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý.
0: Prázdninách.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, mám problém.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
2: Den.
3: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
2: A tomu říkáte.
3: Mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
2: A tomu říkáte problém?
4: Jsme si.
3: Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
2: A tomu říkáte problém?
4: Jsme Siegel.
3: Ne, ale je tu fakt úzká ulička.
2: A tomu říkáte problém?
4: Jsme Siegel. Naše
3: fakt úzká ulička.
2: A tomu říkáte problém?
4: Jsme Siegel. Naše auta se
3: dostanou úzká ulička.
2: A tomu říkáte problém?
4: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.
2: A tomu říkáte problém?
4: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.
2: Problém?
4: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz. Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz. Auta se dostanou všude. www.siegel.cz. Se dostanou všude. www.siegel.cz. www.siegel.cz.
5: Ceny rostou, digitální čísla
4: Siegel.cz.
5: Ceny rostou, digitální čísla mizí. A ceny rostou, digitální čísla mizí. Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. Digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. A mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. To tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté

0: 24,90 a plinské tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90 a Orion nebo Nesquik tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90 a Orion nekové různé druhy za 24,90 a Orion nebo Nesquik čokoláda různé druhy za 24,90 a Orion nebo Nesquik čokoláda různé druhy za 24,90 a Orion nebo Nesquik čokoláda různé druhy za 23,90 a Orion nebo Nesquik čokoláda různé druhy za 23,90 až do 20 Orion nebo Nesquik čokoláda různé druhy za 23,90 a Nesquik čokoláda různé druhy za 23,90 až do 20 čokoláda různé druhy za 23,90 až do 26. května Kaufland různé druhy za 23,90 až do 26. května Kaufland
1: chceme
0: za 23,90 až do 26. května Kaufland
1: chceme ho postavit
0: 50 až do 26. května Kaufland
1: chceme ho postavit
0: až do 26. května Kaufland
1: chceme ho postavit vlastníma rukama
0: vybrat 10. května Kaufland
1: chceme ho postavit vlastníma rukama
2: vybrat dobrý materiál
0: Kaufland
1: chceme ho postavit vlastníma rukama
2: vybrat dobrý materiál
1: a vybudeme ho postavit vlastníma rukama
2: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš dostavit vlastníma rukama
2: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat rukama
2: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix, zděte se.
2: Vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix, zděte se.
2: Materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix, zděte s rozumem, budujte srdce.
2: Budovat náš domov.
1: Porfix, zděte s rozumem, budujte srdce.
2: Náš domov.
1: Porfix, zděte s rozumem, budujte srdcem. Porfix, zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Už zase nejde internet.
1: Porfix, zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Už zase nejde internet.
1: Zděte s rozumem, budujte srdcem.
3: Už zase nejde internet.
4: A Wi-Fi.
1: Budujte srdcem.
3: Už zase nejde internet.
4: A Wi-Fi je pomalá.
5: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu? Takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu? A pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu? A pod vedením pro vaše děti. A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
4: Yes, sir!
5: V latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
4: Yes, sir!
5: V americkém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
4: Yes, sir!
6: Taneční škola Latropu
5: a pod vedením rodilých tanečníků.
4: Yes, sir!
6: Taneční škola Latropika rodilých tanečníků.
4: Yes, sir!
6: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro
5: tanečníků.
4: Yes, sir!
6: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
4: Yes, sir!
6: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
4: Celý
6: taneční škola La Tropical pořádá letní

0: mince a cihličky. Jistota ve vašich nuty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brámšky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál. CZ jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál. CZ. Hledá portál jako brána k bezpečí. AU portál. CZ.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno
0: na k bezpečí. AU portál. CZ.
1: Hledáte adrenalin, ale
0: AU portál. CZ.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde
0: AU portál. CZ.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde
0: CZ.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný. Tak adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný.
2: Tak dobře
1: všechno už vám přijde okoukaný.
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má jde okoukaný.
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Ale okoukaný.
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás.
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách.
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v
2: Čechách. Poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v
2: Čechách.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli. Má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House
1: totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House running.
1: Novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running. Naprostý unikát,
1: kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running. Naprostý unikát,
1: ještě nevyzkoušeli.
2: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na
2: zkoušeli. House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu
2: s Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Bude unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101
1: vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pár nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak pak si to
2: budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak pak si
2: 101 metrů nad zemí.
1: A pak pak si to pěkně se běhnete dolů.
2: Metrů nad zemí.
1: A pak pak si to pěkně se běhnete dolů.
2: A pak
1: pak si to pěkně se běhnete dolů. Pak pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko!
1: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko!
2: Prostě
1: pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Ten hledete dolů.
3: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle za...
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze.
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na.
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na.
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na.
4: Firma na zážitky.
2: Adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na.
4: Firma na zážitky.
2: CZ.
1: Zážitek najdete pouze na.
4: Firma na zážitky.
2: CZ.
1: Te pouze na.
4: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: Lyže.
4: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: Lyže.
4: Happy. Zážitky.
2: CZ.
5: Lyže.
6: Happy Sport.
2: CZ.
5: Lyže.
6: Happy Sport.
2: Zet.
5: Lyže.
6: Happy.

0: Happy Sport.
1: Dětské kolo?
0: Happy Sport.
1: Lyže?
0: Happy Sport.
1: Dětské kolo?
0: Happy Sport.
1: Lyže?
0: Happy Sport.
1: Dětské kolo?
0: Happy Sport.
1: Půjčovna?
0: Happy Sport.
1: Dětské kolo?
0: Happy Sport.
1: Půjčovna?
0: Happy Sport.
1: Servis? Dětské kolo?
0: Happy Sport.
1: Půjčovna?
0: Happy Sport.
1: Servis?
0: Happy
1: kolo?
0: Happy Sport.
1: Půjčovna?
0: Happy Sport.
1: Servis?
0: Happy Sport.
1: Bazar?
0: Happy Sport.
1: Půjčovna?
0: Happy Sport.
1: Servis?
0: Happy Sport.
1: Bazar?
0: Happy Sport.
1: Šťastovna?
0: Happy Sport.
1: Servis?
0: Happy Sport.
1: Bazar?
0: Happy Sport.
1: Sport. Servis?
0: Happy Sport.
1: Bazar?
0: Happy Sport.
1: Šťastné dítě?
2: Happy Sport.
1: Servis?
0: Happy Sport.
1: Bazar?
0: Happy Sport.
1: Šťastné dítě?
2: Happy Sport.
0: Sport.
1: Bazar?
0: Happy Sport.
1: Šťastné dítě?
2: Happy Sport.
1: Happy Sport?
0: Bazar? Happy Sport.
1: Šťastné dítě?
2: Happy Sport.
1: Happy Sport?
0: Sport.
1: Šťastné dítě?
2: Happy Sport.
1: Happy Sport?
0: Happy
1: Sport. Šťastné dítě?
2: Happy Sport.
1: Happy Sport?
0: Happy Sport.
1: Dítě?
2: Happy Sport.
1: Happy Sport?
0: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu.
1: Happy Sport?
0: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
2: Happy Sport.
1: Happy Sport?
0: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
2: Happy Sport.
0: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
2: Happy Sport.
0: Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
2: Happy Sport.
0: Také sportu vede přes
2: Happy Sport.
0: Tu vede přes
2: Happy Sport. Happy Sport.
3: Chcete si
2: Sport.
3: Chcete si sednout tady? Chcete si sednout tady? Nebo asi chcete si sednout tady, nebo hrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k Barovce. V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
5: Podnikání není vždy...
4: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale
4: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u komerční...
4: Já ji přivážu k Barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u komerční
4: Barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u komerční banky. Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci. Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jednoduché, ale účet u komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, si účet u komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifní banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak. Sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma restauraci nebo podnikáte jinak. Sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ nebo podnikáte jinak. Sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ jinak. Sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ. Sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ. Tarifu Start Business zdarma na KBCZ. Dnes zdarma na KBCZ. Rock Radio. KBCZ.

0: na pořádný rockovej nářez nebo radši ně... Máte chuť na pořádný rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Máte chuť na pořádný rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Pořádný rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každý.
1: Mistrovství světa v hokeji na Rock Rádiu.
2: Italové budou dnes čtvrtým soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa. Češi mají ve skupině B 7 bodů z 9. Češi mají ve skupině B 7 bodů z 9 možných a třetí výhra by znamenala další krok směrem ke čtvrtfinále.

0: Metallica. Metallica a jejich Metallica a jejich smutný, ale pravý. Metallica a jejich smutný, ale pravdivý na Rock Rádiu. Metallica a jejich smutný, ale pravdivý na Rock Rádiu 2 minuty. Metallica a jejich smutný, ale pravdivý na Rock Rádiu. Metallica a jejich smutný, ale pravdivý na Rock Rádiu 2 minuty po půl devátý. Metallica a jejich smutný, ale pravdivý na Rock Rádiu 2 minuty po půl devátý. No a protože po půl devátý. Smutný, ale pravdivý na Rock Rádiu 2 minuty po půl devátý. No a protože po půl devátý na Rock Rádiu 2 minuty po půl devátý. No a protože po půl devátý a dneska je mezinárodní 2 minuty po půl devátý. No a protože po půl devátý a dneska je mezinárodní ty po půl devátý. No a protože po půl devátý a dneska je mezinárodní den streamování. Devátý. No a protože po půl devátý a dneska je mezinárodní den streamování, tak si můžete. No a protože po půl devátý a dneska je mezinárodní den streamování, tak si můžete. Půl devátý a dneska je mezinárodní den streamování, tak si můžete pustit odpoledne. To je mezinárodní den streamování, tak si můžete pustit odpoledne třeba den streamování, tak si můžete pustit odpoledne třeba hokejový. Tak si můžete pustit odpoledne třeba hokejovej zápas České republiky. Můžete pustit odpoledne třeba hokejovej zápas České republiky. Pustit odpoledne třeba hokejovej zápas České republiky proti Itálii. Odpoledne třeba hokejovej zápas České republiky proti Itálii. Říkám to správně, Zuzko?
1: Ano,
0: třeba hokejovej zápas České republiky proti Itálii. Říkám to správně, Zuzko?
1: Ano, je to tak.
0: Hokejovej zápas České republiky proti Itálii. Říkám to správně, Zuzko?
1: Ano, je to tak.
0: A taky si můžete České republiky proti Itálii, říkám to správně, Zuzko?
1: Ano, je to tak.
0: A taky si můžete teďka Zuzku poslech proti Itálii, říkám to správně, Zuzko?
1: Ano, je to tak.
0: A taky si můžete teďka Zuzku poslechnout, říkám to správně, Zuzko?
1: Ano, je to tak.
0: A taky si můžete teďka Zuzku poslechnout, správně, Zuzko?
1: Ano, je to tak.
0: A taky si můžete teďka Zuzku poslechnout v jejich.
1: Je to tak.
0: A taky si můžete teďka Zuzku poslechnout v jejich další. A taky si můžete teďka Zuzku poslechnout v jejich další. Můžete teďka Zuzku poslechnout v jejich dalších hokejových zprávách, je to tak? Poslechnout v jejich dalších hokejových zprávách, je to tak? V jejich dalších hokejových zprávách, je to tak?
1: Je to tak.
0: V jejich dalších hokejových zprávách, je to tak?
1: Je to tak.
0: Dobře. V jejich hokejových zprávách, je to tak?
1: Je to tak.
0: Dobře. Zprávách, je to tak?
1: Je to tak.
0: Dobře.
2: Taky vás honí.
1: Je to tak.
0: Dobře.
2: Taky vás honí mlsná. Máte
1: Je to tak.
0: Dobře.
2: Taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádnej rokovej
0: Dobře.
2: Taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádnej rokovej Taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Vás honí mlsná. Máte chuť...

0: bodů z 9 možných a třetí výhra by znamenala další krok směrem ke čtvrt z 9 možných a třetí výhra by znamenala další krok směrem ke čtvrtfinále. Duel začne v 16:20. Třetí výhra by znamenala další krok směrem ke čtvrtfinále. Duel začne v 16:20. Znamenala další krok směrem ke čtvrtfinále. Duel začne v 16:20. Svěřenci kouče Radima krok směrem ke čtvrtfinále. Duel začne v 16:20. Svěřenci čtvrtfinále. Duel začne v 16:20. Svěřenci kouče Radima Rulíka nechtí čne v 16:20. Svěřenci kouče Radima Rulíka nechtí dopustit další šok, který přinesla 16:20. Svěřenci kouče Radima Rulíka nechtí dopustit další šok, který přinesla minut. Svěřenci kouče Radima Rulíka nechtí dopustit další šok, který přinesla sobotní porážka v prodloužení. Kouče Radima Rulíka nechtí dopustit další šok, který přinesla sobotní porážka v prodloužení. Rulíka nechtí dopustit další šok, který přinesla sobotní porážka v prodloužení se Slovinskem. Dopustit další šok, který přinesla sobotní porážka v prodloužení se Slovinskem 2-3 v prodloužení. Další šok, který přinesla sobotní porážka v prodloužení se Slovinskem 2-3 v prodloužení. Prohráli, který přinesla sobotní porážka v prodloužení se Slovinskem 2-3 v prodloužení. Prohráli jen porážka v prodloužení se Slovinskem 2-3 v prodloužení. Prohráli jen prodloužení se Slovinskem 2-3 v prodloužení. Prohráli jen den poté, co s Bezvěnskem 2-3 v prodloužení. Prohráli jen den poté, co bez větších potíží zvládli páteční duel s Dánskem 4-1. Po ceném pondělním vítězství nad Švédy 4-3 s Dánskem 4-1. Po ceném pondělním vítězství nad Švédy 4-3 nechovat stejný scénář, podle něhož by outsiderovi přenechali body. Hokejisté Slovenska scénář, podle něhož by outsiderovi přenechali body. Hokejisté Slovenska porazili už by outsiderovi přenechali body. Hokejisté Slovenska porazili nám přenechali body. Hokejisté Slovenska porazili na mistrovství světa ve skupině B Slovinsko. Hokejisté Slovenska porazili na mistrovství světa ve skupině B Slovinsko 5-4. Hokejisté Slovenska porazili na mistrovství světa ve skupině B Slovinsko 5-4 po samostatných nájezdech. Porazili na mistrovství světa ve skupině B Slovinsko 5-4 po samostatných nájezdech. Mistrovství světa ve skupině B Slovinsko 5-4 po samostatných nájezdech a po úspěchu proti ve skupině B Slovinsko 5-4 po samostatných nájezdech a po úspěchu proti Norsku Slovinsko 5-4 po samostatných nájezdech a po úspěchu proti Norsku 4 po samostatných nájezdech a po úspěchu proti Norsku a Itálii vyhráli i třetí zápas nájezdech a po úspěchu proti Norsku a Itálii vyhráli i třetí a po úspěchu proti Norsku a Itálii vyhráli i třetí zápas na šampionátu proti Norsku a Itálii vyhráli i třetí zápas na šampionátu a Itálii vyhráli i třetí zápas na šampionátu. S 8 body jsou druzí za i třetí zápas na šampionátu. S 8 body jsou druzí za 100% Kanadou. Český pas na šampionátu. S 8 body jsou druzí za 100% Kanadou. Český tým je tu. S 8 body jsou druzí za 100% Kanadou. Český tým je 8 body jsou druzí za 100% Kanadou. Český tým je o další bod třetí. Druzí za 100% Kanadou. Český tým je o další bod třetí. 100% Kanadou. Český tým je o další bod třetí.
1: Top Hockey
0: Kanadou. Český tým je o další bod třetí.
1: Top hokejové.
0: Český tým je o další bod třetí.
1: Top hokejové zážitky vám přináší
0: další bod třetí.
1: Top hokejové zážitky vám přináší top
0: tí.
1: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel pro... Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionální... Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí... Zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel... Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel... Stavební centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel... Stavební a zahradní... Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel... Stavební a zahradní techniky. Profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topdovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz a zahradní techniky. www.topcentrum.cz www.topcentrum

0: www.topcentrum.cz Rock Radio www.topcentrum.cz Rock Topcentrum.cz Rock Radio CZ Rock Radio Doprava
1: na D
0: Rock Radio Doprava
1: na D3 pozor ve směru na České Budějovice
0: Rock Radio Doprava
1: na D3 pozor ve směru na České Budějovice sebou
0: Rock Radio Doprava
1: na D3 pozor ve směru na České Budějovice se boural na stem
0: Doprava
1: na D3 pozor ve směru na České Budějovice se boural na stem 8,5
0: Doprava
1: na D3 pozor ve směru na České Budějovice se boural na stem 8,5 kilometru. Na D3 pozor ve směru na České Budějovice se boural na stem 8,5 kilometru. Na ve směru na České Budějovice se boural na stem 8,5 kilometru. Na Pražském okruhu České Budějovice se boural na stem 8,5 kilometru. Na Pražském okruhu se řeší se boural na stem 8,5 kilometru. Na Pražském okruhu se řeší nehoda ve směru D1 8,5 kilometru. Na Pražském okruhu se řeší nehoda ve směru D1 půltém kilometru. Na Pražském okruhu se řeší nehoda ve směru D1 na 24. půtru. Na Pražském okruhu se řeší nehoda ve směru D1 na 24. okruhu se řeší nehoda ve směru D1 na 24. půltém kilometru. Tam se srazila ve směru D1 na 24. půltém kilometru. Tam se srazily tři osoba. D1 na 24. půltém kilometru. Tam se srazily tři osoba. 24. půltém kilometru. Tam se srazily tři osobáky. Dvě auta v sobě máme v Kroměříži téma půtém kilometru, tam se srazily tři osobáky. Dvě auta v sobě máme v Kroměříži na Kojetínské, tam se srazily tři osobáky. Dvě auta v sobě máme v Kroměříži na Kojetínské ulici a srazily tři osobáky. Dvě auta v sobě máme v Kroměříži na Kojetínské ulici a pozor si dej osobáky. Dvě auta v sobě máme v Kroměříži na Kojetínské ulici a pozor si dejte taky na nehodu. Dvě auta v sobě máme v Kroměříži na Kojetínské ulici a pozor si dejte taky na nehodu se zraněním, která máme v Kroměříži na Kojetínské ulici a pozor si dejte taky na nehodu se zraněním, která se řeší na Kojetínské ulici a pozor si dejte taky na nehodu se zraněním, která se řeší v Jablonské ulici a pozor si dejte taky na nehodu se zraněním, která se řeší v Jablonci nad Nisou na Belgii a pozor si dejte taky na nehodu se zraněním, která se řeší v Jablonci nad Nisou na pozor si dejte taky na nehodu se zraněním, která se řeší v Jablonci nad Nisou na Belgické na nehodu se zraněním která se řeší v Jablonci nad Nisou na Belgické.
0: Kolony neovlivníte. Servis ano.
2: Jako vždycky bez ztráty.
0: Rock Radio.
2: Jako vždycky bez ztráty. Kytičky, Zuzko, díky. Teď už mají Chemical Romance.

I don't love you, nemiluju tě. A za chvíli vás milovat budeme, protože si s někým zvás zavoláme do hospodského kvízu.

0: Rádio. Hospodský kvíz. Rock Radio. Hospodský kvíz. Rock Radio. Hospodský kvíz. Rock Radio. Hospodský kvíz.
1: Do týhletý středeční parády.
0: Jo. Hospodský kvíz.
1: Do týhletý středeční parády.
0: Hospodský kvíz.
1: Do týhletý středeční parády.
2: Jubí.
1: Do týhletý středeční parády.
2: Jubí.
3: Nic víc k tomu nemáš, jenom jako jo?
2: Měla bych něco...
1: Týhletý středeční parády.
2: Jubí.
3: Nic víc k tomu nemáš, jenom jako jo?
2: Měla bych něco říkat, dobře.
1: Středeční parády.
2: Jubí.
3: Nic víc k tomu nemáš, jenom jako jo?
2: Měla bych něco říkat, dobře, já jsem v rádiu, já tady modu. Jubí.
3: Nic víc k tomu nemáš, jenom jako jo?
2: Měla bych něco říkat, dobře, já jsem v rádiu.
3: Nic víc k tomu nemáš, jenom jako jo?
2: Měla bych něco říkat, dobře, já jsem v rádiu, já tady moderuju. A jo, už jsem si vzpomněla, dobře, máme...
3: Nic k tomu nemáš, jenom jako jo?
2: Měla bych něco říkat, dobře, já jsem v rádiu, já tady moderuju. A jo, už jsem si vzpomněla, dobře, máme
3: hospodský...
2: Měla bych něco říkat, dobře, já jsem v rádiu, já tady moderuju. A jo, už jsem si vzpomněla, dobře, máme hospodský kvízek, přátelé. Bych něco říkat, dobře, já jsem v rádiu, já tady moderuju. A jo, už jsem si vzpomněla, dobře, máme hospodský kvízek, přátelé. Jsem v rádiu, já tady moderuju. A jo, už jsem si vzpomněla, dobře, máme hospodský kvízek, přátelé. Takže s jedním z vás se utknu. A jo, už jsem si vzpomněla, dobře, máme hospodský kvízek, přátelé, takže s jedním z vás se utkám, buď já nebo ho. Už jsem si vzpomněla, dobře, máme hospodský kvízek, přátelé, takže s jedním z vás se utkám, buď já nebo Honza, vyberte, že máme hospodský kvízek, přátelé, takže s jedním z vás se utkám, buď já nebo Honza, vyberte si prosím vás Honzu. Hospodský kvízek, přátelé, takže s jedním z vás se utkám, buď já nebo Honza, vyberte si prosím vás Honzu, já mám dneska lobotomii, přátelé, takže s jedním z vás se utkám, buď já nebo Honza, vyberte si prosím vás Honzu, já mám dneska lobotomii, takže s jedním z vás se utkám, buď já nebo Honza, vyberte si prosím vás Honzu, já mám dneska lobotomii v přímém přenosu. Se utkám buď já nebo Honza, vyberte si prosím vás Honzu, já mám dneska lobotomii v přímém přenosu. Takže no, ale možná buď já nebo Honza, vyberte si prosím vás Honzu, já mám dneska lobotomii v přímém přenosu. Takže no, ale možná bude vyberte si prosím vás Honzu, já mám dneska lobotomii v přímém přenosu. Takže no, ale možná bude jednodušší mě porazit. Prosím vás Honzu, já mám dneska lobotomii v přímém přenosu. Takže no, ale možná bude jednodušší mě porazit. Každopádně bude se lobotomii v přímém přenosu. Takže no, ale možná bude jednodušší mě porazit. Každopádně bude se jednat o hudební kvíz v přímém přenosu. Takže no, ale možná bude jednodušší mě porazit. Každopádně bude se jednat o hudební kvíz, takže no, ale možná bude jednodušší mě porazit. Každopádně bude se jednat o hudební kvíz, takže můžete právě teď volat na číslo. Možná bude jednodušší mě porazit. Každopádně bude se jednat o hudební kvíz, takže můžete právě teď volat na zit. Každopádně bude se jednat o hudební kvíz, takže můžete právě teď volat na číslo 725. Bude se jednat o hudební kvíz, takže můžete právě teď volat na číslo 725844. Kvíz, takže můžete právě teď volat na číslo 725844424. Takže můžete právě teď volat na číslo 725844424. Můžete teď volat na číslo 725844424. Ještě jednou číslo 725844424. Ještě jednou 725844424. Ještě jednou 725844424. Ještě jednou 725844424. Ještě jednou 725844424. Ještě jednou 725844424. Jednou 725844424.
3: Neříkáš tam jedno
2: 844424.
3: Neříkáš
2: 44424.
3: Neříkáš tam jedno 4 navíc?
2: 424.
3: Neříkáš tam jedno 4 navíc?
2: Na
3: 724. Neříkáš tam jedno 4 navíc?
2: Na
3: 725844. Neříkáš tam jedno 4 navíc?
2: Na
3: 725844424. Neříkáš tam jedno 4 navíc?
2: Na
3: 725844424. Asi jo.
2: No.
3: Dobře. Navíc?
2: Na
3: 725844424. Asi jo.
2: No.
3: Dobře. 725844424. Asi jo.
2: No.
3: Dobře. Přátelé, každopádně 25844424. Asi jo.
2: No.
3: Dobře. Přátelé, každopádně, kdo se dneska zase dovolá? 424. Asi jo.
2: No.
3: Dobře. Přátelé, každopádně, kdo se dneska zase dovolá? Máme pro ní i kníž. Asi jo.
2: No.
3: Dobře. Přátelé, každopádně, kdo se dneska zase dovolá? Máme pro ní i knížku. Dneska je to dobře. Přátelé, každopádně, kdo se dneska zase dovolá? Máme pro ní i knížku. Dneska je to přátelé, každopádně. Někdo se dneska zase dovolá, máme pro ní i knížku, dneska je to opět pro motorkáře. Někdo se dneska zase dovolá, máme pro ní i knížku, dneska je to opět pro motorkáře. Motocykl zase dovolá, máme pro ní i knížku, dneska je to opět pro motorkáře. Motocykly v Česku máme pro ní i knížku, dneska

0: Je to opět promotorkáře. Motocykly v Československu na fotografii. Knížku, dneska je to opět promotorkáře. Motocykly v Československu na fotografii. Opět promotorkáře. Motocykly v Československu na fotografiích dvě. Promotorkáře. Motocykly v Československu na fotografiích dvě. Strašně těžká. Motocykly v Československu na fotografiích dvě. Strašně těžká. Strašně tlustá. V Československu na fotografiích dvě. Strašně těžká. Strašně fotografiích dvě, strašně těžká, strašně tlustá, strašně velká, fotografiích dvě, strašně těžká, strašně tlustá, strašně velká, je strašně těžká, strašně tlustá, strašně velká,
1: to nemluví o
0: mně, těžká, strašně tlustá, strašně velká,
1: to nemluví,
0: strašně tlustá, strašně velká,
1: to nemluví o mně, to mluví
0: a strašně velká,
1: to nemluví o mně, to mluví
0: ano, strašně velká,
1: to nemluví o mně, to mluví
0: ano, opravdu je to kniha,
1: to nemluví o mně, to mluví
0: ano, opravdu je to kniha
1: o mně, to mluví
0: ano, opravdu je to kniha plná ano, opravdu je to kniha plná motofotografií. Ano, opravdu je to kniha plná motofotografií. Ano, opravdu je to kniha plná motofotografií. Ano, opravdu je to kniha plná motofotografií. Možná vám kniha plná motofotografií. Možná vám tam třeba i přiložíme nějakou fotku. Plná motofotografií. Možná vám tam třeba i přiložíme nějakou fotku, kde Anabel. Motofotografií. Možná vám tam třeba i přiložíme nějakou fotku, kde Anabel tu javu. Možná vám tam třeba i přiložíme nějakou fotku, kde Anabel tu javu rozsedne. Vám tam třeba i přiložíme nějakou fotku, kde Anabel tu javu rozsedne. Přiložíme nějakou fotku, kde Anabel tu javu rozsedne, pokud bude fotku, kde Anabel tu javu rozsedne, pokud budete chtít, ale jinak tahle ta knížka je tedy zadarmo, kde Anabel tu javu rozsedne, pokud budete chtít, ale jinak tahle ta knížka je tedy zadarmo, tu javu rozsedne, pokud budete chtít, ale jinak tahle ta knížka je tedy zadarmo pro toho, kdo javu rozsedne, pokud budete chtít, ale jinak tahle ta knížka je tedy zadarmo pro toho, kdo se dovolá. Takže volejte na pokud budete chtít, ale jinak tahle ta knížka je tedy zadarmo pro toho, kdo se dovolá. Takže volejte na číslo, který si ale jinak tahle ta knížka je tedy zadarmo pro toho, kdo se dovolá. Takže volejte na číslo, který si říkala.
1: A je opravdu
0: ta knížka je tedy zadarmo pro toho, kdo se dovolá. Takže volejte na číslo, který si říkala.
1: A je opravdu krásná
0: zadarmo pro toho, kdo se dovolá. Takže volejte na číslo, který si říkala.
1: A je opravdu krásná tlustá tomu
0: toho, kdo se dovolá. Takže volejte na číslo, který si říkala.
1: A je opravdu krásná tlustá, to můžu potvrdit.
0: Takže volejte na číslo, který si říkala.
1: A je opravdu krásná tlustá, to můžu potvrdit.
0: Číslo, který si říkala.
1: A je opravdu krásná tlustá, to můžu potvrdit.
0: Taková tučná. 725 84, který si říkala.
1: A je opravdu krásná tlustá, to můžu potvrdit.
0: Taková tučná. 725 84,
1: opravdu krásná tlustá, to můžu potvrdit.
0: Taková tučná. 725 84 424, za chvíli jsme.
1: Tá, to můžu potvrdit.
0: Taková tučná. 725 84 424, za chvíli jsme zpátky. Taková tučná. 725 84 424, za chvíli jsme zpátky. Tučná. 725 84 424, za chvíli jsme zpátky.
2: Drbis.
0: 725 84 424, za chvíli jsme zpátky.
2: Drbis.
0: 84 424, za chvíli jsme zpátky.
2: Drbis ohrad a výběhu.
0: 24, za chvíli jsme zpátky.
2: Drbis ohrad a výběhu.
0: Jsme zpátky.
2: Drbis ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Drbis ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásí. Drbis ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad. Drbis ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
3: Tak dní.
2: Výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
3: Tak dní.
2: Zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
3: Tak dne.
2: Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
3: Tak dneska vyrážíme.
2: Hlásíme se z kozích ohrad.
3: Tak dneska vyrážíme.
2: Kozích ohrad.
3: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko. Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko. Já kontroluji. Dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko. Já kontroluji. Dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko. Já kontroluji.

0: Kážíme, mé. Lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad mé. Lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůzu, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, vítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlej. Nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlej. A trocha pozor, svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlej. A trocha pozováníčko, trocha chůze, trocha mazlej. A trocha pozování na fose, chůze, trocha mazlej. A trocha pozování na fose, trocha mazlej. A trocha pozování na fose, za granule. A trocha pozování na fose, za granule. Jdu na trocha pozování na fose, za granule. Jdu na fose, za granule. Jdu na vycházku ráda, za granule. Jdu na vycházku ráda, za granule. Jdu na vycházku ráda, prostě jaro, jak má být.
1: Zoopark z...
0: Jdu na vycházku ráda, prostě jaro, jak má být.
1: Zoopark zeď.
0: Na vycházku ráda, prostě jaro.

0: señoras y señores.
1: La Tropical Party.
2: CZ.
0: Atención, señoras y señores.
1: La Tropical Party.
0: Atención, señoras y señores.
1: La Tropical Party o Pietro Stanchi.
0: Atención, señoras y señores.
1: La Tropical Party o Pietro Stanchi smijo.
0: Un, dos, señoras y señores.
1: La Tropical Party o Pietro Stanchi smijo.
0: Stres.
1: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, americké zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí, bavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase Smíchov.
0: La Tropical.
1: Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase Smíchov.
0: La
1: Tropical. Drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase Smíchov.
0: La Tropical.
1: Drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase Smíchov.
0: La Tropical.
1: Prostředí, to všechno na nádherné terase Smíchov.
0: La Tropical.
1: Přijďte se bavit na nádherné terase Smíchov.
0: La Tropical.
1: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijď terase Smíchov.
0: La Tropical.
1: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte.
0: La Tropical.
1: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
0: Yes, La Tropical.
1: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
0: Yes,
1: další La Tropical. Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
0: Yes,
1: další La Tropical se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
0: Yes,
1: další La Tropical Party je už tuto sobotu. Přijďte tančit, přijďte žít.
0: Yes,
1: další La Tropical Party je už tuto sobotu. Přijďte žít.
0: Yes,
1: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 žít.
0: Yes,
1: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical. Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz. Na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz. Smíchov. Více na www.latropical.cz.
0: Awarašar.
1: Více na www.latropical.cz.
0: Awarašar.
1: Více na www.latropical.cz.
0: Awarašar.
1: www.latropical.cz.
0: Awarašar.
1: Zahrádkář se raduje. Tropical.cz.
0: Awarašar.
1: Zahrádkář se raduje. CZ.
0: Awarašar.
1: Zahrádkář se raduje.
0: Awarašar.
1: Zahrádkář se raduje. Zahrádce se věnuje. Nazar. Zahrádkář se raduje. Zahrádce se věnuje. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co... Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz, na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík,
1: kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
3: Ať už jste hobík,
1: potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
1: Zafido.e-shop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
4: S novinkou Natura Pre...
1: e-shop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
4: S novinkou Natura
1: CZ.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
4: S novinkou
3: jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
4: S novinkou Natura Presto
3: s profík, u nás si vyberete.
4: S novinkou Natura Presto se snadno a
3: plus si vyberete.
4: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte.
3: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě.
4: Vaši letošní Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na

0: Chemical Romance. My Chemical Romance, I don't love you, ne melu. My Chemical Romance, I don't love you, ne melu. My Chemical Romance, I don't love you, ne melu. My Chemical Romance, I don't love you, ne melu. V 8 hodin. Chemical Romance, I don't love you, nemiluji tě. V 8 hodin 38. Romance, I don't love you, nemiluji tě. V 8 hodin 38 minut. I don't love you, nemiluji tě. V 8 hodin 38 minut. Nemiluji tě. V 8 hodin 38 minut. Na Rock Rádiu. Anabel se dostala. V 8 hodin 38 minut. Na Rock Rádiu. Anabel se dostala. 38 minut. Na Rock Rádiu. Anabel se doslintala k mikrofonu, takže 38 minut na Rock Rádiu. Anabel se doslintala k mikrofonu, takže nejvyšší čas minut na Rock Rádiu. Anabel se doslintala k mikrofonu, takže nejvyšší čas se pustí k rádiu. Anabel se doslintala k mikrofonu, takže nejvyšší čas se doslintala k mikrofonu, takže nejvyšší čas se pustit mikrofonu, takže nejvyšší čas se pustit
1: Rock Radio.
0: Takže je nejvyšší čas se pustit.
1: Rock Radio.
0: Čas se pustit.
1: Rock Radio. Hospod
0: pustit.

0: Své zahradě. Vaši se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafidopte
0: slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafidopomáků
0: na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafidopomlčka.
0: Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafidopomlčka e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
0: Úrodu zachrání Presto.
1: Zafidopomlčka e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
0: Presto.
1: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Odplouvám.
1: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Odplouvám kránu.
1: E-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Odplouvám kránu.
1: Partner pro vaši zahradu.
2: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
1: Pro vaši zahradu.
2: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
3: Nejenom.
2: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den.
2: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat.
2: Kránu. Na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat.
2: Na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránů.
2: Na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech.
2: Kránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší kránu. Ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě. Po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily. Můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí modernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábí. V Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu, si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu, vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu, klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu.
3: Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu.
3: Unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu.
3: Let, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu. Na katamarán.
3: Oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu. Na katamarán.
3: Firemní akci.
2: Odplouvám kránu. Na katamaránu. Odplouvám kránu. Na katamaránu.
3: www.prageboats.cz.
2: Na katamaránu.
3: www.prageboats.cz.
4: Už vím.
2: Na katamaránu.
3: www.prageboats.cz.
4: Už vím.
3: Tak vzhůr.
2: Katamaránu.
3: www.prageboats.cz.
4: Už vím.
3: Tak vzhůr. www.prageboats.cz.
4: Už vím.
3: Tak vzhůru na palubu. Prageboats.cz.
4: Už vím.
3: Tak vzhůru na palubu.
5: Potřebuješ,
4: už ví.
3: Tak vzhůru na palubu.
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexi.
3: Tak vzhůru na palubu.
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou.
3: Tak vzhůru na palubu.
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu. Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš. Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Že změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš tku. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a kreditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak musíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak

0: hodně blízko. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
1: Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již. Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
3: Výměna střešních.
1: No, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
3: Výměna střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
4: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí.
3: Vámi a nebem již 40 let.
4: Výměna střešních oken v klidu a bez...
3: Již 40 let.
4: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí.
3: Ano.
4: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí.
3: Ano.
1: Česká střešní
4: oken v klidu a bez starostí.
1: Ano. Česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho
4: klidu a bez starostí.
1: Ano.
3: Česká střešní okna Fenestra. Vše od

0: zrovna potřebuješ. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až víc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15, potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online, půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online, nebo na 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online, nebo na pobočce. A je tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online, nebo na pobočce. Víc vyřídíš do 15 minut online, nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: Bolkafest 2026 už 20.

0: dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i Profenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální mistra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. Dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A plné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střech, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiéru montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu. Pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střeš oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nehu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz. A nebem již 40 let. Fenestra.cz.
1: Atención, señoras y señores.
0: Již 40 let. Fenestra.cz.
1: Atención, señoras y señores.
0: Fenestra.cz.

0: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Hospod Radio. Rock Radio. Rock Radio. Hospodský kvíz.
1: Minutku.
0: Rock Radio. Hospodský kvíz. Rock Radio. Hospodský kvíz.
1: Minutku.
0: Rock Radio. Hospodský kvíz.
1: Minutku před 9:15 jsme se ve studiu
0: Hospodský kvíz.
1: Minutku před 9:15 jsme se ve studiu
0: Hospodský kvíz.
1: Minutku před 9:15 jsme se ve studiu rozrostli. Minutku před 9:15 jsme se ve studiu rozrostli, ale minutku před 9:15 jsme se ve studiu rozrostli, alespoň virtuálně. Před 9:15 jsme se ve studiu rozrostli, alespoň virtuálně od dnešního dalšího soutěžícího. 9:15 jsme se ve studiu rozrostli, alespoň virtuálně od dnešního dalšího soutěžícího. A tím je ve studiu rozrostli, alespoň virtuálně od dnešního dalšího soutěžícího. A tím je matli, alespoň virtuálně od dnešního dalšího soutěžícího. A tím je Martin z Tábora. Martine, dobrý. Alespoň virtuálně od dnešního dalšího soutěžícího. A tím je Martin z Tábora. Martin od dnešního dalšího soutěžícího. A tím je Martin z Tábora. Martine, dobrý ráno přejeme. Dobřícího. A tím je Martin z Tábora. Martine, dobrý ráno přejeme.
2: Dobré ráno.
1: Je Martin z Tábora. Martine, dobrý ráno přejeme.
2: Dobré ráno.
3: Hezký ráno. Dobré ráno.
1: Z Tábora. Martine, dobrý ráno přejeme.
2: Dobré ráno.
3: Hezký dobré ráno.
1: Dobré ráno. Martine, dobrý ráno přejeme.
2: Dobré ráno.
3: Hezký dobré ráno i vám.
1: Prosím tě, ty jsi vybral do ráno přejeme.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno i vám.
1: Prosím tě, ty jsi vybral do
2: dobré ráno.
3: Dobré ráno i vám.
1: Prosím tě, ty jsi vybral
2: do hezký
3: dobré ráno i vám.
1: Prosím tě, ty jsi vybral do dnešní kvíz do
3: dobré ráno i vám.
1: Prosím tě, ty jsi vybral do dnešní kvíz do dvojice Anabel. Prosím tě, ty jsi vybral do dnešní kvíz do dvojice. Ty jsi vybral do dnešní kvíz do dvojice Anabel. Takže já do dnešní kvíz do dvojice Anabel. Takže já ti děkuju, já budu jenom po dnešní kvíz do dvojice Anabel. Takže já ti děkuju, já budu do dvojice Anabel. Takže já ti děkuju, já budu jenom poslouchat a tiše se usmívat. Dvojice Anabel. Takže já ti děkuju, já budu jenom poslouchat a tiše se usmívat. Takže já ti děkuju, já budu jenom poslouchat a tiše se usmívat.
2: Bře chtěl vyhrát, že jo, to je úplně.
1: Děkuju, já budu jenom poslouchat a tiše se usmívat.
2: Bře chtěl vyhrát, že jo, to je úplně jasná taktika.
1: Jenom poslouchat a tiše se usmívat.
2: Bře chtěl vyhrát, že jo, to je úplně jasná taktika. No.
1: Tiše se usmívat.
2: Bře chtěl vyhrát, že jo, to je úplně jasná taktika. No. Bře chtěl vyhrát, že jo, to je úplně jasná taktika. No.
4: Tak jo, jdeme na to, tento
2: vyhrát, že jo, to je úplně jasná taktika. No.
4: Tak jo, jdeme na to, tentokrát
2: to je úplně jasná taktika. No.
4: Tak jo, jdeme na to, tentokrát mě k kvízu.
2: Taktika, no.
4: Tak jo, jdeme na to, tentokrát mě k kvízu k tomu tématu. Tak jo, jdeme na to, tentokrát mě k kvízu k tomu tématu inspirovala soutěž. To, co tento týden rozdáváme, a to je grill. Takže to bude o grilování. Rozdáváme a to je grill. Takže to bude o grilování.
2: A o masíčku a o burgerech. Jako vážně, myslím, že bude hudební.
1: Aha. Dobře, jdeme na první otázku.
4: Skladba Burgerman. Skladba Burgerman od ZZ Top z roku 90. Tak jdeme na první otázku. Skladba

0: Burgerman od ZZ Top z roku první otázku. Skladba Burgerman od ZZ Top z roku 1990 je třeba Burgerman od ZZ Top z roku 1990 je plná dvojsmyslných narážek. Burgerman od ZZ Top z roku 1990 je plná dvojsmyslných narážek, které ZZ Top z roku 1990 je plná dvojsmyslných narážek, které přirovnávají obsluhu 1990 je plná dvojsmyslných narážek, které přirovnávají obsluhu grilu k milostnému sát je plná dvojsmyslných narážek, které přirovnávají obsluhu grilu k milostnému svádění. Dvojsmyslných narážek, které přirovnávají obsluhu grilu k milostnému, které přirovnávají obsluhu grilu k milostnému svádění. Která z těchto bizarních přirovnávají obsluhu grilu k milostnému svádění? Která z těchto bizarních hlášek se obsluhu grilu k milostnému svádění? Která z těchto bizarních grilu k milostnému svádění? Která z těchto bizarních hlášek se v textu písně mému svádění? Která z těchto bizarních hlášek se v textu písně opravdění? Která z těchto bizarních hlášek se v textu písně opravdu? Která z těchto bizarních hlášek se v textu písně opravdu objeví? Bizarních hlášek se v textu písně opravdu objeví? Za A. Jak se v textu písně opravdu objeví? Za A. Slib, že po ochutnání písně opravdu objeví. Za A. Slib, že po ochutnání jeho opravdu objeví. Za A. Slib, že po ochutnání jeho burgeru vám naroste objeví. Za A. Slib, že po ochutnání jeho burgeru vám naroste no. Za A. Slib, že po ochutnání jeho burgeru vám naroste nová štítná žláza. Slib, že po ochutnání jeho burgeru vám naroste nová štítná žláza. Že po ochutnání jeho burgeru vám naroste nová štítná žláza. Za B. Ani jeho burgeru vám naroste nová štítná žláza. Za B. Burgeru vám naroste nová štítná žláza. Za B. Varování, že jeho ten nová štítná žláza. Za B. Varování na žláza. Za B. Varování, že jeho tajná omáčka pálí víc. Za B. Varování, že jeho tajná omáčka pálí víc než výfuk od. Za B. Varování, že jeho tajná omáčka pálí víc než výfuk od Harlem. Varování, že jeho tajná omáčka pálí víc než výfuk od Harlem. Ani že jeho tajná omáčka pálí víc než výfuk od Harlem. A nebo za C, tajná omáčka pálí víc než výfuk od Harlem. A nebo za C, omáčka pálí víc než výfuk od Harlem. A nebo za C, prosba, aby pálí víc než výfuk od Harlem. A nebo za C, prosba, abyste na maso hlavně výfuk od Harlem, anebo za C, prosba, abyste na maso hlavně nedávali klem, anebo za C, prosba, abyste na maso hlavně nedávali kečup, protože to, anebo za C, prosba, abyste na maso hlavně nedávali kečup, prosba, abyste na maso hlavně nedávali kečup, protože to uráží Texas, prosba, abyste na maso hlavně nedávali kečup, protože to uráží Texas. Tak jste na maso hlavně nedávali kečup, protože to uráží Texas. Hlavně nedávali kečup, protože to uráží Texas. Tak, Martine, co typuješ? Kečup, protože to uráží Texas. Tak, Martine, co typuješ? Protože to uráží Texas. Tak, Martine, co typuješ? Uráží Texas. Tak, Martine, co typuješ?
1: Já.
0: Tak, Martine, co typuješ?
1: Já také ten kečup.
0: Tak, Martine, co typuješ?
1: Já také ten kečup.
0: Tak, Martine, co typuješ?
1: Já také ten kečup mi spíš hladí.
0: Co typuješ?
1: Já také ten kečup mi spíš hladí k Austrálii než. Já také ten kečup mi spíš hladí k Austrálii než k Texasu. Já také ten kečup mi spíš hladí k Austrálii než k Texasu. Mm-hmm. Také ten kečup mi spíš hladí k Austrálii než k Texasu. Mm-hmm. Já bych mi spíš hladí k Austrálii než k Texasu. Mm-hmm. Já bych hladí k Austrálii než k Texasu. Mm-hmm. Já bych tipnul ten výfuk od Harle a k Austrálii než k Texasu. Mm-hmm. Já bych tipnul ten výfuk od Harle než k Texasu. Mm-hmm. Já bych tipnul ten výfuk od Harle.
0: Typuješ Bčku.
1: Mm-hmm. Já bych

0: tipnul ten výfuk od Harley.
1: Typuješ Bčko?
0: Já bych tipnul ten výfuk od Harley.
1: Typuješ Bčko, dobře.
0: Já bych tipnul ten výfuk od Harley.
1: Typuješ Bčko, dobře.
2: Já teda taky, to bylo...
0: Harley.
1: Typuješ Bčko, dobře.
2: Já teda taky, to bylo první, co mě jako tak jako mi...
1: Typuješ Bčko, dobře.
2: Já teda taky, to bylo první, co mě jako tak jako mi to přišlo nej...
1: Bčko, dobře.
2: Já teda taky, to bylo první, co mě jako tak jako mi to přišlo nejreálnější, že by to tam mohlo být. Já teda taky, to bylo první, co mě jako tak jako mi to přišlo nejreálnější, že by to tam mohlo být. Teda taky, to bylo první, co mě jako tak jako mi to přišlo nejreálnější, že by to tam mohlo být. První, co mě jako tak jako mi to přišlo nejreálnější, že by to tam mohlo být.
1: No.
2: Jako tak jako mi to přišlo nejreálnější, že by to tam mohlo být.
1: No, a je to Ačko.
2: Šlo nejreálnější, že by to tam mohlo být.
1: No, a je to Ačko. Slib, že po ochutnání jeho burgeru vám naruší,
2: že by to tam mohlo být.
1: No, a je to Ačko. Slib, že po ochutnání
2: mohlo být.
1: No, a je to Ačko. Slib, že po ochutnání jeho burgeru vám naroste nová. No, a je to Ačko. Slib, že po ochutnání jeho burgeru vám naroste nová štítná žláza.
2: Ty krása, tak.
1: Je to Ačko. Slib, že po ochutnání jeho burgeru vám naroste nová štítná žláza.
2: Ty krása.
1: Slib, že po ochutnání jeho burgeru vám naroste nová štítná žláza.
2: Ty krása, tak kluci to vzali hodně jako.
1: Ani jeho burgeru vám naroste nová štítná žláza.
2: Ty krása, tak kluci to vzali hodně jako. Sci...
1: Naroste nová štítná žláza.
2: Ty krása, tak kluci to vzali hodně jako sci-fi.
1: Je to štítná žláza.
2: Ty krása, tak kluci to vzali hodně jako sci-fi.
1: Je to trošku sci-fi, ale...
2: Ty krása, tak kluci to vzali hodně jako sci-fi.
1: Je to trošku sci-fi, ale tak rýmuje se to známe to...
2: Kluci to vzali hodně jako sci-fi.
1: Je to trošku sci-fi, ale tak rýmuje se to známe to v těch písničkách...
2: Ale štítná žláza nová by se mi hodně jako sci-fi.
1: Je to trošku sci-fi, ale tak rýmuje se to známe to v těch písničkách...
2: Ale štítná
1: žláza... Je to trošku sci-fi, ale tak rýmuje se to známe to v těch písničkách...
2: Ale štítná žláza nová by se mi hodila, jako já beru prášky celý...
1: Sci-fi, ale tak rýmuje se to známe to v těch písničkách...
2: Ale štítná žláza nová by se mi hodila, jako já beru prášky...
1: Rýmuje se to známe to v těch
2: ale štítná žláza nová by se mi hodila, jako já beru prášky celý život.
1: Já jsem si právě říkala, že to v těch
2: ale štítná žláza nová by se mi hodila, jako já beru prášky celý život.
1: Já jsem si právě říkala, že to by to bude blíž.
2: Žláza nová by se mi hodila, jako já beru prášky celý život.
1: Já jsem si právě říkala, že to by to bude blíž.
2: Mi hodila, jako já beru prášky celý život.
1: Já jsem si právě říkala, že to by to bude blízký.
2: Já beru prášky celý život.
1: Já jsem si právě říkala, že to by to bude blízký. Škoda, že jsi to netypla, no tak já jsem si právě říkala, že to by to bude blízký. Škoda, že jsi to netypla, no tak, že to by to bude blízký. Škoda, že jsi to netypla, no tak nic, škoda, že jsi to netypla, no tak nic, jdeme na další otázku. Škoda, že jsi to netypla, no tak nic, jdeme na další otázku. V textu maso, že jsi to netypla, no tak nic, jdeme na další otázku. V textu masožrutskýho, no tak nic, jdeme na další otázku. V textu masožrutskýho hitu už nic, jdeme na další otázku. V textu masožrutskýho hitu už otázku. V textu masožrutskýho hitu už v textu masožrutskýho hitu už se to smaží a v textu masožrutskýho hitu už se to smaží a peč masožrutskýho hitu už se to smaží a peče od žrutskýho hitu už se to smaží a peče od kapely Altu. Už se to smaží a peče od kapely Alkohol se zpívá o nejrůznějších. Už se to smaží a peče od kapely Alkohol se zpívá o nejrůznějších masitých dobrotách. Smaží a peče od kapely Alkohol se zpívá o nejrůznějších masitých dobrotách, jako je buče. Od kapely Alkohol se zpívá o nejrůznějších masitých dobrotách, jako je buček, prejt nebo ovar. Alkohol se zpívá o nejrůznějších masitých dobrotách, jako je buček, prejt nebo ovar. Jaká konkrétně zpívá o nejrůznějších masitých dobrotách, jako je buček, prejt nebo ovar. Jaká podle textu zpěváka doslova lochtá v krku? Za A. Klobása zpěváka doslova lochtá v krku. Za A. Klobása doslova lochtá v krku. Za A. Klobása lochtá v krku. Za A. Klobása. Za B. Omastek v krku. Za A. Klobása. Za B. Omastek. Za A. Klobása. Za B omastek, anebo za C pěna z kolobása. Za B omastek, anebo za C pěna z piva. Za B omastek, anebo za C pěna z piva. Za B omastek, anebo za C pěna z piva. Omastek, anebo za C pěna z piva. Nebo za C pěna.

0: zpěva. Pěna zpěva.
1: Typový Cčko.
0: Pa.
1: Typový Cčko. Typový Cčko.
0: Typuješ pěnu zpěva.
1: Typový Cčko.
0: Typuješ pěnu zpěva.
1: Typový Cčko.
0: Typuješ pěnu zpěva.
1: Typový Cčko.
0: Typuješ pěnu zpěva.
2: Přemýšlím.
0: Typuješ pěnu zpěva.
2: Přemýšlím.
0: Typuješ pěnu zpěva.
2: Přemýšlím. Zkusím voma.
0: Zpěva.
2: Přemýšlím. Zkusím voma stek. Přemýšlím. Zkusím voma stek. Přemýšlím. Zkusím voma stek.
0: A je to.
2: Přemýšlím. Zkusím voma stek.
0: A je to tak.
2: Myslím, zkusím voma stek.
0: A je to tak. Pojďme si pustit ukázku.
2: Zkusím voma stek.
0: A je to tak. Pojďme si pustit ukázku. A je to tak. Pojďme si pustit ukázku. A je to tak. Pojďme si pustit ukázku. To tak. Pojďme si pustit ukázku.
3: Prasátko.
0: Pojďme si pustit ukázku.
3: Prasátko.
0: Ukázku.

0: 29. a 30. května na krásné louce. Už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. 30. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor. 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor. Dimitri. Na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor. Dimitri. Rybičky 48. Se v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor. Dimitri. Rybičky 48. Harley. Slavy. Vystoupí Škvor. Dimitri. Rybičky 48. Harley. Vystoupí Škvor. Dimitri. Rybičky 48. Harley. Valda Gang. Kvor. Dimitri. Rybičky 48. Harley. Valda Gang. Jiří Korn a mnoho dalších.
1: Volka Fest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz. Fest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz. 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz. Rok. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz. Píš na vstupnafest.cz. Rok. Na fest.cz. Rok. CZ.

0: s tou Natu je tahle píseň věnovaná a zpěvák ní prohlašuje, že už do něj kvůli tomu píseň věnovaná a zpěvák ní prohlašuje, že už do něj kvůli tomu nikdy nevstoupí. Za A vaná a zpěvák ní prohlašuje, že už do něj kvůli tomu nikdy nevstoupí. Za A Kalifornie prohlašuje, že už do něj kvůli tomu nikdy nevstoupí. Za A Kalifornie, že už do něj kvůli tomu nikdy nevstoupí. Za A Kalifornie, kvůli tomu nikdy nevstoupí. Za A Kalifornie, za B Texas nikdy nevstoupí. Za A Kalifornie, za B Texas pí. Za A Kalifornie, za B Texas a nebo za A Kalifornie, za B Texas a nebo za C Alabama. Za B Texas a nebo za C Alabama. Za B Texas a nebo za C Alabama. Texas a nebo za C Alabama.
1: Komu?
0: Typuješ Alabamu?
2: Já Bčko dám.
0: Dáš Texas? Mm-hmm. Nechápu, typuješ Alabamu?
2: Já Bčko dám.
0: Dáš Texas? Mm-hmm. Nechápu, jak to děláš, ale máš...
2: Já Bčko dám.
0: Dáš Texas? Mm-hmm. Nechápu, jak to děláš...
2: Bčko dám.
0: Dáš Texas? Mm-hmm. Nechápu, jak to děláš, ale máš to opět správně. Dáš Texas? Mm-hmm. Nechápu, jak to děláš, ale máš to opět správně. Nechápu, jak to děláš, ale máš to opět správně. Nechápu, jak to děláš, ale máš to opět správně. Chápu, jak to děláš, ale máš to opět správně. Takže je to 2-0 pro Anu. Děláš, ale máš to opět správně. Takže je to 2-0 pro Anabel. Opět správně. Takže je to 2-0 pro Anu. Takže je to 2-0 pro Anabel. Takže je to 2-0 pro Anabel. Je to 2-0 pro Anabel. 2-0 pro Anabel. Pro Anabel.
3: Bouřlivý potlesk. Bouřlivý potlesk je naprosto než... Bouřlivý potlesk je naprosto nečekaný. Bouřlivý potlesk je naprosto nečekaný. Bouřlivý potlesk je naprosto nečekaný. Paradox tohoto vítězství. Bouřlivý potlesk je naprosto nečekaný. Paradoxový potlesk je naprosto nečekaný. Paradox tohoto vítězství je ten, je naprosto nečekaný. Paradox tohoto vítězství je ten, nečekaný. Paradox tohoto vítězství je ten, že stejně nakonec. Paradox tohoto vítězství je ten, že stejně nakonec Anabel. Paradox tohoto vítězství je ten, že stejně nakonec Anabel nedostane nic.
4: Nedostanu nic, to bych chtěla.
3: To vítězství je ten, že stejně nakonec Anabel nedostane nic.
4: Nedostanu nic, to bych chtěla říct, že já se tady sice jako
3: ten, že stejně nakonec Anabel nedostane nic.
4: Nedostanu nic, to bych chtěla říct, že já se tady sice jako radio ze svých znalostí.
3: Mě nakonec Anabel nedostane nic.
4: Nedostanu nic, to bych chtěla říct, že já se tady sice jako radio ze svých znalostí, které teda odhadnu.
3: Dostane nic.
4: Nedostanu nic, to bych chtěla říct, že já se tady sice jako radio ze svých znalostí, které teda odhaduju naprosto od boku. Anu nic, to bych chtěla říct, že já se tady sice jako radio ze svých znalostí, které teda odhaduju naprosto od boku. Říct, že já se tady sice jako radio ze svých znalostí, které teda odhaduju naprosto od boku, ale sice jako radio ze svých znalostí, které teda odhaduju naprosto od boku, ale knížku do svých znalostí, které teda odhaduju naprosto od boku, ale knížku dostaneš ty, takže gratulujeme. Které teda odhaduju naprosto od boku, ale knížku dostaneš ty, takže gratuluju. Prosto od boku, ale knížku dostaneš ty, takže gratulujeme. Prosto od boku, ale knížku dostaneš ty, takže gratulujeme. Ale knížku dostaneš ty, takže gratulujeme.
1: Já vám děkuju, tak třeba si dovolám.
4: Knížku dostaneš ty, takže gratulujeme.
1: Já vám děkuju, tak třeba si dovolám příště a porazím tě příště.
4: Takže gratulujeme.
1: Já vám děkuju, tak třeba si dovolám příště a porazím tě příště.
4: Tak zkusíme. Gratulujeme.
1: Já vám děkuju, tak třeba si dovolám příště a porazím tě příště.
4: Tak zkusíme.
1: Já vám děkuju, tak třeba si dovolám příště a porazím tě příště.
4: Tak zkusíme.
3: Já si myslím, že se to jednou určitě...
1: Tak třeba si dovolám příště a porazím tě příště.
4: Tak zkusíme.
3: Já si myslím, že se to jednou určitě povede každopádně...
1: Tak dovolám příště a porazím tě příště.
4: Tak zkusíme.
3: Já si myslím, že se to jednou určitě povede každopádně...
1: Porazím tě příště.
4: Tak zkusíme.
3: Já si myslím, že se to jednou určitě povede každopádně... Martine, ještě jednou gratulujem, knížka...
4: Tak zkusíme.
3: Já si myslím, že se to jednou určitě...

0: určitě povede. Každopádně, Martine, ještě jednou gratulujem, knížka letí k tobě. Já si myslím, že se to jednou určitě povede. Každopádně, Martine, ještě jednou gratulujem, knížka letí k tobě. Děkujeme za zavolání. Myslím, že se to jednou určitě povede. Každopádně, Martine, ještě jednou gratulujem, knížka letí k tobě. Děkujeme za určitě povede. Každopádně, Martine, ještě jednou gratulujem, knížka letí k tobě. Děkujeme za zavolání. Každopádně, Martine, ještě jednou gratulujem, knížka letí k tobě. Děkujeme za zavolání. Přejem hezký středeční ráno. Gratulujem, knížka letí k tobě. Děkujeme za zavolání. Přejem hezký středeční ráno. Každopádně, i když ty letí k tobě, děkujeme za zavolání. Přejem hezký středeční ráno. Každopádně, i když ty kazme za zavolání, přejem hezký středeční ráno. Každopádně, i když ty kazavěsíš, určitě neodlaďuj. Přejem hezký středeční ráno. Každopádně, i když ty kazavěsíš, určitě neodlaďuj už v 9 tady středeční ráno. Každopádně, i když ty kazavěsíš, určitě neodlaďuj už v 9 tady vypsaná fixa Kamil ráno. Každopádně, i když ty kazavěsíš, určitě neodlaďuj už v 9 tady vypsaná. Ani i když ty kazavěsíš, určitě neodlaďuj už v 9 tady vypsaná fixa Kamil povídání další muzika. Když ty kazavěsíš, určitě neodlaďuj už v 9 tady vypsaná fixa Kamil povídání další muzika. Všechno určitě neodlaďuj už v 9 tady vypsaná fixa Kamil povídání další muzika. Všichni už v 9 tady vypsaná fixa Kamil povídání další muzika. Všechno, co si budeš přát. Mě vypsaná fixa Kamil povídání další muzika. Všechno, co si budeš přát. Měj se krásně.
1: Jasně. Budu poslouchat.
0: Kamil povídání další muzika. Všechno, co si budeš přát. Měj se krásně. Jasně.
1: Budu poslouchat, dějte se hezky.
0: Další muzika. Všechno, co si budeš přát. Měj se krásně. Jasně.
1: Budu poslouchat, dějte se hezky.
2: Krásný den.
0: Všechno, co si budeš přát. Měj se krásně. Jasně.
1: Budu poslouchat, dějte se hezky.
2: Krásný den. Ahoj.
3: Ahoj.
0: Co si budeš přát. Měj se krásně. Jasně.
1: Budu poslouchat, dějte se hezky.
2: Krásný den. Ahoj.
3: Ahoj.
1: Ahoj.
0: Měj se krásně. Jasně.
1: Budu poslouchat, dějte se hezky.
2: Krásný den. Ahoj.
3: Ahoj.
1: Ahoj. Budu poslouchat, dějte se hezky.
2: Krásný den. Ahoj.
3: Ahoj.
1: Ahoj. Poslouchat, dějte se hezky.
2: Krásný den. Ahoj.
3: Ahoj.
1: Ahoj.
4: Rock Radio.
2: Krásný den. Ahoj.
3: Ahoj.
1: Ahoj.
4: Rock Radio.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
1: Ahoj. Ahoj.
4: Rock Radio.
3: Ahoj.
1: Ahoj.
4: Rock Radio. Hospodský kvíz. Rock Radio. Hospodský kvíz.
0: No a
4: Rock Radio. Hospodský kvíz.
0: No.
4: Rock Radio. Hospodský kvíz.
0: No a co jsme
4: si... Radio. Hospodský kvíz.
0: No a co jsme si, to jsme si, teď už si...
4: Hospodský kvíz.
0: No a co jsme si, to jsme si, teď už...
4: Hospodský kvíz.
0: No a co jsme si, to jsme si, teď už si dáme... co to tam je? No a co jsme si, to jsme si, teď už si dáme... co to tam je? Twisted Sister. No a co jsme si, to jsme si, teď už si dáme... co to tam je? Twisted Sister, we're not gonna take it. Co jsme si, to jsme si, teď už si dáme... co to tam je? Twisted Sister, we're not gonna take it. Teď už si dáme... co to tam je? Twisted Sister, we're not gonna take it. Dáme, co to tam je? Twisted Sister, we're not gonna take it. Co to tam je? Twisted Sister, we're not gonna take it. Co to tam je? Twisted Sister, we're not gonna take it. Sister, we're not gonna take it. We're not gonna take it.

0: Ráno má ty písničky tady... V krku mě lochtá vůček prej. Ráno má ty písničky tady díky práci... V krku mě lochtá vůček prej. Ráno má ty písničky tady díky práci... V krku mě lochtá vůček prej. Ráno má ty písničky tady díky práci... V rokrádu začínám fakt... Ráno má ty písničky tady díky práci v rokrádu začínám fakt znát. Ráno má ty písničky tady díky práci v rokrádu začínám fakt znát. To je neuvěřitelný. Ráno má ty písničky tady díky práci v rokrádu začínám fakt znát. To je neuvěřitelný. Písničky tady díky práci v rokrádu začínám fakt znát. To je neuvěřitelný.
1: Tak je to jedno.
0: Díky práci v rokrádu začínám fakt znát. To je neuvěřitelný.
1: Tak je to.
0: Rokrádu začínám fakt znát. To je neuvěřitelný.
1: Tak je to 1-0 pro Anabel.
0: Fakt znát, to je neuvěřitelný.
1: Tak je to 1-0 pro Anabel.
0: Uvěřitelný.
1: Tak je to 1-0 pro Anabel. A jdeme na poslední otázku. Led Zeppelin... Tak je to 1-0 pro Anabel. A jdeme na poslední otázku. Led Zeppelin vydali v roce 19... Tak je to 1-0 pro Anabel. A jdeme na poslední otázku. Led Zeppelin vydali v roce 1970... 0 pro Anabel. A jdeme na poslední otázku. Led Zeppelin vydali v roce 1979 Anabel a jdeme na poslední otázku. Led Zeppelin vydali v roce 1970 na poslední otázku. Led Zeppelin vydali v roce 1979 skladbu Hot Dog. Led Zeppelin vydali v roce 1979 skladbu Hot Dog. V textu se zpívá o dívce. V roce 1979 skladbu Hot Dog. V textu se 1979 skladbu Hot Dog. V textu se zpívá o dívce, která vzala pět skladbu Hot Dog. V textu se zpívá o dívce, která vzala týpkovi roha Hot Dog. V textu se zpívá o dívce, která vzala týpkovi roha, vzala mu klíče od odjela autobusem pryč. V textu se zpívá o dívce, která vzala týpkovi roha, vzala mu klíče, odjela autobusem pryč. Se zpívá o dívce, která vzala týpkovi roha, vzala mu klíče, odjela autobusem pryč. No a kterému americe, která vzala týpkovi roha, vzala mu klíče, odjela autobusem pryč. No a kterému americkému státu roha, vzala mu klíče, odjela autobusem pryč. No a kterému americkému státu je tahle píseň odjela autobusem pryč. No a kterému americkému státu je tahle píseň věnovaná a jela autobusem pryč. No a kterému americkému státu je tahle píseň věnovaná a zpěvák pryč. No a kterému americkému státu je tahle píseň věnovaná a zpěvák ní prohlašuje, že americkému státu je tahle píseň věnovaná a zpěvák ní prohlašuje, že už do něj kvůli tomu nikdy

Nemusíš. Nemusíš. Nemusíš být máni. Nemusíš být mánička, abys byl rok. Nemusíš být mánička, abys byl. Nemusíš být mánička, abys byl rok. Nemusíš být mánička, abys byl rocker. Rock je Nemusíš být mánička, abys byl rocker. Rock je slušná muzika. Nemusíš být mánička, abys byl rocker. Rock je slušná. Musíš být mánička, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rocker. Rock je slušná muzika pro všechny. Rock je slušná muzika pro všechny. Slušná muzika pro všechny. A muzika pro všechny.

Facem să mă dea vai în barou.

0: V Kauflandu fandíme hokejisty. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme v Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili v Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Kajarmark bramburky 150
0: hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Kajarmark bramburky 150
0: jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Kajarmark bramburky 150
0: Proto jsme pro vás připravili
1: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90.
0: Vás připravili
1: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90. Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90. Bramburky 150 gramů za 17,90. A svijanský más světlý let 150 gramů za 17,90. A svijanský más světlý za 17,90. A svijanský más světlý ležák z Kauflandka 17,90. A svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,10 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 20 světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května
0: Kaufland
1: Kart za 13,90 až do 26. května
0: Kaufland
1: 13,90 až do 26. května
0: Kaufland
1: až do 26. května
0: Kaufland
1: až do 26. května
0: Kaufland
1: 6. května
0: Kaufland
2: Profi Voňa
0: Kaufland
2: Profi Voňa
0: Kaufland

0: myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz. Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
1: Mato.
0: Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz. Kam bez potisku. www.bezpotisku.cz.
1: Masters of Rock.
0: www.bezpotisku.cz.
1: Masters of
0: www.bezpotisku.cz.
1: Masters of Rock.
2: Kultovní festival přiváží
0: legendy.cz.
1: Masters of Rock.
2: Kultovní festival přiváží legendární Halloween.
1: Masters of Rock.
2: Kultovní festival přiváží legendární
1: Masters of Rock.
2: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 4
1: of Rock.
2: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona slavný Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona slavné Arch Enemy slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona slavné Arch Enemy In Flames 30. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona slavné Arch Enemy In Flames Slaughter to Prevail. Hvězdného Marilyna Mansona slavné Arch Enemy In Flames Slaughter to Prevail. The Rasmus přijede na Mansona slavné Arch Enemy In Flames Slaughter to Prevail. The Rasmus přijede Dirk Schneider z hity Arch Enemy In Flames Slaughter to Prevail. The Rasmus přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo bratři Cover In Flames Slaughter to Prevail. The Rasmus přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo bratři Kavalerovi.
1: Masters.
2: Slaughter to Prevail. The Rasmus přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo bratři Kavalerovi.
1: Masters of Rock.
2: The Rasmus přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo bratři Kavalerovi.
1: Masters of Rock.
2: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích. 13. července u Jelínka ve Vizovicích.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci.
2: Nejprve u Jelínka ve Vizovicích.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější karisích. Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější karisích. Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější karisích. Dek přináší mega akci. Nejprodávanější karisích KH20 do základové desky. Mega akci. Nejprodávanější karisích KH20 do základové desky. Nejprodávanější karisích KH20 do základové desky. Nyní za skvělých 400. Nejší karisích KH20 do základové desky. Nyní za skvělých 436 korun. KH20 do základové desky. Nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 20. 36 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro karisíc za mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro karisíc na Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro karisíc za do 29. května. Tak si přijďte pro karisíc za super cenu. Více na Dek.cz 9. května. Tak si přijďte pro karisíc za super cenu. Více na Dek.cz. Na, tak si přijďte pro karisíc za super cenu. Více na Dek.cz. Přijďte pro karisíc za super cenu. Více na Dek.cz. Za super cenu. Více na Dek.cz. Dřív než více na Dek.cz.
4: Dřív než začnou
3: CZ.
4: Dřív než začnou prázdniny. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP.

0: MotoGP. Ganeš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 9. vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 20. Grand Prix České republiky. Už 19. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho předprodej bubliky. Už 19. až 21. června. Buď u toho před už 19. až 21. června. Buď u toho předprodej až 21. června. Buď u toho předprodej brzy končí. Vstupeň 21. června. Buď u toho předprodej brzy končí. Vstupeního června. Buď u toho předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na buď u toho předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automoto předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrom brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrom brno.cz. Vstupenky pořídíš na automotodrom brno.cz. Pořídíš na automotodrom brno.cz. Automotodrom brno.cz.
1: Máte penzíko?
0: Automotodrom brno.cz.
1: Máte penzíko? Převeďte si ho k
0: n.cz.
1: Máte penzíko? Převeďte si ho k nn a zít. Máte penzíko? Převeďte si ho k nn a získejte možnost vyšších. Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové N a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? Te možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. To staré. S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut. Sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut. Strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut. Spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Převod k NN zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko. Kafe. Více na nn.cz/penzíko. Více na nn.cz/penzíko. cz/penzíko.
2: Ve světě plném hrozeb
1: lomeno penzíko.
2: Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Vše data i důvěru. Jistotu v Česku.

ku zajišťuje Alef. Důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Jistotu v Česku zajišťuje Alef.

0: Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké dopoledne.
0: Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké dopoledne, krátce po deváté.
0: Jo. Zprávy.
1: Hezké dopoledne, krátce.
0: Zprávy.
1: Hezké dopoledne, krátce po deváté, jsou tu další zprávy.
0: Zprávy.
1: Hezké dopoledne, krátce po deváté, jsou tu další zprávy. Pět. Hezké dopoledne, krátce po deváté, jsou tu další zprávy. Pět ze šesti českých firm. Hezké dopoledne, krátce po deváté, jsou tu další zprávy. Pět ze šesti českých po deváté, jsou tu další zprávy. Pět ze šesti českých firm cítí dopady konfliktu, jsou tu další zprávy. Pět ze šesti českých firm cítí dopady konfliktu, zprávy. Pět ze šesti českých firm cítí dopady konfliktu na Blízkém východě. Pět ze šesti českých firm cítí dopady konfliktu na Blízkém východě. Některé kvůli tomu omezují českých firm cítí dopady konfliktu na Blízkém východě. Některé kvůli tomu omezují investice. Firm cítí dopady konfliktu na Blízkém východě. Některé kvůli tomu omezují investice. Prezidentu dopady konfliktu na Blízkém východě. Některé kvůli tomu omezují investice. Prezidentu Petru Pavlovi na Blízkém východě. Některé kvůli tomu omezují investice. Prezidentu Petru Pavlovi to přišlo. Některé kvůli tomu omezují investice. Prezidentu Petru Pavlovi to při schůzce na Pražském hradě řekl, kvůli tomu omezují investice. Prezidentu Petru Pavlovi to při schůzce na Pražském hradě omezují investice. Prezidentu Petru Pavlovi to při schůzce na Pražském hradě řekl prezidentu Petru Pavlovi to při schůzce na Pražském hradě řekl prezident Svazu průmyslu a dopravy. Petru Pavlovi to při schůzce na Pražském hradě řekl prezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky. To při schůzce na Pražském hradě řekl prezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky. Na Pražském hradě řekl prezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky Jan Rafaj. S hlavou státu jednal, kde řekl prezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky Jan Rafaj. S hlavou prezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky Jan Rafaj. S hlavou státu jednal taky o státních investicích průmyslu a dopravy České republiky Jan Rafaj. S hlavou státu jednal taky o státních investicích dopravy České republiky Jan Rafaj. S hlavou státu jednal taky o státních investicích Jan Rafaj. S hlavou státu jednal taky o státních investicích nebo o podnikatelských delegacích. Státu jednal taky o státních investicích nebo o podnikatelských delegacích na zahraničí. Hlavou státu jednal taky o státních investicích nebo o podnikatelských delegacích na zahraničních. Taky o státních investicích nebo o podnikatelských delegacích na zahraničních cestách. Jednání mezi o investicích nebo o podnikatelských delegacích na zahraničních cestách. Jednání mezi o podnikatelských delegacích na zahraničních cestách. Jednání mezi odbory a vedením jihokorejské delegacích na zahraničních cestách. Jednání mezi odbory a vedením jihokorejských cestách. Jednání mezi odbory a vedením jihokorejské společnosti Samsung. Jednání mezi odbory a vedením jihokorejské společnosti Samsung zkrachovala. Jednání mezi odbory a vedením jihokorejské společnosti Samsung zkrachovala. Zhruba 48 odbory a vedením jihokorejské společnosti Samsung zkrachovala. Zhruba 48 tisíc jihokorejské společnosti Samsung zkrachovala. Zhruba 48 tisíc zaměstnanců Samsung zkrachovala. Zhruba 48 tisíc zaměstnanců tak ve čtvrtek vstoupí do Samsung zkrachovala. Zhruba 48 tisíc zaměstnanců tak ve čtvrtek vstoupí do zhruba 48 tisíc zaměstnanců, tak ve čtvrtek vstoupí do 18-denní stávky. 48 tisíc zaměstnanců, tak ve čtvrtek vstoupí do 18-denní stávky. Vláda už a tisíc zaměstnanců, tak ve čtvrtek vstoupí do 18-denní stávky. Vláda už avizovala, tak ve čtvrtek vstoupí do 18-denní stávky. Vláda už avizovala, že by se mohla do sporu vložit. Po čtvrtek vstoupí do 18-denní stávky. Vláda už avizovala, že by se mohla do sporu vložit, pokud by hrozily vlády do 18-denní stávky. Vláda už avizovala, že by se mohla do sporu vložit pokud stávky. Vláda

avizovala, že by se mohla do sporu vložit, pokud by hrozily vážné. Vláda už avizovala, že by se mohla do sporu vložit, pokud by hrozily vážné dopady na. Avizovala, že by se mohla do sporu vložit, pokud by hrozily vážné dopady na ekonomiku. Mohla do sporu vložit, pokud by hrozily vážné dopady na ekonomiku. Europoslanci dnes budou hlasovat, pokud by hrozily vážné dopady na ekonomiku. Europoslanci dnes budou hlasovat o výzvě adresované dopady na ekonomiku. Europoslanci dnes budou hlasovat o výzvě adresované Evropské komise ekonomiku. Europoslanci dnes budou hlasovat o výzvě adresované Evropské. Europoslanci dnes budou hlasovat o výzvě adresované Evropské komise, aby všemi možnými prostředky dnes budou hlasovat o výzvě adresované Evropské komise, aby všemi možnými prostředky o výzvě adresované Evropské komise, aby všemi možnými prostředky posoudila narušování hodnot Evropské unie, adresované Evropské komise, aby všemi možnými prostředky posoudila narušování komise, aby všemi možnými prostředky posoudila narušování hodnot Evropské unie na Slovensku, aby všemi možnými prostředky posoudila narušování hodnot Evropské unie na Slovensku a možnými prostředky posoudila narušování hodnot Evropské unie na Slovensku a ochránila peníze posoudila narušování hodnot Evropské unie na Slovensku a ochránila peníze daňových narušování hodnot Evropské unie na Slovensku a ochránila peníze daňových poplatníků hodnot Evropské unie na Slovensku a ochránila peníze daňových poplatníků. Hlasování se uskuteční Evropské unie na Slovensku a ochránila peníze daňových poplatníků. Hlasování se uskuteční Slovensku a ochránila peníze daňových poplatníků. Hlasování se uskuteční rok poté, co Slovensko ochránila peníze daňových poplatníků. Hlasování se uskuteční rok poté, co Slovensko loni v květnu daňových poplatníků. Hlasování se uskuteční rok poté, co Slovensko poplatníků. Hlasování se uskuteční rok poté, co Slovensko loni v květnu. Hlasování se uskuteční rok poté, co Slovensko loni v květnu navštívil výbor Evropského parlamentu pro rozpočtuteční rok poté, co Slovensko loni v květnu navštívil výbor Evropského parlamentu pro rozpočté, co Slovensko loni v květnu navštívil výbor Evropského parlamentu pro rozpočtovou kontrolu. Slovensko loni v květnu navštívil výbor Evropského parlamentu pro rozpočtovou kontrolu. Navštívil výbor Evropského parlamentu pro rozpočtovou kontrolu. Fotbalisté Arsenalu Evropského parlamentu pro rozpočtovou kontrolu. Fotbalisté Arsenalu po dlouhých 22 letech parlamentu pro rozpočtovou kontrolu. Fotbalisté Arsenalu po dlouhých 22 letech rozpočtovou kontrolu. Fotbalisté Arsenalu po dlouhých 22 letech vyhráli anglickou ligu kontrolu. Fotbalisté Arsenalu po dlouhých 22 letech vyhráli anglickou ligu. Fotbalisté Arsenalu po dlouhých 22 letech vyhráli anglickou ligu. Kanonýři v úterý sice na po dlouhých 22 letech vyhráli anglickou ligu. Kanonýři v úterý sice nehráli, ale ty 22 letech vyhráli anglickou ligu. Kanonýři v úterý sice nehráli, ale titul jim v letech vyhráli anglickou ligu. Kanonýři v úterý sice nehráli, ale titul jim v dohrávce anglickou ligu. Kanonýři v úterý sice nehráli, ale titul jim v dohrávce předposledního kola. Kanonýři v úterý sice nehráli, ale titul jim v dohrávce předposledního kola. Úterý sice nehráli, ale titul jim v dohrávce předposledního kola zajistila remíza. Nehráli, ale titul jim v dohrávce předposledního kola zajistila remíza Manchester City 1-1 v Barmountu. Dohrávce předposledního kola zajistila remíza Manchester City 1-1 v Barmountu. Rock Rádio. Posledního kola zajistila remíza Manchester City 1-1 v Barmountu. Rock Rádio. Zajistila remíza Manchester City 1-1 v Barmountu. Rock Rádio. Remíza Manchester City 1-1 v Barmountu. Rock Rádio. Počasí. Dneska čekáme City 1-1 v Barmountu. Rock Rádio. Počasí. Dneska čekáme oblačno až na Barmountu. Rock Rádio. Počasí. Dneska čekáme oblačno až polojasno v Čechách. Rock Rádio. Počasí. Dneska čekáme oblačno až polojasno v Čechách. Radio. Počasí. Dneska čekáme oblačno až polojasno v Čechách, může být přechodně až. Počasí. Dneska čekáme oblačno až polojasno v Čechách, může být přechodně až zataženo. Dneska čekáme oblačno až polojasno v Čechách, může být přechodně až zataženo a místy zaprší. Čekáme oblačno až polojasno v Čechách, může být přechodně až zataženo a místy zaprší. Nejvyšší oblačno až polojasno v Čechách, může být přechodně až zataženo a místy zaprší. Nejvyšší v Čechách, může být přechodně až zataženo a místy zaprší. Nejvyšší teploty 18 až v Čechách, může být přechodně až zataženo a místy zaprší. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia až zataženo a místy zaprší. Nejvyšší teploty 18 až 23 zaprší. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů Celsia. Spahot.

0: Kvalitní.
1: Nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
0: Kvalitní vrtané studny na klí.
1: Nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
0: Kvalitní vrtané. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou záruku. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivo. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: Připadáš si ve značkovej
0: hač s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: Připadáš si ve značkovej
0: hač s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší
0: zárukou. Profivoda.cz.
2: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší
0: Profivoda.cz.
2: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Ty ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. Větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. VVV chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. VVV

0: 18 až 23 stupňů Celsia.
1: Spahotel
0: 23 stupňů Celsia.
1: Spahotel Děvín, Mariánské Lázně.
0: 20 stupňů Celsia.
1: Spahotel Děvín, Mariánské
0: Lázně.
1: Spahotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí Spahotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Spahotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Spahotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské Prodín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské Prodské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika. Léčivé prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika. Léčivé pramen Děvín.
0: Na D3 se
2: Rock Radio doprava.
0: Na D3 se řeší nehoda ve směru na
2: Rock Radio doprava.
0: Na D3 se řeší nehoda ve směru na České
2: Rock Radio doprava.
0: Na D3 se řeší nehoda ve směru na České Budějovice
2: doprava.
0: Na D3 se řeší nehoda ve směru na České Budějovice na STEM 8. poutem. Na D3 se řeší nehoda ve směru na České Budějovice na STEM 8,5 kilometru. Se řeší nehoda ve směru na České Budějovice na STEM 8,5 kilometru Uhoru. Ve směru na České Budějovice na STEM 8,5 kilometru Uhoru. Směru na České Budějovice na STEM 8,5 kilometru Uhoru. Sic. Budějovice na STEM 8,5 kilometru Uhoru. Sic. Na Pražském okruhu se bouralo ve směru na STEM 8,5 kilometru Uhoru. Sic. Na Pražském okruhu se bouralo 8,5 kilometru Uhoru Sic. Na Pražském okruhu se bouralo ve směru k D1 na 24 kilometru Uhoru Sic. Na Pražském okruhu se bouralo ve směru k D1 na 20 Sic. Na Pražském okruhu se bouralo ve směru k D1 na 24,5 kilometru. Na Pražském okruhu se bouralo ve směru k D1 na 24,5 kilometru. Tam jsou sotobáky. A pozor si dejte taky na nehodu v Litomyšli na Záhajské ulici. A pozor si dejte taky na nehodu v Litomyšli na Záhajské ulici. Dejte taky na nehodu v Litomyšli na Záhajské ulici. Nehodu v Litomyšli na Záhajské ulici.
1: Instagram Rock Rádia.
0: Záhajské ulici.
1: Instagram Rock Rádia.
0: Ulici.
1: Instagram Rock Rádia. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeň. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeň. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte. Zda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zas. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zas. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zas. Za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Patří. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte až zastavíte. Kontrolujte až zastavíte. Až zastavíte. Rock Radio. Rock Radio. Rockový. Rokový dopoledne. Rock Radio, rokový dopoledne. Rock Radio, rokový dopoledne.
3: Rokový dopoledne startuje
1: Rock Radio, rokový dopoledne.
3: Rokový dopoledne.
1: Rock Radio, rokový dopoledne.
3: Rokový dopoledne.

0: Rokový dovolené.
1: Rokový dopoledne startuje právě teď, 3 minuty po deváté. S vámi je Kamil a samozřejmě dopoledne startuje právě teď 3 minuty po 9. hodině. S vámi je Kamil a samozřejmě středa, to znamená hvězdný host. Zuzanka je tady taky ještě. Zdravím všechny posluchače. Propoj si to, že bys nám takhle jako víš do toho openu, je to takový netradiční, ale...
2: Life is life, na na na na na. Life is life.

0: který vychází v pátek, aktuálním dění v kapele a taky o novým albu, který vychází v pátek. Tak zůstaňte s námi v kapele a taky o novým albu, který vychází v pátek. Tak zůstaňte s námi, za chvíli jsme Dáč Korpíky.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

0: Teď už si celý den nebudete zpívat nic jinýho.
1: Budeme se bavit o aktuálním dění v kapele a taky o novém albu, který vychází v pátek.

0: Hviezdný host. Hviezdný host Rokra. Hviezdný host Rokra. Hviezdný host Rokrádia. Hviezdný host Rokrádia. Hviezdný host Rokrádia. Hviezdným hostem Rokrádia. Hviezdným hostem Rokrádia je Rokrádia. Hviezdným hostem Hviezdným hostem Rokrádia je Hviezdným hostem Rokrádia je dneska Márdi z Vypsaných fixy. Hviezdným hostem Rokrádia je dneska Márdi z Vypsaných fixy. Už jste to určitě Hviezdným hostem Rokrádia je dneska Márdi z Vypsaných fixy. Už jste to určitě poznali, pokud Hviezdným hostem Rokrádia je dneska Márdi z Vypsaných fixy. Už jste to určitě poznali, pokud jste poslouchali hned. Já je dneska Márdi z Vypsaných fixy. Už jste to určitě poznali, pokud jste poslouchali hned. Od Márdi z Vypsaných fixy. Už jste to určitě poznali, pokud jste poslouchali hned od 9 hodin, protože Márdi se nám představil. Fixy, už jste to určitě poznali, pokud jste poslouchali hned od 9 hodin, protože Márdi se nám představil. To určitě poznali, pokud jste poslouchali hned od 9 hodin, protože Márdi se nám představil. Pokud jste poslouchali hned od 9 hodin, protože Márdi se nám představil a taky nám zahrál. Hned od 9 hodin, protože Márdi se nám představil a taky nám zahrál. Nicméně, já bych to na začátek trošku hodin, protože Márdi se nám představil a taky nám zahrál. Nicméně, já bych to na začátek trošku, že Márdi se nám představil a taky nám zahrál. Nicméně, já bych to na začátek trošku stavil a taky nám zahrál. Nicméně, já bych to na začátek trošku odlehčil. A ty si tady zahrál. Nicméně, já bych to na začátek trošku odlehčil. A ty si tady říkal, nicméně, já bych to na začátek trošku odlehčil. A ty si tady říkal krásnou příhodu. To na začátek trošku odlehčil. A ty si tady říkal krásnou příhodu. A ty si tady říkal krásnou příhodu o tom, protože příští týden. A ty si tady říkal krásnou příhodu o tom, protože příští týden nás čeká. Ty si tady říkal krásnou příhodu o tom, protože příští týden nás čeká Jirka Daron, samozřejmě Pragokon. Krásnou příhodu o tom, protože příští týden nás čeká Jirka Daron, samozřejmě Pragokoncert, metal. O tom, protože příští týden nás čeká Jirka Daron, samozřejmě Pragokoncert, protože příští týden nás čeká Jirka Daron, samozřejmě Pragokoncert, Metal Fest. Příští týden nás čeká Jirka Daron, samozřejmě Pragokoncert, Metal Fest. Jirka Daron, samozřejmě Pragokoncert, Metal Fest, Rockcastle a Mason, samozřejmě Pragokoncert, Metal Fest, Rockcastle a Masters of Rock, Pragokoncert, Metal Fest, Rockcastle a Masters of Rock, Metal Fest, Rockcastle a Masters of Rock, Metal Fest, Rockcastle a Masters of Rock.
1: Jasně.
0: A vy máte právě na Masters of Rock jako Rockcastle a Masters of Rock.
1: Jasně.
0: A vy máte právě na Masters of Rock a Masters of Rock.
1: Jasně.
0: A vy máte právě na Masters of Rock jako fixa krásnou vzpomínku. Masters of Rock.
1: Jasně.
0: A vy máte právě na Masters of Rock jako fixa krásnou vzpomínku.
1: Jasně.
0: A vy máte právě na Masters of Rock jako fixa krásnou vzpomínku, tak by si tady mohl přetlumočit i a vy máte právě na Masters of Rock jako fixa krásnou vzpomínku, tak by si tady mohl přetlumočit Masters of Rock jako fixa krásnou vzpomínku, tak by si tady mohl přetlumočit i posluchačům, protože já jsem se fakt fixa krásnou vzpomínku, tak by si tady mohl přetlumočit i posluchačům, protože já jsem se fakt vzpomínku, tak by si tady mohl přetlumočit i posluchačům, protože já jsem se fakt pobavil, tak zapomínej, jaký to tak by si tady mohl přetlumočit i posluchačům, protože já jsem se fakt pobavil, tak by mohl přetlumočit i posluchačům, protože já jsem se fakt pobavil, tak zapomínej, jaký to byl rok, prosím tě.
1: Hele,
0: posluchačům, protože já jsem se fakt pobavil, tak zapomínej, jaký to byl rok, prosím tě.
1: Hele, rok si přesně ne.
0: Já jsem se fakt pobavil, tak zapomínej, jaký to byl rok, prosím tě.
1: Hele, rok si
0: pobavil, tak zapomínej, jaký to byl rok, prosím tě.
1: Hele, rok si přesně nepamatuju, ale je to už...
0: Vzpomínaj, jaký to byl rok, prosím tě.
1: Hele, rok si přesně nepamatuju, ale je to už jako...
0: Prosím tě.
1: Hele, rok si přesně nepamatuju, ale je to už jako poměrně dlouho, myslím, že minimálně...

0: minimálně takových 12-15 let to může být. A je to příhoda, 12-15 let to může být. A je to příhoda, když jsme hráli na celé to může být. A je to příhoda, když jsme hráli na Masters of Fate. A je to příhoda, když jsme hráli na Masters of a je to příhoda, když jsme hráli na Masters of Rock a je to příhoda, když jsme hráli na Masters of Rock a vždycky tam se vyskytovali takhle jako zástupci, když jsme hráli na Masters of Rock a vždycky tam se vyskytovali takhle jako zástupci jiných žánrů. Když jsme hráli na Masters of Rock a vždycky tam se vyskytovali takhle jako zástupci jiných Masters of Rock a vždycky tam se vyskytovali takhle jako zástupci jiných žánrů a vždycky tam se vyskytovali takhle jako zástupci jiných žánrů, který tako okořenili. Vždycky tam se vyskytovali takhle jako zástupci jiných žánrů, který tako okořenili. Tam se vyskytovali takhle jako zástupci jiných žánrů, který tako okořenili, třeba fléret nebo takhle jako zástupci jiných žánrů, který tako okořenili, třeba fléret. Zástupci jiných žánrů, který tako okořenili, třeba fléret nebo nebo teda vypsaná žánrů, který tako okořenili, třeba fléret nebo nebo teda tako okořenili, třeba fléret nebo nebo teda vypsaná čo, třeba fléret, nebo teda vypsaná fixa.
1: Myslím taky letos.
0: Vypsaná fixa, že to je, nebo teda vypsaná fixa.
1: Myslím taky letos.
0: Vypsaná fixa, že to jako nebylo, nebo teda vypsaná
1: fixa. Myslím taky letos.
0: Vypsaná fixa, že to jako nebylo úplně jako, nejsme úplně metal, nebo teda vypsaná fixa.
1: Myslím taky letos.
0: Vypsaná fixa, že to jako nebylo úplně jako, nejsme úplně metal. No ale
1: myslím taky letos.
0: Vypsaná fixa, že to jako nebylo úplně jako, nejsme úplně metal. No ale tak vypsaná fixa, že to jako nebylo úplně jako, nejsme úplně metal. No ale tak jsme tam jako byli, že jo, a že to jako nebylo úplně jako, nejsme úplně metal. No ale tak jsme tam jako byli, že jo, a jako nejsme úplně metal. No ale tak jsme tam jako byli, že jo, a po nás teda předně metal. No ale tak jsme tam jako byli, že jo, a po nás. No ale tak jsme tam jako byli, že jo, a po nás teda tak jsme tam jako byli, že jo, a po nás teda před náma, že jo, a po nás teda před náma měla vystoupit hlavní a po nás teda před náma měla vystoupit hlavní po nás teda před náma měla vystoupit hlavní hvězda toho dne teda před náma měla vystoupit hlavní hvězda toho dne nebo před náma měla vystoupit hlavní hvězda toho dne nebo celého festivalu měla vystoupit hlavní hvězda toho dne nebo celého festivalu kopala Rage, což je taková jako koupit hlavní hvězda toho dne nebo celého festivalu kopala Rage, což je taková jako ostrá pálka. Hlavní hvězda toho dne nebo celého festivalu kopala Rage, což je taková jako ostrá parta z nekda toho dne nebo celého festivalu kopala Rage, což je taková jako ostrá parta z nekompromisní nebo celého festivalu kopala Rage, což je taková jako ostrá parta s nekompromisníma fanouškama kopala Rage, což je taková jako ostrá parta z nekompromisní s fanouškama, což je taková jako ostrá parta s nekompromisníma fanouškama, jako ostrá parta s nekompromisníma fanouškama a ty už se tam začali sarocovat, když jsme přijeli s nekompromisníma fanouškama a ty už se tam začali sarocovat, když jsme přijeli a viděli jsme je v první kompromisníma fanouškama a ty už se tam začali sarocovat, když jsme přijeli a viděli jsme je v prvních kama a ty už se tam začali sarocovat, když jsme přijeli a viděli jsme je v prvních a ty už se tam začali sarocovat, když jsme přijeli a viděli jsme v prvních lineách. Ty už se tam začali sarocovat, když jsme přijeli a viděli jsme v prvních lineách, jak jsou prostě natěšený na ty rage. Jakože to, když jsme přijeli a viděli jsme v prvních lineách, jak jsou prostě natěšený na ty rage. Jakože to fakt si užijou. Viděli jsme v prvních lineách, jak jsou prostě natěšený na ty rage. Jakože to fakt si užijou. V prvních lineách, jak jsou prostě natěšený na ty rage. Jakože to fakt si užijou. Jenom lineách, jak jsou prostě natěšený na ty rage. Jakože to fakt si užijou. Jenomže rage, tyjo, jsem prostě natěšený na ty rage, jakože to fakt si užijou. Jenomže rage, tyjo, na ty rage, jakože to fakt si užijou. Jenomže rage, tyjo, se někde zasekli a měli zpoždění, že to fakt si užijou. Jenomže rage, tyjo, se někde zasekli a měli zpoždění, na přišel užijou. Jenomže rage, tyjo, se někde zasekli a měli zpoždění, na přišel Daro, ona říká, hele, jenomže rage, tyjo, se někde zasekli a měli zpoždění, na přišel Daro, ona říká, hele, kluci, tyjo, se někde zasekli a měli zpoždění. Na přišel Daro, ona říká, hele, zase

pekli a měli spoždění. Na přišel dar, ona říká, hele kluci, Rage mají spoždění. My to vyměníme a půjdete vy. Tento dodělal, ten tam vylez ven a říkal, chcete Rage? A už jo.

0: naši fanoušci do přestrany rejčařů, a naštěstí pak sám protlačil nějaký naši fanoušci dopředu a čařů, a naštěstí pak sám protlačil nějaký naši fanoušci dopředu a jak jsme jako ustáli dobře. Naštěstí pak sám protlačil nějaký naši fanoušci dopředu a jak jsme jako ustáli dobře.
1: Takže to dopadlo dobře.
0: No, tlačil nějaký naši fanoušci dopředu a jak jsme jako ustáli dobře.
1: Takže to dopadlo dobře.
0: No, ale ten jako začal dopředu a jak jsme jako ustáli dobře.
1: Takže to dopadlo dobře.
0: No, ale ten jako začátek to jak jsme jako ustáli dobře.
1: Takže to dopadlo dobře.
0: No, ale ten jako začátek to bych jako nepřál. Jsme jako ustáli dobře.
1: Takže to dopadlo dobře.
0: No, ale ten jako začátek to bych jako nepřál nikomu, no.
1: Hele, dobře. Takže to dopadlo dobře.
0: No, ale ten jako začátek to bych jako nepřál nikomu, no.
1: Takže to dopadlo dobře.
0: No, ale ten jako začátek to bych jako nepřál nikomu, no.
1: Dobře.
0: No, ale ten jako začátek to bych jako nepřál nikomu, no.
2: Hele, tak máte aspoň takovýhle výzvy za sebou a
0: to začátek to bych jako nepřál nikomu, no.
2: Hele, tak máte aspoň takovýhle výzvy za sebou a víte, že se umíte postavit.
0: Abych jako nepřál nikomu, no.
2: Hele, tak máte aspoň takovýhle výzvy za sebou a víte, že se umíte.
0: Nepřál nikomu, no.
2: Hele, tak máte aspoň takovýhle výzvy za sebou a víte, že se umíte postavit čelem. Hele, tak máte aspoň takovýhle výzvy za sebou a víte, že se umíte postavit. Máte aspoň takovýhle výzvy za sebou a víte, že se umíte postavit čelem, jako že. Výzvy za sebou a víte, že se umíte postavit čelem, jako že.
0: Je to pravda, no, prostě.
2: A víte, že se umíte postavit čelem, jako že.
0: Je to pravda, no.
2: Že se umíte postavit čelem, jako že.
0: Je to pravda, no, prostě jako jak zpíváme, dno je dobrý na to.
2: Postavit čelem, jako že.
0: Je to pravda, no, prostě jako jak zpíváme, dno je.
2: Jako že.
0: Je to pravda, no, prostě jako jak zpíváme, dno je dobrý na to. Je to pravda, no, prostě jako jak zpíváme, dno je dobrý na to, aby si to prohlí. Je to pravda, no, prostě jako jak zpíváme, dno je dobrý na to, aby si to prohlí, tak prostě jako jak zpíváme, dno je dobrý na to, aby si to prohlí, takže tady jsme jako jak zpíváme, dno je dobrý na to, aby si to prohlí, takže tady jsme se potopili. Zpíváme, dno je dobrý na to, aby si to prohlí, takže tady jsme se potopili a tam ty byl podbrý na to, aby si to prohlí, takže tady jsme se potopili a tam ty byl potápěč, si to prohlí, takže tady jsme se potopili a tam ty byl potápěč a měl ty na skafandru, takže tady jsme se potopili a tam ty byl potápěč a měl ty na skafandru napsáno rage. Tady jsme se potopili a tam ty byl potápěč a měl ty na skafandru napsáno potopili a tam ty byl potápěč a měl ty na skafandru napsáno rage, ty jo. Ale byl potápěč a měl ty na skafandru napsáno rage, ty jo. Ale jako potápěč a měl ty na skafandru napsáno rage, ty jo. Ale jako měl ty na skafandru napsáno rage, ty jo. Ale jako pak když přijeli a rozsekali to tam na padrť, napsáno rage, ty jo. Ale jako pak když přijeli a rozsekali to tam na padrť, kvalitní skvělá, napsáno rage, ty jo. Ale jako pak když přijeli a rozsekali to tam na padrť, ale jako pak když přijeli a rozsekali to tam na padrť, kvalitní skvělá parta energická. Ale jako pak když přijeli a rozsekali to tam na padrť, kvalitní skvělá parta energická. Pak když přijeli a rozsekali to tam na padrť, kvalitní skvělá parta energická.
2: Tak super, krásná vzpomínka.
0: Přijeli a rozsekali to tam na padrť, kvalitní skvělá parta energická.
2: Tak super, krásná vzpomínka.
0: Rozsekali to tam na padrť, kvalitní skvělá parta energická.
2: Tak super, krásná vzpomínka.
0: Kvalitní skvělá parta energická.
2: Tak super, krásná vzpomínka. Nicméně teď pojďme do současnosti.
0: Parta energická.
2: Tak super, krásná vzpomínka. Nicméně teď pojďme. Tak super, krásná vzpomínka. Nicméně teď pojďme do současnosti a zase to trošku odlehčíme. Krásná vzpomínka. Nicméně teď pojďme do současnosti a zase to trošku odlehčíme. A nicméně teď pojďme do současnosti a zase to trošku odlehčíme. Protože teď pojďme do současnosti a zase to trošku odlehčíme. Protože jsme do současnosti a zase to trošku odlehčíme. Protože současnosti a zase to trošku odlehčíme. Protože co ten trošku odlehčíme? Protože co ten pohár? Co ten tyčíme? Protože co ten pohár? Co ten titul? Protože co ten pohár? Co ten titul?
0: No tak
2: co ten pohár? Co ten titul?
0: No tak to
2: co ten pohár? Co ten titul?
0: No tak to je těžký.
2: Co ten pohár? Co ten titul?
0: No tak to je těžký pohár, ten právě
2: co ten titul?
0: No tak to je těžký pohár, ten se ten

0: titul.
1: No, tak to je těžký pohár, to se nedá odlehčit.
2: Ze Stanley Cupem bych to nemohl dělat, že ten můžou zvednout na hlavu jenom členové vítězného team management, ale tady byl trošku jako naštvaný, že jsme tu Spartu vyřadili.
1: Byly oslavy pro Pardubice, to bylo skvělý, že jsme zvítězili po mnoha letech.
2: Ale ty jsi v tom byl i nějak zainteresovaný, ne? Jako, protože jsem viděl, že jsi měl dres a v tom byl i nějak zainteresovaný.

0: Zainteresovaný, ne, jako protože jsem viděl, že jsi měl dres a zainteresovaný, ne, jako protože jsem viděl, že jsi měl dres a to byl ten pohár vlastně, který jako protože jsem viděl, že jsi měl dres a to byl ten pohár vlastně, který jsi měl v ruce, nebo že jsem viděl, že jsi měl dres a to byl ten pohár vlastně, který jsi měl v ruce, nebo si i měl dres a to byl ten pohár vlastně, který jsi měl v ruce, nebo si i a to byl ten pohár vlastně, který jsi měl v ruce, nebo si i něco hrál, tuším, že to byl ten pohár vlastně, který jsi měl v ruce, nebo si i něco hrál, tuším, že
1: hele, ty jo, tuhle sezónu
0: ten pohár vlastně, který jsi měl v ruce, nebo si i něco hrál, tuším, že
1: hele, ty jo,
0: vlastně, který jsi měl v ruce, nebo si i něco hrál, tuším, že
1: hele, ty jo, tuhle sezónu
0: v ruce, nebo si i něco hrál, tuším, že
1: hele, ty jo, tuhle sezónu jsem byl s tím Dynamem propojený fakt hodně.
0: Co hrál, tuším, že
1: hele, ty jo, tuhle sezónu jsem byl s tím Dynamem propojený fakt hodně, protože oni přišli před
0: tuším, že
1: hele, ty jo, tuhle sezónu jsem byl s tím Dynamem propojený fakt hodně, protože oni přišli před sezónou. Hele, ty jo, tuhle sezónu jsem byl s tím Dynamem propojený fakt hodně, protože oni přišli před sezónou, že by chtěli jsem byl s tím Dynamem propojený fakt hodně, protože oni přišli před sezónou, že by chtěli udělat speciální dres. Dynamem propojený fakt hodně, protože oni přišli před sezónou, že by chtěli udělat speciální dres. Fakt hodně, protože oni přišli před sezónou, že by chtěli udělat speciální dres, na kterým by se propojilo, že oni přišli před sezónou, že by chtěli udělat speciální dres, na kterým by se propojilo před sezónou, že by chtěli udělat speciální dres, na kterým by se propojilo hlavní město našich písní, sam chtěli udělat speciální dres, na kterým by se propojilo hlavní město našich písní San Diego a speciální dres, na kterým by se propojilo hlavní město našich písní San Diego a ten klub, takže na kterým by se propojilo hlavní město našich písní San Diego a ten klub, takže by se propojilo hlavní město našich písní San Diego a ten klub, takže jsme zapojilo hlavní město našich písní San Diego a ten klub, takže jsme z Limbem našich písní San Diego a ten klub, takže jsme z Limbem s grafikem naším to společně dali do Diego a ten klub, takže jsme s Limbem, s grafikem naším, to společně dali dohromady a ten klub. Takže jsme s Limbem, s grafikem naším, to společně dali dohromady. Takže jsme s Limbem, s grafikem naším, to společně dali dohromady a ty hráči v posledním Limbem, s grafikem naším, to společně dali dohromady a ty hráči v posledním zápase základní naším, to společně dali dohromady a ty hráči v posledním zápase základní části nastoupně dali dohromady a ty hráči v posledním zápase základní části nastoupili v tom a ty hráči v posledním zápase základní části nastoupili v tom drezu, což hráči v posledním zápase základní části nastoupili v tom drezu, což je vždycky speciální dres. Mm-hmm. V posledním zápase základní části nastoupili v tom drezu, což je vždycky speciální dres, mm-hmm, který se mm-hmm používá. V zápase základní části nastoupili v tom drezu, což je vždycky speciální dres, mm-hmm, který se mm-hmm používá. Části nastoupili v tom drezu, což je vždycky speciální dres, mm-hmm, který se mm-hmm používá na jedno utkání. Zastoupili v tom drezu, což je vždycky speciální dres, mm-hmm, který se používá na, což je vždycky speciální dres, mm-hmm, který se používá na jedno utkání, za speciální dres, mm-hmm, který se mm-hmm používá na jedno utkání za celou sezónu, je na ta extra, který se mm-hmm používá na jedno utkání za celou sezónu, je na ta extra liga to dovoluje. No jo, a na jedno utkání za celou sezónu, je na ta extra liga to dovoluje. No jo, ale jedno utkání za celou sezónu, je na ta extra liga to dovoluje. No jo, ale utkání za celou sezónu, je na ta extra liga to dovoluje. No jo, ale nikdy v těch speciálních je na ta extraliga to dovoluje. No jo, ale ta extraliga to dovoluje. No jo, ale nikdy v těch speciálních drezech nevyhráli. Liga to dovoluje. No jo, ale nikdy v těch speciálních drezech. No jo, ale nikdy v těch speciálních drezech nevyhráli. Nikdy v těch speciálních drezech nevyhráli. Byli už jako vždycky. Nikdy v těch speciálních drezech nevyhráli. Byli už jako vždycky každý rok se nějaký dělá. No jo, nikdy v těch speciálních drezech nevyhráli. Byli už jako vždycky každý rok se nějaký dělá. No jo, a speciální drezech nevyhráli. Byli už jako vždycky každý rok se nějaký dělá. No jo, a tak jsem tam přišel, hráli. Byli už jako vždycky každý rok se nějaký dělá. No jo, a tak jsem tam přišel, byli už jako vždycky každý rok se nějaký dělá. No jo, a tak jsem tam přišel, proběh ten ceremonický každý rok se nějaký dělá. No jo, a tak jsem tam přišel, proběh ten ceremonický se nějaký dělá. No jo, a tak jsem tam přišel, proběh ten ceremoniál v těch drezech, já jsem tam hrál na kytar. No jo, a tak jsem tam přišel, proběh ten ceremoniál v těch drezech, já jsem tam hrál na kytaru, bylo to a tak jsem tam přišel, proběh ten ceremoniál v těch drezech, já jsem tam hrál na kytaru.

bylo to šílený. Tam přišel, proběh ten ceremoniál v těch drezech, já jsem tam hrál na kytaru, bylo to šílený. A začali jsme hrát a proběh ten ceremoniál v těch drezech, já jsem tam hrál na kytaru, bylo to šílený. A začali jsme hrát ceremoniál v těch drezech, já jsem tam hrál na kytaru, bylo to šílený. A začali jsme hrát a před třetí třetinou to bylo drezech, já jsem tam hrál na kytaru, bylo to šílený. A začali jsme hrát a před třetí třetinou to bylo 0-3 kytaru, bylo to šílený. A začali jsme hrát a před třetí třetinou to bylo 0-3. A začali jsme hrát a před třetí třetinou to bylo 0-3. No ale pak se stal zázrak. Začali jsme hrát a před třetí třetinou to bylo 0-3. No ale pak se stal zázrak. Před třetí třetinou to bylo 0-3. No ale pak se stal zázrak a 10 sekund před třetí třetinou to bylo 0-3. No ale pak se stal zázrak a 10 sekund před 0-3. No ale pak se stal zázrak a 10 sekund před koncem se to celý otočili, vyrovnali na 3. No ale pak se stal zázrak a 10 sekund před koncem se to celý otočili, vyrovnali na 3-3. No ale pak se stal zázrak a 10 sekund před koncem se to celý otočili, vyrovnali na 3-3. A pak se stal zázrak a 10 sekund před koncem se to celý otočili, vyrovnali na 3-3. A v prodloužení jsme a 10 sekund před koncem se to celý otočili, vyrovnali na 3-3. A v prodloužení jsme vyhráli. Před koncem se to celý otočili, vyrovnali na 3-3. A v prodloužení jsme vyhráli 4-3. To celý otočili, vyrovnali na 3-3 a v prodloužení jsme vyhráli 4-3. No a mně došlo, vyrovnali na 3-3 a v prodloužení jsme vyhráli 4-3. No a mně došlo, že ten dres asi nosí a v prodloužení jsme vyhráli 4-3. No a mně došlo, že ten dres asi nosí prodloužení jsme vyhráli 4-3. No a mně došlo, že ten dres asi nosí štěstí, tak jsme vyhráli 4-3. No a mně došlo, že ten dres asi nosí štěstí, tak jsem celý 3. No a mně došlo, že ten dres asi nosí štěstí, tak jsem celý playoff chodil v tom drezu. No a mně došlo, že ten dres asi nosí štěstí, tak jsem celý playoff chodil v tom drezu. A fakt doma v tom šlo, že ten dres asi nosí štěstí, tak jsem celý playoff chodil v tom drezu. A fakt doma v tom drezu jsme nosí štěstí, tak jsem celý playoff chodil v tom drezu. A fakt doma v tom drezu jsme ne... když jsem celý playoff chodil v tom drezu. A fakt doma v tom drezu jsme ne... když jsem tam byl, chodil v tom drezu. A fakt doma v tom drezu jsme ne... když jsem tam byl a měl jsem na sobě ten dres, tak jsem chodil v tom drezu. A fakt doma v tom drezu jsme ne... když jsem tam byl a měl jsem na sobě ten dres. A fakt doma v tom drezu jsme ne... když jsem tam byl a měl jsem na sobě ten dres, tak jsme ne... fakt doma v tom drezu jsme ne... když jsem tam byl a měl jsem na sobě ten dres, tak jsme neprohrávali. V tom drezu jsme ne... když jsem tam byl a měl jsem na sobě ten dres, tak jsme neprohrávali. Jsem tam byl a měl jsem na sobě ten dres, tak jsme neprohrávali. A potom jsem jednou nemohl a vlastně mám na sobě ten dres, tak jsme neprohrávali. A potom jsem jednou nemohl a tak jsme neprohrávali. A potom jsem jednou nemohl a vlastně Marcel neprohrávali. A potom jsem jednou nemohl a vlastně Marcel, šéf PR-u Dynamali. A potom jsem jednou nemohl a vlastně Marcel, šéf PR-u Dynama mě donutil tam. A potom jsem jednou nemohl a vlastně Marcel, šéf PR-u Dynama mě donutil moh a vlastně Marcel, šéf PR-u Dynama mě donutil tam přijet aspoň na poslední třetinu. Vlastně Marcel, šéf PR-u Dynama mě donutil tam přijet aspoň na poslední třetinu. Protože šéf PR-u Dynama mě donutil tam přijet aspoň na poslední třetinu. Protože prohrávali, tak Dynama mě donutil tam přijet aspoň na poslední třetinu. Protože prohrávali, tak jsem tam vběhnul, tam přijet aspoň na poslední třetinu. Protože prohrávali, tak jsem tam vběhnul a přijet aspoň na poslední třetinu. Protože prohrávali, tak jsem tam vběhnul aspoň na poslední třetinu. Protože prohrávali, tak jsem tam vběhnul a třetinu. Protože prohrávali, tak jsem tam vběhnul a vstojím před prohrávali, tak jsem tam vběhnul a vstojím před tím zimákem, hned byl gól, slavně, tak jsem tam vběhnul a vstojím před tím zimákem, hned byl gól, slavně jsem ten dres, vběhnul a vstojím před tím zimákem, hned byl gól, slavně jsem ten dres, pak jsem a vstojím před tím zimákem, hned byl gól, slavně jsem ten dres, pak jsem si tam dosedl hned, a vstojím před tím zimákem, hned byl gól, slavně jsem ten dres, pak jsem si tam dosedl hned, byl další, a on říkal, tím zimákem, hned byl gól, slavně jsem ten dres, pak jsem si tam dosedl hned, byl další, a on říkal, vidíš, to funguje, gól, slavně jsem ten dres, pak jsem si tam dosedl hned, byl další, a on říkal, vidíš, to funguje, to je prostě, slavně jsem ten dres, pak jsem si tam dosedl hned, byl další, a on říkal, vidíš, to funguje, to je prostě, pak jsem si tam dosedl hned, byl další, a on říkal, vidíš, to funguje, to je prostě, my jsme na to pověrčiví, takže jsem si tam dosedl hned, byl další, a on říkal, vidíš, to funguje, to je prostě, my jsme na to pověrčiví, takže hned byl další.

0: A on říká, vidíš, to funguje, to je prostě, my jsme na to pověrčiví, takže, říká, vidíš, to funguje, to je prostě, my jsme na to pověrčiví, takže ten dres jako třeba nějakým, funguje, to je prostě, my jsme na to pověrčiví, takže ten dres jako třeba nějakým, prostě, my jsme na to pověrčiví, takže ten dres jako třeba nějakým procentem něco pověrčiví, takže ten dres jako třeba nějakým procentem něco přines, takže ten dres jako třeba nějakým procentem něco přines, nějaký štěstí. Ten dres jako třeba nějakým procentem něco přines, nějaký štěstí.
1: Tak ty se staneš maskotem ještě.
0: Jejich. No, tak třeba nějakým procentem něco přines, nějaký štěstí.
1: Tak ty se staneš maskotem ještě. Jejich.
0: No, tak procentem něco přines, nějaký štěstí.
1: Tak ty se staneš maskotem ještě. Jejich.
0: No, tak to jsem jako říkal, že co přines, nějaký štěstí.
1: Tak ty se staneš maskotem ještě. Jejich.
0: No, tak to jsem jako říkal, že to mají toho Hakita, že to zas ne.
1: Tak ty se staneš maskotem ještě. Jejich.
0: No, tak to jsem jako říkal, že to mají toho Hakita, že to zas
1: staneš maskotem ještě.
0: No, tak to jsem jako říkal, že to mají toho Hakita, že to zas ne.
1: Ještě.
0: No, tak to jsem jako říkal, že to mají toho Hakita, že to zas ne. A ono vždycky jsem jako říkal, že to mají toho Hakita, že to zas ne. A ono vždycky mají toho Hakita, že to zas ne. A ono vždycky to funguje jenom chvíli, takže to zas ne. A ono vždycky to funguje jenom chvíli, takže to splnilo svůj úkol. A ono vždycky to funguje jenom chvíli, takže to splnilo svůj úkol. Vždycky to funguje jenom chvíli, takže to splnilo svůj úkol. A titul je doma, to stačí. To funguje jenom chvíli, takže to splnilo svůj úkol. A titul je doma, to stačí. Chvíli, takže to splnilo svůj úkol. A titul je doma, to stačí.
1: A ty jsi chodil poctivě?
0: To splnilo svůj úkol. A titul je doma, to stačí.
1: A ty jsi chodil poctivě celou sezónu na hokej?
0: Splnilo svůj úkol. A titul je doma, to stačí.
1: A ty jsi chodil poctivě celou sezónu na hokej, nebo?
0: Titul je doma, to stačí.
1: A ty jsi chodil poctivě celou sezónu na hokej, nebo?
0: No, chodil. Doma, to stačí.
1: A ty jsi chodil poctivě celou sezónu na hokej, nebo?
0: No, chodil. Já tam chodím jako.
1: A ty jsi chodil poctivě celou sezónu na hokej, nebo?
0: No, chodil. Já tam chodím jako.
1: Chodil poctivě celou sezónu na hokej, nebo?
0: No, chodil. Já tam chodím jako.
1: Sezónu na hokej, nebo?
0: No, chodil. Já tam chodím jako. Já tam chodím s kamarádem s Vilémem.
1: Nebo?
0: No, chodil. Já tam chodím jako. Já tam chodím s kamarádem s Vilémem. No, chodil. Já tam chodím jako. Já tam chodím s kamarádem s Vilémem. A vlastně. Já tam chodím jako. Já tam chodím s kamarádem s Vilémem. A vlastně jako. Já tam chodím s kamarádem s Vilémem. A vlastně jsme letos udělali rekord. Myslím si, že jsme chodím s kamarádem s Vilémem. A vlastně jsme letos udělali rekord. Myslím si, že jsme měli úplně s Vilémem. A vlastně jsme letos udělali rekord. Myslím si, že jsme měli úplně. Když to šlo, tak jsme fakt. A vlastně jsme letos udělali rekord. Myslím si, že jsme měli úplně. Když to šlo, tak jsme fakt. Vlastně jsme letos udělali rekord. Myslím si, že jsme měli úplně. Když to šlo, tak jsme fakt tam byli. Když jsme teda nehráli rekord. Myslím si, že jsme měli úplně. Když to šlo, tak jsme fakt tam byli. Když jsme teda nehráli, nebo když. Myslím si, že jsme měli úplně. Když to šlo, tak jsme fakt tam byli. Když jsme teda nehráli, nebo když on nemohl. Ale úplně. Když to šlo, tak jsme fakt tam byli. Když jsme teda nehráli, nebo když on nemohl, ale letos to fakt jako, tak jsme fakt tam byli, když jsme teda nehráli, nebo když on nemohl, ale letos to fakt jako tam byli, když jsme teda nehráli, nebo když on nemohl, ale letos to fakt jako, když jsme teda nehráli, nebo když on nemohl, ale letos to fakt jako jsme dali poctivě, nebo když on nemohl, ale letos to fakt jako jsme dali poctivě celou sezónu, takže nejsme žádný takový, ale letos to fakt jako jsme dali poctivě celou sezónu, takže nejsme žádný takový ty. To fakt jako jsme dali poctivě celou sezónu, takže nejsme žádný takový ty, jako že se jak jako jsme dali poctivě celou sezónu, takže nejsme žádný takový ty, jako že se jak jsme fakt fanoušci. Jsme dali poctivě celou sezónu, takže nejsme žádný takový ty, jako že se jak jsme fakt fanoušci. Poctivě celou sezónu, takže nejsme žádný takový ty, jako že se jak jsme fakt fanoušci.
1: Že si tam jdete udělat celou
0: sezónu, takže nejsme žádný takový ty, jako že se jak jsme fakt fanoušci.
1: Že si tam jdete udělat selfiečko a
0: ne, jsme žádný takový ty, jako že se jakři, jsme fakt fanoušci.
1: Že si tam jdete udělat selfiečko a
0: že se jakři, jsme fakt fanoušci.
1: Že si tam jdete udělat selfiečko a
0: ne, to my jako jsme fakt fanoušci.
1: Že si tam jdete udělat selfiečko a
0: ne, to my jako sledujeme.
1: Že si tam jdete udělat selfiečko a
0: ne, to my jako sledujeme, diskutujeme o sestavě.
1: Že si tam jdete udělat selfiečko a
0: ne, to my jako sledujeme, diskutujeme o sestavě. A on si
1: dá selfiečko a
0: ne, to my jako sledujeme, diskutujeme o sestavě a on si tam dává píváky.
1: A
0: ne, to my jako sledujeme, diskutujeme o sestavě a on si tam jako sledujeme.

0: Diskutujeme o sestavě a on si tam dává píváky.
1: A sleduješ hokej obecně třeba i teď jako mistrovství světa, nebo chodíš jenom na ty domácí zápasy?
0: Ne, sleduju.
1: Sleduješ obecně třeba i teď jako mistrovství světa, nebo chodíš jenom na ty domácí zápasy?
0: Ne, sleduju to, teď jsem se díval na...

0: asi si mysleli, dost lidí pohoršil z druhého klubu, v tom smyslu, že asi si pohoršil z druhého klubu, v tom smyslu, že asi si mysleli, že něco o tom druhého klubu, v tom smyslu, že asi si mysleli, že něco o tom, ale každopádně v tom smyslu, že asi si mysleli, že něco o tom, ale každopádně bylo to jistý, že asi si mysleli, že něco o tom, ale každopádně bylo to jistý, si mysleli, že něco o tom, ale každopádně bylo to jistý je píseň z nový desky, o který si dnes něco o tom, ale každopádně bylo to jistý je píseň z nový desky, o který si dnes o tom, ale každopádně bylo to jistý je píseň z nový desky, o který si dneska budeme povídat. Každopádně bylo to jistý je píseň z nový desky, o který si dneska budeme povídat, tak si jdeme dát. Bylo to jistý je píseň z nový desky, o který si dneska budeme povídat, tak si jdeme dát. A samozřejmě gratuluji. Píseň z nový desky, o který si dneska budeme povídat, tak si jdeme dát. A samozřejmě gratuluji. Desky, o který si dneska budeme povídat, tak si jdeme dát. A samozřejmě gratulujeme.
1: Díky.
0: Dneska budeme povídat, tak si jdeme dát. A samozřejmě gratulujeme.
1: Díky.
0: Tak si jdeme dát. A samozřejmě gratulujeme.
1: Díky, díky.
0: A samozřejmě gratulujeme.
1: Díky, díky.
0: A samozřejmě gratulujeme.
1: Díky, díky.
0: Gratulujeme.
1: Díky, díky.

16.

0: asi obrovský úspěch, ne, to turné, vy jste...
1: Rozpůjdu dolů, viď.
0: A krása nesmírná tam měla asi obrovský úspěch, ne? A krása nesmírná tam měla asi obrovský úspěch, ne, to turné, vy jste ho nastavovali snad, ne? Že to původ... A krása nesmírná tam měla asi obrovský úspěch, ne, to turné, vy jste ho nastavovali snad, ne? Že tam měla asi obrovský úspěch, ne, to turné, vy jste ho nastavovali snad, ne? Že to původně nemělo být...
1: Nemělo
0: asi obrovský úspěch, ne, to turné, vy jste ho nastavovali snad, ne? Že to původně nemělo být...
1: Nemělo.
0: Obrovský úspěch, ne, to turné, vy jste ho nastavovali snad, ne? Že to původně nemělo být...
1: Nemělo, no, měli jsme dokončovat tu desku.
0: Vy jste ho nastavovali snad, ne? Že to původně nemělo být...
1: Nemělo, no, měli jsme dokončovat tu desku, ale...
0: Nastavovali snad, ne? Že to původně nemělo být...
1: Nemělo, no, měli jsme dokončovat tu desku.
0: Že to původně nemělo být...
1: Nemělo, no, měli jsme dokončovat tu desku, ale byl o to velký zájem, tak jsme ještě pár...
0: Nemělo být...
1: Nemělo, no, měli jsme dokončovat tu desku, ale byl o to velký zájem, tak jsme ještě pár... Nemělo, no, měli jsme dokončovat tu desku, ale byl o to velký zájem, tak jsme ještě pár koncertů... Měli jsme dokončovat tu desku, ale byl o to velký zájem, tak jsme ještě pár koncertů přidali. Tu desku, ale byl o to velký zájem, tak jsme ještě pár koncertů přidali. A byl o to velký zájem, tak jsme ještě pár koncertů přidali. A zas úplně tolik jich nebyl. Velký zájem, tak jsme ještě pár koncertů přidali. A zas úplně tolik jich nebylo, ale ještě pár koncertů přidali. A zas úplně tolik jich nebylo. Přidali a zas úplně tolik jich nebylo, ale přidali a zas úplně tolik jich nebylo, ale myslím, že zas úplně tolik jich nebylo, ale myslím, že to stačilo. Zas úplně tolik jich nebylo, ale myslím, že to stačilo vzhledem k tomu, že jsme pořád sami. Zas úplně tolik jich nebylo, ale myslím, že to stačilo vzhledem k tomu, že jsme pořád sami. Tolik jich nebylo, ale myslím, že to stačilo vzhledem k tomu, že jsme myslím, že to stačilo vzhledem k tomu, že jsme pořád se mi zděl nějaký dodělávky a do myslím, že to stačilo vzhledem k tomu, že jsme pořád se mi zděl nějaký dodělávky a do vzhledem k tomu, že jsme pořád se mi zděl nějaký dodělávky a do nahrávání a vzhledem k tomu, že jsme pořád se mi zděl nějaký dodělávky a do nahrávání a pořád se mi zděl nějaký dodělávky a do nahrávání a do Loděnic nějaký dodělávky a do nahrávání a do Loděnic kvůli speciálně do nahrávání a do Loděnic kvůli speciálně do nahrávání a do Loděnic kvůli speciálnímu vinilu a všeho tak a do Loděnic kvůli speciálnímu vinilu a všeho tak, takže to bylo akorát všechno dobře a do Loděnic kvůli speciálnímu vinilu a všeho tak, takže to bylo akorát všechno dobře tak, do Loděnic kvůli speciálnímu vinilu a všeho tak, takže to bylo akorát všechno dobře nic kvůli speciálnímu vinilu a všeho tak, takže to bylo akorát všechno dobře tak speciálnímu vinilu a všeho tak, takže to bylo akorát všechno dobře tak spojený.
0: Abyste měli...
1: A všeho, tak, takže to bylo akorát všechno dobře, tak spojený.
0: Abyste měli...
1: Takže to bylo akorát všechno dobře, tak spojený.
0: Abyste měli nějaký problémy s vlastně...
1: Akorát všechno dobře, tak spojený.
0: Abyste měli nějaký problémy s vlastně...
1: Tak spojený.
0: Abyste měli nějaký problémy s vlastně s vydáním těch starých... Abyste měli nějaký problémy s vlastně s vydáním těch starých alb.
1: Ano.
0: Jak měli nějaký problémy s vlastně s vydáním těch starých alb.
1: Ano.
0: Jak to pro nějaký problémy s vlastně s vydáním těch starých alb.
1: Ano.
0: Jak vlastně s vydáním těch starých alb.
1: Ano.
0: Jak to probíhá třeba krása nesmírná s vydáním těch starých alb.
1: Ano.
0: Jak to probíhá třeba krása nesmírná je možností sehnat těch starých alb.
1: Ano.
0: Jak to probíhá třeba krása nesmírná je možností sehnat třeba na vinilu.
1: Ano.
0: Jak to probíhá třeba krása nesmírná je možností sehnat třeba na vinilu a na CD teďko. Jak to probíhá třeba krása nesmírná je možností sehnat třeba na vinilu a na CD teďko. Nebo jak to probíhá třeba krása nesmírná je možností sehnat třeba na vinilu a na CD teďko. Nebo
1: za teď sebe
0: teď teď krása nesmírná je možností sehnat třeba na vinilu a na CD teďko. Nebo
1: za teď sebe teď už jo.
0: Je možností sehnat třeba na vinilu a na CD teďko, nebo i za
1: teď
0: sebe...
1: Jo, teď, teď už jo, teď už jo, teď už jo,
0: třeba na vinilu a na CD teďko, nebo i za
1: teď už
0: sebe...
1: Jo, teď, teď už jo, teď už jo, protože vlastně...
0: CD teďko, nebo i za
1: teď už
0: sebe...
1: Jo, teď, teď už jo, teď už jo, protože vlastně máme trable...
0: I za
1: teď už
0: sebe...
1: Jo, teď, teď už jo, teď už jo, protože vlastně máme trable...
0: Teď už jo,
1: teď už jo, protože vlastně... Máme trable, že první čtyři desky... Teď už jo, protože vlastně...

0: Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia.
1: Vypsaná fixa Mardi dnes
0: Rock Rádia.
1: Vypsaná fixa Mardi dneska ve studiu. Vypsaná fixa Mardi dneska. Vypsaná fixa Mardi dneska ve studiu jakožto hvězdný host. Já se ho rovnou. Vypsaná fixa Mardi dneska ve studiu jakožto hvězdný host. Já se Vypsaná fixa Mardi dneska ve studiu jakožto hvězdný host. Já se ho rovnou. Vypsaná fixa Mardi dneska ve studiu jakožto hvězdný host. Já se ho rovnou zeptám. Mardi dneska ve studiu jakožto hvězdný host. Já se ho rovnou zeptám na vypsanou fixu ve studiu jakožto hvězdný host. Já se ho rovnou zeptám na vypsanou fixu, teda aby jsme se dostali k tému jakožto hvězdný host. Já se ho rovnou zeptám na vypsanou fixu, teda aby jsme se dostali hvězdný host. Já se ho rovnou zeptám na vypsanou fixu, teda aby jsme se dostali k tému. Tématu, jaký bylo jaro? Já se ho rovnou zeptám na vypsanou fixu, teda aby jsme se dostali k tématu, jak zeptám na vypsanou fixu, teda aby jsme se dostali k tématu, jaký bylo jaro? Jak jste si to na vypsanou fixu, teda aby jsme se dostali k tématu, jaký bylo jaro? Jak jste si to užili, co jste dělali fixu, teda aby jsme se dostali k tématu, jaký bylo jaro? Jak jste si to užili, co stali k tématu, jaký bylo jaro? Jak jste si to užili, co jste dělali? Jaký bylo jaro? Jak jste si to užili? Co jste dělali?
2: Hele, jaro bylo celkem...
1: Bylo jaro. Jak jste si to užili? Co jste dělali?
2: Hele, jaro bylo celkem...
1: Jak jste si to užili? Co jste dělali?
2: Hele, jaro bylo celkem pěkný.
1: Užili? Co jste dělali?
2: Hele, jaro bylo celkem pěkný. Dojížděli jsme šňůru, kde jste...
1: Dělali?
2: Hele, jaro bylo celkem pěkný. Dojížděli jsme šňůru, kde jste... Hele, jaro bylo celkem pěkný, dojížděli jsme šňůru, kde se krása nesmírná, dokončovali novou desku, která vyjde v pátek, takže kolem toho bylo novou desku, která vyjde v pátek, takže kolem toho bylo mnoho jako zařizování, která vyjde v pátek, takže kolem toho bylo mnoho jako zařizování a úpátek, takže kolem toho bylo mnoho jako zařizování a úkolů, který snad už jsou zdá. Toho bylo mnoho jako zařizování a úkolů, který snad mnoho jako zařizování a úkolů, který snad už jsou zdárně všechny v cíli a já teď zařizování a úkolů, který snad už jsou zdárně všechny v cíli a já úkolů, který snad už jsou zdárně všechny v cíli a já teďka se těším na ten okamžik, který snad už jsou zdárně všechny v cíli a já teďka se těším na ten okamžik, až už jsou zdárně všechny v cíli a já teďka se těším na ten okamžik, až budu stát zdárně všechny v cíli a já teďka se těším na ten okamžik, až budu stát na tý... Já teďka se těším na ten okamžik, až budu stát na tý... Já teďka se těším na ten okamžik, až budu stát na tý... Na tý hoře, na tý 8000, na ten okamžik, až budu stát na tý... Na tý hoře, na tý 8000 okamžik, až budu stát na tý... Na tý hoře, na tý 8000ovce, tak... Budu stát na tý... Na tý hoře, na tý 8000ovce, tak tam rozhlídnu a spodu stát na tý... Na tý hoře, na tý 8000ovce, tak tam rozhlídnu a spodu dolů, viď? Na tý hoře, na tý 8000ovce, tak tam rozhlídnu a spodu dolů, viď? Na tý hoře, na tý 8000ovce, tak tam rozhlídnu a spodu dolů, viď?
1: A krása...
2: Na tý 8000ovce, tak tam rozhlídnu a spodu dolů, viď?
1: A krása nesmírná tam jela...
2: Tisícovce, tak tam rozhlídnu a spodu dolů, viď?
1: A krása nesmírná tam jela asi obrovská...
2: Rozhlídnu a spodu dolů, viď?
1: A krása nesmírná tam jela

0: máme trable, že první čtyři desky jsme vydali, protože vlastně máme trable, že první čtyři desky jsme vydali u... Máme trable, že první čtyři desky jsme vydali u nadnárodní firmy a ta tady prostě má zatím problémy s tím udělovat ty licence a je to s nima na dlouhej čouhej, takže po jako mnohaletém posílání si e-mailů,
1: jsme do Polska nebo někam posílání si e-mailů jsme usoudili, že lepší se to nahrát znova a už to neřešit.
0: Tak už jsme takhle dvě, kam jsme vlastně usoudili, že lepší se to nahrát znova a už to neřešit. Tak už jsme takhle dvě desky nahráli a usoudili, že lepší se to nahrát znova a už to neřešit. Tak už jsme takhle dvě desky nahráli a asi nahrát znova a už to neřešit. Tak už jsme takhle dvě desky nahráli a asi to neřešit. Tak už jsme takhle dvě desky nahráli a asi to čeká i ty další dvě.
1: To je zajímavý docela, že to je takovej... Aspoň jste si rozpomněli na ty skladby. Třeba jste...
0: No, my jsme jako vlastně si zjistili, jak to bylo jako strašně nadčasový rozhodnutí si, jako vlastně si zjistili, jak to bylo jako strašně nadčasový rozhodnutí si v roce 2000. Label, který všechno vlastní a vydává a nemusíme jako se ptát jenom sami sebe.
1: Jinak, my jsme si teď pustili úvodní single.
0: Jak se vám spolupracovalo s Jakubem Kohákem?
1: Písně, ale co ten klip, jak se vám spolu

0: pracovalo s Jakubem Kohákem?
1: No tak Jakub...
0: Co ten klip, jak se vám spolupracovalo s Jakubem Kohákem?
1: No tak Jakub...
0: Jak se vám spolupracovalo s Jakubem Kohákem?
1: No tak Jakub je...
0: Šívalo s Jakubem Kohákem?
1: No tak Jakub je šílený velký muž.
0: Kohákem.
1: No tak Jakub je šílený velký muž. No tak Jakub je šílený velký muž. No tak Jakub je šílený velký muž s velkými... Jakub je šílený velký muž s velkými rozmáchlými představami. Šílený velký muž s velkými rozmáchlými představami a... Velký muž s velkými rozmáchlými představami a... S velkými rozmáchlými představami a... Nakonec jsme to dali velkými rozmáchlými představami a nakonec jsme to dali pěkně dohromady rozmáchlými představami a nakonec jsme to dali pěkně dohromady a rozmáchlými představami a nakonec jsme to dali pěkně dohromady a po mnoha letech a nakonec jsme to dali pěkně dohromady a po mnoha letech vlastně jako nakonec jsme to dali pěkně dohromady a po mnoha letech jsme to dali pěkně dohromady a po mnoha letech vlastně jako Jakub je hned druhým dohromady a po mnoha letech vlastně jako Jakub je hned druhým na druhém místě a po mnoha letech vlastně jako Jakub je hned druhým na druhém místě jako po mnoha letech vlastně jako Jakub je hned druhým na druhém místě jako první firma na domlouvání a Jakub je druhej, ale jako nakonec jsme si 10 let říkali, že domlouvání a Jakub je druhej, ale jako nakonec jsme si 10 let říkali, že bychom mohli udělat spolu klip. Jakub je druhej, ale jako nakonec jsme si 10 let říkali, že bychom mohli udělat druhej, ale jako nakonec jsme si 10 let říkali, že bychom mohli udělat spolu klip a teď to jako klaplo, takže. Ale jako nakonec jsme si 10 let říkali, že bychom mohli udělat spolu klip a teď to jako klaplo, takže. Jsme si 10 let říkali, že bychom mohli udělat spolu klip a teď to jako klaplo, takže. Takže si 10 let říkali, že bychom mohli udělat spolu klip a teď to jako klaplo, takže. Takže to se, že bychom mohli udělat spolu klip a teď to jako klaplo, takže. Takže to se spolu klip a teď to jako klaplo, takže. Takže to se povedlo.
0: A jak na píseň?
1: Teď to jako klaplo, takže. Takže to se povedlo.
0: A jak na...
1: Klaplo, takže. Takže to se povedlo.
0: A jak na píseň reagovali lidi na...
1: Takže to se povedlo.
0: A jak na píseň reagovali lidi na těch jarních koncertech?
1: To se povedlo.
0: A jak na píseň reagovali lidi na těch jarních koncertech? Hráli jste ji? A jak na píseň reagovali lidi na těch jarních koncertech? Hráli jste ji určitě, ne? Na Majáhlesu. Jak na píseň reagovali lidi na těch jarních koncertech? Hráli jste ji určitě, ne? Na Majáhlesu určitě. Reagovali lidi na těch jarních koncertech? Hráli jste ji určitě, ne? Na Majáhlesu určitě.
1: Hráli jsme ji všude, kde to šlo.
0: Na těch jarních koncertech? Hráli jste ji určitě, ne? Na Majáhlesu určitě.
1: Hráli jsme ji všude.
0: Na jarních koncertech? Hráli jste ji určitě, ne? Na Majáhlesu určitě.
1: Hráli jsme ji všude, kde to šlo.
0: Hráli jste ji určitě, ne? Na Majáhlesu určitě.
1: Hráli jsme ji všude, kde to šlo, protože...
0: Na Majáhlesu určitě.
1: Hráli jsme ji všude, kde to šlo, protože... Hráli jsme ji všude, kde to šlo, protože jsme si řekli, že to není jednoduchý. Hráli jsme ji všude, kde to šlo, protože jsme si řekli, že mezi ty naše starší písně dostat nějakou jako novější, takže... Starší písně dostat nějakou jako novější, takže musí se hrát. Písně dostat nějakou jako novější, takže musí se hrát. Nějakou jako novější, takže musí se hrát. Nesmíš to vzdát. Jako novější, takže musí se hrát. Nesmíš to vzdát, i když samozřejmě z začátku má třeba... Takže musí se hrát. Nesmíš to vzdát, i když samozřejmě z začátku má třeba menší ohlas. Musí se hrát. Nesmíš to vzdát, i když samozřejmě z začátku má třeba menší ohlas. A nesmíš to vzdát, i když samozřejmě z začátku má třeba menší ohlas. A i když samozřejmě z začátku má třeba menší ohlas. A hráli jsme ji a ohlasy jsou... Z začátku má třeba menší ohlas. A hráli jsme ji a ohlasy má třeba menší ohlas. A hráli jsme ji a ohlasy jsou dobrý. A hráli jsme ji a ohlasy jsou dobrý.
0: Tak super.
1: A hráli jsme ji a ohlasy jsou dobrý.
0: Tak super.
1: Hráli jsme ji a ohlasy jsou dobrý.
0: Tak super. Povídáme si s Márdiem Zipsaný Fix.
1: Hráli jsme ji a ohlasy jsou dobrý.
0: Tak super. Povídáme si s Márdiem Zipsaný Fix.
1: Ohlasy jsou dobrý.

0: Tak super. Povídáme si s Márdem Zipsaný Fixy, povídat si budeme... Tak super. Povídáme si s Márdem Zipsaný Fixy, povídat si budeme... Tak super. Povídáme si s Márdem Zipsaný Fixy, povídat si budeme za chvíli, protože představíme i... Povídáme si s Márdem Zipsaný Fixy, povídat si budeme za chvíli, protože představíme i druhou píseň. Si s Márdem Zipsaný Fixy, povídat si budeme za chvíli, protože představíme i druhou píseň. Fixy, povídat si budeme za chvíli, protože představíme i druhou píseň, která už z desky známá. Budeme za chvíli, protože představíme i druhou píseň, která už z desky známá je. A dokonce vám dneska zcela exkluzivně představíme i druhou píseň, která už z desky známá je. A dokonce vám dneska zcela exkluzivně víme i druhou píseň, která už z desky známá je. A dokonce vám dneska zcela exkluzivně v závěru píseň, která už z desky známá je. A dokonce vám dneska zcela exkluzivně v závěru zahrajeme třetí z desky známá je. A dokonce vám dneska zcela exkluzivně v závěru zahrajeme třetí píseň. Zahrajeme pro náje a dokonce vám dneska zcela exkluzivně v závěru zahrajeme třetí píseň. Zahrajeme dneska zcela exkluzivně v závěru zahrajeme třetí píseň. Zahrajeme pro exkluzivně v závěru zahrajeme třetí píseň. Zahrajeme, protože Fixa nechce pouštět další písně. A zahrajeme třetí píseň. Zahrajeme, protože Fixa nechce pouštět další písně. Třetí píseň. Zahrajeme, protože Fixa nechce pouštět další písně až do pátku, než vyjde celý. Zahrajeme, protože Fixa nechce pouštět další písně až do pátku, než vyjde celý album, ale Marys, protože Fixa nechce pouštět další písně až do pátku, než vyjde celý album, ale Marys řekl, že chce pouštět další písně až do pátku, než vyjde celý album, ale Marley řekl, že nám ještě jednu píseň, další písně, až do pátku, než vyjde celý album, ale Marley řekl, že nám ještě jednu píseň z té desky, až do pátku, než vyjde celý album, ale Marley řekl, že nám ještě jednu píseň z té desky, pátku, než vyjde celý album, ale Marley řekl, že nám ještě jednu píseň z té desky představí a zahraje celý album, ale Marley řekl, že nám ještě jednu píseň z té desky představí a zahraje ofiko jako žela, ale Marley řekl, že nám ještě jednu píseň z té desky představí a zahraje ofiko jakože live tady vám ještě jednu píseň z té desky představí a zahraje ofiko jakože live tady ve studiu, takže exkluzivita pro rok z té desky představí a zahraje ofiko jakože live tady ve studiu, takže exkluzivita pro představí a zahraje ofiko jakože live tady ve studiu, takže exkluzivita pro rok rádio je ofiko jakože live tady ve studiu, takže exkluzivita pro rok rádio, takže jakože live tady ve studiu, takže exkluzivita pro rok rádio, tak zůstaňte s námi tady ve studiu, takže exkluzivita pro Rock Radio, tak zůstaňte s námi. Baru dovol... Takže exkluzivita pro Rock Radio, tak zůstaňte s námi. Baru... Pro Rock Radio, tak zůstaňte s námi.
1: Baru dovolenou máme vyřešenou...
0: Tak zůstaňte s námi.
1: Baru dovolenou máme vyřešenou...
0: S námi.
1: Baru dovolenou máme vyřešenou...
2: Fakt, a kam po...
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt, a kam pojedeme?
1: Na zahradu.
3: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt, a kam pojedeme?

0: peš.
1: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
0: Jo, všechno hotový.
1: A co odvětrávání? Kde je větrák? Záchod.
0: Jo, všechno hotový.
1: A co odvětrávání? Kde je větrák?
0: Větrák, co? Všechno hotový.
1: A co odvětrávání? Kde je větrák?
0: Větrák, co? Hotový.
1: A co odvětrávání? Kde je větrák?
0: Větrák, co?
1: Co odvětrávání? Kde je větrák?
0: Větrák, co?
1: Kde je větrák?
0: Větrák, co?
1: Tak takhle ne. Jak spák?
0: Větrák, co?
1: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu?
0: Trák, co?
1: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu? Vám poradí. Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu? Vám poradíme na. Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu? Vám poradíme na ventilátor. Takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu? Vám poradíme na ventilatory.cz. Jak správně odvětrat koupelnu? Vám poradíme na ventilatory.cz. Odvětrat koupelnu? Vám poradíme na ventilatory.cz.
2: Ventilatory.cz.
1: Koupelnu? Vám poradíme na ventilatory.cz.
2: Ventilatory.cz.
1: Poradíme na ventilatory.cz.
2: Ventilatory.cz.
1: Ventilatory.cz.
2: Ventilatory.cz.
3: 4 dny
2: CZ. Ventilatory.cz.
3: 4 dny toho nejlepšího metalu.
2: Ventilatory.cz.
3: 4 dny toho nejlepšího metalu.
2: CZ.
3: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Base and Fire Fest 2026. 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry, to je Base and Fire Fest 2026. 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry, to je Base and Fire Fest 2026. Wasp, apokalyptika, přátelské atmosféry, to je Base and Fire Fest 2026. Wasp, apokalyptika, Paradise Lost, nebo atmosféry, to je Base and Fire Fest 2026. Wasp, apokalyptika, to je Base and Fire Fest 2026. Wasp, apokalyptika, Paradise Lost, nebo Napalm Death a dalších víc než 4 Fest 2026. Wasp, apokalyptika, Paradise Lost, nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 26. Wasp, apokalyptika, Paradise Lost, nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 20. Wasp, apokalyptika, Paradise Lost, nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel. Paradise Lost, nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. až 20. Dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném poříčí. 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném poříčí. A 24. až 27. června ve spáleném poříčí. A nebo vyraž na Bejzen na Otočku, je do dejí stupy. Až 27. června ve spáleném poříčí. A nebo vyraž na Bejzen na Otočku, je do dejí 7. června ve spáleném poříčí. A nebo vyraž na Bejzen na Otočku, je do dejí stupenky pro jednotlivce i dvojce, prodej na spáleném poříčí. A nebo vyraž na Bejzen na Otočku, je do dejí stupenky pro jednotlivce i dvojce, prodej na Bejzen.cz. A nebo vyraž na Bejzen na Otočku, je do dejí stupenky pro jednotlivce i dvojce, prodej na Bejzen. Na Otočku, je do dejí stupenky pro jednotlivce i dvojce, prodej na Bejzen.cz. Je do dejí stupenky pro jednotlivce i dvojce, prodej na Bejzen.cz.
4: Bejzen Fire
3: stupenky pro jednotlivce i dvojce, prodej na Bejzen.cz.
4: Bejzen Firefest mediálně podporuje
3: i dvojce, prodej na Bejzen.cz.
4: Bejzen Firefest mediálně podporuje Rock Radio.
3: Prodej na Bejzen.cz.
4: Bejzen Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Bejzen Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušný. Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock ideálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika.
5: Léto chutná.
4: Je slušná muzika. Muzika.
5: Léto chutná ve Španělsku pokaždé. Léto chutná ve Španělsku pokaždé. Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas. Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly. Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly. Za architekt ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly. Za architekturou do Bilbao.

0: Vítku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem doba jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem doba. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha může Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte systém Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte systém měř 200 destinací a můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte systém přímo až do 20 španělských měst. Vyberte systém měř 200 destinací na www.prg.španělských měst. Vyberte systém měř 200 destinací na www.prg.měst. Vyberte systém měř 200 destinací na www.prg.aero. Vyberte systém měř 200 destinací na www.prg.aero. Téměř 200 destinací na www.prg.aero. Destinací na www.prg.aero. www.prg.aero. prg.aero. .aero.
1: Jsem farmář. Jsem farmář František z Vysočiny. Jsem farmář František z Vysočiny. Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodář. Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy. Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem. Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel to je boží nápoj. Váš far. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel to je boží nápoj. Váš farmář František na farmanemcova.cz. Francimel to je boží nápoj. Váš farmář František.cz. Francimel to je boží nápoj. Váš farmář František. Francimel to je boží nápoj. Váš farmář František. To je boží nápoj. Váš farmář František.
2: Připadáš si ve značkovej hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. Větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www bez potisku. No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www bez potisku CZ píš. Já se oblíkám bez potisku. www bez potisku CZ. Oblíkám bez potisku. www bez potisku CZ.
3: Svět není jen samé slunce a duch.
2: Bez potisku. www bez potisku CZ.
3: Svět není jen samé
2: www bez potisku CZ.
3: Svět není jen samé slunce a duha.
2: Potisku CZ.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý.
2: CZ.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatik. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatik. Samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých se a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých se hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Není místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější Pneu.cz. Na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější Pneu.cz. Rozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější Pneu.cz. Máte hubu ani za deště. Nejlevnější Pneu.cz.
4: Kontejnery
3: za deště.
4: Nejlevnější Pneu.cz. Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Nejlevnější Pneu.cz.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Z.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, mám problém.
4: Kontejnery Siegel.

0: Siegel, dobrý den.
1: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner.
0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner.
0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
0: Dobrý den.
1: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička. Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
0: A tomu říkáte problém?
1: Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
0: A tomu říkáte problém?
2: Jsme
1: kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
0: A tomu říkáte problém?
2: Jsme Siegel, naše auta
1: fakt úzká ulička.
0: A tomu říkáte problém?
2: Jsme Siegel, naše auta se dostanou všude.
0: A tomu říkáte problém?
2: Jsme Siegel, naše auta se dostanou všude.
0: Říkáte problém?
2: Jsme Siegel, naše auta se dostanou všude.
0: Problém?
2: Jsme Siegel, naše auta se dostanou všude. Jsme Siegel, naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz
3: Jste Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 100 Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovat Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy sportmi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy sportovní let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy sportovní lekce cí. Zaregistrujte se na kreativní workshopy sportovní lekce nebo se za námi. Zaregistrujte se na kreativní workshopy sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat se na kreativní workshopy sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět i workshopy sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Dívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha. Poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha. Ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha. A technologií. Mercedes-Benz Studio Praha. Mercedes-Benz Studio Praha. Mercedes-Benz Studio Praha. Benz Studio Praha.
4: Léto.
3: Studio Praha.
4: Léto. Léto. Doktor Max má vše. Léto. Doktor Max má vše. S letní... Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou... Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou... Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se... Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Poradit u odborníků a starosti? Pusťte k vodě. Odborníků a starosti? Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Přijď.
4: A starosti? Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Přijď.
6: Vzduch ještě víc.
5: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu v skluzavkách v mořském...
6: Víc.
5: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu v skluzavkách v mořském... Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu v skluzavkách v mořském vlnobytí... Delším tobogánu v skluzavkách v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
6: Aquapalas Praha.
5: V skluzavkách v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
6: Aquapalas Praha. Zábava na...
5: Kách v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
6: Aquapalas Praha. Zábava na...
5: Vlnobytí nebo na pirátské...

0: konce května slevy až 25% na bazény.
1: Pojedeme.
0: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 20. Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže
0: až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže 5%
0: na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže 5%
0: grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže 5-hvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže 5-hvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: A nejen to.
1: Takže 5-hvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: To.
1: Takže 5-hvězdičkový

0: na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky
0: na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Tak co koupil?
1: Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Tak co koupil?
1: A vždycky něco navíc.
2: Tak co koupil? Na hotová.

pohoda.

na aquapalace.cz. Praha, zábava na celý den, více na aquapalace.cz. Zábava na celý den, více na aquapalace.cz. Více na aquapalace.cz.

Radio. Slušnej rok od rána do večera. Rock Radio. Slušnej rok od rána do večera. Rock Radio. Slušnej rok od rána do večera. Rock Radio. Slušnej rok od rána do večera. V dabu. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM nebo na Rádušnej rok od rána do večera. V dabu i FM nebo na Rádia te od rána do večera. V dabu i FM nebo na Rádia tečka do večera. V dabu i FM nebo na Rádia tečka. Rock.

0: i s věnováním, tak děkuji taky. A i s věnováním, tak děkuji. Hele,
1: to je ten zvuk.
0: A i s věnováním, tak děkuji. Hele, a i s věnováním, tak děkuji. Hele,
1: to je ten zvuk.
0: I s věnováním, tak děkuji. Hele,
1: to je ten zvuk.
0: Krásně, to je krása, no. Já jsem tím, tak děkuji. Hele,
1: to je ten zvuk.
0: Krásně, to je krása, no. Já jsem ping-pong jako měl rád, ale...
1: To je ten zvuk.
0: Krásně, to je krása, no. Já jsem ping-pong jako měl rád...
1: To je ten zvuk.
0: Krásně, to je krása, no. Já jsem ping-pong jako měl rád...
1: Zvuk.
0: Krásně, to je krása, no. Já jsem ping-pong jako měl rád... Hrával jsem ho často... Krásně, to je krása, no. Já jsem ping-pong jako měl rád... Hrával jsem ho často a dobře. No. Já jsem ping-pong jako měl rád... Hrával jsem ho často a dobře. Nevím, jestli bych to zvládl. Teď. Ping-pong jako měl rád. Hrával jsem ho často a dobře. Nevím, jestli bych to zvládl. Teď uvidíme, jestli třeba tenhle rád. Hrával jsem ho často a dobře. Nevím, jestli bych to zvládl. Teď uvidíme. Hrával jsem ho často a dobře. Nevím, jestli bych to zvládl. Teď uvidíme, jestli třeba tenhle ten míček přinese. Často a dobře. Nevím, jestli bych to zvládl. Teď uvidíme, jestli třeba tenhle ten míček přinese štěstí. Nevím, jestli bych to zvládl. Teď uvidíme, jestli třeba tenhle ten míček přinese štěstí. Jestli bych to zvládl. Teď uvidíme, jestli třeba tenhle ten míček přinese štěstí. A deska se jmenuje... Teď uvidíme, jestli třeba tenhle ten míček přinese štěstí. A jestli třeba tenhle ten míček přinese štěstí. A deska se jmenuje Ideál. To je... Míček přinese štěstí. A deska se jmenuje Ideál. To je spojení právě štěstí. A... Deska se jmenuje Ideál, to je spojení právě s tím nápisem. A deska se jmenuje Ideál, to je spojení právě s tím nápisem na tom...
1: Ano, ano.
0: A deska se jmenuje Ideál, to je spojení právě s tím nápisem na tom...
1: Ano, ano.
0: Vlastně... Deska se jmenuje Ideál, to je spojení právě s tím nápisem na tom...
1: Ano, ano. Vlastně pod... Když se řekl...
0: To je spojení právě s tím nápisem na tom...
1: Ano, ano. Vlastně pod... Když se řekl ten název, tak...
0: Nápisem na tom...
1: Ano, ano. Vlastně pod... Když se řekl ten název, tak já jsem si... Ano, ano. Vlastně pod... Když se řekl ten název, tak já jsem si... Vlastně pod... Když se řekl ten název, tak já jsem si vzpomněl na tenhle... Pod... Když se řekl ten název, tak já jsem si vzpomněl na tenhle ten prastarej... Název, tak já jsem si vzpomněl na tenhle ten prastarej... Ping-pong... Já jsem si vzpomněl na tenhle ten prastarej... Ping-pongový míč... Já jsem si vzpomněl na tenhle ten prastarej... Pingpongový míček, který vzpomněl na tenhle ten prastarej pingpongový míček, o kterém tady mluvíme. Ten prastarej pingpongový míček, o kterém tady mluvíme, že jsme s ním nadstarej pingpongový míček, o kterém tady mluvíme, že jsme s ním na pionýrských táborech. Pingpongový míček, o kterém tady mluvíme, že jsme s ním na pionýrských táborech. Míček, o kterém tady mluvíme, že jsme s ním na pionýrských táborech hráli turnaje a kterým tady mluvíme, že jsme s ním na pionýrských táborech hráli turnaje a že jsme s ním na pionýrských táborech hráli turnaje a vlastně díky tomu na pionýrských táborech hráli turnaje a vlastně táborech hráli turnaje a vlastně díky tomu turnaje a vlastně díky tomu a vlastně díky tomu vlastně díky tomu vznik vizuál celý ty desky. Jenže byl díky tomu vznik vizuál celý ty desky. Jenže byl ten název a pak přišlo vznik vizuál celý ty desky. Jenže byl ten název a pak vznik vizuál celý ty desky. Jenže byl ten název a pak přišla vzpomínka na tenhle míček a vznik vizuál celý ty desky. Jenže byl ten název a pak přišla vzpomínka na tenhle míček a celý ty desky. Jenže byl ten název a pak přišla vzpomínka na tenhle míček a docela vtipný, jenže byl ten název a pak přišla vzpomínka na tenhle míček a docela vtipný na tom je, že jsme ten název vymysleli a pak přišla vzpomínka na tenhle míček a docela vtipný na tom je, že jsme ten název vymysleli, přišla vzpomínka na tenhle míček a docela vtipný na tom je, že jsme ten název vymysleli v Jablonci nad Nisou, vzpomínka na tenhle míček a docela vtipný na tom je, že jsme ten název vymysleli v Jablonci nad Nisou. A docela vtipný na tom je, že jsme ten název vymysleli v Jablonci nad Nisou. A já jsem vtipný na tom je, že jsme ten název vymysleli v Jablonci nad Nisou. A já jsem tom je, že jsme ten název vymysleli v Jablonci nad Nisou. A já jsem pak přijel domů, přemýšlel, jestli je to dobrý nebo není. A googlil jsem si, kde ten míček dobrý nebo není. A googlil jsem si, kde ten

0: Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia. Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia. Má dnes vypsaný fixy. Hvězdný host Rock Rádia. Má dnes vypsaný fixy. A Hvězdný host Rock Rádia. Má dnes vypsaný fixy. A Hvězdný host Rock Rádia. Má dnes vypsaný fixy. A bavíme se. Hvězdný host Rock Rádia. Má dnes vypsaný fixy. A bavíme se o novým albu Ideál. Má dnes vypsaný fixy. A bavíme se o novým albu Ideál, který vyjde v pátek. Vypsaný fixy. A bavíme se o novým albu Ideál, který vyjde v pátek. A bavíme se o novým albu Ideál, který vyjde v pátek. Na CD. A bavíme se o novým albu Ideál, který vyjde v pátek. Na CD jsme se o novým albu Ideál, který vyjde v pátek, na CD i na LP. Albu Ideál, který vyjde v pátek, na CD i na LP.
1: Bude. Ano, je to tak.
0: Který vyjde v pátek, na CD i na LP.
1: Bude. Ano, je to tak.
0: V pátek, na CD i na LP.
1: Bude. Ano, je to tak. Ještě bude takový...
0: Na CD i na LP.
1: Bude. Ano, je to tak. Ještě bude takový speciální...
0: Na CD i na LP.
1: Bude. Ano, je to tak. Ještě bude takový speciální Ano, je to tak. Ještě bude takový speciální deluxe box, který bude strašně speciální.
0: Bude.
1: Ano, je to tak. Ještě bude takový speciální deluxe box, který bude strašně speciální. Tak, ještě bude takový speciální deluxe box, který bude strašně speciální, bude v něm vinyl a pak spousta dalších. Speciální deluxe box, který bude strašně speciální, bude v něm vinyl a pak spousta dalších věcí. Deluxe box, který bude strašně speciální, bude v něm vinyl a pak spousta dalších věcí. Který bude strašně speciální, bude v něm vinyl a pak spousta dalších věcí.
0: Tak to je krásný.
1: Bude strašně speciální, bude v něm vinyl a pak spousta dalších věcí.
0: Tak to je krásný.
1: Bude v něm vinyl a pak spousta dalších věcí.
0: Tak to je krásný, to se těším, že... No, já už jsem byl...
1: Vinyl a pak spousta dalších věcí.
0: Tak to je krásný, to se těším, že... No, já už jsem byl poctěn teda...
1: Spousta dalších věcí.
0: Tak to je krásný, to se těším, že... No, já už jsem byl poctěn teda... Tak to je krásný, to se těším, že... No, já už jsem byl poctěn teda, nevím, jestli na mě to... Krásný, to se těším, že... No, já už jsem byl poctěn teda, nevím, jestli na mě to... Těším, že... No, já už jsem byl poctěn teda, nevím, jestli na mě tohle album vyjde. No, já už jsem byl poctěn teda, nevím, jestli na mě tohle album vyjde, ale byl jsem poctěn, protože jsem byl poctěn teda, nevím, jestli na mě tohle album vyjde, ale byl jsem poctěn, protože ty jsi mi přines krásný pingpong. Nevím, jestli na mě tohle album vyjde, ale byl jsem poctěn, protože ty jsi mi přines krásný pingpongový míček. Na mě tohle album vyjde, ale byl jsem poctěn, protože ty jsi mi přines krásný pingpongový míček. Který je s 8 vyjde, ale byl jsem poctěn, protože ty jsi mi přines krásný pingpongový míček. Jsem poctěn, protože ty jsi mi přines krásný pingpongový míček. Který je z 80. let,
1: ano.
0: Ty jsi mi přines krásný pingpongový míček. Který je z 80. let,
1: ano, jako, originální.
0: Krásný pingpongový míček. Který je z 80. let,
1: ano,
0: jako,
1: originální.
0: Míček. Který je z 80. let,
1: ano,
0: jako,
1: originální.
0: To by se měli pak možná na. Který je z 80. let,
1: ano,
0: jako,
1: originální.
0: To by se měli pak možná nafotit taky. Je z 80. let,
1: ano,
0: jako,
1: originální.
0: To by se měli pak možná nafotit taky. A ihle,
1: ano,
0: jako,
1: originální.
0: To by se měli pak možná nafotit taky. A i zvěnová.
1: Originální.
0: To by se měli pak možná nafotit taky. A i zvěnová. To by se měli pak možná nafotit taky. A i zvěnováním, tak děkuji na fotit taky. A

0: míček vznik, jak jaká jeho historie. A googlil jsem si, kde ten míček vznik, jaká jeho historie. A tam bylo, že se vyráběl v Jablonci.
1: To už jsme tady.
0: On říkal, to by byl dobrý název desky. Fenomén.

0: říkal, to by byl dobrý název desky. Fenomén.
1: To už jsme tady probírali.
0: To by byl dobrý název desky. Fenomén.
1: To už jsme tady probírali.
0: Tak to bylo, no, takže název desky. Fenomén.
1: To už jsme tady probírali.
0: Fenomén.
1: To už jsme tady probírali.
0: Takže to jsou takový jako blikance, který...
1: To už jsme tady probírali.
0: Takže to jsou takový jako blikance, který přijdou a ty je musíš zachytit. A to je vždycky většinou nejlepší. Jo.
1: A my víme, jak se bude jmenovat už příští. Protože jsme dole ve vestibulu viděli spoustu lidí, co to tady je?
2: A ona řekla, to jsou zpěváci. A já jsem na to konto řekl, to je ale úroda.
0: To je úroda.
2: Jakože jich tam bylo strašně. A ona řekla, to jsou zpěváci. A já jsem na to konto řekl, to je ale úroda.
0: To je úroda.
2: Jakože jich tam bylo strašně moc. Zpěváci. A já jsem na to konto řekl, to je ale úroda.
0: To je úroda.
2: Jakože jich tam bylo strašně moc. A já jsem na to konto řekl, to je ale úroda.
0: To je úroda.
2: Jakože jich tam bylo strašně moc.
1: Druhou píseň, kterou jste pustili ven, ta se jmenuje Fucking Party.
0: Fucking

0: Party, no.
1: A i druhou píseň, kterou jste pustili ven, ta se jmenuje Fucking Party.
0: Fucking Party, no.
1: Píseň, kterou jste pustili ven, ta se jmenuje Fucking Party.
0: Fucking Party, no.
1: A pustili ven, ta se jmenuje Fucking Party.
0: Fucking Party, no.
1: A co by si nám... Ta se jmenuje Fucking Party.
0: Fucking Party, no.
1: A co by si nám k ní řekl, konkrétně třeba i Fucking Party.
0: Fucking Party, no.
1: A co by si nám k ní řekl, konkrétně třeba i jak jste si užili natáčet.
0: Fucking Party, no.
1: A co by si nám k ní řekl, konkrétně třeba i jak jste si užili. A co by si nám k ní řekl, konkrétně třeba i jak jste si užili natáčení klipu. A co by si nám k ní řekl, konkrétně třeba i jak jste si užili natáčení klipu. A konkrétně třeba i jak jste si užili natáčení klipu. A o co v tom klipu jde? Konkrétně třeba i jak jste si užili natáčení klipu. A o co v tom klipu jde?
0: Hele.
1: I jak jste si užili natáčení klipu. A o co v tom klipu jde?
0: Hele. Tak já začnu...
1: Natáčení klipu. A o co v tom klipu jde?
0: Hele, tak já začnu...
1: A o co v tom klipu jde?
0: Hele, tak já začnu tím, o čem to je. To je vlastně ta písnička...
1: v tom klipu jde?
0: Hele, tak já začnu tím, o čem to je. To je vlastně ta písnička je o tom...
1: Bude?
0: Hele, tak já začnu tím, o čem to je. To je vlastně ta písnička... Hele, tak já začnu tím, o čem to je. To je vlastně ta písnička je o tom, co... Tak já začnu tím, o čem to je. To je vlastně ta písnička je o tom, co zažil si každý. Je to vlastně ta písnička je o tom, co zažil si každý z nás, že byl na nějakém místě, kde se necítil. O tom je ta písnička, no a ten

0: klip vlastně byl takový podobný, tečka, no a ten klip vlastně byl takový podobný, je to z takového firmního večírku, no a ten klip vlastně byl takový podobný, je to z takového firmního večírku, klip vlastně byl takový podobný, je to z takového firmního večírku, byl takový podobný, je to z takového firmního večírku na konci roku, byl takový podobný, je to z takového firmního večírku na konci roku 2000, podobné je to z takového firmního večírku na konci roku 2000, tam nadnárodní firmního večírku na konci roku 2000, tam nadnárodní firma, kancelář nadnárodní firma večírku na konci roku 2000, tam nadnárodní firma, kancelář nadnárodní firma na konci roku 2000, tam nadnárodní firma, kancelář nadnárodní firma 2000, tam nadnárodní firma, kancelář nadnárodní firma firmy na konci roku nadnárodní firma, kancelář nadnárodní firma firmy na konci roku 2000, národní firma, kancelář nadnárodní firma firmy na konci roku 2000, a tam se to celý děje, oni prch, kancelář nadnárodní firma firmy na konci roku 2000, a tam se to celý děje, oni prchají, hraje tam hlavní roli Simona Levandovská a teď jsem hlavní roli Simona Levandovská a Levandovská a teď jsem ty vodu ty. A teď jsem ty vodu a teď jsem ty vodu teď mi pat Vojta teď jsem ty vodu teď mi pat Vojta já si na to teď jsem ty vodu teď mi pat Vojta teď jsem ty vodu teď mi pat Vojta já si na to pak vzpomenu do ty vodu teď mi pat Vojta já si na to pak vzpomenu do řeknu ho teď mi padl Vojta já si na to pak vzpomenu do řeknu ho teď mi padl a oni zdrhají Vojta já si na to pak vzpomenu do řeknu ho teď mi padl a oni zdrhají z toho večírku já si na to pak vzpomenu do řeknu ho teď mi padl a oni zdrhají z toho večírku, vzpomenu, dořeknu ho, teď mi padl, a oni zdrhají z toho večírku, teď mi padl, a oni zdrhají z toho večírku, no a mě tam jako honí, a oni zdrhají z toho večírku, no a my tam jako honíme, vlastně my jsme tam, a oni zdrhají z toho večírku, no a my tam jako honíme, vlastně my jsme tam ty uchylní zaměstnanci, to večírku, no a my tam jako honíme, vlastně my jsme tam ty, no a my tam jako honíme, vlastně my jsme tam ty uchylní zaměstnanci, takový ty posluhovači. No a my tam jako honíme, vlastně my jsme tam ty uchylní zaměstnanci, takový ty posluhovači. My tam jako honíme, vlastně my jsme tam ty uchylní zaměstnanci, takový ty posluhovači, kteří tam posluhují takovému šéfovi, který to celý vede, to honění.
1: Takže...
0: který to celý vede, to honění.
1: Takže poetika se nakonec kazí.
0: No, na který to celý vede, to honění.
1: Takže poetika se nakonec kazí.
0: No, na to honění.
1: Takže poetika se nakonec kazí.
0: No, nakonec, ne, nakonec oni uniknou.
1: Takže poetika se nakonec kazí.
0: No, nakonec, ne, nakonec oni uniknou.
1: Poetika se nakonec kazí.
0: No, nakonec, ne, nakonec oni uniknou, a, ale ta bych...
1: Poetika se nakonec kazí.
0: No, nakonec, ne, nakonec oni uniknou, a, ale ta bych...
1: Nakonec kazí.
0: No, nakonec, ne, nakonec oni uniknou, a, ale ta bych... Tak se to dejte na YouTube. No, nakonec, ne, nakonec oni uniknou, a, ale ta bych... Tak se to dejte na YouTube. Nakonec, ne, nakonec oni uniknou, a, ale ta bych... Tak se to dejte na YouTube. Je psaná uniknou, a, ale ta bych... Tak se to dejte na YouTube. Je psaná fixa, fakt. Ale ta bych... Tak se to dejte na YouTube. Je psaná fixa, fucking party. A, tak se to dejte na YouTube. Je psaná fixa, fucking party. A uvidíte, jak to vlastně dopadlo, jestli utekli nebo ne. Dejte na YouTube. Je psaná fixa, fucking party. A uvidíte, jak to vlastně dopadlo, jestli utekli nebo ne. Je psaná fixa, fucking party. A uvidíte, jak to vlastně dopadlo, jestli utekli nebo ne.
1: Ten klip strašně baví, jako.
0: Psaná fucking party. A uvidíte, jak to vlastně dopadlo, jestli utekli nebo ne.
1: Ten klip strašně baví, jako. Je to super.
0: A uvidíte, jak to vlastně dopadlo, jestli utekli nebo ne.
1: Ten klip strašně baví, jako. Je to super.
0: Jo, oni mají mezi sebou vlastně dopadlo, jestli utekli nebo ne.
1: Ten klip strašně baví, jako. Je to super.
0: Jo, oni mají mezi sebou dobrou chemii, utekli nebo ne.
1: Ten klip strašně baví, jako. Je to super.
0: Jo, oni mají mezi sebou dobrou chemii.
1: Ten klip strašně baví, jako. Je to super.
0: Jo, oni mají mezi sebou dobrou chemii.
1: Strašně baví, jako. Je to super.
0: Jo, oni mají mezi sebou dobrou chemii. A
1: je to super.
0: Jo, oni mají mezi sebou dobrou chemii. A to a teď

0: super.
1: Jo, oni mají mezi sebou dobrou chemii a ty mají mezi sebou dobrou chemii a to, a teď furt přemýšlím o tom dobrou chemii a to, a teď furt přemýšlím o tom Vojtovi, tyjo, ten bude naštvaný. A to, a teď furt přemýšlím o tom Vojtovi, tyjo, ten bude naštvaný. A to, a teď furt přemýšlím o tom Vojtovi, tyjo, ten bude naštvaný. To, a teď furt přemýšlím o tom Vojtovi, tyjo, ten bude naštvaný.
0: Radši mi...
1: Přemýšlím o tom Vojtovi, tyjo, ten bude naštvaný.
0: Radši mi řekni, čí to byl nápad, ten klip, a kdo ho...
1: Hele, Vojtovi, tyjo, ten bude naštvaný.
0: Radši mi řekni, čí to byl nápad, ten klip, a kdo ho zrealizoval.
1: Vojtovi, tyjo, ten bude naštvaný.
0: Radši mi řekni, čí to byl nápad, ten klip, a kdo ho zrealizoval.
1: Hele,
0: radši mi řekni, čí to byl nápad, ten klip, a kdo ho zrealizoval.
1: A to je strašně...
0: Řekni, čí to byl nápad, ten klip, a kdo ho zrealizoval.
1: A to je strašně důležitý říct, protože...
0: Ten klip, a kdo ho zrealizoval.
1: A to je strašně důležitý říct, protože...
0: Kdo ho zrealizoval.
1: A to je strašně důležitý říct, protože ho natočil to. A to je strašně důležitý říct, protože ho natočil Tomáš Bláha. Strašně důležitý říct, protože ho natočil Tomáš Bláha. Důležitý říct, protože ho natočil Tomáš Bláha, režisér. Protože ho natočil Tomáš Bláha, režisér. Alias Tuš. Ho natočil Tomáš Bláha, režisér. Alias Tuškyč Tuškov, který má tuhle před... Ho natočil Tomáš Bláha, režisér. Alias Tuškyč Tuškov, který má tuhle přezdívku. Natočil Tomáš Bláha, režisér. Alias Tuškyč Tuškov, který má tuhle přezdívku. Psaná fikce. Bláha, režisér. Alias Tuškyč Tuškov, který má tuhle přezdívku. Psaná fikce. Režisér. Alias Tuškyč Tuškov, který má tuhle přezdívku. Psaná fikce. Tuškyč Tuškov. A jemu se vždy. Tuškyč Tuškov, který má tuhle přezdívku. Psaná fikce. Tuškyč Tuškov. A Tuškov, který má tuhle přezdívku. Psaná fikce. Tuškyč Tuškov. A jemu se včera narodilo dítě. Má tuhle přezdívku. Psaná fikce. Tuškyč Tuškov. A jemu se včera narodilo dítě a poslal mi fotku. Psaná fikce. Tuškyč Tuškov. A jemu se včera narodilo dítě a poslal mi Tuškyč Tuškov. A jemu se včera narodilo dítě a poslal mi fotku, takže mu tímhle Tuškov. A jemu se včera narodilo dítě a poslal mi fotku, takže mu tímhle blahopřeju. Jemu se včera narodilo dítě a poslal mi fotku, takže mu tímhle blahopřeju. A doufám, že zrodilo dítě a poslal mi fotku, takže mu tímhle blahopřeju. A doufám, že zdraví je a poslal mi fotku, takže mu tímhle blahopřeju. A doufám, že zdraví a že to pořádně. Poslal mi fotku, takže mu tímhle blahopřeju. A doufám, že zdraví a že to pořádně oslavil. Mu tímhle blahopřeju a doufám, že zdraví a že to pořádně oslavil. Blahopřeju a doufám, že zdraví a že to pořádně oslavil. Takže to je hezký, že doufám, že zdraví a že to pořádně oslavil. Takže to je hezký, že to tak, že zdraví a že to pořádně oslavil. Takže to je hezký, že to takhle tady to pořádně oslavil. Takže to je hezký, že to takhle tady můžu udělat. A on už nám točil klipy na Bagristů nebo Nel. Takže to je hezký, že to takhle tady můžu udělat. A on už nám točil klipy na Bagristů nebo na Robího. To je hezký, že to takhle tady můžu udělat. A on už nám točil klipy na Bagristů nebo na Robího. Je to hezký, že to takhle tady můžu udělat. A on už nám točil klipy na Bagristů nebo na Robího. Je to dělat. A on už nám točil klipy na Bagristů nebo na Robího. Je to náš kámoš. Točil klipy na Bagristů nebo na Robího. Je to náš kámoš. Dobrý kluk.
0: A my si to teď...
1: Bagristů nebo na Robího. Je to náš kámoš. Dobrý kluk.
0: A my si to teď...
1: Na Robího. Je to náš kámoš. Dobrý kluk.
0: A my si to...
1: Je to náš kámoš a dobrý kluk.
0: A my si to teď jdeme dát tedy v audioverzi, takže...
1: Je to náš kámoš a dobrý kluk.
0: A my si to teď jdeme dát tedy v
1: audio... Kámoš a dobrý kluk.
0: A my si to teď jdeme dát tedy v audioverzi, takže fucking party, jo. Vypsaná fika.
1: Dobrý kluk.
0: A my si to teď jdeme dát tedy v audioverzi, takže fucking party.
1: Jo.
0: A my si to teď jdeme dát tedy v audioverzi, takže fucking party.
1: Jo.
0: Vypsaná fixa. Teď jdeme dát tedy v audioverzi, takže fucking party.
1: Jo.
0: Vypsaná fixa. V audioverzi, takže fucking party.
1: Jo.
0: Vypsaná fixa. Takže fucking party.
1: Jo.
0: Vypsaná fixa. Party.
1: Jo.
0: Vypsaná fixa. Vypsaná fixa.

Tech.

0: NASA byla zveřejněna z nového alba Ideál. No a já teda strašný, letí to jako blázen. Já si pamatuju, no, když jsme tady, ano, o tom mluvili, jsme to tu uváděli. Letí to jako blázen. Já si pamatuju, když jsme tady, ano, o tom mluvili, jsme tu uváděli. A já si pamatuju, když jsme tady, ano, o tom mluvili, jsme tu uváděli. A už jsou to 4 roky, neuvěřitelné, když jsme tady, ano, o tom mluvili, jsme tu uváděli. A už jsou to 4 roky, neuvěřitelné, o tom mluvili, jsme tu uváděli. A už jsou to 4 roky, neuvěřitelný. Ale chtěl jsem se zeptat, jsme to uváděli. A už jsou to 4 roky, neuvěřitelný. Ale chtěl jsem se zeptat, a už jsou to 4 roky, neuvěřitelný. Ale chtěl jsem se zeptat, jestli navazujete vlastně na... A už jsou to 4 roky, neuvěřitelný. Ale chtěl jsem se zeptat, jestli navazujete vlastně na to album, nebo... Do 4 roky, neuvěřitelný. Ale chtěl jsem se zeptat, jestli navazujete vlastně na to album... Uvěřitelný. Ale chtěl jsem se zeptat, jestli navazujete vlastně na to album... Ale chtěl jsem se zeptat, jestli navazujete vlastně na to album, nebo je tam... Chtěl jsem se zeptat, jestli navazujete vlastně na to album, nebo je tam nějaký hudební posun, nebo... Jestli navazujete vlastně na to album, nebo je tam nějaký hudební posun, nebo něco jste šli vlastně na to album, nebo je tam nějaký hudební posun, nebo něco jste šli jiným směrem. Album, nebo je tam nějaký hudební posun, nebo něco jste šli jiným směrem. Tam nějaký hudební posun, nebo něco jste šli jiným směrem. Nějaký aranže třeba, hudební posun, nebo něco jste šli jiným směrem. Nějaký aranže třeba, něco jste šli jiným směrem. Nějaký aranže třeba, nebo jste šli jiným směrem, nějaký aranže třeba, nebo jestli je to jiným směrem, nějaký aranže třeba, nebo jestli je to klasická fixa, nebo nějaký aranže třeba, nebo jestli je to klasická fixa, nebo je to nějaký aranže třeba, nebo jestli je to klasická fixa, nebo je to nějaká, nebo jestli je to klasická fixa, nebo je to nějaký nový vzor. Jestli je to klasická fixa, nebo je to nějaký nový vzor. Jestli je to klasická fixa, nebo je to nějaký nový vzor. To klasická fixa, nebo je to nějaký nový vzor.
1: Tak snažíme se,
0: fixa, nebo je to nějaký nový vzor.
1: Tak snažíme se,
0: je to nějaký nový vzor.
1: Tak snažíme se tu naši jednu píseň,
0: nějaký nový vzor.
1: Tak snažíme se tu naši jednu píseň, kterou hrajeme pořád do
0: vzor.
1: Tak snažíme se tu naši jednu píseň, kterou hrajeme pořád dokola, což dělá. Tak snažíme se tu naši jednu píseň, kterou hrajeme pořád dokola, což dělá každý. Se tu naši jednu píseň, kterou hrajeme pořád dokola, což dělá každý. Tak se samozřejmě snažíme to nějak. Tu naši jednu píseň, kterou hrajeme pořád dokola, což dělá každý. Tak se samozřejmě snažíme to nějakým způsobem. Tu naši jednu píseň, kterou hrajeme pořád dokola, což dělá každý. Tak se samozřejmě snažíme to nějakým způsobem se vydat nějakým. Hrajeme pořád dokola, což dělá každý. Tak se samozřejmě snažíme to nějakým způsobem se vydat nějak. Dělá každý. Tak se samozřejmě snažíme to nějakým způsobem se vydat nějakýma cestama. Tak se samozřejmě snažíme to nějakým způsobem se vydat nějakýma cestama jinými. Snažíme to nějakým způsobem se vydat nějakýma cestama jinýma, než jsme se vydali nějakým způsobem se vydat nějakýma cestama jinýma, než jsme se vydali jindy. Tahle deska mi přijde vydat nějakýma cestama jinýma, než jsme se vydali jindy. Tahle deska mi přijde, že cestama jinýma, než jsme se vydali jindy. Tahle deska mi přijde, že oproti jinýma, než jsme se vydali jindy. Tahle deska mi přijde, že oproti tý minulým, jsme se vydali jindy. Tahle deska mi přijde, že oproti tý minulým mnohem pestřejší jindy. Tahle deska mi přijde, že oproti tý minulým mnohem pestřejší stylově. Tak deska mi přijde, že oproti tý minulým mnohem pestřejší stylově. Takže oproti tý minulým mnohem pestřejší stylově. Takže tam prostě oproti tý minulým mnohem pestřejší stylově. Takže tam prostě oproti tý minulým mnohem pestřejší stylově. Takže tam prostě jsou ty ruce roztažený víc, pestřejší stylově, takže tam prostě jsou ty ruce roztažený víc, takže jsou ty stylově, takže tam prostě jsou ty ruce roztažený víc, takže tam prostě jsou ty ruce roztažený víc, takže jsou prostě jsou ty ruce roztažený víc, takže jsou tam třeba jsou ty ruce roztažený víc, takže jsou tam třeba, já nevím, je tam písnička, která jako, jsou ty ruce roztažený víc, takže jsou tam třeba, já nevím, je tam písnička, která jako roztažený víc, takže jsou tam třeba, já nevím, je tam písnička, která jako to tak, že jsou tam třeba, já nevím, je tam písnička, která

která je jako totální, a nevím, je tam písnička, která je jako totální punk, hardkorová, ale pak je tam třeba taky jako totální punk hardkorová, ale pak je tam třeba taky country, pak je tam třeba takový street rock jako AC/DC a je to takový stylový,

0: doufám, že k tomu je teda potřeba bylo jako celek a doufám, že k tomu je teda potřeba, aby to bylo nějaká, doufám, že k tomu je teda potřeba, aby to bylo nějak zajímavý, nějak se doufám, že k tomu je teda potřeba, aby to bylo nějak zajímavý, nějak se střídali nálady a k tomu je teda potřeba, aby to bylo nějak zajímavý, jak se střídali nálady. K tomu je teda potřeba, aby to bylo nějak zajímavý, jak se střídali nálady a to si myslím, že se tam povedlo. Potřeba, aby to bylo nějak zajímavý, jak se střídali nálady a to si myslím, že se tam povedlo, ale bylo nějak zajímavý, jak se střídali nálady a to si myslím, že se tam povedlo, ale posoudit se střídali nálady a to si myslím, že se tam povedlo, ale posoudit to samozřejmě až posluchači. Nálady a to si myslím, že se tam povedlo, ale posoudit to samozřejmě až posluchači.
1: Třeba singly
0: vůbec... Myslím, že se tam povedlo, ale posoudí to samozřejmě až posluchači. Na panovce.
1: Třeba singly vůbec neposlouchám.
0: Povedlo, ale posoudí to samozřejmě až posluchači. Na panovce.
1: Třeba singly vůbec neposlouchám.
0: To samozřejmě až posluchači. Na panovce.
1: Třeba singly vůbec neposlouchám.
0: To je děláš, to je samozřejmě až posluchači. Na panovce.
1: Třeba singly vůbec neposlouchám.
0: To je děláš,
1: mě vadí, protože...
0: Posluchači. Na panovce.
1: Třeba singly vůbec neposlouchám.
0: To je děláš,
1: mě vadí, protože já pak... Třeba singly vůbec neposlouchám.
0: Mě
1: vadí, protože já pak, když já jsem albovej a když se pak singly vůbec neposlouchám.
0: To je děláš,
1: mě vadí, protože já pak, když já jsem albovej a když se poslouchám.
0: To je děláš,
1: mě vadí, protože já pak, když já jsem albovej a když se pak
0: pustím.
1: Mě vadí, protože já pak, když já jsem albovej a když se pak pustím desku.
0: Já taky,
1: tak vlastně mě to nutí, protože já pak, když já jsem albovej a když se pak pustím desku.
0: Já taky,
1: tak vlastně mě to nutí tu písničku. A pak, když já jsem albovej a když se pak pustím desku.
0: Já taky,
1: tak vlastně mě to nutí tu písničku. Jsem albovej a když se pak pustím desku.
0: Já taky.
1: Tak vlastně mě to nutí tu písničku.
0: Přesně, pak už to
1: no skvělý. Desku.
0: Já taky.
1: Tak vlastně mě to nutí tu písničku.
0: Přesně, pak už to znáš a přeskakuješ jítku.
1: Já taky. Tak vlastně mě to nutí tu písničku.
0: Přesně, pak už to znáš a přeskakuješ jítku.
1: Přesně,
0: tak,
1: jo. No. Takže já vždycky si v podstatě to nutí tu písničku.
0: Přesně, pak už to znáš a přeskakuješ jítku.
1: Přesně,
0: tak,
1: jo.
0: No.
1: Takže já vždycky si v podstatě.
0: Přesně, pak už to znáš a přeskakuješ jítku.
1: Přesně,
0: tak,
1: jo.
0: No.
1: Takže já vždycky si v podstatě.
0: To znáš a přeskakuješ jítku.
1: Přesně,
0: tak,
1: jo.
0: No.
1: Takže já vždycky si v podstatě. Počkám. Sice vydávají singly.
0: Kuješ jítku.
1: Přesně, jo. Takže já vždycky si v podskám, počkám, sice vydávají singly kapely, no. Takže já vždycky si v podskám, počkám, sice vydávají singly kapely, já si vždycky počkám na celý, podskám, počkám, sice vydávají singly kapely, já si vždycky počkám na celý album, až vyjde a pěkně se počkám, sice vydávají singly kapely, já si vždycky počkám na celý album, až vyjde a pěkně se odávám od začátku, sice vydávají singly kapely, já si vždycky počkám na celý album, až vyjde a pěkně se odávám od začátku, vydávají singly kapely, já si vždycky počkám na celý album, až vyjde a pěkně se odávám od začátku,
0: tak to seš úplně,
1: si vždycky počkám na celý album, až vyjde a pěkně se odávám od začátku.
0: Tak to seš úplně v totálním topu.
1: Jak... Celý album, až vyjde a pěkně se odávám od začátku.
0: Tak to seš
1: a...
0: úplně v totálním topu, jako já to mám podobně.
1: A pěkně se odávám od začátku.
0: Tak to seš a... úplně v totálním topu, jako já to mám podobně.
1: Je... Od začátku.
0: Tak to seš a... úplně v totálním topu, jako já to mám podobně. Je vlastně mi vadí. A... Úplně v totálním topu, jako já to mám podobně. Je vlastně mi vadí ten jeden single. V totálním topu, jako já to mám podobně. Je vlastně mi vadí ten jeden single, ale vím, no. Že je to jako já to mám podobně. Je vlastně mi vadí i ten jeden single, ale vím, no. Že je to potřeba.
1: Já to vždycky...
0: Je vlastně mi vadí i ten jeden single, ale vím, no. Že je to potřeba.
1: Já to vždycky jako odsunu, nechám to být.
0: Mi vadí i ten jeden single, ale vím, no. Že je to potřeba.
1: Já to vždycky jako odsunu, nechám to být.
0: Jeden single, ale vím, no. Že je to potřeba.
1: Já to vždycky jako odsunu, nechám to být. Samozřejmě v rámci práce.
0: Vím, no. Že je to potřeba.
1: Já to vždycky jako odsunu, nechám to být. Samozřejmě
0: potřeba.
1: Já to vždycky jako odsunu, nechám to být. Samozřejmě v rámci práce si ho tady poslechnu,
0: ano.
1: A vždycky jako odsunu, nechám to být. Samozřejmě v rámci práce si ho tady poslechnu. Odsunu, nechám to být. Samozřejmě v rámci práce si ho tady poslechnu,
0: ano.
1: A případně nechám to být. Samozřejmě v rámci práce si ho tady poslechnu,
0: ano.
1: A případně zahřeně v rámci práce si ho tady poslechnu,
0: ano.
1: A případně zahrajeme. Ale jinak ho nepracuje, si ho tady poslechnu,
0: ano.
1: A případně zahrajeme, ale jinak ho neposlouchám do té doby, než tady poslechnu,
0: ano.
1: A případně zahrajeme, ale jinak ho neposlouchám do té doby, než vyjde, ano. A případně zahrajeme, ale jinak ho neposlouchám do té doby, než vyjde na celým albumu. Případně zahrajeme, ale jinak ho neposlouchám do té doby, než vyjde na celým albumu. Ale jinak ho neposlouchám do té doby, než vyjde na celým albumu.
0: Jo.
1: Protože to je... Ale jinak ho neposlouchám do té doby, než vyjde na celým albumu.
0: Jo.
1: Protože to je... Jinak ho neposlouchám do té doby, než vyjde na celým albumu.
0: Jo.
1: Protože to je pak ten... Do té doby, než vyjde na celým albumu.
0: Jo.
1: Protože to je pak ten problém, že... Jde na celým albumu.

0: Jo.
1: Protože to je pak ten problém, že ti to kazí tu desku.
0: Jo.
1: Protože to je pak ten problém, že ti to kazí tu desku, že pak vlastně, že to je pak ten problém, že ti to kazí tu desku, že pak vlastně, pak ten problém, že ti to kazí tu desku, že pak vlastně problém, že ti to kazí tu desku, že pak vlastně tě to nutí, ti to kazí tu desku, že pak vlastně tě to nutí tu skladbu přeskakovat, že pak vlastně tě to nutí tu skladbu přeskakovat a takže to vlastně tě to nutí tu skladbu přeskakovat a takže to se shodneme, to je super, tě to nutí tu skladbu přeskakovat a takže to se shodneme, to je super, ještě se zeptám tu skladbu přeskakovat a takže to se shodneme, to je super, ještě se zeptám přeskakovat a takže to se shodneme, to je super, ještě se zeptám nebo víš co na takže to se shodneme, to je super, ještě se zeptám nebo víš co na to se zeptám až za chvíli.
0: Dobře.
1: Shodneme, to je super, ještě se zeptám nebo víš co, na to se zeptám až za chvíli.
0: Dobře.
1: Teď super, ještě se zeptám, nebo víš co, na to se zeptám až za chvíli.
0: Dobře.
1: Teď si pojďme vydělat peníze. Se zeptám, nebo víš co, na to se zeptám až za chvíli.
0: Dobře.
1: Teď si pojďme vydělat peníze, pustíme nějaký reklamy. A
0: okay.
1: Nebo víš co, na to se zeptám až za chvíli.
0: Dobře.
1: Teď si pojďme vydělat peníze, pustíme nějaký reklamy. A
0: okay.
1: Pak si popovíme, na to se zeptám až za chvíli.
0: Dobře.
1: Teď si pojďme vydělat peníze, pustíme nějaký reklamy. A
0: okay.
1: Pak si popovídáme. Až za chvíli.
0: Dobře.
1: Teď si pojďme vydělat peníze, pustíme nějaký reklamy. A
0: okay.
1: Pak si popovídáme. Teď si pojďme vydělat peníze, pustíme nějaký reklamy. A
0: okay.
1: Pak si popovídáme.
0: Ahoj.
1: Pojďme vydělat peníze, pustíme nějaký reklamy. A
0: okay.
1: Pak si popovídáme.
0: Ahoj.
1: Zapustíme nějaký reklamy a pak si popovídáme.
0: Ahoj, jsem Martin.
1: Reklamy a pak si popovídáme.
0: Ahoj, jsem Martin.
1: Popovídáme.
0: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně. Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky. Ahoj. Jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autosklep. Jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. Pasu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme perfektní. Vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme perfektně. Desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme perfektně. Autoskel. A protože děláme jen skla, děláme perfektně. Vyměnit sklo je u nás. A protože děláme jen skla, děláme perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné. Protože děláme jen skla, děláme perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné. A skla děláme perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné, máme perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz. Je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz. A rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví.
0: Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví. Carglass
0: jít na carglass.cz.
2: Carglass

0: Hvězdnost Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia. Host Rock Rádia.
1: Hvězdným hostem Rock Rádia.
0: Rock Rádia.
1: Hvězdným hostem Rock Rádia. Hvězdným hostem Rock Rádia dneska. Hvězdným hostem Rock Rádia dneska Mardy a dali jsme si vypsanou... Hvězdným hostem Rock Rádia dneska Mardy a dali jsme si vypsanou fixu a jejich píseň Fuck New. Hvězdným hostem Rock Rádia dneska Mardy a dali jsme si vypsanou fixu a jejich píseň Fucking Party. Hvězdným hostem Rock Rádia dneska Mardy a dali jsme si vypsanou fixu a jejich píseň Fucking Party, tedy Rock Rádia dneska Mardy a dali jsme si vypsanou fixu a jejich píseň Fucking Party. Mardy a dali jsme si vypsanou fixu a jejich píseň Fucking Party, tedy druhou skladbu, a dali jsme si vypsanou fixu a jejich píseň Fucking Party, tedy druhou skladbu, která fixu a jejich píseň Fucking Party, tedy druhou skladbu, která byla zveřejněna z novýho Deň Fucking Party, tedy druhou skladbu, která byla zveřejněna z novýho ty tedy druhou skladbu, která byla zveřejněna z novýho alba Ideálu skladbu, která byla zveřejněna z novýho alba Ideálu, která byla zveřejněna z novýho alba Ideál. No a já...

0: to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotik s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotik k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotický jogurt. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupuj nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte nápoj mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. Nemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. .cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
1: Nejlepší výběr,
0: to je boží nápoj. Váš farmář František.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou
0: váš farmář František.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene na
0: farmář František.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčí výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčí výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská, to jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 30 nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich... Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejně se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejně nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešov v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz, v dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz, prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz, Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Více na bene.cz. V Kauflandu v CZ. V Kauflandu fandíme. V Kauflandu fandíme hokej. V Kauflandu fandíme hokej stejně jako vy. V Kauflandu fandíme hokej stejně jako vy. Proto v Kauflandu fandíme hokej stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili v Kauflandu fandíme hokej stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark Brambur.
1: Fandíme hokej stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark Bramburky
1: stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark Bramburky 150 gramů za
1: kovy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark Bramburky 150 gramů za
1: proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17,90.
1: Připravili
2: Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17. Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17,90. A Svijanský más Bramburky 150 gramů za 17,90. A Svijanský más světlý ležák 50 gramů za 17,90. A Svijanský más svět za 17,90. A Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card 90. A Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13. A Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13. Más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90. Až do 26. ležák z Kaufland Card za 13,90. Až do 26. z Kaufland Card za 13.

0: 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
0: Tarte za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
0: 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
0: 50 až do 26. května.
1: Kaufland.
0: Až do 26. května.
1: Kaufland.
2: Stavebniny Dek
0: 6. května.
1: Kaufland.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci.
1: Kaufland.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci.
1: Kaufland.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Stavebniny Dek přináší mega akci. Smrková palubka klasik. Stavebniny Dek přináší mega akci. Smrková palubka klasik, tloušťky papa. Stavebniny Dek přináší mega akci. Smrková palubka klasik, tloušťky přináší mega akci. Smrková palubka klasik, tloušťky 15 mm v kvalitě AB. Mega akci. Smrková palubka klasik, tloušťky 15 mm v kvalitě AB. Metr. Smrková palubka klasik, tloušťky 15 mm v kvalitě AB. Metr. Palubka klasik, tloušťky 15 mm v kvalitě AB. Metr čtvereční, tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 12 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 palubky klasik za super cenu. Více na Dek.cz. Za super cenu. Více na Dek.cz.
3: Topcentrum.cz.
2: Více na Dek.cz.
3: Topcentrum.cz. Dodavatel
2: CZ.
3: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte Centrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Hondy pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Hondy a nově i Husqvarna svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Hondy a nově i Husqvarna špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna styku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově. Vybaveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně lepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milm. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www. Akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www. A kompletní nabídku najdete také online na www. Topcentrum.cz. www. Nabídku najdete také online na www. Topcentrum.cz. www. Také online na www. Topcentrum.cz. www. Topcentrum.cz. Online na www. Topcentrum.cz. www. www.topcentrum.cz na www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz
1: právě
2: topcentrum.cz
1: www.topcentrum.cz
2: www.topcentrum.cz
1: www.topcentrum.cz právě teď v Planeo
2: www.topcentrum.cz
1: právě teď v Planeo prémiové
2: topcentrum.cz
1: právě teď v Planeo prémiové elektrodny se slevovým
2: cz.
1: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupony. Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny.

0: elektrodny se slevovými kupóny až v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. S více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
1: Kat výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studií své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastním přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 4 aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40% zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa.
2: premium.cz.
3: Hej ty. Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky? Hej, ty. Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky? Hej, ty. Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky? A nebo třeba kalotky? Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky? A nebo třeba kalotky? Se slevou 30. Ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky? A nebo třeba kalotky? Se slevou 30. Trenky, boxerky, ponožky? A nebo třeba kalotky? Se slevou 30%? Není problém. Trenky, ponožky? A nebo třeba kalotky? Se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz nebo třeba kalotky se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz 30%. Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio a jen. Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% trenýrkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno z kód CZ. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno z kódem. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
4: Dnes objednáš a zítra máš.
3: A jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
4: Dnes objednáš a zítra máš.
3: 30% na všechno s kódem rádio.
4: Dnes objednáš a zítra máš.
3: 30% na všechno s kódem rádio.
4: Dnes objednáš a zítra máš.
3: Trenýrk. Všechno s kódem rádio.
4: Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenýrkárna.cz.
3: Rádio.
4: Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenýrkárna.cz.
5: Praho, připrav.
4: Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenýrkárna.cz.
5: Praho, připrav.
4: A zítra máš.
2: Trenýrkárna.cz.
5: Praho, připrav.
2: Trenýrkárna.cz.
5: Praho, připrav se na den, kdy
2: Trenýrkárna.cz.
5: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevné.
2: .cz.
5: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty barvám Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty barvám neutečeš, je tady. Připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty barvám neutečeš, kdy bude všechno barevný. I ty barvám neutečeš, je tady. 20. barevný. I ty barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku. I ty barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh barvy tečeš je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh barvy 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh barvy smích a zážitek června v Praze v parku Učeňku. Běh barvy smích a zážitek pro celou v parku Učeňku. Běh barvy

zážitek pro celou rodinu. Mem děti, učeňku, běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Mem děti, kámoše, babičku, běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Mem děti, kámoše, babičku, tady se smích a zážitek pro celou rodinu. Mem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Zážitek pro celou rodinu. Mem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady rodinu. Mem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barva, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neu, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš CZ. Tak pojď vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš CZ. Tak pojďte do toho spolu. Registrace na barvám neutečeš CZ. Tak pojďte do toho spolu. Se na barvám neutečeš CZ. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Utečeš CZ. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Z. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náhradě akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě. Rokrádovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě. Škoda v Praze a v Náchodě. Rokrádio. A v Náchodě.

Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě. Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě. Kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi. Zvířat u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaří. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotik Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to pro na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je

radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rocku i FM nebo na radia.cz. Rock nebo na radia.cz. Rock Radio. Na radia.cz. Rock Radio.cz.

0: Vězným hostem Rockrády je dneska Margis vypsaný fixy. My se bavíme o nový desce Ideál, která vyjde. A mě by zajímalo,
1: Setkání s Petrem Jandou, co vás potkalo, jistě to bude v rámci i

0: setkání s Petrem Jandou, protože ten vám tam zahostoval. Jistě to bude v rámci i setkání s Petrem Jandou, protože ten vám tam zahostoval. To bude v rámci i setkání s Petrem Jandou, protože ten vám tam zahostoval, si říkal.
1: Je to
0: si i setkání s Petrem Jandou, protože ten vám tam zahostoval, si říkal.
1: Je byl nadšený, že jsme tam přijeli, že se ve studiu něco děje, že jsem tam nahrával na jeho starý aparát, Jsme tam měli píseň, která jsme... No a my jsme jako se nejdřív

Styděli, ale potom jsme tam měli píseň, která se jmenuje, jako se nejdřív styděli, ale potom jsme tam měli píseň, která se jmenuje Legenda, a to prostě bylo jasný, že tam musí on zahrát. Styděli, ale potom jsme tam měli píseň, která se jmenuje Legenda, a to prostě bylo jasný, že tam musí on zahrát. Jsme tam měli píseň, která se jmenuje Legenda, a to prostě bylo jasný, že tam musí on zahrát. Tak jsme tam měli píseň, která se jmenuje Legenda, a to prostě bylo jasný, že tam musí on zahrát. Tak přišel píseň, která se jmenuje Legenda, a to prostě bylo jasný, že tam musí on zahrát. Tak přišel. My jsme se ho zeptali, a on Legenda, a to prostě bylo jasný, že tam musí on zahrát. Tak přišel. My jsme se ho zeptali, a to prostě bylo jasný, že tam musí on zahrát. Tak přišel. My jsme se ho zeptali, a on nám jasný, že tam musí on zahrát. Tak přišel. My jsme se ho zeptali, a on nám nahrál úplně megapart, on zahrál, tak přišel. My jsme se ho zeptali, a on nám nahrál úplně megapart, tak přišel. My jsme se ho zeptali, a on nám nahrál úplně megapart, skvělej. My jsme se ho zeptali, a on nám nahrál úplně megapart, skvělej, na desku. Zeptali, a on nám nahrál úplně megapart, skvělej, na desku. Trošku si hrál úplně megapart, skvělej, na desku, trošku megapart, skvělej, na desku, trošku si to sebral pro sebe, tu písart, skvělej, na desku, trošku si to sebral pro sebe, tu skvělej, na desku, trošku si to sebral pro sebe, tu píseň, ale my jsme z toho byli strašně na desku, trošku si to sebral pro sebe, tu píseň, ale my jsme z toho byli strašně nadšení. Trošku si to sebral pro sebe, tu píseň, ale my jsme z toho byli strašně nadšení. A si to sebral pro sebe, tu píseň, ale my jsme z toho byli strašně nadšení. A byl to pro magický okamžik, kdy jsme měli tohohle chlápka, který to vlastně tady celý rozjel.

0: pokřtíme a tam bychom ji chtěli zahrát. Třeba i úplně my tu desku tam pokřtíme a tam bychom ji chtěli zahrát. Třeba i pokřtíme a tam bychom ji chtěli zahrát. Třeba i úplně celou. Takže tam všechny posluchače jsme ji chtěli zahrát. Třeba i úplně celou. Takže tam všechny posluchače, kteří ji chtěli zahrát. Třeba i úplně celou. Takže tam všechny posluchače, kteří třeba i úplně celou. Takže tam všechny posluchače, kteří mě teď slyšejí a mají o to třeba i úplně celou. Takže tam všechny posluchače, kteří mě teď slyšejí a mají o to zájem celou. Takže tam všechny posluchače, kteří mě teď slyšejí a mají o to zájem zvu. Takže tam všechny posluchače, kteří mě teď slyšejí a mají o to zájem zvu. 20. srpna Praha Holešovice. Posluchače, kteří mě teď slyšejí a mají o to zájem zvu. 20. srpna Praha Holešovice. Mě teď slyšejí a mají o to zájem zvu. 20. srpna Praha Holešovice. Mají o to zájem zvu. 20. srpna Praha Holešovice. Prákupn R v rámci těchto zvů. 20. srpna Praha Holešovice. Prákupn R v rámci těchto zvů. 20. srpna Praha Holešovice. Prákupn R v rámci těchto festivalů Holešovice. Prákupn R v rámci těchto festivalů. Zahrajece. Prákupn R v rámci těchto festivalů. Prákupn R v rámci těchto festivalů. Zahraje psa v rámci těchto festivalů. Zahraje vypsaná fixa a pokřtí festivalů. Zahraje vypsaná fixa a pokřtí novou desku. Zahraje vypsaná fixa a pokřtí novou desku. Takže všechny zvu, lísky už se... Zahraje vypsaná fixa a pokřtí novou desku. Takže všechny zvu, lísky už se... Zahraje vypsaná fixa a pokřtí novou desku. Takže všechny zvu, lísky a pokřtí novou desku. Takže všechny zvu, lísky už se dají koupit. Takže není problém. Pokřtí novou desku. Takže všechny zvu, lísky už se dají koupit. Takže není problém. To teď jedním klikem novou desku. Takže všechny zvu, lísky už se dají koupit. Takže není problém. To teď jedním. Takže všechny zvu, lísky už se dají koupit. Takže není problém. To teď jedním klikem lísky už se dají koupit. Takže není problém. To teď jedním klikem vyřešit.
1: Teďkom přes léto vás čeká.
0: Takže není problém to teď jedním klikem vyřešit.
1: Teďkom přes léto vás čekají teda...
0: Není problém to teď jedním klikem vyřešit.
1: Teďkom přes léto vás čekají teda jenom koncerty.
0: Problém to teď jedním klikem vyřešit.
1: Teďkom přes léto vás čekají teda jenom...
0: Jedním klikem vyřešit.
1: Teďkom přes léto vás čekají teda jenom koncerty, festivaly. Teďkom přes léto vás čekají teda jenom koncerty, festivaly a takový nic jiného. Teďkom přes léto vás čekají teda jenom koncerty, festivaly a takový nic jiného. Čekají teda jenom koncerty, festivaly a takový nic jiného asi vymýšlet nebudete, nebo ještě vyleze třeba jenom koncerty, festivaly a takový nic jiného asi vymýšlet nebudete, nebo ještě vyleze koncerty, festivaly a takový nic jiného asi vymýšlet nebudete, nebo ještě vyleze třeba nějaký klip připravuje festivaly a takový nic jiného asi vymýšlet nebudete, nebo ještě vyleze třeba nějaký klip připravujete té, nebo něco takového, nebo to teď necháte už žít svým životem tu desku. Jo, nebo to teď necháte už žít svým životem tu desku.
0: Hele, ještě nám udělal dva klipy na...
1: Necháte už žít svým životem tu desku.
0: Hele, ještě nám udělal dva klipy náš bejvalý basák, s kterým máme dobrý...
1: Žít svým životem tu desku.
0: Hele, ještě nám udělal dva klipy náš bejvalý basák, s kterým máme dobrý vztahy.
1: Tu desku.
0: Hele, ještě nám udělal dva klipy náš bejvalý basák, s kterým máme dobrý vztahy. Hele, ještě nám udělal dva klipy náš bejvalý basák, s kterým máme dobrý vztahy, takže jeden z nich udělal dva klipy náš bejvalý basák, s kterým máme dobrý vztahy, takže jeden z nich možná půjde ven. A bejvalý basák, s kterým máme dobrý vztahy, takže jeden z nich možná půjde ven. Který máme dobrý vztahy, takže jeden z nich možná půjde ven. A možná ještě udělal vztahy, takže jeden z nich možná půjde ven. A možná ještě uděláme nějaký jeden, ale jeden z nich možná půjde ven. A možná ještě uděláme nějaký jeden, ale možná půjde ven. A možná ještě uděláme nějaký jeden, ale to se tak dohaduje. A možná ještě uděláme nějaký jeden, ale to se tak dohadujeme a vzniká to. A možná ještě uděláme nějaký jeden, ale to se tak dohadujeme a vzniká to za pochodu. Možná ještě uděláme nějaký jeden, ale to se tak dohadujeme a vzniká to za pochodu, takže ještě uděláme nějaký jeden, ale to se tak dohadujeme a vzniká to za pochodu, takže to je jeden, ale to se tak dohadujeme a vzniká to za pochodu, takže to jedeme tak dohadujeme a vzniká to za pochodu, takže to jedeme s tou sal a vzniká to za pochodu, takže to jedeme.

0: hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia. Hvězdný host Rock Rádia.
1: Hvězdným hostem Rock
0: host Rock Rádia.
1: Hvězdným hostem Rock Rádia je dneska Margis. Hvězdným hostem Rock Rádia je dneska Margis vypsaný. Hvězdným hostem Rock Rádia je dneska Margis vypsaný fixy. Hvězdným hostem Rock Rádia je dneska Margis vypsaný fixy. My se bavíme o... Hvězdným hostem Rock Rádia je dneska Margis vypsaný fixy. My se bavíme...

0: tou salámovou metodou jako za pochodu, takže to jedeme s tou salámovou metodou, jak krájíš ty kolečka toho saláma pochodu, takže to jedeme s tou salámovou metodou, jak krájíš ty kolečka toho salámu. Takže to jedeme s tou salámovou metodou, jak krájíš ty kolečka toho salámu. To jedeme s tou salámovou metodou, jak krájíš ty kolečka toho salámu. Určitě minimálně jeden klip kolečka toho salámu. Minimálně jeden klip ještě do toho křtu vypustíme.
1: Tak a teď přistupme k tomu, co jsme avizovali.
0: Telefony v rukou pohlcovaly pozornost.

polcovali pozornost, telefony v rukou, polcovali pozornost, telefony v rukou, polcovali pozornost mezi univerzy. Polcovali pozornost mezi univerzy. Polcovali pozornost mezi univerzy. Byli jsme to my všichni, pozornost mezi univerzy. Byli jsme mezi univerzy. Byli jsme to my všichni a ona šla po bulzi. Byli jsme to my všichni a ona šla po bulzi. Byli jsme to my všichni a ona šla po bulváru. Byli jsme to my všichni a ona šla po bulváru. No my všichni a ona šla po bulváru našeho města. Seděli jsme a ona šla po bulváru.

osamělého běžce, tak jako postava osamělého běžce. Stopy, co dělali i tak jako postava osamělého běžce. Stopy, co dělali její dlouhá osamělého běžce. Stopy, co dělali její dlouhý nohy, byl to správného běžce. Stopy, co dělali její dlouhý nohy, byl to správný čas. Stopy, co dělali její dlouhý nohy, byl to správný čas. Stopy, co dělali.

úpatí jara a ona šla pořád dál. Květin na úpatí jara a ona šla pořád dál. Úpatí jara a ona šla pořád dál. A sem tam se na chvíli a ona šla pořád dál. A sem tam se na chvíli vznesla. Ona šla pořád dál. A sem tam se na chvíli vznesla. Pořád dál. A sem tam se na chvíli vznesla. A pak někdo popřel. A sem tam se na chvíli vznesla. A pak někdo poprvé kun. A sem tam se na chvíli vznesla. A pak někdo poprvé konečně sem tam se na chvíli vznesla. A pak někdo poprvé konečně chvíli vznesla. A pak někdo poprvé konečně zvedl hlavu. A pak někdo poprvé konečně zvedl hlavu. A řekl. A pak někdo poprvé konečně zvedl hlavu. A řekl pravdu. Pak někdo poprvé konečně zvedl hlavu. A řekl pravdu. Konečně zvedl hlavu.

Věděli jsme, že v nás je čas na správném místě. Věděli jsme, že v nás umí překročit to, co na správném místě. Věděli jsme, že v nás umí překročit místě. Věděli jsme, že v nás umí překročit to, co my neumíme. Věděli jsme, že v nás umí překročit to, co my neumíme. Věděli jsme, že v nás umí překročit to, co my neumíme. Umí překročit to, co my neumíme. Do našich srdcí čit to, co my neumíme. Do našich srdcí my neumíme. Do našich srdcí zarazila skoby. Neumíme. Do našich srdcí zarazila skoby a potom. Do našich srdcí zarazila skoby a potom zmizela. Do našich srdcí zarazila skoby a potom. Do našich srdcí zarazila skoby a potom zmizela pryč. Zarazila skoby a potom zmizela pryč. Zarazila skoby a potom zmizela pryč. Potom zmizela pryč. Beautiful girl, beautiful. Zmizela pryč. Beautiful girl, beautiful girl. Zmizela pryč.

0: hypsa. Hypsana fixa. Beauty. Hypsana fixa. Hypsana fixa. Beautiful girl. Hypsana fixa. Beautiful girl. Hypsana fixa. Beautiful girl. Hypsana fixa. Beautiful girl.
1: Para
0: fixa, beautiful girl. Beautiful girl.
1: Paráda, krásný. Paráda, krásný. Tak, děkuji. Paráda, krásný. Tak, děkuji. Paráda, krásný. Tak, děkujeme.
0: I bez přehmat.
1: Paráda, krásný. Tak děkujeme.
0: I bez přehmatu.
1: Paráda, krásný. Tak děkujeme.
0: I bez přehmatu jsem to dal, no.
1: Tak děkujeme.
0: I bez přehmatu jsem to dal, no. Původně jsem na jinýho, ale radši jsem na poslední chvíli změnil.
1: Tak výborně. Každopádně děkuji ti za dnešní
0: to nebyla chyba.
1: Tak výborně. Každopádně děkuji ti za dnešní. Tak výborně. Každopádně děkuji ti za dnešní návštěvu. Rád jsem tě zase viděl, bylo
0: já to
1: Tak výborně. Každopádně děkuji ti za dnešní návštěvu. Rád jsem tě zase viděl, bylo to Každopádně děkuji ti za dnešní návštěvu. Rád jsem tě zase viděl, bylo
0: to
1: velice příjemný. Každopádně děkuji ti za dnešní návštěvu. Rád jsem tě zase viděl, bylo to velice příjemný. A doufám, že se brzy zase uvidíme a samozřejmě vy přátelé, vyražte na vypsanou fixu přes léto 20. srpna velký uvidíme a samozřejmě vy přátelé, vyražte na vypsanou fixu přes léto 20. srpna brzy vy přátelé, vyražte na vypsanou fixu přes léto 20. srpna velký koncert v Holešovicích. Vyražte na vypsanou fixu přes léto 20. srpna velký koncert v Holešovicích. Vypsanou fixu přes léto 20. srpna velký koncert v Holešovicích. A po přes léto 20. srpna velký koncert v Holešovicích a potom následně turné, které 20. srpna velký koncert v Holešovicích a potom následně turné, které bude následovat k novýmu velký koncert v Holešovicích a potom následně turné, které bude následovat k novýmu v Holešovicích a potom následně turné, které bude následovat k novýmu albu Ideál, který a potom následně turné, které bude následovat k novýmu albu Ideál, potom následně turné, které bude následovat k novýmu albu Ideál, který, jak už jsme říkali, vychází v pátek. Následně turné, které bude následovat k novýmu albu Ideál, který, jak už jsme říkali, vychází v pátek, které bude následovat k novýmu albu Ideál, který, jak už jsme říkali, vychází v pátek. Takže nezapomeňte k novýmu albu Ideál, který, jak už jsme říkali, vychází v pátek. Najdete je na sociálních sítích vypsaný fixy nebo případně na jejich webu.

0: webu. Jdete na sociálních sítích vypsaný fixy nebo případně na jejich webu. Takže ještě jednou děkuju a ať se daří. Měj sociálních sítích vypsaný fixy nebo případně na jejich webu. Takže ještě jednou děkuju a fixy nebo případně na jejich webu. Takže ještě jednou děkuju a ať se daří. Měj se hezky.
1: Kamala, taky ti děkuju.
0: Na jejich webu. Takže ještě jednou děkuju a ať se daří. Měj se hezky.
1: Kamala, taky ti děkuju. Zdravím všechny posluchače.
0: Takže ještě jednou děkuju a ať se daří. Měj se hezky.
1: Kamala, taky ti děkuju. Zdravím všechny posluchače.
0: Ještě jednou děkuju a ať se daří. Měj se hezky.
1: Kamala, taky ti děkuju. Zdravím všechny posluchače a přeju Rock Radio,
0: ať se daří, měj se hezky.
1: Kamala, taky ti děkuju, zdravím všechny posluchače a přeju
0: hezky.
1: Kamala, taky ti děkuju, zdravím všechny posluchače a přeju Rock Radio, ať se mu daří. Ti děkuju, zdravím všechny posluchače a přeju Rock Radio, ať se mu daří, tak jak se mu daří. Všechny posluchače a přeju Rock Radio, ať se mu daří, tak jak se mu daří a až to ještě. Já přeju Rock Radio, ať se mu daří, tak jak se mu daří a až to ještě rádio, ať se mu daří, tak jak se mu daří a až to ještě jde čím dál víc nahoru, tak jak to jde. Se mu daří, tak jak se mu daří a až to ještě jde čím dál víc nahoru, tak jak to jde. Daří a až to ještě jde čím dál víc nahoru, tak jak to jde. Tak se mějte. A až to ještě jde čím dál víc nahoru, tak jak to jde. Tak se mějte, ahoj. Až to ještě jde čím dál víc nahoru, tak jak to jde. Tak se mějte, ahoj. Jde čím dál víc nahoru, tak jak to jde. Tak se mějte, ahoj.
0: Čau.
1: Prodejna. Čím dál víc nahoru, tak jak to jde. Tak se mějte, ahoj.
0: Čau.
1: Prodej. Tak jak to jde. Tak se mějte, ahoj.
0: Čau.
2: Prodejna Honda Velká Chuchle. Je to nejlepší místo.
1: Tak se mějte, ahoj.
0: Čau.
2: Prodejna Honda Velká Chuchle. Je to nejlepší místo.
1: Ahoj.
0: Čau.
2: Prodejna Honda Velká Chuchle. Je to nejlepší místo pro realizaci vaší. Prodejna Honda Velká Chuchle. Je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahrady. Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahrady. Je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akustiku zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní technikou Ego, která se na techniky Honda nebo objevte špičkovou aku zahradní technikou Ego, která se naprosto nebo objevte špičkovou aku zahradní technikou Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. Špičkovou aku zahradní technikou Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. Honda Velká Chuchle zahradní technikou Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i Inval Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a prosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
3: Housebrand
2: seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
3: Housebrand Café Perfavor.
2: Díky Selvo, přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
3: Housebrand Café Perfavore.
2: Si. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
3: Housebrand Café Perfavore.
4: Si, signora.
2: Prodejna Honda Velká Chuchle.
3: Housebrand Café Perfavore.
4: Si, signora.
2: Velká Chuchle.
3: Housebrand Café Perfavore.
4: Si, signora.
5: Housebrand.
3: Housebrand Café Perfavore.
4: Si, signora.
5: Housebrand, tuhle kávu si zaslouží.
3: Per favore?
4: Si, signora.
5: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít.
4: Si, signora.
5: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít.
4: Signora.
5: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. Brand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. CZ. Si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz. Užijte pít. Housebrandkáva.cz. Ryby pít. Housebrandkáva.cz.
6: Rybičky 48 tě zvou.
5: Housebrandkáva.cz.

0: www.rybičky.cz. Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncert. Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty. 20. Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty. 20. Rybičky 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty. 21. až 48 tě zvou na svý poslední megakoncerty. 21. až 28 tě zvou na svý poslední megakoncerty. 21. až 23. května v Kut poslední megakoncerty. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta koncerty. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny 3. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší český muziky v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší český muziky. Lístky teatru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší český muziky. Lístky koupíš v síti Go. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší český muziky. Lístky koupíš v síti Go Out. Hostů a 3 dny tý nejlepší český muziky. Lístky koupíš v síti Go Out. 3 dny tý nejlepší český muziky. Lístky koupíš v síti Go Out. Lepší český muziky. Lístky koupíš v síti Go Out.
1: Toto
0: lístky koupíš v síti Go Out.
1: Toto je
0: v síti Go Out.
1: Toto je
2: Dobravár
0: Out.
1: Toto je
2: Dobravár, vezeme vám.
1: Toto je
2: Dobravár, vezeme vám pračku.
3: A co to je?
1: Toto je
2: Dobravár, vezeme vám pračku.
1: Toto je
2: Dobravár, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme.
1: Toto je
2: Dobravár, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme. Dobravár, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme vám pračku.
3: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme.
3: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No ta...
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak.
2: Rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumíme.
2: Zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumíme.
2: A starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumíme.
4: Zapomeňte na vrtání a
2: spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumíme.
4: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou...
3: No tak to si rozumíme.
4: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma...
3: Si rozumíme.
4: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma... Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a... Te na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart. Opravdový. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart. Opravdový elektrospecialista. Zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Hele.
4: Vezeme a pověsíme na zeď. Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Hele.
4: Pověsíme na zeď. Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Hele. Vyšla nová kaplinka.
6: Ne.
4: Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Hele. Vyšla nová kaplinka.
6: Neříkej.
4: Opravdový elektrospecialista.
5: Hele. Vyšla nová kaplinka.
6: Neříkej.
4: Elektrospecialista.
5: Hele. Vyšla nová kaplinka.
6: Neříkej. Kam se...
5: Hele. Vyšla nová kaplinka.
6: Neříkej. Kam se vydáme tentokrát?
7: Portugalsko.
5: Vyšla nová kaplinka.
6: Neříkej. Kam se vydáme tentokrát?
7: Portugalsko. Slunce, oceán, romka.
6: Neříkej. Kam se vydáme tentokrát?
7: Portugalsko. Slunce, oceán, romance.
6: Kej. Kam se vydáme tentokrát?
7: Portugalsko. Slunce, oceán, romance. Volatelnej týpek.
6: Tak to beru.
8: To je zase průšvih. Já ji otevřu.
6: Týpek.
8: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
6: Jasně.
8: To beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
6: Jasně. Roman.
8: To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
6: Jasně.
8: Rvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
6: Jasně. Romantický útěk v praxi.
9: Julie Kaplin.
8: Otevřu a zmizím na víkend.
6: Jasně. Romantický útěk v praxi.
9: Julie.
8: Zmizím na víkend.
6: Jasně. Romantický útěk v praxi.
9: Julie Kaplinová. Penzion v Portugalsku.
6: Jasně. Romantický útěk v praxi.
9: Julie Kaplinová.

Vynořila. A vynořila se někde z... A vynořila se někde z mlhy. A vynořila se někde z mlhy. Tak... A vynořila se někde z mlhy. Tak jako postava... A vynořila se někde z mlhy. Tak jako postava osamělá. Vynořila se někde z mlhy. Tak jako postava osamělá se někde z mlhy.

0: penzión v Portugalsku. Mantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzión v Portugalsku. Už vyšlo.
1: Podnikám.
0: Útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzión v Portugalsku. Už vyšlo.
1: Podnikám a potřebuji.
0: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
1: Podnikám a potřebuju půjčit.
0: Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
1: Podnikám a potřebuju půjčit.
0: Penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
1: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě.
0: Portugalsku. Už vyšlo.
1: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě.
0: Už vyšlo.
1: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
2: Řešení je úvěr od...
1: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
2: Řešení je úvěr od ACEMA.
1: Ale potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
2: Řešení je úvěr od ACEMA.
1: Ale já... Ale banky na mě kašlou.
2: Řešení je úvěr od ACEMA.
1: Ale já potřebuju půjčit tak 10 mě kašlou.
2: Řešení je úvěr od ACEMA.
1: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
2: ACEMA. Řešení je úvěr od ACEMA.
1: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
2: ACEMA. Jdema.
1: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
2: ACEMA. Jde to i bez banky.
1: Potřebuju půjčit tak 10 milionů.
2: ACEMA. Jde to i bez banky.
3: Přátelé, zdraví vás.
1: Tak 10 milionů.
2: ACEMA. Jde to i bez banky.
3: Přátelé, zdraví vás.
1: 10 milionů.
2: ACEMA. Jde to i bez banky.
3: Přátelé, zdraví vás. Kamil Střihavka, Rokopera.
2: ACEMA. Jde to i bez banky.
3: Přátelé, zdraví vás. Kamil Střihavka, Rokopera Praha pro vás připravila
0: magickou.
2: Jde to i bez banky.
3: Přátelé, zdraví vás. Kamil Střihavka, Rokopera Praha pro vás připravila
0: magickou.
3: Přátelé, zdraví vás. Kamil Střihavka, Rokopera Praha pro vás připravila
0: magickou rokovou operu Malý.
3: Zdraví vás. Kamil Střihavka, Rokopera Praha pro vás připravila
0: magickou rokovou operu Malý princ.
3: Přijďte si, Střihavka, Rokopera Praha pro vás připravila
0: magickou rokovou operu Malý princ.
3: Přijďte si užít tuto spek pro vás připravila
0: magickou rokovou operu Malý princ.
3: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show.
0: Ve středu magickou rokovou operu Malý princ.
3: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show.
0: Ve středu operu Malý princ.
3: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show.
0: Ve středu 20. princ.
3: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show.
0: Ve středu 20.
3: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show.
0: Ve středu 27. května od 18 hodin.
3: Tohle za spektakulární multimediální show.
0: Ve středu 27. května od 18 hodin.
3: Tohle zažijete pouze v multimediální show.
0: Ve středu 27. května od 18 hodin.
3: Tohle zažijete pouze v Rokopeře.
0: Ve středu 27. května od 18 hodin.
3: Tohle zažijete pouze v Rokopeře Praha. Vstupenky na
0: www.7. května od 18 hodin.
3: Tohle zažijete pouze v Rokopeře Praha. Vstupenky na www.rockoperace.
0: Května od 18 hodin.
3: Tohle zažijete pouze v Rokopeře Praha. Vstupenky na www.rockoperace.
0: 18 hodin.
3: Tohle zažijete pouze v Rokopeře Praha. Vstupenky na www.rockoperace. Tohle zažijete pouze v Rokopeře Praha. Vstupenky na www.rockoperace.cz. Rokopeře Praha. Vstupenky na www.rockoperace.cz.
4: Rok.
3: Vstupenky na www.rockoperace.cz.
4: Rock Radio.
3: www.rockopera.cz
4: Rock Radio
3: CZ
4: Rock Radio Rock Radio Rock Radio Jo.

pořádný montérky a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz Zkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz Pořádný montérky. www.ardon.cz Montérky. www.ardon.cz www.ardon.cz Ardon.cz CZ

0: Pohárové finále Freiburgu a Aston Villa dnes obstarají první velké pohárové finále končící klubové sezóny. Na stadionu Bešiktaš starají první velké pohárové finále končící klubové sezóny. Na stadionu Bešiktaš finále končící klubové sezóny.
1: Rock Radio.
0: V Evropské lize finále začne v 9 večera.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Lize finále začne v 9 večera.
1: Rock Radio.
0: Finále začne v 9 večera.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Začne v 9 večera.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Já vám řeknu ještě, jaký bude
0: 9 večera.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Já vám řeknu ještě, jaký bude počasí dneska, převážně oblačno.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Já vám řeknu ještě, jaký bude počasí dneska, převážně oblačno.
1: Jo. Počasí.
2: Já vám řeknu ještě, jaký bude počasí dneska, převážně oblačno.
1: Počasí.
2: Já vám řeknu ještě, jaký bude počasí dneska, převážně oblačno a odpoledne při zvětšení. Já vám řeknu ještě, jaký bude počasí dneska, převážně oblačno a odpoledne při zvětšené oblačnosti i přehánky. Deň teploty mezi 18 až 22 stupni Celsia.
3: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně, v krásném prostředí Lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.
2: Podíváme se ještě na naše silnice, jak to tam aktuálně vypadá. Mám tady hlášenou jednu nehodu.

0: Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy. Radio. Zprávy.
1: Krásné dopoledne.
0: Zprávy. Zprávy.
1: Krásné dopoledne.
0: Zprávy.
1: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák, Ministerstvo dopravy. Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák, Ministerstvo. Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Ministerstvo dopravy ustoupilo od zrušení zvýhodnění. Dopoledne přeje Kuba Bělák. Ministerstvo dopravy ustoupilo od zrušení zvýhodnění dálničních známek. Je Kuba Bělák. Ministerstvo dopravy ustoupilo od zrušení zvýhodnění dálničních známek. Bělák. Ministerstvo dopravy ustoupilo od zrušení zvýhodnění dálničních známek pro nízkoemisní vozidla. Ta měla podle původního návrhu platit stejně jako ostatní auta za roční známku 2570. Měla podle původního návrhu platit stejně jako ostatní auta za roční známku 2570. Původního návrhu platit stejně jako ostatní auta za roční známku 2570 korun. Novela stejně jako ostatní auta za roční známku 2570 korun. Novela ostatní auta za roční známku 2570 korun. Novela, kterou za roční známku 2570 korun. Novela, kterou rezort předložil vládě 2570 korun. Novela, kterou rezort předložil vládě už navrhuje 570 korun. Novela, kterou rezort předložil vládě, už navrhuje pouze zmrazení korun. Novela, kterou rezort předložil vládě, už navrhuje pouze zmrazení. Novela, kterou rezort předložil vládě, už navrhuje pouze zmrazení cen známek na stávající úrovni. Rezort předložil vládě, už navrhuje pouze zmrazení cen známek na stávající úrovni. Evropské už navrhuje pouze zmrazení cen známek na stávající úrovni. Evropská unie je pouze zmrazení cen známek na stávající úrovni. Evropská unie zmrazení cen známek na stávající úrovni. Evropská unie vnutek na stávající úrovni. Evropská unie v noci na dnešek dosáhla předběžné úrovni. Evropská unie v noci na dnešek dosáhla předběžné Evropská unie v noci na dnešek dosáhla předběžné dohody o legislativě, která má zrušit. Evropská unie v noci na dnešek dosáhla předběžné dohody o legislativě, která má zrušit. Unie v noci na dnešek dosáhla předběžné dohody o legislativě, která má zrušit dovozní cla. Dnešek dosáhla předběžné dohody o legislativě, která má zrušit dovozní cla na průmysl. Předběžné dohody o legislativě, která má zrušit dovozní cla na průmysl. Ta by měla zabránit zavedení vyšších amerických cel na výrobky z Evropské unie. Bránit zavedení vyšších amerických cel na výrobky z Evropské unie. Fotbalisté Freiburgu vyšších amerických cel na výrobky z Evropské unie. Fotbalisté Freiburgu a Astonvilla cel na výrobky z Evropské unie. Fotbalisté Freiburgu a Astonvilla dnes obstarky z Evropské unie. Fotbalisté Freiburgu a Astonvilla dnes obstarky unie. Fotbalisté Freiburgu a Astonvilla dnes obstarají první velké. Fotbalisté Freiburgu a Astonvilla dnes obstarají první velké poháry.

0: nehodu. Ta se ještě na naše silnice, jak to tam aktuálně vypadá. Mám tady hlášenou jednu nehodu, ta se stala v Olomouci v ulici. Silnice, jak to tam aktuálně vypadá. Mám tady hlášenou jednu nehodu, ta se stala v Olomouci v ulici. Jak to tam aktuálně vypadá. Mám tady hlášenou jednu nehodu, ta se stala v Olomouci v ulici. Mám tady hlášenou jednu nehodu, ta se stala v Olomouci v ulici Hanajsová. Tam probíhá vyšetřenou jednu nehodu, ta se stala v Olomouci v ulici Hanajsová. Tam probíhá vyšetřování stala v Olomouci v ulici Hanajsová. Tam probíhá vyšetřování nehody v ulici Hanajsová. Tam probíhá vyšetřování nehody Hanajsová. Tam probíhá vyšetřování nehody osobního auta Hanajsová. Tam probíhá vyšetřování nehody osobního auta a chodce na místě záchranka. Tak tam probíhá vyšetřování nehody osobního auta a chodce na místě záchranka. Nehody osobního auta a chodce na místě záchranka. Tak tam počítejte s tím, že osobního auta a chodce na místě záchranka, tak tam počítejte s tím, že auta a chodce na místě záchranka, tak tam počítejte s tím, že na místě záchranka, tak tam počítejte s tím, že vás to tam trošku záchranka, tak tam počítejte s tím, že vás to tam trošku zdrží, protože je tam uzavřený jeden jízdní pruh. Tam počítejte s tím, že vás to tam trošku zdrží, protože je tam uzavřený jeden jízdní pruh. S tím, že vás to tam trošku zdrží, protože je tam uzavřený jeden jízdní pruh. Vás to tam trošku zdrží, protože je tam uzavřený jeden jízdní pruh. Tak opatrně tudy, trošku zdrží, protože je tam uzavřený jeden jízdní pruh. Tak opatrně tudy, opatrně všude a šťastnou cestu přeji. Uzavřený jeden jízdní pruh. Tak opatrně tudy, opatrně všude a šťastnou cestu jízdní pruh. Tak opatrně tudy, opatrně všude a šťastnou cestu přeju. Tak opatrně tudy, opatrně všude a šťastnou cestu přeju. Opatrně všude a šťastnou cestu přeju.
1: Instagram Rock Rádia.
0: Opatrně všude a šťastnou cestu přeju.
1: Instagram
0: cestu přeju.
1: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Na jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastaví. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastaví. Rokový dovolené.
0: No a my startujeme rokový dopoledne, máme 3 minuty po 10. hodině.
1: Rokový dopoledne.
0: No a my startujeme rokový dopoledne, máme 3 minuty po 10. hodině. No a my startujeme rokový dopoledne, máme 3 minuty po 10. hodině. Kamel Dráp je s vámi. A startujeme rokový dopoledne, máme 3 minuty po 10. hodině. Kamel Dráp je s vámi. A ne, máme 3 minuty po 10. hodině. Kamel Dráp je s vámi. A nebo startujeme. My už jsme po 10. hodině. Kamel Dráp je s vámi. A nebo startujeme. My už jsme ho odstartovali, ale teď startujeme. Kamel Dráp je s vámi. A nebo startujeme. My už jsme ho odstartovali, ale teď startujeme další 60 minut s vámi. A nebo startujeme. My už jsme ho odstartovali, ale teď startujeme další 60 minutovky a nebo startujeme. My už jsme ho odstartovali, ale teď startujeme další 60 minutovku. Tentokrát nebo startujeme. My už jsme ho odstartovali, ale teď startujeme další 60 minutovku. Tentokrát už bez hosta. Startujeme. My už jsme ho odstartovali, ale teď startujeme další 60 minutovku. Tentokrát odstartovali, ale teď startujeme další 60 minutovku. Tentokrát už bez hosta. A se teď startujeme další 60 minutovku. Tentokrát už bez hosta a se spoustou další 60 minutovku, tentokrát už bez hosta a se spoustou muziky. Skid Row, Kabáti, 3 minutovku, tentokrát už bez hosta a se spoustou muziky. Skid Row, Kabáti, 3 Days Grace z jejich tentokrát už bez hosta a se spoustou muziky. Skid Row, Kabáti, 3 Days Grace z jejich skvělou bez hosta a se spoustou muziky. Skid Row, Kabáti, 3 Days Grace z jejich skvělou a se spoustou muziky. Skid Row, Kabáti, 3 Days Grace z jejich skvělou předělávkou od Michael Ziky. Skid Row, Kabáti, 3 Days Grace s jejich skvělou předělávkou od Michaela Jacksona, což Skid Row, Kabáti, 3 Days Grace s jejich skvělou předělávkou od Michaela Jacksona, 3 Days Grace s jejich skvělou předělávkou od Michaela Jacksona, což je teď hodně aktuální, ale na začátek to pořád 3 Days Grace s jejich skvělou předělávkou od Michaela Jacksona, což je teď hodně aktuální, ale na začátek to pořádně s jejich skvělou předělávkou od Michaela Jacksona, což je teď hodně aktuální, ale na začátek to pořádně rozpávkou od Michaela Jacksona, což je teď hodně aktuální, ale na začátek to pořádně rozpálíme.

0: Iron Maiden, snad, což je teď hodně aktuální, ale na začátek to pořádně rozpálíme s Iron Maiden.
1: Spálíme s Iron Maiden.

DABu AFM nebo radia.cz Ardon, prémiové pracovní a outdoor set. Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy. Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy. Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montér pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky ve outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet.

Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. S Kamilem Drábem.

Rokový dob.

stopy? A proč kope píci vůbec nějaký stopy? A proč kope kolem sebe, kdo se topí? Nějaký stopy? A proč kope kolem sebe, kdo se topí? A proč kope kolem sebe, kdo se topí? A proč kope kolem

na Rock Rádiu. Skid Row na Rock Rádiu, jejich prvotina... Skid Row na Rock Rádiu, jejich prvotina rok 1980. Skid Row na Rock Rádiu, jejich prvotina rok 1980. Skid Row na Rock Rádiu, jejich prvotina rok 1989. 18 and Life. Skid Row na Rock Rádiu, jejich prvotina rok 1989. 18 and Rádiu, jejich prvotina rok 1989. 18 and Life. Píseň, kterou jsme si dali. Prvotina rok 1989. 18 and Life. Píseň, kterou jsme si dali teď v 10. 1989. 18 and Life. Píseň, kterou jsme si dali teď v 10 hodin. 89. 18 and Life, píseň, kterou jsme si dali teď v 10 hodin a 21 minut. Ještě and Life, píseň, kterou jsme si dali teď v 10 hodin a 21 minut. Ještě pořád máte možnost, píseň, kterou jsme si dali teď v 10 hodin a 21 minut. Ještě pořád máte možnost, a to jsme si dali teď v 10 hodin a 21 minut. Ještě pořád máte možnost, a to hodin a 21 minut. Ještě pořád máte možnost, a to během dneška a zítřka poslední 1 minut. Ještě pořád máte možnost, a to během dneška a zítřka posílám. Ještě pořád máte možnost, a to během dneška a zítřka posílám. Pořád máte možnost, a to během dneška a zítřka posílat na náš e-mail studiozavinost, a to během dneška a zítřka posílat na náš e-mail studiozavináč rokový rádio. Během dneška a zítřka posílat na náš e-mail studiozavináč rokový rádio.cz a zítřka posílat na náš e-mail studiozavináč rokový rádio.cz a posílat na náš e-mail studiozavináč rokovirádio.cz náš e-mail studiozavináč rokovirádio.cz fotky vaší party. Pokud chcete vyrazit náč rokovirádio.cz fotky vaší party. Pokud chcete radio.cz fotky vaší party. Pokud chcete vyrazit .cz fotky vaší party. Pokud chcete vyrazit v sobotu, tedy dva fotky vaší party. Pokud chcete vyrazit v sobotu, tedy 22. května do Českých Budějovic na party. Pokud chcete vyrazit v sobotu, tedy 22. května do Českých Budějovic na rock. Pokud chcete vyrazit v sobotu, tedy 22. května do Českých Budějovic na rockin. A v sobotu, tedy 22. května do Českých Budějovic na rockin. A to s 10 lupenama od nás z 22. května do Českých Budějovic na rockin. A to s 10 lupenama od nás na do Českých Budějovic na rockin. A to s 10 lupenama od nás zadarmo. Přesně takhle jednoduchý Budějovic na rockin. A to s 10 lupenama od nás zadarmo. A rockin. A to s 10 lupenama od nás zadarmo. Přesně takhle. A to s 10 lupenama od nás zadarmo. Přesně takhle jednoduchý to je, stačí, když je lupenama od nás zadarmo. Přesně takhle jednoduchý to je, stačí, když, jak jsem říkal, nás zadarmo. Přesně takhle jednoduchý to je, stačí, když, jak jsem říkal, pošlete fotku vaší party, samozřejmě čím originálnější, tím lepší. No a může se stát, že... Samozřejmě čím originálnější, tím lepší. No a může se stát, že v pátek originálnější, tím lepší. No a může se stát, že v pátek tím lepší. No a může se stát, že v pátek ráno. No a může se stát, že v pátek ráno v rokovém rozjezdu se dozvíte svoje jméno. Že v pátek ráno v rokovém rozjezdu se dozvíte svoje jméno. Pátek ráno v rokovém rozjezdu se dozvíte svoje jméno a můžete ráno v rokovém rozjezdu se dozvíte svoje jméno a můžete vzít celou svoji partu a vyrazit. V rokovém rozjezdu se dozvíte svoje jméno a můžete vzít celou svoji partu a vyrazíte svoje jméno a můžete vzít celou svoji partu a vyrazit na rockin do Českých Budějovic. A můžete vzít celou svoji partu a vyrazit na rockin do Českých Budějovic, které, jak jsem říkal, proběhne vzít celou svoji partu a vyrazit na rockin do Českých Budějovic, které, jak jsem říkal, proběhne a vyrazit na rockin do Českých Budějovic, které, jak jsem říkal, proběhne 23. tedy vyrazit na rockin do Českých Budějovic, které, jak jsem říkal, proběhne 23. tedy v sobotu. No a Českých Budějovic, které, jak jsem říkal, proběhne 23. tedy v sobotu. No a uzávěrka Budějovic, které, jak jsem říkal, proběhne 23. tedy v sobotu. No a uzávěrka je proběhne 23. tedy v sobotu. No a uzávěrka je do čtvrtka 23. tedy v sobotu. No a uzávěrka je do čtvrtka 22. do 15. tedy v sobotu. No a uzávěrka je do čtvrtka 22. do sobotu. No a uzávěrka je do čtvrtka 22. do 15. hodiny. Kdo tam zahraje, tak to asi všichni víte. Uzávěrka je do čtvrtka 22. do 15. hodiny. Kdo tam zahraje, tak to asi všichni víte. Uzávěrka je do čtvrtka 22. do 15. hodiny.

0: Kdo tam zahraje, tak to asi všichni víte, může 22. do 15. hodiny. Kdo tam zahraje, tak to asi všichni víte, můžeme si to připomenout. Alkohol horkýho do 15. hodiny. Kdo tam zahraje, tak to asi všichni víte, můžeme si to připomenout. Hodiny. Kdo tam zahraje, tak to asi všichni víte, můžeme si to připomenout. Alkohol horký tam zahraje, tak to asi všichni víte, můžeme si to připomenout. Alkohol horký, že slíže Dimitri Trautenberg a Trak. Tak to asi všichni víte, můžeme si to připomenout. Alkohol horký, že slíže Dimitri Trautenberg a Traktor. Můžeme si to připomenout, alkohol horký, že slíže Dimitri Trautenberg a Traktor. A samozřejmě rok připomenout, alkohol horký, že slíže Dimitri Trautenberg a Traktor. A samozřejmě rok rádio horký, že slíže Dimitri Trautenberg a Traktor. A samozřejmě rok rádio bude u toho. Tak neváhejte, Dimitri Trautenberg a Traktor. A samozřejmě rok rádio bude u toho. Tak neváhejte, Trautenberg a Traktor. A samozřejmě rok rádio bude u toho. Tak neváhejte a a samozřejmě rok rádio bude u toho. Tak neváhejte a posílejte. Rok rádio bude u toho. Tak neváhejte a posílejte. U toho. Tak neváhejte a posílejte.
1: Tvrdou muziku ti.
0: Tak neváhejte a posílejte.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá
0: mate a posílejte.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace her.
0: Posílejte.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace. Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matrace zahu.

0: 24,90 a Orion Linské tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90 a Orion neční pomazánkové různé druhy za 24,90 a Orion nebo Nesquik ankové různé druhy za 24,90 a Orion nebo Nesquik druhy za 24,90 a Orion nebo Nesquik čokoláda 24,90 a Orion nebo Nesquik čokoláda různé druhy za 23,90 a Orion nebo Nesquik čokoláda různé druhy za 23,90 až do 20 Orion nebo Nesquik čokoláda různé druhy za 23,90 až do 26. Quick čokoláda různé druhy za 23,90 až do 20. Čokoláda různé druhy za 23,90 až do 26. května Kaufly za 23,90 až do 26. května Kaufland 23,90 až do 26. května Kaufland až do 26. května Kaufland.
1: Tohle nepřeslechněte.
0: 6. května Kaufland.
1: Tohle nepřeslechněte.
0: Na Kaufland.
1: Tohle nepřeslechněte.
2: Volkswagen užitko.
0: Kaufland.
1: Tohle nepřeslechněte.
2: Volkswagen užitkové vozy za.
1: Tohle nepřeslechněte.
2: Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali.
1: Tohle nepřeslechněte.
2: Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali.
1: Přeslechněte.
2: Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 640 vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 640, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 nečekali. Moderní Crafter již za 649 900. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH. A ID již za 649 900 korun bez DPH. A ID Bus Cargo teď se zvýhodněním 649 900 korun bez DPH. A ID Bus Cargo teď se zvýhodněním až 2900 korun bez DPH. A ID Bus Cargo teď se zvýhodněním korun bez DPH. A ID Bus Cargo teď se zvýhodněním až 200 bez DPH. A ID Bus Cargo teď se zvýhodněním až 297 000. A ID Bus Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH. Až 297 000 korun bez DPH. 57 000 korun bez DPH. Korun bez DPH.

0: dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prglu Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
1: Belabel CZ.
2: Zahrádkář se raduje.
1: Belabel CZ.
2: Zahrádkář se raduje. Zahrádce se.
1: Belabel CZ.
2: Zahrádkář se raduje. Zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje.
1: Z.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje, na Zafidu kupuje. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje, na Zafidu kupuje. Všechno. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje, na Zafidu kupuje. Všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz. Zahrádce se věnuje, na Zafidu kupuje. Všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz. Se věnuje, na Zafidu kupuje. Všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo
2: profík. Kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík.
2: Všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
2: Zafido.e-shop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
2: E-shop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
4: S novinkou.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
4: S novinkou Natura Presto se snadno.
3: Hobík nebo profík, u nás si vyberete.
4: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně.
3: U nás si vyberete.
4: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte svýma.
3: Vyberete.
4: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaší letinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaší letošní úrodu za Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaší letošní úrodu zachrání se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaší letošní úrodu zachrání pres přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaší letošní úrodu zachrání Presto.
2: Zafido.e.
4: Zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
2: Zafido.u
4: na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
2: Zafido.e-shop.cz. Partner.
4: Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
2: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Úrodu zachrání Presto.
2: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Stavební Presto.
2: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu. Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci.
2: CZ, partner pro vaši zahradu.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci.
2: Partner pro vaši zahradu.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. 2 plus
2: zahradu.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. 2 plus 1. Ke každým dvě. Stavebniny Dek přináší mega akci. 2 plus 1. Ke každým dek přináší mega akci. 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny. Mega akci. 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné. 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Decfoam MX600. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Decfoam MX600. Nyní navíc dostane každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Decfoam MX600. Nyní navíc pistolové pěny pro tepelné izolace Decfoam MX600. Nyní navíc dostanete 3 protepelné

0: CZ. Tu neproležíš. Mule s klima od matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ.
1: No a o trokinu zase...
0: Zdarma. Matrace za hubičku CZ.
1: No a o trokinu zase k muzice...
0: Matrace za hubičku CZ.
1: No a o trokinu zase k muzice dám...
0: ...ku CZ.
1: No a o trokinu zase k muzice dáme si YouTube...
0: Z.
1: No a o trokinu zase k muzice dáme si YouTube... No a o trokinu zase k muzice dáme si YouTube, Dylan a budou... Trokinu zase k muzice dáme si YouTube, Dylan a budou taky Arakain, ďábelská hra. K muzice dáme si YouTube, Dylan a budou taky Arakain, ďábelská hra. Si YouTube, Dylan a budou taky Arakain, ďábelská hra.
2: Písečná bouře.
1: Dylan a budou taky Arakain, ďábelská hra.
2: Písečná bouře.
1: A budou taky Arakain, ďábelská hra.
2: Písečná bouře.
1: Arakain, ďábelská hra.
2: Písečná bouře. Nebo meruňkový kompot.
1: Ďábelská hra.
2: Písečná bouře. Nebo meruňkový kompot. Písečná bouře. Nebo meruňkový kompot.
3: V Proficolor půjčují vzor.
2: Písečná bouře. Nebo meruňkový kompot.
3: V Proficolor půjčují vzorníky domů.
2: Nebo meruňkový kompot.
3: V Proficolor půjčují vzorníky domů. Takže se v názvech
2: kompot.
3: V Proficolor půjčují vzorníky domů. Takže se v názvech barev nestratíte. V Proficolor půjčují vzorníky domů. Takže se v názvech barev nestratíte.
2: Wow!
3: Půjčují vzorníky domů. Takže se v názvech barev nestratíte.
2: Wow!
3: Barvy domů, takže se v názvech barev nestratíte.
2: Wow! Barva mechanický pomeranč?
3: Takže se v názvech barev nestratíte.
2: Wow! Barva mechanický pomeranč?
4: Těšíte se na sezónu?
3: Ztratíte.
2: Wow! Barva mechanický pomeranč?
4: Těšíte?
2: Wow! Barva mechanický pomeranč?
4: Těšíte se?
2: Wow! Barva mechanický pomeranč?
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám.
2: Barva mechanický pomeranč?
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden
2: Heineken. Pomeranč?
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken prémi. Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken prémiový ležák se sezónu. Přijďte k nám. Tento týden Heineken prémiový ležák se svěží chutí. Přijďte k nám. Tento týden Heineken prémiový ležák se svěží chutí za 19. Tento týden Heineken prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenský ležák se svěží chutí za 19,90.

0: izolace Decfoam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akulace Decfoam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí 100 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 20 dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Decfoam pro tepelné akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Decfoam pro tepelné izolace zdarma. 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Decfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na Decfoam května. Tak si přijďte pro pěnu Decfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na Dek.cz. Tak si přijďte pro pěnu Decfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na Dek.cz. Decfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na Dek.cz.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň. Flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc. Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 200 pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 000 na druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 000 navíc víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 000 navíc vyřídíš do 15 rovna potřebuješ. Půjčku až 250 000 navíc vyřídíš do 15 minut online. Půjčku až 250 000 navíc vyřídíš do 15 minut online. 250 000 navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. 1000 navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. 1000 navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší 3 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Ahoj, rokeři.
1: A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Ahoj, rokeři. Zdraví vás Pavla Forest. Oslavte s námi 20 let rock opery ve stylu Peaky Blinders. V rockovest. Oslavte s námi 20 let rock opery ve stylu Peaky Blinders. V rockové opeře bojujte s námi 20 let rock opery ve stylu Peaky Blinders. V rockové opeře boj o moc se gangy rock opery ve stylu Peaky Blinders. V rockové opeře boj o moc se gangy poperou v stylu Peaky Blinders. V rockové opeře boj o moc se gangy poperou v neděli 20 Blinders. V rockové opeře boj o moc se gangy poperou v neděli 24. května. V rockové opeře boj o moc se gangy poperou v neděli 24. května od 16. Boj o moc se gangy poperou v neděli 24. května od 16 hodin. Gangy poperou v neděli 24. května od 16 hodin. Rock op. V neděli 24. května od 16 hodin. Rock opera CZ.
3: Právě teď v
2: 24. května od 16 hodin. Rock opera CZ.
3: Právě
2: května od 16 hodin. Rock opera CZ.
3: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny
2: 16 hodin. Rock opera CZ.
3: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovým.
2: Rock opera CZ.
3: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se
2: CZ.
3: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kup. Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcha. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte. Elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte. Nebojte. Slevovými kupóny až 40%. Spěcháte. Nebojte. Zboží až 40%. Spěcháte. Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme. Spěcháte. Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od pěchat.

0: Nebojte, nebojte, zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut. Nebojte, zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Plané, zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo. Prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo. Víme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
1: Top centrum.
0: Do 15 minut od rezervace. Planeo.
1: Topcentrum.cz.
0: Od rezervace. Planeo.
1: Topcentrum.cz.
0: Planeo.
1: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradu. Centrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradu. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Hondavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Hondy a nově mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Hondy a nově i Husqvarny. Řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Hondy a nově i Husqvarny. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna zahradní techniku od Milwaukee. Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Od Milwaukee. Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás dny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné lepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejním. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty. V Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete v Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete v Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na slevy a kompletní nabídku najdete také online na www. Topcentrum nabídku najdete také online na www. Topcentrum.cz. www. Najdete také online na www. Topcentrum.cz. www. Topcentrum online na www. Topcentrum.cz. www. Topcentrum.cz. www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz
2: Svět není jen sa...
1: Topcentrum.cz www.topcentrum.cz cz www.topcentrum.cz
2: Svět není jen samé slunce...
1: www.topcentrum.cz
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně...
1: cz
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo... Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky na samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Rock Radio.
2: Nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Rock Radio.
2: Hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Rock Radio.
2: Nejlevnější pneu.cz.

Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Kolik zážitků se vejde do jednoho léta z Pražského? Kolik zážitků se vejde do jednoho léta z Pražského letiště můžete letět? Kolik zážitků se vejde do jednoho léta z Pražského letiště můžete letět přímým? Kolik zážitků se vejde do jednoho léta z Pražského letiště můžete letět přímým letem? Vejde do jednoho léta z Pražského letiště můžete letět přímým letem až do jednoho léta z Pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Z Pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál. Můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo

DABu.fm nebo na radia.cz. DABu.fm nebo na radia.cz. DABu.fm nebo na radia.cz. DABu.fm nebo na radia.cz. M nebo na radia.cz. Rock nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. CZ.

0: Pivo vychlazený, kámoši pozvaní, maso naložený, vychlazený, kámoši pozvaní, maso naložený, jenže tu dobrotu nemáte na čem, kámoši pozvaní, maso naložený, jenže tu dobrotu nemáte na čem, maso naložený, jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct, co naložený, jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct, drobná chyba. Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct? Drobná chyba v plánování, tu dobrotu nemáte na čem upéct? Drobná chyba v plánování, ze který čem upéct? Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho má. Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Laťání, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Laťte od, ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Laťte od pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a hlavu. Od toho máte nás. Laťte od pondělí do pátku rokovej rozjezd. Od toho máte nás. Laťte od pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou nás. Laťte od pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý. Laťte od pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní. Pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktkovej rozjezd Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní rozjezd Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pál. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Jsem pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Slušní grily, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovým roz, kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovým rozjezdu na pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovým roze. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovým rozjezdu na Rock Radio. Grilovačka od pondělí do pátku v rokovým rozjezdu na Rock Radio. Pondělí do pátku v rokovým rozjezdu na Rock Radio. V rokovým rozjezdu na Rock Radio.
1: Jednoduše si užijte bleskovou
0: na Rock Radio.
1: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Elektroniky už do druhého dne. Planeo. Do druhého dne. Planeo. Planeo.

Pivo vychlazený. Pivo vychlazený. Kámoši pod. Pivo vychlazený. Kámoši pod. Pivo vychlazený. Kámoši pozvaní. Maso naložený.

Arakain, protože Aleš Brichtaj se dostala na album kapely Arakain, protože Aleš Brichtaj odmít. A podívejte se, co se stalo na album kapely Arakain, protože Aleš Brichtaj odmít. A podívejte se, co se z toho stalo kapely Arakain, protože Aleš Brichtaj odmít. A podívejte se, co se z toho stalo za skvělý hit. My jsme si dali na rok Arakain, protože Aleš Brichtaj odmít. A podívejte se, co se z toho stalo za skvělý hit. My jsme si dali na rok rádiu, Aleš Brichtaj odmít. A podívejte se, co se z toho stalo za skvělý hit. My jsme si dali na rok rádiu odmít. A podívejte se, co se z toho stalo za skvělý hit. My jsme si dali na rok rádiu 5 minut před 10:45. Dneska máme 20. května. Já bych rád vzpomněl na dvě úžasné legendy. Jedna z nich by 20. května. Já bych rád vzpomněl na dvě úžasné legendy. Jedna z nich bych rád vzpomněl na dvě úžasné legendy. Jedna z nich by oslavila na dvě úžasné legendy. Jedna z nich by oslavila dneska narozeniny 82. a to konkrétně úžasné legendy. Jedna z nich by oslavila dneska narozeniny 82. a tendy. Jedna z nich by oslavila dneska narozeniny 82. a to konkrétně nich by oslavila dneska narozeniny 82. a to konkrétně Joe Cocker, který dneska narozeniny 82. a to konkrétně Joe Cocker, který už bohužel 82. a to konkrétně Joe Cocker, který už bohužel mezi námi není, tý druhý a to konkrétně Joe Cocker, který už bohužel mezi námi není od dva Joe Cocker, který už bohužel mezi námi není od 22. prosince roku 2000 Cocker, který už bohužel mezi námi není od 22. prosince roku 2000, který už bohužel mezi námi není od 22. prosince roku 2014, kdy zemřel na bohužel mezi námi není od 22. prosince roku 2014, kdy zemřel není od 22. prosince roku 2014, kdy zemřel na 20. prosince roku 2014, kdy zemřel na rakovinu plic, a to je prosince roku 2014, kdy zemřel na rakovinu plic, a to ještě rok předtím u nás koncertoval roku 2014, kdy zemřel na rakovinu plic, a to ještě rok předtím u nás koncertoval 14, kdy zemřel na rakovinu plic, a to ještě rok předtím u nás koncertoval, tak zemřel na rakovinu plic, a to ještě rok předtím u nás koncertoval, takže kdo jste ho měli možnost vidět a užít z plic, a to ještě rok předtím u nás koncertoval, takže kdo jste ho měli možnost vidět a užít si ho, ještě rok předtím u nás koncertoval, takže kdo jste ho měli možnost vidět a užít si ho na předtím u nás koncertoval, takže kdo jste ho měli možnost vidět a užít si ho na skvělým turné k albu, který je koncertoval, takže kdo jste ho měli možnost vidět a užít si ho na skvělým turné, kdo jste ho měli možnost vidět a užít si ho na skvělým turné k albu, který je vidět a užít si ho na skvělým turné k albu, který je taky výborný a užít si ho na skvělým turné k albu, který je taky výborný na skvělým turné k albu, který je taky výborný Fire Up, tak vám gratuluju skvělým turné k albu, který je taky výborný Fire Up, tak vám k albu, který je taky výborný Fire Up, tak vám gratuluju taky výborný Fire Up, tak vám gratuluju, protože to výborný Fire Up, tak vám gratuluju, protože to stálo za to. Konec konců nějaký up, tak vám gratuluju, protože to stálo za to. Konec konců nějaký vám gratuluju, protože to stálo za to. Konec konců nějaký záznamy snad udělalo i Česká gratuluju, protože to stálo za to. Konec konců nějaký záznamy snad udělalo i Česká televize a někde to stálo za to. Konec konců nějaký záznamy snad udělalo i Česká televize a něco z toho běželo za to. Konec konců nějaký záznamy snad udělala i Česká televize a něco z toho běželo, takže se to dá nějaký záznamy snad udělala i Česká televize a něco z toho běželo, takže se to dá záznamy snad udělala i Česká televize a něco z toho běželo, takže se to dá udělala i Česká televize a něco z toho běželo, takže se to dá pohodlně dohledat televize a něco z toho běželo, takže se to dá pohodlně dohledat. Nicméně, co se týká a něco z toho běželo, takže se to dá pohodlně dohledat. Nicméně, co se týká dalšího běželo, takže se to dá pohodlně dohledat. Nicméně, co se týká další, se to dá pohodlně dohledat. Nicméně, co se týká další legendy, tak pohodlně dohledat. Nicméně, co se týká další legendy, tak tou je. Nicméně, co se týká další legendy, tak tou je Ray Manzarek, který ho. Nicméně, co se týká další legendy, tak tou je Ray Manzarek. Další legendy, tak tou je Ray Manzarek, kterýho dobře známe z kapely legendy, tak tou je Ray Manzarek, kterýho dobře známe z kapely Doors. A ten právě v roce tak tou je Ray Manzarek, kterýho dobře známe z kapely Doors. A ten právě v roce Ray Manzarek.

0: který ho dobře známe z kapely Doors, a ten právě v roce 2013 v tento den. Zemřel. Bylo mu z kapely Doors a ten právě v roce 2013 v tento den zemřel. Bylo mu 74 let.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
2: La Tropical Party opět roztančí smích. 1, 2, 3. La Tropical Party opět roztančí smích.

0: Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší Workshopy, drinky, superprostředí zábavy na ten nejlepší mejdan. To všechno na nádherné na ten nejlepší mejdan. Více na www.latropical.cz. Party na terase Smíchov.
1: Skvělé akce, slevy a kompletní na...

0: Nabídka Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na web Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum. Kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. Odplouvám kránu. www.topcentrum.cz. Odplouvám kránu. www.topcentrum.cz. Odplouvám kránu. www.topcentrum.cz. Odplouvám kránu. Na katamaránu. Odplouvám kránu. Na katamaránu.
1: Nejenom kránu.
0: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale i po celém
0: kránu. Na katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale i po celém.
0: Na katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších
0: katamaránu.
1: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší. Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší floty. Ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší floty. Den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Je na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou v katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. V Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechno. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské triku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu, v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
0: Odplouvám
1: katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
0: Odplouvám kránu.
1: Unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
0: Odplouvám kránu.
1: Výlet, oslavu nebo firemní akci.
0: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
1: www nebo firemní akci.
0: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
1: Akci.
0: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
1: www.prageboats.cz.
0: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
1: www.prageboats.cz.
0: Už ví. Na katamaránu.
1: www.prageboats.cz.
0: Už ví. Na katamaránu.
1: www.prageboats.cz.
0: Už ví.
1: Tak vzhůru na
0: ránu.
1: www.prageboats.cz.
0: Už ví.
1: Tak vzhůru na palubu. www.prageboats.cz.
0: Už ví.
1: Tak vzhůru na palubu.
2: Nenechte si ujít.
1: CZ.
0: Už ví.
1: Tak vzhůru na palubu.
2: Nenechte si ujít skvělé nabídky.
0: Už ví.
1: Tak vzhůru na palubu.
2: Nenechte si ujít skvělé nabídky visku pro vaše venkovní i vnitř.
1: Tak vzhůru na palubu.
2: Nenechte si ujít skvělé nabídky visku pro vaše venkovní
1: palubu.
2: Nenechte si ujít skvělé nabídky visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Nenechte si ujít skvělé nabídky visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva a skvělé nabídky visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka pro venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Na vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků.

Aragain a Ďábelsk... Aragain a Ďab... Aragain a Ďábelská hra... Aragain a Ďábelská hra, věc, kterou napsal Mirek Mach původně... Aragain a Ďábelská hra, věc, kterou napsal Mirek Mach... Aragain a Ďábelská hra, věc, kterou napsal Mirek Mach... Aragain a Ďábelská hra, věc, kterou napsal Mirek Mach původně nabízel... Ďábelská hra, věc, kterou napsal Mirek Mach původně nabízel Aleši Brichtovi, nakonec se do... Hra, věc, kterou napsal Mirek Mach původně nabízel Aleši Brichtovi, nakonec napsal Mirek Mach původně nabízel Aleši Brichtovi, nakonec se dostala na album... Mach původně nabízel Aleši Brichtovi, nakonec se dostala na album... nabízel Aleši Brichtovi, nakonec se dostala na album kapely Aragain. Brichtovi, nakonec se dostala na album kapely Aragain, protože Aleš Brichta nakonec se dostala na album kapely Aragain.

0: CZ. JISK. Scandinavian Sleeping and Living 2026. Více na JISK.cz. JISK. Scandinavian Sleeping and Living 6. Více na JISK.cz. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Sous užitkový.
0: Na JISK.cz. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Sous užitkový.
0: JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé z...
0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé...
0: And Living.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
2: Jo.
0: Living.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
2: Jo, jo.
1: Proto jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
2: Jo, jo.
1: Protože jsou spolehlivé. Mými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
2: Jo, jo.
1: Protože jsou spolehlivé. Opel jejich majitelé spokojení?
2: Jo, jo.
1: Protože jsou spolehlivé.
2: Já natürlich.
1: Majitelé spokojení?
2: Jo, jo.
1: Protože jsou spolehlivé.
2: Já
1: není.
2: Jo, jo.
1: Protože jsou spolehlivé.
2: Já na
1: A se zárukou na 5 let zdarma.
2: Oh, já.
1: Protože jsou spolehlivé.
2: Já natürlich.
1: A se zárukou na 5 let jsou spolehlivé.
2: Já natürlich.
1: A se zárukou na 5 let zdarma.
2: Já natürlich.
1: A se zárukou na 5 let zdarma.
2: Já sicher.
1: A se zárukou na 5 let zdarma.
2: Já sicher.
1: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkovou na 5 let zdarma.
2: Já sicher.
1: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si zdarma.
2: Já sicher.
1: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano Vivaro.
2: Zicha,
1: spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano Vivaro nebo spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano Vivaro německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano Vivaro nebo Kombo. Nyní v ak- pořiďte si užitkový vůz Opel Movano Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce. Užitkový vůz Opel Movano Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce. Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce. Kombo. Nyní v akční nabídce. Nyní v akční nabídce. Nabídce.
3: Všem. Vše pro bagr, vše pro bagr. Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro...

0: Nebo NFT, i když to už.
1: A co SSB?
0: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už.
1: A co SSB?
0: SSB. O BTC, nebo NFT, i když to už.
1: A co SSB?
0: SSB. O NFT, i když to už.
1: A co SSB?
0: SSB. Co je SSB?
1: Garantované úročení.
0: Když to už.
1: A co SSB?
0: SSB. Co je SSB?
1: Garantované úročení. Státní podpora. SSB.
0: SSB. Co je SSB?
1: Garantované úročení. Státní podpora. Bonus.
0: SSB? Co je SSB?
1: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
0: A to je nějaká... Co je SSB?
1: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
0: A to je nějaká nová investice?
1: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
0: A to je nějaká nová investice?
1: To je stavební úročení, státní podpora, bonusy.
0: A to je nějaká nová investice?
1: To je stavební státní podpora, bonusy.
0: A to je nějaká nová investice?
1: To je stavební spoření od Buřinky.
0: Aha.
1: Bonusy.
0: A to je nějaká nová investice?
1: To je stavební spoření od Buřinky.
0: Aha, a kde se to dá stát? A to je nějaká nová investice?
1: To je stavební spoření od Buřinky.
0: Aha, a kde se to dá stáhnout? Nová investice?
1: To je stavební spoření od Buřinky.
0: Aha, a kde se to dá?
1: To je stavební spoření od Buřinky.
0: Aha, a kde se to dá stáhnout?
1: Nový spoření od Buřinky.
0: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
0: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky.
0: A kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky.
0: Stáhnout.
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době.
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době.
4: Spolu s bonusy.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době.
4: Spolu s bonusy za 6
3: let. Spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době.
4: Spolu s bonusy za 6 let.
3: Dosáhnete. Jistota v jakékoliv době.
4: Spolu s bonusy za 6 let. Dosáhnete ročního zhodnocení až 5.
3: Jistota v jakékoliv době.
4: Spolu s bonusy za 6 let.
3: Dosáhnete ročního zhodnocení až 5.
4: Spolu s bonusy za 6 let.
3: Dosáhnete ročního zhodnocení až 5 celých.
4: Spolu s bonusy za 6 let
3: dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%.
4: Po 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%.
3: Buřinka.cz.
4: Dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%.
3: Buřinka.cz.
4: Zhodnocení až 5,3%.
3: Buřinka.cz.
4: 5,3%.
3: Buřinka.cz.
5: Jedinečná nabídka.
3: 3%. Buřinka.cz.
5: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte
3: Buřinka.cz.
5: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou.
3: CZ.
5: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování. Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slovem nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevy na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 4 vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40 minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetik. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na Tetadrogerie až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na Tetadrogerie.cz. 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na Tetadrogerie.cz. A celou značku kosmetiky DAF. Více na Tetadrogerie.cz. Značku kosmetiky DAF. Více na Tetadrogerie.cz. DAF. Více na Tetadrogerie.cz.
6: Rok.
5: Více na Tetadrogerie.cz.
6: Rok Radio.
5: Tetadrogerie.cz.

CZ. Náhradní díly pro bagr. Vše pro bagr, vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry. Pro bagr, vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry. Pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednom místě. Pohodlné CZ. Náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednat. Náhradní díly pro bagry. Pěkně na jednom místě. Pohodlné obní díly pro bagry. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vš pro bagry, pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagry, pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání.

0: Tati, ETF je teď nejlepší věc. Tati, ETF je teď nejlepší věc.
1: Aha.
0: Nebo... Tati, ETF je teď nejlepší věc.
1: Aha.
0: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
1: Aha.
0: Nebo BTC, ETF je teď nejlepší věc.
1: Aha.
0: Nebo BTC, nebo NFT je teď nejlepší věc.
1: Aha.
0: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už je věc.
1: Aha.
0: Nebo BTC.

0: Rokový dopoledne. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem.
1: Ahoj.
0: Rokový dopoledne s Kamilem Drábem.
1: Ahoj, já jsem pro.
0: Rokový dopoledne s Kamilem Drábem.
1: Ahoj, já.
0: Dopoledne s Kamilem Drábem.
1: Ahoj, já jsem Proteus a srdečně zdravím.
0: S Kamilem Drábem.
1: Ahoj, já jsem Proteus a srdečně zdravím.
0: Drábem.
1: Ahoj, já jsem Proteus a srdečně zdravím všechny posluchače. Ahoj, já jsem Proteus a srdečně zdravím všechny posluchače Rock Rádia. Ahoj, já jsem Proteus a srdečně zdravím všechny posluchače Rock Rádia. Proteus a srdečně zdravím všechny posluchače Rock Rádia. A srdečně zdravím všechny posluchače Rock Rádia. Zdravím všechny posluchače Rock Rádia. Všechny posluchače Rock Rádia. Rock Rádia.

jsi pro sny stvořený, tak jak málek, i čas jsi pro sny stvořený, i čas jsi pro sny stvořený, tak jako slunce, i čas jsi pro sny stvořený, tak jako slunce vždycky pro sny stvořený, tak jako slunce vždycky stvořený.

0: Tesco za 17,90. A Svijanský más světlý ležák z Kaufland 90. A Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 3. A Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90. Až do más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90. Až do 20. Světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90. Až do 26. Kaufland Kart za 13,90. Až do 26. května. Kaufland za 13,90. Až do 26. května.
1: Kaufland.
0: 90. Až do 26. května.
1: Kaufland.
0: Až do 26. května.
1: Kaufland.
2: Máte penzík?
0: Do 26. května.
1: Kaufland.
2: Máte penzíko?
0: 3. května.
1: Kaufland.
2: Máte penzíko? Převeďte si ho k N.
1: Kaufland.
2: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získáte. Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost. Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše. Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše. Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo po NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? Možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii. Penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii. Nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Pořád to staré. S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod staré. S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN. S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete. Kem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online. Zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut. Spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Převod k NN zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Víc NN zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na NNC zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na NNCZ lomen za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na NNCZ nut. Třeba během pauzy na kafe. Více na NNCZ lomeno penzíko. Pauzy na kafe. Více na NNCZ lomeno penzíko.
3: Pekelný ostrov se.
2: Více na NNCZ lomeno penzíko.
3: Pekelný ostrov se.
2: Více na NNCZ lomeno penzíko.
3: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho.
2: CZ lomeno penzíko.
3: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho.
2: Lomeno penzíko.
3: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho.
2: Ko.
3: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho. Třetího. Pekelný ostrov se blíží, buď u toho. Třetího a čtvrtýho. Ostrov se blíží, buď u toho. Třetího a čtvrtýho července Holíšov rozpálí švédští. Buď u toho. Třetího a čtvrtýho července Holíšov rozpálí švédští. Třetího a čtvrtýho července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky. A čtvrtýho července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky. Července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky. 48. Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48. Dim švédští Royal Republic. Rybičky 48. Dimitri Royal Republic. Rybičky 48. Dimitri divokej byl Republic. Rybičky 48. Dimitri divokej byl tři sestry. Rybičky 48. Dimitri divokej byl tři sestry. 48. Dimitri divokej byl tři sestry. Škvm Dimitri divokej byl, tři sestry, škvor a další. Více divokej byl, tři sestry, škvor a další. Více na pekelný ostrov, tři sestry, škvor a další. Více na pekelný ostrov CZ, tři, škvor a další. Více na pekelný ostrov CZ, medior a další.

0: pekelniostrov.cz, mediálním partnerem. Více na pekelniostrov.cz, mediálním partnerem. Více na pekelniostrov.cz, mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. Začalo to ostrov.cz, mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
1: Začalo to lakem na parkety
0: CZ, mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
1: Začalo to lakem
0: mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
1: Začalo to lakem na parkety a najednou
0: festivalu je Rock Radio.
1: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokoj.
0: Rock Radio.
1: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor na... Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům. Parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu. Maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu. Dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
2: Fasáda.
1: Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
2: Fasádo.
1: Kolor natřete celý dům, byt i zahradu.
2: Fasádo.
1: Vrátím. Celý dům, byt i zahradu.
2: Fasádo. Vrátím se vzorníkem.
1: Byt i zahradu.
2: Fasádo. Vrátím se vzorníkem.
1: Zahradu.
2: Fasádo. Vrátím se vzorníkem. Fasádo. Vrátím se vzorníkem. Fasádo. Vrátím se vzorníkem. Se vzorníkem.
3: Denně řeším. Denně řeším kvalitu. Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím... Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě. Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodinným kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi. U zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to Cimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z Lovy, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, podaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur v přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur. Probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmě nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmě plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farma Němcova probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farma Němcova.cz kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farma Němcova.cz. Francimel, to je boží pro trávení i imunitu. Kupujte na farma Němcova.cz. Francimel, to je boží nápoj imunitu. Kupujte na farma Němcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Kupujte na farma Němcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář farma Němcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. CZ. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
4: Vítejte.
3: Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
4: Vítejte v kempu, vaše místo je 800.
3: To je boží nápoj. Váš farmář František.
4: Vítejte v kempu, vaše místo je 867.
3: Pojď, váš farmář František.
4: Vítejte v kempu, vaše místo je 867.
3: Váš František.
4: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vaše místo je 867, sektor G. 867, sektor G.

0: 7, sektor G. Třikrát zelená, smažák.
1: Kempovat můžeš i jinak. Kempovat. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz to bez kempu. www.bezkempu.cz www.bezkempu.cz www.bezkempu.cz
2: Ardo.cz Ardo. Ardon. Prémiové pracovní a Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy. Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy. Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Ušeč. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montér. Pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. VV a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. VVV a oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Pořádný montérky. www.ardon.cz. Montérky. www.ardon.cz. www.ardon.cz. Ardon.cz. Ardon.cz.

0: několik lidí lehká zranění. Na místě prvotních informací hasičů utrpělo několik lidí lehká zranění. Na místě nebyl informací hasičů utrpělo několik lidí lehká zranění. Na místě nebyla zjištěna žádná vážná utrpělo několik lidí lehká zranění. Na místě nebyla zjištěna žádná vážná zranění. Lehká zranění. Na místě nebyla zjištěna žádná vážná zranění. V autobusu zranění. Na místě nebyla zjištěna žádná vážná zranění. V autobusu cestovalo 33. Na místě nebyla zjištěna žádná vážná zranění. V autobusu cestovalo 33 dětí. Zjištěna žádná vážná zranění. V autobusu cestovalo 33 dětí, dvě učitelky. Žádná vážná zranění. V autobusu cestovalo 33 dětí, dvě učitelky. Zranění. V autobusu cestovalo 33 dětí, dvě učitelky a řidič. V autobusu cestovalo 33 dětí, dvě učitelky a řidič. Litevská cestovalo 33 dětí, dvě učitelky a řidič. Litevská armáda dnes dopoledne vyhlásila dětí, dvě učitelky a řidič. Litevská armáda dnes dopoledne vyhlásila vzdušný poplach učitelky a řidič. Litevská armáda dnes dopoledne vyhlásila vzdušný poplach a řidič. Litevská armáda dnes dopoledne vyhlásila vzdušný poplach a vyzvala obyvatele. Litevská armáda dnes dopoledne vyhlásila vzdušný poplach a vyzvala obyvatele. Armáda dnes dopoledne vyhlásila vzdušný poplach a vyzvala obyvatele, aby vyhledali úkryt. Vyhlásila vzdušný poplach a vyzvala obyvatele, aby vyhledali úkryt. Vzdušný poplach a vyzvala obyvatele, aby vyhledali úkryt. Ministerstvo obrany oznámilo, že litevský vyzvala obyvatele, aby vyhledali úkryt. Ministerstvo obrany oznámilo, že aby vyhledali úkryt. Ministerstvo obrany oznámilo, že litevský vzdušný prostor narušil dron úkryt. Ministerstvo obrany oznámilo, že litevský vzdušný prostor narušil dron. Zasahu ministerstvo obrany oznámilo, že litevský vzdušný prostor narušil dron. Za mistrovství světa ve Friburgu. Češi mají ve skupině B 7 bodů z 9 možná znamenala další krok směrem ke čtvrtfinále. Duel začne v 16:20. Další krok směrem ke čtvrtfinále. Duel začne v 16:20. Ke čtvrtfinále. Duel začne v 16:20.
1: Rock Radio. Počas
0: čtvrtfinále. Duel začne v 16:20.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Duel začne v 16:20.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Začne v 16:20.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dneska bude
0: před.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dneska
1: bude radio. Počasí.
2: Dneska bude převážně oblačno.
1: Počasí.
2: Dneska bude převážně oblačno a co se dneska bude převážně oblačno a co se týká tý oblačnost. Dneska bude převážně oblačno a co se týká tý oblačno. Dneska bude převážně oblačno a co se týká tý oblačnosti při zvětšení. Oblačno a co se týká tý oblačnosti při zvětšení tady odpoledne. No a co se týká tý oblačnosti při zvětšení tady a co se týká tý oblačnosti při zvětšení tady odpoledne hlavně tak by se mohli dostavit. Týká tý oblačnosti při zvětšení tady odpoledne hlavně tak tý oblačnosti při zvětšení tady odpoledne hlavně tak by se mohly dostavit i nějaký ty přehánky. Oblačnosti při zvětšení tady odpoledne hlavně tak by se mohly dostavit i nějaký ty přehánky. Teploty ale budou velčený tady odpoledne hlavně tak by se mohly dostavit i nějaký ty přehánky. Teploty ale budou velice příznivé hlavně tak by se mohly dostavit i nějaký ty přehánky. Teploty ale budou velké by se mohly dostavit i nějaký ty přehánky. Teploty ale budou velice příznivé dostavit i nějaký ty přehánky. Teploty ale budou velice příznivé 18 až 22 stupňů Celsia. Přehánky. Teploty ale budou velice příznivé 18 až 22 stupňů Celsia. Teploty ale budou velice příznivé 18 až 22 stupňů Celsia. Velice příznivé 18 až 22 stupňů Celsia.
3: Spa Hotel Děvín.
2: Příznivé 18 až 22 stupňů Celsia. 18 až 22 stupňů Celsia.
3: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně.
2: 20 stupňů Celsia.
3: Spa Hotel Děvín, Mariánské
2: Lázně.
3: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí. Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí. Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí Lesoparku. Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí Lesoparku. Lázeňské proč Děvín, Mariánské Lázně. V krásném

0: Kauflandu. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako v Kauflandu fandíme hokeji stejně jako v Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás v Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro v Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Kajarmark
0: Brandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Kajarmark Bramburkovi.
0: Proto jsme pro vás připravili
1: Kajarmark Bramburky 150.
0: Pro vás připravili
1: Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17,90. Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17,90. Kajarmark Bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý 150 gramů za 17,90 a svijanský más 100 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák.

0: krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, Mariánské lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, v krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Soparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa, lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa, hotel Děvín. Turistika, léčivé prameny. Spa, hotel Děvín. Léčivé prameny. Spa, hotel Děvín. Prameny. Spa, hotel Děvín. Hotel Děvín.
1: Rock Radio. Doprava.
2: No a ještě koukneme na silnice, začneme v Praze, v ulici v Holešovičkách, směrem do centra.
1: Prava.
2: No a ještě koukneme na silnice, začneme v Praze, v ulici v Holešovičkách, směrem do centra. No a ještě koukneme na silnice, začneme v Praze, v ulici v Holešovičkách, směrem do centra. Na silnice, začneme v Praze, v ulici v Holešovičkách, směrem do centra. Překáží v provozu nehoda dvou osobních. Jdeme v Praze, v ulici v Holešovičkách, směrem do centra. Překáží v provozu nehoda dvou ulici v Holešovičkách, směrem do centra. Překáží v provozu nehoda dvou osobních aut. Počítejte tam s směrem do centra. Překáží v provozu nehoda dvou osobních aut. Počítejte tam s omezením a malým zdržením. A překáží v provozu nehoda dvou osobních aut. Počítejte tam s omezením a malým zdržením. A ve Vsetíně v provozu nehoda dvou osobních aut. Počítejte tam s omezením a malým zdržením. A ve Vsetíně dvou osobních aut. Počítejte tam s omezením a malým zdržením. A ve Vsetíně nebo na Vsetíních aut. Počítejte tam s omezením a malým zdržením. A ve Vsetíně nebo na Vsetíně. Počítejte tam s omezením a malým zdržením. A ve Vsetíně nebo na Vsetíně. Nevím, jak se to říká teď, s malým zdržením. A ve Vsetíně nebo na Vsetíně. Nevím, jak se to říká teď, ale už jsme držením. A ve Vsetíně nebo na Vsetíně. Nevím, jak se to říká teď, ale už. A ve Vsetíně nebo na Vsetíně. Nevím, jak se to říká teď, ale už jsme to tady několikrát probírali. Asi na Vsetíně. O na Vsetíně. Nevím, jak se to říká teď, ale už jsme to tady několikrát probírali. Asi na Vsetíně. Nevím, jak se to říká teď, ale už jsme to tady několikrát probírali. Asi na Vsetíně. Jak se to říká teď, ale už jsme to tady několikrát probírali. Asi na Vsetíně. Ale už jsme to tady několikrát probírali. Asi na Vsetíně. Já vím, že je to trošku složitější. Tak kolikrát probírali si na Vsetíně. Já vím, že je to trošku složitější. Tak to je jedno, důležitý je si na Vsetíně. Já vím, že je to trošku složitější. Tak to je jedno, důležitý je, že v ulici Vsetíně. Já vím, že je to trošku složitější. Tak to je jedno, důležitý je, že v ulici Rok. Já vím, že je to trošku složitější. Tak to je jedno, důležitý je, že v ulici Rokitku složitější. Tak to je jedno, důležitý je, že v ulici Rokitnice. Tak to je jedno, důležitý je, že v ulici Rokitnice je nehoda dvou osobních aut na místě. To je jedno, důležitý je, že v ulici Rokitnice je nehoda dvou osobních aut na místě. Že v ulici Rokitnice je nehoda dvou osobních aut na místě. Jsou hasiči, záchranka i policie. Rokitnice je nehoda dvou osobních aut na místě. Jsou hasiči, záchranka i je nehoda dvou osobních aut na místě. Jsou hasiči, záchranka i policie. Dvou osobních aut na místě. Jsou hasiči, záchranka i policie. Překáží to v aut na místě, jsou hasiči, záchranka i policie, překáží to v provozu, tak tam taky počítejte, jsou hasiči, záchranka i policie, překáží to v provozu, tak tam taky počítejte se zdržením a omezením. Je záchranka i policie, překáží to v provozu, tak tam taky počítejte se zdržením a omezením. Jestli je překáží to v provozu, tak tam taky počítejte se zdržením a omezením. Jezděte opatrně a přijde to v provozu, tak tam taky počítejte se zdržením a omezením. Jezděte opatrně, tak tam taky počítejte se zdržením a omezením. Jezděte opatrně a přeju všem šťastný, počítejte se zdržením a omezením. Jezděte opatrně a přeju všem šťastný dojezd. Zdržením a omezením. Jezděte opatrně a přeju všem šťastný dojezd. Jezděte opatrně a přeju všem šťastný dojezd.
1: Kolony neovlivní.
2: Opatrně a přeju všem šťastný dojezd.
1: Kolony neovlivníte.
2: Šťastný dojezd.
1: Kolony neovlivníte. Servis ano.
2: Šťastný dojezd.
1: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražské. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražské. Vníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez

čekání. Lauman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letišti. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.cz.

0: Tak rozjíždíme elektrický oběd, 3 minuty pojede...
1: Rádio, elektrický oběd.
0: Tak rozjíždíme elektrický oběd, 3 minuty pojede...
1: Elektrický oběd.
0: Tak rozjíždíme elektrický oběd, 3 minuty po 11. hodině s vámi...
1: Oběd.
0: Tak rozjíždíme elektrický oběd, 3 minuty po 11. hodině, s vámi je Kamil a já vám přeju dobrou chuť k tomu, co si uvaříte, protože teď si můžete začít psát o svoje oblíbené. Dobrou chuť k tomu, co si uvaříte, protože teď si můžete začít psát o svoje oblíbené písně na náš Facebook. Uvaříte, protože teď si můžete začít psát o svoje oblíbené písně na náš Facebook do zprávy, protože teď si můžete začít psát o svoje oblíbené písně na náš Facebook do zprávy. Můžete začít psát o svoje oblíbené písně na náš Facebook do zpráv. A nebo na e-mail obed@rokovyradio.cz. Já jsem připraven a samozřejmě na e-mail obed@rokovyradio.cz. Já jsem připraven a samozřejmě předhazuju obed@rokovyradio.cz. Já jsem připraven a samozřejmě rokovyradio.cz. Já jsem připraven a samozřejmě předhazuju hned teď svůj první CZ. Já jsem připraven a samozřejmě předhazuju hned teď svůj první kousek, který jsem zařadil. Já jsem připraven a samozřejmě předhazuju hned teď svůj první kousek, který jsem ven a samozřejmě předhazuju hned teď svůj první kousek, který jsem zařadil do předhazuju hned teď svůj první kousek, který jsem zařadil teď svůj první kousek, který jsem zařadil do menu dnešního elektrického svůj první kousek, který jsem zařadil do menu dnešního elektrického oběda a kousek, který jsem zařadil do menu dnešního elektrického oběda a je to píseň, která jsem zařadil do menu dnešního elektrického oběda a je to píseň, která u mě strašně do menu dnešního elektrického oběda a je to píseň, která u mě strašně roste. Já si pamatuju do menu dnešního elektrického oběda a je to píseň, která u mě strašně roste. Já si pamatuju elektrického oběda a je to píseň, která u mě strašně roste. Já si pamatuju, když vylítla a je to píseň, která u mě strašně roste. Já si pamatuju, když vylítla tenkrát 90 a je to píseň, která u mě strašně roste. Já si pamatuju, když vylítla tenkrát v 90. letech. Píseň, která u mě strašně roste. Já si pamatuju, když vylítla tenkrát v 90. letech, tak se strašně roste. Já si pamatuju, když vylítla tenkrát v 90. letech, tak jsem ji vnímal tak nějak. Já si pamatuju, když vylítla tenkrát v 90. letech, tak jsem ji vnímal tak nějak jako obecně. Když vylítla tenkrát v 90. letech, tak jsem ji vnímal tak nějak jako obecně. Líbil se mi ten klip tenkrát v 90. letech, tak jsem ji vnímal tak nějak jako obecně. Líbil se mi ten klip. A postup letech, tak jsem ji vnímal tak nějak jako obecně, líbil se mi ten klip. A tak jsem ji vnímal tak nějak jako obecně, líbil se mi ten klip. A postupem času nějak jako obecně, líbil se mi ten klip. A postupem času, jak jsem pronikal jako obecně, líbil se mi ten klip. A postupem času, jak jsem pronikal se mi ten klip. A postupem času, jak jsem pronikal do klip. A postupem času, jak jsem pronikal do celé diskografie a postupem času, jak jsem pronikal do celé diskografie toho daného interpreta. Postupem času, jak jsem pronikal do celé diskografie toho daného interpreta. Pronikal do celé diskografie toho daného interpreta. Já to nechci říct. Do celé diskografie toho daného interpreta. Já to nechci říct. Diskografie toho daného interpreta. Já to nechci říct. A pak to rovnou pustím. Je toho daného interpreta, já to nechci říct, a pak to rovnou pustím, tak interpreta, já to nechci říct, a pak to rovnou pustím, tak ta píseň roste, já to nechci říct, a pak to rovnou pustím, tak ta píseň rostla a pak to rovnou pustím, tak ta píseň rostla

a rostla a to rovnou pustím. Tak ta píseň rostla a rostla a rostla. A i když se skladby už máme tak ohraný, že si ani nechceme pustit a že se nám vůbec nelíbí, tak já to třeba v tomhle už máme tak ohraný, že si ani nechceme pustit a že se nám vůbec nelíbí, tak já to třeba v tomhle případě, že si ani nechceme pustit a že se nám vůbec nelíbí, tak já to třeba v tomhle případě a ve spoustě dalších chceme pustit a že se nám vůbec nelíbí. Tak já to třeba v tomhle případě a ve spoustě dalších mám úplně naopak, nám vůbec nelíbí. Tak já to třeba v tomhle případě a ve spoustě dalších mám úplně naopak, protože ta píseň se nelíbí. Tak já to třeba v tomhle případě a ve spoustě dalších mám úplně naopak, protože ta píseň s každým poslechem. Tak já to třeba v tomhle případě a ve spoustě dalších mám úplně naopak, protože ta píseň s každým poslechem roste. A v tomhle případě a ve spoustě dalších mám úplně naopak, protože ta píseň s každým poslechem roste. A ve spoustě dalších mám úplně naopak, protože ta píseň s každým poslechem roste a mám ji radši. Mám úplně naopak, protože ta píseň s každým poslechem roste a mám ji radši a radši. Naopak, protože ta píseň s každým poslechem roste a mám ji radši a radši a mnohem radši. Ta píseň s každým poslechem roste a mám ji radši a radši a mnohem radši. A to je každým poslechem roste a mám ji radši a radši a mnohem radši. A to je právě případ roste a mám ji radši a radši a mnohem radši. A to je právě příči a radši a mnohem radši. A to je právě případ skladby, kterou vám pustím a mnohem radši. A to je právě případ skladby, kterou vám pustím právě teď. A myslím si, či. A to je právě případ skladby, kterou vám pustím právě teď. A myslím si, že ani nemusím. A to je právě případ skladby, kterou vám pustím právě teď. A myslím si, že ani případ skladby, kterou vám pustím právě teď. A myslím si, že ani nemusím říkat název. Skladby, kterou vám pustím právě teď. A myslím si, že ani nemusím říkat název a interpreta. Pustím právě teď. A myslím si, že ani nemusím říkat název a interpreta. Právě teď. A myslím si, že ani nemusím říkat název a interpreta. Myslím si, že ani nemusím říkat název a interpreta. Název a interpreta. Název a interpreta.

Dobré Rock Radio. Zprávy. Dobré dopoledne. Zprávy. Dobré dopoledne přeje Kuba Bělák. Zprávy. Dobré dopoledne přeje Kuba Bělák. Zprávy. Dobré dopoledne přeje Kuba Bělák. U Osek. Dobré dopoledne přeje Kuba Bělák. U Oseka na Rokycanskou dnes ráno. Dobré dopoledne přeje Kuba Bělák. U Oseka na Rokycanskou dnes ráno hapu autobus s dětmi. Podle prvotních informací hasičů utrpělo několik lidí lehká s dětmi. Podle prvotních informací hasičů utrpělo

Takže Ozzy Osbourne a No More. Takže Ozzy Osbourne a No More Tears otvírák. Takže Ozzy Osbourne a No More Tears otvírák dnešního elektrického oběda. Takže Ozzy Osbourne a No More Tears otvírák dnešního elektrického oběda. Pojďme na vaše přání. Ozzy Osbourne a No More Tears otvírák dnešního elektrického oběda. Pojďme na vaše přání. No More Tears otvírák dnešního elektrického oběda. Pojďme na vaše přání. Napsal Kaštan, který otvírák dnešního elektrického oběda. Pojďme na vaše přání. Napsal ke dnešního elektrického oběda. Pojďme na vaše přání. Napsal Kaštan, ke oběda. Pojďme na vaše přání. Napsal Kaštan, na který zdraví a chtěl by zahrát něco od panu. Pojďme na vaše přání, napsal Kašta, na který zdraví a chtěl by zahrát něco od panoptika. Vaše přání, napsal Kašta, na který zdraví a chtěl by zahrát něco od psal Kašta, na který zdraví a chtěl by zahrát něco od panoptika, ať mi to Kašta, na který zdraví a chtěl by zahrát něco od panoptika, ať mi to v tom pivovaru utíká a to pivaví a chtěl by zahrát něco od panoptika, ať mi to v tom pivovaru utíká a chtěl by zahrát něco od panoptika, ať mi to v tom pivovaru utíká a to pivo se vaří. Něco od panoptika, ať mi to v tom pivovaru utíká a to pivo se vaří. Panoptika, ať mi to v tom pivovaru utíká a to pivo se vaří samo. Mi to v tom pivovaru utíká a to pivo se vaří samo. Samozřejmě pro všechny. V tom pivovaru utíká a to pivo se vaří samo. Samozřejmě pro všechny. Pivovaru utíká a to pivo se vaří samo. Samozřejmě pro všechny rockery. Tak já jsem to pivo se vaří samo, samozřejmě pro všechny rockery. Tak já jsem vybral píseň samo, samozřejmě pro všechny rockery. Tak já jsem vybral píseň, která se jmenuje Hej svatý tu, samozřejmě pro všechny rockery. Tak já jsem vybral píseň, která se jmenuje Hej svatý tu mám moc rád. Všechny rockery. Tak já jsem vybral píseň, která se jmenuje Hej svatý tu mám moc rád. Rockery. Tak já jsem vybral píseň, která se jmenuje Hej svatý tu mám moc rád. Já jsem vybral píseň, která se jmenuje Hej svatý, tu mám moc rád. Která se jmenuje Hej svatý, tu mám moc rád. Hej svatý, tu mám moc rád. Mám moc rád.

Takže Ozzy Osbourne. Takže Ozzy Osbourne.

Elektrický oběd s Kamilem Bravo. Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Rockra. Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Rock Radio. Elektrický oběd s Kamilem Drábem. Rock Radio. Kamilem Drábem. Rock Radio. Rock Radio. Radio.

Pojďme si dát kvíny, zrný poslucháč. Michale, zdravíme tě a pojďme si dát kvíny z roku 1990. Michale, zdravíme tě a pojďme si dát kvíny z roku 1991. Poslední tě a pojďme si dát kvíny z roku 1991. Poslední kvíny z roku 1991. Poslední píseň, ke který Freddie Mercury na roku 1991 poslední píseň, ke který Freddie Mercury natočil klip a stalo se 91 poslední píseň, ke který Freddie Mercury natočil klip a stalo se tak jedna poslední píseň, ke který Freddie Mercury natočil klip a stalo se tak poslední píseň, ke který Freddie Mercury natočil klip a stalo se tak v květnu roku 1990, který Freddie Mercury natočil klip a stalo se tak v květnu roku 1990, Mercury natočil klip a stalo se tak v květnu roku 1991, tedy půl roku před svůj klip a stalo se tak v květnu roku 1991, tedy půl roku před svojí smrtí. Tak v květnu roku 1991, tedy půl roku před svojí smrtí. 1991, tedy půl roku před svojí smrtí. These are the days of 91, tedy půl roku před svojí smrtí. These are the days of your life. 1, tedy půl roku před svojí smrtí. These are the days of your life. Půl roku před svojí smrtí. These are the days of your lives. Tvojí smrtí. These are the days of your lives. These are the days of your lives. These are the days of your lives. These are the days of your lives.

Dali jsme si Rasmus. Dali jsme si Rasmus na Rock Rádiu v elektrickém obědě. Dali jsme si Rasmus na Rock Rádiu v elektrickém obědě. Zařídila to Mirka. Dali jsme si Rasmus na Rock Rádiu v elektrickém obědě. Zařídila to Mirka. Dali jsme si Rasmus na Rock Rádiu v elektrickém obědě. Zařídila to Mirka. Další píseň. Dali jsme si Rasmus na Rock Rádiu v elektrickém obědě. Zařídila to Mirka. Další píseň na Rock Rádiu v elektrickém obědě. Zařídila to Mirka. Další píseň zařídil Michal z Tábora, který by chtěl elektrickém obědě. Zařídila to Mirka. Další píseň zařídil Michal z Tábora, který by chtěl slyšet obědě. Zařídila to Mirka. Další píseň zařídil Michal z Tábora, který by chtěl slyšet Queen. Zařídila to Mirka. Další píseň zařídil Michal z Tábora, který by chtěl slyšet Queen. A další píseň zařídil Michal z Tábora, který by chtěl slyšet Queen. A píseň zařídil Michal z Tábora, který by chtěl slyšet Queen. A píše tady výběr nechám na tobě. Z Tábora, který by chtěl slyšet Queen. A píše tady výběr nechám na tobě. Dík váš věr. Chtěl slyšet Queen. A píše tady výběr nechám na tobě. Dík váš Queen. A píše tady výběr nechám na tobě. Dík váš věrný. A píše tady výběr nechám na tobě, dík váš věrný posluchač. Michale, zdravíme tě. Nechám na tobě, dík váš věrný posluchač. Michale, zdravíme tě a pojďme si dát Queeny. Za tobě, dík váš věrný posluchač. Michale, zdravíme tě a pojďme si dát Queeny. Dík váš věrný posluchač. Michale, zdravíme tě a

0: Caffè per favore?
1: Sì, signora.
2: Hausbrand, tuhle kávu...
0: Caffè per favore?
1: Sì, signora.
2: Hausbrand, tuhle kávu si zaslouží...
1: Sì, signora.
2: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít.
1: Ora.
2: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva, Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva, CZ. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva, CZ. Kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva, CZ. Zasloužíte pít. Hausbrand káva, CZ.
3: Allegro Smart
2: Pít. Hausbrand káva, CZ.
3: Allegro Smart Weeks.
2: Hausbrand káva, CZ.
3: Allegro Smart Weeks už
2: běhá, CZ.
3: Allegro Smart Weeks už... Allegro Smart Weeks už běží. Už... Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev a... Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až... Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objev Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuješ 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den 1000%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den 1000 značkových. Do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den 1000 značkových produktů za skvělé ceny. Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den 1000 značkových produktů za skvělé ceny. Když něco zdarma a objevuj každý den 1000 značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak objevuj každý den 1000 značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro. 1000 značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro. Tvých produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro. Za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro. Ceny. Když něco, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jak
2: Allegro.
4: V Kauflandu fandíme hokej. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme v Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili.
5: Kajarmark bramburky.
4: Fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili.
5: Kajarmark bramburky.
4: Stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili.
5: Kajarmark bramburky 150 gramů.
4: Proto jsme pro vás připravili.
5: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90.
4: Pro vás připravili.
5: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90. Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90. A svijanský Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90. A svijanský más 150 gramů za 17,90. A svijanský más světlý ležák z Kauflandka za 17,90. A svijanský más světlý ležák z Kauflandka. A svijanský más světlý ležák z Kauflandka za 13. A svijanský más světlý ležák z Kauflandkart za 13,90. Ažský más světlý ležák z Kauflandkart za 13,90. Až do 20. světlý ležák z Kauflandkart za 13,90. Až do 20. z Kauflandkart za 13,90. Až do 26. května kart za 13,90. Až do 26. května.
4: Kaufland.
5: 13,90. Až do 26. května.
4: Kaufland.
5: Až do 26. května.
4: Kaufland.
5: 26. května.
4: Kaufland.
6: Dřív než začnou prázdného
5: května.
4: Kaufland.
6: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou.
4: Kaufland.
6: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš.

0: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí. Zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už jde to GP. Grand Prix České republiky už 19. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho republiky už 19. až 21. června. Buď u toho před už 19. až 21. června. Buď u toho předprodej brzy končí. Až 21. června. Buď u toho předprodej brzy končí. Vstupenky pořídit 21. června. Buď u toho předprodej brzy končí. 1. června. Buď u toho předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na Automotodrom Brno. Buď u toho předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na auto předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na Automotodrom Brno brzy končí. Vstupenky pořídíš na Automotodrom Brno.cz. Vstupenky pořídíš na Automotodrom Brno.cz. Pořídíš na Automotodrom Brno.cz. Automotodrom Brno.cz. Brno.cz.
1: Mám barák děravej.
0: KCZ.
1: Mám barák děravej. Mě do postele fičí. Snad známý do postele fičí. Snad známý lefičí. Snad známý poradějčí. Snad známý poradějčí. Snad známý poradějčí. Snad známý poradějčí. Jinak jsem. Snad známý poradějčí. Jinak jsem známý poraděj, jinak jsem i poraděj, jinak jsem poraděj, jinak jsem, jinak jsem, jinak jsem.

0: Rock Radio. Rock Radio. Elektrický. Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Nejlepší.
0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Nejlepší
0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Nejlepší výběr.
0: Elektrický oběd.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny.
0: Ký oběd.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami. Výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Nižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradskné nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách jste sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz v dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz
2: Housebrand Cafe
1: a Benešově. Více na bene.cz Více na bene.cz
2: Housebrand Cafe per favore.
3: Si signora.
1: CZ
2: Housebrand Cafe per favore.
3: Si signora.
2: Housebrand Cafe per favore.
3: Si signora.
4: Housebrand.
2: Housebrand Cafe per favore.
3: Si signora.
4: Housebrand.
2: Housebrand.

0: www.oknasukorady.cz.
1: Mami, ta...
0: www.oknasukorady.cz. Oknasukorady.cz.
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
0: Sukorady.cz.
1: Mami, tati, víte, kam...
0: CZ.
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
2: Do zoo chleby!
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
2: Do zoo chleby!
1: Tam můžeme... Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
2: Do zoo chleby!
1: Tam můžeme krmit Daňky a víte, kam pojedeme na výlet?
2: Do zoo chleby!
1: Tam můžeme krmit Daňky a taky ty kobrazy.
2: Do zoo chleby!
1: Tam můžeme krmit Daňky a taky
2: do zoo chleby!
1: Tam můžeme krmit Daňky a taky ty kobrazy. A my! Tam můžeme krmit Daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy! Tam můžeme krmit Daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Krmit Daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přes Daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako... A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A je i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli... Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad... Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad... Přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. To je jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Když dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby. Nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby. Palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
3: Topcentrum.cz.
1: Co, jedeme? Zoo chleby.
3: Topcentrum.cz. Dodavatel promyslu.
1: Zoo chleby.
3: Topcentrum.cz. Dodavatel promyslu.
1: Chleby.
3: Topcentrum.cz. Dodavatel promistry svého řemesla. Topcentrum.cz. Dodavatel promistry svého řemesla. Topcentrum.cz. Dodavatel promistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku. Topcentrum.cz. Dodavatel promistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milvo. Dodavatel promistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od promistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarna. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarna. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buď Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás, ona startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově. Vybaveni s tím nejlepším vybavením.

0: Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné pro lepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skladově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělých nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce. Jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. Začalo to lakem na parket. www.topcentrum.cz. Začalo to lakem na parkety a najednou www.topcentrum.cz. Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský centrum.cz. Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček z profiket. Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu. Maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu. Dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
1: Fasádo.
0: Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
1: Fasádo. Vrátím
0: se celý dům, byt i zahradu.
1: Fasádo. Vrátím se se vzorníkem.
0: Celý dům, byt i zahradu.
1: Fasádo. Vrátím se se vzorníkem.
0: I zahradu.
1: Fasádo. Vrátím se se vzorníkem. Fasádo. Vrátím se se vzorníkem.
2: Katalpa. Využijte výhody.
1: Fasádo. Vrátím se se vzorníkem.
2: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně.
1: Vrátím se se vzorníkem.
2: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u
1: vzorníkem.
2: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma. Výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřeby s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu a štum a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40% zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40% spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40% Katalpa kuchyně a především slevu až 40% Katalpa pre především slevu až 40% Katalpa prémiový nábytek a kuchyně až 40% Katalpa prémiový nábytek a kuchyně více na kuchyně 40% Katalpa prémiový nábytek a kuchyně více na kuchyně pomlčka Katalpa prémiový nábytek a kuchyně více na kuchyně pomlčka katalpa.cz Trepa prémiový nábytek a kuchyně více na kuchyně pomlčka katalpa.cz Nábytek a kuchyně více na kuchyně pomlčka katalpa.cz
3: trenirkarna.cz
2: více na kuchyně pomlčka katalpa.cz
3: trenirkarna.cz
2: hej ty na kuchyně pomlčka katalpa.cz

0: katalpa.cz.
1: Trénírkárna.cz.
2: Hej ty. Ne.
0: Z.
1: Trénírkárna.cz.
2: Hej ty. Ne, ty. Chceš mít trenky boxer?
1: Trénírkárna.cz.
2: Hej ty. Ne, ty. Chceš mít trenky boxerky ponožky?
1: CZ.
2: Hej ty. Ne, ty. Chceš mít trenky boxerky ponožky a nebo třeba... Hej ty. Ne, ty. Chceš mít trenky boxerky ponožky a nebo třeba kalotky? Se slev... Ne, ty. Chceš mít trenky boxerky ponožky a nebo třeba kalotky? Se slevou 30... Chceš mít trenky boxerky ponožky a nebo třeba kalotky? Se slevou 30%? Není problém. Kriky boxerky ponožky a nebo třeba kalotky? Se slevou 30%? Není problém. Klikni na... A nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz. Napiš kód se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz. Napiš kód rádio procent? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to. Není problém. Klikni na trenírkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30%. Klikni na trenírkárna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
3: Dnes oběd.
2: Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
3: Dnes objedná.
2: Kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
3: Dnes objednáš
2: Azí. A jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
3: Dnes objednáš
2: Azí. 30% na všechno s kódem rádio.
3: Dnes objednáš
2: a zítra máš.
1: Trénírkárna.
2: Procent na všechno s kódem rádio.
3: Dnes objednáš
2: a zítra máš.
1: Trénír
2: s kódem rádio.
3: Dnes objednáš
2: a zítra máš.
1: Trénírkárna.cz.
3: Dnes objednáš
2: a zítra máš.
1: Trénírkárna.cz.
0: Rok
3: a zítra máš.
1: Trénírkárna.cz.
0: Rok rádio.
1: Trénírkárna.cz.
0: Rok rádio.
1: Karna.cz.

muzika. Rocková muzika. Rocková muzika. Rocková muzika.

DABu i FM nebo na Rádia Pohoda. V DABu i FM nebo na Rádia v DABu i FM nebo na Rádia.cz. V DABu i FM nebo na Rádia.cz. DABu i FM nebo na Rádia.cz. Rok Rádia nebo na Rádia.cz. Rok Rádia.cz. Rok Rádio. A.cz.

Guns N' Roses. Guns N' Roses na Rock Radio Don't Cry. Guns N' Roses na Rock Radio Don't Cry píseň. Guns N' Roses na Rock Radio Don't Cry píseň, kterou netřeba představovat. Guns N' Roses na Rock Radio Don't Cry píseň, kterou netřeba představovat. Dali jsme si Guns N' Roses na Rock Radio Don't Cry píseň, kterou netřeba představovat. Roses na Rock Radio Don't Cry píseň, kterou netřeba představovat. Dali jsme si v elektrickém obědě. Radio Don't Cry píseň, kterou netřeba představovat. Dali jsme si v elektrickém obědě, samozřejmě na přání, kterou netřeba představovat. Dali jsme si v elektrickém obědě, samozřejmě na přání představovat. Dali jsme si v elektrickém obědě, samozřejmě na přání, a to přání jsme si v elektrickém obědě, samozřejmě na přání, a to přání bylo odit Jitky. Dalším obědě, samozřejmě na přání, a to přání bylo odit Jitky. Další samozřejmě na přání, a to přání bylo odit Jitky. Další přání je od Petra, který zdraví a chtěl by přání, a to přání bylo odit Jitky. Další přání je od Petra, který zdraví a chtěl by přání bylo odit Jitky. Další přání je od Petra, který zdraví a chtěl by nechat zahrát Alžbětu Zastavte motor Jitky. Další přání je od Petra, který zdraví a chtěl by nechat zahrát Alžbětu Zastavte motory všem do práce. Další přání od Petra, který zdraví a chtěl by nechat zahrát Alžbětu Zastavte motory všem. Petra, který zdraví a chtěl by nechat zahrát Alžbětu Zastavte motory všem do práce a všem, co sedí za kulatou lopatou. A chtěl by nechat zahrát Alžbětu Zastavte motory všem do práce a všem, co sedí za hrát Alžbětu Zastavte motory všem do práce a všem, co sedí za kulatou lopatou. Zastavte motory všem do práce a všem, co sedí za kulatou lopatou. Všem do práce a všem, co sedí za kulatou lopatou. Všem, co sedí za kulatou lopatou. Kulatou lopatou. Lopatou.

0: styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky. Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky. Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. To. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. Run. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte. Zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte. Kik. Víc než si myslíte. Kik. Víc než si myslíte. Víc než si myslíte. Myslíte.
1: Střešní okna Fenestra. Střešní okna.

0: na frekvencích Rock Rádia posloucháte elektrický oběd, kde si muziku diktujete vy a to vždy ve všední mikrográdia posloucháte elektrický oběd, kde si muziku diktujete vy a to vždy ve všední den mezi 11.
1: Nové styly pro vaše léto.

Rock. Rock Radio. Elektrický obří. Rock. Rock Radio. Elektrický Rock. Rock Radio. Elektrický oběd s Samilem Drábem. Rock. Rock Radio. Elektrický oběd s Samilem Drábem. Rock Radio. Elektrický oběd s Samilem Drábem. Radio. Elektrický oběd s Samilem Drábem. Elektrický oběd s Samilem Drábem. S Samilem Drábem.

0: to ne...
1: Tlačíš, tlačíš?
0: Tlačím, tlačím, ale moc to nejde.
1: Tlačíš, tlačíš?
0: Tlačím, tlačím, ale moc to nejde.
1: Na stlačení... Tlačíš, tlačíš?
0: Tlačím, tlačím, ale moc to nejde.
1: Na stlačíš?
0: Tlačím, tlačím, ale moc to nejde.
1: Na stlačený vzduch je...
0: Tlačím, ale moc to nejde.
1: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop, kompresory...
0: To nejde.
1: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop. Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop, kompresory vzduchotechnika. Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop, kompresory vzduchotechnika CZ. Stlačili vzduch je nejlepší e-shop, kompresory vzduchotechnika CZ. Stlačili jsme nabídku všech prvší e-shop, kompresory vzduchotechnika CZ. Stlačili jsme nabídku všech kompresory vzduchotechnika CZ. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo. Kompresory vzduchotechnika CZ. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo. CZ. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
2: Kompresor.
1: Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
2: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.
1: Nabídku všech produktů na jedno místo.
2: Kompresory pomlčka vzduchotechnika CZ.
1: Produktů na jedno místo.
2: Kompresory pomlčka vzduchotechnika CZ. Kromě vzduchu na
1: místo.
2: Kompresory pomlčka vzduchotechnika CZ. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Kompresory pomlčka vzduchotechnika CZ. Kromě vzduchu na nik pomlčka vzduchotechnika CZ. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Zachnika CZ. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí.
1: Kompresor.
2: Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí.
1: Kompresory vzduchotechnika.
2: Vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí.
1: Kompresory vzduchotechnika CZ.
2: Netlačí. Za to dobře poradí.
1: Kompresory vzduchotechnika CZ.
2: Dobře poradí.
1: Kompresory vzduchotechnika CZ. To je fičák. Kompresory vzduchotechnika CZ. To je fičák. Kompresory vzduchotechnika CZ. To je fičák. Kompresory vzduchotechnika CZ. To je fičák.
3: Masters of Rock.
1: Kuka CZ. To je fičák.
3: Masters of Rock.
1: To je fičák.
3: Masters of Rock.
4: Kultovní festival
1: fičák.
3: Masters of Rock.
4: Kultovní festival přiváží legendární Helu.
3: Masters of Rock.
4: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící.
3: Masters of Rock.
4: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí.
3: Rock.
4: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného. Festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona. Slavné Arch Enemy. Legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona. Slavné Arch Enemy. In Flames. Slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona. Slavné Arch Enemy. In Flames. 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona. Slavné Arch Enemy. In Flames. Sločí. Hvězdného Marilyna Mansona. Slavné Arch Enemy. In Flames. Slaughter to Prevail. The Rasmus. Marilyna Mansona. Slavné Arch Enemy. In Flames. Slaughter to Prevail. The Rasmus. Přijede Dirk. Slavné Arch Enemy. In Flames. Slaughter to Prevail. The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept. Enemy. In Flames. Slaughter to Prevail. The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Brat. Slaughter to Prevail. The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Brat. Prevail. The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
3: Masters of Rock.
4: Od 6. Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
3: Masters of Rock.
4: Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
3: Masters of Rock.
4: Z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
3: Masters of Rock.
4: Od 16. Accept nebo Bratři Kavalerovi.
3: Masters of Rock.
4: Od 16. do 19. Bratři Kavalerovi.
3: Masters of Rock.
4: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
3: Masters of Rock.
4: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
3: Rock.
4: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
5: Semiro.
4: 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích. 14. července u Jelínka ve Vizovicích.
5: Ceny rostou digitálně.
4: U Jelínka ve Vizovicích.
5: Ceny rostou digitální čísla mizí.
4: Jelínka ve Vizovicích.

0: sieťach. Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které... To tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží pogensky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlatál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mit. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota. Hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako drží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato. Portálce. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato. Portálce a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato. Porčky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz. AU jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz. AU jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz. Zlato. Portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz. Portál jako brána k bezpečí. A u portál.cz. Brána k bezpečí. A u portál.cz. A u portál.cz.
1: Léto.
0: Portál.cz.
1: Léto. Léto. Doktor Max má vše. Léto. Doktor Max má vše. Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské. Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a star v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků v kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte kválíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max. Chce si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
2: Domov pro seniory.
1: Starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
2: Domov pro seniory Sulická.
1: Pustte k vodě. Doktor Max.
2: Domov pro seniory Sulická.
1: Doktor Max.
2: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé.
1: Doktor Max.
2: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče. Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
3: Hledáme někoho, kdo přemýšlí.
2: Pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
3: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter.
2: Hledá lidi do přímé péče.
3: Hledáme někoho, kdo přemýšlí.
2: Do přímé péče.
3: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte prak. Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás myšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Ter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Nabízíme tu je stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré si? Nevadí. Vše vás naučíme.

0: Střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Fenestra?
0: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let. Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Výměna

0: Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Učíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov@sulicka.cz. Přijďte se k nám podívat. Více na domov@sulicka.cz. Přijďte se k nám podívat. Více na domov@sulicka.cz. Podívat. Více na domov@sulicka.cz.
1: Právě teď v Planeo.
0: Na domov@sulicka.cz.
1: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevou
0: Sulicka.cz.
1: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupony
0: Sulicka.cz.
1: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovým. Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými. Je teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupony až 40%. Prémiové elektrodny se slevovými kupony až 40%. Prémiové elektrodny se slevovými kupony až 40%. Navštivte jednu z našich elektrodny se slevovými kupony až 40%. Navštivte jednu kupony až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo 8%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo. E-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo. Více než 30 000 položkami skladem. Planeo. 30 000 položkami skladem. Planeo. Položkami skladem. Planeo. Skladem. Planeo.
2: Když vyrábí
1: Planeo.
2: Když vyrábíte z vlastního mléka. Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimils. Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimils farmy. Vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimils farmy rodiny Němcovýho mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimil z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurt. Nemusíte si na nic hrát. Francimil z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z víc hrát. Francimil z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Francimil z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě. Rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimil probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimil je plný probiotických kultur z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimil je plný probiotických kultur. Objednáváme s respektem k přírodě a Francimil je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmatem k přírodě a Francimil je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farma Nemcovat a Francimil je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farma Nemcovat probiotických kultur. Objednávejte přímo na farma Nemcovat.cz. Francimil probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimil. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimil, to je boží nápoj. Přímo na farmanemcova.cz. Francimil, to je boží nápoj. farmanemcova.cz. Francimil, to je boží nápoj. Váš farmář František. .cz. Francimil, to je boží nápoj. Váš farmář František. Francimil, to je boží nápoj. Váš farmář František. To je boží nápoj. Váš farmář František.

0: dodavatele. Bezplatné zaměření, výrská střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionálovatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umí profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezen umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. I bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vám do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz. Nebem již 40 let. Fenestra.cz. 40 let. Fenestra.cz. CZ.
1: Tlačím, ale moc

Rokra. Poj, váš farmář František. Farmář František. Rokrádio. Kek.

rána do večera. V DABu i FM nebo na Rádiak od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Na do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. U i FM nebo na radia.cz. Rock M nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. .cz. Rock Radio. .cz.

Rock Radio. Rock Radio, Rock Radio. Rock Radio, Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio, Rock Radio. Elektrický. Rock Radio, Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil Tráp. Rock Radio, Rock Radio. Elektrický oběd a Kamil Tráp. Rock Radio, elektrický oběd a Kamil Tráp. Dio, elektrický oběd a Kamil Tráp. Elektrický oběd a Kamil Tráp. A Kamil Tráp.

Tak tohle byli Five Finger Death Punch a samozřejmě za přispění Roba Halforda. Lift Me Up, píseň, kterou jsme si dali od nich, a to díky Zdendovi, že by je chtěl slyšet. Já tady mám asi závěrečný přání, protože mi napsal, kdo se chtěl slyšet. Slayer si dáme, protože tady píše Jindra. Zdravím vás tam, Jindro. A pojďme si dát teda Slayer a vybral jsem píseň Season in the Abyss. Ta určitě udělá radost a já se s vámi loučím. Přeju vám hezkou středu, no a odpoledne in the Abyss. Ta určitě udělá radost.

A já se s vámi loučím, přeju vám hezkou středu, no a odpoledne nebo za chviličku už rok a radost, a já se s vámi loučím, přeju vám hezkou středu, no a odpoledne nebo za chviličku, a já se s vámi loučím, přeju vám hezkou středu, no a odpoledne nebo za chviličku už rokový voraz loučím, přeju vám hezkou středu, no a odpoledne nebo za chviličku už rokový voraz s Danem, přeju vám hezkou středu, no a odpoledne nebo za chviličku už rokový voraz s Danem, který je tu připravený, no a odpoledne nebo za chviličku už rokový voraz s Danem, který je tu připravený. Nebo za chviličku už rokový voraz s Danem, který je tu připravený. Už rokový voraz s Danem, který je tu připravený. Rokový voraz s Danem, který je tu připravený. Danem, který je tu připravený. Připravený.

0: tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na unikáte. Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si, tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodu podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. Tu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. Spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka. Pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka. 30 milionů korun. Komerční banka. Onu korun. Komerční banka. Komerční banka. Komerční banka.
1: Lyže.
2: Happy Sport.
1: Lyže.
2: Happy Sport.
1: Dětské. Lyže.
2: Happy Sport.
1: Dětské kolo. Lyže.
2: Happy Sport.
1: Dětské kolo. Lyže.
2: Happy Sport.
1: Dětské kolo.
2: Happy Sport.
1: Lyže.
2: Happy Sport.
1: Dětské kolo.
2: Happy Sport.
1: Poučovna.
2: Happy Sport.
1: Se.
2: Happy Sport.
1: Dětské kolo.
2: Happy Sport.
1: Poučovna.
2: Happy Sport.
1: Servis.
2: Happy Sport. Port.
1: Dětské kolo.
2: Happy Sport.
1: Poučovna.
2: Happy Sport.
1: Servis.
2: Dětské kolo. Happy Sport.
1: Poučovna.
2: Happy Sport.
1: Servis.
2: Happy Sport.
1: Bazar.
2: Happy Sport.
1: Poučovna.
2: Happy Sport.
1: Servis.
2: Happy Sport.
1: Bazar. Poučovna.
2: Happy Sport.
1: Servis.
2: Happy Sport.
1: Bazar.
2: Happy Sport. Happy Sport.
1: Servis.
2: Happy Sport.
1: Bazar.
2: Happy Sport.
1: Šťastné dítě.
3: Happy Sport.
1: Servis.
2: Happy Sport.
1: Bazar.
2: Happy Sport.
1: Šťastné dítě.
3: Happy Sport.
1: Happy Sport.
2: Sport.
1: Bazar.
2: Happy Sport.
1: Šťastné dítě.
3: Happy Sport.
1: Happy Sport.
2: Happy Sport.
1: Šťastné dítě.
3: Happy Sport.
1: Happy
2: Sport.
1: Šťastné dítě.
3: Happy Sport.
1: Happy Sport.
2: Happy Sport. Nejjednodušší.
1: Šťastné dítě.
3: Happy Sport.
1: Happy Sport.
2: Happy Sport. Nejjednodušší.
3: Happy Sport.
1: Happy Sport.
2: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu.
1: Happy Sport.
2: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
1: Happy Sport.
2: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
1: Happy Sport.
2: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
1: Happy Sport.
2: Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
1: Happy Sport.
2: Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
1: Happy Sport.
2: Vede přes
1: Happy Sport.
4: Top cen
1: Happy Sport.
4: Top centrum. Top centrum CZ. Top centrum CZ. Dodavatel pro mistry. Top centrum CZ. Dodavatel. Top centrum CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičko. Top centrum CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní technik. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní technel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy i svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny.

0: špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezónu od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nej... Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepší a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. S tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Pardubickým vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy. Navštivte nás v Rohovládově Bělé. Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www. Slevy a kompletní nabídku najdete také online na www. Topcentrum nabídku najdete také online na www. Topcentrum.cz. www. Také online na www. Topcentrum.cz. www. Topcentrum na www. Topcentrum.cz. www. Topcentrum.cz. www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz
1: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty opravdovej. Značka si ty www. Značka si ty www.bezpotisku.cz Značka si ty. www.bezpotisku.cz Si ty. www.bezpotisku.cz
2: Kontejnery Siegel do...
1: www.bezpotisku.cz www.bezpotisku.cz
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Bezpotisku.cz
2: Kontejnery Siegel, dobrý den. Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, mám problém.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale tu fakt...
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale tu fakt...
2: Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale tu fakt úzká ulička.
2: A tomu den.
3: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale tu fakt úzká ulička.
2: A tomu říkáte problém?
3: Mám problém. Potřebuju kontejner, ale tu fakt úzká ulička.
2: A tomu říkáte?
3: Potřebuju kontejner, ale tu fakt úzká ulička.
2: A tomu říkáte problém?
4: Jsme Siegel, naše...
3: Ale tu fakt úzká ulička.
2: A tomu říkáte problém?
4: Jsme Siegel.
3: Úzká ulička.
2: A tomu říkáte problém?
4: Jsme Siegel, naše auta se dostanou všude.
2: A tomu říkáte problém?
4: Jsme Siegel, naše auta se dostanou všude. www.
2: Říkáte problém?
4: Jsme Siegel, naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz
2: Problém.
4: Jsme Siegel, naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz Jsme Siegel, naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz
1: Rock Radio
4: všude. www.siegel.cz
1: Rock Radio
4: www.siegel.cz
1: Rock Radio
4: www.siegel.cz
1: Rock Radio Rock Radio v dabu i FM Rock Radio v dabu i FM nebo

0: Tento týden v Kauflandu
1: Až do 26. května Kauflandy XXL za 59,90.
2: Podnikáte, tak něco podnikněte s penězi, které vám podnikáte.

DABu i FM nebo na Rádia Tetio. V DABu i FM nebo na Rádia Tečkac. V DABu i FM nebo na Rádia Tečkac. V DABu i FM nebo na Rádia Tečkac.cz. U i FM nebo na Rádia Tečkac.cz. Nebo na Rádia Tečkac.cz. Rádia.cz Arda.cz Ardon Ardon prémiové Ardon prémiové pracovní a outdoor Ardon prémiové pracovní a outdoor oděv Ardon prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet Pon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet Ponové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky, oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.obuv Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz Pořádný montérky. www.ardon.cz I montérky. www.ardon.cz www.ardon.cz www.ardon.cz www.ardon.cz On CZ.

0: autobus hasičů. Dvě děti si při účastníků nehody odvezl autobus hasičů. Dvě děti si převzali zákonní zástupci. Cenový strop na hasičů. Dvě děti si převzali zákonní zástupci. Cenový strop na pohonné hmoty dnes opět vzrostl zákonní zástupci. Cenový strop na pohonné hmoty dnes opět vzrostl litr benzínu se může prodávat maximálně Naftu dnes mohou čerpat maximálně za 44 korun a 71 haléřů. Naftu dnes mohou čerpací stanice prodávat 44 korun a 71 haléřů. Naftu dnes mohou čerpací stanice prodávat nejvýše za 71 haléřů. Naftu dnes mohou čerpací stanice prodávat nejvýše haléřů. Naftu dnes mohou čerpací stanice prodávat nejvýše za 42 korun a 17. Naftu dnes mohou čerpací stanice prodávat nejvýše za 42 korun.
1: Nezbude polojasno až oblačno v Čechách může být přechodně zataženo.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startu. Rok napsání startuje v 8. Rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje.

0: 18 diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Rokrá muzika do každého počasí. Rock Radio. Dobrá. Každého počasí. Rock Radio. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
1: Na silnici 49.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Na silnici 49 v Lípě okres.
0: Rock Radio. Doprava.
1: Na silnici 49 v Lípě okres Zlín.
0: Doprava.
1: Na silnici 49 v Lípě okres Zlín nehoda dvou osobních. Na silnici 49 v Lípě okres Zlín nehoda dvou osobních vozidel, je tam překážka. Na silnici 49 v Lípě okres Zlín nehoda dvou osobních vozidel. 49 v Lípě okres Zlín nehoda dvou osobních vozidel, je tam překážka na vozovce. V Lípě okres Zlín nehoda dvou osobních vozidel, je tam překážka na vozovce a půjde ze zvýšené nehoda dvou osobních vozidel, je tam překážka na vozovce a půjde ze zvýšenou opatrností. Také se někam dvou osobních vozidel, je tam překážka na vozovce a půjde ze zvýšenou opatrností. Také se je tam překážka na vozovce a půjde ze zvýšenou opatrností. Také se někam jedete, tak hlavně opatrně. Překážka na vozovce a půjde ze zvýšenou opatrností. Také se někam jedete, tak hlavně opatrně. A půjde ze zvýšenou opatrností. Také se někam jedete, tak hlavně opatrně. Ať tam hlavně pořádku dorazíte. Zvýšenou opatrností. Také se někam jedete, tak hlavně opatrně. Ať tam hlavně pořádku dorazíte.
0: Kolo.
1: Také se někam jedete, tak hlavně opatrně. Ať tam hlavně pořádku dorazíte. Tak hlavně opatrně, ať tam hlavně pořádku dorazíte.
0: Kolony neovlivníte.
1: Ať tam hlavně pořádku dorazíte.
0: Kolony neovlivníte. Servis ano.
1: Pořádku dorazíte.
0: Kolony neovlivníte. Servis ano. Kolony neovlivníte. Servis ano. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u ovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. No. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště. Servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.pomlčtě. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.lowman.cz. Ani. Zjistěte víc na letiště.toyota.lowman.cz. Zjistěte víc na letiště.toyota.lowman.cz. Na letiště.toyota.lowman.cz. Toyota.lowman.cz. Lowman.cz. Rock.cz. Rockovej foras.
1: A já.
0: Rock Radio. Rockovej foras.
1: A já vás.
0: Rock Radio. Rockovej foras.
1: A já vás zdravím, rockeři, pár minut po dva.
0: Rock Radio. Rockovej foras.
1: A já vás zdravím, rockeři, pár minut po dvanácté.
0: Rock Radio. Rockovej foras.
1: A já vás zdravím, rockeři, pár minut po dvanácté hodině.
0: Rockovej foras.
1: A já vás zdravím, rockeři, pár minut po 12. hodině a začíná rockovej
0: foras.
1: A já vás zdravím, rockeři, pár minut po 12. hodině a začíná. A já vás zdravím, rockeři, pár minut po 12. hodině a začíná rockovej foras s Danem. No a já vám dneska řeknu, co se zdravím, rockeři, pár minut po 12. hodině a začíná rockovej foras s Danem. No a já vám dneska řeknu, co se bude dít. Po 12. hodině a začíná rockovej foras s Danem. No a já vám dneska řeknu, co se bude dít. 12. hodině a začíná rockovej foras s Danem. No a já vám dneska řeknu, co se bude dít. Rozdám

0: nějaký lístky a začíná Rokový Vora s Danem. No a já vám dneska řeknu, co se bude dít. Rozdávám nějaký lístky na nějaký Favora s Danem. No a já vám dneska řeknu, co se bude dít. Rozdávám nějaký lístky na nějaký festiáček. No a já vám dneska řeknu, co se bude dít. Rozdávám nějaký lístky na nějaký festiáček. Řeknem si něco o hokeji. Dneska řeknu, co se bude dít. Rozdávám nějaký lístky na nějaký festiáček. Řeknem si něco o hokeji. Dít. Rozdávám nějaký lístky na nějaký festiáček. Řekneme si něco o hokeji. No a pak si pojíme do... Rozdávám nějaký lístky na nějaký festiáček. Řekneme si něco o hokeji. No a pak si pojíme do tady dneska byl jako vězný host. Lístky na nějaký festiáček. Řekneme si něco o hokeji. No a pak si pojíme do tady dneska byl jako vězný host. Aček, řekneme si něco o hokeji. No a pak si pojíme do tady dneska byl jako vězný host. Ať to nezdržuju, pustím o hokeji. No a pak si pojíme do tady dneska byl jako vězný host. Ať to nezdržuju, pustím další hudbu. Pojíme do tady dneska byl jako vězný host. Ať to nezdržuju, pustím další hudbu Lenny Kravitz. Rybičky 40 byl jako vězný host. Ať to nezdržuju, pustím další hudbu Lenny Kravitz. Rybičky 48 a Bad Wolves. Ať to nezdržuju, pustím další hudbu Lenny Kravitz. Rybičky 48 a Bad Wolves. Nezdržuju, pustím další hudbu Lenny Kravitz. Rybičky 48 a Bad Wolves. Pustím další hudbu Lenny Kravitz. Rybičky 48 a Bad Wolves. Lenny Kravitz. Rybičky 48 a Bad Wolves. Rybičky 48 a Bad Wolves.
1: Rock Radio.
0: Bad Wolves.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

0: Zprávy.
1: Krásné.
0: Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné poledne.
0: Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné poledne přeje Kuba Bělák.
0: Radio. Zprávy.
1: Krásné poledne přeje Kuba Bělák.
0: Zprávy.
1: Krásné poledne přeje Kuba Bělák. Po ranní nehodě autobusu s dětmi.
0: Zprávy.
1: Krásné poledne přeje Kuba Bělák. Po ranní nehodě autobusu s dětmi.
0: Zprávy.
1: Krásné poledne přeje Kuba Bělák. Po ranní nehodě autobusu s dětmi u Oseka na Rokycansku. Krásné poledne přeje Kuba Bělák. Po ranní nehodě autobusu s dětmi u Oseka na Rokycansku odvezli sanitky do nemocnice. Přeje Kuba Bělák. Po ranní nehodě autobusu s dětmi u Oseka na Rokycansku odvezli sanitky do nemocnice. Bělák. Po ranní nehodě autobusu s dětmi u Oseka na Rokycansku odvezli sanitky do nemocnice. Nehodě autobusu s dětmi u Oseka na Rokycansku odvezli sanitky do nemocnice 13 dětí. S dětmi u Oseka na Rokycansku odvezli sanitky do nemocnice 13 dětí mladšího školního věku. Rokycansku odvezli sanitky do nemocnice 13 dětí mladšího školního věku a jednoho do sanitky do nemocnice 13 dětí mladšího školního věku a jednoho dospělého. Měli přenocnice 13 dětí mladšího školního věku a jednoho dospělého. Měli převážně lehká poranění 13 dětí mladšího školního věku a jednoho dospělého. Měli převážně lehká poranění mladšího školního věku a jednoho dospělého. Měli převážně lehká poranění hlavy a jednoho dospělého. Měli převážně lehká poranění hlavy a dolních končetin dospělého. Měli převážně lehká poranění hlavy a dolních končetin. 18. Měli převážně lehká poranění hlavy a dolních končetin. 18. Nezraně lehká poranění hlavy a dolních končetin. 18. Nezraněných účastníků hlavy a dolních končetin. 18. Nezraněných účastníků nehody odvezl autobus hasičů dvě dolních končetin. 18. Nezraněných účastníků nehody odvezl autobus hasičů dvě dolních končetin. 18. Nezraněných účastníků nehody odvezl autobus hasičů dvě dolních končetin. 18. Nezraněných účastníků nehody odvezl

Ahoj, tady Kuba Ryba. Ahoj, tady Kuba Ryba. Ahoj, tady Kuba Ryba z kapely Rybičky 40. Ahoj, tady Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. Ahoj, tady Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. Za chvilku si poslechneš náš song. Ahoj, tady Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. Za chvilku si poslechneš náš song. Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. Za chvilku si poslechneš náš song. A kdybys ho chtěl slyšet naživo, tak v kapele Rybičky 48. Za chvilku si poslechneš náš song. A kdybys ho chtěl slyšet naživo, za chvilku si poslechneš náš song. A kdybys ho chtěl slyšet naživo, tak v květnu si poslechneš náš song. A kdybys ho chtěl slyšet naživo, tak v květnu na našich megakoncertech. A kdybys ho chtěl slyšet naživo, tak v květnu na našich megakoncertech v Kutné Hoře. Kdybys ho chtěl slyšet naživo, tak v květnu na našich megakoncertech v Kutné Hoře. Čau. Tak v květnu na našich megakoncertech v Kutné Hoře. Čau. Tak v květnu na našich megakoncertech v Kutné Hoře. Čau. Na našich megakoncertech v Kutné Hoře. Čau.

A to byli Sex Pistols. A to byli Sex Pistols. Vás do Boleslavy do Mladý, protože tam je Bolka Fest a je to 29. květ. Boleslavy do Mladý, protože tam je Bolka Fest a je to 29. května. Protože tam je Bolka Fest a je to 29. května až 30. Bolka Fest a je to 29. května až 30. Takže pátek, sobota. No a zároveň a je to 29. května až 30. Takže pátek, sobota. No a zahrou tam kapely 29. května až 30. Takže pátek, sobota. No a zahrou tam kapely jako Vypsaná 9. května až 30. Takže pátek, sobota. No a zahrou tam kapely jako Vypsaná Fexa Valda až 30. Takže pátek, sobota. No a zahrou tam kapely jako Vypsaná Fexa Valda Gang. Takže pátek, sobota. No a zahrou tam kapely jako Vypsaná Fexa Valda Gang. Rybičky Štpota. No a zahrou tam kapely jako Vypsaná Fexa Valda Gang. Rybičky 48 Škvor a spousta dalších. No a co, proč, abyste mohli dostat ty lístky, tak musíte... No a co, proč, abyste mohli dostat ty lístky, tak musíte mrknout na naše rokový rádio. Co, proč, abyste mohli dostat ty lístky, tak musíte mrknout na naše rokový rádio. A na, abyste mohli dostat ty lístky, tak musíte mrknout na naše rokový rádio. A na, mohli dostat ty lístky, tak musíte mrknout na naše rokový rádio. A na Facebook, tam jsem přijel přijde, tak musíte mrknout na naše rokový rádio. A na Facebook, tam jsem překonal na naše rokový rádio. A na Facebook, tam jsem přijel příspěvek. Jste vzali, proč byste ho vzali? A já dva z vás tam pošlu. A každému z vás dám ještě jeden lístek. A proč byste ho vzali? A já dva z vás tam pošlu. A každému z vás dám ještě jeden lístek. A já dva z vás tam pošlu. A každému z vás dám ještě jeden lístek, abyste tam nejeli sami. Vás tam pošlu. A každému z vás dám ještě jeden lístek, abyste tam nejeli sami. Abyste mohli vzít manželku. A každému z vás dám ještě jeden lístek, abyste tam nejeli sami. Abyste mohli vzít manželku. Z vás dám ještě jeden lístek, abyste tam nejeli sami. Abyste mohli vzít manželku, milenku, kamaráda. Ještě jeden lístek, abyste tam nejeli sami. Abyste mohli vzít manželku, milenku, kamaráda. Abyste tam nejeli sami. Abyste mohli vzít manželku, milenku, kamaráda. Nebo kohokoliv. Abyste mohli vzít manželku, milenku, kamaráda. Nebo kohokoliv. Manželku, milenku, kamaráda, nebo kohokoliv. Takže mrkněte na to, napište tam milenku, kamaráda, nebo kohokoliv. Takže mrkněte na to, napište tam kamaráda, nebo kohokoliv. Takže mrkněte na to, napište tam a nebo kohokoliv. Takže mrkněte na to, napište tam a dneska o půl třetí nebo po půl třetí kohokoliv. Takže mrkněte na to, napište tam a dneska o půl třetí nebo po půl třetí vyberu. Takže mrkněte na to, napište tam a dneska o půl třetí nebo po půl třetí vyberu. Na to, napište tam a dneska o půl třetí nebo po půl třetí vyberu. Dva z vás, tady tam pište tam a dneska o půl třetí nebo po půl třetí vyberu. Dva z vás, tady tam pošlem. No a já zaspustím nějakou dneska o půl třetí nebo po půl třetí vyberu. Dva z vás, tady tam pošlem. No a já zaspustím nějakou hudbu, třeba Nightwish nebo po půl třetí vyberu. Dva z vás, tady tam pošlem. No a já zaspustím nějakou hudbu, třeba Nightwish, Trantenberg nebo Dvěrký vyberu. Dva z vás, tady tam pošlem. No a já zaspustím nějakou hudbu, třeba Nightwish, Trantenberg nebo The Verve. Dva z vás, tady tam pošlem. No a já zaspustím nějakou hudbu, třeba Nightwish, Trantenberg nebo The Verve. No a já zaspustím nějakou hudbu, třeba Nightwish, Trantenberg nebo The Verve. Nějakou hudbu, třeba Nightwish, Trantenberg nebo The Verve. Třeba Nightwish, Trantenberg nebo The Verve. Trantenberg nebo The Verve.

0: Xenfarmas Franciszek Zwis. Xenfarmas Franciszek z Wistoczyny. Na farmie rodziny Niemcowej. Xenfarmas Franciszek z Wistoczyny. Na farmie rodziny Niemcowej gospodarzy. Xenfarmas Franciszek z Wistoczyny. Na farmie rodziny Niemcowej gospodarzy mezer. Xenfarmas Franciszek z Wistoczyny. Na farmie rodziny Niemcowej gospodarzy mezer respektem k przyrodzie. A z Franciszek z Wistoczyny. Na farmie rodziny Niemcowej gospodarzy mezer respektem k przyrodzie. A z własnego Wistoczyny. Na farmie rodziny Niemcowej gospodarzy mezer respektem k przyrodzie. A z własnego mleka wyrabimy Francji. Na farmie rodziny Niemcowej gospodarzy mezer respektem k przyrodzie. A z własnego mleka wyrabimy Francji. Gospodarzy mezer respektem k przyrodzie. A z własnego mleka wyrabimy Francji mel. Respektem k przyrodzie. A z własnego mleka wyrabimy Francji mel. A z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Jaka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur. Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francii kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francii kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francii kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel to je boží nápoj. Dávejte na farmanemcova.cz. Francimel to je boží nápoj. Váš farmář František. Farmanemcova.cz. Francimel to je boží nápoj. Váš farmář František. CZ. Francimel to je boží nápoj. Váš farmář František. Francimel to je boží nápoj. Váš farmář František. Boží nápoj. Váš farmář František.
1: Písečná.
0: Váš farmář František.
1: Písečná bouře
0: ne... Váš František.
1: Písečná bouře nebo meruňkový kompot. Písečná bouře nebo meruňkový kompot. V Proficolor půjčují vzorník. Písečná bouře nebo meruňkový kompot. V Proficolor půjčují vzorník. Písečná bouře nebo meruňkový kompot. V Proficolor půjčují vzorník. Bouře nebo meruňkový kompot. V Proficolor půjčují vzorníky domů. Takže se v názvech barev. Meruňkový kompot. V Proficolor půjčují vzorníky domů. Takže se v názvech barev. V Proficolor půjčují vzorníky domů. Takže se v názvech barev nestratíte. Proficolor půjčují vzorníky domů. Takže se v názvech barev nestratíte. Wow, barva mechanický domů, takže se v názvech barev nestratíte. Wow, barva mechanický, protože se v názvech barev nestratíte. Wow, barva mechanický pomeranč. Tak barev nestratíte. Wow, barva mechanický pomeranč. Wow, barva mechanický pomeranč. Wow, barva mechanický pomeranč.
2: Tak tohle.
1: Wow, barva mechanický pomeranč.
2: Tak tohle nevyvětrám.
1: Mechanický pomeranč?
2: Tak tohle nevyvětrám.
1: Pomeranč?
2: Tak tohle nevyvětrám.
3: Zase všude tolik.
2: Tak tohle nevyvětrám.
3: Zase všude tolik vody.
2: Tak tohle nevyvětrám.
3: Zase všude tolik vody.
2: Tohle nevyvětrám.
3: Zase všude tolik vody.
4: A to je puch.
2: Tram.
3: Zase všude tolik vody.
4: A to je puch.
3: Zase všude tolik vody.
4: A to je puch.
1: Jak vody.
3: Zase všude tolik vody.
4: A to je puch.
1: Jak.
4: A to je puch.
1: Jak odvětrat zápach, vlhkost a šp...
4: A to je puch.
1: Jak odvětrat zápach,
4: to je puch.
1: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ve... Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ve... Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilátory.cz. Zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilátory.

0: ventilatory.cz. Svěkost a špatný vzduch vám pomůžeme na ventilatory.cz. Světy trání na jednom místě. Špatný vzduch vám pomůžeme na ventilatory.cz. Světy trání na jednom místě. Vám pomůžeme na ventilatory.cz. Světy trání na jednom místě.
1: Ventilátory.
0: Můžeme na ventilatory.cz. Světy trání na jednom místě.
1: Ventilátory.cz.
0: Ventilatory.cz. Světy trání na jednom místě.
1: Ventilátory.cz.
0: CZ. Světy trání na jednom místě.
1: Ventilátory.cz.
0: Trání na jednom místě.
1: Ventilátory.cz.
2: 4 dny to
1: nejlepší. Ventilátory.cz.
2: 4 dny to nejlepší.
1: Ventilátory.cz.
2: 4 dny to nejlepšího metalu a
1: přátelství.cz.
2: 4 dny to nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. 4 dny to nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je base. 4 dny to nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Basin Fire Fest. 4 dny to nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Basin Fire Fest 2020. 4 dny to nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp Apokalyptika Paradise Lost přátelské atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp Apokalyptika Paradise Lost nebo Napalm Death a další. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp Apokalyptika Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 fest 2026. Wasp Apokalyptika Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel UTCS. Wasp Apokalyptika Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. Wasp Apokalyptika Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 20. Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. až 20. nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. až 20. dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném pořičí. A nebo vyraž na Bejzin na Otočkou už 24. až 27. června ve spáleném pořičí. A nebo vyraž na Bejzin na Otočku, je do dní stupy 4. až 27. června ve spáleném pořičí. A nebo vyraž na Bejzin na Otočku 27. června ve spáleném pořičí. A nebo vyraž na Bejzin na Otočku, je do dní stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji června ve spáleném pořičí. A nebo vyraž na Bejzin na Otočku, je do dní stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Bejzinčí. A nebo vyraž na Bejzin na Otočku, je do dní stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Bejzin. Na Otočku je do dní stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Bejzin.cz.
3: Bejzin Firefest.
2: Na Otočku je do dní stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Bejzin.cz.
3: Bejzin Firefest.
2: Stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Bejzin.cz.
3: Bejzin Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika.
4: V Kauflandu
3: slušná muzika.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako. V Kauflandu fandíme hokeji stejně. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás při Flandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Kajarmark
4: Brambůrky hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Kajarmark Brambůrky 150 gramů za
4: stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Kajarmark Brambůrky 150 gramů za se.
4: Proto jsme pro vás připravili
5: Kajarmark Brambůrky 150 gramů za
4: připravili
5: Kajarmark Brambůrky 150 gramů za 17. Kajarmark Brambůrky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más Brambůrky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más Světlý ležák 150 gramů za 17,90 a Svijanský más Světlý ležák za 17,90 a Svijanský más Světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 a Svijanský más Světlý ležák z Kaufland Kart a Svijanský más Světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90. Svijanský más, světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90. A světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90. Až do 26. z Kaufland Kart za 13,90. Až do 26. května.
4: Kaufland
5: Kart za 13,90. Až do 26. května.
4: Kaufland
5: 13,90. Až do 20.

0: 26. května.
1: Kaufland.
0: Psát až do 26. května.
1: Kaufland.
0: Až do 26. května.
1: Kaufland.
0: 6. května.
1: Kaufland.
0: 6. května.
1: Kaufland.
0: Kaufland.

0: Neuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Kladiv Hilti Neuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebním Dek platí do 20. Půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebním Dek platí do 20. Dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebním Dek platí do 29. Mega akce v půjčovnách Stavebním Dek platí do 29. května. Akce v půjčovnách Stavebním Dek platí do 29. května včetně rezervací. Tak a Stavebním Dek platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte a Kladiva Hilti Dek platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjč 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte a Kladiva Hilti Neuron se 2. května včetně rezervací. Tak si půjčte a Kladiva Hilti Neuron se 2 bateriemi zdarma. Více na dek.cz. Tak si půjčte a Kladiva Hilti Neuron se 2 bateriemi zdarma. Více na dek.cz. Tak si půjčte a Kladiva Hilti Neuron se 2 bateriemi zdarma. Více na dek.cz. Půjčte a Kladiva Hilti Neuron se 2 bateriemi zdarma. Více na dek.cz. Kladiva Hilti Neuron se 2 bateriemi zdarma. Více na dek.cz. Neuron se 2 bateriemi zdarma. Více na dek.cz. Bateriemi zdarma. Více na dek.cz. Více na dek.cz.
1: Zase
0: dek.cz.
1: Zase tankuju. Zase tankuju. Zase tankuju. Po třetí tenhle týden. Zase tankuju. Po třetí tenhle týden. Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový
1: pí... Tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový
1: Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5.
1: Tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem.
1: Tak to děláš špatně.
2: Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV.
1: Děláš špatně.
2: Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016. Mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché. 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Lux. 16 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Lux. Metru. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Lux. Tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
2: Jde pak. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
2: Jde pak. Za cenu se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
2: Jde pak. Za cenu běžného spa z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
2: Jde pak. Za cenu běžného spa. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
2: Jde pak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line.
3: Tak to bude drahé.
2: Jde pak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od
3: drahé.
2: Jde pak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc. Cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 690 spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tanku. C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankova. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování. Více prostoru. Zkušební jízd 99 tisíc korun. Méně tankování. Více prostoru. Zkušební jízda na BYD 1000 korun. Méně tankování. Více prostoru. Zkušební jízda na BYD.com. Je tankování, více prostoru. Zkušební jízda na BYD.com. Více prostoru. Zkušební jízda na BYD.com.
4: Právě teď v
2: Zkušební jízda na BYD.com.
4: Právě teď v
2: Jízda na BYD.com.
4: Právě teď v Planeo. Premiové elektro.com.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou... Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivo... Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Rodiče
0: s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Rodiče z Bystřete léto je...
0: Zárukou. Profivoda.cz.
1: Rodiče z Bystřete léto je sice daleko...
0: Profivoda.cz.
1: Rodiče z Bystřete léto je sice daleko, ale blízko. Rodiče z Bystřete léto je sice daleko, ale blízko. Rodiče z Bystřete léto je sice daleko, ale blíží se. Z Bystřete léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste se, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v zooparku, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v zooparku Zel, blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v zooparku Zel. Přihlaste své děti na letní tábory v zooparku Zelčín. Dobro své děti na letní tábory v zooparku Zelčín. Dobrodružství na letní tábory v zooparku Zelčín. Dobrodružství na koně bory v zooparku Zelčín. Dobrodružství na koně, rafty, výlety, trampolíny a nekonarku Zelčín. Dobrodružství na koně, rafty, výlety, trampolíny a dobrodružství na koně, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Dobrodružství na koně, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná koně, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v zooparku a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v zooparku a zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v zooparku. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v zooparku Zelčín. Místa mizí. Rezervace na letní tábory v zooparku Zelčín. Místa mizí. Takže na letní tábory v zooparku Zelčín. Místa mizí. Takže tábory v zooparku Zelčín. Místa mizí. Takže mrkněte Zelčín. Místa mizí. Takže mrkněte na zoopark Zelčín. Místa mizí. Takže mrkněte na zoopark Zelčín. CZ. Místa mizí. Takže mrkněte na zoopark Zelčín. Takže mrkněte na zoopark Zelčín CZ.
2: Stavebniny Dek přináší,
1: že mrkněte na zoopark Zelčín CZ.
2: Stavebniny Dek přináší megáte
1: na zoopark Zelčín CZ.
2: Stavebniny Dek přináší megaakci.
1: Zoopark Zelčín CZ.
2: Stavebniny Dek přináší megaakci. Při zapůjčení akum
1: CZ.
2: Stavebniny Dek přináší megaakci. Při zapůjčení Stavebniny Dek přináší megaakci. Při zapůjčení akukladi v Hilti Nuron. Stavebniny Dek přináší megaakci. Při zapůjčení akukladi v Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě. Přináší megaakci. Při zapůjčení akukladi v Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Při zapůjčení akukladi v Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Zapůjčení akukladi v Hilti Nuron.

0: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupony. Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupony až právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupony až 40% v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupony až 40%. Prémiové elektrodny se slevovými kupony až 40%. Spěchové elektrodny se slevovými kupony až 40%. Spěchy se slevovými kupony až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám kupony až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme cent. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už dopad. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut. Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo. Prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
1: Máte penzíko? Převeďte se
0: už do 15 minut od rezervace. Planeo.
1: Máte penzíko?
0: Převeďte minut od rezervace. Planeo.
1: Máte penzíko?
0: Rezervace. Planeo.
1: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN.
0: Planeo.
1: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Penzíko. Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové N a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? Získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? Z vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k staré. S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut. Sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na převod k NN zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na NN zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na NN online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko. Pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko. Třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko. Kafe. Více na nn.cz/penzíko.
2: Rock Radio.
1: Na nn.cz/penzíko.
2: Rock Radio.
1: cz/penzíko.
2: Rock Radio.
1: Penzíko.

DABu i FM roková pohoda. V DABu i FM nebo pohoda. V DABu i FM nebo na pohoda. V DABu i FM nebo v DABu i FM nebo na rádia. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rok DABu i FM nebo na radia.cz. Nebo na radia.cz. Rok Radio. Radia.cz. Rok Radio. .cz.

Himlholoto. Himlholoto. Tady Himlholoto. Tady Luboš. Himlholoto. Tady Luboš Valeček. Himlholoto. Tady Luboš Valeček alias Horst z kapely Himlholoto. Tady Luboš Valeček alias Horst z kapely Trautenberg. Himlholoto. Tady Luboš Valeček alias Horst z kapely Trautenberg. Posílám to. Tady Luboš Valeček alias Horst z kapely Trautenberg. Posílám pošli Luboš Valeček alias Horst z kapely Trautenberg. Posílám ček alias Horst z kapely Trautenberg. Posílám poštovního holuba s pozdravem všem prst z kapely Trautenberg. Posílám poštovního holuba s pozdravem všem posluchačům Trautenberg. Posílám poštovního holuba s pozdravem všem posluchačům. Posílám poštovního holuba s pozdravem všem posluchačům. Posílám poštovního holuba s pozdravem všem posluchačům. Rock Rádio holuba s pozdravem všem posluchačům. Rock Rádia. Pozdravem všem posluchačům. Rock Rádia. Všem posluchačům Rock Rádia. Posluchačům Rock Rádia. Rock Rádia. Rádia.

0: Rockin. Máte málo roku ve svém městě? Rockin. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Rockin. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Rockin. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátor. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, alkohol, horký žes. My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, alkohol, horký žeslíže Dimitri, přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, alkohol, horký žeslíže Dime. Moderátoři Rock Rádia, alkohol, horký žeslíže Dimitri. Moderátoři Rock Rádia, alkohol, horký žeslíže Dimitri. Trautenberg a traktor, který je alkohol, horký žeslíže Dimitri. Trautenberg a traktor, který letos nikdy byl horký žeslíže Dimitri. Trautenberg a traktor, který letos nikde jinde neuvidí, že Dimitri. Trautenberg a traktor, který letos nikde jinde neuvidí. Trautenberg a traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. 23. května a traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. 23. května v Českých Budějovicích, který letos nikde jinde neuvidíte. 23. května v Českých Budějovicích nikde jinde neuvidíte. 23. května v Českých Budějovicích jinde neuvidíte. 23. května v Českých Budějovicích. Lístky máme, víte. 23. května v Českých Budějovicích. Lístky máme, laďte nás v FM. 23. května v Českých Budějovicích. Lístky máme, laďte května v Českých Budějovicích. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše z Českých Budějovicích. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociacích. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba... Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. Sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. Sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. A třeba je věnujeme právě vám. A třeba je věnujeme právě vám. Věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost
0: vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgl. Partnerem festivalu je společnost. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Vícečnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Víceluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Jen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Do koše. Více na www.nevajgluj.cz. Více na www.nevajgluj.cz. Na www.nevajgluj.cz. Nevajgluj.cz. CZ.

0: se Jablonec klopítal teďka naposled, no ale poslední zápasy Jablonec klopítal teďka naposled dostal pětku nad Plzní. Tak uvidíme, tam jde hlavně o naposled dostal pětku nad Plzní, což je docela pruser. Takže držte palce svým oblíbenci.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt. A kam pojedeme?
1: No.

A to byli Godhár. A to byli Godhár. A to byli Godhár. A to byli Godhár. A my se půjdeme podívat na český fotbal. A to byli Godhár. A my se půjdeme podívat na český fotbal, protože český... A to byli Godhár. A my se půjdeme podívat na český fotbal, protože český fotbal už... A my se půjdeme podívat na český fotbal, protože český fotbal už pomalu do finále. A to dneska. A my se půjdeme podívat na český fotbal, protože český fotbal už pomalu do finále. A to dneska finálem českého pohárem podívat na český fotbal, protože český fotbal už pomalu do finále. A to dneska finálem českého poháru MOL Cupu. Fotbal, protože český fotbal už pomalu do finále. A to dneska finálem českého poháru MOL Cupu mezi Jabloncem, že český fotbal už pomalu do finále. A to dneska finálem českého poháru MOL Cupu mezi Jabloncem a pomalu do finále. A to dneska finálem českého poháru MOL Cupu mezi Jabloncem. A to dneska finálem českého poháru MOL Cupu mezi Jabloncem a Karvinou. Hraska finálem českého poháru MOL Cupu mezi Jabloncem a Karvinou. Hra je to na neutrálním stadionu českého poháru MOL Cupu mezi Jabloncem a Karvinou. Hra je to na neutrálním stadionu MOL Cupu mezi Jabloncem a Karvinou. Hra je to na neutrálním stadionu, a to na Malšovický aréně mezi Jabloncem a Karvinou. Hra je to na neutrálním stadionu, a to na Malšovický aréně a Karvinou. Hraje to na neutrálním stadionu, a to na Malšovický aréně Karvinou. Hraje to na neutrálním stadionu, a to na Malšovický aréně v Hradci Králové. Což je u nás. Hraje to na neutrálním stadionu, a to na Malšovický aréně v Hradci Králové. Což je u nás doma. Stadionu, a to na Malšovický aréně v Hradci Králové. Což je u nás doma. Já se tam budu podívat v Malšovický aréně v Hradci Králové. Což je u nás doma. Já se tam půjdu podívat, jsem dostal lístky samozřejmě. V Hradci Králové, což je u nás doma. Já se tam půjdu podívat, jsem dostal lístky samozřejmě. Jablonecové, což je u nás doma. Já se tam půjdu podívat, jsem dostal lístky samozřejmě. Jablonec, což je u nás doma. Já se tam půjdu podívat, jsem dostal lístky samozřejmě. Jablonec je favorit, protože posledních pět. Já se tam půjdu podívat, jsem dostal lístky samozřejmě. Jablonec je favorit, protože podíval jsem dostal lístky samozřejmě. Jablonec je favorit, protože posledních pět utkání samozřejmě. Jablonec je favorit, protože posledních pět utkání nad Jablonec je favorit, protože posledních pět utkání nad Karvinou vyhrál. Favorit, protože posledních pět utkání nad Karvinou vyhrál. Favorit, protože posledních pět utkání nad Karvinou vyhrál. Posledních pět utkání nad Karvinou vyhrál. Poslední zápasy Jablonec Klopítal, teďka naposled dostal prál. No ale poslední zápasy

Běží se na sezónu. Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí. Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí. K nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocensko týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské tradiční pomazák se svěží chutí za 19,90. Chocenské tradiční pomazánkové různé druhy za chutí za 19,90.

0: 24,90. Chocenské tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo české tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik čokoláda různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik čokoláda různé 24,90. A Orion nebo Nesquik čokoláda různé druhy za 23,90. A Orion nebo Nesquik čokoláda různé druhy za 23,90. Až do Orion nebo Nesquik čokoláda různé druhy za 23,90. Až do Nesquik čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května různé druhy za 23,90. Až do 26. května Kaufland. Za 23,90. Až do 26. května Kaufland.
1: Rybičky
0: 43,90. Až do 26. května Kaufland.
1: Rybičky 43,90.
0: Až do 26. května Kaufland.
1: Rybičky
0: 46. května Kaufland.
1: Rybičky
0: 6. května Kaufland.
1: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední mega koncert.
0: Kaufland.
1: Rybičky 48 tě zvou na svý poslední mega koncert. Rybičky 48 tě zvou na svý poslední mega koncerty. 21. až 23. Rybičky 48 tě zvou na svý poslední mega koncerty. 21. až 23. tě zvou na svý poslední mega koncerty. 21. až 23. května v svý poslední mega koncerty. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Koncerty. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky v amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti teatru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti teatru. Hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out. 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out.
2: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo F je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už.
3: A co?
2: Nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už.
3: A co SSB?
2: SSB?
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už.
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB? BTC, nebo NFT, i když to už.
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantovaný.
2: NFT, i když to už.
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované.
2: I když to už.
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované. A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějak... Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice? SSB.
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stát? Investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: Stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii.
3: Spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření.

0: novinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
0: No normálně v Georgii.
2: Stavební spoření od Buřinky.
1: A kde se to dá stáhnout?
0: No normálně v Georgii.
2: Stavební spoření od Buřinky.
1: Stáhnout.
0: No normálně v Georgii.
2: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době.
0: Normálně v Georgii.
2: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době.
3: Spolu s bonusy za
2: stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době.
3: Spolu s bonusy
2: stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době.
3: Spolu s bonusy za 6 let
2: dosáhnete Buřinky. Jistota v jakékoliv době.
3: Spolu s bonusy za 6 let
2: dosáhnete ročního zhodnocení až
3: jistota v jakékoliv době.
2: Spolu s bonusy za 6 let
3: dosáhnete ročního zhodnocení až
2: v jakékoliv době.
3: Spolu s bonusy za 6 let
2: dosáhnete ročního zhodnocení až
3: 5,5.
2: Spolu s bonusy za 6 let
3: dosáhnete ročního zhodnocení až
2: 5,3%.
3: Bonusy za 6 let
2: dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%.
3: Buřinka.cz.
2: Dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%.
3: Buřinka.cz.
2: Ročního zhodnocení až 5,3%.
3: Buřinka.cz.
4: Svět není jen samé slunce a
3: až 5,3%.
2: Buřinka.cz.
4: Svět není jen samé slunce a
3: 3%.
2: Buřinka.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý.
2: Buřinka.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo.
2: CZ.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo.
5: Pneumatiky.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo.
5: Pneumatiky
4: Tomcat jsou pneumatiky na
5: jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo.
4: Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky na kterých
5: a duha, je to hodně zlý a drsný místo.
4: Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky na
5: hodně zlý a drsný místo.
4: Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky na kterých si nerozbijete hubu ani za deště
5: místo.
4: Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
5: Nejlevnější
4: Tomcat jsou pneumatiky na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
5: Nejlevnější Pneu.cz.
4: Pneumatiky na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
5: Nejlevnější Pneu.cz.
4: Navštivte,
5: na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
4: Nejlevnější Pneu.cz.
6: Navštivte Mercedes-Benz Studio.
4: Rozbijete hubu ani za deště.
5: Nejlevnější Pneu.cz.
6: Navštivte Mercedes
4: hubu ani za deště.
5: Nejlevnější Pneu.cz.
6: Navštivte Mercedes-Benz Studio.
5: Nejlevnější Pneu.cz.
6: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Má.
5: Nejlevnější Pneu.cz.
6: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi
5: 100.
6: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140. Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací ikonického designu a Mánes a oslavte s námi 140 let inovací ikonického designu a technologií. Přijďte s námi 140 let inovací ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout 900 let inovací ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivní. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven. Nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 23, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
7: Český Goodwill
6: 4. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
7: Český Goodwill znovu hled.
6: Mercedes-Benz Studio Praha.
7: Český Goodwill znovu hled.
6: Mercedes-Benz Studio Praha.
7: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje.
6: Studio Praha.
7: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje. Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy.

Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy. Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navčekáte. Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill. Český Goodwill. Ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. Prostě unikátní prostor pro výlet, památky v klidu a na luxusním katamaránu.

0: kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají dokonce...
0: Fakt? A kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají dokonce...
0: Fakt? A kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají dokonce května slevy až 25% na bazén.
0: Pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají dokonce května slevy až 25% na bazény. K zahradu. V Baumaxu mají dokonce května slevy až 25% na bazény. Grily, zahradní... V Baumaxu mají dokonce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a mají dokonce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
0: Takže
1: 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
0: Takže 5hvězdičkový
1: na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
0: Takže 5hvězdičkový rezort,
1: grily, zahradní nábytek a nejen to.
0: Takže 5hvězdičkový
1: zahradní nábytek a nejen to.
0: Takže 5hvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo. A nejen to.
0: Takže 5hvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo.
0: Takže 5hvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny.
0: Hvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké
0: u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
0: Zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Těšíte se?
1: Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Těšíte se na sezónu?
1: Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Těšíte se na sezónu?
1: A vždycky něco navíc.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte
1: vždycky něco navíc.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám tento
1: navíc.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák. Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se

0: či unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu.
0: Pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
0: Nebo firemní akci.
1: Odplouvám.

0: www.pragboat.cz.
1: Už ví. Na katamarán.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
1: Katamarán.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Nenechte si ujít skvělé.
0: CZ.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Nenechte si ujít skvělé nabídky výzkumu.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Nenechte si ujít skvělé nabídky výzkumu pro vaše venkovní i vnitřní prostory.
0: Vzhůru na palubu.
2: Nenechte si ujít skvělé nabídky výzkumu pro vaše venkovní. Nenechte si ujít skvělé nabídky výzkumu pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70%. Nenechte si ujít skvělé nabídky výzkumu pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% skvělé nabídky výzkumu pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků výzkumu pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 20% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jizkovku. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jizk.cz. Platí od 20. do 26. května 2026. Více na jizk.cz. Do 26. května 2026. Více na jizk.cz. Jizk. Z 10. května 2026. Více na jizk.cz. Jizk. Scandinavian Sleeping and 2026. Více na jizk.cz. Jizk. Scandinavian Sleeping and Living. Více na jizk.cz. Jizk. Scandinavian Sleeping and Living. CZ. Jizk. Scandinavian Sleeping and Living. Jizk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Léto chutná v Sleeping and Living. Léto chutná v... Léto chutná v Itálii po každé... Léto chutná v Itálii po každé jinak. Léto chutná v Itálii po každé jinak. Léto chutná v Itálii po každé jinak. Na Espresso do Florencie. Za večerní atmosféru chutná v Itálii po každé jinak. Na Espresso do Florencie. Za večerní atmosférou do Neapole. Nebo Itálii po každé jinak. Na Espresso do Florencie. Za večerní atmosférou do Neapole. Nebo za slunce po každé jinak. Na Espresso do Florencie. Za večerní atmosférou do Neapole. Nebo za slunce. Na Espresso do Florencie. Za večerní atmosférou do Neapole. Nebo za sluncem do Brindy Florencie. Za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi z letiště za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi z letiště Václava Havla Praha můžete letět atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi z letiště Václava Havla Praha můžete letět Neapole nebo za sluncem do Brindisi z letiště Václava Havla Praha můžete letět sluncem do Brindisi z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 Brindisi z letiště Václava Havla

0: Vyberte si z téměř 200 destinací na letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero. 200 destinací na www.prg.aero.
1: Rock Radio.
0: Cí na www.prg.aero.
1: Rock Radio.
0: prg.aero.

nebo na radia.co/radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock FM nebo na radia.cz. Rock Radio nebo na radia.cz. Rock Radio. .cz. Rock Radio. CZ. Rock.

Yeah. Yeah.

0: Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda si vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou Aku zahradní techniku Ego, kompletní nabídky zahradní techniky Honda, nebo objevte špičkovou Aku zahradní techniku Ego, která zahradní techniky Honda, nebo objevte špičkovou Aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým, nebo objevte špičkovou Aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým stvě špičkovou Aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým stvě Aku zahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. Honda Velká Chuchle techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. Honda Velká Chuchle, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. Honda Velká Chuchle, najdete i invalidní prosto vyrovná motorovým strojům. Honda Velká Chuchle, najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo rovná motorovým strojům. Honda Velká Chuchle, najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Honda Velká Chuchle, najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Velká Chuchle, najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
1: Pekelný
0: seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
1: Pekelný ostrov
0: Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
1: Pekelný ostrov se blíží.
0: Dívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
1: Pekelný ostrov se blíží. Buď u toho.
0: Honda Velká Chuchle.
1: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho. 3. a 4. června.
0: Chuchle.
1: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho. 3. a Pekelný ostrov se blíží, buď u toho. 3. a 4. července Holíšov se blíží, buď u toho. 3. a 4. července Holíšov rozpálí se blíží, buď u toho. 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští u toho. 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Ryby 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48 Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48 Dimitri švédští Royal Republic. Rybičky 48 Dimitri divoký byl Royal Republic. Rybičky 48 Dimitri divoký byl tři sestry. Rybičky 48 Dimitri divoký byl tři sestry. Škvorky 48 Dimitri divoký byl tři sestry. Škvor a 8 Dimitri Dimitri, divoký byl, tři sestry, škvor a další. Více na divoký byl, tři sestry, škvor a další. Více na pekelný byl, tři sestry, škvor a další. Více na pekelný ostrov CZ, tři sestry, škvor a další. Více na pekelný ostrov CZ, škvor a další. Více na pekelný ostrov CZ, mediální a další. Více na pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu Více na pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. Na pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
2: Přijďte si
1: ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. Z. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro.
1: Partnerem festivalu je Rock Radio.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
1: U nás je Rock Radio.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
1: U nás.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
1: U nás.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
1: U nás slunce svítí každý den.
2: Užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
1: U nás slunce svítí každý den.
2: Voda jaro do Aquapalace Praha.
1: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů, vzduch
2: z Praha.
1: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů. U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
2: Užijte si zábavu na
1: se svítí každý den. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
2: Užijte si zábavu na nejdelší
1: den. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
2: Užijte si zábavu na
1: 30

0: stupňů vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu v skluzavkách.
0: Vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu v skluzavkách.
0: Ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu v skluzavkách v mořském vlnobití. Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu v skluzavkách v mořském vlnobití. Zábavu na nejdelším tobogánu v skluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi. A delším tobogánu v skluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi. Gánu v skluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
0: Aquapalas
1: v skluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
0: Aquapalas Praha. Zábava
1: v mořském vlnobití nebo na pirátské

0: budou kolečka pro děti. Já říkám z mého zbytka. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám z mého zbytka budou kolečka pro děti. Já říkám z mého zbytku je svíčka pro děti. Já říkám z mého zbytku je svět větší. Tak. Já říkám, z mého zbytu je svět větší. Tak nasedat! U nás říkám, z mého zbytu je svět větší. Tak nasedat! U nás v zooparku Zelčí z mého zbytu je svět větší. Tak nasedat! U nás v zooparku je svět větší. Tak nasedat! U nás v zooparku svět větší. Tak nasedat! U nás v zooparku Zelčín vozk nasedat! U nás v zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně. U nás v zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně. U nás v zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně. V zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
1: Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Rock Radio. A hodně blízko u zvířat. Rock Radio. U zvířat.

0: den, více na aquapalas.cz. Z Praha, zábava na celý den, více na aquapalas.cz. Zábava na celý den, více na aquapalas.cz. Celý den, více na aquapalas.cz. aquapalas.cz.
1: Toto je
2: Dobravárt, vezeme vám
0: CZ.
1: Toto je
2: Dobravárt, vezeme vám pračku.
1: A co teď? Toto je
2: Dobravárt, vezeme vám pračku.
1: A co teď?
2: Teď vám ji
1: Toto je
2: Dobravárt, vezeme vám pračku.
1: A co teď?
2: Teď vám ji
1: Toto je
2: Dobravárt, vezeme vám pračku.
1: A co teď?
2: Teď vám ji Dobravárt, vezeme vám pračku.
1: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme vám pračku.
1: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič.
1: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: Noď.
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to
2: chceme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
2: Rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
3: Zapomeňte na vrtání.
2: A starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
3: Zapomeňte na vrtání a šroubování.
2: Odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
3: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vašinové.
1: No tak to si rozumíme.
3: Zapomeňte na vrtání a šroubování.
1: No tak to si rozumíme.
3: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vašinové.
1: Rozumíme.
3: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vašinovou televizi zdarma. Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vašinovou televizi zdarma přivezeme a pověsíme. Vrtání a šroubování. Vašinovou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart. Opání. Vašinovou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart. Opravdový elektrik. Vašinovou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart. Opravdový elektrospec. Vizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart. Opravdový elektrospecialista. Přivezeme a pověsíme na zeď. Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: Drby z ohrad.
3: Pověsíme na zeď. Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: Drby z ohrad a výběhů zobť.
3: Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: Drby z ohrad a výběhů zoopark.
3: Opravdový elektrospecialista.
4: Drby z ohrad a výběhů zooparku.
3: Specialista.
4: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z... Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordskat a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
5: Ráno za
4: zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
5: Ráno začíná chladně.
4: Čín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
5: Ráno začíná chladně, ale jak slunce.
4: Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
5: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí.
4: Výběhu fjordských koní.
5: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí. Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou koleš, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka, pneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, zase vozíme děti. Dneska budou...

0: Zprávy.
1: Krásné.
0: Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné.
0: Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne.
0: Rock Radio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Muž po...
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Muž po kontaktu s nakaže...
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Muž po kontaktu s... Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Muž po kontaktu s nakaženým ebolou přiletí na letiště v Rusné odpoledne přeje Kuba Bělák. Muž po kontaktu s nakaženým ebolou přiletí na letiště v Ruzini dnes večer je Kuba Bělák. Muž po kontaktu s nakaženým ebolou přiletí na letiště v Ruzini. Muž po kontaktu s nakaženým ebolou přiletí na letiště v Ruzini dnes večer. Amerika platí pro jeho převoz. Kontaktu s nakaženým ebolou přiletí na letiště v Ruzini dnes večer. Amerika platí pro jeho převoz s ugandským ebolou přiletí na letiště v Ruzini dnes večer. Amerika platí pro jeho převoz z Ugandy soukromým letadlem. Přiletí na letiště v Ruzini dnes večer. Amerika platí pro jeho převoz z Ugandy soukromý let. Letiště v Ruzini dnes večer. Amerika platí pro jeho převoz z Ugandy soukromý let. Dnes večer. Amerika platí pro jeho převoz z Ugandy soukromý let. Dnes to oznámil minister. Amerika platí pro jeho převoz z Ugandy soukromý let. Dnes to oznámil minister. Platí pro jeho převoz z Ugandy soukromý let. Dnes to oznámil minister zdravotnictví z Ugandy soukromý let. Dnes to oznámil minister zdravotnictví Vojtěch. Američan soukromý let. Dnes to oznámil minister zdravotnictví Vojtěch. Američan podle něj let. Dnes to oznámil minister zdravotnictví Vojtěch. Američan podle něj nepředstavuje pro veřejnost žádné. Oznámil minister zdravotnictví Vojtěch. Američan podle něj nepředstavuje pro zdravotnictví Vojtěch. Američan podle něj nepředstavuje pro veřejnost žádné zdravotní riziko. Nepřijde těch. Američan podle něj nepředstavuje pro veřejnost žádné zdravotní riziko. Nepřijde. Američan podle něj nepředstavuje pro veřejnost žádné zdravotní riziko. Nepřijde do kontaktu s českými občany. Nepředstavuje pro veřejnost žádné zdravotní riziko. Nepřijde do kontaktu s českými občany. Veřejnost žádné zdravotní riziko. Nepřijde do kontaktu s českými občany. Škodu po úterý. Žádné zdravotní riziko. Nepřijde do kontaktu s českými občany. Škodu po úterce autobusu a tramvaje v pražských Záběhlicích policie předběžně vyčíslila na 25 tramvaje v pražských Záběhlicích policie předběžně vyčíslila na 25 milionů korun. Jich Záběhlicích policie předběžně vyčíslila na 25 milionů korun. Příčiny policie předběžně vyčíslila na 25 milionů korun. Příčiny čelní srážky, která si vyžádala předběžně vyčíslila na 25 milionů korun. Příčiny čelní srážky, která si vyžádala na 25 milionů korun. Příčiny čelní srážky, která si vyžádala 18,20 milionů korun. Příčiny čelní srážky, která si vyžádala 18 milionů korun. Příčiny čelní srážky, která si vyžádala 18 zraněných. Příčiny čelní srážky, která si vyžádala 18 zraněných. Zatím policisté neznají srážky, která si vyžádala 18 zraněných. Zatím policisté neznají. Událost vyšetřovala 18 zraněných. Zatím policisté neznají. Událost vyšetřují pro trestný 18 zraněných. Zatím policisté neznají. Událost vyšetřují pro trestný čin obecné ohrožených. Zatím policisté neznají. Událost vyšetřují pro trestný čin obecné ohrožení znedbalosti. Zatím policisté neznají. Událost vyšetřují pro trestný čin obecné ohrožení znedbalosti. Událost vyšetřují pro trestný čin obecné ohrožení znedbalosti. Událost vyšetřují pro trestný čin obecné ohrožení znedbalosti. Fotbalisté Jablonce trestný čin obecné ohrožení znedbalosti. Fotbalisté Jablonce a obecné ohrožení znedbalosti. Fotbalisté Jablonce a Karviné se dnes v Hradci Králové z nedbalosti. Fotbalisté Jablonce a Karviné se dnes v Hradci Králové. Fotbalisté Jablonce a Karviné se dnes v Hradci Králové utkají ve finále domácí. Fotbalisté Jablonce a Karviné se dnes v Hradci Králové utkají ve finále domácího poháru. Zatímco Jablonce a Karviné se dnes v Hradci Králové utkají ve finále domácího poháru. Se dnes v Hradci Králové utkají ve finále domácího poháru. Zatímco Severočeši budou usilovat utkají ve finále domácího poháru. Zatímco Severočeši budou usilovat o třetí triumf v MOL Cup ve finále domácího poháru. Zatímco Severočeši budou usilovat o třetí domácího poháru. Zatímco Severočeši budou usilovat o třetí triumf v MOL Cupu, Slezané se do souboje o poháru. Zatímco Severočeši budou usilovat o třetí triumf v MOL Cupu, Slezané se do souboje o vítěznou. Severočeši

0: budou usilovat o třetí triumf v MOL Cupu. Slezané se do souboje o vítěznou trofej do triumf v MOL Cupu. Slezané se do souboje o vítěznou trofej dostali poprvé. Zápas začne v 18 hodin.
1: Dnes bude polojasno až oblačno.
2: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude polojasno až oblačno, v Čechách může být přechodně až zatmavé.
2: Radio. Počasí.
1: Dnes bude polojasno až oblačno, v Čechách může
2: být časí.
1: Dnes bude polojasno až oblačno, v Čechách může být přechodně až zataženo, nejvyšší denní teploty. Dnes bude polojasno až oblačno, v Čechách může být přechodně až zataženo, nejvyšší denní teploty 18 až 23. Dnes bude polojasno až oblačno, v Čechách může být přechodně až zataženo, nejvyšší denní teploty 18 až 20. Naš oblačno, v Čechách může být přechodně až zataženo, nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Tak může být přechodně až zataženo, nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Zataženo, nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů.
3: Spa Hotel Děvín.
1: Denní teploty 18 až 23 stupňů.
3: Spa Hotel Děvín.
1: 18 až 23 stupňů.
3: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně.
1: 23 stupňů.
3: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném... Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Dí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa, lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa, hotel, Děvín. Turistika, léčivé prameny. Spa, hotel, Děvín. Turistika, léčivé prameny. Spa, hotel, Děvín. Léčivé prameny. Spa, hotel, Děvín. Spa, hotel, Děvín. Hotel Děvín. Rock Radio Děvín. Rock Radio. Rock Radio. Doprava.
1: V ulici.
2: Rock Radio. Doprava.
1: V ulici Vilzanova v Praze nehoda.
2: Rock Radio. Doprava.
1: V ulici Vilzanova v Praze nehoda dvou osobních...
2: Rock Radio. Doprava.
1: V ulici Vilzanova v Praze nehoda dvou osobních aut a motorky...
2: Doprava.
1: V ulici Vilzanova v Praze nehoda dvou osobních aut a motorky, je tam překážka na voz... V ulici Vilzanova v Praze nehoda dvou osobních aut a motorky, je tam překážka... V ulici Vilzanova v Praze nehoda dvou osobních aut a motorky, je tam překážka. Vilzanova v Praze nehoda dvou osobních aut a motorky, je tam překážka na vozovce a půjde ze zvýšenou dvou osobních aut a motorky, je tam překážka na vozovce a půjde ze zvýšenou opatrností. Tak jestli někam jedete a motorky, je tam překážka na vozovce a půjde ze zvýšenou opatrností. Tak jestli někam jedete, tak překážka na vozovce a půjde ze zvýšenou opatrností. Tak jestli někam jedete, tak hlavně vozovce a půjde ze zvýšenou opatrností. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně tam pořádku dorazíte. Zvýšenou opatrností, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně tam pořádku dorazíte. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně tam pořádku dorazíte. Tak hlavně opatrně tam pořádku dorazíte. Opatrně tam pořádku dorazíte.
2: Instagram Rock Radio.
1: Dorazíte.
2: Instagram Rock Radio. To je slušná jízda. Instagram Rock Radio, to je slušná...

Prodejna Honda Velká Chuchle. Prodejna Honda Velká Chuchle. Je to nejlepší místo. Prodejna Honda Velká Chuchle. Je to nejlepší. Prodejna Honda Velká Chuchle. Je to nejlepší místo pro realizaci. Prodejna Honda Velká

nebo na radia.cz v DABu i FM nebo na radia.cz v DABu i FM nebo na radia.cz u i FM nebo na radia.cz nebo na radia.cz ve světě na radia.cz ve světě plném hrozeb je radia.cz ve světě plném hrozeb je jistota.cz ve světě plném hrozeb je jistota základ. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Zajišťuje Alef.

Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeň Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant neslušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Až zastavíte. Zastavíte.

0: Rock Radio. Rock Radio. Rockovej poraz. Rock Radio. Rockovej poraz. Rock Radio. Rockovej poraz.
1: A je pár minut po 13. hodině.
0: Rock Radio. Rockovej poraz.
1: A je pár minut po 13. hodině a je rockovej.
0: Radio. Rockovej poraz.
1: A je pár minut po 13. hodině a je rokovej.
0: Rokovej voraz.
1: A je pár minut po 13. hodině a je rokovej voraz s Danem, první hodina za. A je pár minut po 13. hodině a je rokovej voraz s Danem, první hodina za náma. A je pár minut po 13. hodině a je rokovej voraz s Danem, první hodina za náma. No a já pořád po 13. hodině a je rokovej voraz s Danem, první hodina za náma. No a já pořád hodině a je rokovej voraz s Danem, první hodina za náma. No a já pořád na Facebooku rozdávám lístky na voraz s Danem, první hodina za náma. No a já pořád na Facebooku rozdávám lístky na Bolka Fest s Danem, první hodina za náma. No a já pořád na Facebooku rozdávám lístky na Bolka Fest za náma. No a já pořád na Facebooku rozdávám lístky na Bolka Fest. Kdo jste to ještě neslyšel? No a já pořád na Facebooku rozdávám lístky na Bolka Fest. Kdo jste to ještě neslyšel? Pořád na Facebooku rozdávám lístky na Bolka Fest. Kdo jste to ještě neslyšel a nestihl, rozdávám lístky na Bolka Fest. Kdo jste to ještě neslyšel a nestihl, na Bolka Fest bude Bolka Fest. Kdo jste to ještě neslyšel a nestihl, na Bolka Fest bude budou tam. Kdo jste to ještě neslyšel a nestihl, na Bolka Fest bude budou tam Škvor, budou tam Dimitri. Kdo jste to ještě neslyšel a nestihl, na Bolka Fest bude budou tam Škvor, budou tam Dimitri, bude tam vypsaná, nestihl, na Bolka Fest bude budou tam Škvor, budou tam Dimitri, bude tam vypsaná, na Bolka Fest bude budou tam Škvor, budou tam Dimitri, bude tam vypsaná Fixa Harley. A fest bude budou tam Škvor, budou tam Dimitri, bude tam vypsaná Fixa Harley, budou tam Škvor, budou tam Dimitri, bude tam vypsaná Fixa Harley Arakain. Takže mrkněte tam Škvor, budou tam Dimitri, bude tam vypsaná Fixa Harley Arakain. Takže mrkněte na to, jestli Dimitri, bude tam vypsaná Fixa Harley Arakain. Takže mrkněte na to, jestli chcete dostat dva lístky, tam vypsaná Fixa Harley Arakain. Takže mrkněte na to, jestli chcete dostat dva lístky a Harley Arakain. Takže mrkněte na to, jestli chcete dostat dva lístky, protože o půl Arakain. Takže mrkněte na to, jestli chcete dostat dva lístky, protože o půl třetí. Mrkněte na to, jestli chcete dostat dva lístky, protože o půl třetí, cca po půl třetí. Na to, jestli chcete dostat dva lístky, protože o půl třetí, cca po půl třetí. Dva lístky rozdáváme, to jedna půl lístky, protože o půl třetí, cca po půl třetí. Dva lístky rozdáváme, to jedna plus jedna, protože o půl třetí, cca po půl třetí. Dva lístky rozdáváme, to jedna plus jedna, o půl třetí, cca po půl třetí. Dva lístky rozdáváme, to jedna plus jedna, ať můžete vyrazit na Mejdan. Cca po půl třetí, dva lístky rozdáváme, to jedna plus jedna, ať můžete vyrazit na Mejdan. Dva lístky rozdáváme, to jedna plus jedna, ať můžete vyrazit na Mejdan. A je to příští. Dáváme to jedna plus jedna, ať můžete vyrazit na Mejdan. A je to příští týden. A teď si pustíme třeba Aleše plus jedna, ať můžete vyrazit na Mejdan. A je to příští týden. A teď si pustíme třeba Aleše Brichtu, Van Halen, můžete vyrazit na Mejdan. A je to příští týden. A teď si pustíme třeba Aleše Brichtu, Van Halen, a je to příští týden. A teď si pustíme třeba Aleše Brichtu, Van Halen, anebo Offspring. Příští týden. A teď si pustíme třeba Aleše Brichtu, Van Halen, anebo Offspring. A teď si pustíme třeba Aleše Brichtu, Van Halen, anebo Offspring.

Rokový voraz s Danem. Rock Radio. Rokový voraz s Danem. Rock Radio. Rokový voraz s Danem. Rock Radio. Rokový voraz s Danem. Rokový voraz s Danem. Rokový voraz s Danem.

jménem. Co vodky chtěl dávat lidem, patřil k těm bezejmen. Co potkáš za rům.

0: bude jeden pro partu pro celou, kde vám tyhle lístky dostat, bude jeden pro partu pro celou, kde vám dám jeden líst, nebo takhle. Bude jeden pro partu pro celou, kde vám dám jeden líst, nebo takhle. Jednomu dám 10 lístků pro partu pro celou, kde vám dám jeden líst, nebo takhle. Jednomu dám 10 lístků. A bez pro celou, kde vám dám jeden líst, nebo takhle. Jednomu dám 10 lístků. Abyste mohli zjistit svý kámoše, kde vám dám jeden líst, nebo takhle. Jednomu dám 10 lístků. Abyste mohli zjistit svý kámoše a třeba celou, nebo takhle. Jednomu dám 10 lístků. Abyste mohli zjistit svý kámoše a třeba celou rodinu. No a jednomu dám 10 lístků. Abyste mohli zjistit svý kámoše a třeba celou rodinu. No a musíte pro lístku, abyste mohli zjistit svý kámoše a třeba celou rodinu. No a musíte proto udělat tak, abyste mohli zjistit svý kámoše a třeba celou rodinu. No a musíte proto udělat kámoše a třeba celou rodinu. No a musíte proto udělat tak, že se vyfotíte s tou partou a třeba celou rodinu. No a musíte proto udělat tak, že se vyfotíte s tou partou, čím víc to bude crazy, tím líp. No a musíte proto udělat tak, že se vyfotíte s tou partou, čím víc to bude crazy. No a musíte proto udělat tak, že se vyfotíte s tou partou, čím víc to bude crazy, tím líp. A pošlete mi tak, že se vyfotíte s tou partou, čím víc to bude crazy, tím líp. A pošlete mi to na e-mail s tou partou, čím víc to bude crazy, tím líp. A pošlete mi to na e-mail studio, čím víc to bude crazy, tím líp. A pošlete mi to na e-mail studio zavináč crazy, tím líp. A pošlete mi to na e-mail studio zavináč rokoviradio.cz. A pošlete mi to na e-mail studio zavináč rokoviradio.cz. Pošlete mi to na e-mail studio zavináč rokoviradio.cz. E-mail studio zavináč rokoviradio.cz. Čím to bude originálnější, tím lepší. Studio zavináč rokoviradio.cz. Čím to bude originálnější, tím lepší. Zavináč rokoviradio.cz. Čím to bude originálnější, tím lepší. A my to zítra v patradio.cz. Čím to bude originálnější, tím lepší. A my to zítra v 15 hodin. Čím to bude originálnější, tím lepší. A my to zítra v 15 hodin uzavřeme. Originálnější, tím lepší. A my to zítra v 15 hodin uzavřeme. Lepší. A my to zítra v 15 hodin uzavřeme a vybereme jednoho šťastlivce, který dostane těch 10 lístků. A my to zítra v 15 hodin uzavřeme a vybereme jednoho šťastlivce, který dostane těch 10 lístků. V 15 hodin uzavřeme a vybereme jednoho šťastlivce, který dostane těch 10 lístků. V 15 hodin uzavřeme a vybereme jednoho šťastlivce, který dostane těch 10 lístků. No, půjdeme dál k hudbě, uzavřeme a vybereme jednoho šťastlivce, který dostane těch 10 lístků. No, půjdeme dál k hudbě a pustíme se raz. Vybereme jednoho šťastlivce, který dostane těch 10 lístků. No, půjdeme dál k hudbě a pustíme se raz. Smoky, který dostane těch 10 lístků. No, půjdeme dál k hudbě a pustíme se raz. Smoky, Papa Roach, anebo teďka, na těch 10 lístků. No, půjdeme dál k hudbě a pustíme se raz. Smoky, Papa Roach, anebo... No, půjdeme dál k hudbě a pustíme se raz. Smoky, Papa Roach, anebo teďka, Rammstein. Půjdeme dál k hudbě a pustíme se raz. Smoky, Papa Roach, anebo teďka, Rammstein.
1: Nejlepší
0: výběr pustíme se raz Smoky, Papa Roach, anebo teďka Rammstein.
1: Nejlepší
0: Smoky, Papa Roach, anebo teďka Rammstein.
1: Nejlepší výběr
0: Roach, anebo teďka Rammstein.
1: Nejlepší výběr nejnižší ceny.
0: Rammstein.
1: Nejlepší výběr nejnižší ceny. To jsou Bene na... Nejlepší výběr nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Lepší výběr nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodej nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbrad jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Poje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Tech a Benešově. Více na bene.cz.
2: Housebrand Café.
1: Více na bene.cz.
2: Housebrand Café per favore.
1: Si bene.cz.
2: Housebrand Café per favore.
3: Si signor.
2: Housebrand Café per favore.
3: Si signora.
2: Housebrand Café per favore.
3: Si signora.
2: Housebrand Café per favore.
3: Si signora.
4: Housebrand, tuhle kávu si
2: per favore.
3: Si signora.
4: Housebrand, tuhle kávu si zaslouží.
3: Si signora.
4: Housebrand, tuhle kávu si zaslouží.

0: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva. Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva. CZ. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva. CZ. Si zasloužíte pít. Hausbrand káva. CZ. Jíst zdravíte pít. Hausbrand káva. CZ. Jíst zdravěji jde v Hausbrand káva. CZ. Jíst zdravěji jde v Káva.cz. Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou CZ. Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené. Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. No. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Zdraví. Objevte přes 500 produktů za slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny v novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 100 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29 za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29 nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90. Nebo bioolivový olej Nature's Promise 120 gramů za 29,90. Nebo bioolivový olej půl litru za 120 gramů za 29,90. Nebo bioolivový olej půl litru za 139 gramů za 29,90. Nebo bioolivový olej půl litru za 139,99. Nebo bioolivový olej půl litru za 139,90. Albert. Sát. Nebo bioolivový olej půl litru za 139,90. Albert. Bioolivový olej půl litru za 139,90. Albert.
1: Už zase nejde.
0: Olej půl litru za 139,90. Albert.
1: Už zase nejde internet.
0: Za 139,90. Albert.
1: Už zase nejde internet.
2: A Wi-Fi na je
0: 9,90. Albert.
1: Už zase nejde internet.
2: A Wi-Fi na je pomal.
0: Albert.
1: Už zase nejde internet.
2: A Wi-Fi na je pomal.
1: Už zase nejde internet.
2: A Wi-Fi na je pomalá.
1: Ne.
3: Nebyl
1: se nejde internet.
2: A Wi-Fi na je pomalá.
1: Ne.
3: Nebylo toho vysedávání u
1: internet.
2: A Wi-Fi na je pomalá.
1: Ne.
3: Nebylo toho vysedávání u monitoru.
2: Wi-Fi na je pomalá.
1: Ne.
3: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle
2: pomalá?
1: Ne.
3: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost?
4: Pro vaše děti. A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků. A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků. V latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků. Taneční škola La Tropica. Rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků. Taneční škola La Tropical pořádá a pod vedením rodilých tanečníků. Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský rodilých tanečníků. Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze. Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
2: Celý
4: taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
2: Celý den.
4: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
2: Celý den. Tanec, zábava.
4: Kal pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
2: Celý den. Tanec, zábava.
4: Letní příměstský tábor pro děti v Praze.
2: Celý den. Tanec, zábava.
4: Městský tábor pro děti v Praze.
2: Celý den. Tanec, zábava, kamarádi a k tomu
4: pro děti v Praze.
2: Celý den. Tanec, zábava, kamarádi a k tomu i celý den. Tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny. Zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
4: Přihlaste
2: kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
4: Přihlaste děti na www.latropical.cz už
2: rádi a k tomu i základy španělštiny.
4: Přihlaste děti na www.latropical.cz
2: i základy španělštiny.

0: A to byly Van Halen. A to byly Van Halen. A já vám tady poslední dva dny furt... A já vám tady poslední dva dny furt rozdávám nějaký lístky a dneska nekončím, protože...
1: Kde vám dám jeden těšit. No a jak tyhle lístky dostat?

0: Mňauštiny. Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Mňauštiny. Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu. Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezená. www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezená. Tropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezená. Už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezená. La Tropical. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezená. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Táborů v červenci i srpnu je omezená. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je na srpnu je omezená. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je na La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I opky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách učí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
1: Svět není jen
0: je naučíme tančit. I o prázdninách.
1: Svět není jen
0: tančit. I o prázdninách.
1: Svět není jen samé slunce.
0: I o prázdninách.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky to. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbře a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbře, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz. Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Hele!
1: Tyky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Hele! Vyšla nová kaplinka.
1: Nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Hele! Vyšla nová
1: za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Hele! Vyšla nová kaplinka.
3: Neříkej, kam se vydá.
1: Nejlevnější pneu.cz.
2: Hele! Vyšla nová kaplinka.
3: Neříkej, kam se vydáme tentokrát.
1: Pneu.cz.
2: Hele, vyšla nová kaplinka.
3: Neříkej, kam se vydáme tentokrát.
2: Hele, vyšla nová kaplinka.
3: Neříkej, kam se vydáme tentokrát.
4: Portugalsko,
2: nová kaplinka.
3: Neříkej, kam se vydáme tentokrát.
4: Portugalsko, slunce odka.
3: Neříkej, kam se vydáme tentokrát.
4: Portugalsko, slunce oceán romance.
3: Kam se vydáme tentokrát.
4: Portugalsko, slunce oceán romance. A prej totá.
3: Tentokrát.
4: Portugalsko, slunce oceán romance. A prej totá. Totálně neodolatelný
3: Portugalsko,
4: slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
3: Tak.
4: Slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
3: Tak to
4: beru. Romance a prej totálně neodolatelný týpek.
3: Tak to beru.
4: A prej totálně neodolatelný týpek.
3: Tak to beru.
5: To je zase
4: průšvih. Totálně neodolatelný týpek.
3: Tak to beru.
5: To je zase průšvih.
4: Já neodolatelný týpek.
3: Tak to beru.
5: To je zase průšvih. Já ji otevřu.
3: Tak to beru.
5: To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
4: Jasně.
3: To beru.
5: To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
4: Jasně. Romantický.
5: To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
4: Jasně. Romantický
5: útěk. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
4: Jasně. Romantický útěk v praxi.
5: Julie Kaplinová a zmizím na víkend.
4: Jasně. Romantický útěk v praxi.
5: Julie Kaplinová zmizím na víkend.
4: Jasně. Romantický útěk v praxi.
5: Julie Kaplinová, penzion v port.
4: Jasně. Romantický útěk v praxi.
5: Julie Kaplinová, penzion v port.
4: Romantický útěk v praxi.
5: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku.
4: Už vyšlo.
5: Zahý útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku.
4: Už vyšlo.
5: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku.
4: Už vyšlo.
6: Zahrádkář se raduje.
5: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku.
4: Už vyšlo.
6: Zahrádkář se raduje.
5: Penzion v Portugalsku.
4: Už vyšlo.
6: Zahrádkář se raduje.
5: Portugalsku.
4: Už vyšlo.
6: Zahrádkář se raduje. Zahrádce se věnuje.
4: Už vyšlo.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje.

0: Zafido@aduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@e-shop se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@e-shop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo...
0: Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@e-shop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo prof...
0: Všechno, co potřebuje. Zafido@e-shop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás...
0: Zafido@e-shop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou na...
0: Zafido@e-shop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou na...
0: e-shop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Pre... Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno... Profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbaví... U nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbaví... Vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letoš... S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši let snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
0: Zafido@
1: slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
0: Zafido@e-shop
1: své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
0: Zafido@e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
1: Letošní úrodu zachrání Presto.
0: Zafido@e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
1: Úrodu zachrání Presto.
0: Zafido@e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
1: Presto.
0: Zafido@e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu. Zafido@e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Nemáš co na...
0: Shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako...
0: Partner pro vaši zahradu.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhu. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádrať. Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádratě nikdo ne... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádratě nikdo nedostane. Co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádratě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení. Chodíš jako trhan, ale do kvádratě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrán, ale do kvádratě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia, tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia, na www. Nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia, na www. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia, na www. Rokovýradio.cz. Oblečení na e-shopu Rokrádia, na www. Rokovýradio.cz. Tričko Rokrádia, na www. Rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky, na www. Rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a Rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Radio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www. Mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www. Rokový rádio, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www. A spoustu dalšího. Slušný hadry na www. Rokový rádio, CZ. Spoustu dalšího. Slušný hadry na www. Rokový rádio, CZ. Slušný hadry na www. Rokový rádio, CZ.
3: Bolkafest
2: na www. Rokový rádio, CZ.
3: Bolkafest 2026.
2: Rokový rádio, CZ.
3: Bolkafest 2026.
2: CZ.
3: Bolkafest 2026. Už 29. a 30. Bolkafest 2026. Už 29. a 30. května. Bolkafest 2026. Už 29. a 30. května. 2026. Už 29. a 30. května. Na krásné louce v Mladé Bole. Čest. Už 29. a 30. května. Na krásné louce v Mladé Bole. 29. a 30. května. Na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí. A 30. května. Na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí. Května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičkina. Na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky. Louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky. Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48.

Vystoupí Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří, Škvor, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří, Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. Polky 48, Harley.

0: 2026. Vstupenky a mnoho dalších. Volkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
2: Nejenom kránu.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den může...
1: Na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na...
1: Na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech.
1: Katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě. Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily. Ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jeden můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterých katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechno. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxus Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxus víme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor. Vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor. Všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci. Ránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu.
2: Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu.
2: Prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu. Na katamarán.
2: Oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu. Na katamarán.
2: Nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu. Na katamarán, plouvám kránu, na katamarán.
2: www.prageboats.cz.
1: Už ví. Kránu, na katamarán.
2: www.prageboats.cz.
1: Už ví.
2: Tak vzhůru.
1: Na katamarán.
2: www.prageboats.cz.
1: Už ví.
2: Tak vzhůru na
1: katamarán.
2: www.prageboats.cz.
1: Už ví.
2: Tak vzhůru na palubu. www.prageboats.cz.
1: Už ví.
2: Tak vzhůru na palubu.
3: Domov pro seniory z
2: Prageboats.cz.
1: Už ví.
2: Tak vzhůru na palubu.
3: Domov pro seniory z Ulická.
2: Hleze.
1: Už ví.
2: Tak vzhůru na palubu.
3: Domov pro seniory z Ulická hledá lidi do přímé péče.
2: Tak vzhůru na palubu.
3: Domov pro seniory z Ulická hledá lidi do přímé péče.
2: Tak vzhůru na palubu.
3: Domov pro seniory z Ulická hledá lidi do přímé péče.
2: Palubu.
3: Domov pro seniory z Ulická hledá lidi do přímé péče. Domov pro seniory z Ulická hledá lidi do přímé péče.
4: Hledáme někoho.
3: Seniory z Ulická hledá lidi do přímé péče.
4: Hledáme někoho.
3: Z Ulická hledá lidi do přímé péče.
4: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter.
3: Lidi do přímé péče.
4: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje.
3: Do přímé péče.
4: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte. Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a

0: respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Nabízíme. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dosy? Nevadí. Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.dobrepracovnipodmínky.včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.sulicka.podmínky.včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.sulicka.cz. Včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.sulicka.cz. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.sulicka.cz. Podívat. Více na domov.sulicka.cz.
1: Trenýrkárna.cz.
0: Více na domov.sulicka.cz.
1: Trenýrkárna.cz.
0: Sulicka.cz.
1: Trenýrkárna.cz.
2: Hej ty. Ne.
0: CZ.
1: Trenýrkárna.cz.
2: Hej ty.
0: Z.
1: Trenýrkárna.cz.
2: Hej ty. Ne ty. Chceš mít drink?
1: Trenýrkárna.cz.
2: Hej ty. Ne ty. Chceš mít
1: na.cz.
2: Hej ty. Ne ty. Chceš mít drinky, boxerky? Hej ty. Ne ty. Chceš mít drinky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky? Hej ty. Ne ty. Chceš mít drinky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Ne ty. Chceš mít drinky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není po... Chceš mít drinky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Kršky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna .cz se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš procent? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kod rádio a jede to. 30%? Není problém. Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kod rádio a jede to. 30%? Klikni na trenýrkárna.cz. Napiš kod rádio a jede to. 30%? Trenýrkárna.cz. Napiš kod rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Napiš kod rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
3: Dnes objednáš
2: a zbíš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
2: Jede to. 30% na všechno s kódem rádio.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
2: 30% na všechno s kódem rádio.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trenýrkárna.cz
2: na všechno s kódem rádio.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trenýrkárna.cz
2: kódem rádio.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trenýrkárna.cz.
3: Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trenýrkárna.cz.
0: Rok.
3: Zítra máš.
1: Trenýrkárna.cz.
0: Rok.
1: Trenýrkárna.cz.
0: Rok. Radio.
1: .cz.

český kapely s největšími hvězdami, s nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami světového roku. Český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festi s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků kultury světového roku. To nejlepší z festiáků kulturáků a zábav to je roku. To nejlepší z festiáků kulturáků a zábav. To nejlepší z festiáků kulturáků a zábav to je Rock Radio Stage. Lepší z festiáků kulturáků a zábav to je Rock Radio Stage. Víc českých kulturáků a zábav to je Rock Radio Stage. Víc českýho a zábav to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stakeyho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dubu neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dubu. Laď Rock Radio Stage v dubu. Laď Rock Radio Stage v dubu. Radio Stage v dubu.

Poctivej český. Poctivej český festák nonstop. Poctivej český festák. Poctivej český festák nonstop. Ale poctivej český festák nonstop. Ale jistě, jak si račte přát. Poctivej český festák nonstop. Ale jistě, jak si račte přát. Poctivej český festák nonstop. Ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Sťák nonstop. Ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají mstě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší čte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový český. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největší na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami. Radio Stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami. Se střídají nejlepší rokový český

0: zápasem Česko-Itálie, pak pokračuje Rakousko-Švýcarsko, no a večer v Itálie, pak pokračuje Rakousko-Švýcarsko, no a večer ve 20:20 Švédsko-Slovinsko, pak pokračuje Rakousko-Švýcarsko, no a večer ve 20:20 Švédsko-Slovinsko, Rakousko-Švýcarsko, no a večer ve 20:20 Švédsko-Slovinsko, to bude Sko, no a večer ve 20:20 Švédsko-Slovinsko, to bude zajímavý zápas, protože Slovinci večer ve 20:20 Švédsko-Slovinsko, to bude zajímavý zápas, protože Slovinci porazili nás Švédsko-Slovinsko, to bude zajímavý zápas, protože Slovinci porazili nás Čechy a my Švédsko-Slovinsko, to bude zajímavý zápas, protože Slovinci porazili nás Čechy a my jsme porazili Švédsko, to bude zajímavý zápas, protože Slovinci porazili nás Čechy a my jsme porazili Švédy. Já zápas, protože Slovinci porazili nás Čechy a my jsme porazili Švédy. Já si teda myslím, že Švédi Slovinci porazili nás Čechy a my jsme porazili Švédy. Já si teda myslím, že Švédi porazej. No a porazili nás Čechy a my jsme porazili Švédy. Já si teda myslím, že Švédi porazej. No a pak hraje ve 20 a my jsme porazili Švédy. Já si teda myslím, že Švédi porazej. No a pak hraje, my jsme porazili Švédy. Já si teda myslím, že Švédi porazej. No a pak hraje ve 20:20. Já si teda myslím, že Švédi porazej. No a pak hraje ve 20:20 ještě Amerika s Německem. Amerika si myslím, že Švédi porazej. No a pak hraje ve 20:20 ještě Amerika s Německem. Amerika si myslím, že no a pak hraje ve 20:20 ještě Amerika s Německem. Amerika si myslím, že vyhraje. No ale my no a pak hraje ve 20:20 ještě Amerika s Německem. Amerika si myslím, že vyhraje. No ale my budeme ještě Amerika s Německem. Amerika si myslím, že vyhraje. No ale my budeme hlavně sledovat s Německem. Amerika si myslím, že vyhraje. No ale my budeme hlavně sledovat Čechy. Amerika si myslím, že vyhraje. No ale my budeme hlavně sledovat Čechy. Takže určitě budete spěchat z práce domů na hokej. Že vyhraje. No ale my budeme hlavně sledovat Čechy, takže určitě budete spěchat z práce domů na hokej. No ale my budeme hlavně sledovat Čechy, takže určitě budete spěchat z práce domů na hokej. A Čechy, takže určitě budete spěchat z práce domů na hokej. Já si myslím, že ty Čechy, takže určitě budete spěchat z práce domů na hokej. Já si myslím, že ty Čechy, takže ty Italy porazíme, budete spěchat z práce domů na hokej. Já si myslím, že ty Čechy, takže ty Italy porazíme, podle mě se domů na hokej. Já si myslím, že ty Čechy, takže ty Italy porazíme, podle mě tak 5-0 se mi. Já si myslím, že ty Čechy, teda že ty Italy porazíme, podle mě tak 5-0 se mi. Že ty Čechy, teda že ty Italy porazíme, podle mě tak 5-0 se myslím. Co typujete vy? Italy porazíme, podle mě tak 5-0 se myslím. Co typujete porazíme, podle mě tak 5-0 se myslím. Co typujete vy? To mě klidně napište na Facebook, podle mě tak 5-0 se myslím. Co typujete vy? To mě klidně napište na Facebook našeho 5-0 se myslím. Co typujete vy, to mě klidně napište na Facebook našeho rádia a já to se myslím. Co typujete vy, to mě klidně napište na Facebook našeho rádia. Co typujete vy, to mě klidně napište na Facebook našeho rádia a já to vy, to mě klidně napište na Facebook našeho rádia a já to pak řeknu nějaký výsledky, jestli se trefíme třeba. Napište na Facebook našeho rádia a já to pak řeknu nějaký výsledky na Facebook našeho rádia. A já to pak řeknu nějaký výsledky, jestli se trefíme třeba zítra. A já to pak řeknu nějaký výsledky, jestli se trefíme třeba zítra. A já to pak řeknu nějaký výsledky, jestli se trefíme třeba zítra.
1: Top Hok.
0: Řeknu nějaký výsledky, jestli se trefíme třeba zítra.
1: Top Hokio.
0: Výsledky, jestli se trefíme třeba zítra.
1: Top Hokiové zážitky.
0: Třeba zítra.
1: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavat... Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionální... Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí... zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí... přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb do vozidel, stavební Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb do vozidel... Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb do vozidel, stavební profesionální... nářadí ve staveb do vozidel, stavební a zahradní techniky. Nářadí ve staveb do vozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz ve staveb do vozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.
0: A já vám pustím další.
1: www.topcentrum.cz.

0: vám pustím další hudbu a se...
1: www.topcentrum.cz.
0: A já vám pustím...
1: www.topcentrum.cz.
0: A já vám pustím další hudbu a se je našel...
1: ...trum.cz.
0: A já vám pustím další hudbu a se je našel pecku 13. století Karneval. A já vám pustím další hudbu a se je našel pecku 13. století Kar... A já vám pustím další hudbu a se je našel pecku 13. století Karneval. A teď vám... A já vám pustím další hudbu a se je našel pecku 13. století Karneval. A teď vám pustím Škorpionc. Hudbu a se je našel pecku 13. století Karneval. A teď vám pustím Škorpionc. Pecku 13. století Karneval. A teď vám pustím Škorpionc.
2: Ahoj.
0: Století Karneval. A teď vám pustím Škorpionc.
2: Ahoj, jsem Martin.
0: A teď vám pustím Škorpionc.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu.
0: Pustím Škorpionc.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu.
0: Škorpionc.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi po... Mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi po... Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Pracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměníme pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Jste a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít, staráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví.
2: Sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví.
2: Snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví.
2: Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví. Carglass vymění.
2: Zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví. Carglass vymění.
2: CZ.

0: noi se mislite.
1: Top cen. Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a no řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a no. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni. Od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím. Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepší i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte na. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Nutuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediném vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty. Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce v Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete taky v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topakce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentry a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz centrum.cz www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz centrum.cz.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy, proto jsme pro vás připravili
3: Burky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května za 13,90 až do 26. května
2: Kaufland
3: 90 až do 26. května
2: Kaufland
3: až do 26. května
2: Kaufland
3: 26. května
2: Kaufland
3: na
2: Kaufland
4: Let. Léto chutná ve Španělsku. Léto chutná ve Španělsku pokaždé. Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevy. Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do

0: Sevilla za to chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilla za architekturou dobu pokaždé jinak. Na tapas do Sevilla za architekturou do Bilba nebo za jinak. Na tapas do Sevilla za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Na tapas do Sevilla za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Do Sevilla za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací a můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.20španělskýchměst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.20španělskýchměst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.cz. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero. 200 destinací na www.prg.aero.
1: Stavebniny Dek přináší
0: destinací na www.prg.aero.
1: Stavebniny Dek přináší
0: www.prg.aero.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci.
0: Nejprodávanější.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější kary síť KH20. Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější kary síť KH20. Dek přináší mega akci. Nejprodávanější kary síť KH20 do základové desky nyní mega akci. Nejprodávanější kary síť KH20 do základové desky nyní za nejprodávanější kary síť KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun. Nejprodávanější kary síť KH20 do základové desky nyní za skvělých 400 KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DTH. Do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DTH. Mega akce nyní za skvělých 436 korun včetně DTH. Mega akce ve stavebních 436 korun včetně DTH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 20. 36 korun včetně DTH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května včetně DTH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro kary síť za mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro kary síť za super cenu. Jinak Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro kary síť za 29. května. Tak si přijďte pro kary síť za super cenu. Více na Dek.cz. Května. Tak si přijďte pro kary síť za super cenu. Více na Dek.cz. Tak si přijďte pro kary síť za super cenu. Více na Dek.cz. Kary síť za super cenu. Více na Dek.cz. Cenu. Více na Dek.cz. Cena Dek.cz.
2: Léto. Doktor Max má vše. Léto. Doktor Max má vše. Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárně. Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárně. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si po. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odboru. Letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a ve kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Nechte si poradit u odborníků.

0: Mistrovství světa v hokeji. Mistrovství světa v hokeji na Rock Rádiu. Mistrovství světa v hokeji na Rock Rádiu.
1: A na...
0: Mistrovství světa v hokeji na Rock Rádiu.
1: A nám dneska pokračuje další hra.
0: Mistrovství světa v hokeji na Rock Rádiu.
1: A nám dneska pokračuje další...
0: Mistrovství světa v hokeji na Rock Rádiu.
1: A nám dneska pokračuje další hrací den.
0: V hokeji na Rock Rádiu.
1: A nám dneska pokračuje další hrací den hokeje ve Švýcarsku
0: na Rock Rádiu.
1: A nám dneska pokračuje další hrací den hokeje ve Švýcarsku mistrovství. A nám dneska pokračuje další hrací den hokeje ve Švýcarsku mistrovství. A nám dneska pokračuje další hrací den hokeje ve Švýcarsku mistrovství. A začínáme 16. další hrací den hokeje ve Švýcarsku mistrovství. A začínáme 16. den hokeje ve Švýcarsku mistrovství. A začínáme 16:20 zrovna našim Švýcarsku mistrovství. A začínáme 16:20 zrovna naším zápasem Česko-Itálie. A začínáme 16:20 zrovna naším zápasem Česko-Itálie. Pak pokračuje Rakousko. A začínáme 16:20 zrovna naším zápasem Česko-Itálie. Pak pokračuje Rakousko-Švýcarsko. 16:20 zrovna naším zápasem Česko-Itálie. Pak pokračuje Rakousko-Švýcarsko.

0: odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max. Vždyť u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max. Odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
1: Právě teď v
0: starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
1: Právě teď v Planeo.
0: Pusťte k vodě. Doktor Max.
1: Právě teď v Planeo. Prémiové
0: vodě. Doktor Max.
1: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny.
0: Doktor Max.
1: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny. Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny. Až 40 v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny. Až 40%. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny. Až 40%. Na prémiové elektrodny se slevovými kupóny. Až 40%. Na dny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen. Kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo. Než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
2: Jsou s
1: 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
2: Jsou s užitkovými
1: skladem. Planeo.
2: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich
1: skladem. Planeo.
2: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
1: Planeo.
2: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
3: Já.
2: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé? Užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé? Opel jejich majitelé spokojení?
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé?
3: Já natyrli.
2: A se majitelé spokojení?
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé?
3: Já natyrli.
2: A se spokojení?
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé?
3: Já natyrli.
2: A se zárukou?
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé?
3: Já natyrli.
2: A se zárukou na 5 let zdarma?
3: Já.
2: Zicha. Jsou spolehlivé?
3: Já natyrli.
2: A se zárukou na 5 let zdarma?
3: Já.
2: Zicha. Spolehněte se na...
3: Já natyrli.
2: A se zárukou na 5 let zdarma?
3: Já.
2: Zicha. Spolehněte se na německou...
3: Natyrli.
2: A se zárukou na 5 let zdarma?
3: Já.
2: Zicha. Spolehněte se na německou kvalitu a... A se zárukou na 5 let zdarma?
3: Já.
2: Zicha. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte zárukou na 5 let zdarma?
3: Já.
2: Zicha. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz o darma?
3: Já.
2: Zicha. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užit...
3: Zicha.
2: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano Vivaro. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano Vivaro nebo Kombo. Nyní vkou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano Vivaro nebo Kombo. A pořiďte si užitkový vůz Opel Movano Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce. Pořiďte si užitkový vůz Opel Movano Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce. Vůz Opel Movano Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce. Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce. Kombo. Nyní v akční nabídce.
0: Rock Radio.
2: V akční nabídce.
0: Rock Radio.

Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Shortka. Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Shortily pro vaše léto. Právě teď v Kik. Shortky už od 90 léto. Právě teď v Kik. Shortky už od 99 korun. Jednoduše teď v Kik. Shortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělé. Shortky už od 99 korun. Jednoduše kombky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíš každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte. Momenty. Kik. Víc než si myslíte. Kik. Víc než si myslíte. Kik. Víc než si myslíte. Víc než si myslíte.

0: Rock Radio. Co se... Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: 22.
0: Rock Radio. Co se děje?
1: 22.
0: Radio. Co se děje?
1: 22.
0: A co se děje?
1: 22. a 23. května. 22. a 23. května. 22. a 23. května pořádají tři 22. a 23. května pořádají tři sestry tradiční punk a 23. května pořádají tři sestry tradiční punkrockovej open air festival 20. května pořádají tři sestry tradiční punkrockovej open air festival v Braníku května pořádají tři sestry tradiční punkrockovej open air festival v Braníku těšit se můžete i tři sestry tradiční punkrockovej open air festival v Braníku. Těšit se tradiční punkrockovej open air festival v Braníku. Těšit se můžete punkrockovej open air festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný open air festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutel v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutel. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samý na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samý termín můžete vyrazit i na rybičky a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samý termín můžete vyrazit pomenutelnou atmosféru. V ten samý termín můžete vyrazit i na rybičky atmosféru. V ten samý termín můžete vyrazit i na rybičky 48 fest. V ten samý termín můžete vyrazit i na rybičky 48 fest. Termín můžete vyrazit i na rybičky 48 fest do Kutné Hory. Vyrazit i na rybičky 48 fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou rybičky 48 fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou 48 fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy o skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to kapelu Prof Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrový Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrový festival Revival a den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest a den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest u Malu Profesor. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest u Malovarského rybníku. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest u Malovarského rybníku. Za proběhne multižánrový festival Malva Fest u Malovarského rybníku. Zahrajou festival Malva Fest u Malovarského rybníku. Zahrajou vám Malva Fest u Malovarského rybníku. Zahrajou vám Civil Fest u Malovarského rybníku. Zahrajou vám civilní obrana Malovarského rybníku. Zahrajou vám civilní obrana Lucie Revival rybníku. Zahrajou vám civilní obrana Lucie Revival a další. Zahrajou vám civilní obrana Lucie Revival a další. Podhlavičkou civilní obrana Lucie Revival a další. Podhlavičkou Turbojugend Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring vystoupí v Revival a další. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička.

na... Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring vystoupí v klubu sedmička na Strahovičkou Turbojugend Prague Spring vystoupí v klubu sedmička na Strahově. Turbojugend Prague Spring vystoupí v klubu sedmička na Strahově. Tři špičkový Prague Spring vystoupí v klubu sedmička na Strahově. Tři špičkový Black Metal Spring vystoupí v klubu sedmička na Strahově. Tři špičkový black metalový kapely český vystoupí v klubu sedmička na Strahově. Tři špičkový black metalový kapely Česmička na Strahově, tři špičkový black metalový kapely český Malefir, německý Pelores, tři špičkový black metalový kapely český Malefir, německý Pelores a rakouský Hakový black metalový kapely český Malefir, německý Pelores a rakouský Hakcisa. Metalový kapely český Malefir, německý Pelores a rakouský Hakcisa. Tak neváhejte, český Malefir, německý Pelores a rakouský Hakcisa. Tak Malefir, německý Pelores a rakouský Hakcisa. Tak neváhejte, německý Pelores a rakouský Hakcisa. Tak neváhejte, Pelores a rakouský Hakcisa. Tak neváhejte a vyražte, Prorok Rádio i Hakcisa. Tak neváhejte a vyražte, Prorok Rádio Zuzka Kleinová. Tak neváhejte a vyražte, Prorok Rádio Zuzka Kleinová. Tak neváhejte a vyražte, Prorok Rádio Zuzka Kleinová. Neváhejte a vyražte, Prorok Rádio Zuzka Kleinová. Vyražte, Prorok Rádio Zuzka Kleinová. Prorok Rádio Zuzka Kleinová. Prorok Rádio Zuzka Kleinová. Kleinová.

rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM od rána do večera.

nebo na rádia v DABu i FM nebo na rádia.cz v DABu i FM nebo na rádia.cz DABu i FM nebo na rádia.cz M nebo na rádia.cz Rock Radio rádia.cz Rock Radio Rock Radio CZ

0: ale to až za chvilku. A kabáty, Metalliku, Steel Panther, ale to až za chvilku.
1: Věda.
0: Metalliku, Steel Panther, ale to až za chvilku. Panther, ale to až za chvilku.
1: Věda. Řemeslo.
0: Až za chvilku.
1: Věda. Řemeslo.
0: Za chvilku.
1: Věda. Řemeslo. Slimovice. Věda. Řemeslo. Věda. Řemeslo. Slimovice. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek.cz. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek.cz. Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být. Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdce. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Když
1: věci, na které můžeme být hrdí.
2: Když uvidíte a
1: věci, na které můžeme být hrdí.
2: Když uvidíte Albert
1: můžeme být hrdí.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné
1: hrdí.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné. Když uvidíte Albert neporazitelné levnější nehledy. Když uvidíte Albert neporazitelné levnější nehledy. Uvidíte Albert neporazitelné levnější nehledejte. Tento týden u nás se Albert neporazitelné levnější nehledejte. Tento týden u nás porazitelné levnější nehledejte. Tento týden u nás máslo česká chuť levnější nehledejte. Tento týden u nás máslo česká chuť 200 hledejte. Tento týden u nás máslo česká chuť 250 gramů. Tento týden u nás máslo česká chuť 250 gramů s apkou. Den u nás máslo česká chuť 250 gramů s apkou za 23. Máslo česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru 50 gramů s apkou za 26,90. A Fernet s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 96,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
3: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdu
2: k 13.5.
3: Chceš žít značkový život?
2: Nebo mu pátý.
3: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. Život? Nebo ten opravdový? Značka si. Nebo ten opravdový? Značka si ty. Dovej. Značka si ty. www.bezpotisku.cz. Značka si ty. www.bezpotisku.cz. Značka si ty. www.bezpotisku.cz. Si ty. www.bezpotisku.cz. www.bezpotisku.cz.
4: Kontejnery Siegel do
3: www.bezpotisku.cz. Bezpotisku.cz.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, mám problém.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, mám problém.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale tu fakt.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner,
4: ale Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale tu fakt úzká ulička.
4: A tomu říkám.
5: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
4: A tomu říkáte problém?
5: Problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
4: A tomu říkáte problém?
5: Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
4: A tomu říkáte problém?
6: Jsme Siegel. Auta

to bylo tři... A to bylo 13. století a karneval... A to bylo 13. století a karneval... A to bylo 13. století a karneval... ...sádva cover od Olympiku. No a já ještě připomínám naposled dneska, že rozdávám Olympiku. No a já ještě připomínám naposled dneska, že rozdávám lístky na Bolka. No a já ještě připomínám naposled dneska, že rozdávám lístky na Bolka Fest, který bude příští týden 20. Naposled dneska, že rozdávám lístky na Bolka Fest, který bude příští týden 29. května. Že rozdávám lístky na Bolka Fest, který bude příští týden 29. Lístky na Bolka Fest, který bude příští týden 29. května a 30. května. Mladý Bolka Fest, který bude příští týden 29. května a 30. května. Na Mladý Boleslavě příští týden 29. května a 30. května Mladý Boleslavě zahrajou tam vypsaný týden 29. května a 30. května Mladý Boleslavě zahrajou tam vypsaná 9. května a 30. května Mladý Boleslavě zahrajou tam vypsaná fixa Valda Gang Rybičky 4 a 30. května Mladý Boleslavě zahrajou tam vypsaná fixa Valda Gang Rybičky května Mladý Boleslavě zahrajou tam vypsaná fixa Valda Gang Rybičky 48 škvor a Mladý Boleslavě zahrajou tam vypsaná fixa Valda Gang Rybičky 48 škvor. Slavě zahrajou tam vypsaná fixa Valda Gang Rybičky 48 škvor a spousta dalších. No a tam vypsaná fixa Valda Gang Rybičky 48 škvor a spousta dalších. Ta Valda Gang Rybičky 48 škvor a spousta dalších. No a já rozdávám dva lístky a je to Rybičky 48 škvor a spousta dalších. No a já rozdávám dva lístky a je to 1+1 škvor a spousta dalších. No a já rozdávám dva lístky a je to 1+1 a spousta dalších. No a já rozdávám dva lístky a je to 1+1, aby se tam nešli sami. No a já rozdávám dva lístky a je to 1+1, aby se tam nešli sami. No a najdete. No a já rozdávám dva lístky a je to 1+1, aby se tam nešli sami. A je to 1+1, aby se tam nešli sami. No a najdete to na Facebooku Rokovýho rádia. Je to 1+1, aby se tam nešli sami. No a najdete to na Facebooku Rokovýho rádia. +1, aby se tam nešli sami. No a najdete to na Facebooku Rokovýho rádia, kde už je o tom příspěvek, šli sami. No a najdete to na Facebooku Rokovýho rádia, kde už je o tom příspěvek, tak tam napište a já o 14:30 cca něco po 14:30 vyberu dva z vás, který pojedou do Boleslavy na víkend. Něco po 14:30 vyberu dva z vás, který pojedou do Boleslavy na víkend. Takže mrkněte na to, napište ti vyberu dva z vás, který pojedou do Boleslavy na víkend. Takže mrkněte na to, napište se o ty lístky dva z vás, který pojedou do Boleslavy na víkend. Takže mrkněte na to, napište se o ty lístky, který pojedou do Boleslavy na víkend. Takže mrkněte na to, napište se o ty lístky, ať máte nějaký plán. No, Boleslavy na víkend. Takže mrkněte na to, napište se o ty lístky, ať máte nějaký plán. Takže mrkněte na to, napište se o ty lístky, ať máte nějaký plán. No, my se mrkněte na to, napište se o ty lístky, ať máte nějaký plán. No, my se za chvilku pustíme, napište se o ty lístky, ať máte nějaký plán. No, my se za chvilku pustíme, ať máte nějaký plán. No, my se za chvilku pustíme po zprávách kabáty, Metaliku, Steel Panther. No, my se za chvilku pustíme po zprávách kabáty, Metaliku. No, my se za chvilku pustíme po zprávách kabáty, Metaliku, Steel Panther. A pustíme po zprávách kabáty, Metaliku, Steel Panther. Ale po zprávách kabáty, Metaliku, Steel Panther.

0: dostanou všude. www.siegl.cz Všude. www.siegl.cz
1: Všem.
0: www.siegl.cz
1: Vše pro bagr.
0: Vše pro bagr.

Náhradní díly Bagr, vše pro Bagr, vše pro Bagr CZ. Náhradní díly pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Místě, pohodlné objednání,

0: zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut. Potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut on. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: Rock Radio.
0: Credit. Pro lepší příběhy.
1: Rock Radio.
0: Lepší příběhy.
1: Rock Radio. V dabu. Rock Radio. V dabu i FM. Rock Radio. V dabu i FM nebo na Rock Radio. V dabu i FM nebo na Rádia v dabu i FM nebo na radia.cz. V dabu i FM nebo na radia.cz. Dabu i FM nebo na radia.cz. Ardon Prém FM nebo na radia.cz. Ardon prémiové pracu na radia.cz. Ardon pre.cz. Ardon prémiové pracovní a outdoor oděvy. Ardon prémiové pracovní a outdoor oděvy. Ardon prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Pardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet poře pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. Outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Před pořádný montérky. www.ardon.cz. Montérky. www.ardon.cz. Montérky. www.ardon.cz. www.ardon.cz. www.ardon.cz.

0: děti, zítra rychlé dodání. Vše pro Bagr.cz. Tak děti, zítra je taky dodání. Vše pro Bagr.cz. Tak děti, zítra je taky den. A teď pro Bagr.cz. Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a CZ. Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku. Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. Děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. Zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. Teď už do spacáku a spinkat. Spacáku a spinkat.
1: Luboši, ty ho nebij, ho! Luboši, ty ho nebij, ho! Nic ti neudělá! Luboši, ty ho nebij, ho! Luboši, ty ho nebij, ho! Nic ti neudělá! Luboši, ty ho nebij, ho! Nic ti neudělá! Luboši, ty ho nebij, ho!
2: Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www bez jinak. Zkus to bez kempu. www bez kempu CZ. Zkus to bez kempu. www bez kempu CZ. Kempu. www bez kempu CZ.
3: Potřebuje
2: www bez kempu CZ.
3: Potřebuješ změnit
2: bezkempu.cz.
3: Potřebuješ změnit
2: CZ.
3: Potřebuješ změnit splátku s flexib. Potřebuješ změnit splátku s flexib. Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nepotřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jenit splátku. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň kreditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Musíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 000 a druhý zase víc, jak zrovna.

0: by sněmovna mohla na udělení nejvyššího státního vyznamenání by sněmovna mohla prezidentu Petru Pavlovi navrhnout jeho státního vyznamenání by sněmovna mohla prezidentu Petru Pavlovi navrhnout znamenání by sněmovna mohla prezidentu Petru Pavlovi navrhnout jeho předchůdce Miloše sněmovna mohla prezidentu Petru Pavlovi navrhnout jeho předchůdce Miloše Zemana ke sněmovním kandidátům mohla prezidentu Petru Pavlovi navrhnout jeho předchůdce Miloše Zemana ke sněmovním kandidátům Petru Pavlovi navrhnout jeho předchůdce Miloše Zemana ke sněmovním kandidátům navrhnout jeho předchůdce Miloše Zemana ke sněmovním kandidátům na další předchůdce Miloše Zemana ke sněmovním kandidátům na další druhy vyznamenání Miloše Zemana ke sněmovním kandidátům na další druhy vyznamenání by pak mohly patřit ke sněmovním kandidátům na další druhy vyznamenání by pak mohly patřit Marek Eben kandidátům na další druhy vyznamenání by pak mohly patřit Marek Eben nebo Patrik Šik další druhy vyznamenání by pak mohly patřit Marek Eben nebo Patrik Šik předběžný seznam vyznamenání by pak mohly patřit Marek Eben nebo Patrik Šik předběžný seznam pak mohly patřit Marek Eben nebo Patrik Šik předběžný seznam čítá celkem 151 Marek Eben nebo Patrik Šik předběžný seznam čítá celkem 151 jmen Patrik Šik předběžný seznam čítá celkem 151 jmen na dálnici D Šik předběžný seznam čítá celkem 151 jmen na dálnici D10 mezi běžný seznam čítá celkem 151 jmen na dálnici D10 mezi čítá celkem 151 jmen na dálnici D10 mezi 151 jmen na dálnici D10 mezi Starou Boleslaví a jmen na dálnici D10 mezi Starou Boleslaví a Svémyslicemi ve směru na Prahu stavba na dálnici D10 mezi Starou Boleslaví a Svémyslicemi ve směru na Prahu stavbaři D10 mezi Starou Boleslaví a Svémyslicemi ve směru na Prahu stavbaři dokončují opravy Starou Boleslaví a Svémyslicemi ve směru na Prahu stavbaři dokončují opravy a Svémyslicemi ve směru na Prahu stavbaři dokončují opravy úsek bude bez omezení průjezdní ve směru na Prahu stavbaři dokončují opravy úsek bude bez omezení průjezdní od neděle Prahu stavbaři dokončují opravy úsek bude bez omezení průjezdní od neděle dokončují opravy. Úsek bude bez omezení průjezdní od neděle. Opravy. Úsek bude bez omezení průjezdní od neděle. Práce na zhruba 6-kilometrové úsek bude bez omezení průjezdní od neděle. Práce na zhruba 6-kilometrovém pásu začaly na konci března. Omezení průjezdní od neděle. Práce na zhruba 6-kilometrovém pásu začaly na konci března. Průjezdní od neděle. Práce na zhruba 6-kilometrovém pásu začaly na konci března. Neděle. Práce na zhruba 6-kilometrovém pásu začaly na konci března. Italové budou dnes čtvrtým soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa ve Friburgu. Čtvrtým soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa ve Friburgu. Češi mají ve skupině českých hokejistů na mistrovství světa ve Friburgu. Češi mají ve skupině B hokejistů na mistrovství světa ve Friburgu. Češi mají ve skupině B 7 bodů z 9 mistrovství světa ve Friburgu. Češi mají ve skupině B 7 bodů z 9 možných a třetí výhra by znamenala Friburgu. Češi mají ve skupině B 7 bodů z 9 možných a třetí výhra by znamenala další. Češi mají ve skupině B 7 bodů z 9 možných a třetí výhra by znamenala další krok směrem ke čtvrtfinále. B 7 bodů z 9 možných a třetí výhra by znamenala další krok směrem ke čtvrtfinále. Duel začne 9 možných a třetí výhra by znamenala další krok směrem ke čtvrtfinále. Duel možných a třetí výhra by znamenala další krok směrem ke čtvrtfinále. Duel začne v 16. Aby znamenala další krok směrem ke čtvrtfinále. Duel začne v 16:20. Rok. Další krok směrem ke čtvrtfinále. Duel začne v 16:20. Rok. Směrem ke čtvrtfinále. Duel začne v 16:20.
1: Rok rádio. Počasí.
0: Ale duel začne v 16:20.
1: Rok rádio. Počasí.
0: Duel začne v 16:20.
1: Rok rádio. Počasí.
0: 16:20.
1: Rok rádio. Počasí.
2: Dnes bude polet.
1: Rok rádio. Počasí.
2: Dnes bude polojasnáš oblačno v
1: Čechách. Rádio. Počasí.
2: Dnes bude polojasnáš oblačno v Čechách může být
1: počasí.
2: Dnes bude polojasnáš oblačno v Čechách může být přechodně zataženo. Dnes bude polojasnáš oblačno v Čechách může být přechodně zataženo. Dnes bude polojasnáš oblačno v Čechách může být přechodně zataženo. Nejvyšší denní teploty 18 až 23. Jasnáš oblačno v Čechách může být přechodně zataženo. Nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Oblačno v Čechách může být přechodně zataženo, nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů. Může být přechodně zataženo, nejvyšší denní...

0: teploty 18 až 23 stupňů. Než zataženo, nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů.
1: Ať už
0: nejvyšší denní teploty 18 až 23 stupňů.
1: Ať už prší
0: 18 až 23 stupňů.
1: Ať už prší nebo paří slunce.
0: 23 stupňů.
1: Ať už prší. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná. Rok napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. K napsání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. To je v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Do každého počasí. Rock Radio. Dobrého počasí. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
0: V ulici do...
1: Rock Radio. Doprava.
0: V ulici do...
1: Rock Radio. Doprava.
0: V ulici doktora Martínka
1: Rock Radio. Doprava.
0: V ulici doktora Martínka v Ostravě nehoda auta s motorkou.
1: Doprava.
0: V ulici doktora Martínka v Ostravě nehoda auta s motorkou. V ulici doktora Martínka v Ostravě nehoda auta s motorkou a je překážka na vozovce. V ulici doktora Martínka v Ostravě nehoda auta s motorkou a je překážka na vozovce. Martínka v Ostravě nehoda auta s motorkou a je překážka na vozovce. Tak tam čekáte nehoda auta s motorkou a je překážka na vozovce. Tak tam čekejte průjezd ze zvýšenou opatrností. A jestli někam s motorkou a je překážka na vozovce, tak tam čekejte průjezd ze zvýšenou opatrností. A jestli někam jedete, tak hlavně v opatrně, a je překážka na vozovce, tak tam čekejte průjezd ze zvýšenou opatrností. A jestli někam jedete, tak hlavně v opatrně, tam pořádku, tak tam čekejte průjezd ze zvýšenou opatrností. A jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, tam čekejte průjezd ze zvýšenou opatrností. A jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte. Zvýšenou opatrností. A jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte. Opatrností. A jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte. A jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte.
1: Kolony neovlivní.
0: Hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte.
1: Kolony neovlivní.
0: Pořádku dorazíte.
1: Kolony neovlivníte. Servis. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u Pražského. Ovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u Pražského letiště. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u Pražského letiště. Ano. Toyota Lowman. Nový servis u Pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte. Toyota Lowman. Nový servis u Pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na Lowman. Nový servis u Pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na servis u Pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.pomlčte. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.pomlčka.louman. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.pomlčka.louman.cz. Zjistěte víc na letiště.toyota.pomlčka.louman.cz. Víc na letiště.toyota.pomlčka.louman.cz. .toyota.pomlčka.louman.cz. .pomlčka.louman.cz. .cz.

0: www.rockradio.cz. Rock Radio. Rock Radio. Rockovej poraz. Rock Radio. Rockovej poraz. Rock Radio. Rockovej poraz.
1: A my máme necelou minutu.
0: Rock Radio. Rockovej poraz.
1: A my máme
0: rádio Rockovej poraz.
1: A my máme necelou minutu po 14. hodině
0: Rockovej poraz.
1: A my máme necelou minutu po 14. hodině a jdeme do poslední. A my máme necelou minutu po 14. hodině a jdeme do poslední hodinky Rockovej poraz. A my máme necelou minutu po 14. hodině a jdeme do poslední hodinky Rockovej poraz s Danem. Máme necelou minutu po 14. hodině a jdeme do poslední hodinky Rockovej poraz s Danem. Tak doufám, že jste připraveni. Tu po 14. hodině a jdeme do poslední hodinky Rockovej poraz s Danem. Tak doufám, že jste připravený. Nikam neodcházíme. A jdeme do poslední hodinky Rockovej poraz s Danem. Tak doufám, že jste připravený. Hodinky Rockovej poraz s Danem. Tak doufám, že jste připravený. Nikam neodcházejte. Protože teď tam s Danem, tak doufám, že jste připravený, nikam neodcházejte, protože teď tam budou pecky. Foo Fighters. Tak doufám, že jste připravený, nikam neodcházejte, protože teď tam budou pecky. Foo Fighters, Metallica, Kabát. Připravený, nikam neodcházejte, protože teď tam budou pecky. Foo Fighters, Metallica, Kabáti. Nikam neodcházejte, protože teď tam budou pecky. Foo Fighters, Metallica, Kabáti. A teď jdem na. Odcházejte, protože teď tam budou pecky. Foo Fighters, Metallica, Kabáti. A teď jdem na Steel Panther, protože teď tam budou pecky. Foo Fighters, Metallica, Kabáti. A teď jdem na Steel Panther. Pecky, Foo Fighters, Metallica, Kabáti. A teď jdem na Steel Panther. Foo Fighters, Metallica, Kabáti. A teď jdem na Steel Panther. Kabáti. A teď jdem na Steel Panther.
0: Rock Radio.
1: A teď jdem na Steel Panther.
0: Rock Radio.
1: Steel Panther.
0: Rock Radio.

0: Rádio. Zprávy Rock Rádio. Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Na udělení.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Na udělení.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Na udělení nejvyššího. Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Na udělení nejvyššího státního vyznamenání. Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Na udělení nejvyššího státního vyznamenání by sněmovna přeje Kuba Bělák. Na udělení nejvyššího státního vyznamenání by sněmovna mohla prezidentu Petru Pavla Bělák. Na udělení nejvyššího státního vyznamenání.

Ahoj, tady... Ahoj, tady je Pepa Vojtek z... Ahoj, tady je Pepa Vojtek z Kabátu, zdravím všechny posluchače Rock... Ahoj, tady je Pepa Vojtek z Kabátu, zdravím všechny posluchače Rock Rádia... Ahoj, tady je Pepa Vojtek z Kabátu, zdravím všechny posluchače Rock Rádia... Ahoj, tady je Pepa Vojtek z Kabátu, zdravím všechny posluchače Rock Rádia a ať vám to rokuje. Ahoj, tady je Pepa Vojtek z Kabátu, zdravím všechny posluchače Rock Rádia a ať vám z Kabátu, zdravím všechny posluchače Rock Rádia a ať vám to rokuje. Zdravím všechny posluchače Rock Rádia a ať vám to rokuje. Posluchače Rock Rádia a ať vám to rokuje. A ať vám to rokuje. Cool.

zvedla Míra kolečou. Zvedla mou hlavu a povídá.

povídáme na kolenou. A povídáme na kolenou. Jej mistrko, dáme na kolenou.

0: vypsaná fikce je skvělá. A já vám pustím další hudbu, třeba Luci, AC/DC. Vypsaná fikce je skvělá. A já vám pustím další hudbu, třeba Luci, AC/DC. Skvělá. A já vám pustím další hudbu, třeba Luci, AC/DC. Jdem na to. Pustím další hudbu, třeba Luci, AC/DC. Jdem na to. Třeba Luci, AC/DC. Jdem na to. Luci, AC/DC. Jdem na to.
1: Začalo to lakem na...
0: AC/DC. Jdem na to.
1: Začalo to lakem na parkety a najednou...
0: AC/DC. Jdem na to.
1: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý...
0: Jdem na to.
1: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokoj. Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokoj. Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu. Celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
2: Fasádo!
1: Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
2: Fasádo!
1: Vrátíte celý dům, byt i zahradu.
2: Fasádo, vrátím se vzorníkem.
1: Byt i zahradu.
2: Fasádo, vrátím se vzorníkem.
3: Vidíš to?
4: Vidím.
2: Fasádo, vrátím se vzorníkem.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci.
2: Fasádo, vrátím se vzorníkem.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají.
2: Vrátím se vzorníkem.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají.
2: Vrátím se vzorníkem.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají. Slunce
2: pohodíkem.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají. Slunce pohoda.
3: No a víš, co vidím já? Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají. Slunce pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Vidím.
4: Ptáci zpívají. Slunce pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Led balon.
4: Zpívají. Slunce pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Led balonem. Bungee jumping.
4: Slunce pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Led balonem. Bungee jumping.
4: Pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Led balonem. Bungee jumping. Driftování. Víš, co vidím já?
4: Co?
3: Led balonem. Bungee jumping. Driftování. Rafting. Skok pad.
5: Po počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
6: U nás si vybere
5: a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
6: U nás si vybere úplně každý.
5: A zapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
6: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefí zážitek pro sebe nebo své blízké.
6: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefí nebo své blízké.
6: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zase.
6: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma
6: vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za
6: každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
6: S nejširší
5: trefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
6: S nejširší nabídkou na trhu a možností.
5: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
6: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny.
5: Může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
6: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete
5: tak zdarma vyměnit za jiný.
6: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší za jiný.
6: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic. Nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dár
6: trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
7: Firma na zážitky.
6: Výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
7: Firma na zážitku
6: nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
7: Firma na zážitku
6: nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
7: Firma na zážitky.
5: CZ. Nejlepší dárek je zážitek.
7: Firma na zážitky.
5: CZ. Dárek je zážitek.
7: Firma na zážitky.
5: CZ.
8: Dřív než začnou
5: prážit.
7: Firma na zážitky.
5: CZ.
8: Dřív než začnou prázdniny.
7: Na zážitky.
5: CZ.
8: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou.
5: CZ.
8: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí moto. Než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se zdiny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP.

0: A to byly Foo Fighters a Best of z roku 2005.
1: Kde je fajn chlap.

0: trochu, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. GP. Grand Prix České republiky. Už 19. až... Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho předprodej... Už 19. až 21. června. Buď u toho před... Už 19. až 21. června. Buď u toho před... Až 21. června. Buď u toho předprodej brzy končí. Vstupenky 1. června. Buď u toho předprodej brzy končí. Vstupenky června. Buď u toho předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na Automotodrom Brno. Buď u toho předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na Automotodrom Brno. Předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz. Prodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz. Na automotodrombrno.cz.
1: Atención, señoras y señores.
0: Automotodrombrno.cz.
1: Atención, señoras y señores.
0: Latro.cz.
1: Atención, señoras y señores.
2: Latro.
1: Atención, señoras y señores.
2: La Tropical Party opět roztančí smích.
1: Atención, señoras y señores.
2: La Tropical Party opět roztančí smích.
1: Atención, señoras y señores.
2: La Tropical Party opět roztančí smích.
1: Sí, señores.
2: La Tropical Party opět roztančí smích.
1: Un, dos, tres.
2: Taneční. La Tropical Party opět roztančí smích.
1: Un, dos, tres.
2: Party opět roztančí smích.
1: Dos, tres.
2: Taneční škola roztančí smích.
1: Un, dos, tres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latin smích.
1: Un, dos, tres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce.
1: Un, dos, tres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické.
1: Dos, tres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdar. Všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdar. Se latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdar. Workshopy, drinky, super prostředí zábavy na ten nejlepší mejdar. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádher na ten nejlepší mejdar. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné mejdar. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase smíchou.
1: La Tropical.
2: Drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase smíchou.
1: La Tropical.
2: Přijďte se bavit prostředí. To všechno na nádherné terase smíchou.
1: La Tropical.
2: Přijďte se bavit při všechno na nádherné terase smíchou.
1: La Tropical.
2: Přijďte se bavit, přijďte tajné terase smíchou.
1: La Tropical.
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte
1: La Tropical.
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yeso La Tropical.
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yeso
2: Další. Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yeso
2: Další La Tropical Party. Bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yeso
2: Další La Tropical Party je už tuto sobotu. Tančit, přijďte žít.
1: Yeso
2: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od. Přijďte žít.
1: Yeso
2: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical.
1: Yeso
2: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party. Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Víc na La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.party na terase Smíchov. Více na www.la.terase Smíchov. Více na www.la.tropical.cz.

0: na www.latropical.cz. Awarashar! Více na www.latropical.cz. Awarashar! Více na www.latropical.cz. Awarashar! www.latropical.cz. Awarashar! Matropical.cz. Awarashar!
1: Máte penzíko?
0: Awarashar!
1: Máte penzíko? Převeďte si...
0: Šar!
1: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a... Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost... Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů... Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů... Zíko, převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové? Veďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to? Získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzík výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým... Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii s penzíko nové nebo pořád to staré. S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření nové nebo pořád to staré. S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření to staré. S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN s kem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online zapkami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut. Třeba během spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. K NN zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na NN.cz za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na NN.cz/penzíko. Třeba během pauzy na kafe. Více na NN.cz/penzíko.
2: Zahrát
1: pauzy na kafe. Více na NN.cz/penzíko. Více na NN.cz/penzíko.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce
1: na NN.cz/penzíko.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje.
1: Na z/penzíko.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na
1: z/penzíko.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz. Zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
3: Ať už jste hobík,
2: všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík.
2: Všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík.
2: Zafido.eshop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík. U nás si...
2: .eshop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík. U nás si vyberete.
2: .cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík. U nás si vyberete.
4: S novinkou Natura Presto se...
3: Ať už jste hobík nebo profík. U nás si vyberete.
4: S novinkou Natura Presto se snadno a přímo...
3: Profík. U nás si vyberete.
4: S novinkou Natura Presto se snadno a...
3: nás si vyberete.
4: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na te. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaší letošní úrokou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaší Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaší letošní úrodu snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaší letošní úrodu zachrání Presto.
2: Zafidrodně
4: zbavíte slimáků na své zahradě. Vaší letošní úrodu zachrání Presto.
2: Zafido
4: slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
2: Zafido.eshop.cz. Partner
4: zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
2: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho. 3. Pekelný ostrov se blíží, buď u toho. 3. a 4. července Holíšov ostrov se blíží, buď u toho. 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští, buď u toho.

3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 44. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48. Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48. Pálí švédští Royal Republic. Rybičky 48. Royal Republic. Rybičky 48. Dimitri Divokej byl Royal Republic. Rybičky

0: M48, Dimitri, Divokej Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na Divokej Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na Pekelný Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na Pekelný ostrov, sestry, Škvor a další. Více na Pekelný ostrov CZ. Škvor a další. Více na Pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem další. Více na Pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem Více na Pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. Pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
1: Potřebuješ změnit splátku?
0: Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
1: Potřebuješ změnit splátku?
0: Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilním
0: festivalu je Rock Radio.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu
0: jo.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošlu. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš mi. S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc. Kreditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc. Jak zrovna potřeb si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc nad hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc. Jak zrovna jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc. Jak zrovna potřebuješ. Pošleš míň a druhý zase víc. Jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc na a druhý zase víc. Jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do píc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut na potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online. 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Víc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit pro lepší příběh nebo na pobočce. A je to. Home Credit pro lepší příběhy na pobočce. A je to. Home Credit pro lepší příběhy. A je to. Home Credit pro lepší příběhy.
2: Nenechte si ujít skvělé nabídky.
0: Home Credit pro lepší příběhy.
2: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše.
0: Home Credit pro lepší příběhy.
2: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku
0: pro lepší příběhy.
2: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 7. Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70%. Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2000 na široký výběr výrobků. Nabídka platí

0: 2026. I od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Skandinávie do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Skandinávie května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Skandinávian Sleeping and Living 26. Více na jisk.cz. Jisk. Skandinávian Sleeping and Living. Na jisk.cz. Jisk. Skandinávian Sleeping and Living.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako...
0: Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako...
0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako...
0: Větší... And Living.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako...
2: Větší chlap?
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako...
2: Větší chlap?
1: No, jak myslíš? Ve značkových hadrech jako...
2: Větší chlap?
1: No, jak myslíš?
2: Já se
1: v hadrech jako
2: větší chlap?
1: No, jak myslíš?
2: Já se oblíkám bez potisku.
1: Větší chlap?
2: No, jak myslíš?
1: Já se oblíkám bez potisku.
2: Větší chlap?
1: No, jak myslíš?
2: Já se oblíkám bez
1: potisku. No, jak myslíš?
2: Já se oblíkám bez potisku.
1: www.bezpotisku.cz
2: Myslíš?
1: Já se oblíkám bez potisku.
2: www.bezpotisku.cz
1: Já se oblíkám bez potisku.
2: www.bezpotisku.cz
1: Klikám bez potisku.
2: www.bezpotisku.cz
0: Rock Radio
1: Potisku. www.bezpotisku.cz
0: Rock Radio
1: www.bezpotisku.cz
0: Rock Radio
1: Potisku.cz
0: Rock Radio
1: Z.

0: www.radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock FM nebo na radia.cz. Rock Radio nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. Moto Z. Rock Radio. Moto Rock Radio. Motokeci Marcela Her. Rock Radio. Motokeci Marcela Her. Radio. Motokeci Marcela Herbolt. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Česká rally.
0: Motokeci Marcela Herbolta.
1: Česká rally mapa, to je vlastně jeden.
0: Motokeci Marcela Herbolta.
1: Česká rally mapa, to je vlastně jeden velký zážitkový.
0: Marcela Herbolta.
1: Česká rally mapa, to je vlastně jeden velký zážitkový program, totiž
0: Bolta.
1: Česká rally mapa, to je vlastně jeden velký zážitkový program, totiž když by se náhodou vaš. Česká rally mapa, to je vlastně jeden velký zážitkový program, totiž když by se náhodou rally mapa, to je vlastně jeden velký zážitkový program, totiž když by se náhodou vašemu favoritně jeden velký zážitkový program, totiž když by se náhodou vašemu favoritovi nedařilo, nebo by zážitkový program, totiž když by se náhodou vašemu favoritovi nedařilo, nebo by nedej bože skup program, totiž když by se náhodou vašemu favoritovi nedařilo, nebo by nedej bože, když by se náhodou vašemu favoritovi nedařilo, nebo by nedej bože skončil moc brzy, máte náhodou vašemu favoritovi nedařilo, nebo by nedej bože skončil moc brzy, máte šanci si vždy užít něco favoritovi nedařilo, nebo by nedej bože skončil moc brzy, máte šanci si vždy užít něco jiného. Klatové krásné, nebo by nedej bože skončil moc brzy, máte šanci si vždy užít něco jiného. Klatové skončil moc brzy, máte šanci si vždy užít něco jiného. Klatové krásné šumovské vozdy pohořeli brzy, máte šanci si vždy užít něco jiného. Klatové krásné šumovské vozdy si vždy užít něco jiného. Klatové krásné šumovské vozdy pohořelicách dvojku bílého něco jiného. Klatové krásné šumovské vozdy pohořelicách dvojku bílého mého. Klatové krásné šumovské vozdy pohořelicách dvojku bílého Bezlíně, no to radši vynecháme. Krásné šumovské vozdy pohořelicách dvojku bílého Bezlíně, no to radši vynecháme. A v Krumlově se můžete vozdy pohořelicách dvojku bílého Bezlíně, no to radši vynecháme. A v Krumlově se můžete jít podívat na krásnicách dvojku bílého Bezlíně, no to radši vynecháme. A v Krumlově se můžete jít podívat na krásný zámek Bezlíně, no to radši vynecháme. A v Krumlově se můžete jít podívat na krásný zámek a top, no to radši vynecháme. A v Krumlově se můžete jít podívat na krásný zámek a topící se vodáky. A v Krumlově se můžete jít podívat na krásný zámek a topící se vodáky, i když v tom posledním se můžete jít podívat na krásný zámek a topící se vodáky, i když v tom posledním případě na krásný zámek a topící se vodáky, i když v tom posledním případě by to dost možná byla škoda, protože zámek a topící se vodáky, i když v tom posledním případě by to dost možná byla škoda, protože pořadatelky se vodáky, i když v tom posledním případě by to dost možná byla škoda, protože pořadatelky, i když v tom posledním případě by to dost možná byla škoda, protože pořadatelům posledním případě by to dost možná byla škoda, protože pořadatelé rally Krumlov si pro vás nachystali nejen případě by to dost možná byla škoda, protože pořadatelé rally Krumlov si pro vás nachystali nejedno překvapení. Možná byla škoda, protože pořadatelé rally Krumlov si pro vás nachystali nejedno překvapení. Protože pořadatelé rally Krumlov si pro vás nachystali nejedno překvapení.
2: Zdravím posluchače do grády.
1: Protože pořadatelé rally Krumlov si pro vás nachystali nejedno překvapení.
2: Zdravím posluchače do grády, tady
1: rally Krumlov si pro vás nachystali nejedno překvapení.
2: Zdravím posluchače do grády, tady
1: pro vás nachystali nejedno překvapení.
2: Zdravím posluchače do grády, tady Adam Březí, chtěl bych vás všechny pozvat.
1: Nejedno překvapení.
2: Zdravím posluchače do grády, tady Adam Březí, chtěl bych vás všechny pozvat, když tenhle
1: překvapení.
2: Zdravím posluchače do grády, tady Adam Březí, chtěl bych vás všechny pozvat, když tenhle víkend. Zdravím posluchače do grády, tady Adam Březí, chtěl bych vás všechny pozvat, když tenhle víkend na rally Český Krumlov, tady Adam Březí, chtěl bych vás všechny pozvat, když tenhle víkend na rally Český Krumlov, která se bude konat v okolí Českého Krumlova. Chtěl bych vás všechny pozvat, když tenhle víkend na rally Český Krumlov, která se bude konat v okolí Českého Krumlova. Všechny pozvat, když tenhle víkend na rally Český Krumlov, která se bude konat v okolí Českého Krumlova. A tenhle víkend na rally Český Krumlov, která se bude konat v okolí Českého Krumlova. A zázemí je Český Krumlov, která se bude konat v okolí Českého Krumlova. A zázemí je Český

0: Budějovicích na výstavě se bude konat v okolí Českého Krumlova a zázemí je v Českých Budějovicích na výstavišti. Rally v okolí Českého Krumlova a zázemí je v Českých Budějovicích na výstavišti. Rally doznala spolu Krumlova a zázemí je v Českých Budějovicích na výstavišti. Rally doznala spolu a zázemí je v Českých Budějovicích na výstavišti. Rally doznala spousty změn. Organizátoři je v Českých Budějovicích na výstavišti. Rally doznala spousty změn. Organizátoři se činili, takže v Budějovicích na výstavišti. Rally doznala spousty změn. Organizátoři se činili, takže legendární vložky výstavišti. Rally doznala spousty změn. Organizátoři se činili, takže legendární vložky jako Malonty nebo Kohout. Rally doznala spousty změn. Organizátoři se činili, takže legendární vložky jako Malonty nebo Kohout se jedou změn. Organizátoři se činili, takže legendární vložky jako Malonty nebo Kohout se jedou v obráceném směru než minulý let. Organizátoři se činili, takže legendární vložky jako Malonty nebo Kohout se jedou v obráceném směru než činili, takže legendární vložky jako Malonty nebo Kohout se jedou v obráceném směru než minulých letech, takže legendární vložky jako Malonty nebo Kohout se jedou v obráceném směru než minulých letech, takže v podstatě nové rezety a vložky jako Malonty nebo Kohout se jedou v obráceném směru než minulých letech, takže v podstatě Malonty nebo Kohout se jedou v obráceném směru než minulých letech, takže v podstatě nové rezety a všichni se na to jedou v obráceném směru než minulých letech, takže v podstatě nové rezety a všichni se na to už moc těšíme, tak doufám, že směru než minulých letech, takže v podstatě nové rezety a všichni se na to už moc těšíme, tak doufám, minulých letech, takže v podstatě nové rezety a všichni se na to už moc těšíme, tak doufám, že si užijeme, takže v podstatě nové rezety a všichni se na to už moc těšíme, tak doufám, že si užijeme společně hezký víkend a potkáme a všichni se na to už moc těšíme, tak doufám, že si užijeme společně hezký víkend a potkáme se všichni se na to už moc těšíme, tak doufám, že si užijeme společně hezký víkend a potkáme se v co nejhodnějším, tak doufám, že si užijeme společně hezký víkend a potkáme se v co nejhodnějším počtu jak na výstavišti a servisu, že si užijeme společně hezký víkend a potkáme se v co nejhodnějším počtu jak na výstavišti a servisu. Užijeme společně hezký víkend a potkáme se v co nejhodnějším počtu jak na výstavišti a servisu. Hezký víkend a potkáme se v co nejhodnějším počtu jak na výstavišti a servisu. Tak podat a potkáme se v co nejhodnějším počtu jak na výstavišti a servisu. Tak podat rychlostních zkoušek. Ahoj.
1: Kromě Adama, který
0: se v co nejhodnějším počtu jak na výstavišti a servisu, tak podat rychlostních zkoušek. Ahoj.
1: Kromě Adama, který na
0: počtu jak na výstavišti a servisu, tak podat rychlostních zkoušek. Ahoj.
1: Kromě Adama
0: servisu, tak podat rychlostních zkoušek. Ahoj.
1: Kromě Adama, který na svém voze veze cibrťosu básník, tedy
0: tak podal rychlostních zkoušek. Ahoj.
1: Kromě Adama, který na svém voze veze cibrťosu básník, tedy veze insignie rocker.
0: Ahoj.
1: Kromě Adama, který na svém voze veze cibrťosu básník, tedy veze Adama, který na svém voze veze cibrťosu básník, tedy veze insignie rockrády svém voze veze cibrťosu básník, tedy veze insignie rockrády a motokeců, můžete fandit celé české veze cibrťosu básník, tedy veze insignie rockrády a motokeců, můžete básník, tedy veze insignie rock rádia a motokeců, můžete fandit celé české špičce. Veze insignie rock rádia a motokeců, můžete fandit celé české špičce. Pátek se startuje ve čtyřtavišti v Budějkách Super RZ-tou, průjezd cílovou rampou je v půl páté v sobotu v Krumlově. V Budějkách Super RZ-tou, průjezd cílovou rampou je v půl páté v sobotu v Krumlově v Jelení zahradě. RZ-tou, průjezd cílovou rampou je v půl páté v sobotu v Krumlově v Jelení zahradě. Víc informací cílovou rampou je v půl páté v sobotu v Krumlově v Jelení zahradě. Víc informací na www.raliekrumlov.cz. Víc informací na www.raliekrumlov.cz. Informací na www.raliekrumlov.cz.
2: Rock Radio
1: na www.raliekrumlov.cz.
2: Rock Radio Motokec.
1: Raliekrumlov.cz.
2: Rock Radio Motokeci.
1: Krumlov.cz.
2: Rock Radio Motokeci.
1: .cz.
2: Rock Radio Motokeci. Rock Radio Motokeci. Radio Motokeci. Motokeci.

Vaším společníkem bude odborník na slušnej energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne níkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Radio Rock Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Radio. Rock Radio Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Radio. Rock Radio Rock. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Radio. Rock Radio Rock je sledne od pondělí do pátku na Rock Radio. Rock Radio Rock je pondělí do pátku na Rock Radio. Rock Radio Rock je slušná muzika pátku na Rock Radio. Rock Radio Rock je slušná muzika rádiu. Rock Radio Rock je slušná muzika. Rock Radio Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. A muzika.

taky jste měli hektický. Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok. Načerpejte energii v rokovým dopoledni.

0: Čau, Peťo,
1: nazdar.
0: Dávno byl a pořádně hlavně zapaste. A já už tady zdravím Peťu, čau, Peťo.
1: Nazdar.
0: A pořádně hlavně zapaste. A já už tady zdravím Peťu, čau, Peťo.
1: Nazdar, nazdar, nazdar. Já jsem si myslel, že když si říkal, že budeš
0: hlavně zapaste. A já už tady zdravím Peťu, čau, Peťo.
1: Nazdar, nazdar, nazdar. Já jsem si myslel, že když si říkal, že budeš, že dáš lidem to, co chceš, takže jim dáš rokový odpoledne. Že na to tady přece samozřejmě čekají.
0: To je samozřejmě.
1: Jim dáš rokový odpoledne. Že na to tady přece samozřejmě čekají.
0: To je samozřejmě, ne?
1: Odpoledne. Že na to tady přece samozřejmě čekají.
0: To je samozřejmě, ne? Oni se těší,
1: že na to tady přece samozřejmě čekají.
0: To je samozřejmě. Ne? Oni se těší, až ten suchar dán odejde.
1: To se samozřejmě čekají.
0: Tak to je samozřejmě, ne? Oni se těší, až ten suchar dán odejde.
1: Ne, já samozřejmě čekají.
0: Tak to je samozřejmě, ne? Oni se těší, až ten suchar dán odejde. To je samozřejmě, ne? Oni se těší, až ten suchar dán odejde.
1: Ne, já si samozřejmě dělám.
0: Samozřejmě, ne? Oni se těší, až ten suchar dán odejde.
1: Ne, já si samozřejmě dělám srandu na dečku.
0: Oni se těší, až ten suchar dán odejde.
1: Ne, já si samozřejmě dělám srandu na dečku. No tak super, no.
0: Ještě ten suchar dán odejde, ty vole.
1: Ne, já si samozřejmě dělám srandu na dečku. No tak super, no.
0: Dán odejde, ty vole.
1: Ne, já si samozřejmě dělám srandu na dečku. No tak super, no. Hele, těším se na ně dneska. Ne, já si samozřejmě dělám srandu na dečku. No tak super, no. Hele, těším se na ně. Já si samozřejmě dělám srandu na dečku. No tak super, no. Hele, těším se na ně. Dneska zase máme přímě dělám srandu na dečku. No tak super, no. Hele, těším se na ně. Dneska zase máme připravené docela na dečku. No tak super, no. Hele, těším se na ně, dneska zase máme připravený docela dlouhý program, takže bude to fajn. Tak super, no hele, těším se na ně, dneska zase máme připravený docela dlouhý program, takže bude to fajn dneska.
0: Dneska bude
1: hele, těším se na ně, dneska zase máme připravený docela dlouhý program, takže bude to fajn dneska.
0: Dneska bude hlavně co?
1: Dneska zase máme připravený docela dlouhý program, takže bude to fajn dneska.
0: Dneska bude hlavně co?
1: Máme připravený docela dlouhý program, takže bude to fajn dneska.
0: Dneska bude hlavně co? Hokej.
1: Docela dlouhý program, takže bude to fajn dneska.
0: Dneska bude hlavně co? Hokej.
1: Hokej, takže bude to fajn dneska.
0: Dneska bude hlavně co? Hokej.
1: Hokej, no ježiš, to fajn dneska.
0: Dneska bude hlavně co? Hokej.
1: Hokej, no ježišmarja, hele, 16:20 začínáme.
0: Dneska bude hlavně co? Hokej.
1: Hokej, no ježišmarja, hele, 16:20 začínáme.
0: Tak. Hokej.
1: Hokej, no ježišmarja, hele, 16:20 začínáme.
0: Tak.
1: Já budu, hele, abyste lidi...
0: Hokej.
1: Hokej, no ježišmarja, hele, 16:20 začínáme.
0: Tak.
1: Já budu, hele, abyste... Hokej, no ježišmarja, hele, 16:20 začínáme.
0: Tak.
1: Já budu, hele, abyste lidi věděli, tak samozřejmě to budu... No ježišmarja, hele, 16:20 začínáme.
0: Tak.
1: Já budu, hele, abyste lidi věděli, tak samozřejmě to budu... Hele, 16:20 začínáme.
0: Tak.
1: Já budu, hele, abyste lidi věděli, tak samozřejmě to budu komentovat už během celého odpoledne, protože začínáme.
0: Tak.
1: Já budu, hele, abyste lidi věděli, tak samozřejmě to budu komentovat už během celého odpoledne, protože jak já budu, hele, abyste lidi věděli, tak samozřejmě to budu komentovat už během celého odpoledne, protože jak mě znáte, tak jsem velký. Hele, abyste lidi věděli, tak samozřejmě to budu komentovat už během celého odpoledne, protože jak mě znáte, tak jsem velký hokejový nadšenec. Tak samozřejmě to budu komentovat už během celého odpoledne, protože jak mě znáte, tak jsem velký hokejový nadšenec, takže rozhodně to tady budu komentovat už během celého odpoledne, protože jak mě znáte, tak jsem velký hokejový nadšenec, takže rozhodně to tady bude ještě dneska probíhat. Celého odpoledne, protože jak mě znáte, tak jsem velký hokejový nadšenec. Takže rozhodně to tady bude ještě dneska probíhat. Protože jak mě znáte, tak jsem velký hokejový nadšenec, takže rozhodně to tady bude ještě dneska probíhat.
0: Takže to musíte
1: znáte, tak jsem velký hokejový nadšenec, takže rozhodně to tady bude ještě dneska probíhat.
0: Takže to musíte
1: poslouchat hokejový nadšenec, takže rozhodně to tady bude ještě dneska probíhat.
0: Takže to musíte poslouchat, abyste věděli, jak to vypadá.
1: Takže rozhodně to tady bude ještě dneska probíhat.
0: Takže to musíte poslouchat, abyste věděli, jak to vypadá, kdo bude ještě v práci nebo
1: to tady bude ještě dneska probíhat.
0: Takže to musíte poslouchat, abyste věděli, jak to vypadá, kdo bude
1: probíhat.
0: Takže to musíte poslouchat, abyste věděli, jak to vypadá, kdo bude ještě v práci nebo kdo bude někde v autě, ať víte, jak to poslouchat, abyste věděli, jak to vypadá, kdo bude ještě v práci nebo kdo bude někde v autě, ať víte, jak to vypadá. No a já nejsem, abyste věděli, jak to vypadá, kdo bude ještě v práci nebo kdo bude někde v autě, ať víte, jak to vypadá. No a já nejsem s vámi rozloučil, to vypadá, kdo bude ještě v práci nebo kdo bude někde v autě, ať víte, jak to vypadá. No a já nejsem s vámi rozloučím, máme posled ještě v práci nebo kdo bude někde v autě, ať víte, jak to vypadá. No a já nejsem s vámi rozloučím, kdo bude někde v autě, ať víte, jak to vypadá. No a já nejsem s vámi rozloučím, máme poslední 20 minutovku, ať víte, jak to vypadá. No a já nejsem s vámi rozloučím, máme poslední 20 minutovku, ať víte, jak to vypadá. No a já nejsem s vámi rozloučím, máme poslední 20 minutovku, čeká nás divoký byl nebo Nirvana. Padá. No a já nejsem s vámi rozloučím, máme poslední 20 minutovku, čeká nás divoký byl nebo Nirvana. Já nejsem s vámi rozloučím, máme poslední 20 minutovku, čeká nás divoký byl nebo Nirvana. Tak já máme poslední 20 minutovku, čeká nás divoký byl nebo Nirvana. Tak já se vám loučím, tak se mějte hezky. A poslední 20 minutovku, čeká nás divoký byl nebo Nirvana. Tak já se vám loučím, tak se mějte hezky. A čau. Čeká nás divoký byl.

0: nebo Nirvana, tak já se vám loučím, tak se mějte hezky a čau. Cable nebo Nirvana, tak já se vám loučím, tak se mějte hezky a čau. Nirvana, tak já se vám loučím, tak se mějte hezky a čau.
1: Střešní okna Fenestra.
0: Tak já se vám loučím, tak se mějte hezky a čau.
1: Střešní okna Fenestra.
0: Fenestra. Tak se mějte hezky a čau.
1: Střešní okna Fenestra.
0: Fenestra. Čau.

0: to byla Lucie. A to byla Lucie. A to byla Lucie. A to byla Lucie. Dal bych ti, co... A to byla Lucie. Dal bych ti, co chceš. A to byla Lucie. Dal bych ti, co chceš. A já vám dám, Lucie. Dal bych ti, co chceš. A já vám dám. Dal bych ti, co chceš. A já vám dám. Dal bych ti, co chceš. A já vám dám. Co chcete vy, co chceš. A já vám dám. Co chcete vy. A to jsou lístky na... A já vám dám. Co chcete vy. A to jsou lístky na Bolka Fest. A já vám dám. Co chcete vy. A to jsou lístky na Bolka Fest. Dám. Co chcete vy. A to jsou lístky na Bolka Fest. A já jsem vybral dva z vás, ty... Co chcete vy. A to jsou lístky na Bolka Fest. A já jsem vybral dva z vás, ty... Vy. A to jsou lístky na Bolka Fest. A já jsem vybral dva z vás, kteří se pojedou podívat na víkend do té bolesti. To jsou lístky na Bolka Fest. A já jsem vybral dva z vás, kteří se pojedou podívat na Bolka Fest. A já jsem vybral dva z vás, kteří se pojedou podívat na víkend do té Boleslavy, aby si trošku zap... A já jsem vybral dva z vás, kteří se pojedou podívat na víkend do té Boleslavy, aby si trošku zapařil dva z vás, kteří se pojedou podívat na víkend do té Boleslavy, aby si trošku zapařili a trošku se vyvětrali. Pojedou podívat na víkend do té Boleslavy, aby si trošku zapařili a trošku se vyvětrali. A je to podívat na víkend do té Boleslavy, aby si trošku zapařili a trošku se vyvětrali. Boleslavy, aby si trošku zapařili a trošku se vyvětrali. A je to Petr Samuel Šperl. Aby si trošku zapařili a trošku se vyvětrali. A je to Petr Samuel Šperl a Tereza Havelková. Zapařili a trošku se vyvětrali. A je to Petr Samuel Šperl a Tereza Havelková. Vyvětrali. A je to Petr Samuel Šperl a Tereza Havelková. Já jim gratuluju, podívejte se. A je to Petr Samuel Šperl a Tereza Havelková. Já jim gratuluju, podívejte se. Petr Samuel Šperl a Tereza Havelková. Já jim gratuluju, podívejte se tam. Šperl a Tereza Havelková. Já jim gratuluju, podívejte se tam. Užijte si Boleslav a Tereza Havelková. Já jim gratuluju, podívejte se tam. Užijte si Boleslav Velková. Já jim gratuluju, podívejte se tam. Užijte si Boleslav, je to moc hezký město, podívejte se na nám. Já jim gratuluju, podívejte se tam. Užijte si Boleslav, je to moc hezký město, podívejte se na náměstí. Podívejte se tam. Užijte si Boleslav, je to moc hezký město, podívejte se na náměstí. A tam nedávno byl. Se tam. Užijte si Boleslav, je to moc hezký město, podívejte se na náměstí. A tam nedávno byl. Užijte si Boleslav, je to moc hezký město, podívejte se na náměstí. A tam nedávno byl. A pořád Boleslav, je to moc hezký město, podívejte se na náměstí. A tam nedávno byl. A pořádně hlavně zapařte. A já už tady zdravím Peťu, hezký Český město, podívejte se na náměstí, a tam nedávno byl. A pořádně hlavně zapařte. A já už tady zdravím Peťu, čau Peťo.
1: Nazdar.
0: Se na náměstí, a tam nedávno byl. A pořádně hlavně zapařte. A já už tady zdravím Peťu.

0: střešní okna mezi vámi a nebem. Fenestra? Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let. Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Výměna střešních.
0: Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Výměna střešních oken v klidu.
0: Okna mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Výměna střešních oken v klidu.
0: Mezi vámi a nebem již 40 let.
1: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí.
0: Již 40 let.
1: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí.
0: 40 let.
1: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí.
0: Ano,
1: střešních oken v

0: dnešních vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
1: Chcete si...
0: Chytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
1: Chcete si sednout tady?
0: Pro pohodový čas v přírodě. Albert.
1: Chcete si sednout tady?
0: V přírodě. Albert.
1: Chcete si sednout tady?
0: Albert.
1: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na... Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce? Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce? Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce? Tady? Nebo asi spíš na zahrádce? Nebo asi spíš na zahrádce? Spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k Barovce. V pohodě, já ji přivážu k Barovce. V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
3: Podnikání není...
2: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché.
2: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché.
2: Já ji přivážu k Barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u komerční...
2: Barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u komerční banky ano. Ať už jste si... Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, není vždycky jednoduché, ale účet u komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnik jednoduché, ale účet u komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnik, ale účet u komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v... Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma. Si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ. Restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ. Jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
4: Masters.
3: Sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
4: Masters of Rock.
5: Kultovní fest
3: v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
4: Masters of Rock.
3: Business zdarma na KBCZ.
4: Masters of Rock.
5: Kultovní festival přiváží
3: na KBCZ.
4: Masters of Rock.
5: Kultovní festival přiváží
4: Masters of Rock.
5: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí
4: of Rock.
5: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí.
6: Hvězdného Marilyna Manson.
5: Festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí.
6: Hvězdného Marilyna Mansona.
5: Slavné váží legendární Halloween slavící 40. výročí.
6: Hvězdného Marilyna Manson.
5: Halloween slavící 40. výročí.
6: Hvězdného Marilyna Mansona.
5: Slavné Arch Enemy
6: In Flames
5: 40. výročí.
6: Hvězdného Marilyna Mansona.
5: Slavné Arch Enemy
6: In Flames
5: Slaughter to
6: Prevail. Hvězdného Marilyna Mansona.
5: Slavné Arch Enemy
6: In Flames
5: Slaughter to Prevail.
6: Hvězdného Marilyna Mansona.
5: Slavné Arch Enemy
6: In Flames
5: Slaughter to Prevail.
6: The Rasmus.
5: Přijede Dirk Mansona.
6: Slavné Arch Enemy
5: In Flames
6: Slaughter to Prevail.
5: The Rasmus.
6: Přijede Dirk Schneider.
5: Arch Enemy
6: In Flames
5: Slaughter to Prevail.
6: The Rasmus.
5: Přijede Dirk Schneider.
6: In Flames
5: Slaughter to Prevail.
6: The Rasmus.
5: Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo bratři
6: Slaughter to Prevail.
5: The Rasmus.
6: Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo bratři Kavalerovi.
4: Masters of Rock.
5: The Rasmus.
6: Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo bratři Kavalerovi.
4: Masters of Rock.
5: Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo bratři Kavalerovi.
4: Masters of Rock.
5: Od 16. do 20. Schneider z hity Accept nebo bratři Kavalerovi.
4: Masters of Rock.
5: Od 16. do 19. Accept nebo bratři Kavalerovi.
4: Masters of Rock.
5: Od 16. do 19. července Kavalerovi.
4: Masters of Rock.
5: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
4: Masters of Rock.
5: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
4: Rock.
5: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích. 15. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
7: Ratatadadadada.
5: 15. července u Jelínka ve Vizovicích.
7: Ratatadadadada. Ta trička ratatada.
5: U Jelínka ve Vizovicích.
7: Ratatadadadada. Ta trička ratatadadada. Ta potisk. Ratatadadadada. Ta trička ratatadadada. Ta potisk. Potisk trička. Ratatadadadada. Ta trička ratatadada.

0: потиск, потиск, тричка, та-та-ра-ра-ра-та, тричка, ра-та-та-ра-ра-ра-та, потиск, тричка, бела-бела, ра-та, тричка, ра-та-та-ра-ра-ра-та, потиск, тричка, бела-бела, тричка, ра-та-та-ра-ра-ра-та, потиск, тричка, бела-бела, ра-та, потиск, тричка, бела-бела, бела-бела, бела-бела, CZ. Потиск, тричка, бела-бела, бела-бела, бела-бела, CZ. Потиск, тричка, бела-бела, бела-бела, бела-бела, CZ. Тричка, бела-бела, бела-бела, бела-бела, CZ. Бела-бела, бела-бела, CZ.
1: Контейнеры Сигл, добрый день.
0: Бела-бела, CZ.
1: Контейнеры Сигл, добрый день.
2: Добрый.
1: Контейнеры Сигл, добрый день. Контейнеры Сигл, добрый день.
2: Добрый, мам проблем. Потребую контейнер.
1: Контейнеры Сигл, добрый день.
2: Добрый, мам проблем. Потребую контейнер.
1: Контейнеры Сигл, добрый день.
2: Добрый, мам проблем. Потребую контейнер, ale tu fakt úzká ulička.
1: Контейнеры Сигл, добрый день.
2: Добрый, мам проблем. Потребую контейнер, ale tu fakt úzká улиčка.
1: А тому říkáte.
2: Добрый, мам проблем. Потребую контейнер, ale tu fakt úzká улиčка.
1: A tomu říkáte problém?
2: Problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
2: Kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme
2: tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou
2: ulička.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz
1: Problém.
3: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
4: Potřebuješ
3: se dostanou všude. www.siegel.cz.
4: Potřebuješ změnit
3: www.siegel.cz.
4: Potřebuješ změnit splátku
3: siegel.cz.
4: Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou. Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu? Potřebuješ změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu? Si s tím nemůžeš změnit splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu? Si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden splátku s flexibilní půjčkou od Home Creditu? Si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc s flexibilní půjčkou od Home Creditu? Si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase půjčkou od Home Creditu? Si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc od Home Creditu? Si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna pod dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc na víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 na potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Po na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: V drogerii.
4: A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: V drogerii Teta je nyní akce 2.
4: Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: V drogerii Teta je nyní akce 2 plus.
4: Pro lepší příběhy.
5: V drogerii Teta je nyní akce 2.
4: Pro lepší příběhy.
5: V drogerii Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny. V drogerii Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť včetně. V drogerii Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť včetně korejské a přírodní. Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť včetně korejské a

0: dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba a okna fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. Jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, tele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do... A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna fenestra i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna fenestra zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna fenestra mezi vámi a nebem již interiérových obkladů. Střešní okna fenestra mezi vámi a nebem již 40 let kladů. Střešní okna fenestra mezi vámi a nebem již 4 střešní okna fenestra mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra fenestra mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
1: Léto
0: mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
1: Léto
0: a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
1: Léto volá
0: již 40 let. Fenestra.cz.
1: Léto volá, voda, hory, lesy,
0: zbíjí. 10 let, fenestra.cz.
1: Léto volá, voda, hory, lesy, sbírejte body v
0: fenestra.cz.
1: Léto volá, voda, hory, lesy, sbírejte body v Albertu od 13. Léto volá, voda, hory, lesy, sbírejte body v Albertu od volá, voda, hory, lesy, sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28. Voda, hory, lesy, sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte tu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se zopátí do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou JAT 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou JATé se slevou až 8.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou JATé se slevou procent. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek. Karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Promokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.

0: přírodní kosmetce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea L'Oréal na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea L'Oréal Paris Purity péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea L'Oréal Paris Purity Vision Beauty of Joy včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea L'Oréal Paris Purity Vision Beauty přírodní kosmetiky. Nivea L'Oréal Paris Purity Vision Beauty of Jocelyn a další. Vy kosmetiky. Nivea L'Oréal Paris Purity Vision Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si. Nivea L'Oréal Paris Purity Vision Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Purity Vision Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na Teta Drogerie Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na Teta Drogerie.cz. Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
1: Ahoj rokev.
0: Krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
1: Ahoj rokevky.
0: Více na tetadrogerie.cz.
1: Ahoj rokeři. Zdraví vás
0: na tetadrogerie.cz.
1: Ahoj rokeři. Zdraví vás Pavla Forest.
0: CZ.
1: Ahoj rokeři, zdraví vás Pavla Forest. Oslavte s námi 20. Ahoj rokeři, zdraví vás Pavla Forest. Oslavte s námi 20 let rok opery. Zdraví vás Pavla Forest. Oslavte s námi 20 let rok opery ve stylu Peaky Blinders. Zdraví vás Pavla Forest. Oslavte s námi 20 let rok opery ve stylu Peaky Blinders. V roku Forest. Oslavte s námi 20 let rok opery ve stylu Peaky Blinders. V rokové opeře Boj. Oslavte s námi 20 let rok opery ve stylu Peaky Blinders. Aby 20 let rok opery ve stylu Peaky Blinders. V rokové opeře Boj o moc se Gengi Popper let rok opery ve stylu Peaky Blinders. V rokové opeře Boj o moc se Gengi Popperou v neděli ve stylu Peaky Blinders. V rokové opeře Boj o moc se Gengi Popperou Peaky Blinders. V rokové opeře Boj o moc se Gengi Popperou v neděli. V rokové opeře Boj o moc se Gengi Popperou v neděli 24. května. V rokové opeře Boj o moc se Gengi Popperou v neděli 24. května. Oče Boj o moc se Gengi Popperou v neděli 24. května. Oče se Gengi Popperou v neděli 24. května od 16 hodin. Rock opera. V neděli 24. května od 16 hodin. Rock 24. května od 16 hodin. Rock opera CZ. 4. května od 16 hodin. Rock opera CZ. Května od 16 hodin. Rock opera CZ.
2: Lyže.
3: Happy
1: 16 hodin. Rock opera CZ.
2: Lyže.
3: Happy
1: hodin. Rock opera CZ.
2: Lyže.
3: Happy sport.
2: Dětské kolo.
1: CZ.
2: Lyže.
3: Happy sport.
2: Dětské kolo.
3: Happy sport.
2: Lyže.
3: Happy sport.
2: Dětské kolo.
3: Happy sport.
2: Lyže.
3: Happy sport.
2: Dětské kolo.
3: Happy sport.
2: Půjčovna.
3: Happy sport.
2: Lyže.
3: Happy sport.
2: Dětské kolo.
3: Happy sport.
2: Půjčovna.
3: Happy sport. Sport.
2: Dětské kolo.
3: Happy sport.
2: Půjčovna.
3: Happy sport.
2: Servis.
3: Happy sport.
2: Baza. Dětské kolo.
3: Happy sport.
2: Půjčovna.
3: Happy sport.
2: Servis.
3: Happy sport.
2: Bazar.
3: Happy sport.
2: Půjčovna.
3: Happy sport.
2: Servis.
3: Happy sport.
2: Bazar.
3: Půjčovna. Happy sport.
2: Servis.
3: Happy sport.
2: Bazar.
3: Happy sport.
2: Šťastná.
3: Happy sport.
2: Servis.
3: Happy sport.
2: Bazar.
3: Happy sport.
2: Šťastné dítě. Servis.
3: Happy sport.
2: Bazar.
3: Happy sport.
2: Šťastné dítě.
4: Happy sport.
3: Happy sport.
2: Bazar.
3: Happy sport.
2: Šťastné dítě.
4: Happy sport.
2: Happy sport.
3: Happy sport. Happy sport.
2: Šťastné dítě.
4: Happy sport.
2: Happy sport.
3: Happy sport.
2: Šťastné dítě.
4: Happy sport.
2: Happy sport.
3: Happy sport.
2: Šťastné dítě.
4: Happy sport.
2: Happy sport.
3: Happy sport.
4: Happy sport.
2: Happy sport.
3: Happy sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes.
2: Happy sport.
3: Happy sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede
2: Happy sport.
3: Happy sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes.
2: Happy
3: sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes.
2: Happy sport.
3: Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
2: Happy Sport.
3: Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
2: Happy Sport.
3: Ke sportu vede přes
2: Happy Sport.
3: Vede přes
2: Happy Sport.

Katalpa. Katalpa. Využijte výhody plánování. Katalpa. Využijte výhody plánování své no... Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme Česká. Užijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme Česká. Výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze. Své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž Katalpa. Prémiový nábytáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Rock Radio.

DABu, Rock Radio, v DABu i FM nebo na Rock Radio, v DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio, v DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. FM nebo na radia.cz. Rm nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. .cz. Rock Radio. .cz.

Zdravíme posluchače Rok. Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký byl. Zdravíme posluchače Rok Rádia. Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký byl. Zdravíme posluchače Rok Rádia a těšíme se, až se uvidíme. Přijde tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký byl. Zdravíme posluchače Rok Rádia a těšíme se. Skupiny Divoký byl. Zdravíme posluchače Rok Rádia a těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné. Zdravíme posluchače Rok Rádia a těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné. 8 divokých. Vašek Rok Rádia a těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné. 8 divokých. A těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokých. Těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokých. Uvidíme přes léto na našem turné 8 divokých. Na našem turné 8 divokých. 8 divokých.

Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny. Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký Bill. Zdravím. Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký Bill. Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký Bill.

0: Festival Ultraslep. Festival Ultraslep. Festival Ultraslep Allegro Smart Weeks je v plném. Festival Ultraslep Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej. Festival Ultraslep Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Festival Ultraslep Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Ultraslep Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa Smart a objevuj proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa Smart a objevuj každý den. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa Smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů až 50%. Vstup do světa Smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. Vstup do světa Smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů z světa Smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro. Ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
1: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká. To netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
2: Chlapi, říkal...
1: Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
2: Chlapi.
1: Novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
2: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
1: Starý kompresor už toho moc nenafouká.
2: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
1: Štor už toho moc nenafouká.
2: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
1: Šéfe, dětem zde nafouká.
2: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
1: Šéfe.
2: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
1: Šéfe, jděte na web.
2: Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
1: Šéfe, jděte na web, kompresory vzduchu.
2: Teď na to nemám čas.
1: Šéfe, jděte na web, kompresory vzduchotechnika.
2: Čas.
1: Šéfe, jděte na web, kompresory vzduchotechnika CZ. Přehledné. Jděte na web, kompresory vzduchotechnika CZ. Přehledný e-shop, web, kompresory vzduchotechnika CZ. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduchotechnika CZ. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte CZ. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i když je pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
3: No.
1: Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
3: No.
1: Točí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
3: No. To by šlo.
1: Firmy. Během pár minut a online.
3: No. To by šlo.
1: www.minut a online.
3: No, to by šlo.
1: www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
3: No, to by šlo.
1: www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
3: To by šlo.
1: www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
3: To šlo.
1: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
4: Mami, teď.
1: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.

0: Mami, tati, víte, kam pojedeme?
1: Kompresory vzduchotechnika CZ. To je fičák.
0: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
1: Technika CZ. To je fičák.
0: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
1: To je fičák.
0: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do zoo chleby.
1: Fičák.
0: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do zoo chleby. Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do zoo chleby. Tam můžeme krmit daňky. Víte, kam pojedeme na výlet? Do zoo chleby. Tam můžeme krmit daňky. Na výlet? Do zoo chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. Do zoo chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako vsazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako vsazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako vsazy. I lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Panu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby. Mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
2: Přátelé.
0: Palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
2: Přátelé, zdraví vás.
0: Tak co, jedeme? Zoo chleby.
2: Přátelé, zdraví vás. Kamil Střihavka, rokopera.
0: Jedeme? Zoo chleby.
2: Přátelé, zdraví vás. Kamil Střihavka, rokopera Praha pro vás připravila.
0: Zoo chleby.
2: Přátelé, zdraví vás, Kamil Střihavka, rokopera Praha pro vás připravila. Přátelé, zdraví vás, Kamil Střihavka, rokopera Praha pro vás připravila
3: magickou rokovou operu.
2: Přátelé, zdraví vás, Kamil Střihavka, rokopera Praha pro vás připravila
3: magickou rokovou operu Malý princ.
2: Vás Kamil Střihavka, rokopera Praha pro vás připravila
3: magickou rokovou operu Malý princ.
2: Přijďte si užít rokopera Praha pro vás připravila
3: magickou rokovou operu Malý princ.
2: Přijďte si užít tuto spektakulární připravila
3: magickou rokovou operu Malý princ.
2: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show.
3: Magickou rokovou operu Malý princ.
2: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show.
3: Ve středu 20. operu Malý princ.
2: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show.
3: Ve středu 27.
2: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show.
3: Ve středu 27.
2: To spektakulární multimediální show.
3: Ve středu 27. května od 18 hodin.
2: Tohle zažijete polární multimediální show.
3: Ve středu 27. května od 18 hodin.
2: Tohle zažijete pouze v rokopeře mediální show.
3: Ve středu 27. května od 18 hodin.
2: Tohle zažijete pouze v rokopeře Praha. Vstupenky.
3: 27. května od 18 hodin.
2: Tohle zažijete pouze v rokopeře Praha. Vstupenky na
3: 7. května od 18 hodin.
2: Tohle zažijete pouze v rokopeře Praha. Vstupenky na www.
3: od 18 hodin.
2: Tohle zažijete pouze v rokopeře Praha. Vstupenky na www. rockopera.cz. Tohle zažijete pouze v rokopeře Praha. Vstupenky na www. rockopera.cz.
4: Tento
2: pouze v rokopeře Praha. Vstupenky na www. rockopera.cz.
4: Tento týden v Kauflandu opět už
2: Praha. Vstupenky na www. rockopera.cz.
4: Tento týden v Kauflandu
2: na www.rockopera.cz.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například
2: berlinky.cz.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, růz. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250. Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofoly různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylina limonáda 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylina limonáda gramů za 32,90. Kofola originál, bylina limonáda 1,5 litru za 32,90. Kofola originál, bylina limonáda 1,5 litru za 21,90.

0: originál bylinná limonáda 1,5 litru za 20 originál bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90 a bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90 a limonáda 1,5 litru za 21,90 a Linteo kuchyňské 0,5 litru za 21,90 a Linteo kuchyňské utěrky XXL za 50,21,90 a Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90 a Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90 až do 20 a Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90 až do 26. Teo kuchyňské utěrky XXL za 59,90 až do 26. utěrky XXL za 59,90 až do 26. května XL za 59,90 až do 26. května 59,90 až do 26. května Kaufland 90 až do 26. května Kaufland.
1: Ceny rostou digitál.
0: Až do 26. května Kaufland.
1: Ceny rostou
0: 26. května Kaufland.
1: Ceny rostou digitální číslami
0: Května Kaufland.
1: Ceny rostou digitální číslami z Kaufland. Ceny rostou digitální číslami z
2: Ale zlato?
1: To ceny rostou digitální číslami z
2: Ale zlato?
1: To tu bude vždycky. A u porta rostou digitální číslami z
2: Ale zlato?
1: To tu bude vždy digitální číslami z
2: Ale zlato?
1: To tu bude vždycky. A číslami z
2: Ale zlato?
1: To tu bude vždycky. A u portál.cz.
2: Ale zlato?
1: To tu bude vždycky. A u portál.cz.
2: A to?
1: To tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generaci. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generaci. Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistot. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistot. Hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. Hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. Drží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlaté. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u portálu. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u portál.cz. U jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u portál.cz. Portál jako brána k bezpečí. A u portál.cz. Brána k bezpečí. A u portál.cz. A u portál.cz.
3: Ve světě plném
1: portál.cz.
3: Ve světě plném hrozeb je jist. Ve světě plném hrozeb je jistota za. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které v plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data, je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Alef. Jistotu v Česku zajišťuje Alef.

odklad přinese novela poslanců ANO. Horní parlamentní komora by o předloze mohla rozhodnout příští týden. Lékaři bez hranic vysílají kvůli ebole do Konga další lidi. Žádný Čech mezi nimi není. Noví pracovníci posílí stávající tým o přibližně do Konga další lidi. Žádný Čech mezi nimi není. Noví pracovníci posílí stávající tým o přibližně lidi. Žádný Čech mezi nimi není. Noví pracovníci posílí stávající tým o přibližně 500 lidech. Čech mezi nimi není. Noví pracovníci posílí stávající tým o přibližně 500 lidech. Organizace v postižených oblastech v Kongu působí dlouhodobě. Spolupracují s místními úřady i Světovou zdravotnickou organizací. Podle dotazovaných by měla hlava státu zlepšit řešení zájmů v zahraničí.

0: Rock Radio. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy. Rock Radio. Zprávy. Radio. Zprávy.
1: Dobré odpoledne, u zpráv přeje Kristýna.
0: Zprávy.
1: Dobré odpoledne, u zpráv přeje Kristýna Ševčíková.
0: Zprávy.
1: Dobré odpoledne, u zpráv přeje Kristýna Ševčíková. Dobré odpoledne, u zpráv přeje Kristýna Ševčíková. Maximální ceny pohonných hmot budou... Dobré odpoledne, u zpráv přeje Kristýna Ševčíková. Maximální ceny pohonných hmot budou růst. Dobré odpoledne, u zpráv přeje Kristýna Ševčíková. Maximální ceny pohonných hmot budou růst. Zpráv přeje Kristýna Ševčíková. Maximální ceny pohonných hmot budou růst i zítra. Kristýna Ševčíková. Maximální ceny pohonných hmot budou růst i zítra. Litr benzinu v Česku může zdražit. Maximální ceny pohonných hmot budou růst i zítra. Litr benzinu v Česku může zdražit na 40 pohonných hmot budou růst i zítra. Litr benzinu v Česku může zdražit na 45,08 budou růst i zítra. Litr benzinu v Česku může zdražit na 45,08 koruny. Naftu pak budou moci čerpat. Litr benzinu v Česku může zdražit na 45,08 koruny. Benzinu v Česku může zdražit na 45,08 koruny. Naftu pak budou moci čerpací stanice prodávat zdražit na 45,08 koruny. Naftu pak budou moci čerpací stanice prodávat 45,08 koruny. Naftu pak budou moci čerpací stanice prodávat nejvýš koruny. Naftu pak budou moci čerpací stanice prodávat nejvýš za 42,4. Naftu pak budou moci čerpací stanice prodávat nejvýše za 42,43 koruny. Budou moci čerpací stanice prodávat nejvýše za 42,43 korun. Stanice prodávat nejvýše za 42,43 koruny. Vyplývá to z informat nejvýše za 42,43 koruny. Vyplývá to z informací na webu ministerstva 42,43 koruny. Vyplývá to z informací na webu ministerstva financí. 43 koruny. Vyplývá to z informací na webu ministerstva financí. 3 koruny. Vyplývá to z informací na webu ministerstva financí. Úřady práce budou vyplývat to z informací na webu ministerstva financí. Úřady práce budou mít informací na webu ministerstva financí. Úřady práce budou některé sociální ministerstva financí. Úřady práce budou některé sociální příspěvky financí. Úřady práce budou některé sociální příspěvky vyřizovat asi ještě 2 roky. Úřady práce budou některé sociální příspěvky vyřizovat asi ještě 2 roky. Jedná se o ty. Úřady práce budou některé sociální příspěvky vyřizovat asi ještě 2 roky. Jedná se o ty na péči a dávky. Některé sociální příspěvky vyřizovat asi ještě 2 roky. Jedná se o ty na péči a dávky pro sociální příspěvky vyřizovat asi ještě 2 roky. Jedná se o ty na péči a dávky pro lidi se zdravotním vyřizovat asi ještě 2 roky. Jedná se o ty na péči a dávky pro lidi se zdravotním postižením. 2 roky. Jedná se o ty na péči a dávky pro lidi se zdravotním postižením. Na sociální správu a jedná se o ty na péči a dávky pro lidi se zdravotním postižením. Na sociální správu agenda přejde až péči a dávky pro lidi se zdravotním postižením. Na sociální správu agenda přejde až k červnu 2000 pro lidi se zdravotním postižením. Na sociální správu agenda přejde až k červnu postižením. Na sociální správu agenda přejde až k červnu 2028. Na sociální správu agenda přejde až k červnu 2028. Odklad přinesený správu agenda přijde až k červnu 2028. Odklad přinese novela poslanců jde až k červnu 2028. Odklad přinese novela poslanců ano, horní parlamentu 2028. Odklad přinese novela poslanců ano, horní parlamentní komora by o předloze mohla rozhodnout. Odklad přinese novela poslanců ano, horní parlamentní komora by o předloze mohla.

0: sporů na tuzemské politické scéně. Podle dotazovaných by měla hlava státu zlepšit řešení sporů na tuzemské politické scéně.
1: Lázeňské procedury.

0: Turistiánské lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury. Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury. Turistika. Léčivé prameny. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury. Turistika. Léčivé prameny. Soparku. Lázeňské procedury. Turistika. Léčivé prameny. Spa. Hotel. Děvín. Lázeňské procedury. Turistika. Léčivé prameny. Spa. Hotel. Děvín. Procedury. Turistika. Léčivé prameny. Spa. Hotel. Děvín. Turistika. Léčivé prameny. Spa. Hotel. Děvín. Léčivé prameny. Spa. Hotel. Děvín. Spa. Hotel. Děvín. Hotel. Děvín. Rock Radio. Děvín.
1: Rock Radio. Doprava. Ještě se podíváme jak...
2: Rock Radio. Doprava.
1: Ještě se podíváme jak...
2: Rock Radio. Doprava.
1: Ještě se podíváme, jaká je situace na silnicích v ulici Turkova v Praze.
2: Rock Radio. Doprava.
1: Ještě se podíváme, jaká je situace na silnicích v ulici Turkova v
2: Praze. Doprava.
1: Ještě se podíváme, jaká je situace na silnicích v ulici Turkova v Praze, se srazil osobák s chodcem. Ještě se podíváme, jaká je situace na silnicích v ulici Turkova v Praze, se srazil osobák. Tam jaká je situace na silnicích v ulici Turkova v Praze, se srazil osobák s chodcem. Tam je na místě i záchranka. Silnicích v ulici Turkova v Praze, se srazil osobák s chodcem. Tam je na místě i záchranka. Dejte si Turkova v Praze, se srazil osobák s chodcem. Tam je na místě i záchranka. Dejte si na to pozor. Jestli projíždíte čase, se srazil osobák s chodcem. Tam je na místě i záchranka. Dejte si na to pozor. Jestli projíždíte Českou Lípou s chodcem, tam je na místě i záchranka, dejte si na to pozor. Jestli projíždíte Českou Lípou a konkrétně ulicí Slun, tam je na místě i záchranka, dejte si na to pozor. Jestli projíždíte Českou Lípou a konkrétně místě i záchranka, dejte si na to pozor. Jestli projíždíte Českou Lípou a konkrétně ulicí Sluneční, tak si dejte pozor, dejte si na to pozor. Jestli projíždíte Českou Lípou a konkrétně ulicí Sluneční, tak si dejte pozor na srážku dvou osob. Jestli projíždíte Českou Lípou a konkrétně ulicí Sluneční, tak si dejte pozor na srážku dvou osobáků. Jdete Českou Lípou a konkrétně ulicí Sluneční, tak si dejte pozor na srážku dvou osobáků, mohlo by vás Lípou a konkrétně ulicí Sluneční, tak si dejte pozor na srážku dvou osobáků, mohlo by vás to zpomalit. Konkrétně ulicí Sluneční, tak si dejte pozor na srážku dvou osobáků, mohlo by vás to spšní, tak si dejte pozor na srážku dvou osobáků, mohlo by vás to zpomalit. V Pardubicích dejte pozor na srážku dvou osobáků, mohlo by vás to zpomalit. V Pardubicích v ulici Podvinicí se havaroval cyklista dvou osobáků, mohlo by vás to zpomalit. V Pardubicích v ulici Podvinicí se havaroval cyklista, tam díky bohu mohlo by vás to zpomalit. V Pardubicích v ulici Podvinicí se havaroval cyklista, to zpomalit. V Pardubicích v ulici Podvinicí se havaroval cyklista, tam díky bohu je to bez ranění. V Pardubicích v ulici Podvinicí se havaroval cyklista, tam díky bohu je to bez ranění, ale radši sundejte nohu z plynu. V ulici Podvinicí se havaroval cyklista, tam díky bohu je to bez ranění, ale radši sundejte nohu z plynu. No a ještě havaroval cyklista, tam díky bohu je to bez ranění, ale radši sundejte nohu z plynu. No a ještě už se určitě zdržíte. Tam díky bohu je to bez ranění, ale radši sundejte nohu z plynu. No a ještě už se určitě zdržíte. Je to bez ranění, ale radši sundejte nohu z plynu. No a ještě už se určitě zdržíte na silnici 7 u Postoloprnění, ale radši sundejte nohu z plynu. No a ještě už se určitě zdržíte na silnici 7 u Postoloprt. Nohu z plynu. No a ještě už se určitě zdržíte na silnici 7 u Postoloprt. Tam se válí náraz. No a ještě už se určitě zdržíte na silnici 7 u Postoloprt. Tam se válí nárazník na vozovce. Lidi ho už se určitě zdržíte na silnici 7 u Postoloprt. Tam se válí nárazník na vozovce, zdržíte na silnici 7 u Postoloprt. Tam se válí nárazník na vozovce, lidi ho tam objíždějí, nikomu z toho silnici 7 u Postoloprt. Tam se válí nárazník na vozovce, lidi ho tam objíždějí, nikomu z toho nechce Postoloprt. Tam se válí nárazník na vozovce, lidi ho tam objíždějí, nikomu z toho nechce odklidit. No prostě je to chaos. Válí nárazník na vozovce, lidi ho tam objíždějí, nikomu z toho nechce odklidit. No prostě je na vozovce, lidi ho tam objíždějí, nikomu z toho nechce odklidit. No prostě je to chaos. Bacha na to. Lidi ho tam objíždějí, nikomu z toho nechce odklidit, no prostě je to chaos, bacha na to. Nikomu se to nechce odklidit, no prostě je to chaos, bacha na to. Nikomu se to nechce odklidit, no prostě je to chaos, bacha na to.
3: Instagram,
1: no prostě je to chaos, bacha na to.
3: Instagram Rock Rádia,
1: to je chaos, bacha na to.
3: Instagram Rock Rádia.

0: je na to.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěv slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Radši zkontrolujte, až zastavíte.

z jeho 18 Till I Die to odstartuje, tak jdeme na to. Ale Bryan Adams z jeho 18 Till I Die to odstartuje, tak jdeme na to. Adams z jeho 18 Till I Die to odstartuje, tak jdeme na to. Till I Die to odstartuje, tak jdeme na to. Tak jdeme na to.

0: Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rockový odpoledne. Rock Rádio. Rockový odpoledne.
1: 15 hodin a 2 minuty k tomu.
0: Rock Rádio. Rockový odpoledne.
1: 15 hodin a 2
0: Rock Rádio. Rockový odpoledne.
1: 15 hodin a 2 minuty k tomu a rokový odpoledne
0: konečně. Rokový odpoledne.
1: 15 hodin a 2 minuty k tomu a rokový odpoledne konečně začíná. 15 hodin a 2 minuty k tomu a rokový odpoledne konečně začíná. 15 hodin a 2 minuty k tomu a rokový odpoledne konečně začíná. Máme před sebou docela zase dost 2 minuty k tomu a rokový odpoledne konečně začíná. Máme před sebou docela k tomu a rokový odpoledne konečně začíná. Máme před sebou docela zase dost našlapaný program odpoledne konečně začíná. Máme před sebou docela zase dost našlapaný program, ale budu ho zase muset odbavit i začíná. Máme před sebou docela zase dost našlapaný program, ale budu ho zase Máme před sebou docela zase dost našlapaný program, ale budu ho zase muset odbavit já sám Petr, protože Kuba sebou docela zase dost našlapaný program, ale budu ho zase muset odbavit já sám Petr, protože Kuba tady pořád dost našlapaný program, ale budu ho zase muset odbavit já sám Petr, protože Kuba tady pořád ještě paný program, ale budu ho zase muset odbavit já sám Petr, protože Kuba tady pořád ještě není ten se ještě budu ho zase muset odbavit já sám Petr, protože Kuba tady pořád ještě není ten se ještě pořád válí na pláži. Odbavit já sám Petr. Protože Kuba tady pořád ještě není ten se ještě pořád válí na pláži. Zítra už teda Petr, protože Kuba tady pořád ještě není ten se ještě pořád válí na pláži. Protože Kuba tady pořád ještě není ten se ještě pořád válí na pláži. Zítra už teda snad budeme doufat. Pořád ještě není ten se ještě pořád válí na pláži. Zítra už teda snad budeme doufat. Ještě pořád válí na pláži. Zítra už teda snad budeme doufat. Každopádně, hele, hokej lí na pláži. Zítra už teda snad budeme doufat. Každopádně, hele, hokej lístky. Už teda Alessand budeme doufat. Každopádně, hele, hokej, lístky, akce. Alessand budeme doufat. Každopádně, hele, hokej, lístky, akce. Každopádně, hele, hokej, lístky, akce, Rock Rádio. Mě, hele, hokej, lístky, akce, Rock Rádiový. Všechno tohle to vás dnešní. Hokej, lístky, akce, Rock Rádiový. Všechno tohle to vás dnešním rokovým odpolední čeká. Akce, Rock Rádiový. Všechno tohle to vás dnešním rokovým odpolední čeká. Takže rozhodně tady tu akce Rock Rádiový, všechno tohle to vás dnešním rokovým odpolední čeká, takže rozhodně tady tu jízdu rovnou začneme. Všechno tohle to vás dnešním rokovým odpolední čeká, takže rozhodně tady tu jízdu. Všechno tohle to vás dnešním rokovým odpolední čeká, takže rozhodně tady tu jízdu rovnou začneme. Čeká nás Rainbow tady rokovým odpolední čeká, takže rozhodně tady tu jízdu rovnou začneme. Čeká nás Rainbow tady v tom setu taky škvíká, takže rozhodně tady tu jízdu rovnou začneme. Čeká nás Rainbow tady v tom setu taky škvo. Rozhodně tady tu jízdu rovnou začneme. Čeká nás Rainbow tady v tom setu, taky škvoři, pry tu jízdu rovnou začneme. Čeká nás Rainbow tady v tom setu, taky škvoři, Pretty Reckless. Čeká nás Rainbow tady v tom setu, taky škvoři, Pretty Reckless. Ale Bryan Adams, jo, 18 Till I Die, to od Rainbow tady v tom setu, taky škvoři, Pretty Reckless. Ale Bryan Adams, jo, 18 Till I Die, to odstartuje. Setu taky škvoři, Pretty Reckless. Ale Bryan Adams, jo, 18 Till I Die, škvoři, Pretty Reckless. Ale Bryan Adams, jo, 18 Till I Die, to odstartuje. Tak jdeme na to. Reckless, ale Bryan Adams.

0: Nemůžu dýchat. Pomoc. Nemůžu dýchat. Pomoc. Nemůžu dýchat. Nemůžu dýchat.
1: Správné větrání.
0: Nemůžu dýchat.
1: Správné větrání.
0: Dýchat.
1: Správné větrání a vzduchotechnika je... Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si... Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I pro vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes trika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a ona myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a i proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz světy 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz světy skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz světy trání odborné poradenství. Ventilatory.cz světy trání na jednom místě. Ventilatory.cz světy trání na jednom místě. Ventilatory.cz světy trání na jednom místě. .cz světy trání na jednom místě.
2: Bam bara
1: světy trání na jednom místě.
2: Bam bara děravej
1: na jednom místě.

0: na sukorady.cz. Sukorady. www.oknasukorady.cz. www.oknasukorady.cz. www.oknasukorady.cz.
1: Rybičky 48
0: Sukorady.cz.
1: Rybičky 48
0: CZ.
1: Rybičky 48 tě zvou na Rybičky 48 tě zvou na svý poslední mega koncerty. Rybičky 48 tě zvou na svý poslední mega koncerty. 20. Rybičky 48 tě zvou na svý poslední mega koncerty. 20. 48 tě zvou na svý poslední mega koncerty. 21. až 23. května v Kutnohoře tě zvou na svý poslední mega koncerty. 21. až 23. poslední mega koncerty. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru koncerty. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. 1. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny 3. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší český v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší český amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší český muziky. Lístky koupíš v síti. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší český muziky. Lístky koupíš v síti Go hostů a 3 dny tý nejlepší český muziky. Lístky koupíš v síti Go Out. Tý nejlepší český muziky. Lístky koupíš v síti Go Out. Český muziky. Lístky koupíš v síti Go Out. Lístky koupíš v síti Go Out.
2: Co kdyby děti letěly?
1: Lístky koupíš v síti Go Out.
2: Co kdyby děti letos
1: o síti Go Out.
2: Co kdyby děti
1: out.
2: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili? Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové doby? Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství. Tábory s o prázdninách zažili opravdové dobrodružství. Tábory v zooparku Zelčín zažili opravdové dobrodružství. Tábory v zooparku Zelčín nabízejí opravdové dobrodružství. Tábory v zooparku Zelčín nabízejí dobrodružství. Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavy. Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny. V zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny. Poznárku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny. Poznání i nové kin nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny. Poznání i nové kamarád. Koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny. Poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou. Budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou. Tábory v zooparku Zelčín. Den klid? Pořád nic? Ještě jednou. Tábory v zooparku. Pořád nic? Ještě jednou. Tábory v zooparku Zelčín. Nic? Ještě jednou. Tábory v zooparku Zelčín. Rodiče. Ještě jednou. Tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zoopark Zelčín. Tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zoopark Zelčín. Tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zoopark Zelčín. Zelčín. Rodiče, mrkněte na zoopark Zelčín. CZ. Rodiče, mrkněte na zoopark Zelčín. CZ.
3: Připadáš si?
2: Rodiče, mrkněte na zoopark Zelčín. CZ.
3: Připadáš si ve značkovi?
2: Mrkněte na zoopark Zelčín.

0: Baru. Rainbow. Baru, dovolenou máme vyřešenou. Rainbow. Baru, dovolenou máme vyřešenou. Rainbow. Baru, dovolenou máme vyřešenou.
1: Fakt, a kam pojedeme?
0: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
1: Fakt, a kam pojedeme?
0: Na zahrad, dovolenou máme vyřešenou.
1: Fakt, a kam pojedeme?

0: www.zoopark-zelčin.cz.
1: Připadáš si ve značkovi
0: na zooparkzelčín.cz.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší
0: Zelčín.cz.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako větších. Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No jak? Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? Značkových hadrech jako větší chlap? No jak myslíš? Hadrech jako větší chlap? No jak myslíš? Já se oblíkám bez poti. Větší chlap? No jak myslíš? Já se oblíkám bez poti. Chlap? No jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. Vv. No jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. Vv. Bez potisku. Co myslíš? Já se oblíkám bez potisku. Vv. Bez potisku. Já se oblíkám bez potisku. Vv. Bez potisku. Co říkám bez potisku? Vv. Bez potisku. CZ. Potisku. Vv. Bez potisku. CZ.
2: Topcentrum.cz.
1: Vv. Bez potisku. CZ.
2: Topcentrum.cz. Dodav.
1: Bez potisku. CZ.
2: Topcentrum.cz.
1: CZ.
2: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla.
3: Objevte špičkovou zahradní
2: CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla.
3: Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee.
2: Dodavatel pro mistry svého řemesla.
3: Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a
2: mistry svého řemesla.
3: Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondesla.
2: Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny.
3: Špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny.
2: Zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny.
3: Sezóna
2: Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny.
3: Sezóna startuje. Buďte připraveni.
2: Hondy a nově i Husqvarny.
3: Sezóna startuje.
2: Buďte připraveni s tím
3: nově i Husqvarny.
2: Sezóna startuje.
3: Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením.
2: Navštivte nás v Varny.
3: Sezóna startuje.
2: Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením.
3: Sezóna startuje.
2: Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením.
3: Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením.
2: Navštivte nás v Rohovládově Bělé.
3: Připraveni s tím nejlepším vybavením.
2: Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo věď
3: s tím nejlepším vybavením.
2: Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo
3: tím vybavením.
2: Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích
3: nebo
2: navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty.
3: Nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích
2: nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty
3: v Bělé,
2: Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze.
3: Pardubicích
2: nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze.
3: Skvělé akce
2: nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze.
3: Skvělé akce,
2: slevy
3: v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze.
2: Skvělé akce,
3: slevy a komplet
2: Milwaukee Heavy Duty v Praze.
3: Skvělé akce,
2: slevy a komplet
3: Heavy Duty v Praze.
2: Skvělé akce,
3: slevy a kompletní nabíd
2: v Praze.
3: Skvělé akce,
2: slevy a kompletní nabídku najdete také on.
3: Skvělé akce,
2: slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topakce.
3: Slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.
2: Slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz.
3: www.
2: Nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz.
3: www.
2: Najdete také online na www.topcentrum.cz.
3: www.
2: Online na www.topcentrum.cz.
3: www.topcentrum.cz.
2: www.topcentrum.cz.
3: www.topcentrum.cz.
2: Topcentrum.cz.
3: www.topcentrum.cz.
0: Praho.cz.
3: www.topcentrum.cz.
0: Praho. Připrav se na den, kdy bude
3: www.topcentrum.cz.
0: Praho. Připrav se na den, kdy bude
3: centrum.cz.
0: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno
3: CZ.
0: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barva. Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, bar. Připrav se

do postele fičí, barák děravej, mě do postele fičí, barák děravej, mě do postele fičí, barák děravej, mě do postele fičí, mě do postele fičí, do postele fičí. Snad známý telefičí, snad známý fičí, snad známý poradí, snad známý poradí, snad známý poradí, jinak se snad známý poradí, jinak jsem známý poradí, jinak jsem jí poradí, jinak jsem poradí, jinak jsem.

0: Května slevy až 25% na bazénu. V Baumaxu mají dokonce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek. V Baumaxu mají dokonce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek. Mají dokonce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen na slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to. 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pěti
0: na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na
0: zahradní nábytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, bytek a nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to nejen to.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax nízké.
1: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumaxičkový
1: rezort u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky
1: u nás na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky
1: na zahradě.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Pomoc.
0: Vždycky něco navíc.
2: Pomoc.
0: Něco navíc.
2: Pomoc.

0: na den, kdy bude všechno barevný. I ty barvám neutečeš, je pravce na den, kdy bude všechno barevný. I ty barvám neutečeš, kdy bude všechno barevný. I ty barvám neutečeš, je tady. 20. června barevný. I ty barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze. I ty barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze. Neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích. A zážitek pro celou Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích. A zážitek ku Učeňku. Běh, barvy, smích. A zážitek pro celou rodinu. Běh, barvy, smích. A zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoš, barvy, smích. A zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kam smích. A zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Rek děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na čku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš, neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš.cz. Tak pojď sbírají vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš.cz. Tak pojď vzpomínky. Registrace na barvám neutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Registrace na barvám neutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiálně vám neutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce ščeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce ČZ. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda. Partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě. Branka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Bolka Fest.
0: Autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Bolka Fest.
0: Partner Škoda v Praze a v Náchodě.
1: Bolka Fest 2000
0: v Praze a v Náchodě.
1: Bolka Fest 2020
0: a v Náchodě.
1: Bolka Fest 2026 už 29. Bolka Fest 2026 už 29. a Fest 2026 už 29. a 30. května 2026 už 29. a 30. května na krásné louce 6 už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé 9. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi vystoupí Škvor 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor Dimitri. Krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor Dimitri. Rybičky 48. Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor Dimitri. Rybičky 48. Harley Boleslavi. Vystoupí Škvor Dimitri. Rybičky 48. Harley Valdagen. Škvor Dimitri. Rybičky 48. Harley, Valdagang, Jiří Dimitri, Rybičky 48. Harley, Valdagang, Jiří Rybičky 48. Harley, Valdagang, Jiří Korn a mnoho dalších. Bolka Fest
0: 48. Harley, Valdagang, Jiří Korn a mnoho dalších.
1: Bolka Fest.
0: Harley, Valdagang, Jiří Korn a mnoho dalších.
1: Bolka Fest 2026.
0: Valdagang, Jiří Korn a mnoho dalších.
1: Bolka Fest 2026.
0: Vstup Jiří Korn a mnoho dalších.
1: Bolka Fest.

0: 2026. Vstupenky zakoupíš na a mnoho dalších. Volkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstup na Volkafest 2026. Vstupenky zakoupíš na vstup na 2026. Vstupenky zakoupíš na vstup na fest.cz. Stavebniny DEK 26. Vstupenky zakoupíš na vstup na fest.cz. Vstupenky zakoupíš na vstup na fest.cz. Stavebniny DEK přináší mega akci. Spíš na vstup na fest.cz. Stavebniny DEK přináší mega akci. Fest.cz. Stavebniny DEK přináší mega akci. Stavebniny DEK přináší mega akci. Smrková palubka Stavebniny DEK přináší mega akci. Smrková palubka Klasik tloušťky 15 mm. Přináší mega akci. Smrková palubka Klasik tloušťky 15 mm v kvalitě AB. Merci. Smrková palubka Klasik tloušťky 15 mm v kvalitě AB. Metr čtvereční. Palubka Klasik tloušťky 15 mm v kvalitě AB. Metr čtvereční. Tloušťky 15 mm v kvalitě AB. Metr čtvereční nyní za skvělých 214 mm v kvalitě AB. Metr čtvereční nyní za skvělých 204 v kvalitě AB. Metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebně na skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebně 45 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrk. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte na DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Klasik za super cenu. Víc 9. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Klasik za super cenu. Více na DEK května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Klasik za super cenu. Více na DEK.cz. Tak si přijďte pro smrkové palubky Klasik za super cenu. Více na DEK.cz. Smrkové palubky Klasik za super cenu. Více na DEK.cz. Klasik za super cenu. Více na DEK.cz. Cenu. Více na DEK.cz.
1: Rock Radio.
0: Více na DEK.cz.
1: Rock Radio.
0: CZ.
1: Rock Radio.
2: No.
1: Rock Radio.
2: No a teďka jste mohli být přesným.
1: Rock Radio.
2: No a teďka jste mohli být.
1: Rock Radio.
2: No a teďka jste mohli být přesnými svědky.
1: Rock Radio.
2: No a teďka jste mohli být přesnými svědky toho, co se stane, když moderátor. No a teďka jste mohli být přesnými svědky toho, co se stane, když moderátor v rádiu. No a teďka jste mohli být přesnými svědky toho, co se stane, když moderátor v rádiu si zapomene v. Teďka jste mohli být přesnými svědky toho, co se stane, když moderátor v rádiu si zapomene v něco zaškrtnout. Přesnými svědky toho, co se stane, když moderátor v rádiu si zapomene v něco zaškrtnout, a něco tam zaškrtne blbě. Toho, co se stane, když moderátor v rádiu si zapomene v něco zaškrtnout, a něco tam zaškrtne blbě. A odskočí moderátor v rádiu si zapomene v něco zaškrtnout, a něco tam zaškrtne blbě. A odskočí mu tam rovnou to, co v rádiu si zapomene v něco zaškrtnout, a něco tam zaškrtne blbě. A odskočí mu tam rovnou to, co něco zaškrtnout, a něco tam zaškrtne blbě. A odskočí mu tam rovnou to, co tam mělo odskočit až potom. Škrtnout, a něco tam zaškrtne blbě. A odskočí mu tam rovnou to, co tam mělo odskočit až potom, co má mluvit. Zaškrtne blbě. A odskočí mu tam rovnou to, co tam mělo odskočit až potom, co má mluvit. Hold i Mr. Tesař Seň. A odskočí mu tam rovnou to, co tam mělo odskočit až potom, co má mluvit. Hold i mu tam rovnou to, co tam mělo odskočit až potom, co má mluvit. Hold i Mr. Tesař Seň někdy utne to, co tam mělo odskočit až potom, co má mluvit. Hold i Mr. Tesař se někdy utne, odskočit až potom, co má mluvit. Hold i Mr. Tesař se někdy utne, to ale potom, co má mluvit. Hold i Mr. Tesař se někdy utne, to ale nevadí. I tak vám prosím vás vyhlásím, že dnes. Hold i Mr. Tesař se někdy utne, to ale nevadí. I tak vám prosím vás vyhlásím, že i Mr. Tesař se někdy utne, to ale nevadí. I tak vám prosím vás vyhlásím, že dneska pořád rozdávám dva lístky, se někdy utne, to ale nevadí. I tak vám prosím vás vyhlásím, že dneska pořád rozdávám dva lístky, ale nevadí, i tak vám prosím vás vyhlásím, že dneska pořád rozdávám dva lístky na mega koncert. I tak vám prosím vás vyhlásím, že dneska pořád rozdávám dva lístky na mega koncert. Prosím vás vyhlásím, že dneska pořád.

rozdávám dva lístky na mega koncert Rybiček 4. Myslím, že dneska pořád rozdávám dva lístky na mega koncert Rybiček 48 v Kutní Hoře. Tentokrát rozdávám dva lístky na mega koncert Rybiček 48 v Kutní Hoře. Tentokrát na sobotu 20. na mega koncert Rybiček 48 v Kutní Hoře. Tentokrát na sobotu 23.5. na mega koncert Rybiček 48 v Kutní Hoře. Tentokrát na sobotu 23.5. Rybiček 48 v Kutní Hoře. Tentokrát na sobotu 23.5. kde bude ještě s nima Jaroslav Kutní Hoře. Tentokrát na sobotu 23.5., kde bude ještě s nima Jaroslav Uhlířka. Tentokrát na sobotu 23.5., kde bude ještě s nima Jaroslav Uhlířka. Sobotu 23.5., kde bude ještě s nima Jaroslav Uhlířka, Kamil Střijavka, by číslo 4 a další. 23.5., kde bude ještě s nima Jaroslav Uhlířka, Kamil Střijavka, by číslo 4 a další. Kde bude ještě s nima Jaroslav Uhlířka, Kamil Střijavka, by číslo 4 a další. Tady to si s nima Jaroslav Uhlířka, Kamil Střijavka, by číslo 4 a další. Tady to Jaroslav Uhlíř, Kamil Střijavka, by číslo 4 a další. Tady to si rozhodně nenechte ujít. Kamil Střijavka, by číslo 4 a další. Tady to si rozhodně nenechte ujít. A stačí akorát, abyste mi napsali, by číslo 4 a další. Tady to si rozhodně nenechte ujít. A stačí akorát, abyste mi napsali na Facebook a další. Tady to si rozhodně nenechte ujít. A stačí akorát, abyste mi napsali na Facebook. Tady to si rozhodně nenechte ujít. A stačí akorát, abyste mi napsali na Facebook. Tam si našli stránku rozhodně nenechte ujít. A stačí akorát, abyste mi napsali na Facebook, tam si našli stránky Rock Rádia do zpráv. Ujít. A stačí akorát, abyste mi napsali na Facebook, tam si našli stránky Rock Rádia do zpráv, napsali proč. A stačí akorát, abyste mi napsali na Facebook, tam si našli stránky Rock Rádia do zpráv, napsali proč bych tady ty lístky měl. Napsali na Facebook, tam si našli stránky Rock Rádia do zpráv, napsali proč bych tady ty lístky měl dát právě. Tam si našli stránky Rock Rádia do zpráv, napsali proč bych tady ty lístky měl dát právě. Stránky Rock Rádia do zpráv, napsali proč bych tady ty lístky měl dát právě vám. No a já potom vyberu jednoho z rozpráv, napsali, proč bych tady ty lístky měl dát právě vám. No a já potom vyberu jednoho z vás, proč bych tady ty lístky měl dát právě vám. No a já potom vyberu jednoho z vás v nadcházející hodině, který lístky měl dát právě vám. No a já potom vyberu jednoho z vás v nadcházející hodině, který bude mě ty lístky dostane právě vám. No a já potom vyberu jednoho z vás v nadcházející hodině, který bude mě ty lístky. No a já potom vyberu jednoho z vás v nadcházející hodině, který bude mě ty lístky dostane. Tady si to nenechte u jednoho z vás v nadcházející hodině, který bude mě ty lístky dostane. Tady si to nenechte vás v nadcházející hodině, který bude mě ty lístky dostane. Tady si to nenechte ujít a rozhodně mi pište a zající hodině, který bude mě ty lístky dostane. Tady si to nenechte ujít a rozhodně mi pište a pište. A já vám zatím pustím dalšímu mě ty lístky dostane. Tady si to nenechte ujít a rozhodně mi pište a pište. A já vám zatím pustím další muziku ky dostane. Tady si to nenechte ujít a rozhodně mi pište a pište. A já vám zatím pustím další muziku Floyd. Tady si to nenechte ujít a rozhodně mi pište a pište. A já vám zatím pustím další muziku Floydi, Komunál anebo Al. Rozhodně mi pište a pište. A já vám zatím pustím další muziku Floydi, Komunál anebo Alice Cooper a hej, pište a pište. A já vám zatím pustím další muziku Floydi, Komunál anebo Alice Cooper. A já vám zatím pustím další muziku Floydi, Komunál anebo Alice Cooper a hej, stupid. Muziku Floydi, Komunál anebo Alice Cooper a hej, stupid. Floydi, Komunál anebo Alice Cooper a hej, stupid. Komunál anebo Alice Cooper a hej, stupid. Alice Cooper a hey stupid. Hey, hey, hey. Hey stupid. Hey.

Rokový. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Odpoledne.

celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i páso. Skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka grily, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku, v kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku, v rokovým rozjezdu i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku, v rokovým rozjezdu na Rokrádiovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku, v rokovým rozjezdu na Rokrádiu. Slušná grilovačka od pondělí do pátku, v rokovým rozjezdu na Rokrádiu. Grilovačka od pondělí do pátku, v rokovým rozjezdu na Rokrádiu. Jednoduše pátku v rokovým rozjezdu na Rokrádiu. Jednoduše si užijte v rokovým rozjezdu na Rokrádiu. Jednoduše si užijte jezdu na Rokrádiu. Jednoduše si užijte rádiu. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do... Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Elektroniky už do druhého dne. Planeo. Už do druhého dne. Planeo. Dne. Planeo.

Pivo vychlazený. Pivo vychlazený. Pivo vychlazený. Pivo vychlazený. Kámoši pozvaní. Pivo vychlazený. Kámoši pozvaní. Maso na. Pivo vychlazený. Kámoši pozvaní. Maso naložený. Jenže tu dobrotu. Pivo vychlazený. Kámoši pozvaní. Maso naložený. Kámoši pozvaní. Maso naložený. Jenže tu kámoši pozvaní. Maso naložený. Jenže tu dobrotu. Maso naložený. Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct. Maso naložený. Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct. Drobná chyba v plánování. Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct. Drobná chyba v plánování, ze který se. Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct. Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat. Tu nemáte na čem upéct. Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Čem upéct? Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do dělat hlavu. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Celý ty máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Celý ty. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Celý týden pro pondělí do pátku rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily. Rokovej rozjezd Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní rozjezd Honzou a Anabel.

poslední na žebříčku, takže by to jako mělo být vlastně poměrně docela v pohodě. Uvidíme, jak to dneska dopadne. Každopádně dobranky půjde zase dneska Pavlát, takže si myslím, že bychom se neměli úplně moc čeho bát. Myslím si, že to bude docela dneska Pavlát, takže si myslím, že bychom se neměli úplně moc čeho bát. Myslím si, že to bude docela dost vlastně zajímavý zápas s Norskem. Etika Itálie prohrála 4-0. www.topcentrum.cz Teďka už si ale zase pojďme podívat nebo poslechnout další muziku. Čeká nás Nickelback, taky Satisfaction s jejich My Own Jesus.

0: Satisfaction z jejich My Own Jesus, anebo Krejsena vzdálená, tohle všechno za chvíli. Satisfaction z jejich My Own Jesus, anebo Krejsena vzdálená, tohle všechno za chvíli. Z jejich My Own Jesus, anebo Krejsena vzdálená, tohle všechno za chvíli. Anebo Krejsena vzdálená, tohle všechno za chvíli.
1: Ahoj, jsem Martin.
0: Krejsena vzdálená, tohle všechno za chvíli.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu.
0: Tohle všechno za chvíli.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu.
0: Chvíli.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou. Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou. Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel. Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel. Ničím jiným. Protogasu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel. Ničím jiným. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel. Ničím jiným. Protogasu se jen výměnou a scelením autoskel. Ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám scelením autoskel. Ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme. Ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme do. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme do života. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme do životní záruku. Je to tak snadné. Špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme do životní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít a na scelení vám dokonce dáme do životní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na Carglass vám dokonce dáme do životní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na Carglass.cz dáme do životní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na Carglass.cz. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na Carglass.cz. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
1: Stačí jen zajít na Carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
1: Carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.

0: Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách. V naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene. CČS. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene. CZ. V našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene. CZ. Prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene. CZ. A Benešově. Více na Bene. CZ. Ok. Více na Bene. CZ.
1: Okénko do ohrad a výběhu
0: Bene.cz.
1: Okénko do ohrad a výběhu
0: Zoo.cz.
1: Okénko do ohrad a výběhu Zooparku Zelčín.
2: V naší
1: Okénko do ohrad a výběhu Zooparku Zelčín.
2: V našich
1: Okénko do ohrad a výběhu Zooparku Zelčín.
2: V našich pořadech ze Zooparku Zelčín.
1: Okénko do ohrad a výběhu Zooparku Zelčín.
2: V našich pořadech ze Zooparku
1: Ohrad a výběhu Zooparku Zelčín.
2: V našich pořadech ze Zooparku Zelčín se pravidelně ptáme, co je
1: Zooparku Zelčín.
2: V našich pořadech ze Zooparku Zelčín se pravidelně ptáme, co je nového.
1: Zelčín.
2: V našich pořadech ze Zooparku Zelčín se pravidelně ptáme, co je nového. V pořadech ze Zooparku Zelčín se pravidelně ptáme, co je nového. Dnešním tématem jsou zvířata a Zooparku Zelčín se pravidelně ptáme, co je nového. Dnešním tématem jsou zvířata a Zoopark Zelčín pravidelně ptáme, co je nového. Dnešním tématem jsou zvířata a Zoopark Zelčín jako takový. U mikrofonu je nového. Dnešním tématem jsou zvířata a Zoopark Zelčín jako takový. U mikrofonu je Luboš. Dnešním tématem jsou zvířata a Zoopark Zelčín jako takový. U mikrofonu je Luboš. Tématem jsou zvířata a Zoopark Zelčín jako takový. U mikrofonu je Luboš Koník. Pane Koníku, a Zoopark Zelčín jako takový. U mikrofonu je Luboš Koník. Pane Koníku, na co k vám Zelčín jako takový? U mikrofonu je Luboš Koník. Pane Koníku, na co k vám pozvete naše posluchače jako takový? U mikrofonu je Luboš Koník. Pane Koníku, na co k vám pozvete mikrofonu je Luboš Koník. Pane Koníku, na co k vám pozvete naše posluchače?
3: Na zážitky.
2: Luboš Koník. Pane Koníku, na co k vám pozvete naše posluchače?
3: Na zážitky. Jsme volnočasový areál určený.
2: Koníku, na co k vám pozvete naše posluchače?
3: Na zážitky. Jsme volnočasový areál.
2: Na co k vám pozvete naše posluchače?
3: Na zážitky. Jsme volnočasový areál určený
2: pro naše posluchače.
3: Na zážitky. Jsme volnočasový areál určený především pro rodiny s dětmi, ale myslím, že si u nás. Na zážitky. Jsme volnočasový areál určený především pro rodiny s dětmi, ale myslím, jsme volnočasový areál určený především pro rodiny s dětmi, ale myslím, že si u nás všichni. Areál určený především pro rodiny s dětmi, ale myslím, že si u nás všichni. Určený především pro rodiny s dětmi, ale myslím, že si u nás všichni najdou to své, co je zaujme. Chováme více pro rodin s dětmi, ale myslím, že si u nás všichni najdou to své, co je zaujme. Chováme více než 200, ale myslím, že si u nás všichni najdou to své, co je zaujme. Chováme více než 200 kusů zvířat, u nás všichni najdou to své, co je zaujme. Chováme více než 200 kusů zvířat od hospodářských po exotické, najdou to své, co je zaujme. Chováme více než 200 kusů zvířat od hospodářských po exotické a jsme největší kové, co je zaujme. Chováme více než 200 kusů zvířat od hospodářských po exotické a jsme Chováme více než 200 kusů zvířat od hospodářských po exotické a jsme největší kontaktní zoo. Více než 200 kusů zvířat od hospodářských po exotické a jsme největší kontaktní zoopark Čech. Zvířat od hospodářských po exotické a jsme největší kontaktní zoopark Čechách. Ale není to u nás jen o zvířatech po exotické a jsme největší kontaktní zoopark Čechách. Ale není to u nás jen o zvířatech. A jsme největší kontaktní zoopark Čechách. Ale není to u nás jen o zvířatech. Zoopark Zelčín budeme největší kontaktní zoopark Čechách. Ale není to u nás jen o zvířatech. Zoopark Čechách. Ale není to u nás jen o zvířatech. Zoopark Zelčín budujeme od roku 2000. Ale není to u nás jen o zvířatech. Zoopark Zelčín budujeme od roku 2004, takže letos u nás jen o zvířatech. Zoopark Zelčín budujeme od roku 2004, takže letos slavíme 20. výročí zvířatech. Zoopark Zelčín budujeme od roku 2004, takže letos slavíme 20. výročí a každý rok Zelčín budujeme od roku 2004, takže letos

0: Floydi a jejich... Floydi a jejich... Floydi a jejich Another Brick in the Wall právě teďka... Floydi a jejich Another Brick in the Wall právě... Floydi a jejich Another Brick in the Wall právě teďka dojíždí na Rokrádiu. No a teďka už máme... Floydi a jejich Another Brick in the Wall právě teďka dojíždí na Rokrádiu. No a teďka už máme před sebou samozřejmě... Another Brick in the Wall právě teďka dojíždí na Rokrádiu. No a teďka už máme před sebou samozřejmě velice dnešní... In the Wall právě teďka dojíždí na Rokrádiu. No a teďka už máme před sebou samozřejmě velice... Teďka dojíždí na Rokrádiu. No a teďka už máme před sebou samozřejmě velice dnešní důležitý téma. Rokrádiu. No a teďka už máme před sebou samozřejmě velice dnešní důležitý téma. No a teďka už máme před sebou samozřejmě velice dnešní důležitý téma.
1: Mistrovství světa.
0: Před sebou samozřejmě velice dnešní důležitý téma.
1: Mistrovství světa v hokeji.
0: Samozřejmě velice dnešní důležitý téma.
1: Mistrovství světa v hokeji na Rokrádiu.
0: Dnešní důležitý téma.
1: Mistrovství světa v hokeji na Rokrádiu.
0: Tak důležitý téma.
1: Mistrovství světa v hokeji na Rokrádiu.
0: Tak hele, dneska nás čeká...
1: Mistrovství světa v hokeji na Rokrádiu.
0: Tak hele, dneska nás čeká Itálie. Za...
1: Mistrovství světa v hokeji na Rokrádiu.
0: Tak hele, dneska nás čeká Itálie. Zatím jsou po...
1: Světa v hokeji na Rokrádiu.
0: Tak hele, dneska nás čeká Itálie. Zatím jsou poslední na žebříčku...
1: Na Rokrádiu.
0: Tak hele, dneska nás čeká Itálie. Zatím jsou poslední... Tak hele, dneska nás čeká Itálie. Zatím jsou poslední na žebříčku, takže by to jako mělo být. Tak hele, dneska nás čeká Itálie. Zatím jsou poslední na žebříčku, takže by to jako mělo být vlastně poměrně dost. Dneska nás čeká Itálie. Zatím jsou poslední na žebříčku, takže by to jako mělo být vlastně poměrně docela. Zatím jsou poslední na žebříčku, takže by to jako mělo být vlastně poměrně docela v pohodě. Uvidíme, jak to dneska jsou.

0: slavíme 20. výročí a každý rok 2004, takže letos slavíme 20. výročí a každý rok u nás návštěvníci 4, takže letos slavíme 20. výročí a každý rok u nás návštěvníci najdou vždy něco nového. Slavíme 20. výročí a každý rok u nás návštěvníci najdou vždy něco nového. Trampolíny, hrací prvky výročí a každý rok u nás návštěvníci najdou vždy něco nového. Trampolíny, hrací prvky pro děti. Akce u nás návštěvníci najdou vždy něco nového. Trampolíny, hrací prvky pro děti. Akce pro děti, konzervy najdou vždy něco nového. Trampolíny, hrací prvky pro děti. Akce pro děti, koncerty, vždy něco nového. Trampolíny, hrací prvky pro děti. Akce pro děti, koncerty, už nového. Trampolíny, hrací prvky pro děti. Akce pro děti, koncerty, už několik let nabízíme. Trampolíny, hrací prvky pro děti. Akce pro děti, koncerty, už několik let nabízíme i splucí prvky pro děti. Akce pro děti, koncerty, už několik let nabízíme i splucí klidné Vltavy. Akce pro děti, koncerty, už několik let nabízíme i splutí klidné Vltavy, která teče okolo nás. Koncerty. Už několik let nabízíme i splutí klidné Vltavy, která teče okolo nás. Už několik let nabízíme i splutí klidné Vltavy, která teče okolo nás.
1: Je toho dost, ale skutečně
0: nabízíme i splutí klidné Vltavy, která teče okolo nás.
1: Je toho dost, ale skutečně mohou
0: klidné Vltavy, která teče okolo nás.
1: Je toho dost, ale skutečně mohou návštěvníci i do ohrad,
0: která teče okolo nás.
1: Je toho dost, ale skutečně mohou návštěvníci i do ohrad?
0: No urdo nás.
1: Je toho dost, ale skutečně mohou návštěvníci i do ohrad?
0: No určitě.
1: Je toho dost, ale skutečně mohou návštěvníci i do ohrad?
0: No určitě, to je hlavní myšlenka.
1: Ale skutečně mohou návštěvníci i do ohrad?
0: No určitě, to je hlavní myšlenka zooparku Zelčín.
1: Skutečně mohou návštěvníci i do ohrad?
0: No určitě, to je hlavní myšlenka zooparku Zelčín. Kontaktní zoopark.
1: Návštěvníci i do ohrad?
0: No určitě, to je hlavní myšlenka zooparku Zelčín. Kontaktní zoopark. Říkám
1: ohrad?
0: No určitě, to je hlavní myšlenka zooparku Zelčín. Kontaktní zoopark. Říkáme, že všechna naše zvířata, to je hlavní myšlenka zooparku Zelčín. Kontaktní zoopark. Říkáme, že všechna naše zvířata myšlenka zooparku Zelčín. Kontaktní zoopark. Říkáme, že všechna naše zvířata zooparku Zelčín. Kontaktní zoopark. Říkáme, že všechna naše zvířata v zooparku Zelčín jsou kontaktní zoopark. Říkáme, že všechna naše zvířata v zooparku Zelčín jsou kontaktní zoopark. Říkáme, že všechna naše zvířata v zooparku Zelčín jsou kontaktní. Říkáme, že všechna naše zvířata v zooparku Zelčín jsou kontaktní, ale některá jen za přítomnosti ošetřovatele. Že všechna naše zvířata v zooparku Zelčín jsou kontaktní, ale některá jen za přítomnosti ošetřovatele. Zvířata v zooparku Zelčín jsou kontaktní, ale některá jen za přítomnosti ošetřovatele. Proto nabízíme Zelčín jsou kontaktní, ale některá jen za přítomnosti ošetřovatele. Proto nabízíme i komentované prohlídky, ale některá jen za přítomnosti ošetřovatele. Proto nabízíme i komentované prohlídky, která jen za přítomnosti ošetřovatele. Proto nabízíme i komentované prohlídky, kde si třeba přítomnosti ošetřovatele. Proto nabízíme i komentované prohlídky, kde si třeba děti mohou pohladit nakrmitele. Proto nabízíme i komentované prohlídky, kde si třeba děti mohou pohladit nakrmit klokany. Proto nabízíme i komentované prohlídky, kde si třeba děti mohou pohladit nakrmit klokany nebo komentované prohlídky, kde si třeba děti mohou pohladit nakrmit klokany nebo pštrosy emu. Každopádně se děti prohlídky, kde si třeba děti mohou pohladit nakrmit klokany nebo pštrosy emu. Každopádně se děti dosyta mohou pohladit nakrmit klokany nebo pštrosy emu. Každopádně se děti dosyta mohou pomazlit nakrmit klokany nebo pštrosy emu. Každopádně se děti dosyta mohou pomazlit s ovečkami, kůzlátky a podklokany nebo pštrosy emu. Každopádně se děti dosyta mohou pomazlit s ovečkami, kůzlátky a podobnou drobotí pštrosy emu. Každopádně se děti dosyta mohou pomazlit s ovečkami, kůzlátky a podobnou. Každopádně se děti dosyta mohou pomazlit s ovečkami, kůzlátky a podobnou drobotinou. Děti dosyta mohou pomazlit s ovečkami, kůzlátky a podobnou drobotinou. A když budou chtít mít zvířátko s ovečkami, kůzlátky a podobnou drobotinou. A když budou chtít mít zvířátko jenom pro sebe, můžou mít kůzlátky a podobnou drobotinou. A když budou chtít mít zvířátko jenom pro sebe, můžou si vzít a podobnou drobotinou. A když budou chtít mít zvířátko jenom pro sebe, můžou si vzít třeba drobotinou. A když budou chtít mít zvířátko jenom pro sebe, můžou si vzít třeba kozu nebo mini prasátko na procházku. Tak budou chtít mít zvířátko jenom pro sebe, můžou si vzít třeba kozu nebo mini prasátko na zvířátko jenom pro sebe, můžou si vzít třeba kozu nebo mini prasátko na procházku.
1: Takže za zvířátko
0: sebe můžou si vzít třeba kozu nebo mini prasátko na procházku.
1: Takže za zvířátky do ohrádky?
0: Třeba kozu nebo mini prasátko na procházku.
1: Takže za zvířátky do ohrádky? Zoopark Zelčín.
0: Kozu nebo mini prasátko na procházku.
1: Takže za zvířátky do ohrádky? Zoopark Zelčín.
0: Mini prasátko na procházku.
1: Takže za zvířátky do ohrádky? Zoopark Zelčín. CZ.
0: Na procházku.
1: Takže za zvířátky do ohrádky? Zoopark Zelčín. CZ.
2: Přijeďte i.
1: Takže za zvířátky do ohrádky?

0: zoo.parkzelcin.cz. Za zvířátky do ohrádky zoo.parkzelcin.cz.
1: Přijeďte i vy.
0: Ohrádky zoo.parkzelcin.cz.
1: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká...
0: zoo.parkzelcin.cz.
1: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta...
0: zelcin.cz.
1: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta...
0: cz.
1: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od mě. Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od mě. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od mě. Přijeďte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od mělníka. Jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od mělníka. V zooparku Zelčín. Zoopark zvířátka u nás máme. Kousek od mělníka. V zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín máme. Kousek od mělníka v zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín od mělníka v zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.cz. Mělníka v zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.cz. V zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.cz. Zelčín. Zoopark Zelčín.cz.
2: V Kauflandu fandíme.
1: Zoopark Zelčín.cz.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro... V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili... V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili... Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili...
3: Kajarmark...
2: Hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili...
3: Kajarmark bramburky 150 gramů za...
2: Jako vy. Proto jsme pro vás připravili...
3: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17...
2: Proto jsme pro vás připravili...
3: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17...
2: Připravili...
3: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90. A svijanský... Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90. A svijanský más... Bramburky 150 gramů za 17,90. A svijanský más... 50 gramů za 17,90. A svijanský más... Světlý ležák... za 17,90. A svijanský más... Světlý ležák... z Kaufland Kart za 90. A svijanský más... Světlý ležák z Kaufland Kart za 13. A svijanský más, světlý ležák z Kaufland Kart za 13. Svijanský más, světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90. Až do 26. Světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90. Až do 26. května. Tak, z Kaufland Kart za 13,90. Až do 26. května. Kaufland Kart za 13,90. Až do 26. května.
2: Kaufland.
3: 13,90. Až do 26. května.
2: Kaufland.
3: 90. Až do 26. května.
2: Kaufland.
3: Až do 26. května.
2: Kaufland.
3: Do 6. května.
2: Kaufland.
4: Tohle ne...
2: Kaufland.
4: Tohle nepřesle... Tohle nepřeslechněte. Volkswagen. Tohle nepřeslechněte. Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny. Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostlechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorní. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorní Caddy e-Hybrid. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorní Caddy e-Hybrid. Se vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorní Caddy e-Hybrid s motorem o výkonu, které byste nečekali. Prostorní Caddy e-Hybrid s motorem o výkonu až 150 koní již čekali. Prostorní Caddy e-Hybrid s motorem o výkonu až 150 koní již za 750. Prostorní Caddy e-Hybrid s motorem o výkonu až 150 koní již za 700. Caddy e-Hybrid s motorem o výkonu až 150 koní již za 759 900 korun. S motorem o výkonu až 150 koní již za 759 900 korun. Výkonu až 150 koní již za 759 900 korun. A X

0: trenirkarna.cz.
1: Hej ty.
2: Bez vymění.
0: Trenirkarna.cz.
1: Hej ty.
0: Trenirkarna.cz.
1: Hej ty. Ne ty. Chceš mít.
0: Trenirkarna.cz.
1: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky boxerky.
0: Trenirkarna.cz.
1: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky boxerky ponožky a nebo
0: .cz.
1: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky boxerky ponožky. Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky boxerky ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou. Ne ty. Chceš mít trenky boxerky ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30. Ty. Chceš mít trenky boxerky ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenky boxerky ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrka ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenýrkarna se slevou 30%, není problém. Klikni na trenýrkarna.cz, napiš kód radio 30%, není problém. Klikni na trenýrkarna.cz, napiš kód, není problém. Klikni na trenýrkarna.cz, napiš kód radio a jede to. Klikni na trenýrkarna.cz, napiš kód radio a jede to. 30%.cz, napiš kód radio a jede to. 30% na všech let. Napiš kód radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš kód radio a jede to. 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš. Jede to. 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenýrkarna.
1: 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš. 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenýrkarna.cz
1: s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenýrkarna.cz.
1: Dnes objednáš a zítra máš.
0: Trenýrkarna.cz.
1: A zítra máš.
0: Trenýrkarna.cz.
3: Nejlepší výběr, nejnižší ceny.
0: Trenýrkarna.cz.
3: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou
0: benenkarna.cz.
3: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou benenápoj.cz. Nejlepší výběr, nejnižší ceny.

Ikonický ad koní již za 759 900 korun a ikonický ID bus již za 759 900 korun a ikonický ID bus již za 9900 korun a ikonický ID bus již za 959 900 korun a ikonický ID bus již za 959 900 korun a ikonický ID bus již za 959 900 korun. Ikonický ID bus již za 959 900 korun. Bus již za 959 900 korun. 959 900 korun. 59 900 korun. 1900 korun.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Pro kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Písečná bouře.
0: Vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Písečná bouře nebo meru.
0: Na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Písečná bouře
0: nebo zárukou. Profivoda.cz.
1: Písečná bouře nebo meruňkový kompot.
0: Profivoda.cz.
1: Písečná bouře nebo meruňkový kompot.
0: CZ.
1: Písečná bouře nebo meruňkový kompot. V Proficolor půjčují vzorníky domů, takže... Písečná bouře nebo meruňkový kompot. V Proficolor půjčují bouře nebo meruňkový kompot. V Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev... Nebo meruňkový kompot. V Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte. V Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte. Proficolor půjčují vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte.
2: Wow!
1: Barva mechanik... Vzorníky domů, takže se v názvech barev nestratíte.
2: Wow!
1: Barva mechanický pom... Takže se v názvech barev nestratíte.
2: Wow!
1: Barva mechanický barev nestratíte.
2: Wow!
1: Barva mechanický pomeranč?
3: Právě teď v Planeo.
1: Wow! Barva mechanický pomeranč?
3: Právě teď v Planeo.
1: Wow! Barva mechanický pomeranč?
3: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevou...
1: Barva mechanický pomeranč?
3: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až...
1: Pomeranč?
3: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Neboj, elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodej až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme 5%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15%. Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15%. Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo. Na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo. Připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
4: Rock Radio.
3: Do 15 minut od rezervace. Planeo.
4: Rock Radio.
3: Od rezervace. Planeo.

Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v 2 dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black.

0: DABu i FM nebo na Rádio Pohoda. V DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. Rock nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. Rock Radio.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se? Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Rock Radio. Rock Radio. Co se děje? Radio. Rock Radio. Co se děje? Radio. Rock Radio. Co se děje? Rock Radio. Co se děje?
1: 22.
0: Co se děje?
1: 22. a 23. května pořádají tři sestry tradiční punkrockovej open air festival v Braníku. Ten samý termín můžete vyrazit i na rybičky 48 fest do Kutné hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých Kutné hory.

0: Invalidní a seniorské vozíky Selvo. Chuchle? Najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle. Najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle. A seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle. Vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle. Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
1: Housebrand Café per favore.
0: Sisi. Podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
1: Housebrand Café per favore.
0: Sisi. Prodejna Honda Velká Chuchle.
1: Housebrand Café per favore.
2: Si, signora.
0: Housebrand. Ta chuchle.
1: Housebrand Café per favore.
2: Si, signora.
0: Housebrand. Tu.
1: Housebrand Café per favore.
2: Si, signora.
0: Housebrand. Tuhle kávu si zaslouží.
1: Café per favore.
2: Si, signora.
0: Housebrand. Tuhle kávu si zaslouží.
2: Si, signora.
0: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít.
2: Si, signora.
0: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. Crand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. Kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. CZ. Sloužíte pít. Housebrand káva. CZ.
3: 4 dny toho nejlepšího.
0: Housebrand káva. CZ.
3: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelství.
0: Housebrand káva. CZ.
3: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelství.
0: Káva. CZ.
3: 4 dny toho nejlepšího metalu a
0: CZ.
3: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Basin Fire Fest 2. 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Basin Fire Fest 2020. 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. O nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp Apokalyptika Paradise Lost. To je přátelské atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp Apokalyptika Paradise Lost. To je Napalm Death. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp Apokalyptika Paradise Lost. To je Napalm Death a dalších víc než Fire Fest 2026. Wasp Apokalyptika Paradise Lost. To je Napalm Death a dalších víc než 40 kapel 26. Wasp Apokalyptika Paradise Lost. To je Napalm Death a dalších víc než 40 kapel. Wasp Apokalyptika Paradise Lost. To je Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. Paradise Lost. To je Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. až 20. To je Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. až 20. A dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném pozičí. A nebo vydaš na Bejzin na 24. až 27. června ve spáleném pozičí. A nebo vydaš na Bejzin na otočku, je do dení 27. června ve spáleném pozičí. A nebo vydaš na Bejzin na otočku, je do dení stupenky pro 1. června ve spáleném pozičí. A nebo vydaš na Bejzin na otočku, je do dení stupenky pro jednotlivce i dvojice spáleným pozičí. A nebo vydaš na Bejzin na otočku, je do dení stupenky pro jednotlivce i dvojice prodejna. A nebo vydaš na Bejzin na otočku, je do dení stupenky pro jednotlivce i dvojice prodejna. Bejzin na otočku, je do dení stupenky pro jednotlivce i dvojice prodejna. Bejzin.cz.
4: Bejzin Firefest
3: med. Je do dení stupenky pro jednotlivce i dvojice prodejna. Bejzin.cz.
4: Bejzin Fire.
3: Pro jednotlivce i dvojice prodejna. Bejzin.cz.
4: Bejzin Firefest mediálně podporuje
3: dvojice prodejna. Bejzin.cz.
4: Bejzin Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio
3: na Bejzin.cz.
4: Bejzin Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Bejzin Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Bejzin Firefest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná. Mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika. Muzika.
1: Kolik zážitků se vejde do jednoho let? Kolik zážitků se vejde do jednoho léta z pražského letiště?

0: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět. Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací jednoho léta. I dál do světiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě. Třeba do New Yorku, Toronto. Vyberte si svou cestu New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na
1: Nové styly pro vaše léto. Právě
0: g.aero.
1: Nové styly pro vaše léto.
0: Aero.
1: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Je léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Je právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. Korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní moment. Kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte. Pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte. Momenty. Kik. Víc než si myslíte. Kik. Víc než si myslíte. Víc než si myslíte. Víc než si myslíte. Myslíte.
2: Drbis, ohrad a výběr. Hlásíme se z ovčích drbis, ohrad a výběhu zooparku Zelčín.
3: Lidi sem chodí na tráva, to je to pravé pro nás.

0: Bé. Lidi sem chodí krmit. To je to pravé pro nás. Bé. Lidi sem chodí krmit a já říkám pro nás. Bé. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi. Bé. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky. Bé. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky. Travička je. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky. Travička je fajn. A já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky. Travička je fajn. Čím víc zelený. Kam? Dejte mi tu trávu. Nejenom granulky. Travička je fajn. Čím víc zelený trávu. Nejenom granulky. Travička je fajn. Čím víc zelený trávy. Nejenom granulky. Travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů. Granulky. Travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás.
1: Ale
0: fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás.
1: Ale granulky já taky rád.
0: Zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás.
1: Ale granulky já taky ráda.
0: Tím víc úsměvů kolem nás.
1: Ale granulky já taky ráda.
0: Bé. Úsměvů kolem nás.
1: Ale granulky já taky ráda.
0: Bé.
2: Zobac.
1: Ale granulky já taky ráda.
0: Bé.
2: Zoopark Zelčí.
1: Ale granulky já taky ráda.
0: Bé.
2: Zoopark Zelčí.
1: Já taky ráda.
0: Bé.
2: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a...
0: Bé.

Prodejna Honda Velká. Prodejna Honda Velká. Prodejna Honda Velká Chuchle. Je to nejlepší. Prodejna Honda Velká Chuchle. Je to nejlepší místo. Prodejna Honda Velká Chuchle. Je to nejlepší místo pro realizaci. Prodejna Honda Velká Chuchle. Je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Prodejna Honda Velká Chuchle. Je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Honda Velká Chuchle. Je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní chuchle. Je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo si vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičku a zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzate si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní technikou Ego, která setky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní technikou Ego, která se techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní technikou Ego, která se naprosto vyrovná, objevte špičkovou akuzahradní technikou Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. Hončkovou akuzahradní technikou Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. Honda Velká zahradní technikou Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. Honda Velká Chuchle najdete i Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. Honda Velká Chuchle najdete i naprosto vyrovná motorovým strojům. Honda Velká Chuchle najdete i invalidní a sná motorovým strojům. Honda Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky strojům. Honda Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se po Honda Velká Chuchle najdete i invalidní.

0: zprávy.
1: Hezké odpoledne, jsou tu zprávy a s nimi Kristýna Ševčíková. Škoda na úrodě. Škoda na úrodě ovoce kvůli mrazům bude podle odhadů ovocnářů asi 1 miliardu korun. Úroda bude oproti pětiletému průměru přibližně o 50% nižší. Ministr zemědělství Martin Šebestián požádal Evropskou komisi o pomoc pro tuzemské pěstitele. Kapacity letních táborů se plní. Největší zájem je o ty všeobecné s pobytem v přírodě. Oblíbené jsou ale i ty se zaměřením, jak popisuje analytička České rady dětí a mládeže Nela Andresová.
2: Například tábory turistické, vodácké, cyklistické, ale i třeba vědecko-technické. Tábory nejčastěji jezdí děti ve věku 5 až 14 nebo i umělecké. Tábory nejčastěji jezdí děti ve věku 5 až 14 let a těch bývá na jednom táboře kolem 29.
1: Průměrná cena letního tábora se pohybuje v rozmezí 3000 až 4000 korun. Brno tábora se pohybuje v rozmezí 3000 až 4000 korun. Brno hostí od zítřka do pondělka sjezd sudeckých Němců.

0: sjezdců 1000 korun. Brno hostí od zítřka do pondělka sjezd sudeckých Němců 1000 korun. Brno hostí od zítřka do pondělka sjezd sudeckých Němců. Brno hostí od zítřka do pondělka sjezd sudeckých Němců. V Česku hostí od zítřka do pondělka sjezd sudeckých Němců. V Česku se koná poprvé. Přijedou také němečtí pondělka sjezd sudeckých Němců. V Česku se koná poprvé. Přijedou také němečtí sudeckých Němců. V Česku se koná poprvé. Přijedou také němečtí a rakouští politici Němců. V Česku se koná poprvé. Přijedou také němečtí a rakouští politici. V Česku se koná poprvé, přijedou také němečtí a rakouští politici. V Senátu koná poprvé, přijedou také němečtí a rakouští politici. V Senátu byli dnes, přijedou také němečtí a rakouští politici. V Senátu byli dnes už po 24. vyhlášení rekordy němečtí a rakouští politici. V Senátu byli dnes už po 24. vyhlášení rekord rakouští politici. V Senátu byli dnes už po 24. vyhlášení rekordmani roku. Senátu byly dnes už po 24. vyhlášení rekordmani roku. Pokusů o zápis do České knihy byly dnes už po 24. vyhlášení rekordmani roku. Pokusů o zápis do České knihy rekordů byly po 24. vyhlášení rekordmani roku. Pokusů o zápis do České knihy 20. vyhlášení rekordmani roku. Pokusů o zápis do České knihy rekordů bylo v loňském roce kolem 2 vyhlášení rekordmani roku. Pokusů o zápis do České knihy rekordů bylo v loňském roce kolem 200 roku. Pokusů o zápis do České knihy rekordů bylo v loňském roce kolem 200. Kdo si letos ocenění pokusů o zápis do České knihy rekordů bylo v loňském roce kolem 200. Kdo si letos ocenění do České knihy rekordů bylo v loňském roce kolem 200. Kdo si letos ocenění odnesl bylo v loňském roce kolem 200. Kdo si letos ocenění odnesl ví naše reportérka v roce kolem 200. Kdo si letos ocenění odnesl ví naše reportérka Sára Voldánová 200. Kdo si letos ocenění odnesl ví naše reportérka Sára Voldánová.
1: Hezký den, i když
0: kdo si letos ocenění odnesl ví naše reportérka Sára Voldánová.
1: Hezký den, i když dnes
0: ocenění odnesl ví naše reportérka Sára Voldánová.
1: Hezký den, i když dnes by byl možná příhodnější pozdraceňuje. Z více než 200 nových zápisů do České knihy rekordů vybírala porota ty nejvýjimečnější. Do rekordmanské síně slávy do České knihy rekordů vybírala porota ty nejvýjimečnější. Do rekordmanské síně slávy se letos rekordů vybírala porota ty nejvýjimečnější. Do rekordmanské síně slávy se letos do rekordů vybírala porota ty nejvýjimečnější. Do rekordmanské síně slávy se letos dostal ty nejvýjimečnější. Do rekordmanské síně slávy se letos dostal popularizátor vědy Jiří Grygar ty nejvýjimečnější. Do rekordmanské síně slávy se letos dostal popularizátor vědy Jiří Grygar za nejdelší. Do rekordmanské síně slávy se letos dostal popularizátor vědy Jiří Grygar za nejdelší zveřejňování ke síně slávy se letos dostal popularizátor vědy Jiří Grygar za nejdelší zveřejňování nových poznatků a se letos dostal popularizátor vědy Jiří Grygar za nejdelší zveřejňování nových poznatků a stal popularizátor vědy Jiří Grygar za nejdelší zveřejňování nových poznatků a vědy Jiří Grygar za nejdelší zveřejňování nových poznatků v astronomii. Oceněno bylo ale třeba také kladrubské za nejdelší zveřejňování nových poznatků v astronomii. Z Valštejnské zahrady v Praze Sára Voldán spřeží nebo nejdelší piknikový stůl. Z Valštejnské zahrady v Praze Sára Voldánová nebo nejdelší piknikový stůl. Z Valštejnské zahrady v Praze Sára Voldánová. Z Valštejnské zahrady v Praze Sára Voldánová.
0: A tím zprávy končí.
1: Rokul. Z Valštejnské zahrady v Praze Sára Voldánová.
0: A tím zprávy končí.
2: Rok rádi.
1: Valštejnské zahrady v Praze Sára Voldánová.
0: A tím zprávy končí.
2: Rok rádi.
1: V Praze Sára Voldánová.
0: A tím zprávy končí.
2: Rok rádio. Počasí.
1: Tak Voldánová.
0: A tím zprávy končí.
2: Rok rádio. Počasí.
0: A tím zprávy končí.
2: Rok rádio. Počasí.
3: Tak dneska to počasí vypadá tak nějak
0: končí.
2: Rok rádio. Počasí.
3: Tak dneska to počasí vypadá
2: Rok rádio. Počasí.
3: Tak dneska to počasí vypadá tak nějak všelijak. Momentálně zataženo po celé
2: počasí.
3: Tak dneska to počasí vypadá tak nějak všelijak. Momentálně zataženo po celé České republice. Tak dneska to počasí vypadá tak nějak všelijak. Momentálně zataženo po celé

0: Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Park Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Od Prahy a hodně blízko u zvířat. Hodně blízko u zvířat. Blízko u zvířat.
1: Ardon. Ardon, prémiové pracovní a... Ardon, prémiové pracovní... Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy a... Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je... Ardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy a obdon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný nové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardoděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardoděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardoděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz. Montérky. www.ardon.cz. www.ardon.cz. Ardon.cz. www.ardon.cz.

0: České republice. Tak dneska to počasí vypadá tak nějak všelijak. Momentálně zataženo po celé České republice a s přeháňkami Každopádně zítra bude pro Čechách a taky ve střední Moravě, ale opět zase jenom ojediněle.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si může. Rok na psání startuje v 18 hodin. Rok Rádio. Doprava.

0: Pojďme se ještě... Rock Radio. Doprava. Pojďme se ještě podívat, jaká je situace na silnicích. Rock Radio. Doprava. Pojďme se ještě podívat, jaká je situace na silnicích v ulici Truhlářsk. Rock Radio. Doprava. Pojďme se ještě podívat, jaká je situace na silnicích. Radio. Doprava. Pojďme se ještě podívat, jaká je situace na silnicích v ulici Truhlářská v Praze se srazily. Doprava. Pojďme se ještě podívat, jaká je situace na silnicích v ulici Truhlářská v Praze se srazily dva osobáky. Pojďme se ještě podívat, jaká je situace na silnicích v ulici Truhlářská v Praze se srazily dva osobáky. Tam si dejte bacha. Na silnicích v ulici Truhlářská v Praze se srazily dva osobáky. Tam si dejte bacha na kolonu. V ulici Truhlářská v Praze se srazily dva osobáky. Tam si dejte bacha na kolonu. Taky v Praze se srazily dva osobáky. Tam si dejte bacha na kolonu. Taky se zdržíte rozhodně na silnici 14 se srazily dva osobáky. Tam si dejte bacha na kolonu. Taky se zdržíte rozhodně na silnici 14 osobáky, tam si dejte bacha na kolonu. Taky se zdržíte rozhodně na silnici 14 u Záměl, tam si dejte bacha na kolonu. Taky se zdržíte rozhodně na silnici 14 u Záměl, tam jsou sobě 3 auta kolonu. Taky se zdržíte rozhodně na silnici 14 u Záměl, tam jsou sobě 3 auta a dokonce se zdržíte rozhodně na silnici 14 u Záměl, tam jsou sobě 3 auta a dokonce je tam i jeden úsek té silnice. Rozhodně na silnici 14 u Záměl, tam jsou sobě 3 auta a dokonce je tam i jeden úsek 14 u Záměl, tam jsou sobě 3 auta a dokonce je tam i jeden úsek té silnice úplně uzavřel. Tam jsou sobě 3 auta a dokonce je tam i jeden úsek té silnice úplně uzavřel. Sobě 3 auta a dokonce je tam i jeden úsek té silnice úplně uzavřený. V Českých Budějovicích počít a dokonce je tam i jeden úsek té silnice úplně uzavřený. V Českých Budějovicích je tam i jeden úsek té silnice úplně uzavřený. V Českých Budějovicích počítejte se zdržením asi jeden úsek té silnice úplně uzavřený. V Českých Budějovicích počítejte se zdržením asi 10 silnice úplně uzavřený. V Českých Budějovicích počítejte se zdržením asi 10 minut v ulici Nádražní uzavřený. V Českých Budějovicích počítejte se zdržením asi 10 minut v ulici Nádražní, tam jsou sobě taky 3 auta. V Českých Budějovicích počítejte se zdržením asi 10 minut v ulici Nádražní, tam jsou sobě taky 3 auta. V Budějovicích počítejte se zdržením asi 10 minut v ulici Nádražní, tam jsou sobě taky 3 auta. No a nakonec ještě na silnici se zdržením asi 10 minut v ulici Nádražní, tam jsou sobě taky 3 auta. No a nakonec ještě na silnici 42 10 minut v ulici Nádražní, tam jsou sobě taky 3 auta. No a nakonec ještě na silnici 402 v Kněžicích Dražní, tam jsou sobě taky 3 auta. No a nakonec ještě na silnici 402, tam jsou sobě taky 3 auta. No a nakonec ještě na silnici 402 3 auta. No a nakonec ještě na silnici 402 v Kněžici u Jihlavy. No a nakonec ještě na silnici 402 v Kněžici u Jihlavy, tak tam ještě na silnici 402 v Kněžici u Jihlavy, tak tam jsou sobě 2 osobáky. Tam můžete počítat 402 v Kněžici u Jihlavy, tak tam jsou sobě 2 osobáky. Tam můžete počítat z malý 2 v Kněžici u Jihlavy, tak tam jsou sobě 2 osobáky. Tam můžete počítat z malým u Jihlavy, tak tam jsou sobě 2 osobáky. Tam můžete počítat s malým držením, ale není strašného.
1: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u Pražskýte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u Pražského letiště. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u Pražského letiště. Bez čekání. Toyota Louman. Nový servis u Pražského letiště. Bez čekání. Nový servis u Pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc u Pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.louman.cz. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.louman. Zjistěte víc na letiště.toyota.louman.cz. Na letiště.toyota.louman.cz. toyota.louman.cz toyota.louman.cz rockradio.cz rockradio.cz rockradio rockový rockradio rockový odpoledne. Rádio, rokový odpoledne. Rock Radio, rokový odpoledne.
0: 16 hodin a 4 minuty k tomu.
1: Rock Radio, rokový odpoledne.
0: 16 hodin a 4 minuty k tomu a rokový odpoledne. Rock Radio.

0: Rokový odpoledne.
1: 16 hodin a 4 minuty k tomu a
0: Rokový odpoledne.
1: 16 hodin a 4 minuty k tomu a Rokový odpoledne.
0: Odpoledne.
1: 16 hodin a 4 minuty k tomu a Rokový odpoledne právě najíždí do 16 hodin a 4 minuty k tomu a Rokový odpoledne právě najíždí do svojí druhý 16 hodin a 4 minuty k tomu a Rokový odpoledne právě najíždí do svojí druhý hodinky. Nebudu to moc dlouho zdržovat, k tomu a Rokový odpoledne právě najíždí do svojí druhý hodinky. Nebudu to moc dlouho zdržovat, akorát jenom mám si připomenout odpoledne právě najíždí do svojí druhý hodinky. Nebudu to moc dlouho zdržovat, akorát jenom mám si připomenout, ať mi jíždí do svojí druhý hodinky. Nebudu to moc dlouho zdržovat, akorát jenom mám si připomenout, ať druhý hodinky. Nebudu to moc dlouho zdržovat, akorát jenom mám si připomenout, ať mi píšete o lístky, dneska rozdávám dva. Nebudu to moc dlouho zdržovat, akorát jenom mám si připomenout, ať mi píšete o lístky, dneska rozdávám dva. Dlouho zdržovat, akorát jenom mám si připomenout, ať mi píšete o lístky, dneska rozdávám dva. Dva na mega koncert. Jenom mám si připomenout, ať mi píšete o lístky, dneska rozdávám dva. Dva na mega koncert Rybiček 48, který je v Kutné Hoře v sobotu 23.5. Takže rozhodně, hele, bude tam Jaroslav Uhlíř, Kamil Střeba v Kutné Hoře v sobotu 23.5. Takže rozhodně, hele, bude tam Jaroslav Uhlíř, Kamil Střávka, byt číslo 43.5. Takže rozhodně, hele, bude tam Jaroslav Uhlíř, Kamil Střávka, byt číslo 4.5. Takže rozhodně, hele, bude tam Jaroslav Uhlíř, Kamil Střávka, byt číslo 4. Prostě pište na Facebook, vy co, že rozhodně, hele, bude tam Jaroslav Uhlíř, Kamil Střávka, byt číslo 4. Prostě pište na Facebook, vy Jaroslav Uhlíř, Kamil Střávka, byt číslo 4. Prostě pište na Facebook, vy co chcete tady ty dva lístky. Uhlíř, Kamil Střávka, byt číslo 4. Prostě pište na Facebook, vy co chcete tady ty dva lístky a já tady v té hodince byt číslo 4. Prostě pište na Facebook, vy co chcete tady ty dva lístky a já tady v té hodince vyberu jedno. Prostě pište na Facebook, vy co chcete tady ty dva lístky a já tady v té hodince vyberu jedno z vás, který ode mě dostane. Pište na Facebook, vy co chcete tady ty dva lístky a já tady v té hodince vyberu jedno z vás, který ode mě dostane. Teďka už vy co chcete tady ty dva lístky a já tady v té hodince vyberu jedno z vás, který ode mě dostane. Teďka už se ale lístky a já tady v té hodince vyberu jedno z vás, který ode mě dostane. Teďka už se ale pojďme podívat. Já tady v té hodince vyberu jedno z vás, který ode mě dostane. Teďka už se ale pojďme podívat nebo poslechnout rovnou další muziku. Vyberu jedno z vás, který ode mě dostane. Teďka už se ale pojďme podívat nebo poslechnout rovnou další muziku. Nebude mě dostane. Teďka už se ale pojďme podívat nebo poslechnout rovnou další muziku. Derek and the Dominoes dostane. Teďka už se ale pojďme podívat nebo poslechnout rovnou další muziku. Derek and the Dominoes Disturbed. Ale pojďme podívat nebo poslechnout rovnou další muziku. Derek and the Dominoes Disturbed. Rybičky nebo poslechnout rovnou další muziku. Derek and the Dominoes Disturbed. Rybičky 48 právě rovnou další muziku. Derek and the Dominoes Disturbed. Rybičky 48 právě s jejich nebeskou pranou muzikou. Derek and the Dominoes Disturbed. Rybičky 48 právě s jejich nebeskou pranou. Derek and the Dominoes Disturbed. Rybičky 48 právě s jejich nebeskou pranou. Panou. Disturbed. Rybičky 48 právě s jejich nebeskou pranou. Panou. Ale teďka si Rybičky 48 právě s jejich nebeskou pranou. Panou. Ale teďka si dáme Ozzy Osbourne a Sia. 48 právě s jejich nebeskou pranou. Panou. Ale teďka si dáme Ozzy Osbourne a Sia. Nebeskou pranou, panou, ale teďka si dáme Ozzy Osbourne a See You in the Other Side. Pranou, panou, ale teďka si dáme Ozzy Osbourne a See You in the Other Side. See you on, panou, ale teďka si dáme Ozzy Osbourne a See You in the Other Side. See you on, ale teďka si dáme Ozzy Osbourne a See You in the Other Side. See you on, the other side, vidíte? Dáme Ozzy Osbourne a See You in the Other Side. See you on, the other side, vidíte? V angličtině a See You in the Other Side. See you on, the other side, vidíte, ta angličtina. In the other side, see you on the other side, vidíte, ta angličtina. To bych měl zlepšit, pojďme poslouchat. Die, see you on the other side, vidíte, ta angličtina. To bych měl zlepšit, pojďme poslouchat. The other side, vidíte, ta angličtina. To bych měl zlepšit, pojďme poslouchat. Vidíte, ta angličtina. To bych měl zlepšit, pojďme poslouchat. Voices. To bych měl zlepšit, pojďme poslouchat. Zlepšit, pojďme poslouchat. Voices. Poslouchat.

0: Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy. Adio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne, jsou tu zprávy.
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne, jsou tu zprávy a s nimi Kristýna.

až jednou zaklepou. Až jednou zaklepou. Až jednou zaklepou. Až jednou zaklepou. Na nebe. Až jednou zaklepou. Na nebeskou bránu. Zaklepou. Na nebeskou bránu. Na nebeskou bránu. Na nebeskou bránu.

Rock Radio.

0: Mě mrkněte, abyste od podcastů na našich stránkách rokovýradio.cz. Takže na to klidně mrkněte, abyste o nic samozřejmě na našich stránkách rokovýradio.cz. Takže na to klidně mrkněte, abyste o nic samozřejmě nepřišli rokovýradio.cz. Takže na to klidně mrkněte, abyste o nic samozřejmě nepřádio.cz. Takže na to klidně mrkněte, abyste o nic samozřejmě nepřišli. Je tam už těch CZ. Takže na to klidně mrkněte, abyste o nic samozřejmě nepřišli. Je tam už těch dílů asi tak 130, takže na to klidně mrkněte, abyste o nic samozřejmě nepřišli. Je tam už těch dílů asi tak 130, takže jestli si třeba zrovna, abyste o nic samozřejmě nepřišli. Je tam už těch dílů asi tak 130, takže jestli samozřejmě nepřišli. Je tam už těch dílů asi tak 130, takže jestli si třeba zrovna chcete dát nějakou buď dřívejší, je tam už těch dílů asi tak 130, takže jestli si třeba zrovna chcete dát nějakou buď dřívější v oběd, je tam už těch dílů asi tak 130, takže jestli si třeba zrovna chcete dát nějakou buď dřívější v oběd, nebo nějakou asi tak 130, takže jestli si třeba zrovna chcete dát nějakou buď dřívější v oběd, nebo nějakou odpolední svačinku, takže jestli si třeba zrovna chcete dát nějakou buď dřívější v oběd, nebo nějakou odpolední svačinku, tak si myslím, že to je ideál. Třeba zrovna chcete dát nějakou buď dřívější v oběd, nebo nějakou odpolední svačinku, tak si myslím, že to je ideální, protože dát nějakou buď dřívější v oběd, nebo nějakou odpolední svačinku, tak si myslím, že to je ideální. Buď dřívější v oběd, nebo nějakou odpolední svačinku, tak si myslím, že to je ideální. V oběd, nebo nějakou odpolední svačinku, tak si myslím, že to je ideální, protože tohle to je takové jako odpolední svačinku, tak si myslím, že to je ideální, protože tohle to je takové taková 20 minutovčinku, tak si myslím, že to je ideální, protože tohle to je takové taková 20 minutovčička přesně na jídlo. Tak si myslím, že to je ideální, protože tohle to je takové taková 20 minutovčička ideální, protože tohle to je takové taková 20 minutovčička přesně na jídlo. Jinak se tohle to je takové taková 20 minutovčička přesně na jídlo. Jinak samozřejmě tohle to je takové taková 20 minutovčička přesně na jídlo. Jinak samozřejmě doufám, že už taky koukáte 20 minutovčička přesně na jídlo. Jinak samozřejmě doufám, že už taky koukáte na ČT Sport tovčička přesně na jídlo. Jinak samozřejmě doufám, že už taky koukáte na ČT Sport, protože přesně na jídlo. Jinak samozřejmě doufám, že už taky koukáte na ČT Sport, protože právě jsme odstartovali národ. Jinak samozřejmě doufám, že už taky koukáte na ČT Sport, protože právě jsme odstartovali národňáky na ledě. Samozřejmě doufám, že už taky koukáte na ČT Sport, protože právě jsme odstartovali národňáky na ledě. Doufám, že už taky koukáte na ČT Sport, protože právě jsme odstartovali národňáky na ledě. Tak pojďme fandit ať do s těma ČT Sport, protože právě jsme odstartovali národňáky na ledě. Tak pojďme fandit ať do Sport, protože právě jsme odstartovali národňáky na ledě. Tak pojďme fandit ať do s těma Italama dopadne dobře. Já na to právě jsme odstartovali národňáky na ledě. Tak pojďme fandit ať do s těma Italama dopadne dobře. Já na to pustím zase nějakou další pořád národňáky na ledě. Tak pojďme fandit ať do s těma Italama dopadne dobře. Já na to pustím zase nějakou další pořádnou muziku co děje, tak pojďme fandit ať do s těma Italama dopadne dobře. Já na to pustím zase nějakou další pořádnou muziku, co vy na to Evanescence, fandit ať do s těma Italama dopadne dobře. Já na to pustím zase nějakou další pořádnou muziku, co vy na to Evanescence, Sabaton a taky Van dopadne dobře. Já na to pustím zase nějakou další pořádnou muziku, co vy na to Evanescence, Sabaton dobře. Já na to pustím zase nějakou další pořádnou muziku, co vy na to Evanescence, Sabaton a taky pustím zase nějakou další pořádnou muziku, co vy na to Evanescence, Sabaton a taky Vanastovky a další pořádnou muziku, co vy na to Evanescence, Sabaton a taky Vanastovky a muziku, co vy na to Evanescence, Sabaton a taky Vanastovky a jejich lži, sex a Evanescence, Sabaton a taky Vanastovky a jejich lži, sex a prachy. Sabaton a taky Vanastovky a jejich lži, sex a prachy. Vanastovky a jejich lži, sex a prachy. Jejich lži, sex a prachy. Sex a prachy. A prachy.
1: Když vy... Když vyrábíte z vlastního... Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusí... Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte. Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimil. Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimil z farmy vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimil z farmy rodiny Němcovy je poctivý.

0: Probiotická. Nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z vysnanic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj. Z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme z respektem je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě to nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz francimelských kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápor. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farma... Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. .cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František. To je boží nápoj. Váš farmář František.
1: Když uvidíte neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko. Levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko. Nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. Plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů. Mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4. Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4. Kilo za 6. Litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4. Kilo za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4. Kilo za 69,90. A kuře bez drobů a 2/4. Kilo za 69,90. A kuře bez drobů a 2/4. Kilo za 69,90. Bez drobů a 2/4. Kilo za 69,90. A 2/4. Kilo za 69,90. Albert. Kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13 za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13,9,90. Albert. Dle srovnání k 13.5. Albert. Dle srovnání k 13.5.
2: Český Goodwill.
1: Albert. Dle srovnání k 13.5.
2: Český Goodwill znovu.
1: Dle srovnání k 13.5.
2: Český Goodwill znovu.
1: Srovnání k 13.5.
2: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje.
1: 13.5.
2: Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české. Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy. Český Goodwill znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy. Znovu hledá a oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte tak? Oceňuje české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou? České podnikatele a firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čeká? A firmy, kterých si lidé váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Kterých si lidé váží? Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte váží. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Znáte takovou firmu? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo? Tak na co čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo? Čekáte? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo? Nominujte ji na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prest na firmového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát

0: třeba prestižní studiu nového Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studiu Oscara. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium. Je to zadarmo a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBO a navíc můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český můžete vyhrát třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill, třeba prestižní studium MBA. Český Goodwill, ocenění prestižní studium MBA. Český Goodwill, ocenění pro firmy, kterých si lidé MBA. Český Goodwill, ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. Český Goodwill, ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. Český Goodwill, ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz, ocenění pro firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz, firmy, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz, kterých si lidé váží. www.českygoodwill.cz, váží. www.českygoodwill.cz.
1: Přijďte si užít
0: www.českygoodwill.cz.
1: Přijďte si
0: www.českygoodwill.cz.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do
0: aquapark.cz.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do aquapark. Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
2: U nás slunce.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
2: U nás slunce svítí každý den.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
2: U nás slunce svítí.
1: Rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
2: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů, vzduch.
1: Aquapalace Praha.
2: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
1: Praha.
2: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. Každý den voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu.
2: Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu.
2: 30 stupňů, vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu v skluzavkách.
2: Vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu v skluzavkách v mořském vlnu.
2: Ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu v skluzavkách. Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu v skluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátskou na nejdelším tobogánu v skluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
2: Aquapal
1: tobogánu v skluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
2: Aquapal
1: tobogánu v skluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
2: Aquapalace Praha.
1: V mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
2: Aquapalace Praha.
1: V mořském vlnobití nebo na pirátské

Derek. Derek and the Dominoes. Derek and the Dominoes a právě teďka dojeli na Rock Rádiu. 16 hodin a 20 minut k tomu. No a jestli jste dneska poslouchali rádio, dojeli na Rock Rádiu. 16 hodin a 20 minut k tomu. No a jestli jste dneska poslouchali Rock Rádiu. 16 hodin a 20 minut k tomu. No a jestli jste dneska poslouchali rádio už od 9, tak asi víte o tom, že 16 hodin a 20 minut k tomu. No a jestli jste dneska poslouchali rádio už od 9, tak asi víte o tom, že Kamil si tady dnes k tomu. No a jestli jste dneska poslouchali rádio už od 9, tak asi víte o tom, že Kamil. No a jestli jste dneska poslouchali rádio už od 9, tak asi víte o tom, že Kamil si tady dneska poslouchali rádio už od 9, tak asi víte o tom, že Kamil si tady dneska měl už od 9, tak asi víte o tom, že Kamil si tady dneska měl si tady dneska povídal s Mardim. Víte o tom, že Kamil si tady dneska měl si tady dneska povídal s Mardim z vypsaný fixy. Kamil si tady dneska měl si tady dneska povídal s Mardim z vypsaný fixy. Měl ho jako svého hvězdného hosta dneska měl si tady dneska povídal s Mardim z vypsaný fixy. Měl ho jako svého tady dneska povídal s Mardim z vypsaný fixy. Měl ho jako svého hvězdného hosta středečního, no a vy povídal s Mardim z vypsaný fixy, mělo jako svého hvězdného hosta středečního, no a vy co s Mardim z vypsaný fixy, mělo jako svého hvězdného hosta středečního, no a vy co jste to nestihli, tak se nemusí, mělo jako svého hvězdného hosta středečního, no a vy co jste to nestihli, tak se nemusíte jako svého hvězdného hosta středečního, no a vy co jste to nestihli, tak se nemusíte samozřejmě z toho věšet žádného hosta středečního, no a vy co jste to nestihli, tak se nemusíte samozřejmě z toho věšet žádnou hlavu. Přes středečního. No a vy, co jste to nestihli, tak se nemusíte samozřejmě z toho věšet žádnou hlavu. Přes. No a vy, co jste to nestihli, tak se nemusíte samozřejmě z toho věšet žádnou hlavu. Přes se i tak na ten rozhovor můžete podívat. Nestihli, tak se nemusíte samozřejmě z toho věšet žádnou hlavu. Přes se i tak na ten rozhovor můžete podívat na našich. Musíte samozřejmě z toho věšet žádnou hlavu. Přes se i tak na ten rozhovor můžete podívat na našich v sekci našich podcastů, na našich stránkách rockoviradio.cz. Takže na to

0: pohode. Doktor Max. Začalo to lakem níků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max. Začalo to lakem na parketu. Prosti. Pustte k vodě. Doktor Max. Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý... Pustte k vodě. Doktor Max. Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokoj... Doktor Max. Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíč... Doktor Max. Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíč... Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. S Profikolor natřete tkem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. S Profikolor natřete celý a najednou maluju celý dětský pokojíček. S Profikolor natřete celý dům, celý dětský pokojíček. S Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu. Profikolor. Fasádo. Pokojíček. S Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu. Profikolor. S Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu. Profikolor. Fasádo. Vrátím se. Natřete celý dům, byt i zahradu. Profikolor. Fasádo. Vrátím se se vzorníkem. Dům, byt i zahradu. Profikolor. Fasádo. Vrátím se se vzorníkem.
1: Zahradu.
0: Profikolor. Fasádo. Vrátím se se vzorníkem.
1: Zahrádkář se raduje. Zahrádce.
0: Fasádo. Vrátím se se vzorníkem.
1: Zahrádkář se raduje. Zahrádce se věnuje.
0: Fasádo. Vrátím se se vzorníkem.
1: Zahrádkář se raduje. Zahrádce se věnuje.
0: Vrátím se se vzorníkem.
1: Zahrádkář se raduje. Zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co...
0: Se vzorníkem.
1: Zahrádkář se raduje. Zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co... Zahrádkář se raduje. Zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido pomlkář se raduje. Zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido pomlkář se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido pomlčka e-shop.cz.
2: Ať už te...
1: věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido pomlčka e-shop.cz. Zafido kupuje všechno, co potřebuje. Zafido pomlčka e-shop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík.
1: Všechno, co potřebuje. Zafido pomlčka e-shop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyber.
1: Zafido pomlčka e-shop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
3: S novinkou Natura
1: a e-shop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
3: S novin... Z.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
3: S novinkou Natura Presto se snadno a
2: hobík nebo profík, u nás si vyberete.
3: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimák,
2: u nás si vyberete.
3: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimák,
2: si vyberete.
3: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto. A přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto. Zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto. Zbavíte na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido@e-shop.cz.
3: Zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido@e-shop.cz.
3: Úrodu zachrání Presto.
1: Zafido@e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Zachrání Presto.
1: Zafido@e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Ceny rosto.
1: Zafido@e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Ceny rosto.
1: Zafido@e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Ceny rostou, digitální čísla
1: CZ, partner pro vaši zahradu.
3: Ceny rostou, digitální čísla mizí,
4: ale zlato
1: pro vaši zahradu.
3: Ceny rostou, digitální čísla mizí,
4: ale zlato.
3: Ceny rostou, digitální čísla mizí,
4: ale zlato.
3: Ceny rostou, digitální čísla mizí,
4: ale zlato.
3: To tu bude vždycky.
4: Rostou, digitální čísla mizí,
3: ale zlato.
4: To tu bude vždycky.
3: A u portál.cz
4: čísla mizí,
3: ale zlato,
4: to tu bude vždycky.
3: A u portál
4: mizí,
3: ale zlato,
4: to tu bude vždycky.
3: A u portál.cz.
4: Ale zlato,
3: to tu bude vždycky.
4: A u portál.cz.
3: Vsaďte,
4: to tu bude vždycky.
3: A u portál.cz.
4: Vsaďte
3: na vždycky.
4: A u portál.cz.
3: Vsaďte na hodnoty, které vydrží.
4: A u portál.cz.
3: Vsaďte na hodnoty, které vydrží
4: portál.cz.
3: Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace.
4: Zlaté mince a...
3: Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace.
4: Zlaté mince...
3: Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace.
4: Zlaté mince a cihličky.
3: Jistota ve
4: hodnoty, které vydrží po generace.
3: Zlaté mince a cihličky.
4: Jistota ve vašich rukou.
3: A udrží po generace.
4: Zlaté...

0: mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato. Portál jako té mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato. Porčky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. AU portál ve vašich rukou. AU jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ. AU jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ. AU jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ. Portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ. Brána k bezpečí. AU portál CZ.
1: Topcentrum CZ.
0: AU portál CZ.
1: Topcentrum CZ.
0: Dál CZ.
1: Topcentrum CZ. Dodavatel pro Topcentrum CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Topcentrum CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Centrum CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Hotel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Hotry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Hondy a nově i Husqvarny. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Hondy a nově i Husqvarny. Se špičkovou zahradní techniku od Milwaukee. Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna zahradní techniku od Milwaukee. Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připravení. Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buď Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích veni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, par nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně mením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee. Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee. Heavy Duty v Praze, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete tak Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www. Akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
2: Jak to má motor a kola dřív?
3: www.topcentrum.cz.
2: Jak to má motor a kola?
3: www.topcentrum.cz.
2: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy.
3: www.topcentrum.cz.
2: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě před... Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrok kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrok... Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu, Marcel Herbold. Je všude tam, kde... Dobře ví naše kukačka ve světě motosportu, Marcel Herbold. Je všude tam, kukačka ve světě motosportu, Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní motosportu, Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlostou, Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlostou pádo extrému. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlostou pádo extrému. Všude tam, kde to voní benzínem,

0: řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte Voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte Motokeci, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte Motokeci Marcela a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte Motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na rok stoupá do extrému. Poslouchejte Motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Poslouchejte Motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Poslouchejte Motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Keci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
1: Řídíš rád kam?
0: Pondělí do pátku na Rock Rádiu.
1: Řídíš rád kamion nebo dodávku
0: na Rock Rádiu.
1: Řídíš rád kamion?
0: Rádiu.
1: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to... Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řídí kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit. Je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariér. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra. Která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra. Řidičů váží. Spedit.cz/kariéra. Spedit.cz/kariéra. Rock.cz/kariéra.
2: Rock Radio.
1: Kariéra.

0: den. Více na aquapalas.cz. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz. Na celý den. Více na aquapalas.cz.
1: Let.
0: Na aquapalas.cz. CZ.
1: Léto. Doktor Max. Léto. Léto. Doktor Max má vše. Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárně. Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě. Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálí. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit. Letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starost. V lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Líte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Poradit u odborníků a starosti. Pustte k

DABu i FM nebo na Pohoda. V DABu i FM nebo na Rádi. V DABu i FM nebo na Rádia.cz. V DABu i FM nebo na Rádia.cz. V DABu i FM nebo na Rádia.cz. I FM nebo na Rádia.cz. Rock Radio nebo na Rádia.cz. Rock Radio. Rádia.cz. Rock Radio. .cz.

0: My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, alkohol, horký žeslík. Ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, alkohol, horký žeslížen. Moderátoři Rock Rádia, alkohol, horký žeslížen. Dimitri Rock Rádia, alkohol, horký žeslížen. Dimitri Trautenberg, alkohol, horký žeslížen. Dimitri Trautenberg a alkohol, horký žeslížen. Dimitri Trautenberg a traktor, který letos nikde jinde nežeslíže. Dimitri Trautenberg a traktor, který letos nikde jinde. Dimitri Trautenberg a traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. Trautenberg a traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. A traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. 23. května, traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. 23. května v Českých Budějovicích nikde jinde neuvidíte. 23. května v Českých Budějovicích neuvidíte. 23. května v Českých Budějovicích. Lístky 23. května v Českých Budějovicích. Lístky máme. Laďte nás 23. května v Českých Budějovicích. Lístky máme. Laďte nás v F Českých Budějovicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte na Budějovicích. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě. Lístky máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě. A třeba máme. Laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě. A laďte nás v FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě. A třeba je věnujeme právě vám. FM i DABu. Sledujte naše sociální sítě. A třeba je věnujeme právě vám. Sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. Sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám. A třeba je věnujeme právě vám. Třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu
0: věnujeme právě vám.
1: Partnerem
0: vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Partnerem festivalu je společnost... Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Valu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na www. Nedopalky nejen na festivalu patří do koše. Více na www. Jen na festivalu patří do koše. Více na www. Nevajgluj.cz. Patří do koše. Více na www. Nevajgluj.cz. Koše. Více na www. Nevajgluj.cz. Více na www. Nevajgluj.cz. www.nevajgluj.cz. Nevajgluj.cz. CZ.

Rockin'. Chris Marin. Rockin'. Marin. Rockin'. Máte málo roku ve svým... Rockin'. Máte málo roku ve svým městě. Rockin'. Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Rockin'. Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rády. Máte málo roku ve svým městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia Alk ve svým městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia Alkehol Horký ž...

0: Evanescence a jejich My Immortal. Evanescence a jejich Evanescence a jejich My Immortal. Evanescence a jejich My Immortal právě teďka dojelo na Rock Radio 6. Evanescence a jejich My Immortal právě teďka dojelo na Rock Radio 16 hodin. Evanescence a jejich My Immortal právě teďka dojelo na Rock Radio 16 hodin a 38 minut k tomu. No a jejich My Immortal právě teďka dojelo na Rock Radio 16 hodin a 38 minut k tomu. Právě teďka dojelo na Rock Radio 16 hodin a 38 minut k tomu. No a já už vím, kdo dojelo na Rock Radio 16 hodin a 38 minut k tomu. No a já už vím 16 hodin a 38 minut k tomu. No a já už vím, kdo dneska ode mě dostane dva lístky na 8 minut k tomu. No a já už vím, kdo dneska ode mě dostane dva lístky na rybičky k tomu. No a já už vím, kdo dneska ode mě dostane dva lístky na rybičky. No a já už vím, kdo dneska ode mě dostane dva lístky na rybičky. Takže jestli mi chvilinku vydržíte, tak já se s tím člověkem spojím a za chvilku se lístky na rybičky. Takže jestli mi chvilinku vydržíte, tak já se s tím člověkem spojím a za chvilku se tady všichni na Rock Radio uslyšíme.
1: Ahoj, jsem Martin.
0: A za chvilku se tady všichni na Rock Radio uslyšíme.
1: Ahoj, jsem Martin.
0: Tady všichni na Rock Radio uslyšíme.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z
0: Rádio uslyšíme.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by... Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit auto. Jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl... Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože nedělám. Mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného. Proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného. Jen měníme vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme to sklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. Protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen změníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví.
1: To rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví.
1: Dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví.
1: Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
1: Carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění. Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Tak děti,
2: Carglass vymění.
3: Tak děti, zítra je taky den a ty...
2: Carglass vymění.
3: Tak děti, zítra je taky den.
2: Vymění.
3: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a... Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.

0: Děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. Zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat. Den. A teď už do spacáku a spinkat. Už do spacáku a spinkat. A spinkat.
1: Luboši, ty ho nevyhoď! Luboši, ty ho nevyhoď! Nic ti neuděláš! Luboši, ty ho nevyhoď! Luboši, ty ho nevyhoď! Nic ti neuděláš! Luboši, ty ho nevyhoď! Nic ti neuděláš! Luboši, ty ho nevyhoď! Nic ti neuděláš!
2: Kempovat můžeš i... Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkus... Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Ve... Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz z kempu. www.bezkempu.cz
3: spotřební daň.
2: www.bezkempu.cz spotřební daň.
3: Spotřební daň. Spotřební daň tvoří. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň tvoří 14%. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek CZ 14% státního rozpočtu. Lihovárek CZ procent státního rozpočtu. Lihovárek CZ pro bohatší Česko státního rozpočtu. Lihovárek CZ pro bohatší Česko. Lihovárek CZ pro bohatší Česko.
4: Chceme ho.
3: Lihovárek CZ pro bohatší Česko.
4: Chceme ho postavit.
3: Lihovárek CZ pro bohatší Česko.
4: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
3: Pro bohatší Česko.
4: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
5: Vybrat do.
3: Pro bohatší Česko.
4: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
5: Vybrat.
4: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
5: Vybrat dobrý materiál.
4: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
5: Vybrat dobrý materiál.
4: A vybu. Chceme ho postavit vlastníma rukama.
5: Vybrat dobrý materiál.
4: A vybu. Vlastníma rukama.
5: Vybrat dobrý materiál.
4: A vybudovat náš domov.
6: Porfikama.
5: Vybrat dobrý materiál.
4: A vybudovat náš domov.
6: Porfix.
5: Dobrý materiál.
4: A vybudovat náš domov.
6: Porfix.
5: Materiál. A vybudovat náš domov.
6: Porfix. Zděte s...
4: Vybudovat náš domov.
6: Porfix. Zděte s rozumem. Budujte s...
4: domov.
6: Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem.
7: Máte penzík?
6: Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem.
7: Máte penzíko?
6: Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem.
7: Máte penzíko? Převeďte si ho ke...
6: Zděte s rozumem, budujte srdcem.
7: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN.
6: Budujte srdcem.
7: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a

0: Získejte možnost jít srdcem. Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte... Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové? NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? Možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým... Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Pořád to staré. S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online. Zíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online. Sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online. Zagi spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut. Třeba během... Převod k NN zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. NN zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Zvládnete online za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz za pár minut. Třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz. Třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz. /penzíko. Hledáte pauzy na kafe. Více na nn.cz. /penzíko.
1: Hledáte adrenalin a
0: kafe. Více na nn.cz. /penzíko.
1: Hledáte adrenalin, ale všech
0: nn.cz. /penzíko.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už
0: /penzíko.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Okoukaný. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde. Okoukaný. Ale všechno už vám přijde. Okoukaný. Tak už vám přijde. Okoukaný.
2: Tak dobře poslouchej.
1: Okoukaný.
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Allegri okoukaný.
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku.
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste...
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách...
2: Dobře poslouchejte.
1: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli. Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House.
1: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House. Run.
1: Pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House. Run.
1: Úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running. Naprostý unikát,
1: kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running. Naprostý unikát na trhu se
1: v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky
1: nevyzkoušeli.
2: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přiváž
2: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážing.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak.
2: Pak budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak. Pak si to pěkně se běhnete.
2: Na metrů nad zemí.
1: A pak. Pak si to pěkně se běhnete dolů.
2: A pak.
1: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko.
1: Pak. Pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko.
1: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko.
1: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko.
2: Prostě pořádnej.

0: prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete...
0: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze...
0: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze...
0: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firma na zážitky.
0: Nej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firma na zážitky.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
1: Tak najdete pouze na...
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
1: Nenech... Na...
2: Firma na zážitky.
0: CZ. Nenechte si ujít...
2: Firma na zážitky.
0: CZ. Nenechte si ujít skvělé...
2: Zážitky.
0: CZ. Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostor. CZ. Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i... Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až... Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26% na široký výběr.

0: sportovní 40 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce, nebo se za námi jen přijďte podívat. Registrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce, nebo se za námi jen přijďte podívat. Aktivní workshopy, sportovní lekce, nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha. Mercedes-Benz Studio Praha. Mercedes-Benz Studio Praha. Studio Praha.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
0: Studio Praha.
1: Kontejnery Siegel. Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzký.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte?
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte?
2: Mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel.
2: Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel.
2: Ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel. Naše auta...
2: Úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.
1: Říkáte problém?
3: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www. Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz. Se dostanou všude. www.siegel.cz. www.siegel.cz.
4: Tady se vám blíží splátečka a další.
3: Siegel.cz.
4: Tady se vám blíží splátečka a další. A další.
3: CZ.
4: Tady se vám blíží splátečka a další. A další. A další. Tady se vám blíží splátečka a další. A další. A další. A další. A další. Tady se vám blíží splátečka a další. A další. A další. A další. Tady se vám blíží splátečka a další. A další. A další. A další. A další.
5: A dost.
4: Splátečka a další. A další. A další. A další. A další.
5: A dost.
4: A další. A další. A další. A další.
5: A dost.
4: A další. A další. A další.
5: A dost. Převeďte si půjčky k
4: A další. A další.
5: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky.
4: A další.
5: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky. A můžete už... A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky. A můžete ušetřit. Dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky. A můžete u... Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky. A můžete ušetřit. Více na KB.cz. Půjčky k nám do Komerční banky. A můžete ušetřit. Více na KB.cz. Komerční banka. Komerční banky. A můžete ušetřit. Více na KB.cz. Komerční banka. A můžete ušetřit. Více na KB.cz. Komerční banka. Ušetřit. Více na KB.cz. Komerční banka. Více na KB.cz. Komerční banka.
0: Rokrádio.cz.
5: Komerční banka.
0: Rokrádio.
5: Komerční banka.

0: 2026. Více na JISK.cz. JISK. Scandinavian Sleeping 2026. Více na JISK.cz. JISK. Scandinavian Sleeping. Více na JISK.cz. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Právě teď v Planeo.
0: Na JISK.cz. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Právě teď v Planeo.
0: JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny.
0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny
0: s Living.
1: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40% v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich výmy kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skla. Jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo. E-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
2: Navštivte
1: 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
2: Navštivte Mercedes-Benz Studio
1: položkami skladem. Planeo.
2: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii
1: skladem. Planeo.
2: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii
1: Planeo.
2: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes. Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let. Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let. Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshop a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshop s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy.

0: Vydržela, lístky jsou samozřejmě tvoje. A psal si, že by přítelkyně po třetí, takže prostě už jsem to nevydržela, lístky jsou samozřejmě tvoje. A psal si, že by přítelkyně měla obrovský, takže prostě už jsem to nevydržela, lístky jsou samozřejmě tvoje. A psal si, že by přítelkyně vydržela, lístky jsou samozřejmě tvoje. A psal si, že by přítelkyně měla obrovskou radost, tak prosím tě, už si jsou samozřejmě tvoje. A psal si, že by přítelkyně měla obrovskou radost, tak prosím tě, usít. A psal si, že by přítelkyně měla obrovskou radost, tak prosím tě, usí to říká. A psal si, že by přítelkyně měla obrovskou radost, tak prosím tě, usí to říká. Přítelkyně měla obrovskou radost, tak prosím tě, usí to říkal, že to, že jste, že obrovskou radost, tak prosím tě, usí to říkal, že to, že jste, že jste vyhrál. Radost, tak prosím tě, usí to říkal, že to, že jste, že jste vyhrál. Prosím tě, usí to říkal, že to, že jste, že jste vyhrál.
1: Hele, zatím to je překvapení, zatím...
0: Říkal, že to, že jste, že jste vyhrál.
1: Hele, zatím to je překvapení, zatím to jsem se nechal...
0: Že jste, že jste vyhrál.
1: Hele, zatím to je překvapení, zatím to jsem se... Hele, zatím to je překvapení, zatím to jsem se nechal pro sebe a... Hele, zatím to je překvapení, zatím to jsem se nechal pro sebe a... Já jsem rád, že překvapení, zatím to jsem se nechal pro sebe a... Já jsem rád, že to nakonec vyšlo takhle, jo. Tím to jsem se nechal pro sebe a já jsem rád, že to nakonec vyšlo takhle, jo. Jsem se nechal pro sebe a já jsem rád, že to nakonec vyšlo takhle, jo.
0: No tak super.
1: Sebe a já jsem rád, že to nakonec vyšlo takhle, jo.
0: No tak super. Tak hele, já mám radost, že ty máš.
1: Já jsem rád, že to nakonec vyšlo takhle, jo.
0: No tak super. Tak hele, já mám radost.
1: Já jsem rád, že to nakonec vyšlo takhle, jo.
0: No tak super. Tak hele, já mám radost, že ty
1: nakonec vyšlo takhle, jo.
0: No tak super. Tak hele, já mám radost, že ty máš radost. Prosím. No tak super. Tak hele, já mám radost, že ty máš radost. Prosím tě, chodíte takhle s přítelkyní spolu často na koncerty? Super. Tak hele, já mám radost, že ty máš radost. Prosím tě, chodíte takhle s přítelkyní spolu často? Hele, já mám radost, že ty máš radost. Prosím tě, chodíte takhle s přítelkyní spolu často na koncerty? Máš radost. Prosím tě, chodíte takhle s přítelkyní spolu často na koncerty? Prosím tě, chodíte takhle s přítelkyní spolu často na koncerty?
1: Ale my chodíme obecně na všechno možný, jo. Chodíte
0: takhle s přítelkyní spolu často na koncerty?
1: Ale my chodíme obecně na všechno možný, jo. Ať je to prostě rok...
0: Často na koncerty?
1: Ale my chodíme obecně na všechno možný, jo. Ať je to prostě rok nebo i... Ale my chodíme obecně na všechno možný, jo, ať je to prostě rok nebo i... Ale my chodíme obecně na všechno možný, jo, ať je to prostě rok nebo i... nevím, Metal Fest. Na všechno možný, jo, ať je to prostě rok nebo i... nevím, Metal Fest. I do kontní, jo, ať je to prostě rok nebo i... nevím, Metal Fest. I do prostě rok nebo i... nevím, Metal Fest. I dokonce i... za jeden nebo i nevím, Metal Fest, i dokonce i nevím, Metal Fest, i dokonce i za jeden úplně jiný druh Metal Fest, i dokonce i za jeden úplně jiný druh i dokonce i za jeden úplně jiný druh nemáme konce i za jeden úplně jiný druh nemáme problém. Zadem na úplně jiný druh nemáme problém. Zadem na úplně jiný druh nemáme problém. Jaký jako úplně jiný druh nemáme problém. Jaký jako druh nemáme problém. Jaký jako Airbnb nebo tak něco.
0: Hezky.
1: Nemáme problém. Jaký jako Airbnb nebo tak něco.
0: Hezky. Hezky, hezky.
1: Problém. Jaký jako Airbnb nebo tak něco.
0: Hezky. Hezky, hezky.
1: Jaký jako Airbnb nebo tak něco.
0: Hezky, hezky, hezky. No a...
1: jako Airbnb nebo tak něco.
0: Hezky, hezky, hezky. No a prosím tě, budete to...
1: Airbnb nebo tak něco.
0: Hezky, hezky, hezky. No a prosím tě, budete to mít do té Kutné Hory daleko nebo... Hezky, hezky, hezky. No a prosím tě, budete to mít do té Kutné Hory daleko nebo... Hezky, hezky. No a prosím tě, budete to mít do té Kutné Hory daleko nebo to máte? Hezky, hezky. No a prosím tě, budete to mít do té Kutné Hory daleko nebo to máte blízko? No a prosím tě, budete to mít do té Kutné Hory daleko nebo to máte blízko?
1: Ano, z Prahy, není to tak rozumím.
0: Jo, tak budete to mít do té Kutné Hory daleko nebo to máte blízko?
1: Ano, z Prahy, není to tak rozumím.
0: Jo, tak to je docela Kutné Hory daleko nebo to máte blízko?
1: Ano, z Prahy, není to tak rozumím.
0: Jo, tak to je docela pojede to daleko nebo to máte blízko?
1: Ano, z Prahy, není to tak rozumím.
0: Jo, tak to je docela pojede to, tak to byste si nějaký blízko.
1: Ano, z Prahy, není to tak rozumím.
0: Jo, tak to je docela pojede to, tak to byste si nějaký Airbnb mohli najít.
1: Ano, z Prahy, není to tak rozumím.
0: Jo, tak to je docela pojede to, tak to byste si nějaký Airbnb mohli najít. Jo, tak to je docela pojede to, tak to byste si nějaký Airbnb mohli najít tam a rovnou tam mi pořád. Jo, tak to je docela pojede to, tak to byste

0: nějaký Airbnb mohli najít tam a rovnou tam je pořádně trošičku. Tak to byste s nějaký Airbnb mohli najít tam a rovnou tam je pořádně trošičku opít, ne? Nějaký Airbnb mohli najít tam a rovnou tam je pořádně trošičku opít, ne?
1: No, nebo možnost
0: se najít tam a rovnou tam je pořádně trošičku opít, ne?
1: No, nebo možnost se
0: rovnou tam je pořádně trošičku opít, ne?
1: No, nebo možnost se jako vlakem, no.
0: Trošičku opít, ne?
1: No, nebo možnost se jako vlakem, no. Uvidíme.
0: No.
1: No, nebo možnost se jako vlakem, no. Uvidíme.
0: No.
1: No, nebo možnost se jako vlakem, no. Uvidíme.
0: No jasně, hele, fantazie.
1: Nebo možno se jako vlakem, no, uvidíme.
0: No jasně, hele, fantazii se meze nekladou.
1: Jako vlakem, no, uvidíme.
0: No jasně, hele, fantazii se meze
1: nekladou. Uvidíme.
0: No jasně, hele, fantazii se meze nekladou.
1: Uvidíme.
0: No jasně, hele, fantazii se meze nekladou, samozřejmě, každopádně, doufám, že si to moc užijete. Jasně, hele, fantazii se meze nekladou, samozřejmě, každopádně, doufám, že si to moc užijete. Když tak nám, prosím tě, fantazii se meze nekladou, samozřejmě, každopádně, doufám, že si to moc užijete. Když tak nám, prosím tě, pošli nějakou fantazii se meze nekladou, samozřejmě, každopádně, doufám, že si to moc užijete. Když tak nám, prosím tě, pošli nějakou, samozřejmě, každopádně, doufám, že si to moc užijete. Když tak nám, prosím tě, pošli nějakou fotku, jak jste si to užili třeba. Já doufám, že si to moc užijete. Když tak nám, prosím tě, pošli nějakou fotku, jak jste si to užili třeba.
1: Určitě.
0: Tak to moc užijete. Když tak nám, prosím tě, pošli nějakou fotku, jak jste si to užili třeba.
1: Určitě.
0: Tak když tak nám, prosím tě, pošli nějakou fotku, jak jste si to užili třeba.
1: Určitě.
0: Tak jo, pošli nějakou fotku, jak jste si to užili třeba.
1: Určitě.
0: Tak jo, hele, ještě jednou moc fotku, jak jste si to užili třeba.
1: Určitě.
0: Tak jo, hele, ještě jednou moc gratuluju a měj se krát třeba.
1: Určitě.
0: Tak jo, hele, ještě jednou moc gratuluju a měj se krásně, čau.
1: Určitě.
0: Tak jo, hele, ještě jednou moc gratuluju a měj se krásně, čau.
1: No,
0: víte,
1: mějte se, všichni ahoj.
0: Čau, jo, hele, ještě jednou moc gratuluju a měj se krásně, čau.
1: No,
0: víte,
1: mějte se, všichni ahoj.
0: Čau. Ještě jednou moc gratuluju a měj se krásně, čau.
1: No, víte, mějte se, všichni ahoj.
0: Čau. A měj se krásně, čau.
1: No, víte, mějte se, všichni ahoj.
0: Čau.
2: Na Rock Rádiu
0: čau.
1: No, víte, mějte se, všichni ahoj.
0: Čau.
2: Na Rock Rádiu
1: mějte se, všichni ahoj.
0: Čau.
2: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme.
1: Ahoj.
0: Čau.
2: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušná. Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušné. Soutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rok. Ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rok. Od rána do večera slušnej rok.
0: Správ dneska bylo samozřejmě
2: do večera slušnej rok.
0: Správ dneska bylo samozřejmě zase docela dost, ale nebojte se.
2: Slušnej rok.
0: Správ dneska bylo samozřejmě zase docela dost, ale nebojte se. Správ dneska bylo samozřejmě zase docela dost, ale nebojte se, ještě Správ dneska bylo samozřejmě zase docela dost, ale nebojte se, ještě furt. Správ dneska bylo samozřejmě zase docela dost, ale nebojte se, ještě furt zítra a i pozejtří ty lístky budeme rozdávat. Bylo samozřejmě zase docela dost, ale nebojte se, ještě furt zítra a i pozejtří ty lístky budeme rozdávat. Zase docela dost, ale nebojte se, ještě furt zítra a i pozejtří ty lístky budeme rozdávat, takže rozhodně pište. Dost, ale nebojte se, ještě furt zítra a i pozejtří ty lístky budeme rozdávat, takže rozhodně pište. Teďka už se dáme nový se, ještě furt zítra a i pozejtří ty lístky budeme rozdávat, takže rozhodně pište. Teďka už se hledáme no furt zejtra a i pozejtří ty lístky budeme rozdávat, takže rozhodně pište. Teďka už se hledáme novinku od Miraš Majdy a nebo pozejtří ty lístky budeme rozdávat, takže rozhodně pište. Teďka už se hledáme novinku od Miraš Majdy a nebo Judas Priest, který jedou. Ty lístky budeme rozdávat, takže rozhodně pište. Teďka už se hledáme novinku od Miraš Majdy a nebo Judas rozdávat, takže rozhodně pište. Teďka už se hledáme novinku od Miraš Majdy a nebo Judas Priest, který jedou právě teď. Rozhodně pište. Teďka už se hledáme novinku od Miraš Majdy a nebo Judas Priest, který jedou právě teď. Teďka už se hledáme novinku od Miraš Majdy nebo Judas Priest, který jedou právě teď. Novinku od Miraš Majdy nebo Judas Priest, který jedou právě teď.

0: Dabu AFM. V Dabu AFM nebo na Dabu AFM nebo na radia.cz. V Dabu AFM nebo na radia.cz. V Dabu AFM nebo na radia.cz. Rock AFM nebo na radia.cz. Rock nebo na radia.cz. Rock Radio.
1: Pomalý
0: radia.cz. Rock Radio.
1: Pomalý pauze jsem zpátky.
0: CZ. Rock Radio.
1: Pomalý pauze jsem zpátky a nejsem tat.
0: Rock Radio.
1: Pomalý pauze jsem zpátky a nejsem tady.
0: Rock Radio.
1: Pomalý pauze jsem zpátky a nejsem tady sám. Tady totiž se mnou ještě
0: Radio.
1: Pomalý pauze jsem zpátky a nejsem tady sám. Tady totiž se mnou ještě rocker Johnny, který Pomalý pauze jsem zpátky a nejsem tady sám. Tady totiž se mnou ještě rocker Johnny, který dneska vyhrál. Pomalý pauze jsem zpátky a nejsem tady sám. Tady totiž se mnou ještě rocker Johnny, který dneska vyhrál. Zpátky a nejsem tady sám. Tady totiž se mnou ještě rocker Johnny, který dneska vyhrál dva lístky na rybičky. Tady sám. Tady totiž se mnou ještě rocker Johnny, který dneska vyhrál dva lístky na rybičky. A tady totiž se mnou ještě rocker Johnny, který dneska vyhrál dva lístky na rybičky. Nazdar Johnny. No ještě rocker Johnny, který dneska vyhrál dva lístky na rybičky. Nazdar Johnny. Který dneska vyhrál dva lístky na rybičky. Nazdar Johnny.
2: Zdravím tebe.
1: Vyhrál dva lístky na rybičky. Nazdar Johnny.
2: Zdravím tebe i
1: rybičky. Nazdar Johnny.
2: Zdravím tebe i posluchače.
1: Nazdar, nazdar, tak prosím tě, Johnny.
2: Zdravím tebe i posluchače.
1: Nazdar, nazdar, tak prosím.
2: Zdravím tebe i posluchače.
1: Nazdar, nazdar, tak prosím tě, hele, ty už si mi psal.
2: Zdravím tebe i posluchače.
1: Nazdar, nazdar, tak prosím tě, hele, ty už si mi psal tady ten týden dokonce pod
2: posluchače.
1: Nazdar, nazdar, tak prosím tě, hele, ty už si mi psal tady ten týden dokonce po třetí, takže prostě nazdar, nazdar, tak prosím tě, hele, ty už si mi psal tady ten týden dokonce po třetí, takže prostě už jsem to nevydržela líst. Prosím tě, hele, ty už si mi psal tady ten týden dokonce po třetí, takže prostě už jsem to nevydržela, lístky jsou samozřejmě tvoje. Ty už si mi psal tady ten týden dokonce po třetí, takže prostě už jsem to nevydržela, lístky jsou samozřejmě tvoje. A psal si, že tady ten týden dokonce po třetí, takže prostě už jsem to ne-

Radio. Radio. Rock. Rock Radio. Radio. Rock Radio. Radio. Radio.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.

chutná v Itálii. Léto chutná v Itálii. Léto chutná v Itálii. Léto chutná v Itálii. Pokaždé jinak. Na Espresso do Florencie. Léto chutná v Itálii. Pokaždé jinak. Na Espresso do Florencie. Za večerní léto chutná v Itálii. Pokaždé jinak. Na Espresso do Florencie. Za večerní atmosférou do Neapole. V Itálii. Pokaždé jinak. Na Espresso do Florencie. Za večerní atmosférou do Neapole. Pokaždé jinak. Na Espresso do Florencie. Za večerní atmosférou do Neapole. Jinak. Na Espresso do Florencie. Za večerní atmosférou do Neapole. Nebo za sluncem do Brindisi. Espresso do Florencie. Za večerní atmosférou do Neapole, nebo za sluncem do Brindisi, za večerní atmosférou do Neapole, nebo za sluncem do Brindisi, z letiště Václava atmosférou do Neapole, nebo za sluncem do Brindisi, z letiště Václava Havla do Neapole, nebo za sluncem do Brindisi, z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo, nebo za sluncem do Brindisi, z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do sluncem do Brindisi, z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 i ty, z letiště Václava Havla

0: Rád.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
0: Nejenom.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
0: Nejenom kránu, ale i
1: plouvám kránu na katamaránu.
0: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmu.
1: Na katamaránu.
0: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na...
1: Na katamaránu.
0: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší... Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily. Ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdíte, můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Modernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábí Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxus. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní chutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci v luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu.
0: Unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
0: Prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
0: Oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
0: Nebo firemní akci.
1: Odplouvám.

0: Vyberte si z téměř 200 destinací na www. Přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.italskýchměst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.est. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero. Měř 200 destinací na www.prg.aero. Destinací na www.prg.aero.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
0: www.prg.aero.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
0: www.prg.aero.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
0: Aero.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuji kontejner.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuji kontejner, ale je tu fakt
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuji kontejner, ale je tu fakt
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuji kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: Den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuji kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte?
2: Mám problém. Potřebuji kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme.
2: Potřebuji kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel.
2: Ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel. Naše
2: úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel. Naše auta.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude.
1: Tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.sieg. Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz. Auta se dostanou všude. www.siegel.cz. Všude. www.siegel.cz.
4: Přepropagr.
3: www.siegel.cz.
4: Přepropagr.
3: www.siegel.cz.
4: Přepropagr. www.siegel.cz.

0: na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo.
1: Rock Radio. Nabídce.

0: Nejlepší výběr. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Benen. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přes lepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přes výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradskoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších v naší nové prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejně v Praze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Beneze. Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz. Více na bene.cz. Více na bene.cz.
1: Let's
0: CZ.

0: Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy. Rock Rádio. Zprávy. Jo. Zprávy.
1: Krásné odpoledne u zpráv přeje.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne u zpráv přeje Kristýna Ševčíková.
0: Zprávy.
1: Krásné odpoledne u zpráv přeje Kristýna. Krásné odpoledne u zpráv přeje Kristýna Ševčíková. Lidé si zatím objednali české. Krásné odpoledne u zpráv přeje Kristýna Ševčíková. Lidé si zatím objednali. Krásné odpoledne u zpráv přeje Kristýna Ševčíková. Lidé si zatím objednali české odpoledne u zpráv přeje Kristýna Ševčíková. Lidé si zatím objednali české státní dluhopisy za 22,5 Kristýna Ševčíková. Lidé si zatím objednali české státní dluhopisy za 22,5 miliardy korun. Lidé si zatím objednali české státní dluhopisy za 22,5 miliardy korun. Lidé si zatím objednali české státní dluhopisy za 22,5 miliardy korun. Zájem tak objednali české státní dluhopisy za 22,5 miliardy korun. Zájem tak státní dluhopisy za 22,5 miliardy korun. Zájem tak překročil původní emisní plán 20 miliard dluhopisy za 22,5 miliardy korun. Zájem tak překročil původní emisní plán 2,5 miliardy korun. Zájem tak překročil původní emisní plán 20 miliard. Ministryně korun. Zájem tak překročil původní emisní plán 20 miliard. Ministryně financí Alena Schillerová tak překročil původní emisní plán 20 miliard. Ministryně financí Alena Schillerová rozhodla, že se budou původní emisní plán 20 miliard. Ministryně financí Alena Schillerová rozhodla, že se budou dluhopisy republiky 20 miliard. Ministryně financí Alena Schillerová rozhodla, že se budou dluhopisy republiky pro miliard. Ministryně financí Alena Schillerová rozhodla, že se budou dluhopisy republiky prodávat i po překročení. Financí Alena Schillerová rozhodla, že se budou dluhopisy republiky prodávat i po překročení emisního plánu. Alena Schillerová rozhodla, že se budou dluhopisy republiky prodávat i po překročení emisního plánu, že se budou dluhopisy republiky prodávat i po překročení emisního plánu, a to až do odvolání. Budou dluhopisy republiky prodávat i po překročení emisního plánu, a to až do odvolání. Půjky prodávat i po překročení emisního plánu, a to až do odvolání. Původní plán byl do 8 překročení emisního plánu, a to až do odvolání. Původní plán byl do 8. emisního plánu, a to až do odvolání. Původní plán byl do 28. června, a to až do odvolání. Původní plán byl do 28. června. Příznaky a odvolání. Původní plán byl do 28. června. Původní plán byl do 28. června. Příznaky Alzheimera může odhalit rychlý test. Původní plán byl do 28. června. Příznaky Alzheimera může odhalit 28. června. Příznaky Alzheimera může odhalit rychlý test na paměť a porozumění do června. Příznaky Alzheimera může odhalit rychlý test na paměť a porozumění. Příznaky Alzheimera může odhalit rychlý test na paměť a porozumění. Ve věku 65 Alzheimera může odhalit rychlý test na paměť a porozumění. Ve věku 65 rychlý test na paměť a porozumění. Ve věku 65 až 80 let je teď součástí preventivní paměť a porozumění. Ve věku 65 až 80 let je teď součástí preventivní prohlídky upnění. Ve věku 65 až 80 let je teď součástí preventivní prohlídky u praktického lékaře. Ve věku 65 až 80 let je teď součástí preventivní prohlídky u praktického až 80 let je teď součástí preventivní prohlídky u praktického lékaře. 80 let je teď součástí preventivní prohlídky u praktického lékaře. Dostupný je ale i na části preventivní prohlídky u praktického lékaře. Dostupný je ale i na internetu a trvání prohlídky u praktického lékaře. Dostupný je ale i na internetu a trvá jen několik minut včasného lékaře. Dostupný je ale i na internetu a trvá jen několik minut. Včasná diagnostika může průběh ne. Dostupný je ale i

0: internetu a trvá jen několik minut. Včasná diagnostika může průběh nemoci, ale i na internetu a trvá jen několik minut. Včasná diagnostika může průběh tu a trvá jen několik minut. Včasná diagnostika může průběh nemoci významně zpomalit. Kolik minut. Včasná diagnostika může průběh nemoci významně zpomalit. Pravidla pro používání mobilů žáky má ve školním řádu 93% škol. Vyplývá to z průzkumu, který v květnu udělalo ministerstvo školství. Do něj se zapojilo 5441 škol. Nemocnice Karlovy Vary projde velkou rekonstrukcí, a to konkrétně dětská jednotka intenzivní péče. Moderniz zhruba na 30 milionů korun. Co všechno přinese, prozradí mluvčí kraje Jitka Čmoková.
1: Rock Radio. Počasí.

0: www.pragboat.cz.
1: Už ví. Tak na katamarán.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
1: Na katamarán.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. Jsou z užit Pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. Soust.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. Sous užitko. Tak vzhůru na palubu. Sous užitkovými vozy Opel jejich mají. Tak vzhůru na palubu. Sous užitkovými vozy Opel jejich palubu. Sous užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení.
2: Já je.
0: Sous užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení.
2: Já je.
0: Protože užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení.
2: Já je.
0: Protože jsou spolehlivé. Opel jejich majitelé spokojení.
2: Já je.
0: Protože jsou spolehlivé.
2: Já na tyr.
0: Majitelé spokojení.
2: Já je.
0: Protože jsou spolehlivé.
2: Já na tyrli.
0: A se zárukou.
2: Já je.
0: Protože jsou spolehlivé.
2: Já na tyrli.
0: A já. Protože jsou spolehlivé.
2: Já na tyrli.
0: A se zárukou na 5 let zdarma. Protože jsou spolehlivé.
2: Já na tyrli.
0: A se zárukou na 5 let zdarma.
2: Já, Zicha.
0: Spolehlivé.
2: Já na tyrli.
0: A se zárukou na 5 let zdarma.
2: Já, Zicha.
0: Spolehněte se na něm.
2: Já na tyrli.
0: A se zárukou na 5 let zdarma.
2: Já, Zicha.
0: Spolehněte se na
2: německou.
0: A se zárukou na 5 let zdarma.
2: Já, Zicha.
0: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte zárukou na 5 let zdarma?
2: Já, Zicha.
0: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel let zdarma?
2: Já, Zicha.
0: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel.
2: Zicha.
0: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo.

0: Ze zpráv je to vše, přeji vám hezké odpoledne.
1: Rock Radio, počasí.
0: Zpráv je to vše, přeji vám hezké odpoledne.
1: Rock Radio, počasí.
0: Přeji vám hezké odpoledne.
1: Rock Radio, počasí.
2: Tady u nás v Praze už začíná vysvětávat
0: odpoledne.
1: Rock Radio, počasí.
2: Tady u nás v Praze už začíná vysvětávat sluníčko, ale na zbytku
1: Rock Radio, počasí.
2: Tady u nás v Praze už začíná vysvětávat sluníčko, ale na zbytku republiky ještě pořád
1: počasí.
2: Tady u nás v Praze už začíná vysvětávat sluníčko, ale na zbytku republiky ještě Tady u nás v Praze už začíná vysvětávat sluníčko, ale na zbytku republiky ještě pořád. V Praze už začíná vysvětávat sluníčko, ale na zbytku republiky ještě pořád můžeme počítat s nějakými malými. Dává sluníčko, ale na zbytku republiky ještě pořád můžeme počítat s nějakými malými. Na zbytku republiky ještě pořád můžeme počítat s nějakými malými. Ještě pořád můžeme počítat s nějakými malými dešti. Hlavně můžeme počítat s nějakými malými dešti. Hlavně v kraji Vysočina v jižních počítat s nějakými malými dešti, hlavně v kraji Vysočina, v jižních Čechách a taky ve střední. Včera nám to padne asi na 8, jinak zítra ještě opravdu nějakých pár kapek spadne, hlavně v jižních Čechách na 8, jinak zítra ještě opravdu nějakých pár kapek spadne, hlavně v jižních Čechách a tak. Jinak zítra ještě opravdu nějakých pár kapek spadne, hlavně v jižních Čechách a tak. Zítra ještě opravdu nějakých pár kapek spadne, hlavně v jižních Čechách a také na Moravě. Teploty zítra kolem 20. Opravdu nějakých pár kapek spadne, hlavně v jižních Čechách a také na Moravě. Teploty zítra kolem 21 stupňů. Pár kapek spadne hlavně v jižních Čechách a také na Moravě. Teploty zítra kolem 20 hlavně v jižních Čechách a také na Moravě. Teploty zítra kolem 21 stupňů, večera si 10. No a v Čechách a také na Moravě. Teploty zítra kolem 21 stupňů, večera si 10. No a pak už nás nebude čekat na Moravě. Teploty zítra kolem 21 stupňů, večera si 10. No a pak už nás nebude čekat. Teploty zítra kolem 21 stupňů, večera si 10. No a pak už nás nebude čekat ani jedna 21 stupňů, večera si 10. No a pak už nás nebude čekat ani jedna kapka skoro na dalších 10 dní. Večera si 10. No a pak už nás nebude čekat ani jedna kapka skoro na dalších 10 dní. 10. No a pak už nás nebude čekat ani jedna kapka skoro na dalších 10 dní. No a pak už nás nebude čekat ani jedna kapka skoro na dalších 10 dní. Spas nebude čekat ani jedna kapka skoro na dalších 10 dní. Ani jedna kapka skoro na dalších 10 dní.
3: Spa Hotel Děvín.
2: Skoro na dalších 10 dní.
3: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně.
2: V každých 10 dní.
3: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí Lesoparku. Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí Lesoparku. Lázeňské procedury Vín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí Lesoparku. Lázeňské procedury Turistické Lázně. V krásném prostředí Lesoparku. Lázeňské procedury Turistika. V krásném prostředí Lesoparku. Lázeňské procedury Turistika. Léčivé prameny. V prostředí Lesoparku. Lázeňské procedury Turistika. Léčivé prameny. Spa parku. Lázeňské procedury. Turistika. Léčivé prameny. Spazeňské procedury. Turistika. Léčivé prameny. Spa Hotel Děvín. Turistika. Léčivé prameny. Spa Hotel Děvín. Turistika. Léčivé prameny. Spa Hotel Děvín. Prameny. Spa Hotel Děvín. Spa Hotel Děvín. Hotel Děvín.
1: Rock Radio. Děvín. Rock Radio. Doprava. Rock Radio. Doprava.
2: Ještě se pojďme.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Ještě se pojďme podívat.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Ještě se pojďme.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Ještě se pojďme podívat, jak to vypadá na silnicích.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Ještě se pojďme podívat, jak to vypadá na silnicích. V ulici Ptácká v Mladé Boleslavi.
1: Doprava.
2: Ještě se pojďme podívat, jak to vypadá na silnicích. V ulici Ptácká v Mladé Boleslavi.
1: Doprava.
2: Ještě se pojďme podívat, jak to vypadá na silnicích. V ulici Ptácká v Mladé Boleslavi se srazil osobák z motorky. Ještě se pojďme podívat, jak to vypadá na silnicích. V ulici Ptácká v Mladé Boleslavi se srazil osobák z vypadá na silnicích. V ulici Ptácká v Mladé Boleslavi se srazil osobák z motorkou. Tam

0: Náhradní díly pro bagry.
1: Vše pro bagr CZ.
0: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom
1: místě.
0: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodl. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objev. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychlé dodání. Pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání. Rychlé dodání. V jednom místě. Pohodlné objednání.

DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. I FM nebo na radia.cz. Ve svým nebo na radia.cz. Ve světě plném na radia.cz. Ve světě plném hrozeb je jistota za .cz. Ve světě plném hrozeb je jistota za. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie k plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání, je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Aleph, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Aleph. Vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Aleph. Důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Aleph. Jistotu v Česku zajišťuje Aleph. V Česku zajišťuje Aleph. Je Aleph.

0: V ulici Ptácká v Mladé Boleslavi se srazil osobák s motorkou. Tam už je na místě akorát záchranka. Ptácká v Mladé Boleslavi se srazil osobák s motorkou. Tam už je na místě akorát záchranka. Slavy se srazil osobák s motorkou. Tam už je na místě akorát záchranka. Osobák s motorkou. Tam už je na místě akorát záchranka. V Ústí nad Labem s motorkou. Tam už je na místě akorát záchranka. V Ústí nad Labem v ulici Předmostí je na místě akorát záchranka. V Ústí nad Labem v ulici Předmostí, tak tam jsou v sobě dvě auta. Záchranka. V Ústí nad Labem v ulici Předmostí, tak tam jsou v sobě dvě auta. Počítejte. Dejte si pozor v Brně v ulici Žebovřeská. Tam je nějaký nadměrný náklad a celá ta ulice. Pozor v Brně v ulici Žebovřeská. Tam je nějaký nadměrný náklad a celá ta ulice je kvůli tomu uzavřená. Nějak jsem s tím otáčej. Žebovřeská. Tam je nějaký nadměrný náklad a celá ta ulice je kvůli tomu uzavřená. Nějak jsem s tím otáčej. Prostě pozor na to. Tam je nějaký nadměrný náklad a celá ta ulice je kvůli tomu uzavřená. Nějak jsem s tím otáčej. Prostě pozor. Nadměrný náklad a celá ta ulice je kvůli tomu uzavřená. Nějak jsem s tím otáčej. Prostě pozor na to. Celá ta ulice je kvůli tomu uzavřená. Nějak jsem s tím otáčej. Prostě pozor na to. A taky Brně tomu uzavřená. Nějak jsem s tím otáčej. Prostě pozor na to. A taky Brně strýte pozor v ulici Kaštanová. Tam je s tím otáčej. Prostě pozor na to. A taky Brně strýte pozor v ulici Kaštanová. Tam je prostě pozor na to. A taky Brně strýte pozor v ulici Kaštanová. Tam je v sobě osobák s motorkou. Pozor na to. A taky Brně strýte pozor v ulici Kaštanová. Tam je v sobě osobák s motorkou. Díky bohu to vypadá, že to je. A taky Brně strýte pozor v ulici Kaštanová. Tam je v sobě osobák s motorkou. Díky bohu to vypadá, že to je snad bez zranění. Pozor v ulici Kaštanová. Tam je v sobě osobák s motorkou. Díky bohu to vypadá, že to je snad bez zranění, ale i tak tam radši Kaštanová. Tam je v sobě osobák s motorkou. Díky bohu to vypadá, že to je snad bez zranění, ale i tak tam radši počít v sobě osobák s motorkou. Díky bohu to vypadá, že to je snad bez zranění, ale i tak tam radši počítejte s nějakým mírným motorkou. Díky bohu to vypadá, že to je snad bez zranění, ale i tak tam radši počítejte s nějakým mírným. Díky bohu to vypadá, že to je snad bez zranění, ale i tak tam radši počítejte s nějakým mírným zdržením. Je snad bez zranění, ale i tak tam radši počítejte s nějakým mírným zdržením. I tak tam radši počítejte s nějakým mírným zdržením.
1: Kolony neovlivníte.
0: Počítejte s nějakým mírným zdržením.
1: Kolony neovlivníte.
0: Mírným zdržením.
1: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota.
0: Zdržením.
1: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u... Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u... Ovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u... Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.lowman. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.lowman.cz. Ani. Zjistěte víc na letiště.toyota.lowman.cz. Víc na letiště.toyota.lowman.cz. letiště.toyota.lowman.cz. toyota.lowman.cz. .cz. .cz. Rock Radio. Rockový. Rock Radio. Rockový odpoledne. Rock Radio. Rockový odpoledne.
0: 17 hodin a 3 minuty.
1: Rock Radio. Rockový odpoledne. Rock Radio. Rockový odpoledne.
0: 17 hodin a 3 minuty k tomu a rokový odpoledne.
1: Rock Radio. Rokový odpoledne.
0: 17 hodin a 3 minuty k tomu a
1: rokový odpoledne.
0: 17 hodin a 3 minuty k tomu a rokový odpoledne právě nastupuje do svojí třetí.
1: Rokový odpoledne.
0: 17 hodin a 3 minuty k tomu a rokový odpoledne právě nastupuje do svojí třetí. 17 hodin a 3 minuty k tomu a rokový odpoledne právě nastupuje do svojí. 17 hodin a 3 minuty k tomu a rokový odpoledne právě nastupuje do svojí třetí hodinky, jak tady moc rádi. K tomu a rokový odpoledne právě nastupuje do svojí třetí hodinky, jak tady moc rádi říkáme. Rokový odpoledne právě nastupuje do svojí třetí hodinky, jak tady moc rádi říkáme. Dneska jsem tady ale sám nastupuje do svojí třetí hodinky, jak tady moc rádi říkáme. Dneska jsem tady ale sám Kuba je bou. Třetí hodinky, jak tady moc rádi říkáme. Dneska jsem tady ale sám

0: Kuba je bohužel pořád ještě u moře. Dinky, jak tady moc rádi říkáme. Dneska jsem tady ale sám, Kuba je bohužel pořád ještě u moře. Def Leppard, Panoptico, anebo Stone Sour, tohle vás teďka čeká na kovým odpolední.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Radio.

0: na náš mail studio@rokoviradio.cz pošle fotku a my potom vybereme jednu partu, která od nás tady těch CZ pošle fotku a my potom vybereme jednu partu, která od nás tady těch 10 pošle fotku a my potom vybereme jednu partu, která od nás tady těch 10 lísků dostane. Takže rozhodně neváhejte fantazii se mezen kladou a potom uvidíme na Rock in České Budějovice.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules.

Uite sa teenager. Uite sa teenager. Uite sa teenage dirtbag právě teďka dojíždí na Rock. Uite sa teenage dirtbag právě teďka dojíždí. Uite sa teenage dirtbag právě teďka dojíždí na Rock Radio 17:21. Uite sa teenage dirtbag právě teďka dojíždí na Rock Radio 17:20. Teenage dirtbag právě teďka dojíždí na Rock Radio 17:21 k tomu. No a my dirtbag právě teďka dojíždí na Rock Radio 17:21 k tomu. No a my opět kamarádi start dojíždí na Rock Radio 17:21 k tomu. No a my opět kamarádi startujeme naše 17:21 k tomu. No a my opět kamarádi startujeme naše putovní festival na minut k tomu. No a my opět kamarádi startujeme naše putovní festivaly Rock In. A ten tomu, no a my opět kamarádi startujeme naše putovní festivaly Rock In. My opět kamarádi startujeme naše putovní festivaly Rock In. A tentokrát budeme začínat kamarádi startujeme naše putovní festivaly Rock In. A tentokrát budeme začínat v Českých Budějovicích naše putovní festivaly Rock In. A tentokrát budeme začínat v Českých Budějovicích už teďka tady tu sobotní festivaly Rock In. A tentokrát budeme začínat v Českých Budějovicích už teďka tady tu Rock In. A tentokrát budeme začínat v Českých Budějovicích už teďka tady tu sobotu. A tentokrát budeme začínat v Českých Budějovicích už teďka tady tu sobotu. Budeme začínat v Českých Budějovicích už teďka tady tu sobotu. Hele kapely Alk v Českých Budějovicích už teďka tady tu sobotu. Hele kapely Alkehol, Dimitri, Horký Žeslíže, Trautenberg už teďka tady tu sobotu. Hele kapely Alkehol, Dimitri, Horký Žeslíže, Trautenberg, Traktor tady tu sobotu. Hele kapely Alkehol, Dimitri, Horký Žeslíže, Trautenberg, Traktor. Hele kapely Alkehol, Dimitri, Horký Žeslíže, Trautenberg, Traktor. To si myslím, že byli Alkehol, Dimitri, Horký Žeslíže, Trautenberg, Traktor. To si myslím, že Dimitri, Horký Žeslíže, Trautenberg, Traktor. To si myslím, že byste si neměli nechat ujít. Samozřejmě tam bude Horký Žeslíže, Trautenberg, Traktor. To si myslím, že byste si neměli nechat ujít. Samozřejmě tam Berg, Traktor. To si myslím, že byste si neměli nechat ujít. Samozřejmě tam budeme mít i stánek. To si myslím, že byste si neměli nechat ujít, samozřejmě tam budeme mít i stánek a všechno kolem toho, abyste si neměli nechat ujít, samozřejmě tam budeme mít i stánek a všechno kolem toho, nechat ujít, samozřejmě tam budeme mít i stánek a všechno kolem toho, ale hlavně my tam ještě tam budeme mít i stánek a všechno kolem toho, ale hlavně my tam ještě pošleme nek. A všechno kolem toho, ale hlavně my tam ještě pošleme taky zadarmo 10 z vás. A všechno kolem toho, ale hlavně my tam ještě pošleme taky zadarmo 10 toho, ale hlavně my tam ještě pošleme taky zadarmo 10. Hlavně my tam ještě pošleme taky zadarmo 10 z vás. Protože tady máme 10 lístků, který čekají pošleme taky zadarmo 10 z vás. Protože tady máme 10 lístků, který čekají na jednu rokovou pošleme taky zadarmo 10 z vás. Protože tady máme 10 lístků, který čekají na jednu rokovou partu zadarmo 10 z vás. Protože tady máme 10 lístků, který čekají na jednu rokovou 10 z vás. Protože tady máme 10 lístků, který čekají na jednu rokovou partu. Protože tady máme 10 lístků, který čekají na jednu rokovou partu, která nám na náš mail studio. Máme 10 lístků, který čekají na jednu rokovou partu, která nám na náš mail studio zavináčku, který čekají na jednu rokovou partu, která nám na náš mail studio zavináčrokovýradio.cz. Na jednu rokovou partu, která nám na náš mail studio@rokovyradio.cz pošle fotku partu, která nám na náš mail studio@rokovyradio.cz pošle, která nám

0: Slunce, pohoda.
1: No a víš, vidíš to?
0: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
0: Co? Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
0: Co?
1: Led balon.
0: Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
0: Co?
1: Led balonem, bungee jumping.
0: Slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
0: Co?
1: Led balonem, bungee
0: pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
0: Co?
1: Led balonem, bungee jump. No a víš, co vidím já?
0: Co?
1: Led balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padáka.
0: Co?
1: Led balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding. Led balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding. Bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding. Jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding. Lezení, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding. Lezení ve skalách a nespočet dalších zážitek, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitkem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
0: Užijte
1: si lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku. Skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
0: Užijte si krásného počasí s Allegrií a
1: dalších zážitků, který si můžu užít venku.
0: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezaku,
1: který si můžu užít venku.
0: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný
1: užít venku.
0: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný. Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké. Krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké. Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
0: A kdy vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
0: A když se netrefí zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
0: A když se netrefíte, nevadí. Obdar pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
0: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
0: A když se netrefíte, nevadí.
1: U nás si vybere úplně každý.
0: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za
1: úplně každý.
0: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma
1: každý.
0: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný. Netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný. Vadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností
0: může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností
0: zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic
0: za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší
1: nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
1: Na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitek.
1: Výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
1: Zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
1: Nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ. Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Tento týden v Kauflandu
0: je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například
2: zážitky.
0: CZ.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky.
0: CZ.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofolanky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylina limonáda 50 gramů za 32,90. Kofola originál, bylina limonáda 1,5 litru za 32,90. Kofola originál, bylina limonáda 1,5 litru za 2,90. Kofola originál, bylina limonáda 1,5 litru za 21,90 a originál bylina limonáda 1,5 litru za 21.

0: 21,90. Bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL z 0 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL 1,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 50. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 20. Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kauf XXL za 59,90. Až do 26. května za 59,90. Až do 26. května. Kaufland. 9,90. Až do 26. května. Kaufland.
1: Co je?
0: Až do 26. května. Kaufland.
1: Co je? Funguj.
0: 26. května. Kaufland.
1: Co je? Funguj ty, křá...
0: 6. května. Kaufland.
1: Co je? Funguj ty, křápe.
0: Kaufland.
1: Co je? Funguj ty, křápe. Co je? Funguj ty, křápe.
2: Já to musím dneska do...
1: Co je?
2: Funguj ty, křápe.
3: Já to musím dneska dodělat.
1: Funguj ty, křápe.
3: Já to musím dneska dodělat.
1: Funguj ty, křápe.
3: Já to musím dneska dodělat.
1: Křápe.
3: Já to musím dneska dodělat.
4: Kliknul.
3: Já to musím dneska dodělat.
4: Kliknul vám kompresor. Pořiďte si.
3: Musím dneska dodělat.
4: Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový kvalitka
3: dodělat.
4: Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový kvalit. Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový kvalitní a za skvělou cenu na BB. Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový kvalitní a za skvělou cenu na kompresor. Pořiďte si nový kvalitní a za skvělou cenu na BBB. Pořiďte si nový kvalitní a za skvělou cenu na BBB. Kompresory vzduchotechnika.cz a kvalitní a za skvělou cenu na BBB. Kompresory vzduchotechnika.cz a za skvělou cenu na BBB. Kompresory vzduchotechnika.cz a nejen to, veškeré cenu na BBB. Kompresory vzduchotechnika.cz a nejen to, veškeré příslušenství pro BB, kompresory vzduchotechnika.cz a nejen to, veškeré příslušenství pro stlačení vzduchotechnika.cz a nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily a CZ a nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole a nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, vento, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické náčinství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické náčiní vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího. Najít pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího. Najdete na našem tily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího. Najdete na našem e-shopu na BVC spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího. Najdete na našem e-shopu na BV pneumatické nářadí a mnoho dalšího. Najdete na našem e-shopu na www kompresory vzduchotechnické nářadí a mnoho dalšího. Najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz mnoho dalšího. Najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. Najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
5: Masters of
4: e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
5: Masters of
4: www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
5: Masters of Rock.
4: Kompresoryvzduchotechnika.cz.
5: Masters of Rock.
6: Kultovní festival přiváží legendární Halloween.
4: Technika.cz.
5: Masters of Rock.
6: Kultovní festival přiváží legendární.
5: Masters of Rock.
6: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící.
5: Masters of Rock.
6: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící.
5: Rock.
6: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí
7: Hvězdného Merlinu.
6: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí
7: Hvězdného Merlina Mansona.
6: Slavval přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí
7: Hvězdného Merlina Mansona.
6: Slavné arch legendární Halloween slavící 40. výročí
7: Hvězdného Merlina Mansona.
6: Slavné Arch Halloween slavící 40. výročí
7: Hvězdného Merlina Mansona.
6: Slavné Arch Enemy
7: Inflames
6: 40. výročí
7: Hvězdného Merlina Mansona.
6: Slavné Arch Enemy
7: Inflames
6: slot ročí
7: Hvězdného Merlina Mansona.
6: Slavné Arch Enemy
7: Inflames
6: slot
7: Hvězdného Merlina Mansona.
6: Slavné Arch Enemy

0: In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus, Ensna, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus, přijede Dirk Schneider z hity Accept Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus, přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus, přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi,
1: Master
0: to Prevail, The Rasmus, přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi, The Rasmus, přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi,
1: Masters of Rock.
0: Od 16. jde Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi,
1: Masters of Rock.
0: Od 16. do 19. ty Accept nebo Bratři Kavalerovi,
1: Masters of Rock.
0: Od 16. do 19. července u Jelínkavy Bratři Kavalerovi,
1: Masters of Rock.
0: Od 16. do 19. červenci,
1: Masters of Rock.
0: Od 16. do 19. července u Jelínkavy Vizovicích.
1: Rock.
0: Od 16. do 19. července u Jelínkavy Vizovicích. 16. do 19. července u Jelínkavy Vizovicích. 15. července u Jelínkavy Vizovicích. Července u Jelínkavy Vizovicích.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, mám
0: ve Vizovicích.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, mám.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, mám problém.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
2: A to den.
3: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička. Mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
2: A tomu říkáte problém?
3: Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
2: A tomu říkáte problém?
4: Jsme...
3: Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
2: A tomu říkáte problém?
4: Jsme Siegel, naše...
3: Ale je tu fakt úzká ulička.
2: A tomu říkáte problém?
4: Jsme Siegel, naše auta...
3: Úzká ulička.
2: A tomu říkáte problém?
4: Jsme Siegel, naše auta...
2: A tomu říkáte problém?
4: Jsme Siegel, naše auta se dostanou všude.
2: Říkáte problém?
4: Jsme Siegel, naše auta se dostanou všude. www. Jsme Siegel, naše auta se dostanou všude. www. Siegel, naše auta se dostanou všude. www. Siegel.cz.
5: Hele!
4: Auta se dostanou všude. www. Siegel.cz.
5: Hele! Vyšla nová kaplinka.
4: Všude. www. Siegel.cz.
5: Hele! Vyšla no...
4: www. Siegel.cz.
5: Hele! Vyšla nová kaplinka.
4: Siegel.cz.
5: Hele, vyšla nová kaplinka.
6: Neříkej, kam se vydat.
5: Hele, vyšla nová kaplinka.
6: Neříkej, kam se vydáme tentokrát.
5: Portugal. Hele, vyšla nová kaplinka.
6: Neříkej, kam se vydáme tentokrát.
5: Portugalsko, Solunce. Vyšla nová kaplinka.
6: Neříkej, kam se vydáme tentokrát.
5: Portugalsko.
6: Neříkej, kam se vydáme tentokrát.
5: Portugalsko, Solunce.
6: Neříkej, kam se vydáme tentokrát.
5: Portugalsko, Solunce, oceán romance. A prej to neodolatelný týpek.
6: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a
5: zmrtelnej týpek.
6: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a
5: Tak to beru.
6: To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
5: Jasně.
6: Beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
5: Jasně.
6: Je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
5: Jasně. Romantický útěk.
6: Já ji otevřu a zmizím na víkend.
5: Jasně. Romantický útěk v praxi.
6: Julie Kap. Otevřu a zmizím na víkend.
5: Jasně. Romantický útěk v praxi.
6: Julie Kaplin. Zmizím na víkend.
5: Jasně. Romantický útěk v praxi.
6: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku.
5: Jasně, romantický útěk v praxi.
6: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku.
5: Jasně, romantický útěk v praxi.
6: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku.
5: Romantický útěk v praxi.
6: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku.
5: Už vyšlo.
7: Potřebuješ
5: v praxi?
6: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku.
5: Už vyšlo.
7: Potřebuješ změnit
6: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku.
5: Už vyšlo.
7: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak z Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku od hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Jeden měsíc

0: Víc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc, druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 na potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online. Až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home credit 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home credit. Pro lepší příběhy nebo na pobočce. A je to. Home credit. Pro lepší příběhy nebo na pobočce. A je to. Home credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home credit. Pro lepší příběhy.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel.
0: Home credit. Pro lepší příběhy.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel.
0: Pro lepší příběhy.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel, jejich majitelé
0: pro lepší příběhy.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel, jejich majitelé spokojení?
2: Jo.
0: Běhy.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel, jejich majitelé spokojení?
2: Jo, jo.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel, jejich majitelé spokojení?
2: Jo, jo.
1: Protože s užitkovými vozy Opel, jejich majitelé spokojení?
2: Jo, jo.
1: Protože vozy Opel, jejich majitelé spokojení?
2: Jo, jo.
1: Protože jsou spolehlivé?
2: Jo.
1: Jejich majitelé spokojení?
2: Jo, jo.
1: Protože jsou spolehlivé?
2: Jo.
1: Spokojení?
2: Jo, jo.
1: Protože jsou spolehlivé?
2: Jo, natyrli.
1: A se zárukou?
2: Jo, jo.
1: Protože jsou spolehlivé?
2: Jo, natyrli.
1: A se zárukou?
2: Já.
1: Protože jsou spolehlivé?
2: Já na tyrli.
1: A se zárukou na 5 let zdarma? Že jsou spolehlivé?
2: Já na tyrli.
1: A se zárukou na 5 let zdarma?
2: Já, zicha.
1: Já
2: na tyrli.
1: A se zárukou na 5 let zdarma?
2: Já, zicha.
1: Spotyrli. A se zárukou na 5 let zdarma?
2: Já, zicha.
1: Spolehněte se na německou kvalitu a zárukou na 5 let zdarma?
2: Já, zicha.
1: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiď na 5 let zdarma?
2: Já, zicha.
1: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel.
2: Já, zicha.
1: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano Vivaron.
2: Zicha.
1: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano Vivaro nebo Combo. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano Vivaro nebo Combo. Nyní v kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano Vivaro nebo Combo. Nyní v akci a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídkový vůz Opel Movano Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce. Opel Movano Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce. No Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce. Combo. Nyní v akční nabídce.
3: Domov pro seniory.
1: Nyní v akční nabídce.
3: Domov pro seniory.
1: Nabídce.
3: Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé. Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče. Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče. Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče. Domov pro seniory Sulická hledá lidi do přímé péče.
4: Hledáme někoho, kdo přemýšlí.
3: Sulická hledá lidi do přímé péče.
4: Hledáme někoho, kdo
3: hledá lidi do přímé péče.
4: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter.
3: Péče.
4: Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Hledáme někoho, kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Ne. Kdo přemýšlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás šlí, má charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí. Vše vás naučíme. Na charakter a respektuje stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání stáří. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré. Nemáte praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní praxi? Nevadí, vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky? Vše vás naučíme. Nabízíme stabilní zaměstnání

0: CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Masklima od matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ.
1: A teďka
0: nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku CZ. Zdarma. Matrace za hubičku CZ.
1: A teďka už si zase pojďme na další muziku.
0: Matrace za hubičku CZ.
1: A teďka už si zase pojďme na další muziku. Hele, Genesis
0: Gambičku CZ.
1: A teďka už si zase pojďme na další muziku. Hele, Genesis
0: Z.
1: A teďka už si zase pojďme na další muziku. Hele, Genesis Gamma Ray anebo Arakainej. A teďka už si zase pojďme na další muziku, hele, Genesis, Gamma Ray, anebo Arakainej. Teďka už si zase pojďme na další muziku, hele, Genesis, Gamma Ray, anebo Arakainej. Ztrát další muziku, hele, Genesis, Gamma Ray, anebo Arakainej. Ztráty a nálezy už za chvilku. Hele, Genesis, Gamma Ray, anebo Arakainej. Ztráty a nálezy už za chvilku.
2: Vidíš to?
1: Genesis, Gamma Ray, anebo Arakainej. Ztráty a nálezy už za chvilku.
2: Vidíš to?
1: Ray, anebo Arakainej. Ztráty a nálezy už za chvilku.
2: Vidíš to?
3: Vidím, ptáci.
1: Ztráty a nálezy už za chvilku.
2: Vidíš to?
3: Vidím,
1: ptáci. A nálezy už za chvilku.
2: Vidíš to?
3: Vidím, ptáci zpívají, slunce po
1: chvilku.
2: Vidíš to?
3: Vidím, ptáci zpívají, slunce pohoda.
2: No a víš co vidíš? Vidíš to?
3: Vidím, ptáci zpívají, slunce.

0: vzdělání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Učíme. Nabízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přibízíme stabilní zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Zaměstnání a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na a dobré pracovní podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.sulic podmínky, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov, včetně benefitů. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.sulická.cz. Přijďte se k nám podívat. Více na domov.sulická.cz. Začněte se k nám podívat. Více na domov.sulická.cz.
1: Začalo to lakem napadat.
0: Více na domov.sulická.cz.
1: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský
0: domov.sulická.cz.
1: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý
0: domov.sulická.cz.
1: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček
0: .cz.
1: Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý. Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu. Maluju celý dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu. Dětský pokojíček. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu. Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
2: Fasádo.
1: Z Profikolor natřete celý dům, byt i zahradu.
2: Profikolor. Fasádo.
1: Natřete celý dům, byt i zahradu.
2: Profikolor. Fasádo. Vrátím se vzorníkem.
1: Celý dům, byt i zahradu.
2: Profikolor. Fasádo. Vrátím se vzorníkem.
1: Byt i zahradu.
2: Profikolor. Fasádo. Vrátím se vzorníkem.
3: Rock Radio.
2: Profikolor. Fasádo. Vrátím se vzorníkem.
3: Rock Radio.
2: Fasádo, vrátím se vzorníkem.
3: Rock Radio.
2: Vrátím se vzorníkem.
3: Rock Radio.
2: Vzorníkem.

DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. Rock FM nebo na radia.cz. Rock nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. CZ.

Pátkový odpoledne. Máš tu spočítaný to, co bylo. Máš tu spočítaný to, co bylo. Rokový odpoledne. Tu spočítaný to, co bylo. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Rokový odpoledne. Odpoledne.

Zahrajte hru. Bacha, ať vám šéf nedá krosček. A hlavně nezdržujte hru. Rock Radio Fine, ať vám šéf nedá krosček. A hlavně nezdržujte hru. Rock Radio Fine, krosček. A hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej. A hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej. Tak fandě. Hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej. Tak fanděte s náma. Kujte hru. Rock Radio fandí hokej, tak fanděte s náma. Rock Radio fandí hokej, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci. Rock Radio fandí hokej, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci v hokej, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každejká tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na rok pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Rádiu. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Rádiu. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Rádiu. Ta v hokeji. Každý den na Rock Rádiu. Každý den na Rock Rádiu. Top hokejové na Rock Rádiu. Top hokejové zážitky vám přináší. Top hokejové zážitky vám přináší. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí. Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovo. Zážitky vám přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí přináší Top Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovo. Centrum. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební. Dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. V profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. Nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz del stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz zahradní techniky www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz

Uvolněte se. Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci. Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bachte. Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bachte. A nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá. Musíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosčekně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček. A hlavně nezdržujte.

0: Něj nic neprobere.
1: Super, nech toho.
0: Já jsem říkal, ať dostanou góla a proberou se, protože něj nic neprobere, hrajou jak ponocní.
1: No, hrajou. Vole času čekaj.

0: nás ještě Aerosmith Architects anebo Ipsaná Fixa a vy už samozřejmě...
1: Volejte, pište.
0: Nás ještě Aerosmith Architects anebo Ipsaná Fixa a vy už samozřejmě...
1: Volejte, pište.
0: A my Architects anebo Ipsaná Fixa a vy už samozřejmě...
1: Volejte, pište.
0: A my se uslyšíme zase zítra od Ipsaná Fixa a vy už samozřejmě...
1: Volejte, pište.
0: A my se uslyšíme zase zítra od tří, takže si mějte... A vy už samozřejmě...
1: Volejte, pište.
0: A my se uslyšíme zase zítra od tří, takže si mějte fajn... Samozřejmě.
1: Volejte, pište.
0: A my se uslyšíme zase zítra od tří, takže si mějte fajn...
1: Volejte, pište.
0: A my se uslyšíme zase zítra od tří, takže si mějte fajnově a čus.
1: Ahoj.
0: Pište. A my se uslyšíme zase zítra od tří, takže si mějte fajnově a čus.
1: Ahoj.
0: My se uslyšíme zase zítra od tří, takže si mějte fajnově a čus.
1: Ahoj.
0: Zítra od tří, takže si mějte fajnově a čus.
1: Ahoj.
0: Takže si mějte fajnově a čus.
1: Ahoj.
0: Čus.
1: Ahoj.

0: Janet. Genesis a jejich Land of Confusion. Genesis a jejich Land of Confusion právě teďka dojíždí na Rock Radio. Genesis a jejich Land of Confusion právě teďka dojíždí na Rock Radio. Genesis a jejich Land of Confusion právě teďka dojíždí na Rock Radio. Máme 17 hodin 40 minut. Genesis a jejich Land of Confusion právě teďka dojíždí na Rock Radio. Máme 17 hodin 40 minut k tomu. Land of Confusion právě teďka dojíždí na Rock Radio. Máme 17 hodin 40 minut k tomu. No a my už tady, Fusion právě teďka dojíždí na Rock Radio. Máme 17 hodin 40 minut k tomu. No a my už tady, konečně nejsem sám, už tady Jirka se mnou. Nazdar.
1: Snad ses nebál.
0: Hele, nebudeme se jak sám, už tady Jirka se mnou. Nazdar.
1: Snad ses nebál.
0: Hele, nebudeme se jako takhle, mohl bych Jirka se mnou, nazdár.
1: Snad ses nebál.
0: Hele, nebudeme se jako takhle, mohl bych na tebe, nazdár.
1: Snad ses nebál.
0: Hele, nebudeme se jako takhle, mohl bych na tebe vykecat.
1: Snad ses nebál.
0: Hele, nebudeme se jako takhle, mohl bych na tebe vykecat, že jsi přišel asi před 5 sekundama, ale ne, ty už. Hele, nebudeme se jako takhle, mohl bych na tebe vykecat, že jsi přišel asi před 5 sekundama, ale ne, ty už. Budeme se jako takhle, mohl bych na tebe vykecat, že jsi přišel asi před 5 sekundama, ale ne, ty už tady sikle, mohl bych na tebe vykecat, že jsi přišel asi před 5 sekundama, ale ne, ty už tady si byl samozřejmě připravený 5 minut. Ano. Co, že jsi přišel asi před 5 sekundama, ale ne, ty už tady si byl samozřejmě připravený 5 minut.
1: Ano.
0: 5 sekundama, ale ne, ty už tady si byl samozřejmě připravený 5 minut.
1: Ano, protože to by nebyla pravda.
0: Ne, ty už tady si byl samozřejmě připravený 5 minut.
1: Ano, protože to by nebyla pravda.
0: Jak se dneska si byl samozřejmě připravený 5 minut.
1: Ano, protože to by nebyla pravda.
0: Jak se dneska máš všechno připravený 5 minut.
1: Ano, protože to by nebyla pravda.
0: Jak se dneska máš všechno v pohodě?
1: Ano, protože to by nebyla pravda.
0: Jak se dneska máš všechno,
1: protože to by nebyla pravda.
0: Jak se dneska máš všechno v pohodě?
1: Já mám otázku na tebe.
0: Jak se dneska máš všechno v pohodě?
1: Já mám otázku na tebe, jak pokračuje hokej.
0: No, ty. Jak se dneska máš všechno v pohodě?
1: Já mám otázku na tebe, jak pokračuje hokej.
0: No, ty ani se. Jak se dneska máš všechno v pohodě?
1: Já mám otázku na tebe, jak pokračuje hokej.
0: No, ty ani se neptej, už nám tam je v pohodě.
1: Já mám otázku na tebe, jak pokračuje hokej.
0: No, ty ani se neptej, už nám tam jednoho vrazili, ty brďo.
1: Mám otázku na tebe, jak pokračuje hokej.
0: No, ty ani se neptej, už nám tam jednoho vrazili, ty brďo.
1: Super, to je super. Jak pokračuje hokej.
0: No, ty ani se neptej, už nám tam jednoho vrazili, ty brďo.
1: Super, hokej.
0: No, ty ani se neptej, už nám tam jednoho vrazili, ty brďo.
1: Super, to je super.
0: No, to není super. Ty ani se neptej, už nám tam jednoho vrazili, ty brďo.
1: Super, to je super.
0: No, to není super.
1: Já jsem říkal,
0: už nám tam jednoho vrazili, ty brďo.
1: Super, to je super.
0: No, to není super, nech to.
1: Já jsem říkal,
0: jednoho vrazili, ty brďo.
1: Super, to je super.
0: No, to není super, nech to.
1: Já jsem říkal, ať dostanou,
0: ty brďo.
1: Super, to je super.
0: No, to není super, nech to.
1: Já jsem říkal, ať dostanou góla a
0: to je super. No, to není super, nech to.
1: Já jsem říkal, ať dostanou góla a proberou se, protože

0: i profesionálním... Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. Jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken, měření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových opaž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obzor. Výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna fenestr oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna fenestra. Mezi vámi a nebem do interiérových obkladů. Střešní okna fenestra. Mezi vámi a nebem již 4 interiérových obkladů. Střešní okna fenestra. Mezi vámi a nebem obkladů. Střešní okna fenestra. Mezi vámi a nebem již 4 střešní okna fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. A fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz. Nebem již 40 let. Fenestra.cz. 40 let. Fenestra.cz.
1: V Kauflandu fandíme
0: Fenestra.cz.
1: V Kauflandu
0: fandíme
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark Brambůr
1: hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark Brambůrky 150 gramů
1: jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark Brambůrky 150 gramů za 7
1: jsme pro vás připravili
2: Kajarmark Brambůrky 150 gramů za 17,90. Kajarmark Brambůrky 150 gramů za 17,90. Burky 150 gramů za 17,90. A Svijanský más světlý ležák 50 gramů za 17,90. A Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 17,90. A Svijanský más světlý ležák z Kaufland 90. A Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart. A Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90. Más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90. Až do 20. ležák z Kaufland Kart za 13,90. Až do 26. května.
1: Kaufland.
2: Z Kaufland Kart za 13,90. Až do 26. května.
1: Kaufland.
2: Za 13,90. Až do 26. května.
1: Kaufland.
2: 90. Až do 26. května.
1: Kaufland.
2: Až do 26. května.
1: Kaufland.
2: Dřív do 26. května.
1: Kaufland.
2: 2. května.
1: Kaufland.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolené.
1: Kaufland.
3: Dřív než začnou prázdniny.
1: Kaufland.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vr... Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 20. Grand Prix České republiky už 19. až 20. Grand Prix České republiky už 19.

0: Denně řeším kvalitu u zvířat. Proto vyrábím Francimel na farmě. Vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastnicovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte nový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu.
1: Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40
2: stra.
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Výměna střeš.
1: Česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Výměna střešních oken v klidu.
1: Střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Výměna střešních oken v klidu.
1: A vámi a nebem již 40 let.
2: Výměna střešních oken v klidu.
1: A bez starost.
2: Bem již 40 let.
1: Výměna střešních oken v klidu
2: a bez starostí.
1: Ano,
2: let výměna střešních oken.

0: 19. až 21. června republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky po 1. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
1: Už zase nejde.
0: automotodrombrno.cz.
1: Už zase nejde.
0: Brno.cz.
1: Už zase nejde internet.
2: A Wi-Fi je pomalá.
0: CZ.
1: Už zase nejde internet.
2: A Wi-Fi je pomalá.
1: Ne. Už zase nejde internet.
2: A Wi-Fi je pomalá.
1: Už zase nejde internet.
2: A Wi-Fi je pomalá.
1: Ne.
0: Nebyl
1: nejde internet.
2: A Wi-Fi je pomalá.
1: Ne. Internet.
2: A Wi-Fi je pomalá.
1: Ne.
3: Nebylo toho vysedávání.
2: Fina je pomalá.
1: Ne.
3: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost.
2: Pomalá.
1: Ne.
3: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost. Co takhle Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost. Co takhle pořádný pohyb pro vaše Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost. Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti. Sedávání u monitoru už dost. Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti. A navíc toru už dost. Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti. A navíc v latinskoamerickém rytmu. Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti. A navíc v latinskoamerickém rytmu pořádný pohyb pro vaše děti. A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu. A pod vedením pro vaše děti. A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků. A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků. V latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků. Taneční škola v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků. Taneční škola v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků. Taneční škola La Tropical pořádá a pod vedením rodilých tanečníků. Taneční škola La Tropical pořádá pod vedením rodilých tanečníků. Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor tanečníků. Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor. Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze. Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze. Kal pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
2: Celý den tanec, zábava, kamarádi.
3: Letní příměstský tábor pro děti v Praze.
2: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu
3: i tábor pro děti v Praze.
2: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
3: Praze.
2: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny. Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
3: Přihlaste děti na
2: zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
3: Přihlaste děti
2: kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
3: Přihlaste děti na
2: a k tomu i základy španělštiny.
3: Přihlaste děti na www.latropical.cz
2: základy španělštiny.
3: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď
2: kapštiny.
3: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď kapacita táborů v červenci. Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď kapacita táborů v červenci i srpnu. Na www.latropical.cz už teď kapacita táborů v červenci i www.latropical.cz už teď kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. CZ už teď kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční krok teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti na kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je na La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit.

0: tě naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách. Všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách. My je naučíme tančit. I o prázdninách. Učíme tančit. I o prázdninách. I o prázdninách.
1: Top Centrum CZ.
0: I o prázdninách.
1: Top Centrum CZ. Dodavatel
0: prázdninách.
1: Top Centrum CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Top Centrum CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Top Centrum CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Centrum CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a Tel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a Tel. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarna. Sezóna špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna start techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startu Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovlád startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubi. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích raveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty. Nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Pravicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www. Top slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. Online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz
0: Lyže
1: www.topcentrum.cz
0: Lyže
1: www.topcentrum.cz
0: Lyže
1: Happy Sport
0: Dětské kolo
1: www.topcentrum.cz
0: Lyže
1: Happy Sport
0: Dětské kolo
1: Happy Sport
0: Lyže
1: Happy Sport
0: Dětské kolo
1: Happy Sport
0: Půjčovna Lyže
1: Happy Sport
0: Dětské kolo
1: Happy Sport
0: Lyže
1: Happy Sport
0: Dětské kolo
1: Happy Sport
0: Půjčovna
1: Happy Sport Happy Sport
0: Dětské kolo
1: Happy Sport
0: Půjčovna
1: Happy Sport
0: Servis Dětské kolo
1: Happy Sport
0: Půjčovna
1: Happy Sport
0: Servis
1: Happy Sport
0: Bazar
1: Happy Sport
0: Půjčovna
1: Happy Sport
0: Servis
1: Happy Sport
0: Bazar
1: Happy
0: Půjčovna
1: Happy Sport
0: Servis
1: Happy Sport
0: Bazar
1: Happy Sport
0: Šťastné dítě
1: Happy Sport
0: Servis
1: Happy Sport
0: Bazar
1: Happy Sport
0: Šťastné
1: Sport
0: Servis
1: Happy Sport
0: Bazar
1: Happy Sport
0: Šťastné dítě
2: Happy Sport
0: Happy Sport
1: Happy Sport Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
2: Happy Sport
0: Sport
1: Happy Sport Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
2: Happy Sport
1: Sport Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
2: Happy Sport

0: a ke sportu vede přes Happy Sport. A ke sportu vede přes Happy Sport.
1: Mami, teď...
0: Přes
1: Happy Sport. Mami, tati, Vítek
0: Sport.
1: Mami, tati, Vítek, kam pojedeme? Sport. Mami, tati, Vítek, kam pojedeme na výlet? Mami, tati, Vítek, kam pojedeme na výlet? Do zoo chleby! Mami, tati, Vítek, kam pojedeme na výlet? Do zoo chleby! Mami, tati, Vítek, kam pojedeme na výlet? Do zoo chleby! Tam můžeme... Tati, Vítek, kam pojedeme na výlet? Do zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky. Pojedeme na výlet? Do zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. Do zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. Do zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přesky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat. To bude jako v safari. A jest mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat. To bude jako v safari. Lvy. Jo, a můžeme tam přespat. To bude jako v safari. A jest jo, a můžeme tam přespat. To bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nej. Můžeme tam přespat. To bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nej. To bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoch, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoch, nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
2: Ratata.
1: Palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
2: Ratata.
1: Jedeme? Zoo chleby.
2: Ratata. Trička.
1: Zoo chleby.
2: Ratata. Trička. Ratata. Poti.
1: Chleby.
2: Ratata. Trička. Ratata. Potis. Ratatarararata trička, ratatarararata potisk, potatarararata trička, ratatarararata potisk, potisk trička, potisk trička, ratatarararata potisk, potisk trička, potisk trička, bela, ratatarararata potisk trička, bela, potisk trička, potisk trička, bela, CZ. Ta potisk trička, bela, C. Potisk trička, bela, CZ. Ka potisk trička, bela, CZ. Ka bela, CZ.
3: Rock Radio.
2: Bela, CZ.
3: Rock Radio.
2: CZ.

festival a den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest u Malovarského. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest u Malovarského. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest u Malovarského rybníku. Proběhne multižánrový festival Malva Fest u Malovarského rybníku. Zahraju vám civilní festival Malva Fest u Malovarského rybníku. Zahraju vám Malva Fest u Malovarského rybníku. Zahraju vám civilní obrana Lucie Revival Adult u Malovarského rybníku. Zahraju vám civilní obrana Lucie Revival a dalšího rybníku. Zahraju vám civilní obrana Lucie Revival a další. Zahraju vám civilní obrana Lucie Revival a další. Pod hlavičkou tur civilní obrana Lucie Revival a další. Pod hlavičkou turb obrana Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring vystoupí a další. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově. Turbojugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově. Turbojugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově. Tři špičkový Blood Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově. Tři špičkový vystoupí v klubu Sedmička na Strahově. Tři špičkový black metalový kapely Český klubu Sedmička na Strahově. Tři špičkový black metalový kapely Český Malefir Němčka na Strahově. Tři špičkový black metalový kapely Český Malefir Němčka. Tři špičkový black metalový kapely Český Malefir, Německý Pelores a Rakouský Hakový black metalový kapely Český Malefir, Německý Pelores a Rakouský metalový kapely Český Malefir, Německý Pelores a Rakouský Hakcisa. Tak ne, Český Malefir, Německý Pelores a Rakouský Hakcisa. Tak neváhejte, Malefir, Německý Pelores a Rakouský Hakcisa. Tak Německý Pelores a Rakouský Hakcisa. Tak neváhejte a vyražte. Prorokrás a Rakouský Hakcisa. Tak neváhejte a vyražte. Hakcisa. Tak neváhejte a vyražte. Prorok Rádio Zuzka Kleinová. Tak neváhejte a vyražte. Prorok Rádio Zuzka Kleinová. Tak neváhejte a vyražte. Prorok Rádio Zuzka Kleinová. Neváhejte a vyražte. Prorok Rádio Zuzka Kleinová. Vyražte. Prorok Rádio Zuzka Kleinová. Prorok Rádio Zuzka Kleinová. Rádio Zuzka Kleinová. Zuzka Kleinová.

DABu i FM. Rock Radio. V DABu i FM nebo na Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio nebo na radia.

0: Rádio, co se děje zet. Rock Rádio. Rock Rádio, co se Rock Rádio. Rock Rádio, co se děje. Rádio. Rock Rádio, co se děje.
1: 22. a 23. května pořádají tři sestry tradiční punkrockovej Open 23. května pořádají tři sestry tradiční punkrockovej Open Air Festival v Braníku. Května pořádají tři sestry tradiční punkrockovej Open Air Festival v Braníku. Češice pořádají tři sestry tradiční punkrockovej Open Air Festival v Braníku. Češice můžete tři tradiční punkrockovej Open Air Festival v Braníku. Češice můžete na punkrockovej Open Air Festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel Open Air Festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenval v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samý termín můžete vyrazit i na rybičky
2: 48 Fest do Kutné Hory.
1: Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu
2: Ozzy Osbourne and Black Sabbath.
1: V sobotu proběhne multižánrový festival.

šílenc? Co a dál navštívit oblíbený sta? Extrémní šílenc? Dál navštívit oblíbený sta? Extrémní šílenc? Navštívit oblíbený sta? Extrémní šílenc? Já. Oblíbený sta? Extrémní šílenc? Já. Šestý sta? Extrémní šílenc? Já. Šestý, že mě těch stále už... Extrémní šílenc? Já. Šestý, že mě těch stále už je puk pomalu za... Šílenc? Já.

Rokra. Rok rádio. Rok rádio. Rok rádio. Rok rádio. Rok rádio.

0: Raiffeisen Banka.
1: Hausbrand Café, per favore?
2: Sì, signora.
1: Hausbrand Café, per favore?
2: Sì, signora.
1: Hausbrand Café, per favore?
2: Sì, signora.
3: Hausbrand.
1: Hausbrand Café, per favore?
2: Sì, signora.
3: Hausbrand.
1: Hausbrand Café, per favore?
2: Sì, signora.
3: Hausbrand.
1: Tuhle. Hausbrand Café, per favore?
2: Sì, signora.
3: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít.
1: Pre? Sì, signora.
3: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít.
1: Signora.
3: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít.
4: Hausbrand.
3: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít.
4: Hausbrand káva.
3: Brand. Tuhle kávu si zasloužíte pít.
4: Hausbrand káva. CZ.
3: Kávu si zasloužíte pít.
4: Hausbrand káva. CZ.
3: Když užijte pít.
4: Hausbrand káva.
3: CZ.
4: Hausbrand káva. CZ.
5: Když ultravýhodné nabídky se slevou až
4: brandkáva.cz.
5: Když ultravýhodné nabídky se slevou
4: CZ.
5: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%. Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philipsu až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicent, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5 Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6400 IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. 4 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro. Za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro. Dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro. 6499 korun. Když něco, tak Allegro. 99 korun. Když něco, tak Allegro. Když něco, tak Allegro.
6: Trička ratata,
5: tak Allegro.
6: Trička ratata, pojď. Ratatararata, trička ratatararata,
7: potisk, potisk, trička, pojď.
6: Ratatararata, trička ratatararata,
7: potisk, potisk, trička, potisk.
6: Ratatararata, trička ratatararata,
7: potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bela.
6: Trička ratatararata,
7: potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bela, bela, bela, bela, bela.
6: Ratatararata,
7: potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bela, bela, bela, bela, bela, CZ.
6: Ta potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bela, bela, bela, bela, bela, CZ.
7: Potisk, trička, potisk, trička, bela, bela, bela, bela, bela, bela, CZ. Potisk, trička, bela, bela, bela, bela, bela, bela, CZ.
8: Pekelný ostrov,
7: bela, bela, bela, bela, bela, bela, CZ.
8: Pekelný ostrov se,
7: bela, bela, bela, bela, CZ.
8: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho,
7: CZ.
8: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho, 3. a 4. června. Pekelný ostrov se blíží, buď u toho, 3. a 4. července, holí. Pekelný ostrov se blíží, buď u toho, 3. a 4. července, Holíšov rozpálíš. Se blíží, buď u toho, 3. a 4. července, Holíšov rozpálíš več. Buď u toho, 3. a 4. července, Holíšov rozpálíš večtí Royal Republic. 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48. Dimitri rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48. Dimitri švédští Royal Republic. Rybičky 48. Dimitri Royal Republic. Rybičky 48. Dimitri divokej byl.

0: sestry, Škvor a další. Více divoký byl, tři sestry, Škvor a další. Více na pekelný byl, tři sestry, Škvor a další. Více na pekelný ostrov, sestry, Škvor a další. Více na pekelný ostrov CZ. Media Škvor a další. Více na pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festival a další. Více na pekelný ostrov CZ. Mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
1: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně?
0: Jo.
1: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme Česká Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme Česká rodina. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme Česká rodinná firma. Plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme Česká rodinná firma s vlastní nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme Česká rodinná firma s vlastními přímo u výrobce. Jsme Česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a C. Jsme Česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma sma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a přede na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa, prémiový nábytek montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa, prémiový nábytek a především slevu až 40%. Katalpa, prémiový nábytek a kuchyň slevu až 40%. Katalpa, prémiový nábytek a kuchyně, více na 40%. Katalpa, prémiový nábytek a kuchyně, více na kuchyně pomlčka katalpa.cz. Katalpa, prémiový nábytek a kuchyně, více na kuchyně pomlčka katalpa.cz.
2: Těší.
1: Prémiový nábytek a kuchyně, více na kuchyně pomlčka katalpa.cz.
2: Těší.
1: Nábytek a kuchyně, více na kuchyně pomlčka katalpa.cz.
2: Těšíte se na
1: více na kuchyně pomlčka katalpa.cz.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k
1: kuchyně pomlčka katalpa.cz.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento
1: katalpa.cz.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken prémiový ležák se svěží
1: Z.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken prémiový ležák se svěží. Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken prémiový ležák se svěží sezónu. Přijďte k nám. Tento týden Heineken prémiový ležák se svěží chutí. Přijďte k nám. Tento týden Heineken prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Tento týden Heineken prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Heineken prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské tramiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské tradiční pomak se svěží chutí za 19,90. Chocenské tradiční pomazánkové růz chutí za 19,90.

0: Rock Radio.
1: A až do 26. května. Kaufland.
0: Rock Radio.
1: Jediný slušný. 26. května. Kaufland.
0: Rock Radio.
1: Jediný slušný. Května. Kaufland.
0: Rock Radio.
1: Jediný slušný rádio.
0: Jediný slušný.
1: Kaufland.
0: Rock Radio.
1: Jediný slušný rádio.
0: Jediný slušný rádio. Rock Radio.
1: Jediný slušný rádio.
0: Jediný slušný rádio pro Prahu. Rock Radio.
1: Jediný slušný rádio.
0: Jediný slušný rádio pro Prahu a Středo.
1: Jediný slušný rádio.
0: Jediný slušný rádio pro Prahu a Středo.
1: Jediný slušný rádio.
0: Jediný slušný rádio pro Prahu a Střední Čechy. Rock Radio. Jediný slušný rádio pro Prahu a Střední Čechy. Rock Radio.
2: Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořád prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz Čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz Pořádný montérky. www.ardon.cz Terky. www.ardon.cz www.ardon.cz Ardon.cz Z.

Подникате. Подникате. Так. Подникате. Так něco podnikněte. Podnikáte, tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží. Podnikáte, tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Podnikáte, tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet, co podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet biznis a zote. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet biznis. Penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet biznis a zhodnoťte své volné na účtu. Sjednejte si spořicí účet biznis a zhodnoťte své volné peníze. Sjednejte si spořicí účet biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou sjednejte si spořicí účet biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou účet biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 000. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 35% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka. Vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka. 30 milionů korun. Komerční banka. Hausbrand korun. Komerční banka. Komerční banka.

0: tamní kliniky infekčních nemocí Hana Roháčová.
1: Pacient.
0: Pokračuje primářka tamní kliniky infekčních nemocí Hana Roháčová.
1: Pacient, který je přivá.
0: Primářka tamní kliniky infekčních nemocí Hana Roháčová.
1: Pacient, který je přivá.
0: Kliniky infekčních nemocí Hana Roháčová.
1: Pacient, který je přivážen na naše pracoviště
0: Hana Roháčová.
1: Pacient, který je přivážen na naše pracoviště, tak přechází rovnou do. Pacient, který je přivážen na naše pracoviště, tak přechází rovnou je přivážen na naše pracoviště, tak přechází rovnou do prostor, které jsou odděleny na naše pracoviště, tak přechází rovnou do prostor, které jsou odděleny našeho pracoviště, tak přechází rovnou do prostor, které jsou odděleny našeho pracoviště naší kliniky, přechází rovnou do prostor, které jsou odděleny našeho pracoviště naší kliniky a v tomto uzavřenou do prostor, které jsou odděleny našeho pracoviště naší kliniky a v tomto uzavřeném prostor, které jsou odděleny našeho pracoviště naší kliniky a v tomto uzavřeném prostoru se jsou odděleny našeho pracoviště naší kliniky a v tomto uzavřeném prostoru se trvává našeho pracoviště naší kliniky a v tomto uzavřeném prostoru se trvává po celou dobu té izolace naší kliniky a v tomto uzavřeném prostoru se trvává po celou dobu té
0: izolace
1: kliniky a v tomto uzavřeném prostoru se trvává po celou dobu té
0: izolace potrvá 3 týdny, i když je
1: v uzavřeném prostoru se trvává po celou dobu té
0: izolace potrvá 3 týdny, i když je pacient
1: se trvává po celou dobu té
0: izolace potrvá 3 týdny, i když je pacient zatím bez příznaků.
1: Na dobu té izolace.
0: Izolace potrvá 3 týdny, i když je pacient zatím bez příznaků. Izolace potrvá 3 týdny, i když je pacient zatím bez příznaků. Se potrvá 3 týdny, i když je pacient zatím bez příznaků. Na sociálních sítích se šíří noviny, i když je pacient zatím bez příznaků. Na sociálních sítích se šíří nový nebezpečný trend. Pacient zatím bez příznaků. Na sociálních sítích se šíří nový nebezpečný trend. Při něm řidiči podle příznaků. Na sociálních sítích se šíří nový nebezpečný trend. Při něm řidiči podle České televize. Na sociálních sítích se šíří nový nebezpečný trend. Při něm řidiči podle České televize přejíždí kruhový objezd. Na sociálních sítích se šíří nový nebezpečný trend. Při něm řidiči podle České televize přejíždí kruhový objezd napříč. Nový nebezpečný trend. Při něm řidiči podle České televize přejíždí kruhový objezd napříč. Při jízdě sečný trend. Při něm řidiči podle České televize přejíždí kruhový objezd napříč. Při něm řidiči podle České televize přejíždí kruhový objezd napříč. Při jízdě se natáčejí a sdílí to na Instagram. Podle České televize přejíždí kruhový objezd napříč. Při jízdě se natáčejí a sdílí to na internetu. Vize přejíždí kruhový objezd napříč. Při jízdě se natáčejí a sdílí to na internetu. Pod kruhový objezd napříč. Při jízdě se natáčejí a sdílí to na internetu. Pod napříč. Při jízdě se natáčejí a sdílí to na internetu. Podobnými manévry přitom jízdě se natáčejí a sdílí to na internetu. Podobnými manévry přitom můžou ohrozit nejen sebe, ale i čejí a sdílí to na internetu. Podobnými manévry přitom můžou ohrozit nejen z internetu. Podobnými manévry přitom můžou ohrozit nejen sebe, ale i ostatní řidiče. Praha podobnými manévry přitom můžou ohrozit nejen sebe, ale i ostatní řidiče. Praha pokračuje v kampani, přitom můžou ohrozit nejen sebe, ale i ostatní řidiče. Praha pokračuje v kampani Pomoc na dosah. Ta upozorňuje na zvyšující se číslo lidí s psychickými obtížemi. Město spouští nové služby se číslo lidí s psychickými obtížemi. Město spouští nové služby, které mají být užitečné v lidí s psychickými obtížemi. Město spouští nové služby, které mají být užitečnými obtížemi. Město spouští nové služby, které mají být užitečné v akutní krizi. Jak se k ním dostat? Prospouští nové služby, které mají být užitečné v akutní krizi.
2: Jak se k ním dostat? Prospouští nové služby, které mají být užitečné v akutní krizi. Tam jsou veškeré informace. A nebo na

0: webových pomocnadofa.cz, tam jsou veškeré informace, a nebo na webových fach.cz, tam jsou veškeré informace, a nebo na webových stránkach naší organizace Zahrada, tam jsou veškeré informace, a nebo na webových stránkách naší organizace Zahrada pro veškeré informace, a nebo na webových stránkách naší organizace Zahrada pro duši, kde opravdu máme informace, a nebo na webových stránkách naší organizace Zahrada pro duši, kde opravdu máme, nebo na webových stránkách naší organizace Zahrada pro duši, kde opravdu má stránkách naší organizace Zahrada pro duši, kde opravdu máme pomoc v rámci duševní organizace Zahrada pro duši, kde opravdu máme pomoc v rámci duševního zdraví Zahrada pro duši, kde opravdu máme pomoc v rámci duševního zdraví všem věkovým skupinám pro duši, kde opravdu máme pomoc v rámci duševního zdraví všem věkovým skupinám.
1: Součástí kampaně
0: opravdu máme pomoc v rámci duševního zdraví všem věkovým skupinám. Máme pomoc v rámci duševního zdraví všem věkovým skupinám.
1: Součástí kampaně byla také
0: v rámci duševního zdraví všem věkovým skupinám.
1: Součástí kampaně byla také duševní tramvaj, které si Pražané
0: zdraví všem věkovým skupinám.
1: Součástí kampaně byla také duševní tramvaj, které
0: všem věkovým skupinám.
1: Součástí kampaně byla také duševní tramvaj, které si Pražané mohli všímat v ulicích města.
0: Skupinám.
1: Součástí kampaně byla také duševní tramvaj, které si Pražané mohli všímat v ulicích města. Součástí kampaně byla také duševní tramvaj, které si Pražané mohli všímat v ulicích města. Sochy z Píně byla také duševní tramvaj, které si Pražané mohli všímat v ulicích města. Duševní tramvaj, které si Pražané mohli všímat v ulicích města. Sochy z Písku letos po 20. vyrostly na, které si Pražané mohli všímat v ulicích města. Sochy z Písku letos po 20. vyrostly mohli všímat v ulicích města. Sochy z Písku letos po 20. vyrostly na nábřeží řeky Otích města. Sochy z Písku letos po 20. vyrostly na nábřeží řeky Otava. Sochy z Písku letos po 20. vyrostly na nábřeží řeky Otava u Kamenného mostu v Písku. Písku letos po 20. vyrostly na nábřeží řeky Otava u Kamenného mostu v Písku. Právě téma Otava 20. vyrostly na nábřeží řeky Otava u Kamenného mostu v Písku. Právě téma Otava nábřeží řeky Otava u Kamenného mostu v Písku. Právě téma Otava plynné písek tvoří Otava u Kamenného mostu v Písku. Právě téma Otava plynné písek tvoří dodalo tvář osmeného mostu v Písku. Právě téma Otava plynné písek tvoří dodalo tvář osmi sochám, které pod Písku. Právě téma Otava plynné písek tvoří dodalo tvář osmi sochám, které pod rukama umělců. Právě téma Otava plynné písek tvoří dodalo tvář osmi sochám, které pod rukama umělců. Otava plynné písek tvoří dodalo tvář osmi sochám, které pod rukama umělců vznikaly do konce dubna. Tvoří dodalo tvář osmi sochám, které pod rukama umělců vznikaly do konce dubna. Zesp dodalo tvář osmi sochám, které pod rukama umělců vznikaly do konce dubna. Ze zpráv je to vše. Osmi sochám, které pod rukama umělců vznikaly do konce dubna. Ze zpráv je to vše.
2: Rock Radio.
1: Které pod rukama umělců vznikaly do konce dubna. Ze zpráv je to vše.
2: Rock Radio.
1: Umělců vznikaly do konce dubna. Ze zpráv je to vše.
2: Rock Radio. Počasí.
1: Vznikaly do konce dubna. Ze zpráv je to vše.
2: Rock Radio. Počasí.
1: Dubna. Ze zpráv je to vše.
2: Rock Radio. Počasí.
1: Vše.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Tak děkujeme teda za ty zprávy a pojďme.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Tak děkujeme teda za ty zprávy a pojďme se podívat.
2: Jo, počasí.
3: Tak děkujeme teda za ty zprávy a pojďme se podívat.
2: Počasí.
3: Tak děkujeme teda za ty zprávy a pojďme se podívat, jak bude zítra, tedy ve čtvrtek. Tak děkujeme teda za ty zprávy a pojďme se podívat, jak bude zítra, tedy ve čtvrtek. Mělo by být oblačno až. Děkujeme teda za ty zprávy a pojďme se podívat, jak bude zítra, tedy ve čtvrtek. Mělo by být oblačno. Zprávy a pojďme se podívat, jak bude zítra, tedy ve čtvrtek. Mělo by být oblačno až polojasno. Se podívat, jak bude zítra, tedy ve čtvrtek. Mělo by být oblačno až polojasno. Bude zítra, tedy ve čtvrtek. Mělo by být oblačno až polojasno. Ráno a večer místy až skoro jasno. Ve čtvrtek mělo by být oblačno až polojasno. Ráno a večer místy až skoro jasno. Během dne se být oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno. Během dne se budou až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno. Během dne se budou místy jasno, ráno a večer místy až skoro jasno. Během dne se budou místy vyskytovat přehánky nejvyšší teploty až skoro jasno. Během dne se budou místy vyskytovat přehánky nejvyšší teploty 23 stupňů. No. Během dne se budou místy vyskytovat přehánky nejvyšší teploty 23 stupňů. Během dne se budou místy vyskytovat přehánky nejvyšší teploty 23 stupňů a v tisíce metrech nahoře. Místy vyskytovat přehánky nejvyšší teploty 23 stupňů a v tisíce metrech nahorách bude stupňů 14. Přehánky nejvyšší teploty 23 stupňů a v tisíce metrech nahorách bude stupňů 14.

0: teploty 23 stupňů a v 1000 metrech na horách bude stupňů 14. Tak alespoň hovoří 23 stupňů a v 1000 metrech na horách bude stupňů 14. Tak alespoň hovoří náš český stupňů a v 1000 metrech na horách bude stupňů 14. Tak alespoň hovoří náš český hydrometrech na horách bude stupňů 14. Tak alespoň hovoří náš český hydrometeorologický ústav bude stupňů 14. Tak alespoň hovoří náš český hydrometeorologický ústav 14. Tak alespoň hovoří náš český hydrometeorologický ústav. Alespoň hovoří náš český hydrometeorologický ústav.
1: Spahotel.
0: Náš český hydrometeorologický ústav.
1: Spahotel Děvín.
0: Hydrometeorologický ústav.
1: Spahotel Děvín, Mariánské Lázně.
0: Ústav.
1: Spahotel Děvín, Mariánské. Spahotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Spahotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeň. Spahotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Spahotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. V prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa, hotel, lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa, hotel, Děvín. Turistika, léčivé prameny. Spa, hotel, Děvín. Turistika, léčivé prameny. Spa, hotel, Děvín. Léčivé prameny. Spa, hotel, Děvín. Prameny. Spa, hotel, Děvín. Spa, hotel, Děvín. Hotel, Děvín.
0: Podíváme se na...
2: Rock Radio. Doprava.
0: Podíváme...
2: Rock Radio. Doprava.
0: Podíváme se nejdřív do Budějic, tam v Lecesku...
2: Rock Radio. Doprava.
0: Podíváme se nejdřív do Budějic, tam v Lecesku Herského dvakrát...
2: Radio. Doprava.
0: Podíváme se nejdřív do Budějic, tam v Lecesku...
2: Doprava.
0: Podíváme se nejdřív do Budějic, tam v Lecesku Herského dvakrát osobák v sobě tvoří to překl... Podíváme se nejdřív do Budějic, tam v Lecesku Herského dvakrát osobák v sobě tvoří. Podíváme se nejdřív do Budějic, tam v Lecesku Herského dvakrát osobák v sobě tvoří to překážku v provozu. Nejdřív do Budějic, tam v Lecesku Herského dvakrát osobák v sobě tvoří to překážku v provozu, tak buďte opatrní. Tam v Lecesku Herského dvakrát osobák v sobě tvoří to překážku v provozu, tak buďte opatrní a trpěliví. Herského dvakrát osobák v sobě tvoří to překážku v provozu, tak buďte opatrní a trpěliví. Pak osobák v sobě tvoří to překážku v provozu, tak buďte opatrní a trpěliví. Pak se podíváme, tak tvoří to překážku v provozu, tak buďte opatrní a trpěliví. Pak se podíváme taky v provozu, tak buďte opatrní a trpěliví. Pak se podíváme taky na severovýchod, opatrní a trpěliví. Pak se podíváme taky na severovýchod, trpěliví. Pak se podíváme taky na severovýchod. Pak se podíváme taky na severovýchod, do ulice Krnovská v Opavě. Pak se podíváme taky na severovýchod do ulice Krnovská v Opavě. Podíváme taky na severovýchod do ulice Krnovská v Opavě. Na severovýchod do ulice Krnovská v Opavě. Tam se srazil motorkář z východ do ulice Krnovská v Opavě. Tam se srazil motorkář z osobák do ulice Krnovská v Opavě. Tam se srazil motorkář s osobákem v Opavě. Tam se srazil motorkář s osobákem. Projíždíte tam opatrně. A tam se srazil motorkář s osobákem, projíždíte tam opatrně. A ještě tam se srazil motorkář s osobákem, projíždíte tam opatrně. A ještě míříme do mé rodné motorkář s osobákem, projíždíte tam opatrně. A ještě míříme s osobákem, projíždíte tam opatrně. A ještě míříme do mé rodné Olomouce, a tam projíždíte tam opatrně. A ještě míříme do mé rodné Olomouce, a tam v ulice Kavkom opatrně. A ještě...

Pěkný podvečer přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Pěkný podvečer přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Pěkný podvečer přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Pěkný podvečer přeje Kristýna Ševčíková, jsou tu zprávy. Američan po kontaktu s nakaženým ebolou přiletí soukromým letadlem na letiště Václava Havla dnes večer. Poté si může převezme zdravotnická záchranná služba a transportuje ho do nemocnice Bulovka. Pokračuje primářka tamní kliniky infekčních nemocí Hana Roháčová.

0: míříme do mé rodné Olomouce a tam v ulice Kavkova. A ještě míříme do mé rodné Olomouce a tam v ulice Kavkova. Srážka míříme do mé rodné Olomouce a tam v ulice Kavkova. Srážka dvou osobáků do mé rodné Olomouce a tam v ulice Kavkova. Srážka dvou osobáků tvoří topit Olomouce a tam v ulice Kavkova. Srážka dvou osobáků tvoří topit překážku na vozovce a tam v ulice Kavkova. Srážka dvou osobáků tvoří topit překážku na vozovce, buďte opatrní. Kavkova. Srážka dvou osobáků tvoří topit překážku na vozovce, buďte opatrní a jedete kam. Srážka dvou osobáků tvoří topit překážku na vozovce, buďte opatrní a jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v báku tvoří topit překážku na vozovce, buďte opatrní a jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv. Prosím, doražte v potopit překážku na vozovce, buďte opatrní a jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv. Prosím, doražte na vozovce, buďte opatrní a jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv. Prosím, doražte v pořádku. Buďte opatrní a jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv. Prosím, doražte v pořádku. Kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv. Prosím, doražte v pořádku.
1: Kolony ne...
0: Kolony nebo v čemkoliv. Prosím, doražte v pořádku.
1: Kolony neovlivníte.
0: Prosím, doražte v pořádku.
1: Kolony neovlivníte.
0: Doražte v pořádku.
1: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Loukum. Kolony neovlivníte. Servis ano. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový. Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u Pražského. Ovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u Pražského letiště. Bezček. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u Pražského letiště. Toyota Louman. Nový servis u Pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na Louman. Nový servis u Pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště servis u Pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.cz u Pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.cz letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.cz. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota.cz. Zjistěte víc na letiště.toyota.cz. Zjistěte víc na letiště.toyota.cz. letiště.toyota.cz. toyota.louman.cz. louman.cz. CZ. Rock Radio, rock na Rock Radio, rock na psání. Rock Radio, rock na psání. Rock Radio, rock na psání. Rock Radio, rock na psání.
0: Ahoj, dobrý
1: Radio.

24,90 a Orion nebo Neskvičné pomazánkové různé druhy za 24,90 a Orion nebo Neskvik různé druhy za 24,90 a Orion nebo Neskvik čné druhy za 24,90 a Orion nebo Neskvik čokoláda různé za 24,90 a Orion nebo Neskvik čokoláda různé 50 a Orion nebo Neskvik čokoláda různé druhy za 23,90 Orion nebo Neskvik čokoláda různé druhy za 23,90 až do 20 Neskvik čokoláda různé druhy za 23,90 až do 20. šláda různé druhy za 23,90 až do 26. května Kaufland druhy za 23,90 až do 26. května Kaufland 3,90 až do 26. května Kaufland.

rok na přání. Tam pojďme naložit nějaký rock and roll. Od toho je tu konec konců středeční rok na přání, kdy naložit nějaký rock and roll. Od toho je tu konec konců středeční rock na přání, kdy mají rock and roll. Od toho je tu konec konců středeční rok na přání, kdy mají samozřejmě přednost zamilování. Konec konců středeční rok na přání, kdy mají samozřejmě přednost zamilování. Středeční rok na přání, kdy mají samozřejmě přednost zamilování. Nebo ti, co si rok na přání, kdy mají samozřejmě přednost zamilování. Nebo ti, co si na přání, kdy mají samozřejmě přednost zamilování. Nebo ti, co si konečně na sebe už udělali vest, mají samozřejmě přednost zamilování. Nebo ti, co si konečně na sebe už přednost zamilování. Nebo ti, co si konečně na sebe už udělali ve středu čas. Nebo ti, co si konečně na sebe už udělali ve středu čas. Nebo ti, co si konečně na sebe už udělali ve středu čas. Tak přátelé, vzkazy konečně na sebe už udělali ve středu čas. Tak přátelé, vzkazy vyřídím, hudbu pustím, jakou tu máme. Už udělali ve středu čas. Tak přátelé, vzkazy vyřídím, hudbu pustím, jakou tu ve středu čas. Tak přátelé, vzkazy vyřídím, hudbu pustím, jakou tu mám samozřejmě pro vás. Tak přátelé, vzkazy vyřídím, hudbu pustím, jakou tu mám samozřejmě pro vás. Vzkazy vyřídím, hudbu pustím, jakou tu mám samozřejmě pro vás. Stačí mi jen zavolat do hudbu pustím, jakou tu mám samozřejmě pro vás. Stačí mi jen zavolat do kapitánu, tu mám samozřejmě pro vás. Stačí mi jen zavolat do kapitánský keuty na 7258 pro vás. Stačí mi jen zavolat do kapitánský keuty na 7258444424. Stačí mi jen zavolat do kapitánský keuty na 7258444424. Nebo mi jen zavolat do kapitánský keuty na 7258444424. Nebo psát na do kapitánský keuty na 7258444424. Nebo psát na mail či sama 7258444424. Nebo psát na mail či samo 44424. Nebo psát na mail či samozřejmě do Messengeru a komu 4. Nebo psát na mail či samozřejmě do Messengeru. Psát na mail či samozřejmě do Messengeru a komu píšete, komu voláte, samozřejmě vašemu na mail či samozřejmě do Messengeru a komu píšete, komu voláte, samozřejmě vašemu či samozřejmě do Messengeru a komu píšete, komu voláte, samozřejmě vašemu kapitánovi na valách slušný rokový muziky Jirkovi, samozřejmě do Messengeru a komu píšete, komu voláte, samozřejmě vašemu kapitánovi na Messengeru a komu píšete, komu voláte, samozřejmě vašemu kapitánovi na valách slušný rokový muziky Jirkovi, píšete, komu voláte, samozřejmě vašemu kapitánovi na valách slušný rokový muziky Jirkovi Vajgizovi, tímto vás zdravím. A to je samozřejmě vašemu kapitánovi na valách slušný rokový muziky Jirkovi Vajgizovi, tímto vás zdravím. Můžem to vašemu kapitánovi na valách slušný rokový muziky Jirkovi Vajgizovi, tímto vás zdravím. Můžem to spustit. Pánovi na valách slušný rokový muziky Jirkovi Vajgizovi, tímto vás zdravím. Můžem to spustit. Dáme si slušný rokový muziky Jirkovi Vajgizovi, tímto vás zdravím. Můžem to spustit. Dáme si tentokrát Offspring Jirkovi Vajgizovi, tímto vás zdravím. Můžem to spustit. Dáme si tentokrát Offspring, a to se nepletu, nebudu to Vajgizovi, tímto vás zdravím, můžem to spustit. Dáme si tentokrát Offspring, a to se nepletu, nebudou to Green Day. Zdravím, můžem to spustit. Dáme si tentokrát Offspring, a to se nepletu, nebudou to Green Day. A pecko spustit. Dáme si tentokrát Offspring, a to se nepletu, nebudou to Green Day. Dáme si tentokrát Offspring, a to se nepletu, nebudou to Green Day. A pecku The Kids. Tentokrát Offspring, a to se nepletu, nebudou to Green Day. A pecku The Kids Aren't Right. No a během týhle skupka to se nepletu, nebudou to Green Day. A pecku The Kids Aren't Right. No a během týhle tu nebudou to Green Day. A pecku The Kids Aren't Right. No a během Green Day. A pecku The Kids Aren't Right. No a během týhle skoro tři minutovky. Pecku The Kids Aren't Right. No a během týhle skoro tři minutovky. The Kids Aren't Right. No a během týhle skoro tři minutovky. Koukejte naskakovat na náš Aren't Right. No a během týhle skoro tři minutovky. Koukejte naskakovat na náš pirátský. No a během týhle skoro tři minutovky. Koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože týhle skoro tři minutovky, koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Joho! Tři minutovky, koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Joho! Koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Joho! Koukejte na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Joho! Pářník, protože právě vyplouváme. Joho! Protože právě vyplouváme. Joho! Vyplouváme. Joho! Joho!

námořníci, máme 4 minuty. Ahoj, námořníci, máme 4 minutky po 18. hodině. Ahoj, námořníci, máme 4 minutky po 18. hodině. Ahoj, námořníci, máme 4 minutky po 18. hodině, náš tradiční čas a dnes je. Ahoj, námořníci, máme 4 minutky po 18. hodině, náš tradiční čas a dnes je středa. Námořníci, máme 4 minutky po 18. hodině, náš tradiční čas a dnes je. 4 minutky po 18. hodině, náš tradiční čas a dnes je středa. Tak jeho tam třeba po 18. hodině, náš tradiční čas a dnes je středa. Tak jeho tam třeba, no a hodně náš tradiční čas a dnes je středa. Tak jeho tam třeba, no a než ho tam dáte, tak si tam pojďme čas a dnes je středa. Tak jeho tam třeba, no a než ho tam dáte, tak si tam pojďme. Dnes je středa. Tak jeho tam třeba, no a než ho tam dáte, tak si tam pojďme naložit nějaký středa. Tak jeho tam třeba, no a než ho tam dáte, tak si tam pojďme naložit nějaký rock and roll. Od toho je tu konec. Tak jeho tam třeba, no a než ho tam dáte, tak si tam pojďme naložit nějaký rock and roll. Od toho je tu konec konců středa. No a než ho tam dáte, tak si tam pojďme naložit nějaký rock and roll. Od toho je tu konec konců středeční. Než ho tam dáte, tak si tam pojďme naložit nějaký rock and roll. Od toho je tu konec konců středeční.

tenhle ten počin od Leony. Jo, jasně, tak já jsem vlastně tenhle ten počin od Leony ještě neslyšel s Radkem. Tak s Jarkem Filgesem, tak se aspoň po...

Ja. Jo, tak tohle byly Offspring. Jo, tak tohle byly Offspring. Jo, tak tohle byly Offspring, the kids are... Jo, tak tohle byly Offspring, the kids are right, a my je rozjíždíme. Jo, tak tohle byly Offspring, the kids are right, a my je rozjíždíme a náš rokový. Tak tohle byly Offspring, the kids are right, a my je rozjíždíme a náš rokový. A byly Offspring, the kids are right, a my je rozjíždíme a náš rokový. A nebo rok na přání. Kids are right, a my je rozjíždíme a náš rokový. A nebo rok na přání. A my je rozjíždíme a náš rokový. A nebo rok na přání. Náš rokový nebo rok na přání, náš rokový parník Slavonou Šenkovou a Radkovej nebo rok na přání, náš rokový parník nebo rok na přání, náš rokový parník Slavonou Šenkovou a Radkem rok na přání, náš rokový parník Slavonou Šenkovou a Radkem Filgesem, tady to napadlo, náš rokový parník Slavonou Šenkovou a Radkem Filgesem, tady to napadlo Lucku, naši posluchač, rokový parník Slavonou Šenkovou a Radkem Filgesem. Tady to napadlo Lucku, naši Slavonou Šenkovou a Radkem Filgesem. Tady to napadlo Lucku, naši posluchačku, napsala Čuska Pita Radkem Filgesem. Tady to napadlo Lucku, naši posluchačku, napsala Čuska Pita. Tady to napadlo Lucku, naši posluchačku, napsala Čuska Pita. Tady to napadlo Lucku, naši posluchačku, napsala Čuska Pita. Zdravím, prosím, zahraj mi Leonku. Napadlo Lucku, naši posluchačku, napsala Čuska Pita. Zdravím, prosím, zahraj mi Leonku. Naši posluchačku napsala Čus kapitáne, zdravím, prosím, zahraj mi Leonku a Jarka Filgase nikdy se nedozvíš. Napsala Čus kapitáne, zdravím, prosím, zahraj mi Leonku a Jarka Filgase nikdy se nedozvíš. Kapitáne, zdravím, prosím, zahraj mi Leonku a Jarka Filgase nikdy se nedozvíš. Prosím, zahraj mi Leonku a Jarka Filgase nikdy se nedozvíš. A bylo by to pro všechny a posluchače, mě i tobě, díky, Jirko. Jo, jasně, tak já jsem vlastně tenhle ten počin od Leony ještě nesl. Díky, Jirko. Jo, jasně, tak já jsem vlastně tenhle...

Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rádio.

my si dáme teďka další pečku, taky to trošku rozbalíme.

0: aspoň na půl ucha, zajímá vás tohle téma, tak mi pojďte si snít, tak pokud posloucháte do rádia aspoň na půl ucha, zajímá vás tohle téma, tak mi pojďte si posloucháte do rádia aspoň na půl ucha, zajímá vás tohle téma, tak mi pojďte do aspoň na půl ucha, zajímá vás tohle téma, tak mi pojďte si psát o to, zajímá vás tohle téma, tak mi pojďte si psát o tom, co si myslíte téma, tak mi pojďte si psát o tom, co si myslíte. Já si třeba myslím, tak mi pojďte si psát o tom, co si myslíte. Já si třeba myslím, že my pojďte si psát o tom, co si myslíte. Já si třeba myslím, že vlastně psát o tom, co si myslíte. Já si třeba myslím, že co si myslíte. Já si třeba myslím, že vlastně pořád ty papíry na auto myslíte. Já si třeba myslím, že vlastně pořád ty papíry myslím, že vlastně pořád ty papíry na auto jsou, že vlastně pořád ty papíry na auto jsou dost benevolentní záležitost. Já si třeba osobně myslím, že auto jsou dost benevolentní záležitost. Já si třeba osobně myslím, že by tam měl benevolentní záležitost. Já si třeba osobně myslím, že by tam měl probíhat nějaký psychotesty předtím, než vůbec je člověk připuštěný k té zkoušce, jo, a že by to mělo být opravdu tvrdě,
1: Rok napsání s Jirkou Vajgizem.

Jirkou Vajgizem. Ani s Jirkou Vajgizem. Jirkou Vajgizem.

Tak to byly Amorphis a... Tak to byly Amorphis a Lights and Shadows. Tak to byly Amorphis a Lights and... Tak to byly Amorphis a Lights and Shadows. Tak to byly Amorphis a Lights and Shadows. A my si... Tak to byly Amorphis a Lights and Shadows. A my si dáme teďka další pečku. Lights and Shadows. A my si dáme teďka další pečku. Taky to trošku Shadows. A...

0: Lihovárek. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek.cz. Věci řemeslo. Slimovice. Lihovárek.cz. Věci na které. Slimovice. Lihovárek.cz. Věci na kterém. Slimovice. Lihovárek.cz. Věci na které. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Věci, na které můžeme být hrdí. Na které můžeme být hrdí.
1: Tohle nepřesí. Tohle nepřesle. Tohle nepřeslechněte. Volkswagen. Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové. Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které. Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny. Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter je Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 600 užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 604 za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 jste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID Bus Cargo teď se Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID Bus Cargo 649 900 korun bez DPH a ID Bus Cargo teď se zvýhodněním až 9900 korun bez DPH a ID Bus Cargo teď se zvýhodněním až 299 korun bez DPH a ID Bus Cargo teď se zvýhodněním až 297 tisíc DPH a ID Bus Cargo teď se zvýhodněním až 297 tisíc korun bez DPH a ID Bus Cargo teď se zvýhodněním až 297 tisíc korun bez DPH Cargo teď se zvýhodněním až 297 tisíc korun bez DPH zvýhodněním až 297 tisíc korun bez DPH 297 tisíc korun bez DPH. 57 tisíc korun bez DPH. Korun bez DPH.
2: Rybičky 48
1: DPH.
2: Rybičky 48 tě zvou na svý posteď. Rybičky 48 tě zvou na svý poslední mega koncert. Rybičky 48 tě zvou na svý poslední mega koncerty. 20. Rybičky 48 tě zvou na svý poslední mega koncerty. 21. Rybičky 48 tě zvou na svý poslední mega koncerty. 20.48 tě zvou na svý poslední mega koncerty. 21. až tě zvou na svý poslední mega koncerty. 21. až 23. května v Kutnohorském mega koncerty. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 21. až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepšího až 23. května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepšího května v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lípná v Kutnohorském amfiteátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti teátru. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out. Spousta hostů a 3 dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out. Dny tý nejlepší české muziky. Lístky koupíš v síti Go Out. České muziky. Lístky koupíš v síti Go Out.
3: Attention!
2: Lístky koupíš v síti Go Out. Koupíš v síti Go Out.
3: Atención, señoras y señores.
2: Go out.
3: Atención, señoras y señores.
4: Latro.
3: Atención, señoras.

0: señores.
1: La Tropical Party opina.
0: Atención, señoras y señores.
1: La Tropical Party opina.
0: Atención, señoras y señores.
1: La Tropical Party o Pietro Stanchis Mijo.
0: Atención, señoras y señores.
1: La Tropical Party o Pietro Stanchis Mijo.
0: Señoras y señores.
1: La Tropical Party o Pietro Stanchis Mijo.
0: Señores.
1: La Tropical Party o Pietro Stanchis Mijo.
0: Un, dos, tres.
1: Tanečníčko. La Tropical Party o Pietro Stanchis Mijo.
0: Un, dos, tres.
1: Tanečníčko. La Tropical zve všechny o Pietro Stanchis Mijo.
0: Stres.
1: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce Lačí Smíchov.
0: Un, dos, tres.
1: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce Latinsko-Amerikou.
0: Un, dos, tres.
1: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce.
0: Un, dos, tres.
1: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinsko-americké.
0: Tres.
1: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinsko-americké zábavy. Škola La Tropical zve všechny příznivce latinsko-americké zábavy na ten nejlepší mejdán. La Tropical zve všechny příznivce latinsko-americké zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy příznivce latinsko-americké zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy drink latinsko-americké zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy drinky super prost zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy drinky super prostředí. To všechno na nádherné ten nejlepší mejdán. Workshopy drinky super prostředí. To všechno na nádherné lepší mejdán. Workshopy drinky super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
0: Latro.
1: Workshopy drinky super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
0: La Tropical.
1: Drinky super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
0: La Tropical.
1: Prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
0: La Tropical.
1: Přijďte se bavit. Přijďte na nádherné terase Smíchov.
0: La Tropical.
1: Přijďte se bavit. Přijďte tančit na terase Smíchov.
0: La Tropical.
1: Přijďte se bavit. Přijďte tančit.
0: La Tropical.
1: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
0: Já jsem
1: další
0: Tropical.
1: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
0: Já jsem.
1: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
0: Já jsem
1: další La Tropical Party. Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
0: Já jsem
1: další La Tropical Party. Přijďte tančit, přijďte žít.
0: Já jsem
1: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17. Přijďte žít.
0: Já jsem
1: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin.
0: Já jsem.
1: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical. Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase. La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase. Už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz. Smíchov. Více na www.latropical.cz. Awara. Více na www.latropical.cz. Více na www.latropical.cz.
0: Awara šar.
1: Více na www.latropical.cz.
0: Awara šar.
1: La Tropical.cz.
0: Awara šar.
1: Odplouvám.cz.
0: Awara šar.
2: Odplouvám kránu.
0: Awara šar.
2: Odplouvám kránu.
0: Ar.
2: Odplouvám kránu. Na katamaránu. Odplouvám kránu. Na katamaránu. Odplouvám kránu. Na katamaránu.
3: Nejenom kránu.
2: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po
2: kránu. Na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernější.
2: Na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech.
2: Katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evránu. Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě. Kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Plouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou z modernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na

0: Písečná bouře nebo Písečná bouře nebo meruňkový kompot v profi Písečná bouře nebo meruňkový kompot v Proficolor Písečná bouře nebo meruňkový kompot v Proficolor půjčují vzorníky domů. Takže se Písečná bouře nebo meruňkový kompot v Proficolor půjčují vzorníky domů. Takže se v názvech barev nestratí. Nebo meruňkový kompot v Proficolor půjčují vzorníky domů. Takže se v názvech kompot v Proficolor půjčují vzorníky domů. Takže se v názvech barev nestratíte. Wow! Proficolor půjčují vzorníky domů. Takže se v názvech barev nestratíte. Půjčují vzorníky domů. Takže se v názvech barev nestratíte. Wow! Barva mechanický pomera? Vzorníky domů. Takže se v názvech barev nestratíte. Wow! Barva mechanický pomera? Takže se v názvech barev nestratíte. Wow! Barva mechanický pomeranč? Mech barev nestratíte. Wow! Barva mechanický pomeranč?
1: Nejlepší výběr
0: Wow! Barva mechanický pomeranč?
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny.
0: Wow! Barva mechanický pomeranč?
1: Nejlepší výběr.
0: Wow! Barva mechanický pomeranč?
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny.
0: Barva mechanický pomeranč?
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene na
0: pomeranč?
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte si výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami nižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 30. Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradské. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradské nové prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a prodejně v Praze, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Víte, Poděbradská 36. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. Nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. V našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. Dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz. Poděbradech a Benešově. Více na Bene.cz.
2: Věda.
1: Více na Bene.cz.
2: Věda.
1: Více na Bene.cz.
2: Věda, řemeslo.
1: CZ.
2: Věda, řemeslo, Slimovice. Věda, řemeslo, Věda, řemeslo, Slimovice. Věda, řemeslo, Slimovice.

0: Bránek v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu.
1: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
0: Ve firemní akci.
1: Odplouvám.

0: slevovými kupóny až 40 Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěchámiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte dny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. S božovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně 30%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15. Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15. Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Plané. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo. Na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo. Už do 15 minut od rezervace. Planeo. Do 15 minut od rezervace. Planeo.
1: Slyšeli jste právě
0: od rezervace. Planeo.
1: Slyšeli jste právě
0: Planeo.
1: Slyšeli jste právě teď z vysílání. Slyšeli jste právě teď z vysílání vaší oblíbenou píseň a Slyšeli jste právě teď z vysílání vaší oblíbenou píseň a nemůžete Slyšeli jste právě teď z vysílání vaší oblíbenou píseň a nemůžete si za Boha právě teď z vysílání vaší oblíbenou píseň a nemůžete si za Boha vzpomenout, kdo jí zpívá. Vysílání vaší oblíbenou píseň a nemůžete si za Boha vzpomenout, kdo jí zpívá nebo jak se jmenuje. Oblíbenou píseň a nemůžete si za Boha vzpomenout, kdo jí zpívá nebo jak se jmenuje. Nezoufejte si za Boha vzpomenout, kdo jí zpívá nebo jak se jmenuje. Nezoufejte a mrkněte na náš Boha vzpomenout, kdo jí zpívá nebo jak se jmenuje. Nezoufejte a mrkněte kdo jí zpívá nebo jak se jmenuje. Nezoufejte a mrkněte na náš web www.rokovýrha, jak se jmenuje. Nezoufejte a mrkněte na náš web www.rokovýrha. Nezoufejte a mrkněte na náš web www.rokovýrádio. Nezoufejte a mrkněte na náš web www.rokovýrádio.cz. Najdete tam playlist. Mrkněte na náš web www.rokovýrádio.cz. Najdete tam playlist. Web www.rokovýrádio.cz. Najdete tam playlist všech odehraných písní. www.rokovýrádio.cz. Najdete tam playlist všech odehraných písní. www.rokovýrádio.cz. Najdete tam playlist všech odehraných písní. Najdete tam playlist všech odehraných písní. Tam playlist všech odehraných písní. www.rokovýrádio.cz. Odehraných písní. www.rokovýrádio.cz. Slušnej web. www.rokovýrádio.cz. Slušnej web. www.rokovýrádio.cz. Slušnej web. www.rokovýrádio.cz. Slušnej web. www.rokovýrádio.cz. Slušnej web.
2: Chceme ho
1: postavit. Slušnej web.
2: Chceme ho postavit vlastní.
1: Slušnej web.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
3: Vybrat do
1: web.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
3: Vybrat dobrý materiál.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
3: Vybrat dobrý.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
3: Vybrat dobrý materiál.
2: A vybudovat náš domov. Postavit vlastníma rukama.
3: Vybrat dobrý materiál.
2: A vybudovat náš domov. Postavit vlastníma rukama.
3: Vybrat dobrý materiál.
2: A vybudovat náš domov.
3: Vybrat dobrý materiál.
2: A vybudovat náš domov.
3: Vybrat dobrý materiál.
2: A vybudovat náš domov.
4: Porfix. Zděte
3: si materiál.
2: A vybudovat náš domov.
4: Porfix. Zděte s rozumem.
2: A vybudovat náš domov.
4: Porfix. Zděte s rozumem.
2: Náš domov.
4: Porfix. Zděte s rozumem. Budu
2: domov.
4: Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem. Topcenx. Zděte s rozumem. Budujte srdcem.
5: Topcentrum.cz.
4: Rozumem, budujte srdcem.
5: Topcentrum.cz.
4: Budujte srdcem.
5: Topcentrum.cz. Dodavatel.

0: pro mistry svého řemesla. Topcentrum.cz, dodavatel pro Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní CZ, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarna. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Nově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídky Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. A kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz.
1: Rock. Bel CZ.

0: www.pragboat.cz.
1: Už ví. Tak v... Na katamarán.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví. Na katamarán.
0: www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru. www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu. www.pragboat.cz.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro.
1: Už ví.
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Přijďte si užít rozmar...
0: Tak vzhůru na palubu.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do akvapu...
0: Na palubu.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalas Praha.
3: Una.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalas Praha.
3: U nás slunce svítí každý den.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalas Praha.
3: U nás slunce svítí každý den.
2: Voda. Rozmarné jaro do Aquapalas Praha.
3: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů.
2: Do Aquapalas Praha.
3: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30
2: Palas Praha.
3: U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů. Vzduch ještě víc. U nás slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů. Vzduch ještě víc. Slunce svítí každý den. Voda má 30 stupňů. Vzduch ještě víc.
2: Užijte
3: každý den. Voda má 30 stupňů. Vzduch ještě víc.
2: Užijte si zábavu na
3: Voda má 30 stupňů. Vzduch ještě víc.
2: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavým
3: 30 stupňů. Vzduch ještě víc.
2: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách.
3: Vzduch ještě víc.
2: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách v mořském
3: víc.
2: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách v mořském vlnobití nebo si zábavu na nejdelším tobogánu s kluzavkách v mořském vlnobití nebo nejdelším tobogánu s kluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
3: Aquapalas
2: Gánu s kluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
3: Aquapalas Praha
2: s kluzavkách v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
3: Aquapalas Praha. Zábava na
2: cestách v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
3: Aquapalas Praha. Zábava na celý den.
2: V mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
3: Aquapalas Praha. Zábava na celý den. Více na
2: nebo na pirátské

0: den, více na aquapalas.cz. Z Praha, zábava na celý den, více na aquapalas.cz. Zábava na celý den, více na aquapalas.cz.
1: Právě teď v...
0: Na celý den, více na aquapalas.cz.
1: Právě teď v...
0: Více na aquapalas.cz.
1: Právě teď v Planeu.
0: Aquapalas.cz.
1: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se... Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se... Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se...

úplně na jedničku. V ostatní, tak jsem to dal i s psychotestama, úplně na jedničku, jedna báseň. Jak je, tak jsem to dal i s psychotestama, úplně na jedničku, jedna báseň. Jak je to možný, že já jsem dal i s psychotestama, úplně na jedničku, jedna báseň. Jak je to možný, že já jsem úplně na jedničku, jedna báseň. Jak je to možný, že já jsem říkal, hele, tak to jsou ty zkušenosti, že jo, když je jedna báseň. Jak je to možný, že já jsem říkal, hele, tak to jsou ty zkušenosti, že jo, když je báseň. Jak je to možný, že já jsem říkal, hele, tak to jsou ty zkušenosti, že jo, když je člověk mladý, tak je nervózní a mám třeba papíry. Jak je to možný, že já jsem říkal, hele, tak to jsou ty zkušenosti, že jo, když je člověk mladý, já jsem říkal, hele, tak to jsou ty zkušenosti, že jo, když je člověk mladý, tak je nervózní a mám třeba papíry od 15. A jenom tak to jsou ty zkušenosti, že jo, když je člověk mladý, tak je nervózní a mám třeba papíry od 15. A jenom pro zajímavost, proč tady o tom povinnosti, že jo, když je člověk mladý, tak je nervózní a mám třeba papíry od 15. A jenom pro zajímavost, proč tady o tom povídám, jako je člověk mladý, tak je nervózní a mám třeba papíry od 15. A jenom pro zajímavost, proč tady o tom po, tak je nervózní a mám třeba papíry od 15. A jenom pro zajímavost, proč tady o tom povídám, jako já mám papíry vlastně třeba papíry od 15. A jenom pro zajímavost, proč tady o tom povídám, jako já mám 15. A jenom pro zajímavost, proč tady o tom povídám, jako já mám papíry vlastně kromě návěsů. A zajímavost, proč tady o tom povídám, jako já mám papíry vlastně kromě návěsů. Ten jsem tenkrát nesl povídám, jako já mám papíry vlastně kromě návěsů. Já mám papíry vlastně kromě návěsů. Ten jsem tenkrát nestihl, protože na to musela být praxe. Je vlastně kromě návěsů. Ten jsem tenkrát nestihl, protože na to musela být praxe. Kromě návěsů. Ten jsem tenkrát nestihl, protože na to musela být praxe a podvádět jsem v tom věsu. Ten jsem tenkrát nestihl, protože na to musela být praxe a podvádět jsem v tom nechtěl. Tak ten jsem tenkrát nestihl, protože na to musela být praxe a podvádět jsem v tom nechtěl. Tak nestihl, protože na to musela být praxe a podvádět jsem v tom nechtěl. Tak musela být praxe a podvádět jsem v tom nechtěl. Tak kromě návěsu a autobusu mám a podvádět jsem v tom nechtěl. Tak kromě návěsu a autobusu mám na všechno. V tom nechtěl. Tak kromě návěsu a autobusu mám na všechno. Řidičák, dokonce i na trel. Tak kromě návěsu a autobusu mám na všechno. Řidičák, dokonce i na trel. Tak kromě návěsu a autobusu mám na všechno. Řidičák, dokonce i na traktor. Tak to je. Návěsu a autobusu mám na všechno. Řidičák, dokonce i na traktor. Tak to je. Busu mám na všechno. Řidičák, dokonce i na traktor. Tak to je. Tak to je a řídím od všechno. Řidičák, dokonce i na traktor. Tak to je. Tak to je a řídím od 15. Řidičák, dokonce i na traktor. Tak to je. Tak to je a řídím od 15 let na traktor. Tak to je. Tak to je a řídím od 15 let fichtla. Žádný. Tak to je. Tak to je a řídím od 15 let fichtla. Žádný. Tak to je a řídím od 15 let fichtla. Žádný MZ. A řídím od 15 let fichtla. Žádný MZ-ty jsem neměl, nebyl jsem od 15 let fichtla, žádný MZ-ty jsem neměl, 15 let fichtla, žádný MZ-ty jsem neměl, nebyl jsem z východu Německa ani z Bohemie fichtla, žádný MZ-ty jsem neměl, nebyl jsem z východu Německa ani z Bohemie. Žádný MZ-ty jsem neměl, nebyl jsem z východu Německa ani z bohaté rodiny. Žádný MZ-ty jsem neměl, nebyl jsem z východu Německa ani z bohaté rodiny. Takže jsem si začal na fichtlech, pikty jsem neměl, nebyl jsem z východu Německa ani z bohaté rodiny. Takže jsem si začal na fichtlech, nebyl jsem z východu Německa ani z bohaté rodiny. Takže jsem si začal na fichtlech pěkně, nebyl jsem z východu Německa ani z bohaté rodiny. Takže jsem si začal na fichtlech pěkně, na který jsem se viděl z východu Německa ani z bohaté rodiny. Takže jsem si začal na fichtlech pěkně. Na který jsem z bohaté rodiny, takže jsem si začal na fichtlech pěkně, na který jsem se viděl sám na brigáce, takže jsem si začal na fichtlech pěkně, na který jsem se viděl sám na brigáce, naši samozřejmě maminka začal na fichtlech pěkně, na který jsem se viděl sám na brigáce, naši samozřejmě maminka hlavně byla pěkně, na který jsem se viděl sám na brigáce, naši samozřejmě maminka hlavně byla proti, na který jsem se viděl sám na brigáce, naši samozřejmě maminka hlavně byla proti motorce, takže já na brigáce, naši samozřejmě samozřejmě maminka hlavně byla proti motorce, takže já jsem všechno. Naši samozřejmě maminka hlavně byla proti motorce, takže já jsem všechno s tátou. Samozřejmě maminka hlavně byla proti motorce, takže já jsem všechno s tátou. Maminka hlavně byla proti motorce, takže já jsem všechno s tátou, jsme to ukuli, ale proti motorce, takže já jsem všechno s tátou, jsme to ukuli, ale vydělal jsem si na fichtlem. Takže já jsem všechno s tátou, jsme to ukuli.

ale vydělat jsem si na fichtla musel. Že já jsem všechno s tátou jsme to ukuli, ale vydělat jsem si na fichtla musel sám. A no, všechno s tátou jsme to ukuli, ale vydělat jsem si na fichtla musel sám. A tak to má tátou jsme to ukuli, ale vydělat jsem si na fichtla musel sám. A tak to má ukuli, ale vydělat jsem si na fichtla musel sám. A tak to má bejt, tak to má bejt. To by jsem si na fichtla musel sám. A tak to má bejt, tak to má bejt. To bys musel sám. A tak to má bejt, tak to má bejt. To bysme mohli taky rozjet. Co si o to myslíte? A tak to má bejt, tak to má bejt. To bysme mohli taky rozjet. Co si o to myslíte? Jestli si myslíte, a tak to má bejt, tak to má bejt. To bysme mohli taky rozjet. Co si o to myslíte? Jestli si myslíte, bejt, tak to má bejt. To bysme mohli taky rozjet. Co si o to myslíte? Jestli si myslíte, bejt, to bysme mohli taky rozjet. Co si o to myslíte? Jestli si myslíte, že má cenu 18, mohli taky rozjet. Co si o to myslíte? Jestli si myslíte, že má cenu 18letýmu Floutkovi hned koupit, co si o to myslíte? Jestli si myslíte, že má cenu 18letýmu Floutkovi hned koupit, bávo, je tě, myslíte? Jestli si myslíte, že má cenu 18letýmu Floutkovi hned koupit, bávo, jestli si myslíte, že má cenu 18letýmu Floutkovi hned koupit, bávo, je tě, má cenu 18letýmu Floutkovi hned koupit, bávo, je tě, pořádně to vosol, anebo by si měl ten kluk třeba 18letýmu Floutkovi hned koupit, bávo, je tě, pořádně to vosol, anebo by si měl ten kluk třeba týmu Floutkovi hned koupit, bávo, je tě, pořádně to vosol, anebo by si měl ten kluk třeba na to koupit, bávo, je tě, pořádně to vosol, anebo by si měl ten kluk třeba na to vydělat, nebo holka, je tě, pořádně to vosol, anebo by si měl ten kluk třeba na to vydělat, nebo holka, pořádně to vosol, anebo by si měl ten kluk třeba na to vydělat, nebo holka, vydělat na brigádě někde, anebo by si měl ten kluk třeba na to vydělat, nebo holka, vydělat na ten kluk třeba na to vydělat, nebo holka, vydělat na brigádě někde, aby taky věděl, na to vydělat, nebo holka, vydělat na brigádě někde, aby taky věděla, aby nebo holka, vydělat na brigádě někde, aby taky věděla, aby taky proto něco udělala. Já rozhodně třeba vydělat na brigádě někde, aby taky věděla, aby taky proto něco udělala. Já rozhodně třeba brigádě někde, aby taky věděla, aby taky proto něco udělala. Já rozhodně třeba tvrdím, že by taky věděla, aby taky proto něco udělala. Já rozhodně třeba tvrdím, že taky proto něco udělala. Já rozhodně třeba tvrdím, že chceš dělala. Já rozhodně třeba tvrdím, že chceš motorku, dobře. Já rozhodně třeba tvrdím, že chceš motorku, dobře. Tvrdím, že chceš motorku, dobře. Jako mám na to stejný názor, jako tvrdím, že chceš motorku, dobře. Jako mám na to stejný názor, jako můj táta. I když chceš motorku, dobře. Jako mám na to stejný názor, jako můj táta. Motorku, dobře. Jako mám na to stejný názor, jako můj táta. I když s tím máma nesouhlasí, my se nějak dobře. Jako mám na to stejný názor, jako můj táta. I když s tím máma nesouhlasí, my se nějak spolu dohodne. Jako mám na to stejný názor, jako můj táta. I když s tím máma nesouhlasí, my se nějak spolu to stejný názor, jako můj táta. I když s tím máma nesouhlasí, my se nějak spolu dohodnem. Uděláme nějaký kompromis, jako můj táta. I když s tím máma nesouhlasí, my se nějak spolu dohodnem. Uděláme nějaký kompromis, máma nesouhlasí, my se nějak spolu dohodnem. Uděláme nějaký kompromis, ale musíš proto něco, my se nějak spolu dohodnem. Uděláme nějaký kompromis, ale musíš proto něco udělat. To jsem taky řekl, kámoš, nějak spolu dohodnem. Uděláme nějaký kompromis, ale musíš proto něco udělat. To jsem taky řekl, kámošovi, který je dnem. Uděláme nějaký kompromis, ale musíš proto něco udělat. To jsem taky řekl, kámošovi, který je. Uděláme nějaký kompromis, ale musíš proto něco udělat. To jsem taky řekl, kámošovi, který je. Já chci, jak jezdí na motorce, říkám, udělej kompromis, ale musíš proto něco udělat. To jsem taky řekl, kámošovi, který je. Já chci, jak jezdí na motorce, říkám, udělej si papíry a musíš proto něco udělat. To jsem taky řekl, kámošovi, který je. Já chci, jak jezdí na motorce, říkám, udělej si papíry a tu motorce udělat. To jsem taky řekl, kámošovi, který je. Já chci, jak jezdí na motorce, říkám, udělej si papíry a tu motorku kámošovi, který je. Já chci, jak jezdí na motorce, říkám, udělej si papíry a tu motorku si kup za vlastní a ne. Já chci, jak jezdí na motorce, říkám, udělej si papíry a tu motorku si kup za vlastní a nepůjčuj. Jak jezdí na motorce, říkám, udělej si papíry a tu motorku si kup za vlastní a nepůjčuj. Udělej si papíry a tu motorku si kup za vlastní a nepůjčuj si na to. Jo, prostě a tu motorku si kup za vlastní a nepůjčuj si na to. Jo, prostě a takhle to udělal, dobrý. A teď si jdem kup za vlastní a nepůjčuj si na to. Jo, prostě a takhle to udělal, dobrý. A teď si jdem za vlastní a nepůjčuj si na to. Jo, prostě a takhle to udělal, dobrý. A teď si jdem zahrát motorkářskou podhorky. Čuj si na to. Jo, prostě a takhle to udělal, dobrý. A teď si jdem zahrát motorkářskou podhorky. Jo, prostě a takhle to udělal, dobrý. A teď si jdem zahrát motorkářskou podhorky, že slíže, shodou náhod.

No, takto. No, tak to bolo počmáraný biznes. No, tak to bolo počmáraný biznesmeni. No, tak to bolo počmáraný biznesmeni Kysáci a Forever. No, tak to bolo počmáraný biznesmeni Kysáci a Forever. Hele. No, tak to bolo počmáraný biznesmeni Kysáci a Forever. Hele, podle průzkumu, co mi tak... No, tak to bylo počmáraný biznesmeni Kysáci a Forever. Hele, podle průzkumu, co mi tak... Tak to bylo počmáraný biznesmeni Kysáci a Forever. Hele, podle průzkumu, co mi takhle volá... Biznesmeni Kysáci a Forever. Hele, podle průzkumu, co mi takhle voláte, píšete, tak máte... Kysáci a Forever. Hele, podle průzkumu, co mi takhle voláte, píšete, tak máte na... Hele, podle průzkumu, co mi takhle voláte, píšete, tak máte na to podobný názor. Podle průzkumu, co mi takhle voláte, píšete, tak máte na to podobný názor. Na ty řidičáky. Co mi takhle voláte, píšete, tak máte na to podobný názor na ty řidičáky. Píšete, tak máte na to podobný názor na ty řidičáky. Zajímavý, tak máte na to podobný názor na ty řidičáky. Zajímavý, máte na to podobný názor na ty řidičáky. Zajímavý, jsem se tady bavil s názor na ty řidičáky. Zajímavý, jsem se tady bavil s řidičáky. Zajímavý, jsem se tady bavil s Marcelem, který... Zajímavý, jsem se tady bavil s Marcelem, který říkal, hele, když jsem ho dělal... Zajímavý, jsem se tady bavil s Marcelem, který říkal, hele, když jsem ho dělal v 18. Bavil s Marcelem, který říkal, hele, když jsem ho dělal v 18. S Marcelem, který říkal, hele, když jsem ho dělal v 18. Tak s Marcelem, který říkal, hele, když jsem ho dělal v 18. Tak vlastně jsem to dělal na podruhý. Říkal, hele, když jsem ho dělal v 18, tak vlastně jsem to dělal na podruhý a teď, když jsem ho dělal v 18, tak vlastně jsem to dělal na podruhý a teď, když jsem si dodělával profesák v 18, tak vlastně jsem to dělal na podruhý a teď, když jsem si dodělával profesák, tak vlastně jsem to dělal na podruhý a teď, když jsem si dodělával profesák, tak vlastně jsem to dělal na podruhý a teď, když jsem si dodělával profesáky a všechno ostatní, tak jsem to dal i vlastně jsem to dělal na podruhý a teď, když jsem si dodělával profesáky a všechno ostatní, tak jsem druhý a teď, když jsem si dodělával profesáky a všechno ostatní, tak jsem to dal i s psychotestama úplně na jedničku. Když jsem si dodělával profesáky a všechno ostatní, tak jsem to dal i s psychotestama úplně na jedničku. Profesáky a všechno ostatní, tak jsem to dal i s psychotestama.

0: a takhle to udělal, dobrý. A teď si jdem zahrát motorkářskou pod Horkýže Slíže, shodou náhod, dobrý. A teď si jdem zahrát motorkářskou pod Horkýže Slíže, shodou náhod, a to chtěl ale zahrát motorkářskou pod Horkýže Slíže, shodou náhod, a to chtěl Skou pod Horkýže Slíže, shodou náhod, a to chtěl Aleš pro svýho Horkýže Slíže, shodou náhod, a to chtěl Aleš pro svýho syna, že shodou náhod, a to chtěl Aleš pro svýho syna, který měl náhod, a to chtěl Aleš pro svýho syna, který měl včera na rusky Lukáš. A to chtěl Aleš pro svýho syna, který měl včera na rusky Aleš pro svýho syna, který měl včera na rusky Lukášovi. Tak Lukáši zpětně hodně syna, který měl včera na rusky Lukášovi. Tak Lukáši zpětně hodně štěstí zdraví, který měl včera na rusky Lukášovi. Tak Lukáši zpětně hodně štěstí zdraví jako Pecra. Včera na rusky Lukášovi. Tak Lukáši zpětně hodně štěstí zdraví jako Pecrandy na vrch. Na rusky Lukášovi, tak Lukáši zpětně hodně štěstí zdraví jako pec randy na vrch. Lukášovi, tak Lukáši zpětně hodně štěstí zdraví jako pec randy na vrch.
1: Rock rádio.
0: Lukáši zpětně hodně štěstí zdraví jako pec randy na vrch.
1: Rock rádio. Rock na přání.
0: Hodně štěstí zdraví jako pec randy na vrch.
1: Rock rádio. Rock na
0: štěstí zdraví jako pec randy na vrch.
1: Rock rádio. Rock na přání.
0: Srandy na vrch.
1: Rock rádio. Rock na přání. Rock rádio. Rock na přání. Rock rádio. Rock na přání. Rock na přání.

0: a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory, tečkotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz Jinde nenajdete. Ventilátory.cz Jinde najdete. Ventilátory.cz
1: Jíst zdravěji.
0: Ventilátory.cz
1: Jíst
0: zdravěji.cz
1: Jíst zdravěji jde v
0: Alka.cz
1: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akční. Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém dno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte, jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů z nich slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny v novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny v biokatalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny v biokamember. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny v biokamember Nature's Promise 120 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29 nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bioolivový olej Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bioolivový olej Promise 120 gramů za 29,90 nebo bioolivový olej půl litru za 100 gramů za 29,90 nebo bioolivový olej půl litru za 29,90 nebo bioolivový olej půl litru za 139,90 nebo bioolivový olej půl litru za 139,90 nebo bioolivový olej půl litru za 139,90 Albert. Olivový olej půl litru za 139,90 Albert.
2: Dřív než začnou právě
1: půl litru za 139,90 Albert.
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmizí
1: za 139,90 Albert.
2: Dřív než začnou prázdniny
1: 9,90 Albert.
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než
1: vyrát Albert.
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou
1: Albert.
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí. Začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Ano, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky GP. Grand Prix České republiky už 19. až 20. Grand Prix České republiky už 19. až 21. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho předprodej už 19. až 21. června. Buď u toho 19. až 21. června. Buď u toho předprodej brzy končí. Vstupeň 21. června. Buď u toho předprodej brzy končí. Vstup 1. června. Buď u toho předprodej brzy končí. Vstupenky po června. Buď u toho předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na Automotodrom Brno. U toho předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na Automotodrom Brno. Prodej brzy končí. Vstupenky pořídíš.

0: automotodrombrno.cz. I vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz. Pořídíš na automotodrombrno.cz. Mám automotodrombrno.cz.
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
0: Brno.cz.
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
2: Do zoo!
0: CZ.
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
2: Do zoo chleb...
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
2: Do zoo chleby!
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
2: Do zoo chleby!
3: Tam můžeme krmit daňky.
1: Víte, kam pojedeme na výlet?
2: Do zoo chleby!
3: Tam můžeme krmit daňky
1: a taky na výlet.
2: Do zoo chleby!
3: Tam můžeme krmit daňky.
2: Do zoo chleby!
3: Tam můžeme krmit daňky
2: a taky ty kobrazy.
3: A majto chleby!
2: Tam můžeme krmit daňky
3: a taky ty kobrazy.
2: A majta...
3: Tam můžeme krmit daňky
2: a taky ty kobrazy.
3: A maj tam i lvy!
2: Můžeme krmit daňky
3: a taky ty kobrazy.
2: A maj tam i lvy!
3: Daňky a taky ty kobrazy.
2: A maj tam i lvy!
3: Jo, a můžeme tam přespat
2: taky ty kobrazy.
3: A maj tam i lvy!
2: Jo, a můžeme tam přespat
3: to kobrazy.
2: A maj tam i lvy!
3: Jo, a můžeme tam přespat,
2: to bude jako v safari.
3: Maj tam i lvy!
2: Jo, a můžeme tam přespat,
3: to bude jako v safari.
2: Jo, a můžeme tam přespat,
3: to bude jako v safari.
2: A jest...
3: Jo, a můžeme tam přespat,
2: to bude jako v safari.
3: A jestli dostane
2: tam přespat,
3: to bude jako v safari.
2: A jestli dostanu hlad,
3: tak tam mají nejlepší palač,
2: to bude jako v safari.
3: A jestli dostanu hlad,
2: tak tam mají nejlepší palačinky.
3: Safari.
2: A jestli dostanu hlad,
3: tak tam mají nejlepší palačinky.
2: Tak
3: jestli dostanu hlad,
2: tak tam mají nejlepší palačinky.
3: Tak co je
2: hlad,
3: tak tam mají nejlepší palačinky.
2: Tak co jedeme?
3: Zoo chleby.
2: Tam mají nejlepší palačinky.
3: Tak co jedeme?
2: Zoo chleby.
4: Chceš žít
3: palačinky.
2: Tak co jedeme?
3: Zoo chleby.
4: Chceš žít.
2: Tak co jedeme?
3: Zoo chleby.
4: Chceš žít značkovi.
2: Co jedeme?
3: Zoo chleby.
4: Chceš žít značkovi.
2: Zoo chleby.
4: Chceš žít značkovej život? Nebo ten
2: chleby?
4: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. Nebo ten opravdovej. Značka si ty. Opravdovej. Značka si ty.
5: www.bezpotisku.cz.
4: Značka si ty.
5: www.bezpotisku.cz.
4: Značka si ty.
5: www.bezpotisku.cz.
4: Ty.
5: www.bezpotisku.cz.
6: Bolkafest 2020.
5: www.bezpotisku.cz.
6: Bolkafest 2026.
5: Už www.bezpotisku.cz.
6: Bolkafest 2026.
5: Už www.bezpotisku.cz.
6: Bolkafest 2026.
5: Už 20.
6: Bolkafest 2026.
5: Už 29. a 30. května.
6: Bolkafest 2026
5: už 29. a 30. května.
6: Fest 2026
5: už 29. a 30. května na krásné loučce
6: 26
5: už 29. a 30. května na krásné už 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. 29. a 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi vystoupí Škvor. Dimi 30. května na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor na krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor Dimitry Rybičky 4 krásné louce v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor Dimitry Rybičky 4 v Mladé Boleslavi. Vystoupí Škvor Dimitry Rybičky 48 Harley Boleslavi. Vystoupí Škvor Dimitry Rybičky 48 Harley. Vystoupí Škvor Dimitry Rybičky 48 Harley.

0: baru dovolenou máme vyřešenou. Baru dovolenou máme vyřešenou.
1: Fakt.
0: Baru dovolenou máme vyřešenou.
1: Fakt. A kam pojedeme?
0: Baru dovolenou máme vyřešenou.
1: Fakt. A kam pojedeme?
0: Na zahradu dovolenou máme vyřešenou.
1: Fakt. A kam pojedeme?
0: Na zahradu vyřešenou.
1: Fakt. A kam pojedeme?
0: Na zahradu v Baumaxu.
1: Fakt. A kam pojedeme?
0: Na zahradu v Baumaxu mají do konce května slevy až 25.
1: Kam pojedeme?
0: Na zahradu v Baumaxu mají do konce května slevy až 25. Na zahradu v Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zdu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily. Z Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily. Zahradní nábytek na slevy až 25% na bazény, grily. Zahradní nábytek až 25% na bazény, grily. Zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový.
0: Na bazény, grily. Zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pěti.
0: Grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás.
0: Zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: A nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
0: Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Koupil nové ventilátory.
0: Ceny a vždycky něco navíc.
3: Koupil nové ventilátory, potrubní ventilátory, průmysl.
0: Vždycky něco navíc.
3: Koupil nové ventilátory, potrubní ventilátory,
0: co navíc.
3: Koupil nové ventilátory, potrubní ventilátory. Koupil nové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální. Koupil nové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozuš. Koupil nové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní. Potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory. Ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory, radiální ventilátory.

0: Dimitri, Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho... Rybičky 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších. 48, Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších.
1: Volga Fest 2.
0: Harley, Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších.
1: Volga Fest 2000.
0: Valda Gang, Jiří Korn a mnoho dalších.
1: Volga Fest 2020.
0: Jiří Korn a mnoho dalších.
1: Volga Fest 2026.
0: Vstupenky za Korn a mnoho dalších.
1: Volga Fest 2026.
0: Vstupenky zakoupí o další.
1: Volga Fest 2026.
0: Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz. Vstupenky zakoupíš na vstupnafest.cz.
2: Zase tankuju.
0: Píš na vstupnafest.cz.
2: Zase tankuju.
0: Podnafest.cz.
2: Zase tankuju.
0: Podnafest.cz.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle. Zase tankuju. Po třetí tenhle. Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxus. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Depa. I rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Depak. Za cenu běžného spalováku. Bíl luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Depak. Za cenu běžného spalováku.
2: A tak to bude drahé.
3: Depak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5.
2: Bude drahé.
3: Depak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Depak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 690. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Na spalováku BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování. Více 99 tisíc korun. Méně tankování. Více prostoru. Zkušební jízda na BYD 9 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na BYD.com. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na BYD.com. Tankování, více prostoru. Zkušební jízda na BYD.com. Více prostoru. Zkušební jízda na BYD.com. Zkušební jízda na BYD.com.
4: Potřebuješ
3: jízda na BYD.com.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní.byd.com. Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od homecredit.com. Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou. Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od homecreditu si s tím. Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od homecreditu si s tím nemusíš dělat. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 200 pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online, nebo na 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online, nebo na 5 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online, nebo na pobočce. A je to. Navíc vyřídíš do 15 minut online, nebo na pobočce. A je to. Vyřídíš do 15 minut online, nebo na pobočce. A je to. Home online, nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší nebo na pobočce.

0: to. Home Credit. Pro lepší pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: Písečná bouře.
0: Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: Písečná bouře.
0: Pro lepší příběhy.
1: Písečná bouře nebo meruňkový kompot v profi...
0: Lepší příběhy.
1: Písečná bouře nebo meruňkový kompot v Profikolor... Písečná bouře nebo meruňkový kompot v Profikolor půjčují vzorníky domů. Písečná bouře nebo meruňkový kompot v Profikolor půjčují vzorníky domů. Písečná bouře nebo meruňkový kompot v Profikolor půjčují vzorníky domů. Takže se v nás nebo meruňkový kompot v Profikolor půjčují vzorníky domů. Takže se v názvech barev nestratíte. Kompot v Profikolor půjčují vzorníky domů. Takže se v názvech barev nestratíte. V Profikolor půjčují vzorníky domů. Takže se v názvech barev nestratíte. Půjčují vzorníky domů. Takže se v názvech barev nestratíte. Wow, barva mechanický pomeráň domů, takže se v názvech barev nestratíte. Wow, barva mechanický pomeranč, že se v názvech barev nestratíte. Wow, barva mechanický pomeranč. Ztratíte. Wow, barva mechanický pomeranč.
2: Šéf.
1: Wow, barva mechanický pomeranč. Wow, barva mechanický pomeranč.
2: Šéf.
1: Barva mechanický pomeranč.
2: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujeme
1: mechanický pomeranč.
2: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujeme. Šéfe, zas to netlačí. Potřebujeme nový vercajk. Starý ko... Šéfe, zas to netlačí. Potřebujeme nový vercajk. Starý kompresor. Šéfe, zas to netlačí. Potřebujeme nový vercajk. Starý kompresor. Šéfe, zas to netlačí. Potřebujeme nový vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
1: Chlape.
2: Potřebujeme nový vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
1: Chlape. Říkal jsem,
2: potřebujeme nový vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
1: Chlape. Říkal jsem, že
2: starý kompresor už toho moc nenafouká.
1: Chlape. Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
2: Kompresor už toho moc nenafouká.
1: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
2: Šéfe, děl moc nenafouká.
1: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
2: Šéfe, jděte na...
1: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
2: Šéfe, jděte na web kompresory.
1: Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
2: Šéfe, jděte na web
1: Že teď na to nemám čas.
2: Šéfe, jděte na web kompresory vzduchotechnika.cz.
1: Přemám čas.
2: Šéfe, jděte na web kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde... Šéfe, jděte na web kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše... Jděte na web kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, web kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom... Vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě... CZ. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch... Vzduch na jednom místě. Vidíte přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí na jednom místě. Vidíte, co je skladem? I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to po místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. I kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
3: No, to by...
2: Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
3: No, to by šlo...
2: Doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
3: No, to by šlo...
2: Firmy. Během pár minut a online.
3: No, to by šlo.
2: www.kompresory a online.
3: No, to by šlo.
2: www.kompresory vzduchu.
3: No, to by šlo.
2: www.kompresory vzduchotechnika.cz.
3: No, to by šlo.
2: www.kompresory vzduchotechnika.cz. To je...
3: To by šlo.
2: www.kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
3: To.
2: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák. www.kompresoryvzduchotechnika.cz.

to je fičák. Profi voda. Kompresory vzduchotechnika CZ, to je fičák. Profi voda. Technika CZ, to je fičák. Profi voda. Z to je fičák.

0: takhle širokou nabídku ventilátorů.
1: Ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
0: Tak, takhle širokou nabídku
1: ventilátory, krmové ventilátory.
0: Tak, takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky. Tak, takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky. Tak, takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky. Nikde jinde. Takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky. Nikde jinde nenajdete. Nabídku ventilátorů a vzduchotechniky.

kvalitní kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Profivoda.cz. Rok CZ.

0: Jo, tak to byly...
1: písenky nás hodí pod jakékoliv rychlostní video, ať už máte třeba nějaký... Rychlostní video, ať už máte třeba nějaký závody aut nebo motorek.
0: A viděl jsem, že svátek má dneska Zbyšek a zítra Monika. Tak všem Zbyškům jsem, že...

0: že svátek má dneska Zbyšek a zítra Monika. Tak všem, že svátek má dneska Zbyšek a zítra Monika. Tak všem Zbyškům přeju dnes, Monika má dneska Zbyšek a zítra Monika. Tak všem Zbyškům přeju dnes, Monika a zítra Monika. Tak všem Zbyškům přeju dnes, Monikám zítra Monika. Tak všem Zbyškům přeju dnes, Monikám zítra, kdybych na vás zítra zapomněl, tak všem Zbyškům přeju dnes, Monikám zítra, kdybych na vás zítra zapomněl. Všem Zbyškům přeju dnes, Monikám zítra, kdybych na vás zítra zapomněl, tak jsem vám dneska popřeju dnes, Monikám zítra, kdybych na vás zítra zapomněl, tak jsem vám dneska popřál. A Monikám zítra, kdybych na vás zítra zapomněl, tak jsem vám dneska popřál. A Monikám pouštím lutra, kdybych na vás zítra zapomněl, tak jsem vám dneska popřál. A Monikám pouštím lutra, zapomněl, tak jsem vám dneska popřál. A Monikám pouštím Luci, zvláště teda Monice jsem vám dneska popřál. A Monikám pouštím Luci, zvláště teda Monice Neradoval. A Monikám pouštím Luci, zvláště teda Monice Neradové, která jsou to Monikám pouštím Luci, zvláště teda Monice Neradové, která jsou to přímo řekla. Pouštím Luci, zvláště teda Monice Neradové, která jsou to přímo řekla. A pecku až Luci, zvláště teda Monice Neradové, která jsou to přímo řekla. A pecku ještě teda Monice Neradové, která jsou to přímo řekla. A pecku až tě potkám. Neradové, která jsou to přímo řekla. A pecku až tě potkám. Jsou to přímo řekla. A pecku až tě potkám.
1: Rok na přání.
0: A pecku až tě potkám.
1: Rok na přání.
0: A pecku až tě potkám.
1: Rok na přání.
0: Tě potkám.
1: Rok na přání. Rok rádio. Rok na přání. Rok rádio. Rok na přání. Rok rádio. Na přání. Rok rádio. Rok rádio. Rádio.

Ladislava Blažka, až se ozve, pokud ství pro časové znamení. Ano, čekáme i na Ladislava Blažka, až se ozve, pokud se nevozve, dáme znamení. Ano, čekáme i na Ladislava Blažka, až se ozve, pokud se nevozve, dáme příležitost. Ano, čekáme i na Ladislava Blažka, až se ozve, pokud se nevozve, dáme příležitost někomu jinému. Čekáme i na Ladislava Blažka, až se ozve, pokud se nevozve, dáme příležitost někomu jinému. Slava Blažka, až se ozve, pokud se nevozve, dáme příležitost někomu jinému. Každopádně, pokud chcete písně nám přát, se ozve, pokud se neozve, dáme příležitost někomu jinému. Každopádně, pokud chcete písně nám přání, jistě se neozve, dáme příležitost někomu jinému. Každopádně, pokud chcete písně nám přání, jistě příležitost někomu jinému. Každopádně, pokud chcete písně nám přání, jistě napište časové někomu jinému. Každopádně, pokud chcete písně nám přání, jistě napište časovému znamení. Každopádně, pokud chcete písně nám přání, jistě napište časovému znamení. A jinak, pokud chcete písně nám přání, jistě napište časovému znamení. A jinak teď kávatání, jistě napište časovému znamení. A jinak teď kávataři, jistě napište časovému znamení. A jinak teď kávataři Death Anglic, napište časovému znamení. A jinak teď kávataři Death Anglic. Rock Radio. Napište časovému znamení. A jinak teď kávataři Death Anglic. Rock Radio. A jinak teď kávataři Death Anglic. Rock Radio. Jinak teď kávataři Death Anglic. Rock Radio. Kávataři Death Anglic.

pláště pod... Tak to byla Lucie, až tě potkám. Tak to byla Lucie, až tě... Tak to byla Lucie, až tě potkám všem... Tak to byla Lucie, až tě potkám všem Monikám k svátku a všem zbyškům. Tak to byla Lucie, až tě potkám všem Monikám k svátku a všem zbyškům pro dnešek. Tak to byla Lucie, až tě potkám všem Monikám k svátku a všem zbyškům pro dnešek. Jinak, přátelé, potkám všem Monikám k svátku a všem zbyškům pro dnešek. Jinak, přátelé, máme všem Monikám k svátku a všem zbyškům pro dnešek. Jinak, přátelé, máme 18:30 svátku a všem zbyškům pro dnešek. Jinak, přátelé, máme 18:30 a všem zbyškům pro dnešek. Jinak, přátelé, máme 18:30 čas pro dnešek. Jinak, přátelé, máme 18:30 čas říct si, že kdo chce ještě. Jinak, přátelé, máme 18:30 čas říct si. Přátelé, máme 18:30 čas říct si, že kdo chce ještě dneska zahrát. 18:30 čas říct si, že kdo chce ještě dneska zahrát. Na čas říct si, že kdo chce ještě dneska zahrát. Na říct si, že kdo chce ještě dneska zahrát najisto, tak ať píše, že kdo chce ještě dneska zahrát najisto, tak ať píše, ještě dneska zahrát najisto, tak ať píše na Messenger či do mailu, najisto, tak ať píše na Messenger či do mailu a pošle nám nějaký středeční najisto, tak ať píše na Messenger či do mailu a pošle nám nějaký středeční poselství pro tak ať píše na Messenger či do mailu a pošle nám nějaký středeční poselství pro na Messenger či do mailu a pošle nám nějaký středeční poselství pro časové znamení. Messenger či do mailu a pošle nám nějaký středeční poselství pro časové znamení. Ano, čekáme. A pošle nám nějaký středeční poselství pro časové znamení. Ano, čekáme. Pošle nám nějaký středeční poselství pro časové znamení. Ano, čekáme i na Ladislava Blaška. Nějaký středeční poselství pro časové znamení. Ano, čekáme i na Ladislava Blaška, až se ozve. Pokud poselství pro časové znamení. Ano, čekáme i na ladě.

0: bavil, že dělal řidičák od 18, udělal na podruhý a teďka všechno vyšlo. Právě o kterém jsem se bavil, že dělal řidičák od 18, udělal na podruhý a teďka všechno vyšlo krásně. Že dělal řidičák od 18, udělal na podruhý a teďka všechno vyšlo krásně. Tak od 18 udělal na podruhý a teďka všechno vyšlo krásně. Co se udělal na podruhý a teďka všechno vyšlo krásně. Co se týče řidičáku, má úplně. A teďka všechno vyšlo krásně. Co se týče řidičáku, má teďka všechno vyšlo krásně. Co se týče řidičáku, má úplně všechny řidičáky, co existují. Vyšlo krásně. Co se týče řidičáku, má úplně všechny řidičáky, co existují. Tak chtěl zahrát nějakou tvrdě. Co se týče řidičáku, má úplně všechny řidičáky, co existují. Tak chtěl zahrát nějakou tvrdárnu. Řidičáku má úplně všechny řidičáky, co existují. Tak chtěl zahrát nějakou tvrdárnu a kamesu má úplně všechny řidičáky, co existují. Tak chtěl zahrát nějakou tvrdárnu a kamesu řidičáky, co existují. Tak chtěl zahrát nějakou tvrdárnu a kamesu, že teďka hrajem existují. Tak chtěl zahrát nějakou tvrdárnu a kamesu, že teďka hrajem docela dost tvrdě, ale napomoh tomu tak chtěl zahrát nějakou tvrdárnu a kamesu, že teďka hrajem docela dost tvrdě, ale napomoh nějakou tvrdárnu a kamesu, že teďka hrajem docela dost tvrdě, ale napomoh tomu docela tady tvrdárnu a kamesu, že teďka hrajem docela dost tvrdě, ale napomoh tomu docela tady že teďka hrajem docela dost tvrdě, ale napomoh tomu docela tady blablabla dost tvrdě, ale napomoh tomu docela tady blablabla tom který ale napomoh tomu docela tady blablabla tom který napsal dobrý den, bylo by možná docela tady blablabla tom který napsal dobrý den, tady blablabla tom který napsal dobrý den, bylo by možná zahrát Camelot blablabla tom který napsal dobrý den, bylo by možná zahrát Camelot z USA, děkuji. Tom, který napsal dobrý den, bylo by možná zahrát Camelot z USA, děkuji Tomáš všem. Tom, který napsal dobrý den, bylo by možná zahrát Camelot z USA, děkuji Tomáš všem pro dobrou. Tom, který napsal dobrý den, bylo by možná zahrát Camelot z USA, děkuji Tomáš všem pro dobrou náladu. Dobrý den, bylo by možná zahrát Camelot z USA, děkuji Tomáš všem pro dobrou náladu a samozřejmě našemu kapitánovi. Možná zahrát Camelot z USA, děkuji Tomáš všem pro dobrou náladu a samozřejmě našemu Camelot z USA, děkuji Tomáš všem pro dobrou náladu a samozřejmě našemu kapitánovi. Jasně, dáme the great. Děkuji Tomáš všem pro dobrou náladu a samozřejmě našemu kapitánovi. Jasně, dáme the great. Všem pro dobrou náladu a samozřejmě našemu kapitánovi. Jasně, dáme the great divine.
1: Rok napsal.
0: Náladu a samozřejmě našemu kapitánovi. Jasně, dáme the great divine.
1: Rok napsal.
0: Našemu kapitánovi. Jasně, dáme the great divine.
1: Rok napsání s Jirkou.
0: Jasně, dáme the great divine.
1: Rok napsání s Jirkou.
0: Dáme the great divine.
1: Rok napsání s Jirkou Vajgizem.
0: Great Divine.
1: Rok napsání s Jirkou Vajgizem. Rok napsání s Jirkou Vajgizem. Psání s Jirkou Vajgizem. Jirkou Vajgizem. Vajgizem.

aby jsme stihli vecpatý. Aby jsme stihli vecpatý ještě jednu. Aby jsme stihli vecpatý. Aby jsme stihli vecpatý ještě jednu píseň. Aby jsme stihli vecpatý ještě jednu píseň do našeho. Aby jsme stihli vecpatý ještě jednu píseň do našeho roku na přání do první hoďky. Aby jsme stihli vecpatý ještě jednu píseň do našeho roku na přání do první. Vecpatý ještě jednu píseň do našeho roku na přání do první hoďky. Tak vstoupím do písně a Marta jednu píseň do našeho roku na přání do první hoďky. Tak vstoupím do písně a Marcel, který jsem do našeho roku na přání do první hoďky. Tak vstoupím do písně a Marcel, který se mnou souhlasil právě v našeho roku na přání do první hoďky. Tak vstoupím do písně a Marcel, který se mnou souhlasil na přání do první hoďky. Tak vstoupím do písně a Marcel, který se mnou souhlasil právě o kterém jsem se bavil, tak vstoupím do písně a Marcel, který se mnou souhlasil právě o kterém jsem se bavil, že dělal řidičák od 18, udělal písně a Marcel, který se mnou souhlasil právě o kterém jsem se bavil, že dělal řidičák od 18 a Marcel, který se mnou souhlasil právě o kterém jsem se bavil, že dělal řidičák od 18, udělal na podruhý a teď mnou souhlasil právě o kterém jsem se

0: Dnes... Tak přátelé, dneska časové znamení...
1: My si dáme milý rokový věřící a...

na úvod naší druhé půle roku na přání Škorpíky. Milí rokoví věřící, na úvod naší druhé půle roku na přání Škorpíky a psí na úvod naší druhé půle roku na přání Škorpíky a pecku Rock Believer, která nám tady naší druhé půle roku na přání Škorpíky a pecku Rock Believer, druhé půle roku na přání Škorpíky a pecku Rock Believer, která nám tady taky sedne jak prdel na hrna roku na přání Škorpíky a pecku Rock Believer, která nám tady taky sedne jak a pecku Rock Believer, která nám tady taky sedne jak prdel na hrnec, no a pak to bude. Rock Believer, která nám tady taky sedne jak prdel na hrnec, no a pak to bude. Na Petře a na Believer, která nám tady taky sedne jak prdel na hrnec, no a pak to bude. Na Petře a na vás všech. Nám tady taky sedne jak prdel na hrnec, no a pak to bude. Na Petře a na vás všech ostatních. Sedne jak prdel na hrnec, no a pak to bude. Na Petře a na vás všech ostatních. Hrnec, no a pak to bude. Na Petře a na vás všech ostatních. Na Petře a na vás všech ostatních. Petře a na vás všech ostatních.

0: Zkrátka si to dohledejte, nebudeme to tady rozebírat, protože nás peněžení.
1: Rok na psání.

Tak jo, milí rokový věří. Tak jo, milí rokový věřící, tohle byly... Tak jo, milí rokový věřící, tohle byly teda... Tak jo, milí rokový věřící, tohle byly teda... Tak jo, milí rokový věřící, tohle byly teda škorpioni a stůl. Tak jo, milí rokový věřící, tohle byly teda škorpioni a stůl s tou nádhernou pečkou. Rokový věřící, tohle byly teda škorpioni a stůl s tou nádhernou pečkou, tak třikrát zdravá. Tohle byly teda škorpioni a stůl s tou nádhernou pečkou, tak třikrát zdravá sadem do toho. Škorpioni a stůl s tou nádhernou pečkou, tak třikrát zdravá sadem do toho. Škorpioni a s touhle nádhernou pečkou, tak třikrát zdráva sadem do toho. A s touhle nádhernou pečkou, tak třikrát zdráva sadem do toho. Psala mi teda nádhernou pečkou, tak třikrát zdráva sadem do toho. Pečkou, tak třikrát zdráva sadem do toho. Psala mi teda Petra, že by za tu svůj, že to třikrát zdráva sadem do toho. Psala mi teda Petra, že by za tu svůj, že to svůj italské sadem do toho. Psala mi teda Petra, že by za tu svůj, že za to svůj italské pus. Psala mi teda Petra, že by za tu svůj, že za to svůj italské poselství na kne. Psala mi teda Petra, že by za tu svůj, že za to svůj italské poselství na krásný večer. A Petra, že by za tu svůj, že za to svůj italské poselství na krásný. Že by za tu svůj, že za to svůj italské poselství na krásný večer. Chtěla nechat hrát slepý, že za to svůj italské poselství na krásný večer. Chtěla nechat hrát Slipknot. Italské poselství na krásný večer. Chtěla nechat hrát Slipknoty a pecku. Poselství na krásný večer. Chtěla nechat hrát Slipknoty a pecku snav. No. Na krásný večer. Chtěla nechat hrát Slipknoty a pecku snav. No, tak teď. Chtěla nechat hrát Slipknoty a pecku snav. No, tak to je pěkný. Chtěla nechat hrát Slipknoty a pecku snav. No, tak to je pěkný. Rád Slipknoty a pecku snav. No, tak to je pěkný. Když tak si najděte na ty a pecku snav. No, tak to je pěkný. Když tak... No, tak to je pěkný. Když tak si najděte na internetu travy starší. No, tak to je pěkný. Když tak si najděte na internetu travy starší. Vy mladší. Tak to je pěkný. Když tak si najděte na internetu travy starší. Vy mladší ne, komu není vosný. Když tak si najděte na internetu travy starší. Vy mladší ne, komu není 18. Si najděte, co? Tak si najděte na internetu travy starší. Vy mladší ne, komu není 18. Si najděte na internetu travy starší. Vy mladší ne, komu není 18. Si najděte, co je snav porno. Tu travy starší. Vy mladší ne, komu není 18. Si najděte, co je snav. Vy mladší ne, komu není 18, najděte, co je snav porno. Ne, komu není 18, najděte, co je snav porno. Třeba, ale on je to takový mýtus, jak není 18, najděte, co je snav porno. Třeba, ale on je to takový mýtus, jak si najděte, co je snav porno. Třeba, ale on je to takový mýtus, jako že někoho jako zabijou porno. Třeba, ale on je to takový mýtus, jako že někoho jako zabijou a je to prostě. Třeba, ale on je to takový mýtus, jako že někoho jako zabijou a... Ale on je to takový mýtus, jako že někoho jako zabijou a je to pro zpeněžení. No, zkrátka takový mýtus, jako že někoho jako zabijou a je to pro zpeněžení. No, zkrátka si to... Jako že někoho jako zabijou a je to pro zpeněžení. No, zkrátka si to dohledejte, nebo někoho jako zabijou a je to pro zpeněžení. No, zkrátka si to dohledejte, nebudem to tady rozebírat, protože nás poslouchají. Zabijou a je to pro zpeněžení. No, zkrátka si to dohledejte, nebudem to tady rozebírat, protože nás poslouchají. Je to pro zpeněžení. No,

0: Rock Rádiu proberu maily, taky samozřejmě. Psal tady, ani na vašem oblíbeném. Rock Rádiu proberu maily, taky samozřejmě. Psal tady tak oblíbeném. Rock Rádiu proberu maily, taky samozřejmě. Psal tady Rock Rádiu proberu maily, taky samozřejmě. Psal tady táta Ondřej maila. Proberu maily, taky samozřejmě. Psal tady táta Ondřej maila a napsal ahoj, moc prosím, samozřejmě. Psal tady táta Ondřej maila a napsal ahoj, moc prosím, zahraj. Tady táta Ondřej maila a napsal ahoj, moc prosím, zahraj mému synovi Ondřejovi. Táta Ondřej maila a napsal ahoj, moc prosím, zahraj mému synovi Ondřejovi. Maila a napsal ahoj, moc prosím, zahraj mému synovi Ondřejovi. A napsal ahoj, moc prosím, zahraj mému synovi Ondřejovi. K dnešní úspěšné maturitní zkoušce, moc prosím, zahraj mému synovi Ondřejovi. K dnešní úspěšné synovi Ondřejovi, k dnešní úspěšné maturitní zkoušce Ondřejovi, k dnešní úspěšné maturitní zkoušce, měla by to být pecka pro tebe, k dnešní úspěšné maturitní zkoušce, měla by to být pecka pro tebe od komuna, k dnešní úspěšné maturitní zkoušce, měla by to být pecka pro tebe od komunálu. Právě míříme na oslavné grilované koleno a pivečko, tak ať nám to na oslavné grilované koleno a pivečko, tak ať nám to u této oslavné grilované koleno a pivečko, tak ať nám to u této geniální skladby pane koleno a pivečko, tak ať nám to u této geniální skladby chutná pivečko, tak ať nám to u této geniální skladby chutná ještě, tak ať nám to u této geniální skladby chutná ještě více, moc děkuji. Tak této geniální skladby chutná ještě více, moc děkuji. Tak Ondřej geniální skladby chutná ještě více, moc děkuji. Tak Ondřej juniorovi gratuluju, Ondřej chutná ještě více, moc děkuji. Tak Ondřej juniorovi gratuluju. Ještě více, moc děkuji. Tak Ondřej juniorovi gratuluju, Ondřejovi tátovi taky gratuluju. Moc děkuji. Tak Ondřej juniorovi gratuluju, Ondřejovi tátovi. Tak Ondřej juniorovi gratuluju, Ondřejovi tátovi taky gratuluju, že má tak skvělý. Juniorovi gratuluju, Ondřejovi tátovi taky gratuluju, že má tak skvělýho syna. Gratuluju Ondřejovi tátovi taky gratuluju, že má tak skvělýho syna, že se to takový tátovi taky gratuluju, že má tak skvělýho syna, že se to takhle povedlo, kluci, ať vám chutná. Tátovi taky gratuluju, že má tak skvělýho syna, že se to takhle povedlo, kluci, taky gratuluju, že má tak skvělýho syna, že se to takhle povedlo, kluci, ať vám chutná, užijte si to. A v pořádku, že má tak skvělýho syna, že se to takhle povedlo, kluci, ať vám chutná, užijte si to. A v pořádku, skvělýho syna, že se to takhle povedlo, kluci, ať vám chutná, užijte si to. A v pořádku, doražte domů, že se to takhle povedlo, kluci, ať vám chutná, užijte si to. A v pořádku, doražte domů, žádný. Jo.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na vsa.

udodiri. Так, то был удодир. Так, то был удодир Шнайдер. Так, то был удодир Шнайдер. I hello. Так, то был удодир Шнайдер. I hello in the desert. To byl udodir Schneider I Rose in the desert. A teď si dáme českou písničku. Tak to byl udodir Schneider I Rose in the desert. To byl udodir Schneider I Rose in the desert. A teď si dáme českou písničku do Schneider I Rose in the desert. A teď si dáme českou písničku další v naší I Rose in the desert. A teď si dáme českou písničku další v naší rozjetý Rose in the desert. A teď si dáme českou písničku další v naší rozjetý druhý půlce roku na A teď si dáme českou píseň douší v naší rozjetý druhý půlce roku na přání na vašem oblíbeném. Českou píseň douší v naší rozjetý druhý půlce roku na přání na vašem oblíbeném. Douší v naší rozjetý druhý půlce roku na přání na vašem oblíbeném. Rok rádiu proberu maily. Naší rozjetý druhý půlce roku na přání na vašem oblíbeném. Rok rádiu druhý půlce roku na přání na vašem oblíbeném. Rok rádiu proberu maily. Tak je na přání na vašem oblíbeném.

0: stlačený vzduch je nejlepší e-shop, kompresory vzduchotechnika.cz. Je nejlepší e-shop, kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů e-shop, kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo. Kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo. CZ. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
1: Kompresory pomlčka vzduchotechnika CZ.
0: Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
1: Kompresory pomlčka vzduchu
0: všech produktů na jedno místo.
1: Kompresory pomlčka vzduchotechnika CZ.
0: Produktů na jedno místo.
1: Kompresory pomlčka vzduchotechnika CZ. Kromě vzduchu na nikoho ne... Kompresory pomlčka vzduchotechnika CZ. Kromě vzduchu na nikoho ne... Kompresory pomlčka vzduchotechnika CZ. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře... Kompresory pomlčka vzduchotechnika CZ. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to technika CZ. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí. Kromě vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí. Vzduchu na nikoho netlačí. Za to dobře poradí.
0: Kompresory vzduchotechnika CZ.
1: Za to dobře poradí.
0: Kompresory vzduchotechnika CZ. To je fičák.
1: Dobře poradí.
0: Kompresory vzduchotechnika CZ. To je fičák. Kompresory vzduchotechnika CZ. To je fičák. Kompresory vzduchotechnika CZ. To je fičák. Kompresory vzduchotechnika CZ. To je fičák. Technika CZ. To je fičák.
2: Ceny rostou.
0: To je fičák.
2: Ceny rostou.
0: Fičák.
2: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ceny rostou, digitální čísla mizí. A ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. Rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál CZ. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál CZ. Vsaďte to tu bude vždycky. A u portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží. Bude vždycky. A u portál CZ. Vsaďte na hodnoty. A u portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží. Portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihly. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihly. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jist na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. Vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. Generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato. Portál. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato. Portál jako brána a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. Vašich rukou. AU jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ. AU jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ. AU jako zlato. Portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ. Portál jako brána k bezpečí. A u portál CZ.
3: Hledáte adrenalin, ale...
2: k bezpečí. A u portál CZ.
3: Hledáte adrenalin, ale všech...
2: A u portál CZ.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde...
2: CZ.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde... okoukat. Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde... okoukaný... Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde... okoukaný?
4: Tak dobře...
3: Adrenalin, ale všechno už vám přijde... okoukaný?
4: Tak dobře poslouchej...
3: Všechno už vám přijde... okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte...
3: Allegria přijde... okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte...
3: Allegria... okoukaný?

0: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás to okoukaný.
0: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou noční.
0: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou.
0: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v
0: Čechách. Poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách.
0: Hejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
0: House
1: má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
0: House Rany.
1: Má totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
0: House
1: Ranou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
0: House Running. Naprostý unik.
1: Kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
0: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Ještě nevyzkoušeli.
0: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás.
0: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z
0: nej... Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme...
0: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
0: Prostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
0: Na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
0: Budete viset 101 zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
0: Budete viset 101 metrů.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
0: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: Vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
0: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A nejvyšších budov v Praze.
0: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak v Praze.
0: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak. Pak si to.
0: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak. Pak si to pěkně se.
0: 101 metrů nad zemí.
1: A pak. Pak si to pěkně.
0: Nad zemí.
1: A pak. Pak si to pěkně se běhnete dolů.
2: Mám.
1: A pak. Pak si to pěkně se běhnete dolů.
2: Maminko.
1: Pak. Pak si to pěkně se běhnete dolů.
2: Maminko.
1: Pak si to pěkně se běhnete dolů.
2: Maminko.
1: To pěkně se běhnete dolů.
2: Maminko.
0: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Se běhnete dolů.
2: Maminko.

0: 14% státního rozpočtu. Přední daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohatší státního rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohatší Česko rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohatší Česko tu. Lihovárek.cz pro bohatší Česko. Lihovárek.cz pro bohatší Česko.
1: Housebrand Café
0: CZ. Pro bohatší Česko.
1: Housebrand Café per favore.
0: Pro bohatší Česko.
1: Housebrand Café per favore.
2: Sì, signor.
0: Česko.
1: Housebrand Café per favore.
2: Sì, signora.
1: Housebrand Café per favore.
2: Sì, signora.
3: Housebrand, tuhle.
1: Housebrand Café per favore.
2: Sì, signora.
3: Housebrand, tuhle kávu si za...
1: Brand Café per favore.
2: Sì, signora.
3: Housebrand, tuhle kávu si za...
1: Per favore.
2: Sì, signora.
3: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít.
2: Sì, signora.
3: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít.
4: Housebrand.
3: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít.
4: Housebrandkáva.cz.
3: Brand, tuhle kávu si zasloužíte pít.
4: Housebrand Káva,
3: se kávu si zasloužíte pít.
4: Housebrand Káva,
3: CZ. Zasloužíte pít.
4: Housebrand Káva, CZ.
3: Te pít.
4: Housebrand Káva,
3: CZ.
4: Housebrand Káva,
3: CZ.
4: Mám
3: barák, dělává
4: CZ.

0: Začalo to lakem na parkety. Začalo to lakem na parkety a najednou maluju celý dětský pokojíček. Z Proficolor natřete celý dům, byt i zahradu.
1: Fasádo, vrátím se.

okna sukorady.cz Sukorady. www.oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz www.oknasukorady.cz

0: pořádnej adrenalin. Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
0: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete...
0: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
0: Firma... Pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firma na zážitky.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
1: Zážitek najdete pouze na...
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
1: Jdete pouze na...
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Nemáš co na...
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako...
0: CZ.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra...
0: Z.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo ne... Co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na... Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shop... Kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shop... Prokrádia na... Kdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shop Prokrádia na www. Pořiď si slušný oblečení na e-shop Prokrádia na www. Rokovýradio.cz. Slušný oblečení na e-shop Prokrádia na www. Rokovýradio.cz. Na e-shop Prokrádia na www. Rokovýradio.cz.
4: Spotřeb
3: shop Prokrádia na www. Rokovýradio.cz. Já na www. Rokovýradio.cz.
4: Spotřební daň.
3: www.rokovýradio.cz.
4: Spotřební daň tvoří 14%
3: www.rokovýradio.cz.
4: Spotřební daň tvoří 14% státní. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň tvoří 14%

Veľmi dopust. Mám barák, deravej, mne do... Mám barák, deravej, mne do postele fičí. Mám barák, deravej, mne do postele fičí. Barák, deravej, mne do postele fičí. Deravej, mne do postele fičí. Mne do postele fičí. Postele fičí, snad známý lefičí, snad známý poradějčí, snad známý poraděj, snad známý poraděj, jinak se, snad známý poraděj, jinak se, snad známý poraděj. Jinak jsem známý poraděj, jinak jsem poraděj, jinak jsem, jinak jsem, jinak jsem.

0: Queenie a pan David Bowie a samozřejmě pecka On the Queenie a pan David Bowie a samozřejmě pecka On the Pressure. Queenie a pan David Bowie a samozřejmě pecka On the Pressure. No a teď si dáme David Bowie a samozřejmě pecka On the Pressure. No a teď si dáme zase samozřejmě pecka On the Pressure. No a teď si dáme zase samozřejmě pecka On the Pressure. No a teď si dáme zase českou píseň do uší. On the Pressure. No a teď si dáme zase českou píseň do uší, je to potřeba dovolat. Under Pressure. No a teď si dáme zase českou píseň do uší, je to potřeba dovolal se mi Sandokan. No a teď si dáme zase českou píseň do uší, je to potřeba dovolal se mi Sandokan Petr. Dáme zase českou píseň do uší, je to potřeba dovolal se mi Sandokan Petr, který by pro svoji českou píseň do uší, je to potřeba dovolal se mi Sandokan Petr, který by pro svoji uší, je to potřeba dovolal se mi Sandokan Petr, který by pro svoji milovanou manželku Vlačku chtěl nechat. Potřeba. Dovolal se mi Sandokan Petr, který by pro svoji milovanou manželku Vlačku chtěl. Dovolal se mi Sandokan Petr, který by pro svoji milovanou manželku Vlačku chtěl nechat zahrát. Vod se mi Sandokan Petr, který by pro svoji milovanou manželku Vlačku chtěl nechat zahrát. Vod Dana Landy. Petr, který by pro svoji milovanou manželku Vlačku chtěl nechat zahrát. Vod Dana Landy. Pro svoji milovanou manželku Vlačku chtěl nechat zahrát. Vod Dana Landy. Zombi manželku Vlačku chtěl nechat zahrát. Vod Dana Landy. Zombici. Chtěl nechat zahrát. Vod Dana Landy. Zombici. Tak, milý Petře, milá Vlačku. Zahrát. Vod Dana Landy. Zombici. Tak, milý Petře, milá Vlačku, já vám přeji příjemný krátký. Vod Dana Landy. Zombici. Tak, milý Petře, milá Vlačku, já vám přeji příjemný krásný zombici. Tak, milý Petře, milá Vlačku, já vám přeji příjemný krásný středeční. Tak, milý Petře, milá Vlačku, já vám přeji příjemný krásný středeční večer. A tady máte. Milý Petře, milá Vlačku, já vám přeji příjemný krásný středeční večer. A tady máte tu nádheru. Milá Vlačku, já vám přeji příjemný krásný středeční večer. A tady má příjemný krásný středeční večer. A tady máte tu nádheru.
1: Rok na
0: příjemný krásný středeční večer a tady máte tu nádheru. Středeční večer a tady máte tu nádheru.
1: Rok na přání.
0: Středeční večer a tady máte tu nádheru.
1: Rok na přání. Rok rádio.
0: A tady máte tu nádheru.
1: Rok na přání. Rok rádio.
0: Nádheru.
1: Rok na přání. Rok rádio. Rok na přání. Rok rádio. Rok na přání. Rok rádio. Rok rádio. Rádio.

Geniální spolupráce Queenie a... Geniální spolupráce Queenie a pan David Bowie.

0: oblíbená dekáda, jak životní, tak i hudební. A vybral jsem záležda, jak životní, tak i hudební. A vybral jsem životní, tak i hudební. A vybral jsem záležitost Evidence, vlastně taky hudební. A vybral jsem záležitost Evidence, vlastně. A vybral jsem záležitost Evidence, vlastně tu. A vybral jsem záležitost Evidence, vlastně tuhle pecku jsme ještě nehráli vůbec. Vybral jsem záležitost Evidence, vlastně tuhle pecku jsme ještě nehráli vůbec. Vybral jsem záležitost Evidence, vlastně tuhle pecku jsme ještě nehráli vůbec. Záležitost Evidence, vlastně tuhle pecku jsme ještě nehráli vůbec. Vlastně tuhle pecku jsme ještě nehráli vůbec v roku na přání. Tuhle pecku jsme ještě nehráli vůbec v roku na přání. A je to nehráli vůbec v roku na přání. A je to album King for a Day v roku na přání. A je to album King for a Day v roku na přání. A je to album King for a Day a Fool for a Life na přání. A je to album King for a Day a Fool for a je to album King for a Day a Fool for a Lifetime. Je to album King for a Day a Fool for a Lifetime, tak se to celý jmenuje. Je to s takovým tím šekem for a Day a Fool for a Lifetime, tak se to celý jmenuje. Je to s takovým tím šekajícím psem a Fool for a Lifetime, tak se to celý jmenuje. Je to s takovým tím šekajícím Lifetime, tak se to celý jmenuje. Je to s takovým tím šekajícím psem. A to si pamatuju, že to jsem se tak se to celý jmenuje. Je to s takovým tím šekajícím psem. A to si pamatuju, že to jsem se tenkrát koupil. Je to s takovým tím šekajícím psem. A to si pamatuju, že to jsem se tenkrát koupil na CD tím šekajícím psem. A to si pamatuju, že to jsem se tenkrát koupil na CDčku, no to byly časy. A to si pamatuju, že to jsem se tenkrát koupil na CDčku, no to byly časy. No nic. A to si pamatuju, že to jsem se tenkrát koupil na CDčku, no to byly časy. No nic. To jsem se tenkrát koupil na CDčku, no to byly časy. No nic. Pojďme si to pustit. Tenkrát koupil na CDčku, no to byly časy. No nic. Pojďme si to pustit. Vzpomínat CDčku, no to byly časy. No nic. Pojďme si to pustit. Vzpomínat mu časy. No nic. Pojďme si to pustit. Vzpomínat můžem během týdle. No nic. Pojďme si to pustit. Vzpomínat můžem během týdle skladby.
1: Rok.
0: Nic. Pojďme si to pustit. Vzpomínat můžem během týdle skladby.
1: Rok na psání Jirkou.
0: Pojďme si to pustit. Vzpomínat můžem během týdle skladby.
1: Rok na psání s Jirkou Vajkem.
0: To pustit. Vzpomínat můžem během týdle skladby.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.
0: Vzpomínat můžem během týdle skladby.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.
0: Během týdle skladby.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.
0: Skladby.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem. Rok na psání s Jirkou Vajgizem. I s Jirkou Vajgizem. Jirkou Vajgizem.

hodnocí písničku do naší... Hodnocí písničku do našeho roku na přání. Hodnocí písničku do našeho roku. Hodnocí písničku do našeho roku na přání a jehož druhou půlku právě. Hodnocí písničku do našeho roku na přání a jehož druhou půlku právě. Hodnocí písničku do našeho roku na přání a jehož druhou půlku právě. Písničku do našeho roku na přání a jehož druhou půlku právě teďka posloucháte. Do našeho roku na přání a jehož druhou půlku právě teďka posloucháte. Si roku na přání a jehož druhou půlku právě teďka posloucháte. Přání a jehož druhou půlku právě teďka posloucháte. Si napsal druhou půlku právě teďka posloucháte. Si napsal Honza Málek z Olomouce. Teďka posloucháte. Si napsal Honza Málek z Olomouce. Posloucháte. Si napsal Honza Málek z Olomouce. Hoj Jirko kamaráde. Si napsal Honza Málek z Olomouce. Hoj Jirko kamaráde z Olomouce. Si napsal Honza Málek z Olomouce. Hoj Jirko kamaráde z Olomouce. Honza Málek z Olomouce. Hoj Jirko kamaráde z Olomouce. Zdravím rodné město ještě jednou z Olomouce. Hoj Jirko kamaráde z Olomouce. Zdravím mé rodné město ještě jednou. Hoj Jirko kamaráde z Olomouce. Zdravím mé rodné město ještě jednou. Zahrál bys něco od Fate No More. Kamaráde z Olomouce. Zdravím mé rodné město ještě jednou. Zahrál bys něco od Fate No More. Zdravím mé rodné město ještě jednou. Zahrál bys něco od Fate No More. Zdravím mé rodné město ještě jednou. Zahrál bys něco od Fate No More. Děkuju moc. Mé rodné město ještě jednou. Zahrál bys něco od Fate No More. Děkuju moc. Něco pěkného. Ještě jednou. Zahrál bys něco od Fate No More. Děkuju moc. Něco pěkného. Zahrál bys něco od Fate No More. Děkuju moc. Něco pěkného. Jinak hezký bys něco od Fate No More. Děkuju moc. Něco pěkného. Jinak No More. Děkuju moc. Něco pěkného. Jinak hezký pozdrav všem v rádiu. Děkuju moc. Něco pěkného. Jinak hezký pozdrav všem v rádiu. Děkuji Honza. Moc. Něco pěkného. Jinak hezký pozdrav všem v rádiu. Děkuji Honza. Pěkného. Jinak hezký pozdrav všem v rádiu. Děkuji Honza. Jinak hezký pozdrav všem v rádiu. Děkuji Honza. No tak jo. Pozdrav všem v rádiu. Děkuji Honza. No tak jo. Tak já jsem vybral v rádiu. Děkuji Honza. No tak jo, tak já jsem vybral pecku za let 90. protože děkuji Honza. No tak jo, tak já jsem vybral pecku za let 90. protože no tak jo, tak já jsem vybral pecku za let 90. protože jak možná už všichni jo, tak já jsem vybral pecku za let 90. protože jak možná už všichni posluchači ví. Já jsem vybral pecku za let 90. protože jak možná už všichni za let 90. protože jak možná už všichni posluchači vědí, to je má oblíbená 90. protože jak možná už všichni posluchači vědí, to je má oblíbená dekáda, protože jak možná už všichni posluchači vědí, to je má oblíbená dekáda, už všichni posluchači vědí, to je má oblíbená dekáda, jak životní, posluchači vědí, to je má oblíbená dekáda, jak životní, to je má oblíbená dekáda, jak životní, tak i hudební. A to je má oblíbená dekáda, jak životní, tak i hudební. A vybral jsem...

0: postele, mám barák, děravej, mě do postele fičí. Mám barák, děravej, mě do postele fičí. Děravej, mě do postele fičí. Snej, mě do postele fičí. Snad do postele fičí. Snad známý poradele fičí. Snad známý poraděj. Snad známý poraděj. Snad známý poraděj. Snad známý poraděj. Jinak snad znám jí poraděj, jinak jsem jí poraděj, jinak jsem poraděj, jinak jsem poraděj, jinak jsem poraděj, jinak jsem poraděj, jinak jsem
1: Get off.

0: sestry, Škvor a další. Více na Pekmitry, Divokej byl, tři sestry, Škvor a další. Více na pekelný ostrov, tři sestry, Škvor a další. Více na pekelný ostrov CZ, Škvor a další. Více na pekelný ostrov CZ, mediálním partnerem Fest a další. Více na pekelný ostrov CZ, mediálním partnerem festivalu Jerní. Více na pekelný ostrov CZ, mediálním partnerem. Více na pekelný ostrov CZ, mediálním partnerem festivalu Jerní ostrov CZ, mediálním partnerem festivalu je Rock Radio. CZ, mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
1: Topcentrum CZ,
0: mediálním partnerem festivalu je Rock Radio.
1: Topcentrum
0: festivalu je Rock Radio.
1: Topcentrum CZ,
0: Rock Radio.
1: Topcentrum CZ, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte Topcentrum CZ, dodavatel pro mistry svého řemesla. Topcentrum CZ, dodavatel pro mistry svého řemesla. Centrum CZ, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a tel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Se špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna s techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startu Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově. Na startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jedin lepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jedin. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. A kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. Také online na www.topcentrum.cz. Online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
2: Vidíš to?
3: Vidím.
1: Topcentrum.cz.
4: www.topcentrum.cz.
2: Vidíš to?
3: Vidím.
1: .cz.
4: www.topcentrum.cz.
2: Vidíš to?
3: Vidím.
4: www.topcentrum.cz.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají.
4: Topcentrum.cz.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají. Slunce, pohoda.
4: Topcentrum.cz.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají. Slunce, pohoda.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já? Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím?
3: Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
5: Co?
2: Leď balonem.
3: Zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
5: Co?
2: Leď balonem.
3: Slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
5: Co?
2: Leď balonem. Bungee jump. No a víš, co vidím já?
5: Co?
2: Leď balonem. Bungee jumping. Driftování. Vidím já?
5: Co?
2: Leď balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboard.
5: Co?
2: Leď balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení. Balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding. Bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet. Driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet. Rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších.

0: Zážitk skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
1: Písečná bouře nebo meruňkový kompost.
2: Partner pro vaši zahradu.

0: písečná bouře nebo meruňkový kompot?
1: V zahradu.
0: Písečná bouře nebo meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů. Písečná bouře nebo meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů. Takže se v bouře nebo meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů. Tak o meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů. Takže se v názvech barev nestratíte. Meruňkový kompot? V Proficolor půjčují vzorníky domů. Takže se v názvech barev nestratíte. Proficolor půjčují vzorníky domů. Takže se v názvech barev nestratíte. Wow! Barva mechanicky půjčují vzorníky domů. Takže se v názvech barev nestratíte. Wow! Barva mechanicky půjčují. Takže se v názvech barev nestratíte. Wow! Barva mechanicky půjčují. Barev nestratíte. Wow! Barva mechanicky pomeranč?
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
0: Ztratíte. Wow! Barva mechanicky pomeranč?
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
0: Wow! Barva mechanicky pomeranč?
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
1: Vybrat do...
0: Wow! Barva mechanicky pomeranč?
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
1: Vybrat
0: mechanicky pomeranč?
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
1: Vybrat dobrý materiál a vybudovat nač.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama.
1: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
2: Vybrat vlastníma rukama.
1: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
2: Rukama.
1: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
3: Porfix. Zděte.
1: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
3: Porfix.
1: Materiál a vybudovat náš domov.
3: Porfix. Zděte s rozumem.
1: Budál a vybudovat náš domov.
3: Porfix. Zděte s rozumem.
1: Budovat náš domov.
3: Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem.
1: Domov.
3: Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem. Porfix. Zděte s rozumem. Budujte srdcem.
4: Rock Radio.
3: Zděte s rozumem. Budujte srdcem.
4: Rock Radio.
3: Budujte srdcem.
4: Rock Radio.
3: Budujte srdcem.

0: oknasukorady.cz. Sukorady! www.oknasukorady.cz. www.oknasukorady.cz. www.oknasukorady.cz. Oknasukorady.cz.
1: Pekelný ostrov se blíží.
0: Sukorady.cz.
1: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho.
0: CZ.
1: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho. 3. a
0: 4.
1: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho. 3. Pekelný ostrov se blíží, buď u toho. 3. a 4. Pekelný ostrov se blíží, buď u toho. 3. a 4. července Holíšov. Pekelný ostrov se blíží, buď u toho. 3. a 4. července Holíšov rozpálí Švéd. Se blíží, buď u toho. 3. a 4. července Holíšov rozpuť u toho. 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal. 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48. Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48. Švédští Royal Republic. Rybičky 48. Dimitri Royal Republic. Rybičky 48. Dimitri Divoký byl 3 seslik. Rybičky 48. Dimitri Divoký byl 3 sestry. Rybičky 48. Dimitri Divoký byl 3 sestry, škvor 8,

nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. I FM nebo na radia.cz. Rock nebo na radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. Radia.cz. Rock Radio. CZ.

Alkohol. Volal mi Apáč, který seň a bude to alkohol. Volal mi Apáč, který říkal, bude to alkohol. Volal mi Apáč, který říkal, že před 14 to alkohol. Volal mi Apáč, který říkal, že před 14. Volal mi Apáč, který říkal, že před 14 dnema začali slapáč, který říkal, že před 14 dnema začali slavit narozeniny. Kerdej říkal, že před 14 dnema začali slavit narozeniny, že už 14. Kerdej říkal, že před 14 dnema začali slavit narozeniny, že už 14 dní má kocovinu. Že říkal, že před 14 dnema začali slavit narozeniny, že už 14 dní má kocovinu. Že 14 dnema začali slavit narozeniny, že už 14 dní má kocovinu. Že už to nebaví. Ale že začali slavit narozeniny, že už 14 dní má kocovinu. Že už to nebaví. Ale že mám všechny pozdravat v slavit narozeniny, že už 14 dní má kocovinu, že už to nebaví. Ale že mám všechny pozdravat v baru u Jána, že už 14 dní má kocovinu, že už to nebaví. Ale že mám všechny pozdravat v baru u Jána a kocovinu, že už to nebaví. Ale že mám všechny pozdravat v baru u Jána, že už to nebaví. Ale že mám všechny pozdravat v baru u Jána, tak zdravím do. Ale že mám všechny pozdravat v baru u Jána, tak zdravím do u Jána. Všechny pozdravat v baru u Jána, tak zdravím do u Jána, do baru. V baru u Jána, tak zdravím do u Jána, do baru. U Jána, tak zdravím do u Jána, do baru. Tak zdravím do u Jána, do baru. No a zdravím taky všechny. Zdravím do u Jána, do baru. No a zdravím taky všechny pokrývače. U Jána, do baru. No a zdravím taky všechny pokrývače a tak dále, do baru. No a zdravím taky všechny pokrývače a tak dále, do baru. No a zdravím taky všechny pokrývače a tak dále. No a zdravím taky všechny pokrývače a tak dále. Do toho mi psali ještě. No a zdravím taky všechny pokrývače a tak dále. Do toho mi psali ještě tady to trošku všechny pokrývače a tak dále. Do toho mi psali ještě tady to trošku na všechny pokrývače a tak dále. Do toho mi psali ještě tady to trošku na navazuje na to a tak dále. Do toho mi psali ještě tady to trošku na navazuje na tak dále. Do toho mi psali ještě tady to trošku na navazuje na to. Do toho mi psali ještě tady to trošku na navazuje na to. Míra Šedivý, ahoj kapitáne, tak ještě tady to trošku na navazuje na to. Míra Šedivý, ahoj kapitáne, trošku na navazuje na to. Míra Šedivý, ahoj kapitáne, tady Míra, mohl bys nás navazuje na to. Míra Šedivý, ahoj kapitáne, tady Míra, mohl bys tam pustit rybičky 48 a to. Míra Šedivý, ahoj kapitáne, tady Míra, mohl bys tam pustit rybičky 48 a slibu, že nebudu pít. Míra Šedivý, ahoj kapitáne, tady Míra, mohl bys tam pustit rybičky 48 a slibu, že nebudu pít. Kapitáne, tady Míra, mohl bys tam pustit rybičky 48 a slibu, že nebudu pít. Mohl bys tam pustit rybičky 48 a slibu, že nebudu pít. Díky tvůj věrný námořník. Pustit rybičky 48 a slibu, že nebudu pít. Díky tvůj věrný námořník. Ty se zložral 48 a slibu, že nebudu pít. Díky tvůj věrný námořník. Ty se zložral, veď Míro, proto mi bůže nebudu pít. Díky tvůj věrný námořník. Ty se zložral, veď Míro, proto mi to píšeš. Pít. Díky tvůj věrný námořník. Ty se zložral, veď Míro, proto mi to píšeš. Tvůj věrný námořník. Ty se zložral, veď Míro, proto mi to píšeš. Hele, námořník. Ty se zložral, veď Míro, proto mi to píšeš. Hele, neslibuj. Lepší, myslím, je. Ty se zložral, veď Míro, proto mi to píšeš. Hele, neslibuj. Lepší, myslím, je fungovat jako spalovač. Proto mi to píšeš. Hele, neslibuj. Lepší, myslím, je fungovat jako spalovač. Píšeš. Hele, neslibuj. Lepší, myslím, je fungovat jako spalovač chlastu. To nikdy. Hele, neslibuj. Lepší, myslím, je fungovat jako spalovač chlastu. To nikdy. Lepší, myslím, je fungovat jako spalovač chlastu. To nikdy kocovinu nemá. Myslím, je fungovat jako spalovač chlastu. To nikdy kocovinu nemáš. Fungovat jako spalovač chlastu. To nikdy kocovinu nemáš. Aspoň tak to tvrdí o spalovač chlastu. To nikdy kocovinu nemáš. Aspoň tak to tvrdí o ta hreš. To nikdy kocovinu nemáš. Aspoň tak to tvrdí o ta hreš. No a toho si kocovinu nemáš. Aspoň tak to tvrdí o ta hreš. No a toho si teďka dáme. Aspoň tak to tvrdí o ta hreš. No a toho si teďka dáme. Každopádně Míro, zdravím, já věřím. Aspoň tak to tvrdí o ta hreš. No a toho si teďka dáme. Každopádně Míro, zdravím, ta hreš.

0: No a toho si teďka dáme, každopádně Míro, zdravím, já věřím, že na rybičky 40. No a toho si teďka dáme, každopádně Míro, zdravím, já věřím, že na rybičky 48 ještě někdy. Teďka dáme, každopádně Míro, zdravím, já věřím, že na rybičky 48 ještě někdy. Každopádně Míro, zdravím, já věřím, že na rybičky 48 ještě někdy dojde. Ale teď už. Já věřím, že na rybičky 48 ještě někdy dojde. Na rybičky 48 ještě někdy dojde. Ale teď už alkohol. Přátcům ještě někdy dojde. Ale teď už alkohol. Někdy dojde. Ale teď už alkohol. Přátelé.
1: Rok napřát.
0: Dojde. Ale teď už alkohol. Přátelé.
1: Rok napřání.
0: Ale teď už alkohol. Přátelé.
1: Rok na přání. Rok rádio.
0: Ale teď už alkohol. Přátelé.
1: Rok na přání. Rok rádio.
0: Přátelé.
1: Rok na přání. Rok rádio.
0: Přátelé.
1: Rok na přání. Rok rádio. Rok na přání. Rok rádio. Na přání. Rok rádio. Rok rádio. Rok rádio.

0: tohle byly na 100% Green Day.
1: Volal mi apa. Opět českou píseň a bude to alkohol.

to international. Tram-ta-da-da! Tram-ta-da-da! Ale tu Endena Show. Tram-ta-da-da! Ale tu Endena Show pozadu rok na přání pro... Tram-ta-da-da! Ale tu Endena Show pozadu rok na přání... Tram-ta-da-da! Ale tu Endena Show pozadu rok na přání pro dnešek 120 minut. Tram-ta-da-da! Ale tu Endena Show pozadu rok na přání pro dnešek 120 minut. Ale tu Endena Show pozadu rok na přání pro dnešek 120 minut. Uteklo opět jako voda nám. Našeho pozadu rok na přání pro dnešek 120 minut. Uteklo opět jako voda nám. Nezbývá rok na přání pro dnešek 120 minut. Uteklo opět jako voda nám. Nezbývá než se rozloučit. Na přání pro dnešek 120 minut. Uteklo opět jako voda nám. Nezbývá než se rozloučit. Dnešek 120 minut. Uteklo opět jako voda nám. Nezbývá než se rozloučit. Tak dneska bysme uteklo opět jako voda nám nezbývá než se rozloučit. Tak dneska bysme se mohli jako voda nám nezbývá než se rozloučit. Tak dneska bysme se mohli rozloučit trošku jako voda nám nezbývá než se rozloučit. Tak dneska bysme se mohli rozloučit trošku úchylně bývá než se rozloučit. Tak dneska bysme se mohli rozloučit trošku úchylně při té středě, co říkáte? Rozloučit. Tak dneska bysme se mohli rozloučit trošku úchylně při té středě, co říkáte? Tak dneska bysme se mohli rozloučit trošku úchylně při té středě, co říkáte. Tady mi psal Honza Vávra. Mohli rozloučit trošku úchylně při té středě, co říkáte. Tady mi psal Honza Vávra, ahoj kapitáne, proč trošku úchylně při té středě, co říkáte. Tady mi psal Honza Vávra, ahoj kapitáne, prosím, prosím, úchylně při té středě, co říkáte. Tady mi psal Honza Vávra, ahoj kapitáne, prosím, prosím o zahrání v středě, co říkáte. Tady mi psal Honza Vávra, ahoj kapitáne, prosím, prosím o tady mi psal Honza Vávra, ahoj kapitáne, prosím, prosím o zahrání. Něčeho tady mi psal Honza Vávra, ahoj kapitáne, prosím, prosím o zahrání něčeho pěkného od Lindemana. Zrovna Vávra, ahoj kapitáne, prosím, prosím o zahrání něčeho pěkného od Lindemana. Prosím, prosím o zahrání něčeho pěkného od Lindemana. Zrovna makám na zahradě. Prosím o zahrání něčeho pěkného od Lindemana. Zrovna makám na zahradě a tohle by bodlo. Zahrání něčeho pěkného od Lindemana. Zrovna makám na zahradě a tohle by bodlo. Pro Lindemana. Zrovna makám na zahradě a tohle by bodlo. Pro tebe a pro vše. Zrovna makám na zahradě a tohle by bodlo. Pro tebe a pro vše. Makám na zahradě a tohle by bodlo. Pro tebe a pro všechny. Zdraví Honza. Tohle by bodlo. Pro tebe a pro všechny. Zdraví Honza. Tak jo. Bodlo. Pro tebe a pro všechny. Zdraví Honza. Tak jo, tak já bych se sloužil s peckou. Tebe a pro všechny. Zdraví Honza. Tak jo, tak já bych se sloužil s peckou Fish On. Všechny. Zdraví Honza. Tak jo, tak já bych se sloužil s peckou Fish On. Tak jo, tak já bych se sloužil s peckou Fish On. Tak jo, tak já bych se sloužil s peckou Fish On. Tak já bych se sloužil s peckou Fish On. Taková krásná rybářská píseň. S peckou Fish On. Taková krásná rybářská píseň. Kou Fish On. Taková krásná rybářská píseň, která není tak úplně o rybách. Taková krásná rybářská píseň, která není tak úplně o rybách, stačí taková krásná rybářská píseň, která není tak úplně o rybách, stačí si přeložit. Krásná rybářská píseň, která není tak úplně o rybách, stačí si přeložit text. To už není rybářská píseň, která není tak úplně o rybách, stačí si přeložit text. To už nechám na vás. Každopádně, která není tak úplně o rybách, stačí si přeložit text. To už nechám na vás. Každopádně, která není tak úplně o rybách, stačí si přeložit text. To už nechám na vás. Tak úplně o rybách, stačí si přeložit text, to už nechám na vás. Každopádně bách, stačí si přeložit text, to už nechám na vás. Každopádně s touhle peckou se s váma přeložit text, to už nechám na vás. Každopádně s touhle peckou se s váma pro dnešek, to už nechám na vás. Každopádně s touhle peckou se s váma pro dnešek loučí na vás. Každopádně s touhle peckou se s váma pro dnešek loučí. Každopádně s touhle peckou se s váma pro dnešek loučí. Každopádně s touhle peckou se s váma pro dnešek loučí váš kapitán na vlnách slušný. Peckou se s váma pro dnešek

0: loučí váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky. Pro dnešek loučí váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Já vám přeju
1: Rok na přání do té doby se mějte, jak chcete. A něco pro to dělejte.

0: 53, který? Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19 GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 20. 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 20. čtvrtí, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha od 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
1: Právě teď v
0: 4. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
1: Právě teď v Planeo.
0: Května. Mercedes-Benz Studio Praha.
1: Právě teď v Planeo.
0: Mercedes-Benz Studio Praha.
1: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny.
0: Studio Praha.
1: Právě teď v Planeo. Prémiové
0: Praha.
1: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými. Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny. Teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. No. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen novými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami. Se jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo. Nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo. E-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
2: Vítejte v
1: 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 860...
1: Položkami skladem. Planeo.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867...
1: Skladem. Planeo.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867... Sektor...
1: Planeo.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867... Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vaše místo je 867, sektor G. 867, sektor G. 67, sektor G. Sektor G.

0: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz Kempu. www.bezkempu.cz
1: Trénírkarna.
0: www.bezkempu.cz
1: Trénírkarna.
0: www.bezkempu.cz
1: Trénírkarna.cz
2: Ne, ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Trenky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenky, nebo třeba kalhotky se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenírkarna.cz se slevou 30%. Není problém. Klikni na trenírkarna.cz. Napiš kód 30%. Není problém. Klikni na trenírkarna.cz. Napiš kód rádio a je. Není problém. Klikni na trenírkarna.cz. Napiš kód rádio a je. Klikni na trenírkarna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na trenírkarna.cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno. .cz. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. Je to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trénírkarna.
2: Procent na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trénírkarna.
2: Tečkno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trénírkarna. Tečka
2: rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
1: Trénírkarna.cz
2: Objednáš a zítra máš.
1: Trénírkarna.cz
2: Zítra máš.
1: Trénírkarna.cz Trénírkarna.cz Trénírkarna.cz

0: How's it? Housebrand Café. Housebrand Café, per favore. Housebrand Café, per favore. Housebrand Café, per favore.
1: Sì, signora.
2: Housebrand.
0: Housebrand Café, per favore.
1: Sì, signora.
0: Housebrand Café, per favore.
1: Sì, signora.
2: Housebrand. Tuhle kávu si...
0: Housebrand Café, per favore.
1: Sì, signora.
2: Housebrand. Tuhle kávu si...
0: Per favore.
1: Sì, signora.
2: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte...
1: Sì, signora.
2: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand káva. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkava.cz. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkava.cz. Kávu si zasloužíte pít. Housebrandkava.cz. Zasloužíte pít. Housebrandkava.cz. Pít. Housebrandkava.cz.
3: Navštivte
2: Mercedes-Benz.cz.
3: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii
2: CZ.
3: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii
2: CZ.
3: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte. Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi. Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací ikonického designu Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací ikonického designu a technologií Mánes a oslavte s námi 140 let inovací ikonického designu a technologií. Oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GL designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 50.

tobě žil. Jsem tě nakazila, jak ruka v ruce se mnou v sobě žil. Zila, jak ruka v ruce se mnou v sobě žil. Zvlášť, jak ruka v ruce se mnou v sobě žil.

0: Slova samá lež, jsem jako pydlela, laciná hudba, slova samá lež. Jsem laciná hudba, slova samá lež. Jsem jako plíseň, chceš, abych o ně hudba, slova samá lež. Jsem jako plíseň, chceš, aby slova samá lež. Jsem jako plíseň, chceš, abych o ně měla, jenže mě nikdy lež. Jsem jako plíseň, chceš, abych o ně měla, jenže mě nikdy. Jsem jako plíseň, chceš, abych o ně měla, jenže mě nikdy. Ani i když plíseň, chceš, abych o ně měla, jenže mě nikdy. Ani chceš, abych o ně měla, jenže mě nikdy. Ani i když chceš,
1: nevypneš.
0: O ně měla, jenže mě nikdy.

0: Třikrát zelená Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Smažák.
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus. Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu.

do tvýho ucha. Do tvýho. Do tvýho ucha jsem právě dorazila. Do tvýho ucha jsem právě dorazila. A skrze srdce do tvýho ucha jsem právě dorazila.

píseň, co se v tobě zabydlela. Jsem hloupá píseň, co se v tobě zabydlela. Laciná hudba. Jsem hloupá píseň, co se v tobě zabydlela. Laciná hudba. Jsem hloupá píseň, co se v tobě zabydlela. Laciná hudba. Slova samále. Píseň, co se v tobě zabydlela. Laciná hudba. Slova samálež. Jsem jak se v tobě zabydlela, laciná hudba, slova samá lež. Jsem jako plí bydlela, laciná hudba, slova samá lež. Jsem jako plíseň, laciná hudba, slova samá lež. Jsem jako plíseň, chceš, abych opa, slova samá lež. Jsem jako plíseň, chceš, abych o něm měla, slova samá lež. Jsem jako plíseň, chceš, abych o něm měla, jenže měš. Jsem jako plíseň, chceš, abych o něm měla, jenže mě nikdy jen tak. Jsem jako plíseň, chceš, abych o něm měla, jenže mě nikdy jen plíseň, chceš, abych o něm měla, jenže mě nikdy jen tak nevypne. Chceš, abych o něm měla, jenže mě nikdy jen tak nevypneš, zvlášť o něm měla.

Transform your life.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným. Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se neženým obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se ne... nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si vlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz u nás se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz tím rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz u nás jedině slušnej a rokovej. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. A dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15. Rokovej voraz slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15. Rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15. Rokovej voraz. Od pondělí do pátku od 12 do 15. Rokovej voraz s Danem. Hoďte si od 12 do 15. Rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a do 15. Rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si. Rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. A odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každej se vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každej všední den teče. Rokovej voraz s Danem. Každej všední den od 12 do 15. Rokovej voraz s Danem. Každej všední den od 12 do 15. Na Rock Rádiu. S Danem. Každej všední den od 12 do 15. Na Rock Rádiu. Každej všední den od 12 do 15. Na Rock Rádiu. Den od 12 do 15 na Rock Rádiu. 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. 12 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rádiu. Rock Rádio. Rock je Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rádio. Rock je slušná muzika. Motokeci Marcela Herbu. Rock je slušná muzika. Motokeci Marcela Herbolta. Je slušná muzika. Motokeci Marcela Herbolta. Muzika. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Česká rally mapa to je vlastně.
0: Motokeci Marcela Herbolta.
1: Česká rally mapa to je vlastně.
0: Motokeci Marcela Herbolta.
1: Česká rally mapa to je vlastně jeden velký zážitkový
0: Marcela Herbolta.
1: Česká rally mapa to je vlastně jeden velký zážitkový
0: Herbolta.
1: Česká rally mapa to je vlastně jeden velký zážitkový program totiž. Česká rally mapa to je vlastně jeden velký zážitkový program totiž, když by se Česká rally mapa to je vlastně jeden velký zážitkový program totiž, když by se náhodou to je vlastně jeden velký zážitkový program totiž, když by se náhodou vašemu favoritovi jeden velký zážitkový program totiž, když by se náhodou vašemu favoritovi nedařilo, zážitkový program totiž, když by se náhodou vašemu favoritovi nedařilo, nebo by nedej bože skončil mozkový program totiž.

Když by se náhodou vašemu favoritovi nedařilo, nebo by nedej bože skončil moc brzy. Máte šanci si vždy užít něco jiného. V Krumlově se můžete jít podívat na krásný zámek a topící se vodáky, i když v tom posledním případě by to dost možná byla škoda, protože pořadatelé relikky, i když v tom posledním případě by to dost možná byla škoda, protože pořadatelé Rally Krumlov si pro vás nachystali nejedno překvapení. Užijeme společně hezký víkend a potkáme se v co nejhodnějším počtu jak na výstavišti servisu.

0: počtu jak na výstavišti servisu, tak podle rychlostních zkoušek. Ahoj.
1: Kromě Adama.
0: Co nejhodnějším počtu jak na výstavišti servisu, tak podle rychlostních zkoušek. Ahoj.
1: Kromě Adama.
0: Počtu jak na výstavišti servisu, tak podle rychlostních zkoušek. Ahoj.
1: Kromě Adama.
0: Počtu servisu, tak podle rychlostních zkoušek. Ahoj.
1: Kromě Adama, který na svém voze veze cibrťosu básník.
0: Podle rychlostních zkoušek. Ahoj.
1: Kromě Adama, který na svém voze veze cibrťosu básník, tedy veze in.
0: Ahoj.
1: Kromě Adama, který na svém voze veze cibrťosu básník, tedy veze in.
0: Ahoj.
1: Kromě Adama, který na svém voze veze cibrťosu básník, tedy veze insignie Rama, který na svém voze veze cibrťosu básník, tedy veze insignie Rock Rádia a Motokeců, můžete fandit celé Česku na svém voze veze cibrťosu básník, tedy veze insignie Rock Rádia a Motokeců, můžete fandit celé Česku veze cibrťosu básník, tedy veze insignie Rock Rádia a Motokeců, můžete fandit celé české špičce, tedy veze insignie Rock Rádia a Motokeců, můžete fandit celé české špičce, insignie Rock Rádia a Motokeců, můžete fandit celé české špičce. Pátek se startuje ve 4 od půl Rock Rádia a Motokeců. Můžete fandit celé české špičce. Pátek se startuje ve 4 odpoledne na Motokeců. Můžete fandit celé české špičce. Pátek se startuje ve 4 odpoledne na výstavišti v Budějkách. Můžete fandit celé české špičce. Pátek se startuje ve 4 odpoledne na výstavišti v Budějkách su celé české špičce. Pátek se startuje ve 4 odpoledne na výstavišti v Budějkách Super RZ špičce. Pátek se startuje ve 4 odpoledne na výstavišti v Budějkách Super RZ průjezd cílovou. Startuje ve 4 odpoledne na výstavišti v Budějkách Super RZ průjezd cílovou rampou je v 4:30 na výstavišti v Budějkách Super RZ průjezd cílovou rampou je v 4:30 v sobotu v Budějkách Super RZ průjezd cílovou rampou je v 4:30 v sobotu v Krumlově RZ průjezd cílovou rampou je v 4:30 v sobotu v Krumlově v Jelení zahradě. Víc informací na web cílovou rampou je v 4:30 v sobotu v Krumlově v Jelení zahradě. Víc informací je v 4:30 v sobotu v Krumlově v Jelení zahradě. Víc informací na www.raliekrumlov v sobotu v Krumlově v Jelení zahradě. Víc informací na www.raliekrumlov v Jelení zahradě. Víc informací na www.raliekrumlov.cz. Víc informací na www.raliekrumlov.cz. Informací na www.raliekrumlov.cz. Na www.raliekrumlov.cz.
2: Rock Radio Motokeci.
1: www.raliekrumlov.cz.
2: Rock Radio Motokeci.
1: www.raliekrumlov.cz.
2: Rock Radio Motokeci.
1: www.raliekrumlov.cz.
2: Rock Radio Motokeci. Rock Radio Motokeci. Radio Motokeci. Rock Radio Motokeci. Rock Radio Slupeci. Rock Radio. Rock Radio Slušnej rok. Rock Radio Sluš. Rock Radio Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio Slušnej rok pro pamětníky. Radio Slušnej rok pro pamětníky. Rok pro pamětníky. Rok pro pamětníky. Díky.

Já tu smutně stojím. Já tu smutně stojím za vzor. Já tu smutně stojím za vzor.

kdo se blázen z... Kdo se blázen zdá? Kdo se blázen zdá? Kdo se blázen zdá? Kdo se blázen?

Rock. Rock.

A ryba. Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream a ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Mainstream není nic pro vás? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný pro vás? Nalaďte si náš slušný stream alter... Nalaďte si náš slušný stream. Nalaďte si náš slušný stream alterna. Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains. Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa po White Stripes. Punk, grunge, alternativa pěkně. Punk, grunge, alternativa pěkně na... Punk, grunge, alternativa pěkně na jednom místě. Punk, grunge, alternativa pěkně na jednom místě a nonstop. To je punk, grunge, alternativa pěkně na jednom místě a nonstop. Alternativa pěkně na jednom místě a nonstop. To je stream Alternative Rock pěkně na jednom místě a nonstop. To je stream Alternative Rock na rokový rádio C na jednom místě a nonstop. To je stream Alternative Rock na rokový a nonstop. To je stream Alternative Rock na rokový rádio CZ. To je stream Alternative Rock na rokový rádio CZ. Stream Alternative Rock na rokový rádio CZ. Alternative Rock na rokový rádio CZ.

Rock Radio. Rock Radio. Elektrický oběd. Rock Radio. Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku. Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku. Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů. Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů. Oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Vosme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně vosolen a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně vosolenej Big Beat. Kových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně vosolenej Big Beat. Osvědčený. Ostrý kytarovky. Pořádně vosolenej Big Beat. Kytarovky. Pořádně vosolenej Big Beat. Osvědčený klasický flow. Pořádně vosolenej Big Beat. Osvědčený klasický. Pořádně vosolenej Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický vosolenej Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Electric Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Odjedený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12.

Hončiči. Zapasím, ja tu môžem, poď asi, kým na teba nenakričím. Zapasím, ja tu môžem, poď asi, kým na teba nenakričím. Hončiči. Tu môžem, poď asi, kým na teba nenakričím. Hončiči. Hončiči. Za našich čas, poď asi, kým na teba nenakričím. Hončiči. Hončiči. Za našich čas, veru, toto robím na tvoj, kým na teba nenakričím. Hončiči. Hončiči. Za našich čas, veru, toto robím na tvoj, kým na teba nenakričím. Hončiči. Hončiči. Za našich čas, veru, toto robím na tvoj, kým na teba nenakričím. Hončiči. Hončiči. Za našich čas, veru, toto robím na tvoj, kým na teba nenakričím. Hončiči. Hončiči.

0: prosím ťa, vidíš, mladý, nič neví. Nevidíš. Nehaj ho, prosím ťa, vidíš, mladý, nič neví. Nevidíš. Nehaj ho, prosím ťa, vidíš, mladý, nič neví. Nevidíš, severa, ty si. Prosím ťa, vidíš, mladý, nič neví. Nevidíš, severa, ty si furt na nervy. Nech už do ňoho ukludni sa, prášek, zeber si. A nehaj ho, prosím ťa, nech sa kúka na čozy. Ukludni sa, prášek, zeber si. A nehaj ho, prosím ťa, nech sa kúka na čozy. Zeber si. A nehaj ho, prosím ťa, nech sa kúka na čozy.
1: Žádny problém, žádny.
0: A nehaj ho, prosím ťa, nech sa kúka na

pekne na lehánku, každý by na radšej ležal. Pekne na lehánku, každý by na radšej ležal. Pekne na lehánku, ležal. Pekne na lehánku.

Radio. Rock Radio.

Máte rádi Rock Rádio? Máte rádi Rock Rádio? Máte rádi Rock Rádio? Žijete rokem? Máte rádi Rock Rádio? Žijete rokem? Máte rádi Rock Rádio? Žijete rokem? A chcete, aby to věděli všichni kolem? Máte rádi Rock Rádio? Žijete rokem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Rock Rádio? Žijete rokem? A chcete, aby to věděli všichni kolem? Žijete rokem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Žijete rokem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o... A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou... Aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou samolepku na adresu samolepka@... Napište si o naší rokovou samolepku na adresu samolepka@... Napište si o naší rokovou samolepku na adresu samolepka@... Si o naší rokovou samolepku na adresu samolepka@... Rokovou samolepku na adresu samolepka@... A my vám jí na adresu samolepka@... A my vám jí pošleme samolepka@... A my vám jí pošleme www.rokoviradio.cz. A my vám jí pošleme www.rokoviradio.cz. A my vám jí pošleme www.rokoviradio.cz. A my vám jí pošleme www.rokoviradio.cz. Pošleme www.rokoviradio.cz. Rock Radio. www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Rock je Rokoviradio.cz.

z kazeťáků. Rock Radio. Slušnej rock z kazeťáků a VHSek. Rock Radio. Slušnej rock z kazeťáků a VHSek. Rock Radio. Slušnej rock z kazeťáků a VHSek. Slušnej rock z kazeťáků a VHSek. Slušnej rock z kazeťáků a VHSek. Kazeťáků a VHSek. A VHSek.

0: Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rocková noc. Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10. Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10. Rádio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. A noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Slušný. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Slušná večer od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Slušná rocková muzika a síti startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda český startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němíc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němí. Mocná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němí. Moc nemluví muzika a legenda českého éteru Jirka Němí. Moc nemluví za a legenda českého éteru Jirka Němí. Moc nemluví za to českého éteru Jirka Němí. Moc nemluví za to Jirka Němí. Moc nemluví za to slušně hraje. Moc nemluví za to slušně hraje. Roc nemluví za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou nemluví za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika.
1: Ich will.
0: Je slušná muzika.
1: Ich will.
0: A muzika.

Thank you.

chce, nechci, nechci, nechci, nechci, a ne, nechci, nechci, nechci, nechci, a nechceš pivo, jako kdys, chci, nechci, nechci, nechci, a nechceš pivo, jako kdys, nechci, nechci, a nechceš pivo, jako kdys, nechci, nechci, a nechceš pivo, jako kdys, nechci, nechci.

pięknie same.

Oh,

Na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen jsme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete toto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert, nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert, soutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Radio. Lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Radio. Rock je slušný nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Radio. Rock je slušná, prostě si o ně zavolejte. Rock Radio. Rock je slušná muzika. O ně zavolejte. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika. Muzika.

Vyznáte se v Vyznáte se v holandských ministrech. Vyznáte se v Vyznáte se v holandských ministrech školství? Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte jako? Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček? Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček legu? V holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček legu? Ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? Školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio. Jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio. A zavolejte jim do soutěže. Muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio. A zavolejte jim do soutěže. Na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio. A zavolejte jim do soutěže. Tak to si nalaďte jiný rádio. A zavolejte jim do soutěže. Budou z vás nalaďte jiný rádio. A zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Radio. A zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba. Zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na... Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu. A z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správa. Kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. Na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. Misku a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. A hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. Misi na volovin. Ano, C je správně. Misi na voloviny. Ano, C je správně. Misi na voloviny nepotrpíme. A proč správně? My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme. Jen nepotrpíme. A proto

Rock, rock. Rock, rock, rock.

Rock Radio. Slušnej rok pro... Rock Radio. Slušnej rok pro paměť... Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky. Slušnej rok pro pamětníky. Rok pro pamětníky.

budete na svých. Tím Hard and Heavy a budete na svých. Od Antrax and Heavy a budete na svých. Od Antrax a budete na svých. Od Aich. Od Antraxu po... Od Antraxu po Vitacit a všechno mezi tím. Od Antraxu po Vitacit a všechno mezi tím. Od Antraxu po Vitacit a všechno mezi tím. Od Antraxu po Vitacit a všechno mezi tím. Po Vitacit a všechno mezi tím. Cit a všechno mezi tím. To je náš stream. Všechno mezi tím. To je náš stream Hard and... To je náš stream Hard and Heavy na Rock... To je náš stream Hard and Heavy na Rockový rád... To je náš stream Hard and Heavy na Rockový rádio CZ. To je náš stream Hard and Heavy na Rockový rádio CZ. To je náš stream Hard and Heavy na Rockový rádio CZ. Hard and Heavy na Rockový rádio CZ. Hard and Heavy na Rockový rádio CZ. Na Rockový rádio CZ.

Pokud nemá kopák kadenci z... Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to... Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužá. Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužá. Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na... Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak pak kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo... Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalvy? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Slušný stream Hard and Heavy a

0: 24. června roku
1: Rock je slušná muzika.

Nasze dół zajęcia.

0: chce někdo drobný.
1: To je pravda.
0: Jediné, každou chvíli chce někdo drobný.
1: To je pravda. Jeden mi sem chodí každý den.
0: Každou chvíli chce někdo drobný.
1: To je pravda. Jeden mi sem chodí každý den.
0: Drobný.
1: To je pravda. Jeden mi sem chodí každý den. To je pravda. Jeden mi sem chodí každý den.
0: Jo, a co chce?
1: Jeden mi sem chodí každý den.
0: Jo, a co chce?
1: Jeden mi sem chodí každý den.
0: Jo, a co chce?
1: Chodí každý den.
0: Jo, a co chce? Jo, a co chce?
1: To já nevím.
0: Jo, a co chce?
1: To já nevím, co chce, ale říká. To já nevím, co chce, ale říká, že za 10 korun drobný. Kdo ví, co má za lubem? To já nevím, co chce, ale říká, že za 10 korun drobný. Kdo ví, co má za lubem? Co chce, ale říká, že za 10 korun drobný. Kdo ví, co má za lubem? Že za 10 korun drobný. Kdo ví, co má za lubem? Korun drobný. Kdo ví, co má za lubem? Kdo ví, co má za lubem?
0: To on je...
1: Co má za lubem?
0: Jestli se mu třeba nelíbíte.
1: Myslíte?
0: Jestli se mu třeba nelíbíte.
1: A že nic neřekne?
2: Konec legrace.

0: Když usnou lesy. Když usnou lesy. Když usnou lesy hluboké a kolem ticho. Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je. Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc. Usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a jirem ticho jest. Je tu roková noc a Jirka Němý a s ním spoust. Je tu roková noc a Jirka Němý a s ním spoust. Je tu roková noc a Jirka Němý a s ním spousta roková noc a Jirka Němý a s ním spousta slušný rokový muzik noc a Jirka Němý a s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů Jirka Němý a s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů českých sků a s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů česk s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů českých zkušeben i gar slušný rokový muziky z českých luhů a hájů českých zkušeben i garáží rokový muziky z českých luhů a hájů českých zkušeben i garáží roková noc od českých luhů a hájů českých zkušeben i garáží roková hájů českých zkušeben i garáží roková noc od 10 večer českých zkušeben i garáží roková noc od 10 večer zkušeben i garáží roková noc od 10 večer až do rána noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rádio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika. Rock Rádio. Muzika. Rock Rádio. Nářez. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Prosím vás, co já s tím budu dělat?
0: Opravdu vás pobaví.
1: Prosím vás, co já s tím budu dělat?
2: To se hodí, ne?
0: Opravdu vás pobaví.
1: Prosím vás, co já s tím budu dělat?
2: To se hodí, ne? Každou chvíli.
1: Prosím vás, co já s tím budu dělat?
2: To se hodí, ne?
1: Prosím vás, co já s tím budu dělat?
2: To se hodí, ne? Každou chvíli chce někdo drobný.
1: Prosím vás, co já s tím budu dělat?
2: To se hodí, ne? Každou chvíli chce někdo drobný.
1: Prosím vás, co já s tím budu dělat?
2: To se hodí, ne? Každou chvíli chce někdo drobný.
1: To dělat?
2: To se hodí, ne? Každou chvíli...

0: Rock Radio. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví. Opravdu vás pobaví. Opravdu vás pobaví.
1: Taky prosím tě. Taky prosím tě. Taky prosím tě.
2: Pepino.
1: Taky prosím tě.
2: Pepino.
1: Prosím tě.
2: Pepino. Už toho máme dost.
1: Tě.
2: Pepino. Už toho máme dost. Pepino. Už toho máme dost. Už toho máme dost.
3: My taky. Matýsek se posral.
2: Už toho máme dost.
3: My taky. Matýsek se posral.
2: Už toho máme dost.
3: My taky. Matýsek se posral.
0: Rock.
3: My taky. Matýsek se posral.
0: Rock Radio. Konec.
3: Matýsek se posral.
0: Rock Radio. Konec legrace.
3: Tak se posral.
0: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. V Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být línu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světový, stačí, když budeme slušní. Máme Dandabel. Ale nemusíme být světový, stačí, když budeme slušní. Nemusíme být světový, stačí, když budeme slušný a rokový. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den u Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 s Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na Fárovou.

0: Honzíku, tudy, z druhé strany. Při té hlasy, to přece vidíte. Honzíku, tudy, z druhé strany.
1: To je pravda, díky.
0: Honzíku, tudy, z druhé strany.
1: To je pravda, díky. Erno, ty z tě přece vidím.
2: Klaxon troubí. Klaxon troubí.
3: Rock Radio.
2: Klaxon troubí.
3: Rock Radio. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytráví. Po vydatným obědě nejlíp vytráví. Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte. Vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si volno. Nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. Trávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. A dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku. Voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15. Jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15. Rokovej voraz slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15. Rokovej voraz s Danem. Od pondělí do pátku od 12 do 15. Rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy. Od pondělí do pátku od 12 do 15. Rokovej voraz s Danem. Pátku od 12 do 15. Rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl. Od 12 do 15. Rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odti. Rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práv s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock. Rock Rádio. Rock. Je slušná muzika. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock. Je slušná muzika. Rock Rádio. Rock. Je slušná muzika. Rock Rádio. Rock. Je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás, tu vás pobaví.
1: Stěrače stírají. Stěrače stírají. Ostříkovače stříkají. Stěrače stírají. Ostříkovače stříkají. Stěrače stírají. Ostříkovače stříkají.
2: Že se vám do toho
1: pírají. Ostříkovače stříkají.
2: Že se vám do toho pletu paří.
1: Ostříkovače stříkají.
2: Že se vám do toho pletu, pane Pařízek, ale ty.
1: Ostříkovače stříkají.
2: Že se vám do toho pletu, pane Pařízek, ale ty stěrače, ostříkovače, to nemusíte hlásit.
1: Ostříkovače stříkají.
2: Že se vám do toho pletu, pane Pařízek, ale ty stěrače, ostříkovače, to nemusíte hlásit. Že se vám do toho pletu, pane Pařízek, ale ty stěrače, ostříkovače, to nemusíte hlásit. To přece vidíte. Pletu, pane Pařízek, ale ty stěrače, ostříkovače, to nemusíte hlásit. To přece vidíte. Honziku, tudy. Druhé. Ty stěrače, ostříkovače, to nemusíte hlásit. To přece vidíte. Honziku, tudy. Ostříkovače, to nemusíte hlásit. To přece vidíte.

0: DABu. Rock Radio Stage v DABu. Rock Radio. Na Radio Stage v DABu. Rock Radio. Nářez. Opravdu vám v DABu. Rock Radio. Nářez. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Dobře, že jste tady.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Dobře, že jste tady. Potřebuju připsat.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Dobře, že jste tady. Potřebuju připsat scénu. Dobře, že jste tady. Potřebuju připsat scénu. Dobře, že jste tady. Potřebuju připsat scénu. Zapil. Dobře, že jste tady. Potřebuju připsat scénu. Za pyrotechnikem Ticháčkem. Jste tady. Potřebuju připsat scénu. Za pyrotechnikem Ticháčkem přijede je. Potřebuju připsat scénu. Za pyrotechnikem Ticháčkem přijede scénu. Za pyrotechnikem Ticháčkem přijede jeho sestra.
2: Ale
1: za pyrotechnikem Ticháčkem přijede jeho sestra.
2: Ale Ticháček nemá sestru, pane.
1: Technikem Ticháčkem přijede jeho sestra.
2: Ale Ticháček nemá sestru.
1: Kem přijede jeho sestra.
2: Ale Ticháček nemá sestru, pane režisére.
1: Musí jí mít jeho sestra.
2: Ale Ticháček nemá sestru, pane režisére.
1: Musí jí mít, protože potřebuje.
2: Ale Ticháček nemá sestru, pane režisére.
1: Musí jí mít, protože potřebujeme.
2: Ale Ticháček nemá sestru, pane režisére.
1: Musí jí mít, protože potřebujeme.
2: Ticháček nemá sestru, pane režisére.
1: Musí jí mít, protože potřebujeme oženit Hajného.
2: Pane režisére.
1: Musí jí mít, protože potřebujeme oženit Hajného. Musí jí mít, protože potřebujeme oženit Hajného.
2: Ale
1: protože potřebujeme oženit Hajného.
2: Ale Hajný se
1: potřebujeme oženit Hajného.
2: Ale Hajný se přece ženit
1: Hajného.
2: Ale Hajný se přece ženit nechce, to je jeho Ale Hajný se přece ženit nechce, to je jeho základní povahová vlastnost. Ale Hajný se přece ženit nechce, to je jeho základní povahová vlastnost.
1: Bude finále a tam
2: se přece ženit nechce, to je jeho základní povahová vlastnost.
1: Bude finále.
2: Nechce, to je jeho základní povahová vlastnost.
1: Bude finále a tam se
2: základní povahová vlastnost.
1: Bude finále a tam se všichni musí oženit.
2: Povahová vlastnost.
1: Bude finále a tam se všichni musí oženit. Bude finále a tam se všichni musí oženit.
0: Rock Radio.
1: Finále a tam se všichni musí oženit.
0: Rock Radio.
1: Tam se všichni musí oženit.
0: Rock Radio. Konec legrace.
1: Všichni musí oženit.
0: Rock Radio. Konec legrace.
1: Loves the oženit.
0: Rock Radio. Konec legrace.
3: Loves the feel.
0: Rock Radio. Konec legrace.
3: Loves the
0: Rock Radio. Konec legrace.
3: Loves the feel.
0: Konec legrace.

Poctivej český. Poctivej český festák. Poctivej český festák nonstop. Poctivej český festák nonstop. Ale jistě. Poctivej český festák nonstop. Ale jistě. Poctivej český festák nonstop. Ale jistě, jak si račte přát. Poctivej český festák nonstop. Ale jistě, jak si račte přát. I český festák nonstop. Ale jistě, jak si račte přát. Festák nonstop. Ale jistě, jak si račte přát. Jedině na rok rád. Ale jistě, jak si račte přát. Jedině na rok. Jistě, jak si račte přát. Jedině na rok Radio Stages, jak si račte přát. Jedině na rok Radio Stages se střídají nejlepší rokový přát. Jedině na rok Radio Stages se střídají nejlepší rokový český kapely s největší. Jedině na rok Radio Stages se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami. Radio Stages se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami. Se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami světového roku. Nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami světového roku. Rokový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků kulčími hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků světového roku. To nejlepší z festiáků kulturáků a zábavového roku. To nejlepší z festiáků kulturáků a zábav roku. To nejlepší z festiáků kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage. To nejlepší z festiáků, kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage. Festiáků, kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku a zábav. To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku. To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku. To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku. Nikde jinde. Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage v dub roku nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage v dub nikde jinde neuslyšíš. Lať Rock Radio Stage v uslyšíš. Lať Rock Radio Stage v dubu. Lať Rock Radio Stage.

každej se s ním. Tam, kde touha začíná, každej se s ním. Tam, kde touha začíná, každej se s ním na čas roha začíná. Každej se s ním na čas rozloučíná. Každej se s ním na čas rozloučí. Každej se s ním na čas rozloučí. Na čas rozloučí.

rád. Pravidlo je, o co víc máš rád. Pravidlo je, o co víc máš rád. Tím je věc. Pravidlo je, o co víc máš rád. Tím je větší, to je, o co víc máš rád. Tím je větší, i to, co víc máš rád.